0: tyhle ty nebezpečné lidi. Vypadají ti lidi úplně normálně. A všichni tady chodí kolem toho rozmláceného Václaváku roky. Všichni polikají ten prach obrovský, ten rachot, který tady je. Ty změny v dopravě, nedá se vůbec nikde už projet. Jdou a volí je znovu. To je to, co jsem říkal na začátku. To je ten efekt, specificky český. I k tomu se ale chci v budoucnu vrátit, protože z toho něco plyne a mohli bychom při vědomém uchopení tohoto faktu z toho něco docela pozoruhodného vyvodit a získat. Martin Santavi. Je to jednoduché. Ano, SPD a motoristé to projeli na celé čáře, byla jim tak vystavena známka za splnění jejich předvolebních slibů. Dobře jim tak, už i optimističtější voliči přestávají věřit, že jakýkoliv politici budou jednat v jejich zájmu a ne pouze ve svůj vlastní prospěch a kapsu, a proto volili nohama. Já, Martine, se s tímhle nemohu ztotožnit. To je ten zjednodušený pohled, který nám diktují ta korporátní média. Prostě tak to není. Já nevím, jestli jsme zaznamenali, že si motoristi nebo SPD jenom někde mastí kapsu. Já bych řekl, že za ten rok, a ne, tři čtvrtě rok, co tam ta vláda je, nic takového neprobíhá. To, že se pomalu, či dokonce místy dramaticky proti těm slibům některá vládní kroky, vládní usnesení nebo vládní návrhy se objevují, to je možné. Ale takhle příkrý počet bych z toho nevyvozoval. Je to tři čtvrtě roku. Bojují proti médiím všem. Samozřejmě čekáme všichni na to, kdy už se pohne s těmi veřejnoprávními, a souhlasím s tím, že jenom převést to pod státní rozpočet je nic v podstatě neřeší. Ta nejjednodušší cesta, která se přece nabízí, je opravdu malinkou změnou v tom zákoně. Zanechat poplatky, ať jsou poplatky televizní, ale místo povinné, dobrovolné. Jediné slovo se tam může změnit a všechno se změní. Jedno slovo. Proč se jde touhle složitou cestou? Ty otázky, to jsou otázky, které máme klást. Ale je to nějaký průběh. Je to nějaký časový interval. Chtít všechno, a když to není i hned za tři čtvrtě roku, tak nad tím vším lámat hůl. To není moje cesta. Pro mnoho lidí ano. Prostě je to skončeno. Pro mě taková cesta není. Myslím si, že ten čtyřletý volební cyklus, pokud má být skutečně dokončen, a předpokládám, že bude, má některé fáze, má některé okamžiky, kdy s tou mediálně parlamentní opozicí, která blokuje a všechno posílá k ústavnímu soudu našeho milovaného Pávka. To je úplně dokonalá šílenost přece. Oni zákon za zákonem posílají do další parlamentní komory k 15 lidem v Brně, jmenovaným, nevoleným. Se vším tímhle ta koalice bojuje. I to je třeba brát na vědomí, ale to není ten důvod, proč ty volby dopadly takhle. I když tady je poslední, co chci přečíst z YouTube, Ivana Chadimová píše, pokud se SPD a Moto nepostaví rázně proti Babišovi a budou pořád provozovat tanec mezi vejci, tak to jejich voliče tak otráví, že se možná v příštích volbách už do parlamentu nedostanou. A pan Hartmann na to reaguje, už se stalo, a to jsem byl dlouholetý volič SPD, volil jsem úplně někoho jiného, i když neměl téměř žádnou šanci, ale bylo to pro moje svědomí, že jsem se snažil. Teď jsme přesně u toho. Pane Hartmane, nevzdal jste to trochu brzy? Nevím, možná, že ne. Každý volí ze své hlavy. Ale to, čeho já si cením na té, já bych řekl, opravdu rostoucí skupině nepodvolených, je racionalita. Racionálnost, schopnost používat rozum i srdce, u části alespoň té duchovnější z nich, v nějaké jednotě, v nějakém společenství. A tohle mě nepřijde, tohle mě přijde jenom jako sklamaný výkřik. I z toho se skládají volební výsledky. A teď jde o to, do jaké míry to platilo pro tyto volby. Pojďme dál. Ještě jeden dopis jsem vlastně chtěl. Květoslava Majerská. Zlatý bezpečný socialismus. A ani tolik voličů k vládnutí nepotřeboval, protože, jak se říká, že za socialismu byly volby povinné, není pravda. To jen říkají ti praví demokrati, kteří dnes hejkají jak postižené husy. Že, pane Hájek? Jak se nám žilo, než jste vy a jiní začali poslouchat Rádio Svobodná Evropa? Květoslavo, nemáte pravdu. Volby za socialismu opravdu byly povinné. To, že jsme se jich někteří nezúčastnili a nešli tam, a nebo naopak šli, protože proč zápasit s něčím, co bylo naprosto směšné, to je jiná věc. Ale ten převrat nevznikl kvůli tomu, že jsme poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Poslouchal jsem, seč se mohl. Také jsem byl hloupým, ale tím to nebylo. Ten převrat nespůsobilo to, že by se zvedla lidová masa a šla svrhnout komunistický režim. On komunistický nebyl. Byl to prostě státní socialismus, ale říkalo se mu tak. A byla tady vládnoucí komunistická strana. V těch závěrečných letech už nekonečně neskonale nudná a otravná. Ale tím to nebylo. To bylo připraveno v zahraničí celé. Z části v Rusku, z části ve Spojených státech, z části v Izraeli, tři tajné služby, které na tom spolupracovaly na celé té změně. Kde pak Svobodná Evropa a Hlas Ameriky? To by trvalo ještě tak dalších 50 let, kdyby se mělo na tohle čekat. A poslední, vládní koalice v komunálkách, Tomáš Těžký. Vládní koalice v komunálkách nespojila své kandidátky a to rozhodlo o výsledku voleb. Díky tomu například dozimetrický STAN drtivě ovládl Prahu. Podepisuji zcela, myslím si, že s výjimkou té poznámky o Praze, protože tady by to stejně tak víceméně dopadlo. Tady jsem šťasten aspoň, že dostali pár facek ti odporní piráti. Když jsem viděl tady na Praze 1 tu skupinku, já jsem vám to minule chtěl snad ukázat, opravdu lidi, myslím, že jsem o tom trošku se zmínil, piráti a nezávislí. To snad někde ještě použiju, ten plakát, protože to vypovídá o všem lidem mého věku a k tomu, no, neuvěřitelný. To jsou ti svazáci? Myslím si, že jenom ta náplast, že ten hřib trošku dostal po ústech zase v těch volbách za to stála. Tak pojďme dál. Tady je Mirek z Brna, píše, já to asi nechám na příště, chtěl jsem psát o tramvaji na Václaváku, ale mám další velmi zajímavé informace a tak dále. Necháme si to na příště. Času je prostě málo. No. Tady je dopis k tomu, jak jsem tam psal, že nám chybí kapitán. Já myslím, že to je jeden prvek, který bychom neměli zapomenout. Zdraví, milou redakci, protiproudu k volbám. Konečně pochopí konečně Andrej Babiš, že lavírováním a nic neděláním jde sám proti sobě. Mohl už dávno zaříznout ČT a ČRO i neziskovky ve školách. Nemá na to koule a tak mu tam odtamtud leze sfanatizovaná mládež, která pak takto volí. A mnozí nepodvolení naopak zůstanou doma. Stačilo je asi mrtvé. U nás je ve druhém kole šílení Stanař a Anařka. A upřímně se mi menší zlo už zase volit nechce. No, to je přesně proto, Veroniko. Já si myslím, že se má volit menší zlo. Protože jinak tomu Stanaři tam necháte místo. Ale váš dopis nečtu kvůli tomuhle. Já ho čtu kvůli jedné další pasáži. Chtěla jsem vám to napsat už po rozhovoru v týdnu. Pochopila jsem, že vy Jindřichu Reicholovi věříte a máte ho rád. Já naopak. Rád. V jistém smyslu mu věřím, protože kromě jiného byl první, kdo, když nás zakázali a zavřeli, tak bylo kolem nás ticho a objevil se první Jindřich Reichl, který nám nabídl zdarma své právní služby k tomu, abychom se opět dostali zpátky. Do jisté míry bych řekl, že mu věřím i z té doby covidu a nevidím důvod, proč mu nevěřit. Ale vy říkáte, já mu vůbec nevěřím. A přestože nejsem s SPD nijak spojena, domnívám se, že velká část lidí z SPD i Trikolory mu nevěří také. Proto asi v mnohých městech nedošlo ke spojení. To vážně si myslíte, že zařizoval Jindřich Reichl? To ne. Ve svém životě se hodně řídím intuicí a ještě mě nikdy nesklamala. Zatímco u jiných lidí na vlastenské scéně je evidentní, že to cítí srdcem, u pana Reichla to tak není. Nezapomeňme na profesi, právník s excelentním darem řeči. Utvrzují mě v tom i předvolební debaty, ne ty v korporátních médiích, které teď na mnoha místech byly. Vždy si vezme téměř celou debatu pro sebe a téměř nikoho jiného nenechá mluvit. Řekne ještě jednu větu a mluví dalších 5 minut. I jinak výřečný poslanec doležel vedle něj mlčí. Zkrátka má rád publikum, které ho obdivuje a tleská mu. To není typ vlasteneckého politika. Až by získal větší vliv, klidně by tu kudl dozad bodl. Veronika, s přátelským pozdravem, Veronika K. Veroniko, z čeho tak soudíte? Teď jste popsala, jak má vypadat člověk, který se intenzivně zajímá o svou roli v té politice a chce v ní něco dosáhnout. Musí mít charisma, musí umět mluvit, musí prosazovat svůj názor. Vždyť on nereprezentuje sebe, ale tu skupinu, která za ním jde. Jestliže nám chybí osobnosti a takhle vy říkáte, radši je uzemněme. To je přesně to, co si myslím, že je jedním z bolestných prvků na té straně nepodvolené. Tak či onak nepodvolené. Je to, vy nevíte, proč byste mu měla nevěřit, ale prostě je tak zajímavý a tak výřečný a tak průrazný, že se vám to hnusí nějak. Ale o tom je ta politika. Koho bychom chtěli na tom kapitánském můstku? A já si myslím tedy, já opravdu nejsem ve fanklubu Jindřicha Reichla. Přesvědčuje mě, když s ním mluvím, docela podstatně, ale nejsem v jeho fanklubu. Ale klidně bych si ho jako, nevím, ministra, klidně premiéra nebo šéfa nějaké silné strany uměl představit. Koho by bodl dozad? No. Já s tím dopisem jsem chtěl jenom ukázat, že sami máme trošku někdy zbytečnou tendenci se vzájemně nesnášet, zakládat podezření různá. Vůči nám si to pamatuju, vůči protiproudu, vůči mně, vůči Václavu Klausovi. Mám tady jeden dopis, který je úžasný, asi se k němu už nedostanem, když koukám na čas, ale nechám si ho na příště. Proč to děláme? Co je to v nás? Jestliže se od začátku ptáme, co se to stalo, tak si odpovídáme na to. Nepřišli ti a ti, proč nepřišli, nebyli dostatečně motivovaní. Proč nebyli motivovaní? Protože se ty strany o to tentokrát nijak příliš nestarali. Proč se o to nestarali? To je ta otázka, kterou kladu, abych tak řekl, do toho příští debaty o volbách. Ale zrovna ten Jindřich Reichl, ten se o to tedy staral, ten to objížděl, že neměli peníze. To je vážná věc, to je vážná námitka, neměli moc peněz. Všichni tyhle, nebo obě ty strany. Takže asi moc proto také vidět nebyli. Ale to není všechno. A rozbít si prvního člověka, který se tam definuje jako možný nějaký další lídr. A to nebo je necháme oslavovat toho pana Grulicha v těch televizích a v tom. Další vážná otázka, nad kterou bych byl rád, kdybychom se zamysleli. Pojďme dál. Tady spíš jako pro zajímavost. Ono to jakoby souvisí s tím vším. Milý pane Hajku, rád bych se s vámi a dalšími sledujícími podělil o jeden zážitek. Myslel jsem si, že současná válečná propaganda u nás je záležitost především rétoriky a médií. Dnes dopoledne, to je v sobotu 10.10., jsem vyjel z usedlosti, kde žiji. U nejbližší křižovatky jsem viděl pod nově zasazenými stromy skupinku několika mužů. Myslel jsem, jsou to myslivci na honu. Pak jsem si říkal, hon v říjnu, jen jak jsem se přibližoval, viděl jsem, že někteří mají samopaly ze zásobníky, to nebudou myslivci. Tak jsem se zastavil, stáhl okénko u auta a zeptal jsem se, co tady dělají. Odpovědí mi bylo ticho. Netušil jsem, že mi nerozumějí. Kdo by to také čekal? Po chvíli mlčení jeden z nich řekl, Deutsch? Odpověděl jsem, já vás, do toho skočil druhý a zvolal France, já na to oui, a tak jsme se dali do řeči. Byli to kluci ve věku kolem 25 let, někteří z Německa, jiní z Alsaska. Tam jsem získal velké plus, když jsem prohlásil, že Alsasko není Francie. Musím říct, že jsem byl dost v šoku, co tu ti kluci takto vymaškaradní dělají. Nebylo to rozhodně obdivování přírody. Když už jsem se chtěl rozloučit, zeptal jsem se, kam jdou, a oni na to, že jdou honit Rusy, že tu někde jsou, jestli prý jsem je také neviděl. Bohužel neměl jsem dostatek ducha přítomnosti, abych je poslal do Verdenu, kde jim podobných leží 300 tisíc a kde je v památníku pietní deska s nápisem Padlým hrdinům věnují Spojené státy americké, což považuji za vrchol cynismu. On to ale tak strýček sám má a jinak to neumí. Takže válečná propaganda není jen mediální záležitost. Vůbec ne. S úctou Josef H. Josef, tohle je vážné a myslím si, že jste měl rozhodně volat policii. Ale chci říci, že těchto věcí také přibývá. Všímejme si jich. Dějí se tady podivné věci. Pojďme dál. Já už bych si dovolil snad jenom jediné. Vážený bratře v Kristu, všichni se teď hrozí toho, jak dopadly volby. Kamarád říká, že je to boží trest. Jenže já jemu i manželce říkám, pán Bůh zaplať, že to dopadlo právě takhle. Jen se z nebe zablísklo. Může to být na časy i jako varování. Hlavní je mír. Jestli ten lhostejností prohrajeme, pak teprve půjde o boží trest. Jak často říkáte, i když v poslední době jsem to od vás moc neslyšel, modlit se a pracovat právě v tomhle pořadí. Měl bych to opakovat více. Raději tenhle můj názor při poradě nepodvolených nečtěte, nebo se na vás zase sesypou útoční ateisté. Tak se raději pomodleme i za ně. Posílám vám jednu knížku krásných modliteb. Pán Bůh zaplať, že vás v té naší duchovní pustině máme. Lukáš M. Klatovi. Lukáši, děkuju. Řeknu jenom jediné. Ora et labora. Modlit se a pracovat. Příští týden to dohodnotíme celé.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní stream 12.10.2026, 20.06 velitelského času. A já tady vítám vzácného hosta, magistra Lubomíra Volného. Ahoj.
1: Ahoj, Peťo, zdravím tebe a zdravím všechny diváky Bureš TV.
0: Já tě taky zdravím a za všechny diváky ti vyřizuji pozdravení. Tady třeba Jolana píše a
1: dalších, Jolanko.
0: Já to postupně budu ukazovat. A tady Jukarel je první. Dostali jsme počuni v volbách, k tomu se určitě dostaneme. Zároveň bych rád, aby si taky jaký rozhlídnul jako přes naše hranice, protože zase pro změnu dějou se věci, které naznačují jisté změny směrů v jistých těch otvorech. A jestli náhodou tady se nemáme obávat další pěrestrojky, potom myslím si, že i lidi tady už píšou přesně tady. Já možná začnu tady tím rovnou chatem, protože bychom se od něj mohli odpíchnout. Já tady přečtu, jestli dovolíš. Tak Karel píše, mám dotaz od spackaných voleb, už těch předešlých, když jsme fandili Volnému bloku, se na české alternativě neděje vůbec nic. To nic je veliký tady. Polovina spolku rozpadlých, zbytek nic nedělá. Máme tady několik posledních let pasivitu, kdy se zdá, že už to úplně všichni vzdali. Otázka zní, kdy uděláme revoluci a vezmeme si republiku zpět? Teď mluv.
1: No.
0: Víš už datum, prosím tě, a hodinu, kde se sejdeme a tak dál? Něco
1: no tak, já to klidně zorganizuju třeba na příští sobotu na Václavském náměstí, sejde se nás tam všech 7 a uděláme velkou revoluci, protože o moc víc nás tam nebude. Tahle republika se prostě uspokojila voličsky tím, že nám nevládne. Já se nějak sekám. Vidíš, jak to vidíš ty? Je to v pořádku?
0: Trošičku, ale jako hlavně je ti rozumět, jo? Jestli se trošku seká v obraz, to
1: okay.
0: Není podstatný. Já se schválně vypnu kameru, jestli to pomůže, jo?
1: Takže prostě, jo, republika se uspokojila tím, že nám nevládne Fiala. Lidi už nemají takovou masáž 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu skrze Ukrajinu v médiích. Takže si jakoby odpočinuli. A není tady žádná poptávka po nějaké alternativě, ani politická, ani společenská, je mi líto, je nás prostě opravdu, opravdu málo. Vemte si to tak, že když tady přišla migrační krize, tak 90% lidí se postavilo na správnou stranu barikády, věděli, že to je špatně a že prostě je třeba se tomu postavit. Když potom přišel covid, tak až 80% zřejmě dospělé populace se nechalo napíchat. No a teďka do toho přišla ještě Ukrajina, která oddělila, nebo respektive invaze NATO na Ukrajinu v roce 2014 a posléze ruská invaze proti invazi NATO na Ukrajinu v roce 2022, i když tady si musíme dávat pozor na jazyk, protože nežijeme ve státě, kde by byla svoboda slova, ale žijeme ve státě státem přikázané pravdy, jak ukázalo celá řada jakoby rozsudků v minulosti. Tady musíme respektovat státní pravdu, protože když nebudeme respektovat státní pravdu, tak nám soudci řeknou, ano, je tady svoboda slova, ale jenom odsamcať, podsamcať, takže musíme si dávat pozor na to, co říkáme, aby z toho nebylo vysílání o Zlatou mříž. Ale i tohle rozdělilo tu společnost a lidi teďka ve své podstatě těch racionálně uvažujících, rozumných lidí, kteří se scházejí třeba na Bureš TV, je tak maximálně, to ti řeknu, maximálně podle mě 5% celkové populace a z těch 5% celkové populace ještě třeba tak polovina, možná až víc než polovina lidí prostě třeba nechodí k volbám, jo, protože neví, koho mají volit, protože jak si možná za chvilku řekneme třeba, až budeme rozebírat ty komunální volby, tak už nikomu moc nevěří z té oficiální alternativní parlamentní scény. No a my na té mimoparlamentní alternativní politické scéně různých stran, hnutíček a spolků jsme dokázali kolektivně, že to nedokážeme, dokázali jsme, že se prostě nedokážeme spojit, dokázali jsme, že nedokážeme spolupracovat, že nedokážeme spolupracovat ani zákulisně, tak jak to chtěli někteří aktéři toho národoveckého hnutí, a že nedokážeme spolupracovat ani otevřeně a transparentně veřejně, tak jako jsem se o to třeba pokoušel. Takže my jsme všichni dokázali, že to nezvládneme, a taky nám všem došla energie a finanční prostředky, protože jsme to velmi často, tu svoji činnost, sponzorovali za vlastní peníze, a prostě v okamžiku, kdy vás, já jsem tady si zaplatil v Ostravě 5 nebo 6 billboardů s Putinem, kde jsem napsal, že Rusko není nepřítel, Rusko je příležitost, a stálo mě to nějakých 20 tisíc, že? Takže prostě v okamžiku, kdy vy nemáte tu ekonomickou sílu, abyste tu informaci dostali mezi lidi, tak ji tam nedostanete, a bohužel, i když ta alternativní média, některá jako tvoje televize, existují a mají velmi solidní zásah, tak bohužel prostě miliony lidí to neuvidí. Nedozví se o tom a nebudou uvažovat jiným způsobem, protože sledují prostě ty mainstreamová média, čtou si Seznam, čtou si Dnes, dívají se na Českou televizi, dívají se na Novu, dívají se na Primu, absolutní většina lidí, 95% prostě veškeré populace. A proto to všechno prostě, to je kombinace věcí, kvůli kterým to podle mě odumřelo. Naše chyba, protože vždycky je důležité se podívat na to, co to člověk sám udělal špatně, nebo ta jeho skupina, co udělala špatně. Naše chyba je v tom, že kromě toho, že jsme profízlovaní, samozřejmě, ale to je riziko, se kterým se musí počítat, tak naše chyba je, že jsme se prostě nedokázali žádným způsobem spojit a spolupracovat už ani před těma předminulýma volbama, natož teďka v těch posledních parlamentních volbách, a nedokázali jsme překonat určité hranice osobnostní, které máme, a nedopadlo to dobře. Takže směrem dovnitř je třeba říct, že třeba i ten můj přístup, kdy já jsem chtěl ta veřejná jednání v přímém přenosu, a s tím, že jsem teda nabídl, že nemusím kandidovat, že to nemusí být volný blok, že to nemusí být prostě, já nevím, pod naší značkou a tak dále a tak dále, tak to prostě všechno narazilo na odpor jiných hráčů, a bohužel zase tady trošku jako výčtu těm našim sympatizantům, nedošlo k tomu, aby ti sympatizanti, kteří jsou zamilovaní vždycky do nějakého konkrétního, do konkrétního člověka, ať už je to muž nebo žena, tak prostě nejsou schopni překročit ten stín, že zrovna ten jejich fanoušek nemusí přece být premiér, že zrovna ten jejich fanoušek nemusí přece být minister, že zrovna ten jejich idol nemusí být zrovna poslankyně. Přesto jsme se nedokázali přenést, a prostě ta národovecká scéna prakticky odumřela. Velký náboj nám samozřejmě dodal ten COVID, protože tam to ta nespravedlnost a to, co se tady prostě dělo ty zločiny, tak to zasáhlo celou populaci, ale opět musíme si prostě přiznat jako národ, že minimálně 70, ale vypadá to, že až 80% dospělé populace, nepočítáme do toho ty chudáky důchodce v domovech důchodců, které tam prostě znásilnili a na nic se jich neptali a prostě a to do nich napíchali, tak když to řeknu, od 18, třeba do 65, tak prostě 70% populace se nechalo naočkovat zbaběle. Proto, aby mohli na pivo, aby mohli na dovolenou a podobně, takže tam jsme to prohráli jako národ. Nám na té alternativě to dodalo energii, protože jsme měli jakoby proti čemu bojovat, pak ještě mohli využít toho, když Vladimír Putin ukončil, tuším 24. února 2022, ukončil epidemii covidu svou speciální vojenskou operací, tak jsme mohli ještě nějakou chvilku fungovat tímhle směrem, ale pak se to prostě vytratilo, ta energie tam není a nedá se ta revoluce zorganizovat z obyváku, prostě když máte nulové ekonomické prostředky. A musíme tady zase uznat našim oponentům, že zatímco my nejsme schopni spolupracovat a nejsme schopni ekonomicky podpořit nějaký projekt, který by mohl něco změnit v téhle zemi, tak oni dokázali vybrat miliardy na zbraně. Takže musíme našim oponentům a nepřátelům svobody a nepřátelům míru v této republice uznat, že zatímco my se už čekáme a uhádáme k smrti kvůli teoretickému politickému postu, tak oni dokážou vybrat miliardy na to, aby se mohlo vraždit na Ukrajině nebo v Rusku. Takže asi tak. Revoluce klidně můžeme udělat, jak říkám, bude nás tam 7 nebo 37 nebo 700, ale těžko můžete spasit klackem republiku, ve které většina, absolutní většina vašich sousedů vás nikdy v té revoluci nepodpoří.
0: Děkuju. Já jsem jako byl fakt, když jsem viděl ty výsledky, ten první šok, to nasra, to, jak to říct, zklamání, tak jsem tak jako se zamýšlel nad tím, jestli teda je to o tom, když jsem viděl, jak ten stan jako tady de facto je vítězem voleb, tak zatím teda, nevím jak v druhém kole, ale u toho Senátu, tak jsem si říkal, dobře, takže potřebujeme evidentně jako ukrást pár miliard, povraždit pár lidí a pak nás bude na politický scéně.
1: Prosím vás, to je vtip, ano, soudruzi, kteří nás posloucháte, u policie České republiky právě teďka to byla nadsázka.
0: Ano, samozřejmě to nadsázka. Ale jako asi voliči říkají, tak když oni se umějí postarat sami o sebe, že jo, tak se budou moct umět i postarat o republiku, nebo já už fakt nevím, jakože tyhle lidi, kteří jsou celá strana vytvořená prostě jako projekt, který má krást hlavně, že jo, tak dostane takhle vysokou důvěru, asi je ještě z čeho krást, ale lidi se mají jako dobře. Na druhou stranu to bylo takový to první a jako zepětí, jako nervový, ale pak si člověk uvědomí, že například v Rychnově nad Kněžnou, já to dám jako příklad, v Rychnově nad Kněžnou kandidovali do Senátu dva poslanci, dva kandidáti, z alternativy ani jeden, jo, byl tam jeden právě, myslím, že za ten stan a druhý tam byl za ANO, shodou náhod oba dva prošli do druhého kola. Náhoda. Ale pak máš ve Strachonicích taky nikdo jako za tu, za nás, řekněme, za ty národovce. Teď to beru, ale i včetně jako SPD, pro, já nevím, kdo tam ještě byl, stačilo, nezávislí kandidáti. Jo, my jsme to prolejzali opravdu, teď jsme si nad tím dali tu práci. Prolejzali jsme celou kandidátku všech z těch jednotlivých regionů, aby jsme lidem jako upozornili, hele, tamhle v tom regionu ten a ten je docela zajímavý, ta a ta, jo, to, prostě aby nemohli lidi říkat, že neměli informace, nevěděli, koho volit a tak dál, takže tentokrát jsme ten servis jako takhle odmakali s Víťou, s Ivanem a s dalšíma lidma a pak žasneš, že pak máš regiony, kde se ti perou minimálně dva proti sobě, ne-li tři, jo, vlastenecký kandidáti, který se mydlejí mezi sebou samozřejmě a dohromady a pozbírá každý 3%, jo, a je to v nesouladu s tím, že prostě opět tady, jak si řek, hlavně si myslím, že je velký průšvih z toho, že prostě není jako boha ty lidi sjednotit, dohodnout se a říct, dobře, chceš kandidovat, dobrý, tady je to plný, pojďme se podívat, jo, tady někoho máme, tak pojď kandidovat prostě do Rychnova nad Kněžnou. Tam není nikdo. Jo, a budete tam tři a máš třetinovou šanci, že tě někdo zvolí. Jo, prostě tohle to se neděje. Prostě nulová koordinace, nulová podle mě jako snaha se dohodnout. Jo, prostě to někdo jako vystřelí, ha, a teď tam do toho jdu a prostě a teď se celý svět se z toho přestane otáčet kolem své osy a jako to mě docela nepřesvědčilo v tom, že opravdu tohle to byla vzácná příležitost, jako že jo, protože nepotřebuješ tolika lidí, tolika peněz na jeden nějaký obvod, kdybychom uhráli jeden okres, tak si řekneme dobrý, tak máme tam další jako želízko v ohni, že jo, ale nemáme ani to.
1: No, je to... K volebním výsledkům musím teďka zase, provedl jsem nějakou sebekritiku, tak teďka se zase vrnu na voliče, oni mi za to budou třeba někteří nemít rádi, ale je to tak, a zase pochválím protistranu. Protože protistrana kromě toho, že je schopná vybrat miliardy na to, aby mohli zabíjet prostě Rusy na Ukrajině anebo Rusy v Rusku, tak protistrana chodí k volbám. Ti lidi prostě chodí k těm volbám. A naši národovečtí voliči z nějak ze zásady, protože oni nechtějí Senát většinou, tak bojkotují volby do Senátu, přičemž si neuvědomují, že jediná možnost, jak zrušit Senát, je, že Senát bude souhlasit se svým rozpuštěním. Takže nechodí k senátním volbám. Nechodí ke komunálním volbám, nechodí k eurovolbám, přijdou jednou za 4 roky k parlamentním volbám, aby tam dotlačili aspoň jednu nějakou partaj, aby prostě si mohli ulevit aspoň vždycky, když jim nějaký jejich oblíbenec něco řekne ze sněmovny prostě od pultíku, a nebo aby si od něho přečetli nějaký článek, nebo aby se podívali na jeho video, ale prostě nechodí k těm volbám. Voliči alternativy nechodí k volbám, protože nemají rádi Evropskou unii, nemají rádi Europarlament, tak nechodí k eurovolbám. Neuvědomují si, že pokud tam nebudou europoslanci, kteří budou bojovat za Czechsi, tak jako bojoval Brexit, nebo jak se to jmenovalo, teda ta strana Brexit se přejmenovala, si
0: No,
1: vzpomínám, Nigel
0: Nigel
1: Farage.
0: Farage, ne, se jmenoval ten.
1: No, ale jak oni se jmenovali, tak teďka si úplně nespomenu, ale prostě kdyby je tam ti Angličani nenavolili do toho europarlamentu, tak by žádný Brexit nebyl. No a naši voliči prostě k těm volbám do europarlamentu nepůjdou. Naši voliči nepůjdou k volbám do Senátu. No, tady tohle je kritika směrem k voličům, nebo naši voliči, a voliči, kteří by chtěli systémovou změnu. No a pochopitelně jim v tom vůbec nepomáhá ta politická reprezentace, která se považuje za alternativní a nebo národovecko, nebo to aspoň o sobě tvrdí, přesně tím, co si popisoval. Jo. Tady v Ostravě proti sobě kandidovali různí nezávislí kandidáti, kteří neměli šanci ve své podstatě ani na 0,5%, ale vždycky prostě kandidovat musí a nedomluví se navzájem. Jo. A když se pokoušíš být jako prostředník a řekneš jim, tak vy tu kandidaturu sundejte a podpořte tady tuhle kandidaturu a pak se to může v jiném obvodě vystřídat, tak prostě se nikdy nikdo s nikým neznám příklad, že by se ti alternativci, nebudu tady v Ostrově jmenovat, abych nezlobil některé lidi, kteří fandili třeba těm kandidátům nebo kandidátkám, ale neznám příklad, že by se ti lidi byli schopni

0: ostatní prostě mezi sebou domluví. A tak, jak tam některé strany byly a někteří lidé vystupovali jenom, řekněme, virtuálně, tak to všechno skončilo tak, že jsme se tam brutálně pohádali a byla to absolutní katastrofa a nic z toho prostě nevzniklo. Protože jedna, ta věc, já už jsem to říkal tisíckrát, tak krátce zopakuju, prostě půlka z nás jsou policajti a druhá půlka z nás jsou asi super egoisti, protože jinak to vysvětlit nejde. A když jakou jedinou alternativu tady v současné době, třeba parlamentní, máš tu, řekněme, čtyř koalici, já nevím, jak, já nechci, aby to znělo nějak to, ale prostě je to koalice SPD pro Trikolory a Svobodných a ty bys chtěl třeba podpořit jejich kandidáty jak v komunálních volbách nebo i v těch senátních, kde SPD třeba kandidovalo a pak si uvědomuješ, že podporuješ prostě lidi, kteří chtějí skrze svého ministra obrany vyslat dvě brigády do Pobaltí v případě války s Ruskem, tak si to taky rozmyslíš a potom k těm volbám třeba nejdeš, protože nechceš volit Babiše, který chce poslat na české vojáky do války s Ruskem, protože to není Fico, není to Orbán, prostě je to Babiš a on je tam když tak pošle do té války, na rozdíl třeba od Fica nebo od Orbána, kdyby byl u vlády, ale já si myslím, že ani Maďar je tam nepošle. A máš volit někoho, kdo má stranickou nálepku, kterou má ministr obrany Zuna, kterou má předseda strany SPD, nebo hnutí SPD, Tomio Okamura, kteří drží tuto vládu u moci. To znamená, že vláda SPD chce poslat vojáky do války s Ruskem. A řekněme si to tak, jak to je. Absolutní většina voličů SPD prostě je protibanderovská. Jo? Jsou antibanderovští. Nejsou protiukrajinští, nejsou proruští, ale stejně jako já, jsou prostě antibanderovští. Já nesnáším banderismus. A Ukrajina je, tady si možná budu koledovat, ale Ukrajina je oficiálně banderovský stát. Je to prostě stát, který slaví národní svátek při narození Bandery. Jsou tam i ti další Šuchevič a já si teďka nespomenu na ty jména. Dělám si k tomu nějaké
1: Melník
0: materiál.
1: Třeba, že jo,
0: ano,
1: toho slavnostně pohřbívali teď za dalšího nějakého nácka.
0: Ano. Je to prostě regulérní ukronacistický banderovský stát. Prostě uznávají jako národní hrdiny. Víš co, že banderovci vraždili Poláky a že vraždili Čechy a Maďary a Slováky a Rumuny a že vraždili Romy. Na to každý kašle. Ale oni vraždili i Židy přece. Po 100 000. Dobíjeli je sekerama, upalovali je zaživa. A nám to tady najednou v Evropské unii nevadí a podporujeme banderovský ukronacistický stát, protože to je banderovský a ukronacistický stát, protože oficiálně velebí banderovce a antisemické ukronacisty, kteří mimochodem ještě jako páchali pár jiných genocid vůči, jak říkám, Čechům, Slovákům, Polákům, Maďarům, Rumunům, Romům, a to každý kašle, to nikoho nezajímá. Ale my podporujeme stát, který adoruje prostě pachatele židovského holokaustu. To je prostě neuvěřitelné. A s tímhle, já i kdybych překousl, že mám tu historii ze SPD, jakou mám a chtěl bych podpořit nějakého kandidáta, protože ho znám a věřím mu, nebo budu doufat, že bude dělat nějakou dobrou politiku, tak já prostě nepřekousnu ten fakt, že SPD je vládní strana a chce poslat, to je vládní SPD, vládní strana, která chce poslat vojáky, české vojáky do války s Ruskem. Tečka. Může si kdokoliv vykládat, co chce, ale v okamžiku, kdy zaznělo od Babiše, že on v případě války pošle české vojáky do Pobaltí, aby bojovali s Ruskem, tak SPD měla prostě odstoupit z té vlády se všemi svými ministry. Protože to prostě neudělali, tak podle mě dopadli tak, jak dopadli. Protože proč, jaký význam má dneska volit Kovaříka, když může žít přímo ke Kováři, že? Proč bys měl volit SPD, kteří prostě nedělají nic jiného, než dělá Babiš, když můžeš rovnou volit Babiše?

0: Takže jo, ten propad a rozpad té protisystémové a národovědecké fronty je na všech úrovních. Jo. To je mimoparlamentní, politické, mimoparlamentní, spolkové, mimoparlamentní, individuální a včetně té parlamentní. Protože jak může nějaký národovec a člověk, který přemýšlí protisystémově, vzhledem třeba k současné podobě Evropské unie, tak jak může podporovat někoho, prostě, kdo chce poslat české vojáky do války s Ruskem a nepostaví se k tomu úplně jasně, jako se v tomu v minulosti postavil Orbán, nebo jak se k tomu teďka jako hodně natvrdo staví Fico. No. Takže to je prostě ta situace a vůbec se nedivím, že těch 5% lidí, kteří ještě neztratili zdravý rozum v této republice a víc nás není, si buďme naprosto jistí, víc nás není, takže jsou potom znechucení, ale se v podstatě ani k těm volbám třeba nechodí, protože neví prostě jako z kere do kere. Alternativa nic nenabízí, jako my nic nenabízíme, protože na to nemáme ani morální základ, ani finance a to, co se jim nabízí, tak to je potom pro ně jednodušší to prostě hodit Babišovi jenom proto, aby tady třeba nevládl Fiala. Takže tak.
1: No, v tomhle těžko ti můžu jako oponovat, ale zkusím to. Toho Zunu jim prej nadělil Babiš. To jako nebyla jejich šťastná volba.
0: Samozřejmě, že jim ho nadělil Babiš, ale proč si ho nechali nadělit? Oni v té vládě nemuseli být. Asi v té vládě chtěli být. Mohli to udělat jako komunisti, mohli vyjádřit vládě důvěru a nemuseli v té vládě být, ale oni v té vládě chtěli být. Takže si nechali vnutit všechny ministry, protože ani jeden ministr, který je ve vládě, není za SPD. Všichni jsou to Babišovi lidi. A to si taky spousta lidí, kteří uvažují racionálně, uvědomuje a proto jsou taky nasraní prostě na SPD. No, a vytrestali je teďka v těch komunálních volbách tady za to, že to je zrada na voličích. Otázka je, jestli je vytrestají třeba i v parlamentních volbách.
1: No, prej to všechno k tomu směřuje. Ono vlastně, že jo, SPD by se mohla učit právě z pádu nejenom komunistů, ale i ČSSD, starý sociální demokracie, kdy Babiš je prostě vyluxoval a podle mě on jde úplně stejnou cestou, že jo. A
0: Ano.
1: takže SPD do budoucna jako nemá na ružích ustáno.
0: A mimochodem,
1: Nebyla by...
0: jestli tě můžu
1: Povídej.
0: přerušit, tak já jsem si dělal jako, ne že já, ale Umělá hmota mi dělala analýzu prostě tady těch komunálních voleb. A strany, které nejvíce ztratily, tak pokračuje sešup. KSČM, ČSSD, nebo teďka to je ČSD, nebo co to je, a hned za nima je SPD. No, protože nejvíce, úplně nejvíce těch mandátů, jestli to dobře pamatuju z těch tabulek, ztratila KSČM, nebo možná stačilo, co to teďka jmenuje, nejsem si úplně jistý, ale KSČ prostě ztratilo nejvíc mandátů, hned po nich zbytek sociálních demokratů a hned po nich SPD. A jak sociální demokrati, tak komunisti, tak SPD teďka umírají na to, že oni prostě tak strašně chcou mít ty funkce a tak strašně chcou mít přístup k těm všem zákulisním kšeftům, že si vůbec neuvědomují, že se musí postavit tomu Babišovi i v rámci vlády a musí vyvolávat různé formy vládních krizí a veřejného vyjednávání. Tady by si mohli vzít příklad z těch, které jako upřímně taky nesnáším, protože to je prostě mor pro budoucnost, ale z Pirátů, kteří to udělali naprosto dokonale před minulýma volbama. Oni si úplně v klidu 3 roky vládli z 5 koalicí a rok nebo rok a půl před volbama prostě z té vlády odešli, stali se jakoby mediálně brutální opozicí proti té vládě, aniž by jednou jedinkrát podrazili nohy v případě nějakých důležitých hlasování, ale mediálně se vymezili a prostě pustili ty funkce v té vládě, pustili ty kšefty, pustili ty politické náměstky, protože věděli, že pokud to neudělají, tak prostě o ty svoje voliče přijdou. Takže otázka je, jestli si to někdo v SPD uvědomí a jestli Tomio Okamura pustí post předsedy poslanecké sněmovny, jestli ti všichni možní náměstci, kteří jsou na různých ministerstvech, teďka pustí ty svoje funkce, jestli případně i ostatní poslanci SPD pustí svoje pozice ve výborech a prostě vyvolají vládní krizi, protože by ji měli by ji vyvolat, podle mě by měli z té vlády odejít, odejít z té vlády a maximálně tak možná tu vládu. Ha?
1: Tohle to
0: Dostal
1: jsem
0: někdo
1: ti to,
0: ty?
1: to jsem tam hodil já.
0: Jo.
1: Prosím tě, to je od našeho kolegy Jardy Števce. Tohle to je prostě oficiální prezentace armády České republiky. Když si o tom mluvil, já se dlouho by to trval, jsem to našel. Jo, a to je vyslání armády České republiky do operací NATO do nového modelu sil NATO odstrašení příprava k obraně kolektivní obrana. Takže v případě, když bude Česká republika napadená, všimni si, tak jedna část armády odchází směrem do Polska a druhá na Slovensko. Tak to je jenom
0: No.
1: tak, jako k čemu máme tu naši armádu a co bude dělat, až teda budeme napadeni, tak takhle to dopadne.
0: No, mně se líbil ten pečený sněhulák, kde byla akce Kreml, to si můžete všichni taky najít na YouTube, a kde ti vojáci říkali, no, napadneme Rusko ze severu všemi sedmi Gripeny a z jihu oběma Pandury, sevřeme je do klešti a provedeme výsadek v Kremlu a během půl minuty prostě bude všechno vyřešeno, což je úplně nesmysl. Můžeme se za chvilku dostat k tomu, jakým
1: Jo.
0: způsobem bude, když tak ta válka podle mě probíhá, a potom si o tom můžeme podebatovat, až nás propustí po válce z vězení třeba nějakou dobu, ale ještě bych dokončil tu myšlenku a už se můžeme věnovat něčemu jinému. Potenciální volič SPD musí být v současné době buď to úplně znechucený z toho, co dělá SPD na parlamentní úrovni, anebo musí být hodně překvapený a chodit tam už jenom z pocitu sounáležitosti třeba s Okamurou, protože je to vládní strana, která nás chce oficiálně nás chce dostat do války s Ruskem, protože oficiální stanovisko české vlády, ministerstva obrany, premiéra je, že budeme posílat vojáky do války s Ruskem. Nemá nikdo stanovisko jako Fico, nemá nikdo stanovisko jako Orbán a podle mě ani Maďar, když jsem nenašel, uměla hmota mi nenašla žádná jeho vyjádření na téma, kolik bude kam posílat vojáků, tak ani Maďar nepošle podle mě žádné vojáky mimo území Maďarska, ale my už se na to chystáme dělat, to česká vláda pod českým premiérem a připravuje se na to armáda České republiky pod ministrem obrany, který je tam nanominován oficiálně za SPD. A můžete si to vyzkoušet stejně jako já jsem si to vyzkoušel. Neexistuje jedno jediné veřejné vystoupení Tomia Okamury, Radima Fialy, dokonce ani Jardy Foldyny. Nenašel jsem na oficiálním ani bohužel nic od pana Rajchla, nenašel jsem nic od Svobodných, našel jsem nic od pana Ševčíka, kteří by řekli, že oni s tím nesouhlasí, aby armáda České republiky vysílala vojáky do války s Ruskem mimo území České republiky. Takže každý, kdo si protrpěl všechny ty anabáze SPD od migrační krize přes COVID a teďka válku na Ukrajině, tak musí být prostě buď to hodně nervózní. A já si myslím, že polovina potenciálních voličů je přímo zděšená tím, že oni ve své podstatě by se měli svým hlasem podílet na tom, že armáda České republiky bude vysílat vojáky do války s Ruskem mimo území České republiky. Takže pro voliče je to opravdu katastrofa, protože mimo parlament nic neexistuje. A nic dlouho existovat nebude, tam je to přejeté, tam je to rozorané. A kdyby se teďka najednou objevila nějaká osobnost, ať už by to byl muž nebo žena, která by začala říkat ty správné věci a začala by se objevovat úplně všude v televizi a ve všech našich serverech a tak dále, jako Meloniová třeba v minulosti, tak si můžete být jistí, že to je prostě nastrčený agent, který má opět jako vyvolat v lidech nějaký falešný pocit šance důvěry a který má prostě tu zemi zavést tam, kam ji ti globalisté jakoby zavést jej. Takže je to strašně frustrující. A upřímně, opět nedoporučuji nikomu žádné pokusy o revoluci nebo něco takového, protože nemá cenu, abyste se snažili spasit, zachránit své sousedy, kteří nechtějí být zachráněni, abyste se je snažili spasit a zachránit klackem. To se prostě nepovede, obrátit to proti vám, tenhle národ absolutně spí a prostě chystá se podvědomě. Někteří se na to těší, ti, kteří na tom vydělají, a ti, kteří do té války nepůjdou. a nyní se podvědomě, nevědomě chystají po třetí do války s Ruskem opět na straně budoucích poražených.
1: No, tak mnozí si říkají, že to přece tak hrozný nebude. Vzpomněl jsem si na film Musíme si pomáhat, kde když ty Židy tam dávají do toho transportu, do toho vlaku, tak se tam jako uklidňují, no přece to tak strašný nebude, ne, v tom. Jo, prostě a víme, co se stalo potom. Faktem je, že mě taky právě napadla to řešení a la Piráti, že SPD by prostě cukla kobercem někdy ke konci volebního období, ten poslední rok, asi jo, já myslím, že rok by měl stačit na to, aby volič zapomenul, co se předtím dělo, a začala tvrdě jako prosazovat opoziční politiku. Otázka je potom, jak to bude krystalizovat, nebo jak to vidíš, třeba Tomio Okamuru versus Jindřich Reichl, protože já to vidím jako dva kohouti na jednom smetišti, jako v dobrým. Jindra je hodně aktivní, je vidět v svého prima, jo, a tak dále, ale zase Tomio podle mě nebude nadšený z takovýhle konkurence, která ho jako může nějakým způsobem oslabit, nechci říct přejet, jo, ale jak to vůbec, jako tohle přece oni, kdyby potom kandidovali každý za sebe, tak by to tu SPD zase ještě víc oslabilo nějakým způsobem. Jak ty to vidíš tady třeba tenhle ten duel, řeknu to takhle?
0: No a začnu od konce. A zase řeknu něco, co mě bude spousta lidí nenávidět, tak doufám, že ti to úplně nesrazí sledovanost. My potřebujeme politickou smrt SPD, protože dokud politicky nezemře SPD, tak v této republice nemůže vzniknout AFD. No, protože SPD prostě je žába na pramení protisystémové, čexitové, národnické politiky, protože to už je systém, na kterém se živí tisíce lidí velmi dobře a je to prostě žába na pramení. A dokud nezažijeme politickou smrt SPD, tak se tady neobjeví prostor pro případnou českou AFD. To, co jsem říkal, to je jenom politické řešení pro to, aby byli znovu zvoleni, tak jak jsi to říkal nebo naznačil. Pokud cuknu tím kobercem rok před volbama, tak aby na to lidi zapomněli a začnou dělat opoziční politiku, která nepřinese vůbec žádné hmatatelné výsledky, tak to bude zase jenom další podvod na voliče, aby je znovu navolili do té sněmovny. Nebude to nic o tom, že budou skutečně reálně dělat nějakou politiku. To bude všechno domluvené, prostě bude to domluvené divadlo a za to, že budou jenom jako dělat nějakou politiku, tak jim Andrej Babiš bude házet pořád nějaké drobky ze stolu a bude si je připravovat na to, že s nima spolupracovat bude, protože stejně i tak ta čtyřkoalice, která byla po odchodě Pirátů, kdyby získali většinu ve sněmovně, tak by s těmi Piráty opět spolupracovali. Jo. To je politické řešení, to je vyčurané politické řešení, je to podvod na voličích. Co se týká souboje Reichl Okamura, to je prostě problém, protože Jindra Reichl je prostě schopný, inteligentní člověk, který toho v životě hodně dokázal, ale do politiky, do sněmovny se dostal stejně jako já na křídlech SPD. A určitě si velmi dobře prostudoval mou kauzu a on moc dobře ví, že nejen, že se dostal do sněmovny na křídlech SPD, ale je pod křídly SPD v současné době. A pokud nebude držet ústa a krok, tak přes veškerou svoji popularitu a přes veškeré svoje schopnosti a přes veškeré svoje retorické umění skončí úplně stejně jako všichni ostatní a to, kteří byli v SPD a kteří byli prostě pracovitější, schopnější a dokonce i chytřejší než Tomio Okamura nebo Radim Fiala. A takových lidí tam bylo dost a všichni skončili v první setně sekundy, kdy si ten tým, který si toho Okamuru pěstuje, uvědomil, že by pro toho člověka, kterého mají pod kontrolou a kterým zajišťuje to živobytí, mohli být jakoukoliv konkurenci, tak ho prostě zlikvidovali, anebo ji zlikvidovali a zařízli. Proto říkám, že SPD nikdy nebude AFD, protože když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem si na té umělé hmotě nechal udělat i analýzu prostě vývoje SPD a AFD. A AFD měla prostě od okamžiku svého založení 7 předsedů od okamžiku, kdy se dostala do Bundestagu, pět předsedů a předsedkyň. A žádný ze zakládajících členů AFD v současné době není v exekutivním vedení AFD, ale je tam jeden jediný člověk, který má funkci čestného předsedy. Ta strana procházela vnitřním vývojem, ta strana nabírala schopné, pracovité, inteligentní, verbálně zdatné lidi, kteří chtěli dělat skutečně to, co ta strana měla v programu, a ta strana procházela procesy, kdy prostě i ti otcové zakladatelé odcházeli z těch funkcí, byli převoleni a díky tomu se ta strana prostě mohla vyvíjet. To se v SPD nikdy nestane a ve své podstatě to nechce a ani ta skupina lidí, kteří SPD drží prostě nad vodou a drží ji v té sněmovně, protože oni prostě jsou zamilovaní, už jednou, nejednou, tisíckrát se postavili za Okamuru, tisíckrát za něho bojovali se svými rodinnými příslušníky na sociálních sítích, v nějakých volebních kampaních a tak dále. A nedovedou si vůbec představit, že by to mohl vést a řídit někdo jiný, čímž vraždí pochopitelně tu národoveckou scénu v České republice, protože Tomio Okamura za 12 let v politice nebo za 14 let v politice taky dokázal, že nic nedokáže. Dokáže jednu jedinou věc. Dokáže se udržet v politice, dokáže se udržet v Senátu, kde byl, nebo ve sněmovně, dokáže vyšplhat na nějakou funkci, protože ovládá to zákulisní vyjednávání nebo ten tým okolo něho. Dokáže zákulisně vyjednávat velmi dobře a velmi kvalitně, protože to jsou profíci všechno z ODS, kteří přišli do SPD. Ale nedokázal z volebního programu za 3 volební období, kdy byl ve sněmovně, vůbec nic, vždycky plakal, že to bylo kvůli tomu, že je v opozici, a nedokáže nic z volebního programu SPD ani v tomto volebním období. Takže za mě, a to každý přebere, nejdřív musí být politická smrt SPD, to znamená, že SPD se nesmí dostat do sněmovny, a přežijeme minimálně jedno volební období, kdy tam ve své podstatě nebudeme mít vůbec žádný hlas. A mezi tím se tady může vyvinout nějaký jiný projekt, který bude muset podpořit, a to už se bavíme o teorii na úrovni zázraku, který by musel podpořit opravdu nějaký altruistický miliardář, který prostě z nějakého důvodu ještě v sobě má zbytky svědomí a rozhodne se, že tady podpoří nějakou skutečnou alternativu, protože my zase, tady zase vezmu, dám to zpátky mezi lidi, no, my si to nedokážeme zaplatit. No. My tady prostě nedokážeme vybrat, tak jako ti druzí dokážou vybrat miliardu, nebo kolik miliard na zbraně, aby se mohli zabíjet Rusové na Ukrajině nebo Rusové v Rusku. Tak my nedokážeme ufinancovat vznik nějaké strany nebo hnutí, které by mohlo fungovat bez podnikatelských peněz, protože lidi na té alternativní scéně by si ty peníze tak brutálně záviděli a tak brutálně by se na nich chtěli podílet, že každý takový projekt, který by se rozjel a měl šanci na úspěch, zaříznou společnými silami v okamžiku jeho zrodu. Takže my potřebujeme k tomu, aby tady byla nějaká skutečná alternativa, tak potřebujeme dvě věci. A to první je politická smrt SPD, protože bez politické smrti SPD v České republice nikdy nevznikne AFD. Ale ta politická smrt SPD je velmi nepravděpodobná, protože, jak už jsem říkal, prostě v tom vedení toho hnutí jsou velmi zkušení lidé z minulosti z ODS, ať už to je Radim Fiala, nebo pan Šmucler, nebo další lidi, já si už teďka nespomenu, kteří moc dobře ví, jak se ta reálná politika dělá, a já předpokládám, že pokud už nebude po válce v příštím volebním období, nebo pokud nás mezi tím nevyvraždí umělá hmota od ChatGPT, takže nejpozději zhruba ten rok před koncem volebního období uvidíme právě jakoby vládní krizi uměle vyvolanou ze strany SPD, tak to udělali Piráti kdysi, kde se bude snažit SPD vyprofilovat, že ona ve své podstatě není Babišova loutka, že si dělá nezávislou politiku a budou se snažit v té sněmovně za každou cenu udržet. A teďka se můžeme ještě dostat k tomu Jardovi Rajchlovi, anebo ostatním.
1: Můžeme, pojď.
0: Edovi Foldinovi, anebo panu Vondráčkovi, anebo Jižkovi Zraky, paní Majerové, panu Ševčíkovi. Jediný, kdo to zvládl morálně, byla Markéta Šichtářová. Tak když to uviděla, že tam ve své podstatě má sedět a držet hubu za 150 tisíc měsíčně a dělat debily ze svých voličů, tak se k tomu postavila jako jediná správným způsobem. Nebo respektive ona se k tomu mohla postavit jakoby politicky ještě lépe v tom, že by se postavila do opozice vůči těm, kteří se rozhodli, že budou za to teplé místečko držet ústa a krok a budou prostě nechají Babiše, aby po nich šlapal. Ale evidentně jí to nestálo za to, protože evidentně si umí vydělat peníze jiným poctivým způsobem a rozhodla se, že si nebude likvidovat prostě svůj, to je můj názor, že si nebude likvidovat svůj osobní život tím, že se bude pouštět do války ještě se svými vlastními spolustraníky a prostě z té sněmovny odešla. No, to proběhlo strašně rychle, strašně potichu. A to si skoro nikdo neuvědomuje, že těch 200 lidí, co jsou ve sněmovně, spousta z nich by byla ochotná zabít nebo minimálně někoho zmrzačit nebo ho nechat před autem nebo spousty velmi špatných věcí jenom proto, aby v té sněmovně byli a ona se prostě sebrala. A když zjistila, že by tam měla být jenom loutka, tak jí to prostě nestálo za to a odešla. Já musím říct, že od Zuzany Majerové jsem víc nečekal, protože vím, že to je člověk, kterému jde jenom o tu pozici, jenom o tu funkci a je ochotná prostě jít přes mrtvoly a zbavit se svých kamarádek a zbavit se, podrazit svoje přátelé a lidi, kteří zakládali Trikoloru a pošlapat všechno jenom proto, aby se dostalo do té sněmovny. Tam mi vůbec nevadí, ale kde jsem jakoby smutný, to je třeba pan Ševčík nebo pan Vondráček, tam jsem prostě smutný. Zase na druhou stranu, to jsou velmi inteligentní, velmi vzdělaní, velmi zkušení lidé, kterým to asi dobře uvažuje politicky a já doufám, že na rozdíl třeba od ostatních lidí, tak doufám, že oni čekají na tu příležitost, aby třeba mohli v nějakém rozhodujícím okamžiku nějakým způsobem do toho zasáhnout. Ale všichni si musí uvědomit, jak Jindra Reichl, tak pan Ševčík, tak pan Libor Vondráček, i ten Jarda Foldina si musí uvědomit, že v okamžiku, kdy oni se postaví, ne že se postaví proti Okamurovi nebo proti SPD, ale že se postaví a přijdou s vlastními nápady. Oni se nemusí postavit, oni přijdou s vlastními nápady a začnou je v těch strukturách toho poslaneckého klubu, protože oni nejsou členy SPD, že, ale v rámci toho poslaneckého klubu ještě z koalice prosazovat, tak prostě na té kandidáce za SPD příště nebudou. Nebudou. No. A zase opět, pokud se vůči tomu nevymezí, tak jsou tam vlastně zbyteční. Jo, neříkám, že páchají nějakou škodu, to prostě tak úplně z jejich strany není, ale jsou tam zbyteční, prozatím. Prozatím pro mě, tak jako musím přiznat, že úplně tu parlamentní politiku nesleduju v této době, tak jsou prostě zbyteční. Občas něco řeknou někde, občas někde něco napíšou, natočí nějaké dobré video, udržujou si svoji fanouškovskou základnu, ale jinak pro tuto republiku jsou úplně zbyteční. Tato republika směřuje do války. Tato republika směřuje do války. Slyšel jsem nějaká opatrná vyjádření pana Ševčíka ve stylu, že prostě bychom asi měli se poohlížet, jestli nám nechybí ten ruský plyn a ruská ropa, ale do prdele, pardon. My potřebujeme někoho, kdo se v té sněmovně postaví a řekne, já nebudu podporovat vládu, která se nebude chovat jako slovenská vláda a která nebude bojovat natvrdo za to, aby se ty zdroje vrátily. No. A nebo kdo se tam postaví a řekne, prostě já si myslím, že je naším úkolem v téhle čtyřkoalici, abychom se chovali jako AFD, abychom požadovali přímo obnovení těch dodávek a abychom o tom i jednali s tou ruskou stranou, abychom tam vyslali tak jako AFD lidi, kteří o tom budou jednat s tou ruskou stranou. No. A budou ochotní to udělat, budou ochotní si znepřátelit jak kolegy z SPD, z poslaneckého klubu, tak si budou ochotní znepřátelit Andreje Babiše. Ale zase na druhou stranu vůbec bych se nedivil, kdyby Andrej Babiš potom, až se to vyvine třeba takovým způsobem, jakým já doufám, že se to vyvine, tak až on si to spočítá a bude vědět, že už mu nehrozí, že se ho pokusí nějakým způsobem, nějakým Majdanem nebo něčím odstranit. Takže je docela možné, že rok před volbama, jak říkám, pokud už nebude po válce, anebo pokud nás nevyvraždí umělá hmota, tak bych se vůbec nedivil, kdyby se Andrej Babiš potom postavil a všem jim vyfoukl rybník, protože to třeba navrhne jako sám za sebe a že se přidá k těm, kteří třeba budou hlasovat proti těm protiruským sankcím, které jsou mimochodem, jak jsme se dozvěděli, úplně vtipné, protože nevím, jestli k vám došla ta informace, ne, že teďka Američané nakupují ruskou naftu, ale že Američané si stěžovali prostřednictvím Marka Rubia, že Ukrajinci jim v Černém moři potopili jejich lodě, které jim převážely už v té době ropu do Spojených států. A Ukrajinci napadali v Černém moři lodě takzvané ruské stínové flotily. Takže Američané už dávno předtím, než se teďka ohlásilo, že budou oficiálně dostávat naftu z Ruska do Spojených států, dováželi přes Černé moře prostřednictvím ruské stínové flotily ropu a ropné produkty z Ruska nebo z Kazachstánu v uvozovkách do Spojených států. Takže takhle asi fungují ty protiruské sankce. Ale dokud se někdo nepostaví z těchto lidí, ve které já jsem jakoby vkládal, ještě pořád vkládám důvěru a nezačnou takhle do toho natvrdo šít, tak za mě jsou tam prozatím zbyteční. Je fakt, že nejsilnější osobnost tady z těchto všech je pan Reichl, protože prostě pan Ševčík i pan Vondráček, oni jsou jakoby hodně akademičtí a hodně slušní a hodně prostě jakoby na úrovni, ne že by Jarda Reichl nebyl na úrovni, ale on je takový dravec větší, jo? Mě to víc vyhovuje, takže on je takový dravější, takový bojovnější, takový ochotnější do tvrdšího sporu. Pan Vondráček a pan Ševčík prostě jsou, jo? Pan Vondráček je právník, pan Ševčík je akademik, takže to jsou lidé, kteří se snaží působit na nějaké úrovni. Když to Jarda je takový běc, takže to je takové sympatičtější. No.
1: Tak tady Buffalo, vždyť to nemá vůbec smysl tam jít, mám podpořit SPD, když vláda se jich podporou přijímá cizinců víc než Fiala, co tam dělají, mají posty a konec, to nemá smysl. No, bohužel teda tohleta, jak to říct, no to rozčarování, tak rozčarování tady vlastně jako hrálo obrovskou roli, hraje a myslíš si, že teda ani nějaký, řekněme, protože třeba tady podle nějakých analýz Babiš teď po tom, co zničil nějakým způsobem SPD a motoristy, zamíří prej doprava a bude luxovat jakoby hlasy zprava. A že teda zleva by se otevřela nějaká příležitost pro nějaký subjekt, který by mohl možná novej, nevím, nebo natřenej na novo, který by mohl jakoby v dalších volbách do toho nějak zasáhnout víc. Myslíš si, že už třeba během těch, no kolik nás čeká, ještě 2,5 roku, asi zhruba ne, té doby se dá teda něco ukout, uplácat, vyřešit? A kdyby se měl začít vyjednávat, není teď už nejvyšší čas na to, aby se třeba ty spolky a strany a tak zase začaly už navážno bavit o tom, že by se něco mělo zkusit, nevím.
0: Moment, já jsem tady právě se chtěl podívat, kdy jsou ty další volby. V roce 2029, takže to máme
1: To bude po válce už, no.
0: to bude asi po válce, jako v říjnu, jo, takže to jsou 3 roky, jako. Tak on už se doprava pohlíží, protože se schvaluje v České republice švarc systém, což znamená, že spousta lidí, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, bude svými zaměstnavateli dotlačena k tomu, aby začali pracovat na živnost, protože prostě dostanou svoji hrubou mzdu a budou si z toho muset odvádět sociální, zdravotní a budou si z toho muset sami platit daně a nebudou si šetřit na důchod a budou to miliony lidí, podle mě. Jo, protože ten systém, tak jak je nastavený teďka, je prostě neudržitelný. Andrej Babiš je prostě psychopat, za mě masový vrah a lhář, který prostě slíbí každému to, co chce slyšet, protože na to má extrémně profesionální tým lidí, kteří neustále provádí dnes a denně průzkum veřejného mínění a on podle toho říká lidem to, co chtějí slyšet, a protože to je ještě narcis. To je prostě člověk, který má tu temnou triádu, je to psychopat, sociopat a machiavelista, tak on prostě ví, jak to těm lidem prodat a jde mu to naprosto perfektně, protože vzhledem k tomu, že je multimiliardář, tak se k tomu zaplatí každého novináře, úplně každého novináře, kterého potřebuje v České republice. Já jsem přesvědčený o tom, že platí i spoustu novinářů, kteří píšou proti němu, protože o něm píšou specifickým způsobem, který mu potom pomáhá v tom, aby na tom získával body. Takže on už se posouvá samozřejmě i doprava, ale udělá všechno pro to, aby v lidech vyvolal dojem, že zůstává tam, kde zůstává. Jo. Vem si, že prostě ve své podstatě on nikdy neslíbil třeba seniorům, že jim vrátí ty důchody, které jim ukradla Fialova vláda. On jim to přímo neslíbil, ale on v nich vyvolal dojem, že to udělá. Ti lidé si to opravdu mysleli. Ti lidé na základě toho, co jim bylo řečeno a naznačeno, si prostě mysleli, že jim ty peníze vrátí. A to je to, jak on s tím svým týmem absolutně profesionálně pracuje. Co se týká toho, jestli se na levici uvolní nějaký prostor, tak to, co jsem řekl, tady se tě možná dotknu zase, ale to, co jsem řekl o SPD, platí třeba o KSČM. No, my potřebujeme, aby se na levici uvolnil nějaký prostor, tak potřebujeme politickou smrt Kateřiny Konečné. Pokud Kateřina Konečná neskončí na smetišti politických dějin po svoji extrémně úspěšné, úplně zbytečné politické kariéře, úplně zbytečného člověka ve sněmovně, úplně zbytečného člověka v Europarlamentu, který se podílel na všech zlech, které z toho Europarlamentu kdy přišly, na těch globalizačních zlech, tak pokud ona nezmizí z politické scény, tak KSČM je mrtvá strana. To je mrtvá strana, kterou už nikdy žádný normální, skutečný komunista nebude volit, protože spousta komunistů skutečných prostě těžko může přehryznout to, že jako šéfku mají politickou multimilionářku. To je prostě politická podnikatelka úplně stejně jako Tomio Okamura. Ale tyhle procesy trvají dlouho, protože jsou tady vždycky ti skální voliči, kteří ještě nějakým způsobem ty lidi u toho kormidla drží a ta politická smrt většinou trvá prostě aspoň dvě volební období, jak to vidíme třeba teďka, jako, nebo ČSD, to už se v podstatě jakoby zemřelo. No, ale prostě pokud se do vedení komunistické strany nedostanou lidé, jako je třeba pan Luzar nebo Pepa Skála, jako skuteční komunisti, jakože komunisti, tak pokud povedou komunisti nějací biznismeni a biznismenky, tak už to prostě nikdo jim to neuvěří, že jsou to komunisti. Já jsem si dělal srandu ještě s kolegou ve sněmovně, když jsme tam chodili popíjet jejich výbornou slivovici a ujídat jim jejich geniální česnekové uzené, že se nedostanou do sněmovny ne proto, že jsou komunisti, ale protože nejsou komunisti. No, tady ještě připomenu takový střet, co jsme měli s Vidlákem kdysi, kdy on interpretoval ten výsledek těch voleb po covidovém období v roce 2021, takže covid nebylo politické téma, že tím, že my jsme se zaměřili na ten covid, takže kvůli tomu jsme prohráli a tak dále. A já s touhle jeho analýzou a s tímhle úvodem pohledu nesouhlasím, protože covid zlikvidoval komunisty a covid zlikvidoval sociální demokracii. Že společně podporovali Andreje Babiše a když se potom lidé měli rozhodnout, jestli budou podporovat Babiše, tak když se měli lidi rozhodnout, že chtějí podpořit někoho proti tehdejšímu demokratickému bloku proti pozdější pětikoalici, tak si museli vybírat mezi SPD, ANO, ČSSD, KSČ. A oni si v té době řekli, proč já, když nechci, aby tady vládla ta pětidemoliční četa, proč bych měl podporovat kovaříčky, jako je KSČM nebo ČSSD, když můžu jít rovnou za tím kovářem. Protože Babiš je chtěl napíchat, komunisti je chtěli napíchat, sociální je chtěli napíchat. Socanský ministr vnitra tady zavedl absolutní bezpráví, kdy prostě policajti vynucovali násilím nezákonná vládní opatření, víme, že prakticky všechny byly nezákonné, nesli za to úplně stejnou zodpovědnost. Tak ti lidi si řekli, proč bychom měli volit tady tyhle ubožáčky, když proti té pěti koalici můžeme rovnou zvolit toho největšího kováře. A připomeňme si opět, to strašná spousta lidí zapomíná, že Andrej Babiš v té době taky zradil svoje voliče, protože oni ty volby vyhráli. Na procenta je vyhrála budoucí pěti koalice, ale protože u nás existuje systém, jaký existuje, tak ANO mělo o jednoho poslance víc než druhá strana, což byla ODS, tuším v té době, nebo tam byla ta čtyřkoalice, nebo jak to bylo, ale měli o jeden hlas víc.
1: Jo, jo.
0: A Miloš Zeman, který byl v té době prezident, řekl Andreji Babišovi, že mu dá dva pokusy.
1: Ano.
0: A k tomu si mohli klidně nějakým způsobem vlastně na předsedu sněmovny si navolit nemohli na ten třetí pokus, protože tam měla většinu ta pěti demolice. No ale Andrej Babiš tady mohl vládnout dva roky v demisi. Mohl tady vládnout dva roky v demisi a mohli způsobit takovou vládní krizi, že by mohly být předčasné volby. A Andrej Babiš tehdy zradil svoje voliče a nechal tady vládnout pěti demolici, protože moc dobře věděl, že se chystá válka na Ukrajině a chtěl si hrát na toho, který za to neponese odpovědnost. Takže celý tenhle systém je prostě jakoby politicky neprůchodný a pokud by se tady měl objevit někdo nový, nějaký nový hráč, tak jsou prostě zapotřebí ty dvě podmínky. Jo. Musí politicky umřít ti, kteří tady vraždí, kteří tady obsadili, kteří jsou jako ty žáby na prameni, kteří obsadili ty voličské hlasy, třeba na levici komunisti a sociální demokraté, na tom středo, levicovo, pravicovo, já vlastně do dneška nevím úplně přesně, co SPD v současné době představuje. A je to prostě SPD. A dokud Tomio Okamura a Kateřina Konečná neskončí na smetišti politických dějin po svých velmi úspěšných, ale absolutně zbytečných individuálních politických kariérách, že jejich jediným výsledkem je to, že jsou velmi bohatí, že jsou to velmi bohatí lidé a velmi úspěšní političtí biznismeni, tak se tady prostě neotevře ten prostor pro žádný další subjekt, to je jedna podmínka. A druhá podmínka je ta, že by se tady prostě musel objevit někdo, kdo má strašnou spoustu peněz a velmi dobré svědomí nebo velmi dobré úmysly. Takže je to ve své podstatě, řekněme, jakoby taková science fiction.
1: No ne, počkej, tak jako já si myslím, že hned zítra se v jedný tady loterii hraje o 2,9 miliardy korun.
0: Já mám sazeno samozřejmě.
1: Tak milí vlastenci, vsaďte si, vy, kteří se chcete podělit a chcete založit nebo přispět k založení těch nových subjektů, tak zkuste štěstí a investujte 60 korun. A vy ostatní, kterým záleží třeba na provozu tohle kanálu, já ti děkuju, Pavlíku, tady poslal saxofon nějaký a odesl pohodička v hodnotě 200 drahokamů, vůbec nevím, co to je, něco novýho, ale tady samozřejmě Milan Cígler píše a děkuju ti za tvůj příspěvek na kafe. Zdravím vás všechny, ahoj Luboši, rád tě vidím, jste připravený jak francouzský, jo, jste přesný jak francouzský dráhy, ale stejně vás neopustím. Ano, prosím vás, samozřejmě to je důležitý si uvědomit, že heslo, že jo, tady jedno z těch mod, který jste vymysleli vy, teda, je to vaše vina, že Petru Budeš TV nezačíná nikdy včas. No, inspirovali jsme se nejpopulárnější televizí kdysi pod vedením Vladimíra Železného, TV Nova, která začínala třeba i s 10-minutovým zpožděním, že? A protože Vladimír Železný nikdy nedokázal odhadnout, kolik reklamy si inzerenti na poslední chvíli nakoupí. Takže proto vždycky se vysílal ne v 8, ale v 8.5, v 8.10 a tak. No, to ti jenom tak na odlehčení. Ale ty jsi tady řekl vlastně takovýhle jakoby scénář. Na druhou stranu, když se podíváme, ta geopolitika, ta velká hra, nakolik myslíš, že jsme schopní nebo jsme rezistentní vůči nějakým změnám právě na té geopolitické šachovnici, který teda evidentně probíhají. Vidíme, že nafta nesmrdí, sankce, prostě nějaký tady Unie, prostě něco tady se snaží vytvořit. Na druhou stranu už se zdá, jakoby, že Trump řekne natvrdo, Ukrajincům skáže, ať si zvolí, ať si tam mezi sebou vyberou jinýho vůdce, že tenhle ten prostě toho už odepsal. Myslíš si, že za prvý za A, kam to povede, jestli to je teda na chvilku, jenom nějaký obrat k nějakému, řekněme, pozitivnímu vývoji, protože tam budou ty doplňovací volby a pak se vrátíš do starých kolejí, bída a válka, anebo je to o tom, že to bude nějaká trvalejší změna, najdou mezi sebou nějaký modus vivendi a začnou spolu dělat biznis třeba Rusko s Amerikou, že se propojí, tak jako kdysi starý Roosevelt to ještě že plánoval, a stanou se nejmocnější dvojicí na planetě, široko daleko. A jak na to bude reagovat Evropská unie, potažmo Republika Česká?
0: No, to jsem se chtěl vlastně podívat, kdy budou ty volby...
1: Myslím 3 týdny, že to je.
0: Volby do Bundestagu.
1: A no, Bundestag, tak to úplně nevím.
0: Počkej, já se tady podívám.
1: Jukni.
0: Takže mají se konat v roce 2029, nejpozději 20. března 2029. Takže já se obávám, že do března 2029 vyprovokují síly, které si nemůžou dovolit, aby v Německu převzalo vládu AfD, tak vyprovokují válku s Ruskem. Oni nás na to už připravují, říkají rok 27, 29, 30. A vzhledem k tomu, že AfD ty volby za normálních okolností prostě vyhraje, tak pokud se jim nepodaří zlikvidovat AfD politicky anebo legislativně, což samozřejmě všechny tyhle pokusy proběhnou, podle mě včetně pokusu o fyzickou likvidaci některých představitelů, tak jako se o to pokusili s Robertem Ficem, ale proběhne vydírání, proběhne zastrašování, proběhnou politické útoky, proběhnou mediální štvanice. V samotném Německu je tak 1 000 000 lidí, ze kterých si můžou tajné služby vybrat několik lidí, kteří s radostí se pokusí fyzicky minimálně zastrašovat, napadnout, zmrzačit nebo i zavraždit prostě politiky z AfD. Tak pokud tohle všechno neuspěje, tak prostě nejpozději 25. března 2029 proběhnou volby, které vyhraje AfD, a AfD by v tom okamžiku se stalo silou v Evropě, která by, mimochodem, jestli se nepletu, tak i v roce 2029, kromě toho, že mají být volby i u nás, tak mají být i volby do Evropského parlamentu, kde ta AfD taky zvítězí, samozřejmě. Takže by skončily jakoby sankce proti Rusku a ta válka by skončila prohrou těchto politických elit, které už dokázali v případě migrační krize, covidu a teďka i té války na Ukrajině, že jim vůbec nezáleží na lidských životech původního obyvatelstva Evropské unie. No. Vůbec jim nezáleží na našich životech. Je zajímá jenom to, jak tady dovést co nejvíc lidí, kteří nás nahradí. Prostě. A jsou tak opilí moci a jsou tak zvyklí na tu moc a jsou tak zvyklí na to, že to mají všechno pod kontrolou, že já nevěřím v současné době, jo, opět, nevím, jestli mě někdo obviní z šíření poplašné zprávy, ale to je prostě můj názor jako občana České republiky i jako předsedy mimo parlamentní politické strany, musím použít tohle zaklínadlo, je, že oni nezvládnou mentálně dobrovolné předání moci. No, že to nezvládnou. A že udělají zákulisně nezákonně všechno, co bude v jejich silách pro to, aby se ty volby nemohly konat. A to by mohlo znamenat to, na co jakoby teďka já bych nejvíc vsadil, kdybych měl vsadit na to, jak bude vypadat konfrontace mezi evropskou částí NATO a Ruskou federací vojenská, tak bych vsadil na konfrontaci ve stylu současné americké války v zálivu. A to znamená, že na sebe budeme občas střílet nějaké rakety, potom budeme mít občas nějaké příměří a potom zase na sebe občas budeme střílet nějaké drony a mezi tím se budeme navzájem obviňovat ze všech možných druhů hybridních útoků a hybridních operací. Já netvrdím, že neprobíhají, probíhají oběmi stranami a zatímco Američané na tom budou vydělávat a budou si upevňovat prostě svoje postavení ve světě, tak my se budeme navzájem oslabovat a v okamžiku, kdy dojde k téhle válce, neválce, protože já nepředpokládám, kromě omezené invaze ruských jednotek v okolí Kaliningradu a v pobaltských zemích kvůli Kaliningradu, protože ten by byl jinak neubránitelný jako území, tak nepředpokládám žádnou ruskou invazi ve stylu, že by tady projížděly prostě tisíce tanků, které prostě Rusko stejně nemá a že by se tady hrnuli miliony ruských vojáků, které Rusko taky nemá, že by obsazovali nějaké území, které Rusko nepotřebuje, protože svého území má dost a že by Rusko, mnoho lidí doufá, že Rusové osvobodí od tohoto současného stavu, ale proč by to dělali, proč by prostě zachraňovali tady lidi v Evropě, kteří páchají sebevraždu už 30 let a plivou na Rusko, jako proč by to dělali. Takže jestli dojde k nějaké ruské pozemní ofenzivě, tak si dovedu představit a myslím si, že to by bylo jakoby neudržitelné, že by museli provést invazi do těch pobaltských zemí a v okolí Kaliningradu a tam by se mohli prostě zastavit a dále už bychom na sebe prostě stříleli to jako Američani s Iránem, to znamená, my máme, řekněme, teoreticky prý převahu v moderních letadlech a vřízené munici odpalované z letadel. Rusové mají jednoznačnou převahu prostě v dronech a v balistických raketách, takže by probíhaly takové výměny, na jaké jsme zvyklí, navzájem si prostě vybombardujeme kde co, lidi se tady budou muset zvyknout na to, jak si zvykají na Ukrajině, že prostě nebude světlo, nebude teplo, nebude kanalizace. No a hlavně, co se stane bohužel v tom okamžiku, je to, že přestanou opět platit veškeré zákony, to jako přestali platit za covidu, lidi už to zapomněli, to je prostě 5 let a lidi už to zapomněli úplně. No. Přestanou platit veškeré zákony, nebude platit ústava, nebudou platit žádné zákony. Budou se masově zatýkat lidi, jako seš ty a já, z preventivních důvodů, protože to se prostě za války vždycky dělá, takže pokud to špatně zhodnotíme a nepodaří se nám uletět do Srbska nějak strašně rychle, nebo možná aspoň na Slovensko, tak se možná sejdeme někde na vězeňském dvorku, jako prostě ty tisíce lidí, kteří jsou v současné době ve vězení v banderovské Ukrajině, protože prostě nesouhlasili s tím, co se na Ukrajině dělo, nesouhlasili s tím, že ve své podstatě Ukrajina je zneužívána Spojenými státy a NATO k hybridní válce vůči Rusku, což je opět můj občanský a politický názor. Že já osobně považuji Ukrajinu za zemi okupovanou od roku 2014 Spojenými státy a Severoatlantickou alianci a Evropskou unii, protože byla okupovaná hybridně politicky a vojensky prostřednictvím neonacistických skupin na Ukrajině, které byly řízeny a financovány a to je všechno jakoby prokazatelné a vycvičeny prostě na západě proto, aby svrhli demokraticky zvoleného prezidenta, premiéra, vládu a poslance na Ukrajině, aby se Ukrajina nemohla integrovat tam, kam i většina ukrajinských občanů směřovala, to znamená směrem na východ, směrem do BRICSu, směrem do ekonomické a celní unie s Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem, Čínou a tak dále a tak dále. No, takže to je země, která je od toho roku 2014 takto okupovaná a zneužívaná jako kladivo prostě tomu, aby se oslabovalo Rusko. A my budeme zneužití úplně stejně. Naším historickým posláním kvůli naší geografické poloze je být nárazníkovým pásmem. Vždycky jsme byli nárazníkovým pásmem, jsme nárazníkovým pásmem a budeme nárazníkovým pásmem, protože prostě z jedné strany na nás tlačí Západ, a z druhé strany na nás, pokud ten západ bude tlačit na východ, bude tlačit i ten východ. Ale je třeba si uvědomit, že ty agrese, kterých my jsme se účastnili už dvakrát na straně budoucích poražených vůči Rusku historicky, tak přesto naše území prošly vždycky ze západu na východ. Nikdy neprošly z východu na západ. A vypadá to tak, že projdou opět. Přesně jak říkal Fico, stačí k tomu cokoliv. On ten dron ani nemusí přiletět. On může a nemusí přiletět. Prostě to může být vrtěti psem. A může přiletět nějaký dron, který bude prostě označen za ruský a úmyslně prostě ty síly, zločinecké síly. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie a NATO jsou zločinecké organizace, ty zločinecké síly, proto aby nemuseli předat tu moc v Německu v tom březnu, nebo jak to tady v březnu 2029, tak ti lidi o tom budou minimálně uvažovat. Minimálně o tom budou uvažovat. Já jsem přesvědčený o tom, že to budou připravovat a plánovat. A jestli to provedou nebo neprovedou, to je jenom otázka možná aktivních opatření také tajné služby Spojených států nebo Ruské federace. Podle toho, jestli oni se spolu dohodnou, jak ve své podstatě chtějí se zbytkem západní Evropy, která je úplně směšná organizace, přesně jak to řekl Fico, nikoho nezajímá Evropská unie. Evropskou unii mají všichni úplně na háku. My jsme úplně nejtrapnější politické a nejsměšnější a nejméně prostě obávané ekonomicko, politicko, částečně i vojenské združení na zemi. Takže tak, jak se říká třeba o tom Zelenském, teďka už jenom otázka, jestli to je jenom kapric od Trumpa za 3 měsíce po volbách to úplně změní, anebo jestli, protože to u Trumpa člověk nikdy neví, jo, v tom je jeho genialita prostě, jakoby, jo. Já se možná potom vrátím, proč mám Trumpa rád, proč mám Trumpa radši než ty ostatní prezidenty, nebo to řeknu rovnou, protože Trump prostě, když řekne, že někoho zabije, nebo když chce někoho zabít, tak řekne, že ho chce zabít, jo. Když ti ostatní prezidenti před ním to tak jako nějak tak a my nám se to nelíbí a Trump se prostě postaví a řekne, já ho zabiju. A nebo ho unesu, a nebo prostě budu mučit, nebo mu to rozbombarduju. Prostě řekne to tak, jak to doopravdy je, nehraje si na nějakého dobráka. Víte prostě, že máte proti sobě kovboje, který kurva, že mě nebudeš poslouchat, tak tě zabiju. Což ta Amerika dělala vždycky, akorát, že o tom lhala, že to nedělá. Tak proto já mám Trumpa rád. Taky samozřejmě mám Trumpa rád kvůli jeho přístupu třeba k nelegální imigraci a k věcem, jako jsou kastrace dětí a podobně a tak dále. A stejně taky myslím, že jezdil na Epsteinův ostrov, jo, a to je jako by jedno. A pak ve finále prostě se rozhodne Rusko s Čínou, Amerikou rozhodnou o tom, co bude v Evropě. A jediný, kdo jim do toho rozhodnou i o tom, co bude se Zelenským, no? Jestli se ukáže, že prostě, když teďka Trump nad ním teoreticky vynesl rozsudek minimálně politické smrti, tak jestli některý z těch členů jeho ochranky prostě ho zlikvidujete jako Američané prostě museli mít svoje lidi mezi lidmi ochranky venezuelského prezidenta, protože část jich zlikvidovali a jiní lidé, kteří pracovali v jeho ochrance toho prezidenta, vyvedli do amerického vrtulníku, protože on šel s lidmi, které znal a kterým důvěřoval. Takže já nepochybuji o tom, že pochopitelně Angličané můžou kdykoliv zlikvidovat Zelenského, protože to bude převážně jejich síla. Nepochybuji o tom, že tam mají Američané svoje lidi. A vůbec bych se nedivil, kdyby tam měli i Rusové svoje lidi. A vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo nakonec domluvené tak, že ho zlikvidují Američané a Putin se k tomu nějak hrdě přihlásí, protože mu to jakoby doma získá politické body, i když Samozřejmě fakt je ten, že oni jsou strašně rádi, že tam Zelenský je. No, oni jsou strašně rádi, že Zelenský je prezident, protože Zelenský úplně likviduje Ukrajinu a dělá všechno, všechno pro to, aby ta ruská speciální vojenská operace, aby ta nálada v Rusku byla taková, jaká tam je. No. Takže to očekávám je, že nějací psychopati, nějaký zločinci v evropské části NATO a v Evropské unii,

0: aby AfD převzala moc prostě v Německu v roce 2029. Takže bych se nedivil, kdyby nějaké ty přestřelky byly, protože ty přestřelky potom můžou trvat 10 let. 10 let nebudou v Evropě volby. Každý stát zakazuje v případě války, každý stát zakazuje protiválečné strany. No. Jsou zakázané na Ukrajině, jsou zakázané v Rusku. Žádná v Americe prostě taky neexistuje žádná relevantní vyloženě protiválečná strana. Takže každý evropský stát minimálně historicky prostě zakazuje protiválečné strany, zatýká protiválečné aktivisty, zatýká lidi, kteří chcou mírová řešení. Tak to prostě je, protože už se jednou bojuje, tak se bojuje. A ta válka s tím Ruskem může trvat úplně stejně dlouho jako válečný stav mezi Severní a Jižní Koreou. Na do smrti, do konce života.
1: No, to si mě moc
0: trošku rozkecal zase, že? Jsem se rozkecal, jsem dlouho nemluvil.
1: Ale na druhou stranu, já třeba zacituju kolegu Svatoše, který zase na druhou stranu jako říká, že se taky paradoxně může stát, že to budou Američani, kteří zarazejí tu agresi Evropské unie nebo evropské části NATO vůči Rusku a že prostě vypnou ty, teďka třeba se mluví o tom, že se vypne Starlink, ale víme, že oni mají ty kill switche, že ve svých zbraňových systémech a tak dál, nebo prostě potopí tu poslední válečnou loď Británie, která ještě plave. Jo, a podobně, že prostě to, když to pro ně bude výhodnější, tak klidně jakoby pohřby prostě veškerý válečný snahy těch našich západních partnerů. Ale zatím samozřejmě jsme v době, kdy jim to je výhodný, že jo, tady sem dodávat zbraně nebo aspoň teda vybírat na ně zálohy. Zatím vlastně se stíhaček nám nedodali nic.
0: Myslím, že si trefil hřebíček na hlavičku, jo, opět, jo, protože to je ten problém. Prostě proč by měli být Američani proti válce mezi Evropskou unií a Ruskem? Konvenční třeba, nebo i lehce jaderné. Proč by měli být proti? Proč by měli být proti? Oni na tom jenom vydělají. Jo? Už to ukázali teďka klasicky. Znova to zopakuju. Američani nakupovali ropu, buď to z Kazachstánu nebo z Ruska, kterou převáželi přes Černé moře v lodích takzvané ruské stínové flotily a stěžovali si prostřednictvím Marka Rubia na to, že jim Ukrajinci ty cizí lodě s jejich ropou potápěli v Černém moři. Dávno, měsíce předtím, než se začala oficiálně teďka dovážet jakoby ruská nafta do Spojených států. Takže Američané obchodujou s Rusama celou dobu speciální vojenské operace. Potom můžou ti borci brečet, když rozebírají ty šahedy a tak dále, prostě ty gerany, že tam mají prostě americké čipy, německé čipy a kdo to tam pašuje, to budou určitě nějací zlí lidé. Ne, to jsou prostě letadla, které letají z Ameriky a vozí tam ty součástky, protože tyhle kšefty se prostě dějí a dít budou. A mě tady v tomhle znervozňuje. Nevím, jestli znáš profesora Younga, to je, ano, výborný kanál u nás, taky prediktivní historie a geopolitika, překládají jeho videa, takže taky jakoby doporučuji. A on měl jakoby zatím, mu vyšly jenom dvě predikce. Jako jo, brzo se možná dozvíme, jestli mu vyjde i ta třetí, a ta první byla, že Trump vyhraje volby, druhá, že začne válku s Iránem, kterou prohraje, a jeho teďka třetí predikce je, že Trump se nějakým způsobem dostane k třetímu volebnímu období, přičemž ta jedna z těch možností je také ta, že on prostě taky vyvolá takovou válečnou situaci, že taky zruší volby v Americe a díky tomu se třeba dostane k třetímu volebnímu období. Ale on byl na jednom YouTubeovém kanálu CEO Diaries a mluvil tam o všech těch svých teoriích a dostal tam právě otázku, proč jsou ty války, proč jsou ty války na Ukrajině a proč je ta válka v Iránu, a on tam vyslovil svou teorii, která se těžko ověřuje, ale je poměrně jakoby logicky jasná a je děsivá. A obě dvě ty války, jak na Ukrajině, tak v Iránu, jsou kvůli tomu, že Spojené státy mají podle něj jakoby nesplatitelný

0: dluh a přicházejí o možnost řídit svět prostřednictvím petrodolaru, protože před 2 roky Saudská Arábie neprodloužila smlouvu o petrodolaru. Všimněte si, jak se Spojené státy chovají vůči Saudské Arábii teďka, když má svoje vlastní vojenské problémy. Protože se na ně vykašlali. Ale ta zásada, nebo ta hlavní věc je, nebo ten jeho hlavní argument byl v tom, že Američané mají extrémní množství břidličné ropy, kterou nejsou schopni oni zpracovávat, protože neodpovídá požadavkům jejich rafinerii. Mají obrovské množství břidlicového plynu, ze kterého vyrábí LNG, ale jejich ropa, jejich zemní plyn LNG je prostě podstatně dražší než suroviny z Ruska a suroviny z Blízkého východu. Plus státy, jako byla Venezuela, začaly obchodovat v čínských juanech, v ruských rublech, v indických rupích. Saudská Arábie je přizvaná jako host k BRICSu a účastní se veškerých jednání, poslední summit v roce 2026, tak tam poslali taky nějakého prince. A v okamžiku, kdy dojde k tomu, že tyhle státy začnou globálně mezi sebou obchodovat v jakékoliv jiné měně než je dolar a začnou si přeprodávat svoje suroviny pomocí bezpečných ropovodů a plynovodů, které, protože nebudou války, tak budou protínat prostě Asii a Evropu a nebudou se muset používat tankery, tak Američané by si mohli svoje LNG a svoji ropu narvat tak akorát maximálně někam k sobě, protože i pro ně by bylo lacinější posléze dovážet ty suroviny z Perského zálivu nebo z Ruska. A toto bylo třeba zlikvidovat. První krok byla okupace Ukrajiny v roce 2014 a její zneužití k válce proti Rusku. A druhým krokem teďka je válka v Perském zálivu, když to sledujete, co se tam děje, tak Američané jenom vybombardují Irán. Iránci přitom nejsou žádní sráči, doufám, že ti nedají žádný strike za to, jak tady mluvím. Tak napadly americké základny, které jsou na teritoriálním území jiných států, Kuvajt, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Omán a tak dále a tak dále. Čímž napadly tyto státy? A cílem Američanů má být vyvolat dlouhodobý, dekády trvající vojenský konflikt mezi arabskými státy Perského zálivu a Iránem ve své podstatě uzavřít Perský záliv, uzavřít druhý záliv, na jehož jméno si nespomenu. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby za úspěšnou ofenzivou těch jemenských Huciů stála americká umělá inteligence vojenská, která jim tu jejich extrémně úspěšnou ofenzivu naplánovala, připravila a ještě jim k tomu dodala zbraně. Protože co potřebují Američané? Potřebují, aby laciné energie z Ruska a z Perského zálivu přestaly proudit do světové ekonomiky a aby svět musel, aby ruské a arabské blízkovýchodní zdroje přestaly proudit do světové ekonomiky za jiné peníze, než jsou americké dolary, to je jedna věc, a aby začaly proudit ze Spojených států, po případě z Venezuely, kterou ve své podstatě tady teďka taky okupují, oni prostě nemají tam vojáky, ale prostě je to okupace na dálku, protože kdo udělá cokoliv proti Spojeným státům, tak oni ho zabijou prostě, a oni to tam všichni ví. A aby kupovali tyhle suroviny a kupovali je opět jenom za dolary, protože, jak jsme si řekli, v roce 2024 skončila smlouva mezi Saudskou Arabií a Spojenými státy o petrodolaru. Takže to je teorie profesora Younga a je neveselá v tom, že prostě ty války nemají skončit, mají trvat a v okamžiku, kdy se do toho ještě přidá válka mezi Evropskou unií a Ruskou federací, tak proč by Spojené státy měly tu válku zastavovat? Pochopitelně, tak jako teďka Američani dovážejí tu ruskou naftu, tak oni jsou schopni v některých detailech otočit o 180 stupňů kdykoliv, ale stejně jako teďka Trump říká, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta, tak bude za 3 měsíce schopný spáchat atentát na Putina. No. Tak to je, oni mají jenom svoje zájmy. Oni mají svoje zájmy a nic víc je nezajímá. A Evropa je pro Američany úplně prostě, ne, že to je cizí kontinent. My jsme jim úplně, úplně uzádali.
1: No tak oni nás potřebují vysát ještě, že jo, ekonomicky prostě máme platit ty jejich dluhy a držet americkou ekonomiku nad vodou, což se zatím
0: To
1: ještě
0: se
1: úplně
0: daří.
1: nedaří. No, málo měli bychom přidat, jako jo, protože zatím ani těch objednávek vojenského typu není dostatek, i když tady třeba Česká republika, že jo, ty stíhačky a tohleto, a netrváme na jejich dodání, což jako v podstatě možná je i dobře, tak na druhou stranu je moment, kdy pokud by ta agrese vůči Rusku měla nějakým způsobem eskalovat tak, že se opravdu budou se Rusové naseru, nebo budou tak ohrožený, že budou zatlačený do kouta, tak oni mnohokrát řekli, že to prostě nasypou i přes oceán, že když už teda jako tak prostě, protože
0: To zase
1: vědí, kdo
0: jo,
1: za tím
0: to
1: stojí
0: zase jo, to zase
1: a
0: jo.
1: Američani jsou ti, kteří to potom v jisté fázi vždycky jako zabrzdí, jo? Že potom, ať to bylo za Bidena už, anebo prostě i teď za Trumpa, že když už je toho jako příliš, jako právě teď třeba skrz ty rafinérie a podobně, když už to jako to Rusko je nasraný jako hodně ten medvěd, tak oni přijdou a udělají nějaké opatření, aby to jako zase zbrzdili a vrátili do nějakých jich požadovaných mantinelů. A
0: Tady jenom vnímám jako velké riziko, vnímám jakoby osobnostní problémy těch lidí, kteří jsou v současné době u moci v rámci Evropské unie, protože to jsou retardovaní lidé, jakoby opilí moci a samozřejmě, že Američané kontrolují Evropskou unii, ale nekontrolují opravdu tak, jako kdysi třeba kontrolovali Merkelovou, že americký prezident zvedl telefon a řekl jí, co ona udělá, a ona to udělala, jo. Ta Evropská unie už ne, že by se osamostatnila nebo něco takového, ale ta už se stala tak obrovským byrokratickým mechanismem, že do těch rozhodujících pozic se mnohdy dostali lidi, kteří už se kontrolují jakoby složitějším způsobem. Ne, že jim někdo jenom zavolá a zbuzeruje, ale možná si vzpomínáš i na to, jak byli anglický premiér, francouzský prezident, německý kancléř, jak byli u Trumpa na audienci a oni neseděli u kulatého stolu. Oni seděli před ním, prostě on seděl za velkým stolem, oni seděli před ním jako žáčci, neměli před sebou ani žádný stůl. Takže on jako je šéf, on jako rozhoduje, ale už to není tak, jak to bylo kdysi, že jenom zavolá na americký prezident a vydá pokyn a oni ho plnili. Oni jsou už na jiné jakoby mentální úrovni a tady je to riziko toho, že někdo z nich zmáčkne nějaký knoflík, jo? Protože Macron je třeba úplně megaloman. Jo? Ten teďka je tam snad přímo, jakoby, kdo ví, jakým způsobem byl vzrušený, když sledoval starty těch nových francouzských jaderných střel z francouzských jaderných ponorek. Jo? A tady už prostě vstupuje do hry normální psychopatie těch lidí a jejich schopnost. A pozor, ještě že se pobavíme o vojácích, ti už to mají úplně, úplně jinak, jo? Ti, kteří nejsou vůbec zapojeni do těch politických jednání. A tady prostě normálně hrozí to, že někomu jenom rupnou nervy a může se opravdu stát, že Rusko třeba odpoví taktickým jaderným útokem a je třeba si dneska se lidi už nebojí jaderných zbraní, jo? Třeba děti vůbec neví, co to vůbec nedovedou představit, neviděli ani jeden film o tom, jak jsme to viděli my jako děti a oprávněně jsme se báli, proto já souhlasím s těmi ruskými ideology, kteří říkají, že prostě je třeba zasít zase strach do srdcí těch západních Evropanů, protože strach vám může zachránit život. Jo? Tady se lidi prostě, a zejména ti mladí, se nebojí těch jaderných zbraní. A taková taktická jaderná zbraň v současnosti má většinou několikanásobek síly, než měly jaderné zbraně, které byly použity v Hirošimě a v Nagasaki. A to jsou jenom ty taktické, nikoli strategické jaderné zbraně. Já prostě si nepřeju samozřejmě, aby tady v Evropě někdo zkusmo vymazal Berlín nebo Paříž nebo Londýn a čekal, jestli na to nějakým způsobem odpovíme. A taky se tak trošku obávám, že v okamžiku, kdyby Rusové k takovému záměru dospěli, tak se už neomezí na jenom taktické údery. Jo. Už si řeknou, prostě jdeme do toho, tak jdeme do toho. Třetina Ruska bude zasažena jaderným spadem, nedá se nic dělat, ale když už tak je prostě vymažeme všechny. No. Tak
1: No, ono...
0: toho já se obávám, že už pak nemusí ani stačit, ani zdravý rozum. A ještě přidám jednu věc, co říkal profesor Young, protože on do toho jde i z náboženského hlediska. A to je věc, kterou my máme, kterou my jako takový pohaně a jste tady v České republice hodně nechápeme a hodně tomu nerozumíme, protože to neprožíváme. Ale on má ještě další svou teorii, podle které, já vím, že to bude teďka znít jakoby, tak trošičku jakoby zvláštně, ale on má svou teorii, podle které ty elitní křesťanské kruhy jsou přesvědčeny o tom, že v současné době se naplňují různá proroctví, která jsou v Tóře, ve Starém zákoně, v Novém zákoně a v jiných křesťanských textech a vidí to tak, že se blíží skutečná apokalypsa a jdou jí z náboženských důvodů vstříc. A to je úplně stejné jako jiná psychická porucha, protože pokud jste jako politický a zároveň náboženský, jako politický vůdce a zároveň máte nějaké silné náboženské přesvědčení o tom, že se blíží ta apokalypsa, která už se blížila pochopitelně poslední 2000 let, každých 100 let, vždycky prostě někdo přišel s tím, že se to blíží, protože ta znamení tady jsou. Ale když se ten svět dostane do takové fáze, že ti političtí vůdci mají skutečně tohle přesvědčení a přesvědčí sami sebe o tom, že oni jsou vyvoleni k tomu, aby ten svět tou apokalypsou prohnali. My si to dovedeme spíš představit jako šílenství, jo? My si to dovedeme představit jako nějaký psychiatrický a psychologický problém. Ale prostě i v roce 2026 i na západě a v Izraeli 100% existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vykonávají boží dílo, ale jsou o tom přesvědčeni úplně jako, že prostě to ví, jo? Jako kdyby žili prostě v 15. století a to jejich racionální uvažování může být tady tímto brutálním způsobem oslabeno a může to opět vést k tomu, že my se to snažíme nějak logicky, racionálně vyřešit, ale protože tam nemáme ten prvek, který my si to asi všichni dovedeme představit u nějakých muslimských teroristů, ale tohle šílenství může být úplně stejné i u lidí, kteří vyznávají jiná náboženství.
1: Právě no, to jsou ty mesianisti, že jo, nebo jak se jim říká, a ty na rozdíl od těch muslimských teroristů v úvozovkách mají tu globální politickou moc. Jsou ty lidi, kteří ovládají kongres mimochodem, že jo, lobujou, a lidi, kteří prostě mají nejlepší tajné služby k dispozici světa, jsou to lidi, kteří na to mají prostředky, který to můžou jako zrealizovat, jo. Víme, že tam je o tom zničení Edomu, že jo, král Severu alias Rusko má prostě přijít a zničit tady Edom alias teda Evropu. A teďka, když se na to člověk podívá, tak paradoxně vlastně ta Evropa, ta Evropská unie dělá všechno pro to. A teď to vidíme i v tom Estonsku po Baltii a tak, jo, který prostě mají tolik vojáků, nebo respektive tolik obyvatel, co má ruskou vojáků mimochodem, tak vlastně dělají všechno pro to, aby toho Medvěda už jako vyprovokovali a už, aby se do toho jako šlo. Na druhou stranu Trump jasně řekl, že jo, nebo americká administrativa, že kvůli nějakému Estonsku a tak dál, kvůli vyprovokované válce s Evropou, nebo Evropy vůči Rusku, oni se do toho zapojovat nebudou, prostě oni na Evropskou unii kašlou a nebo evropskou část NATO. Takže ta hlavní berlička, o kterou se všichni chtěli jako opřít, tak ta tady není a je to úplně jako zvrácený a máš pravdu, že logika tady nehraje roli, prostě to jsou jenom emoce a nějaký vlhký sny, prostě nějakých úplně magorů, jako.
0: Já, jestli můžu, Peťo, já netvrdím, jako, že logika nehraje roli, ale že nemusí hrát, jo, a že my to prostě nevíme, jo, prostě ona to může být velká, úplně jasná logika, tak jak říká profesor Young v té svojí jedné teorii, že jde prostě o to zachránit petrodolar a vnutit zbytku světa americké energie, tam by to bylo zcela jasné a logické, ale bohužel tady ještě ta jeho druhá teorie, že to vůbec logické jasné být nemusí. A my ve své podstatě si o tom můžeme jenom popovídat, můžeme zaspekulovat a nikdy na to nepřijdeme a můžeme za to prostě zaplatit tím, že prostě v březnu 29 tady třeba začnou lítat ruské drony, kterých můžou mít Rusové už dneska 100 tisíce naskladněných a
1: ono je fakt, že, jak říkáš, ono na jednu stranu asi nám může být jedno potom, když tady se z toho stane bojiště, kdo první a z jakého důvodu prostě nás tady zasáhne nějakým radioaktivním bordelem, prostě už tady nebudem, jo. Pak je ten horší případ, že to odpálej teda jako hodně vysoko, že jo, tady se nestane nic, ale vypnou nám elektriku a přestane fungovat internet. To bude úplně k zešílení. Korta mládež, ta to teda odnese úplně fest.
0: Ale to budou reálně umírat lidé, že? Protože v současné době na tom internetu je opravdu závislé zdravotnictví, záchranné služby, prostě bezpečnostní složky a zdravotnictví. Jako já si nedovedu představit průměrného zaměstnance třeba fakultní nemocnice v Ostravě, co by dělal v okamžiku, kdyby přestala fungovat elektronika. No? Tam budou prostě lidé umírat po stovkách a po tisících, protože se k ním ta péče prostě nedostane. No. Už neexistuje žádná nemocnice podle mě v České republice už nedokáže fungovat systémem tužka papír, no, jak to bylo kdysi. No, to už je všechno prostě...
1: Já doufám, že ty vojenské nemocnice pro Petra Pavla a tak, jako takhle
0: tak
1: fungovat
0: tam,
1: ještě.
0: Jo, no, tam se asi nedostaneš.
1: No, já jsem ještě jako voják tenkrát základní služby byl ve vojenské nemocnici v Plzni, a byl jsem v tom jednom baráku, kde podzemí bylo snad 5 pater jako do sklepa, že jo, kde byly ty sály zapečetěný a tak dál a tam to bylo prostě to úplně kompletně odříznutý jako od světa, jo, že to funguje na generátory, filtry vzduchu, že jo, atd. Prostě to je extra jako oddělený prostor. Tam se samozřejmě civil nedostane a z těch
0: no,
1: vojáků...
0: To už je stejně asi lepší umřít, ne?
1: Tak jako jestli jde o to, že nepůjde prout, jako tak nějakou dobu, tak
0: to ne, já říkám, že to už může být ta situace, jak se říká,
1: no,
0: že
1: vážnější,
0: živí,
1: no,
0: budou,
1: jasně,
0: živí,
1: no.
0: Živí budou závidět mrtvým, no.
1: No to jo, tak ono zkusí představit, ty vado, dneska, když je ti, já nevím, 13 až 20 a být bez internetu, to je... To nevím, jak by se
0: možná,
1: to dělalo.
0: Možná by začali znova souložit a možná by se začali znovu rodit děti. No.
1: A teď nevědí jak, když na to nemají návod. No, tak, nedej mu, že by se
0: kamaráda.
1: Začali číst knihy, ty vado.
0: Ale tak víš, jak zvládli to generace lidí před nima, tak oni na to asi taky přijdou. Víš.
1: No, bude to taková přirozená selekce. Ano.
0: Za to, že bude hodně nepřirozená v tom, že mezi tím samozřejmě ten proud těch lidí, které nám tady přivážejí prostě z toho světa, hlavně z toho, kde je průměrná inteligence 80 a tak dále, tak...
1: No a ty se budou, etablovat, no. Ty jsou zvyklí fungovat i
0: no,
1: právě, s klackem a... v poušti. A tohle to je možná téma, na který bychom se taky mohli podívat. Jak ty vidíš právě vážnost téhle hrozby versus třeba toho, že kdyby konflikt na Ukrajině skončil a začali se nám sem přicházet lidi z fronty, kteří budou utíkat před buď za A teda tím zlým ruským medvědem, nebo prostě si půjdu jenom pro svoji manželku. Jak vidíš ty rizika v tomhle tom?
0: Tak pokud se bavíme o případné jakoby opravdu reálné vojenské porážce Ukrajiny a řekněme i nějaké politické dohodě, která by vedla k tomu, že ti kteří aktivně jakoby, ne že válčili jako vojáci, to je v Rusové odpustí, to je jako normální, ale že se podíleli opravdu jakoby na těch válečných zločinech ze strany Ukrajiny, ale tvrdím, že nejsou páchány nějaké zločiny ze strany Ruska, protože v okamžiku, kdy se vede válka, tak všichni páchají válečné zločiny, včetně českých vojáků, kteří se účastnili účastnili zahraničních misí, prostě taky máme svoje vlastní příklady tady tohohle chování. Ale kdyby mělo dojít k takovým politickým změnám na Ukrajině, jako vynuceným, jo, a kontrolovaným Ruskem, které by vedly k tomu, že ti banderovci prostě budou postaveni mimo zákon na Ukrajině a bude jim hrozit, že by tam strávili roky a roky ve vězení, tak oni se pochopitelně pohnou směrem na západ a bude to velký průser. Bude to velký průser, protože to jsou lidi, kteří ne, že umí zabíjet. Jako jo, on se, zabíjet se může naučit ve své podstatě každý z nás, ale to jsou lidi, kteří dokážou zabíjet. Mají zkušenosti z moderního způsobu vedení války, budou mít obrovská traumata. Jeden z největších problémů poválečného Německa byly 100 000 mladých mužů, nebo i po válce v Jugoslávii byli prostě mladí muži, kteří uměli jenom válčit a měli se zařadit do nějakého běžného života, takže místo toho se prostě vydali na dráhu zločinu, jo, PTSD, prostě posttraumatický stresový syndrom a tak dále. A to už jsou jenom takové ty běžné lidské vlastnosti, taky se může stát, že to jsou od přirozeního voda, a které se budou potom chtít už jenom mstít zbytku světa bez ohledu třeba i na vlastní život a tak dále. To bude obrovský problém. Do toho můžou přijít ještě opravdu tisíce, desetitisíce situací, o kterých jsi mluvil, protože tady přišla jenom třeba manželka s dětma a nudila se tady prostě, takže se tady začala kamarádit s někým, s kým se kamarádit prostě neměla. A prostě na té Ukrajině se tyhle problémy asi řeší trošičku jiným způsobem, je to trošičku jiná kultura, mají trošičku jiný přístup k řešení osobních sporů fyzickým násilím, než máme tady my u nás, a my jsme jakoby hodně změkčili a my na tohle prostě nejsme vůbec připraveni. A další věc, která bych se vůbec nedivil, je, kdyby ve finále nakonec se po banderovsku některé ty skupiny probíjely zpátky, jakoby jako jejich dědové a pradědové směrem na západ a chtěli nás třeba potrestat za zradu. Jako jo, dovedu si úplně v klidu představit, že budou chtít potrestat za zradu Slováky, dovedu si úplně v klidu představit, že budou chtít potrestat za zradu Maďary a dovedu si představit úplně v klidu, že budou chtít potrestat i Poláky, protože to, že dneska Polsko podporuje banderovský režim, nic nemění na tom, že se to může taky během 24 hodin změnit, takže by se vůbec nedivil, kdyby se ta armáda potom posunula prostě směrem na západ, ta ukrajinská. Vůbec bych se nedivil, kdyby ve finále jednu dobu ta ukrajinská armáda stala největší bezpečnostní hrozbou pro Evropskou unii a pro členské státy NATO, protože se budou chtít třeba pohnout směrem na západ. Vůbec bych se tomu nedivil, vůbec by mě to nepřekvapilo, protože v historii lidské rasy se takové věci děly naprosto běžně. Ne proto třeba, aby nás obsadili, aby nás okupovali, aby nás měli pod kontrolou, aby tady vytvořili nějakou novou říši, ale jenom prostě proto, že už nebudou mít co ztratit, nebudou mít kam ustoupit a budou vědět zase jenom z lidského psychologického hlediska, že jestli se můžou na někom vyřádit a jestli se můžou na někom pomstit, tak to nebude ruská strana, která je připravena je zabít v té bitvě velice rychle, ale budou se moct vyřádit a budou se moc vybít na nás, protože my na tu válku prostě nejsme připraveni. Já jsem se teďka díval na záběry z ruského vojenského cvičení a prostě to si nedovede člověk představit, dokud to nevidí aspoň na tom videu. Jo? Vojenská akce, kdy jsou ve vzduchu stovky dronů, které jedny útočí na jednu skupinu, druhé útočí na druhou skupinu, do toho bezosádkové, Rusové mají prototypy bezosádkových tanků, do toho tanky, které mají prostě systém aktivní ochrany, které jich sestřeluje drony, do toho tanky, které mají prostě ty svoje velké klece, které vydrží zásahy až 60 dronů a tak dále. Jo? Jsem právě zvědav, k čemu všemu se teda Rusové připravují a nad tím vším lítají prostě střely s plochou drahou letu a dělostřelecké granáty a plamenometné rakety. Člověk, to si nedovedeme představit. My na to nejsme připraveni. Prostě nejsme připraveni ani jako armáda, nejsme na to připraveni ani jako civilisti, kdyby se něco takového mělo začít dít a jak říkám, jednoho dne se opravdu může stát. Podle mě Rusové chystají něco jakoby velkého, no, jak říkám, jak jsem sledoval, sledujeme ty trendy, překládáme videa, chystají něco velkého, mají nějaké nové technologie a může se stát, že se to strašně rychle posune směrem na západ, protože opravdu stačí vyřešit jeden jediný problém a to jsou ty FPV drony, že? A v okamžiku, kdy se jim tohle podaří nějakým způsobem vyřešit, tak do toho vrhnou ty svoje tisíce tanků, které drží v rezervě a bude to zase potom klasický ocel proti oceli a tam ti Ukrajinci teďka, nebo to NATO na Ukrajině, je velice slabé a může se stát, že se ty armády pohnou a pak se může stát, že se pohnou i přes naši hranici směrem k nám prostě. No, a my na to nejsme připraveni. Dovedeš si představit, a to už se stalo v historii lidstva opět jako mnohokrát, jo? Ta armáda prostě musí někam ustoupit, nemůže už postoupit dopředu, musí se někam schovat, musí ustoupit, no tak ustoupit směrem k nám. A když jim tam v tom budou bránit nějací pohraničníci nebo nějací kašpárci, no tak nás přejedou prostě. No a co se týká imigrace obecně, tak mě strašně baví ta situace na bělorusko-ukrajinské frontě, kde na frontě na bělorusko-polské hranici, kde Poláci postavili 5-metrový plot a je to strašně dobře, protože pochopitelně ti imigranti, kteří přicházejí z Afriky a z Pakistánu a z Afganistánu přes Bělorusko, jsou stejná bezpečnostní hrozba jako ti, kteří předtím přecházeli přes Maďarsko. Ale strašně mě baví, že prostě když přicházejí tihle imigranti ze stejných zemí, když přicházejí prostě z toho Běloruska, tak je to hybridní vojenská operace a je to hybridní hrozba pro Evropskou unii a může se tam střílet prostě na té hranici a je v pořádku, že tam jsou ploty a následná zařízení a tak dále. Ale když připlouvají po moři, nebo když se snažili přijít přes Maďarsko, tak to bylo v pořádku. No, takže prostě Afgánec, který přijde přes řecké nebo přes španělské pobřeží, tak dostane hotel, dostane sociální dávky, dostane veškeré zabezpečení, ale stejný Afgánec, který přijde z Běloruska, tak toho jsme ochotni zastřelit. No. Což jako já to nikomu nevyčítám, já to nevyčítám těm polským pohraničníkům, že jsou ochotní toho afgánského imigranta nelegálního zastřelit, pokud porušuje zákony a představuje bezpečnostní riziko pro Evropskou unii a pro Polsku. Ale divím se, že stejný přístup jako není třeba na těch španělských, portugalských a francouzských a myslím, že spíš v Anglii, oni směřují v Anglii, ale na těch řeckých plážích, že tam to je špatně, jako no. A to připadá jako takový rasismus, jakože
1: musíš si umět vybrat stranu, no, tak nemůžeš chodit jako do Evropské unie, kudy se ti zamane, jako, musíš mít správný ten, správný
0: kanál. No a samozřejmě ještě teďka jenom taková perlička, než to zakončíme, protože vykecávám hodně, ale v Anglii teďka probíhá obrovská kampaň, kdy bílí politici vysvětlují bílému obyvatelstvu, že se mají připravit na válku za Anglii proti Rusku. A viděl jsem i reklamu na NATO, ne? A ta reklama na NATO byla velice jakoby zajímavá v jednom malém detailu,
1: no,
0: kterého si spousta lidí všimla, nevím, jestli jsi viděl.
1: Ne,
0: to je reklama na NATO, kde vystupují ženy, kde vystupují muži, kde vysvětlují, jak na to je důležité, jak nás NATO brání, jak na to je prostě perfektní a tak dále a tak dále. A mělo to jedno společné téma, které bylo v absolutním rozporu se všemi ostatními reklamami, které bys viděl, kdyby ses někdy díval náhodou třeba na Českou televizi nebo na Novou a podobně. Protože tam snad v každé reklamě v současné době musí být nějaká ta barevná rozmanitost. A tahle reklama na NATO, která má připravit Evropany proti válce s Ruskem, tak byla jenom o běloších. Tam byly jenom běloši. Jenom bílé holky, a spousta bílých žen. No, spousta bílých žen. Jenom běloši. Takže kdybych chtěl rozvíjet nějakou konspirační teorii, tak si dovedu představit, že třeba Ukrajina v současné době, zbytková Ukrajina je v současné době pole neorané pro miliony afrických, arabských a indických imigrantů, protože tam budou miliony ženský, které budou osamoceny, že tam budou miliony chlapů, kteří budou chybět, aby nějakým způsobem pečovali o budoucnost Ukrajiny a můžou být nahrazeni pochopitelně importem z dovozu. A obávám se, že kdyby někdo vytvořil konspirační teorii o tom, že plánem těch globálních elit bylo nasunout tady miliony lidí, kteří nemají v Evropě žádné etnické kořeny, a potom poslat miliony evropských mužů do ruského mlýnku na maso, aby ty miliony těch mužů, kteří do té války nepůjdou, protože to jsou přece azylanti a ty nemůžeš posílat do války, že? Tak aby je posléze nahradili u těch milionů opuštěných žen v Evropě. Tak kdyby chtěl někdo vytvořit takovouhle konspirační teorii, tak musím říct, že bych se té konspirační teorii vůbec nedivil a považoval bych ji za velmi pravděpodobnou, protože to je prostě extrémně, extrémně logický vývoj.
1: No, tak samozřejmě nemůžeme chtít po chudácích. Ty jsi zažili svoje traumata, když na těch lodích s těma iPhonama a značkovýma hadrama přeplouvali, že jo, ty...
0: Za tisíce dolarů.
1: To moře, ano. A teď museli vyhazovat ty svoje vlastní doklady a tak dál. Tak nemůžeme po nich chtít, aby nějakým způsobem bojovali. Za nás oni už bojují za sebe. Vidíme to v té Anglii, vidíme to v tom Německu, vidíme to v té Francii, vidíme to vlastně v celé té západní Evropě. Oni už za sebe bojují a vypadá to, že stará Evropa prohrává prostě na všech frontách. A se to sype. Já jenom připomenu, když jsme tady v tomhle momentě, že tuhle sobotu, to znamená 17. tuhle sobotu ve 14 hodin ve městě Holíč na Slovensku, to je hned u československých hranic, najděte si to, Bernolákova ulice 386/4 v soukromém divadle Beseda proběhne autogramiáda právě s panem profesorem Stankem a křest nejnovější knížky, která se jmenuje právě Svět současnosti a obrazy budoucnosti. Já vám ji už tady ukážu, přední strana není vidět, ale ta druhá snad už bude, no není vidět vůbec nic, nevím proč. Ale takže máme ji živě, teda už ji máme fyzicky, dneska jsem ji přijel z tiskárny, takže jdeme vám ji rozposílat tak rychle, jako to, jak to jenom jde. Vám všem, kteří jste si napsali a kteří jste nám pomohli zafinancovat tu knížku, tak samozřejmě pan profesor Staněk vám ji podepíše. A takže i když tam fyzicky nebudete, tak vám ji pošleme s podpisem. A vy ostatní přijďte. Přijďte, přijeďte, jestli se nudíš v sobotu, taky to máš dosahu, není to tak daleko. Holíč, bude to, si myslím, skvělý, pan profesor Turánek bude ten, kdo bude tuto knížku křtít a on taky píše k tomu recenzi, protože to je vědecká publikace, jo, která má všechny ty náležitosti, včetně recenzí, včetně odkazů, všeho. A ty obrazy budoucnosti samozřejmě, bohužel, nejsou až tak radostný, a hodně se to shoduje s tím, co říkáš, ale jsou tam i pozitivní motivy a jsou tam i možný pozitivní vývoje, je to prostě otevřená kniha, uvidíte sami, opravdu stojí to za přečtení, takže další dílo vydáváme a spatřilo světlo světa, takže už brzy se vám to bude šířit. Každopádně v tu sobotu doražte, budeme moc rádi. Přátelé drazí, 22.03, vedelského času, tady poděkuji Míšovi Fleischerovi za členství v klubu, díky za vaše příspěvky, za vaše lajky, za všechno, co pro nás děláte, protože bez toho, jak sám Luboj říkal, bez té ekonomické pomoci to taky nejde, prostě a já tady chci ještě poděkovat Jardovi tady, Taxilux taky, Jirkovi, Věře, taky Evženovi moc, děkuju. A vám všem, Ignác, tady vidím, Iva, Josef a další, kteří pomáháte i přes ten QR kód, nebo tady přes číslo účtu, který vidíte i pod videem, za což vám moc krát děkuju. Lubošku, pojďme to vzít teda k závěru, jsme tu 2 hodinky, já myslím, že je to akorát a potom bychom si mohli domluvit na nějaký další pořád, kdybychom se vrhli i na otázky od našich diváků a potom pokračovali dál. Tak, pojď, je to tvoje.
0: No tak já děkuju divákům Petr Bureš TV, děkuju tobě, Peťo, musím jakoby zatleskat té práci, kterou jste udělali s tou knížkou, protože to si málo kdo dovede představit, jak náročná to je činnost, takže doufám, že se vám ta akce povede a ještě bych si dovolil drze využít tady tohle okamžiku k tomu, abych pozval tvoje diváky ke sledování YouTubeového kanálu Magistr Lubomír Volný, kde každý den přinášíme čerstvé informace z toho, co se děje nejen na frontě ve válce mezi NATO a Ruskou federací, ale i další zajímavé politické informace, vojenské analýzy.
1: Počkej, takže MGR Lubomír Volný, nebo je
0: magistr? MGR. Lubomír Volný, poznáte ten kanál podle toho, že má zhruba 12 000 sledujících v současné době a jak říkám, každý den se tam snažíme dát 2 až 3 videa o tom, jaká je současná situace, ne na frontě, ale jsou jakoby ve své podstatě v politice ve světě. Orientujeme se teda na zahraničí, nesledujeme příliš politiku v České republice, protože tak nějak si myslíme, že o našem osudu bude bohužel rozhodnuto někde jinde.
1: Dobře, já jsem to, myslím, že našel, když tak zkontroluj, jestli jsem dobře. Jo, je to ono?
0: Ano, to je přesně ono.
1: Takže přátelé, MGR, Lubomír Volný, a tady vidíte další z toho kanálu, prostě tady vidím náhled nějaký, když na kliknu, tady si zmáčknete takhle odběr a samozřejmě si dáte i zvoneček, aby vám neunikla žádná videa, který vydají, vás systém na to upozornil. Tohle to samý můžete právě vyzkoušet i u Petr Bureš TV, vy, který ještě pořád nemáte odběr, víte, že tam atakujeme 98 000 odběratelů a míříme na těch slavných 100 000, kde dostaneme ten YouTube button a bude velká show, velká oslava, doufám. A mnozí umělci přislíbili a tak dál, takže bude to fajn. Takže využijte i toho. A přátelé, děkujeme moc. Přejeme vám krásnou dobrou noc. A jak říká klasik, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Díky, Lubošku, za všechno. Děkuju.
0: Tak jo, zatím ahoj, krásnou noc. A těším se na další setkání.

Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Je neděle, 18 hodin, respektive krátce po 18. hodině a tudíž vás jako každý týden vítám u svého pravidelného nedělního živého vysílání. Pevně doufám, že i dnes bude všechno v pořádku technicky a že se budeme moci pustit do tří témat, která dnes jsou naprosto zásadní a která si skutečně zaslouží delší pozornost. Takže dnes to nebude o nějaké více tematické rekapitulaci, nýbrž právě o těchto třech událostech, které dominovaly uplynulému týdnu. Samozřejmě musím začít hodnocením voleb. Včera proběhly komunální a senátní volby v České republice. Z hlediska strany PRO bychom mohli být partikulárně spokojení. Pro nás to byl v podstatě první moment, první rok, kdy jsme se naplno zúčastnili komunálních voleb a zaznamenali jsme v nich znatelné úspěchy. Máme celou řadu zastupitelů po celé České republice. Dokázali jsme získat zastupitele i ve větších městech, jako je Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Litvínov. Máme zastupitele v Havířově, k čemuž se ještě vrátím, z toho mám obrovskou radost. Máme v Trutnově skvělý výsledek 7,21. Máme další výsledky, které byly například v Kravařích. Jsme získali přes 10% naše samostatná kandidátka. A mohl bych pokračovat. Chtěl bych poděkovat moc všem, kteří se na té kampani podíleli, protože když si uvědomíte skutečnost, že v komunálních volbách většinou strany toho národního proudu dostávají mnohem méně, než mají v těch průzkumech veřejného mínění, tak u nás to bylo přesně naopak. Strana PRO ještě před měsícem měla v průzkumu STEMu 1,1%. Včera v průzkumu, který byl zveřejněn televizí Prima, už jsme měli 1,8%, to znamená, během jednoho měsíce jsme zaznamenali nárůst o téměř 70% a jsme fakticky na stejné úrovni jako naše Česko Martina Kuby. Zelené s 2,1% nepočítám, protože to je kolorit, zeleným se dává 2% vždycky ještě nikdy je nedostal. Tudíž nám agentura STEM připisovala kolem 2%. Tuto hranici jsme přesáhli v podstatě všude. Ve všech volbách, kde jsme kandidovali, a to velmi výrazně, i včetně velkých měst. Tady je evidentní, že ta naše síla je mnohem, ale mnohem vyšší, než to, co nám, než taková, jakou nám agentury přisuzují, jelikož v podstatě i ty samostatné kandidátky v těch větších městech dokázaly uspět. Středně větších městech, těm velkým se ještě dostal. Samozřejmě to, na co jsme se nejvíc soustředili, já osobně, byl Senát. V senátních volbách naši kandidáti zaznamenali naprosto úžasné výsledky. Abych byl konkrétní, Milan Lopraj z Ostravy proti úřadujícímu senátorovi z ODS Šimetkovi, známému lékaři, a proti starostce Ostravy Poruby z ANO Lucii Baránkové 12,75%, jasné třetí místo s odstupem. Naprosto úžasný výsledek Milana Loprajze, 12,75%, ne 1,8%, a 12,75%. Jan Skalický 10,35% v Děčíně. Také výborný výsledek, samozřejmě tam dominuje Linhart, no, pan senátor Linhart, který byl zvolen v prvním kole, ale 10,35% je v Děčíně rovněž vynikající úspěch. A pan doktor Šorna na Příbramsku 9,4%, a rovněž čtvrté místo, Milan Loprajs třetí, Jan Skalický čtvrtý, pan doktor Šorna rovněž čtvrtý a Hinek Beran na Trutnovsku něco přes 5%. Všichni čtyři naši kandidáti vysoce přes 5%, dva kolem 10% a Milan Loprajs dokonce 12,75%, to znamená atakoval hranici 13%. Fantastický výsledek. V podstatě ve všech těch čtyřech obvodech jsme šli proti kandidátovi z hnutí ANO, což je vždy velmi složité, protože ANO dominuje a v těch senátních volbách, jak si porazit kandidáta ANO a potom někoho z pěti koalice dostat se do toho druhého kola, to by byl naprosto husarský počin. Ale já za sebe musím říct, že ty výsledky jsou naprosto fantastické
a převyšují těch 1,8%, které nám dávají ty agentury, opravdu zcela zásadně. Obrovskou radost mám z výsledku, který mě opravdu potěšil, a to je právě v tom Havířově, kde jsme se dokázali dostat přes 5% se samostatnou kandidátkou Martina Gary. Martin Gara je můj blízký spolupracovník, člověk, kterého mám velmi rád, a to, že bude v zastupitelstvu, máme tam dva zastupitele v Havířově, je skvělý počin a já jsem přesvědčen, že přesvědčí občany Havířova, že byl tou správnou volbou a že v těch příštích volbách bude ještě mnohem úspěšnější, protože je to neuvěřitelně poctivý kluk. No a ve Vysokém Veselí, což je obec na Jičínsku, kde působí naše krajská zastupitelka, paní magistra Eva Kaprálová, tak tam jsme dokonce vyhráli ty volby a budeme mít prvního starostu za pro, což je také skvělé a můžeme ukázat i občanům této menší obce, že jsme schopni prostě a jednoduše doručit to, co slibujeme a pracovat pro naše občany. Takže kdybych to měl hodnotit z hlediska strany pro, na to, že nám dávají 1,8% a téměř všude jsme získali vysoce přes, Lenka Tarabová v Liberci 3,53% proti všem absolutně vynikající výsledek, tak bych musel jenom tleskat, ne jásat a otevírat šampaňské, jelikož jsme uspěli, jak Senátu nepropadl ani jeden náš kandidát. V podstatě i Hynek Beran ve svém obvodě, kde není doma, tak získal přes 5%, tedy daleko více než nějakých deklarovaných 1,8%. A jak říkám, jako jediné národní orientované sdružení jsme v podstatě ve všech těch městech překročili tu hranici, kterou nám dávají agentury ohledně průzkumu veřejného mínění, ve všech. Přesto spokojeni být samozřejmě nemůžeme. Já určitě ne a musím říct, že ani naši spolustraníci. Ukázalo se totiž, že samozřejmě komunální volby nejsou našimi nejsilnějšími právě na té národně konzervativní straně, protože prostě my máme spíše celorepubliková a evropská témata, ale na to se nelze absolutně vymlouvat. Realita je taková, že ve všech městech, kde nedošlo ke spojení většího počtu subjektů, těch velkých městech, jsme nedokázali uspět. A můžeme buď to hledat výmluvy a říkat, že jsme nějakým způsobem nebyli schopni oslovit některé voliče a tak dále, anebo se nad tím zamyslet a projevit sebereflexi. A já jsem přesvědčen, a proto jsem také dal tomu svému dnešnímu vysílání titulek, že je nezbytné se sjednotit, že kdybychom spojili naše společné síly bez ohledu na to, z jaké strany toho spektra, které máme ve vládní koalici jsme, tak jsme uspěli téměř ve všech těch městech. Pro příklad Liberec, SPD 4,5, my 3,5. Dohromady krásných 8%, nejsme tam ani jeden. Hradec Králové, kde jsem symbolicky podpořil tu kandidátku z posledního místa, dneska na Seznamu to bylo krásné, vyšel článek dokonce o mně, krásné, že mi věnují takovou pozornost, ale samozřejmě já jsem tam kampaň nedělal, já jsem se soustředil na právě ty senátorské kampaně, což byla naše priorita, a na některé jiné obce a města, jako byl například ten Havířov, kde jsem opravdu tvrdě se pokoušel pomoci Martinu Garovi a jsem rád, že to vyšlo. Ale opět, Hradec Králové, my 2,5%, SPD rovněž se nedostalo 3,5%. Opět bychom byli tam bez problémů prostě na nějakých 7-8% společně. Mohli jsme v Hradci Králové být ve vládě. Nejsme tam ani jeden. A mohl bych pokračovat. A naopak ty města či obce, kde jsme se dokázali spojit na té široké platformě, i včetně motoristů, tak máme nejlepší výsledky. Chomutov přes 9%, Jindřichův Hradec, kde vedl kandidátku Libor Vondráček, přes 10%. Další města, kde prostě došlo k tomu spojení, tak jsme dokázali uspět. Máme zastupitele v plzeňském obvodě 1, v plzeňském obvodě 2 a tak dále a tak dále. Ty společné kandidátky zcela jednoznačně ukázaly, že je tam potenciál na 10% v komunále a na tudíž v celorepublikových volbách na nějakých 15% velmi jednoduše. Jednoznačně je nezbytné si uvědomit, že nelze nadále solovat a je opravdu klíčové, abychom spojili naše síly.
Můžeme se tady radovat z toho, že neuspěli Piráti. Ano, pro ně je to debakl, cokoliv, co říká Zdeněk Hřib, je naprosto směšná výmluva. Prostě Piráti dostali vypráskáno téměř ve všech městech nejsou a velkých městech nejsou a v Praze oslabili téměř o polovinu. To nás nemůže přece utěšit. Naopak výsledek STANu, který i přes dozimetrické skandály, i přes to, že nepřinesl téhle zemi v podstatě vůbec nic dobrého, jenom se prezentuje jako prezidentská strana a neustále se snaží podkuřovat v tom nejlepším možném smyslu, tedy chválit Petra Pavla a být tou prezidentskou stranou, tak STAN zcela jednoznačně prostě uspěl a dosáhl výsledku, který je nad jejich očekávání, nad očekávání v podstatě všech. A já jsem přesvědčen, že proti tomuhle zlu, protože jinak hnutí STAN neumím pojmenovat, než je to opravdu čiré zlo, je nezbytné, abychom přestali hrát nějaké partikulární hry a spojovali se všude. Já chci na tomhle místě zdůraznit jednu věc a prosím, abyste tohle vzali jako tu klíčovou zprávu. Zaznamenal jsem hlasy, že jsme někde kandidovali proti motoristům nebo proti SPD a tím, že jsme ty výsledky snížili. Tak prosím pěkně, k tomu se potřebuji velmi důrazně a jasně vyjádřit. Strana pro naši zastupitele, naši kandidáti, ani v jednom jediném městě či obci v České republice neodmítli společnou spolupráci. Nikdy jsme to nebyli my. My jsme byli vždy otevření společným kandidátkám, koaličním kandidátkám a není jedno jediné město či obec, kde by pro řeklo, my do toho nejdeme. Pokud se někde kandidovalo samostatně, nebylo to naší vinou, my jsme chtěli to spojování, já o tom mluvím už déle než rok, neustále, že je tady nutnost sjednotit to národovecké křídlo pod jednu jedinou vlajku a my jsme ani v jedné jediné obci, ani v jednom městě nebyli tím subjektem, který by tu spolupráci odmítl. Ani jedno. Vždy jsme byli připraveni spolupracovat, vždy jsme chtěli ty koaliční kandidátky, protože jsme si vědomi, že prostě ty svatoplkovy pruty platí a že jakékoliv spojení má daleko větší šanci na úspěch, než když budeme kandidovat jednotlivě. Budu v tomto úsilí pokračovat a věřte mi, že udělám maximum pro to, aby ke sjednocení těchto sil došlo, protože voliči nám poslali jasný vzkaz. Nám nezáleží na to, jestli jste motoristé SPD, pro, Trikolora, Svobodní nebo kdokoliv další. Nám záleží, abyste táhli za jeden pro vás. Kdekoliv jsme se postavili na jednu kandidátku, tam jsme uspěli. A to je potřeba vnímat a podle toho je potřeba se řídit. Jestliže budeme dál si hrát někde na vlastní písečku a upřednostňovat nějaké osobní antipatie nebo nějaké neschody, které tady byly v minulosti, nemůžeme uspět. Politika je o tom, že je nezbytné ty příkopy zakopávat, nikoliv je udržovat a prohlubovat. Já jsem v posledním roce podpořil Petru Redovou, mimochodem Petra Redová měla také skvělý výsledek přes 12% na Znojemsku. Gratuluji k tomu, velmi, velmi těžký obvod a rovněž uspěla. Já jsem samozřejmě zakopal jakékoliv minulé spory se Zuzkou Majerovou a se všemi ostatními se o to budu snažit i dál. V tuhle tu chvíli opravdu není čas na hledání rozporů, v tuhle tu chvíli je čas na tu klasickou trumpovskou politiku, co bylo, bylo, jdeme dál a jdeme společně. Jestliže nechceme, aby tady za 3 roky byl premiérem Vít Rakušan, je nezbytné, abychom se spojili, neboť hnutí ANO samozřejmě ve sněmovně bude, to je naprosto jednoznačné, a musí tam být minimálně druhý další silný subjekt, se kterým budeme schopni dát všechny síly dohromady a porazit tu euroliberální kliku, která je samozřejmě tlačena našimi médii, jak jenom to jde. Současně říkám, a jsem o tom přesvědčen, že bychom měli mnohem důrazněji realizovat náš program, který jsme zakotvili do našeho programového prohlášení vlády a který jsme slíbili našim voličům. Myslím si, že řada voličů koalice prostě nepřišla k volbám, protože cítí to, že některé ty body, klíčové body, pro které nás volili v uplynulém říjnu, nebyly naplněny. I v tomto ohledu máte mé slovo, že se budu snažit být ještě důraznější než do současné doby
a prosazovat plnění našeho programu tak, aby lidé, kteří nám dali svoji důvěru před rokem v parlamentních volbách, se necítili tak, že některé ty sliby jsou někde odstrčeny na kraj. Je potřeba prosadit zákon FARA, je potřeba řešit právě veřejnoprávní televizi, která přispívá zásadním způsobem k nevyváženosti celé té politické scény a tlačí naprosto bezskrupulózně právě ty eurohujerské strany. A je potřeba začít opravdu dělat ten program pro naše občany bez jakéhokoliv strachu, bez jakékoliv obavy z toho, co na to řekne Česká televize, Seznam nebo Milion chvilek pro demokracii. Mě opravdu nezajímají nikdo z nich. Tudíž důslednější plnění našeho programu a spojování. To je recept. Pokud to někdo nepochopil, podle mého názoru, nemá na té politické scéně místo, protože tady jsme kvůli vám, kvůli téhle zemi, ne kvůli sobě samým. Dalším samozřejmě receptem jsou osobnosti. Osobnosti, pokud je v čele kandidátky silná osobnost, pokud ji vede člověk, který opravdu tu kampaň odedře, tak ten výsledek se také dostaví. Není to příklad jenom našeho Martina Gary, Libora Vondráčka, či právě Evy Kaprálové, kde jsme vyhráli ty volby. Je to příklad například Matěje Gregora v Ostravě, který tam rovněž dokázal naprosto zásadním způsobem překonat výsledky motoristů sobě ve všech ostatních městech, protože prostě je to člověk, který je tam známý, který to umí odmakat a který dokáže ty svoje voliče oslovit. Takže pro mě, přátelé, poučení z těchto voleb, protože z nich nemůžeme

Petra Pavla, aby někoho nenapadlo zakládat tady Spojené státy evropské. Důsledné plnění našeho programu, který jsme vám slíbili, spojování všech stran na národně konzervativním spektru našeho pole a osobnosti do čela těch jednotlivých kandidátů. To je, dámy a pánové, podle mě recept. Pevně doufám, že všichni ti lidé, kteří se podílí na tvoření právě toho našeho politického proudu, si to uvědomí a že půjdou příkladem. Že skutečně to solitérství a jakékoliv hraní nějaký her, že s někým se nepohodnu nebo že se bojím, že mě někdo překrouškuje. Ano, nás v některých kandidátkách také překrouškovali nezávislí kandidáti nebo členové jiných stran. V Šanci pro Tábor jsme měli lídra, Šance pro Tábor získala mandát, získala tam skvělý výsledek přes 10%. Nemáme tam zastupitele, protože prostě byl překrouškován. Nevadí. Nevadí. Hlavně ten výsledek byl vynikající a jsou tam lidé, kteří prostě tomu táboru dokáží pomoct a odvést pro něj nějakou práci. Pro mě, já to říkám vždycky, lídr, který se bojí překrouškování, není lídr, nemá tam na té kandidáce co dělat. Já, když jsem kandidoval za naše společné uskupení SPD plus v těch minulých parlamentních volbách, tak mě všichni říkali, jak mě v Moravskoslezském kraji můžou překrouškovat členové SPD, protože samozřejmě SPD má vyšší preference, než máme my. Já jsem říkal, pokud ano, tak ano. Tak tam nemám co dělat v tom parlamentu. Prostě lídr nemůže se bát jakéhokoliv překrouškování. Takhle jednoduché to je. Tedy za mě, přátelé, vyzývám tímto všechny lidi, všechny kolegy, přátelé na politické scéně národně konzervativního spektra. Pojďte prosím zapomenout na všechny tyhle ty žabomyší spory. Na to, co jsme si kde udělali v minulosti, kde odkud, kdo kam přišel, co kde komu, kdo kde řekl nebo mu šlápl na malíček. Není to podstatné. Není to podstatné. Podstatná je Česká republika, naši lidé, naši občané. A pokud právě oni uvidí, že jsme schopni upozadit všechny naše nějaké drobné rozpory a rozmíšky a postavíme se na jednu jedinou loď s tou vlajkou České republiky, tak jsem přesvědčen, že nás přijdou odměnit svými hlasy k těm volbám. Takže prosím pěkně všechny vás, SPD, Trikolory, Svobodný, pro motoristů, všechny vás, které považuji za své kolegy a přátel, prosím, vyslechněte moji výzvu, pojďme přestat řešit nějaké drobné rozpory, niance. Lidé je nevnímají, lidem je to jedno. Lidé chtějí vidět jednu partu, která táhne za jeden pro vás a chtějí vidět nejsilnější osobnosti v čele těch kandidátek. Ať je to Tomio Okamura, ať je to Zuzka Majerová, Libor Vondráček, Filip Turek, Matěj Gregor, Radim Fiala, Jarda Foldyna, kdokoliv další, prostě od nás Eva Kaprálová, právě vynikající, která potvrzuje v každých volbách, že je schopná udělat vynikající výsledek. Pojďme prosím všichni si uvědomit, o co se tady hraje, zahodit vše, co nás dělí a postavit se opravdu za jednu jedinou vlajku. Budu za to velmi rád. Nemusím být nikde solista, nemusím být nikde předseda, já to nepotřebuji. Je potřeba, abychom skutečně táhli za jeden pro vás. Výsledek v Praze snad ani nemá cenu hodnotit. Město, které zažilo dozimetr, kde vám prostě stanaři rozkrádali vaše peníze, tak si je za 4 roky zvolíte jako nejsilnější stranu. Já nerozumím tomu. Přiznám se, uvažování, chápu samozřejmě to, že je tady mainstream, který tlačí tuhletu stranu, jak nejvíc může, že prostě přemlčuje a zamlčuje její kauzy. Jasně, rozumím tomu, ale přece to máte fakt tak historicky krátkou paměť, že si tam zvolíte pana Hlaváčka, že si nepřečtete, co o něm píše Thomas Paukner. Já tomu opravdu nerozumím. To je prostě něco neuvěřitelného. Jak kdyby vás jedna parta prostě před 4 lety okradla, vykradla vám peníze z vaší kapsy a vy si ji za 4 roky zvolíte, aby vám znovu zvládla. Nevím, Praha je opravdu asi zvláštní v tomhle tom a doufám, že i tady lidé se probudí včas, protože tohle je něco neuvěřitelného. No a pan Hlaváček už vám oznámil, co vás tady čeká, takže samozřejmě bude to mýtné za vjezd do centra. Bude to zvýšení plateb za parkování pro rezidenty. Všichni, kdo máte auta v Praze, tak si připlatíte za modré zóny, abyste tam mohli stát a stejně si tam velmi často nezapadáte.

zastavíte, protože ta parkoviště jsou plná, zdraží se MHD, už vám to pan Hlaváček oznámil, den po volbách, den po volbách, máte to, přátelé, chtěli jste to, máte to mít, připlaťte si za MHD, připlaťte si za parkovné, plaťte za mítné, plaťte mítné za vjezd do centra, protože jste si zvolili stát. Tak pro mě nepochopitelná věc, opravdu, to je naprosto šílená záležitost. Takže naprosto tragické, já doufám, že i Praha, která dostane lekci, tak jako ji dostala od Pirátů, dostali jste od Pirátů lekci, Piráti klesli ze 17 na 9%. Teď ji dostanete od Stanu, uvidíte, jak to pojede, uvidíte dozimetr 2, uvidíte prostě, no, jako když... Komu není rady, tomu není pomoci. Tak to je a bohužel musím konstatovat, že prostě velká část lidí není schopná jakéhokoliv změny vnímání té reality a to už je prostě stockholmský syndrom. Prostě pokud si zvolíte někoho, kdo vás tady okrádal, tak je to stockholmský syndrom, to se nedá jinak asi nazvat. Přátelé, k druhému kolu senátních voleb. Tímto bych chtěl vyjádřit jasnou podporu všem kandidátům hnutí ANO do druhého kola. Nemáme tam naše lidi, ano, Milan Lopraj skončil třetí, je to vynikající výsledek, Pepa Šorna na Příbramsku, i Honza Skalický v Děčínsku skončili čtvrtý se skvělým výsledkem. Je to 10%. Ve druhém kole těchto 10% je fakticky 20%, protože se snižuje volební účast. Já bych vás chtěl všechny požádat, všechny naše voliče, strany pro, abyste v Ostravě přišli podpořit paní Lucii Baránkovou. Když sečtete její hlasy a hlasy Milana Loprajze, byla by první. Kdyby se naše hlasy a hlasy Milana Loprajze sečetly, měla by vyšší počet než tam kandidát ODS, pan Šimetka, který má jednu z nejnižších účastí v Senátu. On do toho Senátu fakticky nechodí. Jsem přesvědčen, že řada z vás vůbec neví, že existuje někdo takového jména. Na Ostravsku ho znají, ale myslím si, že celá republika vůbec neví, o koho se jedná. Takže pokud můžu, prosím vy všichni Ostrava, město, Hlučínsko, kteří jste podporovali Milana Loprajze, já vám za to nesmírně děkuju. Obrovsky si to vážím. Ten zisk je fantastický, přes 12%, 12,75, téměř 13%, proti dvěma extrémně silným kandidátům, jeden, za kterým se spojila celá pěti opozice, jsme ODS, TOP 09, Lidovci, Piráti, všichni, a druhý, který je starostka Poruby, velmi oblíbená, populární, dobrá starostka Poruby, Lucie Baránková za ANO, udělat takovéhle soutěži 12,75% za stranu pro je fantastický výsledek, takže vám za to moc děkuju, opravdu. Ale chtěl bych vás poprosit, přijďte podpořit Lucii Baránkovou. Stojí to za to, je s vašimi hlasy schopná vyhrát. Pokud ten příští týden, pátek, sobotu, to nenecháte osudu, nepojedete někam na chalupu a půjdete podpořit paní Baránkovou, může zvítězit. A já bych byl za to velmi rád, protože to bude mnohem lepší, než když tam bude sedět zástupce celé té pěti opozice, který tam navíc vůbec nic nedělá. Stejně tak prosím na Příbramsku. Vy, kdo jste podpořili pana doktora Šornu, přijďte prosím do druhého kola podpořit paní doktorku Barboru Daňhovou. Je to lékařka, primářka, kandiduje za ANO. Má to tam samozřejmě těžké proti úřadujícímu senátorovi, rovněž panu Štěpánkovi, ale pojďte prosím, těch 10%, znovu říkám, v tom druhém kole se fakticky zdvojnásobuje, protože se půlí volič volební účast. To znamená, pokud všichni přijdete, vy, kteří jste volili pana doktora Šornu a Milana Loprajze, pokud přijdete k těm volbám, můžete ty volby rozhodnout, je to ve vašich rukou. Vy všichni, kdo mě posloucháte, prosím, udělejte to, já k tomu budu vyzývat ještě v průběhu týdne. Dávám tady podporu kandidátům hnutí ANO, kteří prostě se dostali do druhého kola a zejména v těch obvodech, kde jsme kandidovali, kde jsme odvedli tu kampaň, odmakali a získali jsme tam skvělé výsledky. Tak prosím, přijďte podpořit Lucii Baránkovou v Ostravě a paní doktorku Daňhovou v Příbrami. Vy to máte ve svých rukou. Vy budete rozhodovat o tom, kdo se stane senátorem, jestli to budou ODSáci, nebo to budou zástupci hnutí ANO. A já pevně doufám, že se zachováme kolegiálně, že se zachováme jako tým a že půjdeme podpořit naše koaliční partnery, protože to bude stokrát lepší, než když tam bude sedět jakýkoliv ODSák. Takže moc vám za to děkuju. Každý, kdo příští týden přijde,
máte pro mě, prosím, máte ode mě to, ten největší dík a to největší uznání. Moc děkuju. Pojďme k druhému tématu. Už máme půl sedmé, koukám. Druhé téma, neméně důležité, Petr Pavel a jeho cestování Maroko, Praha, Maroko, Praha, Maroko, Praha, já nevím kolikrát ještě. To, co jsme sledovali, byla neuvěřitelná šaráda, tragikomedie v minulém týdnu. Petr Pavel nejdřív oznámí, že na volby nejde, poté co v roce 2022 oznámí, že komunální volby jsou ty nejdůležitější ze všech. Pak ovšem přátelé zavělí, že v Maroku je rally, a to je přece důležitější než nějaké volby v České republice, takže se najme soukromý tryskáč a ten odletí kamsi do Maroka. Co je podstatné, to, kdo to platil. Kdo to platil, přátelé? Garantuji vám, že kdyby já, Tomio Okamura, Andrej Babiš, jsme si někam zaletěli soukromým tryskáčem, tak ty novináři budou naprosto čenichat jak ohaři, aby zjistili, kdo tedy platil ten účet. To, že firma, která pronajímá ten tryskáč, majitele banky Creditas, to není vůbec podstatné, řekne, že nebude sdělovat jméno té osoby, která to platila, jasně, fajn, ale pro ty novináři by měli teď a tady pátrat o to potom, kdo to platil. Já jsem přesvědčen, že Petr Pavel určitě ne. A jestliže dnes říká, že se to podělil, tak to je už jenom damage control. Dle mého názoru prostě tam byl pozván, měl to od někoho placeno a za mě je to ukázka prostě jasného klientelismu. Podezření na potenciální střet zájmů, protože prostě je evidentní, že si tady Petra Pavla někdo vydržuje. A kdo platil potom tu cestu z Maroka, z Casablanky a do Casablanky zpátky? Petr Pavel, až nám bude prosím vás pěkně vysvětlovat, že emisní povolenky jsou strašně důležité a že je potřeba omezit spotřebu CO2, tak mu jenom řekněte, že za tu dobu, co se tady proletěl tam a zpátky, spotřeboval nějakých 30 tun CO2, což je zhruba spotřeba 5 občanů České republiky za celý rok. Ale on může, protože on je papala. A korunu všemu nasadila Eva Pavlová. Její výroky v uplynulém týdnu, já myslím, že na dovolené byl asi i Petr Kolář, protože jí nehlídal telefon a nekontroloval, co ona napíše, jelikož to byl výsměch našim občanům. Že za neúčast prezidenta na volbách může stát? Vážně? No tak paní Pavlová, tenhle zákon schválila před 2 lety Fialova vláda. Schválila zákon, že komunální volby budou vždy první víkend v říjnu. Tenhle zákon tady platí 2 roky. 2 roky jste věděli, že ty volby budou přesně v tenhle ten datum. A vy nám chcete říct, že za to může stát, že Petr Pavel si odletí do Maroka na rally se svými kamarády a stát může za to, že on nebude u voleb? Že by to měli být flexibilnější, že by se mělo dát volit v zahraničí? Paní Pavlová, víte, kolik by to stálo? Abychom zase zalarmovali všechny naše ambasády, že by tam v tu chvíli museli mít všechny ty plachty všech obcí v České republice, kterých je asi 6 tisíc, prostě, kde se ty volby konají, to by tam jako museli mít všichni, protože to není jenom pro Petra Pavla, jako že by v Casablance měl připravený volební lístek na černou Čech. V momentě, kdyby jsme umožnili volit ze zahraničí, tak by na všech těch ambasádách logicky museli být všechny volební lístky ze všech obcí, protože tam může přijít kdokoliv, tu chvíli z jakékoliv obce, z jakéhokoliv města v České republice a musí mu být umožněno volit. Podle toho vašeho návrhu, který jste opravdu musela vymyslet i mě na těch Kanárských ostrovech asi po několika drincích, protože to jinak nedává smysl, to nikdo normální nemůže navrhnout. A nejlepší na tom je, co mě absolutně tedy jaksi dostalo a musím říct, že ta věta mě bude rezonovat už ještě dlouho a zařídím se podle ní, bylo vyjádření tiskového mluvčího Hradu Víta Koláře, to je zase jiný Kolář, Víta Koláře, který řekl, že Eva Pavlová je soukromou osobou. Eva Pavlová je soukromou osobou? Proč jí tedy dáváme 106 tisíc korun měsíčně? Za co to tedy má, když je soukromá osoba, když si potřebuje odpočnout zrovna v den voleb? Si nemohla naplánovat, jinak představte si, kdybych já si naplánoval dovolenou na dobu, kdy potřebujeme 101 ve sněmovně. Já jsem
se musel vracet letadlem tam a zpátky bez jakéhokoliv mrknutí oka. Nikdy by mě nenapadlo říct, že prostě nepojedu, nebo že jsem soukromá osoba, že si můžu dělat, co chci, nebo že si potřebuju odpočnout. Prostě to je přece naše práce. A pokud Eva Pavlová dostává a panáš 106 tisíc korun z našich daní, tak jestliže Vít Kolář prohlásí, že je soukromou osobou, tak já nevidím důvod, proč bychom jí měli těch 106 tisíc dál vyplácet. Ať si v momentě, přátelé, kdy nebude placena z našich daní, ať si létá kam chce, ať si tam tráví celý rok, to je její věc. Ale ona dostává z našich daní 106 tisíc korun. Za to, že je něčí manželkou. To je o to paradoxnější a absurdnější. Tudíž za mě, přátelé, já budu zcela jednoznačně pracovat na tom, aby tahle apanáž jí byla odejmuta. Protože samotný Hrad, samotný Vít Kolář, tiskový mluvčí Pražského hradu, nám potvrdil svým vyjádřením, že se jedná o soukromou osobu. Pokud se jedná o soukromou osobu, tak ji nemá proč platit stát. Promiňte. To tedy já v tom nevidím jeden jediný důvod. Není zaměstnankyní státu, nepracuje jako učitelka, nepracuje jako lékařka, nepracuje jako policistka, pracovala jako politručka, ale to už je dávno pryč. Ale realita je taková, že pokud tedy je soukromou osobou, která si může na víkend, kdy se konají volby, odletět si odpočinout na Kanárské ostrovy, prosím, já jí to neberu, ale v žádném případě tedy nevidím jeden jediný důvod, proč bychom ji měli z našich vlastních daní vyplácet 106 tisíc korun měsíčně. To říkám celá jednoznačně. Tak to je druhé téma a teď to třetí, které paradoxně je možná nejdůležitější. Donald Trump si vytřel s Evropskou unii podlahu. Vytřel si podlahu i s Ukrajinou, se Zelenským. Donald Trump ukázal, že mu záleží jen a pouze na Americe. A chci jasně říci, že mu to vůbec nevyčítám. Vůbec mu to nevyčítám. Naopak, apeluji na to, aby naši politici začali dělat to samé. Abychom přestali se dívat na to a řídit se tím, co mi myslí soudruzi v Bruselu. Abychom se přestali dívat na nějaké závazky NATO. Vždyť neustále tady slyšíme, že musíme dávat 2% HDP kvůli našemu závazku NATO. Vidíte, že Trump se řídí nějakými závazky, nějakými společnými postupy, nějakou strategií, kterou jsme si tady narysovali, ani náhodou. Potřebuje pro Američany levnou ropu, tak si ji nakoupí. 5 milionů tun ropy. Přátelé, to je zhruba roční spotřeba České republiky. To, co koupil teď do Ameriky, tady za rok spotřebujeme všichni my, to, co on si teď koupil do Spojených států amerických. A víte, co je na tom nejlepší? Že on to nebude používat ve Spojených státech amerických. On to prodá s přidáškou zpátky do Evropy, protože on tam ropu má. Ale tím, že se na trh dostane větší množství ropy, tak samozřejmě klesne ta cena a on s tím bude moci krásně obchodovat, tak jako to dělá celou dobu. A znovu opakuju a zdůrazňuji, já mu to nevyčítám. Já jsem přesvědčen, že každý politik v každé zemi by se měl chovat tímto způsobem. Tedy preferovat a tvrdě prosazovat zájmy svých vlastních občanů. Jak říkají v Anglii, no matter what. Bez ohledu na to, co se kde děje a co si kdo kde myslí. Takže pro mě, přátelé, to není o tom, aby jsme teď tady říkali, co si to ten Trump dovolil. Ne, pro mě je to přesně obráceně. Pro mě je to apel na to, abychom konečně otevřeli oči a začali se chovat úplně stejně, jako se chová on. Měli Českou republiku naprosto na piedestálu a tvrdě prosazovali zájmy našich občanů. Jestliže tady chceme, mimochodem, ono to přišlo v dokonalý čas. Před týdnem jsem se v neděli hádal s Janem Farským v partii na televizi Prima a on tam říkal, že Rusové už žádnou ropu nemají, jo, že nevyváží. Za druhé, že nikde není levnější ropa, že Rusové v žádném případě nemají levnější ropu. To teď vidíme. A za třetí, a to hlavně, že nakupovat od Rusů ropu by mohl chtít jenom kolaborant. Jen a pouze kolaborant s Ruskem. A že ho tudíž vlastizrádce, že ho tudíž nepřekvapuje, že to říká, že to navrhuje Reichl. Pane Farský, takže Trump je kolaborant a vlastizrádce? To už jste překonal možná Petra Pavla, který o něm říkal, že je odpudivá lidská bytost. To jste možná ještě lepší.
Takže za prvé, to je nádherné, jak ten Trump prostě všem vyrazil ty karty z ruky. Všechno, co jsme tady slyšeli o tom, že Rusko už nemá tu ropu, že už nemá z čeho brát, protože prostě pod obrovským tlakem Ukrajinců, že zakázalo vývoz ropy, že už nemá kde ji vzít. To, co jsme slyšeli, že nikde není levnější ropa, že Rusové rozhodně ji nemají levnější. No samozřejmě, že mají, jinak by Trump nekupoval, kdyby byla dražší. Tak to je naprosto jednoznačné. A to, že prostě dneska už ji kupuje on a budou ji kupovat další a kupují další, kupují Indové, kupují Turkové, kupují všichni, tak my tady pořád budeme jak největší hlupáci s jitrnící na čele mít protiruské sankce, které vymyslel Brusel, které poškozují celou naši ekonomiku, které nás ničí každý jeden den. Jsme normální. Vždyť to tady vidíme, kdy ten Trump nám to ukázal. Já jsem se musel smát, když jsem to četl, protože všichni ti hlupáci typu Zdechovského, Farského, Jakoba, Nerudové, Rakušana, Ziba, Matěj Ondřej Havla, všech těch bezejmenných eurohujerských sluhů, loutek, prostě dostali facku od Trumpa, že se jim otočila hlava kolem. Prostě ten Trump jim to jasně ukázal, že to není žádná kolaborace, žádná vlastizrada a je to reálný postup. A půjdeme dál, přátelé. Trump už podle informací, které dnes byly publikovány, jedná s Putinem o tom, že když se přestane útočit vzájemně na ty na ta energetická zařízení Ukrajina, Rusko, takže mu rozmrazí jeho aktiva. Že mu nechá prodat zahraniční aktiva společnosti Lukoil, což jsou vysoké miliardy dolarů, které by Rusko tím pádem okamžitě získalo. A mimochodem to rozmrazení aktiv bude znamenat jediné, že těmi aktivy se ručí za půjčku Ukrajině. A já už jsem vám tenkrát říkal, že se ta aktiva jednou rozmrazí a že to stejně zaplatíme my. Takže najednou to ručení bude pryč, protože Trump už s tím jednoznačně počítá, že ta aktiva budou rozmrazena. Zelensky se může zbláznit, ale jak si nazývat Trumpa nějakými jmény a vyčítat mu to, to není dobrá strategie, věřte mi. V momentě, kdy jste na někom závislí, na informacích, které oni jim dodávají ze satelitu, které jim, na zbraní, které jim posílají, tak víte, jak si dotknutý, dotčený tím, co předvedl Donald Trump a vzkazovat mu, jak ho zradil, jak ho prodal, to fakt není dobrá strategie, to bude jenom pokračovat. Mimochodem, já jsem viděl rozhovor s Donaldem Trumpem, kde se ho ptali a říkali, Zelensky říkal, že váš nákup ropy z Ruska je zradou na Ukrajinu. A Trump říká, kdo? Kdo to říkal? A říká, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky. A Trump, další otázka. To je jenom ukázka toho, jak ho ten Zelensky vůbec nezajímá. A naopak Trump řekl, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta, což samozřejmě já říkám celou dobu, protože Zelensky je opravdu nejskorumpovanějším člověkem asi na celém světě a člověkem, který okrádá své vlastní spoluobčany v době války. To je ten největší možný hyenismus. Neznám nic horšího, než když okrádáte své vlastní spoluobčany v době války. Než když Evropa pošle peníze na zabezpečení energetické infrastruktury Timuru Mindičovi, který je se Zelenským jedna ruka, a Timur Mindič si za to postaví zlaté záchody a bidety. Vy okrádáte, vy ukrajinští soudruzi, vy okrádáte vaše spoluobčany, kteří trpí při té válce, z peněz, které tam posílá Evropa, tak vy jste schopni okrást svoje vlastní lidi v době války. Naprosto nepochopitelné, něco zoufalé, šílené, to je nejtěžší možný hyenismus. Okrást vlastní lidi v době války, to je prostě, nezlobte se na mě, ale to si zasluhuje trest smrti, nic jiného, to prostě... Jak se nemá absolutně žádné jiné východisko. Neuvěřitelné. No a poslední k tomu ještě dodatek, který je takovou třešničkou na dortu. Amerika a Německo už jednalo s Ruskem o obnovení dodávek plynu přes Nord Stream. To znamená, že by do Evropy začal proudit znovu ruský plyn. A víte, za jakého předpokladu to je? Za předpokladu, že Američané odkoupí ten Nord Stream. Nord Stream byl vlastněný částečně německými firmami a částečně Gazpromem Europe, společností Gazprom Europe, tedy dceřinou společností ruského Gazpromu. Tedy částečně vlastnili Rusové, částečně Němci. A dnes přicházejí Američané a říkají, když nám to prodáte, tak už ten plyn je demokratický, tak už je úplně fajn, je čistý, očištěný, ideologicky očištěný do čista a už to není nejmenší možný problém.
A Němci s tím souhlasí, protože vědí, že toho plynu je zatraceně málo. My máme nejméně naplněné zásobníky za poslední 10 let. Němci mají nejméně naplněné zásobníky za poslední 10 let a hrozí nám obrovská krize v oblasti dodávek plynu. Takže Němci samozřejmě tak jako vždycky, už jsou připraveni pěkně v zástupu si ten ruský plyn vzít a jenom se dohodne to, že to, se to prodá Američanům a pak už ten plyn bude naprosto čistý a demokratický. Přátelé, já nevím, jak dlouho ještě budeme hrát tyhle hry a poslouchat všechny ty pravdoláskoře, kteří nám v televizi říkají, jak to nemůžeme udělat, jak by to byla zrada na Ukrajinu, jak by to bylo nahrávání Rusku a tak dále. Všichni už s nimi obchodují. Američané, Němci, Číňani, Turkové, Indové. Myslíte si, že když jako my s nima nebudeme obchodovat jako Evropa, že toto Rusko nějakým způsobem zničí? Z obchodu vždy profitují dva, prodávající i kupující. Pokud my se toho obchodu neúčastníme, tak jsme jediní, kdo z něj neprofituje. Profituje z něj prodávající, tedy Rusko, a profituje z něj kupující, tedy Čína, Indie, Amerika, Německo a další. Pokud my se neúčastníme, jsme jediní, kdo na tom nevydělá. A naopak ještě platíme přirážku za ten americký plyn, který nám teď prodají, když ho vezmou pěkně z Ruska. To už je něco neuvěřitelného, i za tu ropu samozřejmě, obojí. Tak já pevně doufám, že už se postavíme za skutečně lidi, kteří vědí, co dělají, kteří chápou, jak ten biznis funguje, kteří chápou, že biznis vždycky vyhraje nad ideologií, v každém případě a za každých podmínek. A že jediné, co nám tady zbyde, pokud budeme dál mávat tou modrožlutou vlajkou a říkat, s Ruskem se neobchoduje, budou dluhy. Budou dluhy, které budeme my všichni platit. Je to absolutní nesmysl. Každý, kdo nepochopil, že ta válka je fakticky u konce, že Trump v tuhletu chvíli už Zelenského obětoval a že už je jenom otázka času, než se s Putinem domluví na podmínkách uzavření míru, kdy to dopadne tak, jak jsem říkal celou dobu, to znamená, že Rusko dostane ještě Kramatorsk a Sloviansk a bude po válce. A mohli jsme si to všechno ušetřit, mohli jsme si ušetřit 2 miliony mrtvých a tak dále. To všechno, přátelé, je teď tady na stole. Každý, kdo to nevidí, je blázen, naivista a idiot. Nezlobte se na mě, na to není jiný výraz. Takže pojďme prosím zpátky vzít zdravý rozum do hrsti a pojďme pracovat pro naše občany. Stane nám nabízí budoucnost, kde budete platit za vjezd do města, platit víc za parkování ve vlastním městě u vlastního domu, skvělý, platit víc za městskou hromadnou dopravu, samozřejmě byste platili víc za plyn, víc za elektriku, protože oni by byli ti poslední, kteří by se s Ruskem dohodli na rozdíl od Ameriky, která už tu levnou ropu kupuje teď. A my vám nabízíme zdravý rozum. Zdravý rozum ve váš prospěch, prostě prosperitu, bohatý život, to, že dokážeme snížit i ten deficit toho rozpočtu, protože nebudeme danit vás, ale budeme danit nadnárodní korporace. To, co nepochopila paní Svarovská v té super debatě, že prostě české oligarchy zdanit je blbost, jelikož oni odejdou z České republiky. Oni tady nebudou, změní si sídlo, změní si trvalé bydliště. Když tohle udělal ve Francii François Hollande, tehdejší prezident, tak jediné, co tím dosáhl, bylo zvýšení cen nemovitostí v Belgii, protože všichni francouzští milionáři si šli koupit domy do Belgie a přestěhovali se tam, dali si tam své trvalé bydliště a už ve Francii neplatili ani pětník. Když Zbyněk Stanjura zavedl windfall tax na naše energetické společnosti, tak ty energetické společnosti se přestěhovaly do Lichtenštejnska a jak pan Křetinský, tak pan Tykač, já jim to vůbec nevyčítám, každý na jejich místě by udělal to samé. Takže reálně jsme ne, že vybrali peníze navíc, ale ještě jsme ztratili obrovské peníze, protože oni tady přestali platit daň z příjmu a další prostě poplatky, které tady normálně tyhle ty firmy platily. My jsme je vyhnali pryč. Jakmile zdaníme nejbohatší lidi v České republice, naše lidi, tak oni odejdou. Nebudeme mít z toho vůbec nic. Já chci naopak, aby oni reinvestovali, protože tady žijí, mají vztah k téhle zemi, bydlí tady jejich děti. Takže naopak bych je chtěl vtáhnout do hry a říct, pojďte ty peníze nechávat tady, ve vaší vlastní zemi, my vám k tomu vytvoříme podmínky. Koho naopak zdanit chci sektorově a velmi zásadně jsou nadnárodní korporace, které odsud si odvážejí obrovské peníze, 100 miliardy korun každý jeden rok. Blíží se do bilionu korun, možná už je to přes bilionu korun, ty neoficiální transakce vnitropodnikové, které tady jsou.
To znamená, zdaní tady majitelé bank, ať už to jsou Erste, ať už to jsou Société Générale a další společnosti. Zdanit zbrojaře, ale za předpokladu toho, že kdo bude platit ty daně sektorové tady v České republice, tak bude mít první volbu při zadávání veřejných zakázek z našeho ministerstva obrany. To znamená ne, že je obereme ty zbrojaře, ne. My budeme říkat, že veškeré zbrojní zakázky, které jenom trošku půjde zadat České republice, dostanou naši zbrojaři. Ale za to chceme, aby platili víc do našeho rozpočtu. Pokud se tady bude zvyšovat rozpočet výdaje na obranu, já bych to nedělal, ale pokud už se to bude dělat, tak ta propozice je jasná. My vám přidáme peníze přímo vám, nikoli v těm zahraničním, nebudeme to kupovat u Rheinmetallu, u Saabu, u Lockheed Martinu, budeme to kupovat u vás, ale za to chceme peníze do státního rozpočtu. Tohle je klasický biznis, zdravý selský rozum, který tady musíme zavést. Česká republika už nemůže vyhazovat peníze do zahraničí z okna. To je náš největší problém a dokud si to neuvědomíme, tak se nepohneme z místa. Ti pravdoláskaři a moralisté vám většinou říkají, jestli se chcete mít líp, tak víc pracujte. Problém je v tom, že za současného nastavení naší ekonomiky, když budeme dvakrát víc pracovat, tak tahle země nezbohatne dvakrát. Jenom z ní odejde dvakrát více dividend do Německa, Francie, Ameriky a všude. Takže to není o tom, že čím víc budeme pracovat, tím budeme bohatší. Ne. Bude to o tom, že čím víc budeme pracovat, tím víc bude bohatnout západní Evropa, na kterou v tuhletu chvíli děláme. A my musíme ty peníze udržet tady. Pak, až to dokážeme přenastavit tyhle ty toky, tak pak vám řeknu, teď pojďte pracovat dvakrát víc. Teď pojďte pracovat dvakrát víc, ať naše země co nejvíc bohatne, ať naše země prosperuje a zkvétá. Tohle je, přátelé, nabídka, kterou vám dáváme my. Přátelé, na závěr ještě jednou prosím, zopakuji to. Ve druhém kole přijďte podpořit kandidáty ANO tam, kde kandidují, tam, kde se probojovali do druhého kola. Zejména v Ostravě prosím o podporu paní Lucie Barankové a v Příbrami o podporu paní doktorky Daňhové. Obě dvě si to zaslouží, obě dvě to jsou dámy, které budou ve Senátu tisíckrát lepší než jakýkoliv ODSák. Moc si toho vážím. Chtěl bych obrovsky poděkovat za vaše sdílení, pokud budete sdílet i tohle video, budu za to moc rád, samozřejmě kamkoliv a na všechny možné sítě, kde to jenom jde, posílat to všem dalším. Ale chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste nám přišli odezdat váš hlas ve volbách. Jasně jste dokázali, že strana PRO nemá 1,8% ani náhodou. Ani náhodou. Ať mi ukáží zelení, kde mají tolik procent, co máme my. Ve všech městech, kde jsme kandidovali samostatně, jsme dosáhli přes 2,5-3% jednoznačně. V některých lepších dokonce přes 5%, v Ústeckém kraji často i k 10%. V Liberci, kde to měla Lenka Tarabová, nesmírně složité 3,5%. Kde je těch 1,8%? Přitom Liberec rozhodně není město, které by nám bylo nějakým způsobem nakloněno. My máme daleko více voličů v Ústeckém kraji, Moravskoslezském kraji, Karlovarském kraji a tak dále. Přesto jsme v Liberci dokázali udělat tenhle výsledek. Je to velká zásluha Lenky Tarabové, velká zásluha vás. Vy jste dokázali, že strana PRO roste. My jsme, jak říkám, jedinou vlasteneckou stranou, která získala v těch volbách víc procent v těch jednotlivých městech a obcích, kde jsme kandidovali, než nám přisuzují naše agentury veřejného mínění. A kdyby byly v tu chvíli celorepublikové volby, tak jsem přesvědčený, že bychom na tom byli ještě mnohem lépe, protože prostě my máme ta celorepubliková témata, ne ta komunální. A znovu opakuji, není na čase, abychom říkali, že mohli volit občané, kteří jsou nesvéprávní. Ano, mně to taky nesedí, je to podle mě blbost úplná, ale to ty volby neovlivnilo. Nevymluvujeme se na to. Ano, komunální volby nejsou úplně pro nás ty nejhodnější, nevymluvujeme se na to. Kdybychom se dokázali spojit, kdybychom dokázali překonat to, co nás rozděluje a táhli za jeden pro vás, byly by ty výsledky mnohem lepší. A já pevně doufám, že si to všichni uvědomí, a to jak lidé z politiky, tak i naši voliči. Moc vám děkuji za vaši podporu strany PRO, obrovsky si toho vážím. Máme desítky zastupitelů po celé republice. Získali jsme 3. místo a 2/4 místa v Senátu, což je naprosto fantastická záležitost na to, jak jsme upozorňováni ve všech možných médiích a i v těch agenturách. A to je váš výsledek. Výsledek těch, kteří prostě nás přišli podpořit, já si toho nesmírně vážím. A chtěl bych poděkovat všem svým kolegům ze strany PRO. Ale zároveň všem kolegům,
ze Svobodných, motoristů, SPD samozřejmě, SPD na prvním místě a Trikolory, kteří kandidovali s námi, kteří to odpracovali a kteří pochopili, že právě to spojování je jedinou cestou, jak dát našim lidem, našim občanům to, co chtějí. Silnou, jasnou, národně konzervativní politiku ve prospěch České republiky po vzoru AFD. Tohle je, přátelé, to, co nabízím a k čemu vyzývám i všechny ostatní. Když se spojíme, budeme tam mít místo všichni. Když zůstaneme rozdělení, nedajde tam místo z nás nikdo. Takhle je to jednoduché a tím se musíme řídit. Pojďme společně do toho, pojďme prosím tlačit na všechny lidi, kteří se toho zúčastní. Já osobně to samozřejmě budu dělat také, jelikož v tuhle tu chvíli si myslím, že každý musí pochopit, že je na čase sjednotit naše síly. Děkuji vám moc krát, vážím si vaší podpory, ještě jednou všem děkuji za jakékoliv sdílení a za jakýkoliv odevzdaný hlas, obrovsky si toho vážím. Strana Pro nabírá na síle a pevně doufám, že všichni pochopí, že pokud se dokážeme sjednotit, tak náš národně konzervativní proud bude jedním z nejsilnějších subjektů v celé České republice. Jediné, co to chce, je táhnout za jeden pro vás. Máme všichni jenom jednu jedinou vlajku a to je vlajka naší země. Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři nepodvolení. Vítejte na naší pravidelné pondělní poradě nepodvolených, tvrdého jádra nepodvolených. No, sečteno, podtrženo, všechno je jasno a už několik hodin naše pošta zaznamenává opravdu silný příliv vašich nejrůznějších reakcí a dopisů. My se tedy převážně dnes budeme věnovat opravdu těm volebním nebo povolebním reakcím a volebním výsledkům. Já dopředu řeknu jediné. Navzdory svému včerejšímu článku jsem možná o stupeň optimističtější než většina z nich a pokusím se to vysvětlit a obhájit. Ale začněme samozřejmě vaším četováním. Blanka Protivová, děkuji, pláču si doma. Nezájem mě nepřekvapil, ale byl moc veliký. Děkuji vám. On vlastně takový nebyl, Blanko. On byl tak jako standardní, ten nezájem. Dokonce, jak jsme zjistili o, já nevím, 2%, to bylo víc než obvykle. Ten vtip byl trošku ještě v něčem jiném, toho nezájmu, který se nějak projevil a hlavně v tom, kdo ho projevil. Ale k tomu se dostanem. Myslím, že to je opravdu jedna z rozhodujících věcí toho, jak porozumět tomuto výsledku, jak ho číst a co za závěry z toho udělat pro současnost a budoucnost. To je podstatné. František Toula je tentokrát na místě druhém, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Jako vždy se to snažím jenom zesílit, protože to je poselství absolutně nejdůležitější. To chceme. Vážený pane Hajku, myslíte si také, že v těchto volbách prohráli lidé, kteří by chtěli žít v míru a poctivosti? Ne, to si nemyslím. Já si dokonce, pane Toulo, myslím, že naprostá většina, absolutní většina těch, kteří volili, i těch, kteří nevolili, chce žít v míru a poctivosti. Problém je, a to je ten politický problém, že jedna významná skupina, asi nevětšinová, nebo rozhodně nevětšinová, ale z těch, kteří volí, chodí k volbám, asi tak poloviční, si myslí, že zařídit mír a žít v poctivosti umějí oni, nebo že k tomu vede cesta přes ty jejich politické favority. Ti druzí, dnes obvykle příznivci a často i kritici vládní koalice, si myslí, že k tomu vede jiná cesta. Takže ten spor je vysoce politický. Možná, že si to jenom dostatečně neuvědomujeme, jak politický je. Ale my se k této otázce pochopitelně brzy dostaneme. Marie Zaoralová, zdravím všechny protiproudeře a váženého pana Hajka a děkuji za jeho neúnavnou práci, děkuji, kterou dělá. Můj názor je, že Češi asi nevnímají realitu světa, co se děje a o co se vlastně bojuje. Pro mír přece. Zase, Marie, myslím, že vnímají. Dokonce i ti, kteří chtějí válku, chtějí mír. Nebo souhlasí s těmi, kteří chtějí válku. I oni si myslí, že vlastně pracují pro mír, ti jejich favoriti. Že provokacemi a zastrašováním Ruska, říká se tomu eskalací, kde eskalaci. Zvedneme všechny ty provokace a vyprovokujeme to na samou hranici, že si všichni uvědomí, že dál to nemůže jít a ti proradní Rusové se zahambeně stáhnou. Je to směšné, ale
a velmi nebezpečné. Ale ta část těch lidí si to opravdu také myslí. Čili pozor na to, abychom je nepodezřívali z něčeho, co není. Oni jsou spíš vlečeni lží těch, kdo jim v médiích a v politice představují ten svět jinak. A proto potom platí to, že se zdá, že nevnímají realitu. Oni ji vnímají, ale pokřivenou. Dobrý den. Jo, ano, tady jste měla opravu, nevnímají. Dobrý den, mír a poctivost se nenosí. Podívejte se do Karviné. Drtivě vyhrál korupčník, který nesmí mít 12 let nic společného s fotbalem. Jeho předchůdcem byla takzvaná desítka Hanzel. Moje změna propadla. To jsou ty záhady. U některých těch zvolených lidí, kteří skutečně prokazatelně, například Rakušan mimochodem, jako zástupce jejich, i když sám se těchto voleb přímo, ale myslím, že se dokonce někdo účastnil na nějakém nevolitelném místě, že ti to zjevní podvodníci, kriminálníci představují pro řadu lidí co si jako symbol toho, že to přece nemůžeme kvůli tomu prohrát. Je to specifika docela česká. A myslím, že se to už trošku vytrácí, ale ještě to nějaký čas bude trvat, že tady se to prostě, tady se i ty komunální volby berou jako být a nebýt. A těch lidí, co se ptají na své vlastní zájmy, těch tam jakoby moc není. A nebo nejdou volit. Ale já bych se přesto s vámi solidarizoval v tom, že vědět, že tam byl zvolen, ale to je jako tady na Praze 1. Tady postoupil do druhého kola absolutní, no radši nechci říct, co, aby to nebylo žalovatelné, prostě pan Čižinský postoupil do druhého kola senátních voleb. No, to je něco tak strašlivá zpráva, že kdybych ji měl promýšlet, tak jen vezmu hlavu do dlaní a budu plakat. A to já neudělám. Vysvětlím to možná později. Teď jsem tady už, se mě to schovalo, je tady spousta dalších věcí, dalších. Tady bych snad ještě zmínil Vojtamára, mír všem a zdravím vás, pane Hájku, myslím, že je velká škoda, že se SPD Svobodní pro Trikolora nesjednotili a nebo rovnou celá vláda mohla dát svého kandidáta. No to je jeden ze zásadních prvků a poučení z těchto voleb, nebo poučení. Poučení si z toho možná někteří vemou a nebo nevemou. Ale my to uvidíme na velmi konkrétních příkladech, protože samozřejmě, že to rozpolcení, to, že ve většině případů šli sami a jdeme odkonce proti sobě, my jsme o tom přece v těch předvolebních týdnech mluvili nejednou. To nemohlo skončit jinak. I kdyby dokonce přišlo mnohem víc lidí k volbám. Ale tím se dostáváme skoro, bych řekl, na prach toho, co nám popsal jeden z našich pozoruhodných diváků a čtenářů a tím tu část z dopisy začneme. Počkejte si na to, bude to mimořádně zajímavé.

Vážně, to je, není to úplně poprvé, co nám Michal V. napsal. Dokonce si vzpomínám, že už popisoval jednu takovou předvolební nebo volební záležitost. Ale projdeme ten dopis a já ho budu průběžně komentovat, protože myslím, že shrnuje řadu z těch dalších příkladů toho, proč dopadly vlastně ty komunální volby tak, jak dopadly. Řeknu dopředu, že Michal byl v jedné volební komisi na Kladně a měl to úplně zblízka. A i některé ty postřehy jsou tam, vážně, o tom se nemluví moc, jo. A já mu moc děkuju, že nám takhle zase to hned napsal. Jakkoliv je to o něco delší, ale stojí to za to. Vážený pane Hájku, děkuji za váš nedělní článek, mnohé mi osvětluje. Abych byl upřímný, už delší dobu přemýšlím, jak početná ta skupina nepodvolených vlastně je. Podle toho, co vidím kolem sebe a co ukázal výsledek voleb, bude podstatně menší, než si myslíme. Asi žijeme v uzavřené bublině. Já ještě jenom na začátek řeknu, že nám, že to Michal napsal slovensky, ale já to raději budu číst česky, protože beru za docela vážné výtky některé, že tu slovenštinu komolím, takže budu to číst česky, ale byl napsán slovensky. Takže žijeme v uzavřené bublině, nebo ne? No pochopitelně, že žijeme v bublině nějaké. Žijeme v podstatě jenom v bublinách tady. Oné, tamté, ty bubliny tu jsou. Některé se trochu prostupují, některé jsou betonově uzamčeny. Myslím, že ta nepodvolená se nejrůzněji prolíná a není jenom jedna, má několik podob, ale jsou to bubliny. Ta obava z toho, jak početná je, je také do jisté míry důvodná. Prostě není to žádných 50% nebo 30 nebo 40 jako v Německu, kde po jiné zkušenosti ta AfD takhle jde dopředu. Ale to sem raději nebudu míchat. To je specificky zajímavé. Na jedno samostatné možná vysílání a samostatný hovor. Ano, žijeme v bublině, ale není tak malá zase, jak si myslíme. Ona, jak říkám, není uzavřená, ale ten zhruba ten, řekl bych, prostor nebo fenomén těch nepodvolených má různé stupně. A někteří jsou skutečně i voliči ANO, někteří jsou voliči motoristů, někteří jsou dokonce voliči ODS, i podle dopisů z toho vycházím. Je v tom ještě tudíž něco jiného. Ale myslím si, že skepticismus ohledně velikosti jakoby té skupiny není na místě. Ona se vyvíjí a rozvíjí. A řekl bych, že roste. Ale rozumím, Michale, vaší úvaze. Náš okrsek má 770 oprávněných voličů, účast byla 55%, čili lehce nad průměrem. Převažují starousedlíci z rodinných domů, spíš starší lidé, celý víkend pršelo a přesto lidé chodili volit průběžně, za to mají můj obdiv. V pátek převažovali starší lidé, nejstarší volička byla dáma z Vyžného kroku, ročník 1933. Mladých přišlo jen pár, možná pět. V sobotu chodili spíš rodiny s dětmi, všechny věkové kategorie byly podle mě zastoupeny zhruba stejně. Mladých možná bylo o něco méně. To je bezvadný shrnující postřeh, protože ono to tak je vlastně všechno v průměru. A teď, neplatných hlasů bylo tentokrát minimum, v komunálních volbách jsme měli jen dva. Šlo podle mě o nepozornost. Ve volbách do Senátu jsme ale našli víc prázdných obálek, voliči tím asi dávali najevo, že nemají koho volit. To je
samo o sobě další zajímavý prvek, u kterého bych se zastavil, protože já například do druhého kola tady senátních voleb půjdu také volit a také tam dám prázdnou obálku. Čímž to trošku naředím, ale dám současně najevo svůj postoj. Myslím, že ani to vynechat není správné, protože ono například je mezi námi, tady tou skupinou tvrdého jádra, asi hodně lidí, kteří moc nemusí tedy Andreje Babiše, ale tam, kde se dostal jeho kandidát do druhého kola, no tak myslím, že tedy zavřít oči a jít volit pro něj, protože to je ovlivňování Senátu bez ohledu teď na to, jestli se mi Andrej Babiš líbí nebo ne. Prostě chceme snad všichni, aby tam bylo méně těch takzvaných starostovských nebo ODSáckých a podobně. To je zásadní věc. Sčítání hlasů v komunálních volbách je náročnější než v parlamentních a tohle mě přišlo zajímavé. A chyba se do něj vloudí s nás. Ani při sebevětší snaze nemohu stoprocentně zaručit, že jsem žádnou neudělal. Celkový součet se tak může lišit o 1 až 2 hlasy oběma směry. Hlasy sčítají dvojice členů komise, jde to rychleji, než kdyby počítal každý sám. Hlasovací lístek je obrovský a nějaký hlas se snadno přehlédne. Většina členů komise jsou navíc starší lidé a důchodci, kteří už hůř vidí. Při zápisu se čárkuje. Vypadá to jednoduše, oči se ale unaví. Stačí udělat čárku do jiného políčka a zpětně už to nikdo nezjistí. Musel by se přepočítat celý arch a to by trvalo hodiny. Chce to pořádné soustředění. Já myslím, že tohle je mimochodem prvek, který mě zajímá na tom, protože tam vlastně lze daleko nejsnáz ze všech voleb, aby záměrně někdo čárkoval jinak. Ono v jednom volebním okrsku, když to budou 3-4 hlasy a vynásobíte to pak třeba 1000, tak to může například něco sehrát. Víme, že někde byly ty výsledky úplně těsněnké. Je to zvláštní, že při takhle sestavených volebních lístcích není to uděláno tak, aby se to sjelo, abych tak řekl, naskenovalo počítačově a pak to ještě kontrolovala ta komise, aby se ukázalo, jestli je tam rozdíl. Ale o to, jestli se manipuluje volbami, o to u nás nikomu nejde. Lidé moc nevyužívali volbu kandidátů napříč stranami, takzvané to panašování, a volili hlavně celé strany. Sčítání se tím zrychluje. Kdyby všichni dávali preferenční hlasy, neskončili bychom ani do neděle. A teď. Při sčítání se ukázala anomálie. Některé strany už měly vyšší desítky hlasů, STAN a Piráti, ODS, Volba pro Kladno, jenže SPD měla jediný hlas a Svobodní také jediný. Na starší voliče mi takové rozložení preferencí nepřišlo obvyklé. Hlavně STAN a Piráti v našem okrsku vyhráli s náskokem, ale se složením voličů mi to prostě nesedí. Vysvětlení proto nemám. Výsledky se navíc výrazně lišily od parlamentních voleb. Podstatný prvek. Myslím, že tady jste, Michale, na něco podstatného narazil. Ti, kdo přišli, nebyli voliči těch stran, které my asi většinově tady preferujeme. To byli voliči možná ANO, možná těch dalších, jako je Pro Kladno a tak dále, těch prostě těch seskupení, uskupení, která se aktuálně vždy k těmto volbám scházejí. A vidíme na tom, že oni vlastně nevolili stranicky, ale volili v tomto případě ti starší specificky podle jistého typu zájmu. Ale přišlo jich 55%. Nakladně
do toho vašeho okrsku. Jinak Kladno tak vysoké číslo zase nemělo, ale na Kladně při volbách parlamentních bylo to číslo mnohem vyšší. Kde jsou ti, kteří rozhodli parlamentní volby? To je ta otázka. Ve volbách do Senátu jednoznačně vévodil kandidát ODS, s velkým odstupem skončila druhá Pirátka Šípová. Ostatní získali zanedbatelný počet hlasů. Ptal jsem se lidí, jestli mi umějí říct, co Pirátka za volební období udělala pro Kladno. Nedozvěděl jsem se nic. U nás šli SPD a Svobodní plus Trikolora plus Pro do voleb samostatně a tak shodně nezískali ani jeden mandát. A teď? Kdyby se spojili, měli by ve 33 členem zastupitelstvu mandáty 2. Vrátím se ale ještě ke kampani. V Kladně kandidovalo 9 politických stran. Volební program nad rámec pár hesel měly 2. Billboardy a venkovní kampaň spustily strany zhruba 2 týdny před volbami, celkem asi 4. Zbytek neměl nic, nebo jsem si toho nevšiml. Nejviditelnější kampaň vedla ODS, tam je ten jejich bývalý starosta, primátor, polepené autobusy a billboardy. Shrnuto, kampaň v podstatě žádná nebyla, jako by o volby ani nešlo a všechno bylo rozhodnuto předem. Mimořádně důležitý postřeh číslo 3. Michale, tak to bylo v podstatě po celé zemi. Vládní strany, ale dokonce i ty většina z těch opozičních, které mají daleko víc peněz, tedy kromě ANO, jako by to škrtli tu kampaň. Jako by je nezajímala. A z toho plyne jeden závěr spekulativní, který si přesto asi dovolím. Mám za to, že Andrej Babiš ani netoužil moc v těchto volbách příliš uspět, protože se do toho zdaleka neopřel jako do jiných voleb. Uvažujme o tom, proč. Já o tom budu uvažovat také. Něco o tom chci ještě napsat, ale vrátíme se k tomu za týden, v úterý, po druhém kolu senátních voleb, kdy si o tom tady budeme povídat na závěr toho maratonku volebního s Michalem Semínem ze spolku Svatopluk, ale vy ho znáte určitě, kde se pokusíme rozebrat ty všechny příčiny a tohle je jedna z nich. Takže já se k ní zatím nebudu vyjadřovat, nechám to na vaši úvahu. Zajímavější možná je, proč podobně jednali i předsedové obou koaličních menších stran. V podstatě až na pár už

A když jim to nikdo neříká, tak kam by chodili? Podstatný prvek, Michale. Byl jsem také na předvolebním setkání právě u skupení Svobodní trikolora a pro. Přišlo pár lidí, akce ale nebyla pořádně ohlášená. Mohlo jich tam být mnohem víc. Co k tomu říct? Sám jsem se o ní dozvěděl jen náhodou. Dorazila i paní Majerová a pan Vondráček. Diskuse se však točila kolem toho, jak mají všichni rádi v uvozovkách kočičky. Míněná kavárna na náměstí, jejíž majitelka chová kočky. Kavárna se sama neuživí, potřebuje dotaci, takových místních podniků je vkladně málo. Dát dotaci nebo nedat, to byly ty otázky. Žádná debata o problémech Kladna a možných řešeních. Žádný volební program s nějakou koncepcí. Jen pár hesel jako zlepšíme dopravu do Prahy nebo zvýšíme bezpečnost. Přesně taková hesla mají všechny strany a skutečné problémy města neřeší. Já myslím, že jste narazil na ten čtvrtý prvek, Michale. Oni to vlastně, já znám jenom několik lidí, mezi nimi tedy pana Rajchla, kteří to neprovedli z vášní. Na těch mítincích to bylo znát. Zase je to ta otázka, kterou si chci nechat až za týden, protože z ní lze něco pozoruhodného vyvodit. Zkusme o tom přemýšlet, je to zajímavá věc. Politické strany by podle mě měly být aktivní po celé volební období a připravovat a představovat koncepci rozvoje města, a to platí i pro strany, které po minulých volbách jaksi zmizely, třeba stačilo. Přeji vám hodně zdraví a energie do dalšího rozvoje Protiproudu. Je to jeden z nejlepších webů. Tip, rád bych na Protiproudu udělal rozhovor s Robertem Čumpelíkem z Inovace republiky. Beru to vážně, uděláme. S pozdravem, Michal V. Kladno. Michale a ostatní, než se pustíme do dalšího, rád bych upozornil na jednu věc. A berme ji opět jako relevantní fakt. Ta skepse, která teď odevšad zní, mimochodem tady nezněla skepse z toho Michala, to je popis, to je deskripce, to je analýza, to není výkřik. Ale z větší části těch reakcí a dopisů plyne taková ta skepse, je opět trošku bych ji zpochybnil. Uvědomíme si, že šlo tady opravdu o něco jiného a my se k tomu ještě dostaneme. Současně pro ilustraci oslavné ódy na toho pana Grulicha, lidovce, nová hvězda naší politiky, senátor, tance v České televizi dlouho ukazované a tak dále. Vypadalo to, že tady nás jde rovnou převálcovat, jdou nás převálcovat lidovci. Současně vyšel ale průzkum těch celkových preferencí, jakkoliv je berme nepodstatně, jakkoliv jsou falešné, v tomto případě proto, aby potvrzovali, že klesá. Ano, já tomu nevěřím. Ale tam mají ti lidovci, titíž lidovci 2,5%. Jsou mrtvá strana. A tohle je jenom způsob, jak jakoby je trochu oživit. Jakkoliv pan Gulichin možná sám o sobě v tom místním lidoveckém prostředí populární a jakkoliv tam pořád ještě platí, že na jižní Moravě lidovci mají pevné zázemí v těch komunálních prostředích a asi i mezi lidmi, asi i v rodinách. Berme to velmi relativně. Něco nám tyto volby říkají a řekli, ale neřekli.

Mi nám všechno. Pojďme dál. Dotknu se aspoň kratince pár věcí, které jsem slíbil minule z YouTube, z těch reakcí. Zdenka Kadlecová, děkuji za nejlepší analýzu povolební situace. Děkuji. Výsledek je tristní, přitom se nabízelo jedno korupční sousto za druhým, ze kterého by minulá vláda udělala politické peklo. Doplním, že spíš než vláda, dělala by to média. Na prvním místě ta veřejnoprávní. Všechny ty kauzy pětikolky od slavného šifrovaného telefonu v kauze Dozimetr přes podivné miliony zašité v záložnách až po kreativní trafiky pro věrné straníky, jako by pro vládní marketéry vůbec neexistovaly. Zdenko, věřte, opět jste udeřila hřebíček na hlavičku, já někdy říkám hlavičkou o hřebíček. Už jsme to zmínili v tom předchozím případě. Je to až podivné, jak málo se tomu věnovali. Jakoby je tyhle volby nezajímaly. A je tu samozřejmě ten druhý aspekt, když si klademe otázku, proč voliči, kteří rozhodli minulé parlamentní volby před rokem, většinou zůstali doma, no tak hlavně proto, že to je ta část voličská, která tím, že už bojovala proti Fialovi, on tam není a Rakušan tam taky není v té vládě, tak pro ně je to hotovo a co se budou dál zabývat? Jsou spokojeni tím, co je, ani se nezabývají tím, jestli ta vláda přesně plní své programové sliby a podobně. Teď je to dobré, prostě oni k tomu nejdou. Šli by, pokud by je k tomu ty volební strany, ty vládní strany, intenzivně vyzvali. Intenzivně. Vezměme si za příklad třeba Ostravu. Můj kolega tady ze Šumperka, Lukáš, mě to ukazoval naprosto přesně na těch výsledcích Šumperka, kde kdyby se spojily ty strany, o nichž mluvíme, tak sice SPD tam dosáhlo nějakých až 7%, nebo ti další také něco jsou v zastupitelstvu, ale kdyby se spojili, tak pouhým součtem, není to tak vždycky, ale v těch komunálních to tak bývá, by se dostali někam přímo nahoru. Jakoby nechtěli. A to, co říká Zdenka, je přesné. Toho materiálu k tomu zabojovat bylo spousta. Nebojovalo se. Když se rozhlednete, tak vlastně jako kdyby ty volby nebyly. Já to tady ani neviděl. Se zájmem jsem pozoroval ty lidi, kteří jdou do té volební místnosti tady v Opetalce, a věděl jsem, že jsou to všichni, kteří budou volit ty Čižinské a tyhle ty nebezpečné lidi. Vypadají ti lidi úplně normálně. A všichni tady chodí kolem toho rozmláceného Václaváku roky. Všichni polikají ten prach obrovský, ten rachot, který tady je. Ty změny v dopravě, nedá se vůbec nikde už projet. Jdou a volají je znovu. To je to, co jsem říkal na začátku. To je ten efekt, specificky český. I k tomu se ale chci v budoucnu vrátit, protože z toho něco plyne a mohli bychom při vědomém uchopení tohoto faktu z toho něco docela pozoruhodného vyvodit a získat. Martin Santavi. Je to jednoduché. Ano, SPD a motoristé to projeli na celé čáře, byla jim tak vystavena známka za zaplnění jejich předvolebních slibů. Dobře jim tak, už i optimističtější voliči přestávají věřit, že jakýkoliv politici budou jednat v jejich zájmu a ne pouze ve svůj vlastní prospěch a kapsu. A proto volili nohama.
Já, Martine, se s tímhle nemohu ztotožnit. To je ten zjednodušený pohled, který nám diktují ta korporátní média. Prostě tak to není. Já nevím, jestli jsme zaznamenali, že si motoristi nebo SPD jenom někde mastí kapsu. Já bych řekl, že za ten rok, a ne, 3/4 rok, co tam ta vláda je, nic takového neprobíhá. To, že se pomalu, či dokonce místy dramaticky proti těm slibům některá vládní kroky, vládní usnesení nebo vládní návrhy se objevují, to je možné. Ale takhle příkrý počet bych z toho nevyvozoval. Je to 3/4 roku. Bojují proti médiím všem. Samozřejmě čekáme všichni na to, kdy už se pohne s těmi veřejnoprávními, a souhlasím s tím, že jenom převést to pod státní rozpočet je nic v podstatě neřeší. Ta nejjednodušší cesta, která se přece nabízí, je opravdu malinkou změnou v tom zákoně. Zanechat poplatky, ať jsou poplatky televizní, ale místo povinné, dobrovolné. Jediné slovo se tam může změnit a všechno se změní. Jedno slovo. Proč se jde touhle složitou cestou? Ty otázky, to jsou otázky, které máme klást. Ale je to nějaký průběh. Je to nějaký časový interval. Chtít všechno, a když to není i hned za 3/4 roku, tak nad tím vším lámat hůl. To není moje cesta. Pro mnoho lidí ano. Prostě je to skončeno. Pro mě taková cesta není. Myslím si, že ten 4letý volební cyklus, pokud má být skutečně dokončen, a předpokládám, že bude, má některé fáze, má některé okamžiky, kdy s tou mediálně parlamentní opozicí, která blokuje a všechno posílá k ústavnímu soudu našeho milovaného Pávka. To je úplně dokonalá šílenost přece. Oni zákon za zákonem posílají do další parlamentní komory k 15 lidem v Brně, jmenovaným, nevoleným. Se vším tímhle ta koalice bojuje. I to je třeba brát na vědomí, ale to není ten důvod, proč ty volby dopadly takhle. I když tady je poslední, co chci přečíst z YouTube, Ivana Chadimová píše, pokud se SPD a MOTO nepostaví rázně proti Babišovi a budou pořád provozovat tanec mezi vejci, tak to jejich voliče tak otráví, že se možná v příštích volbách už do parlamentu nedostanou. A pan Hartmann na to reaguje, už se stalo, a to jsem byl dlouholetý volič SPD, volil jsem úplně někoho jiného, i když neměl téměř žádnou šanci, ale bylo to pro moje svědomí, že jsem se snažil. Teď jsme přesně u toho. Pane Hartmane, nevzdal jste to trochu brzy? Nevím, možná, že ne. Každý volí ze své hlavy. Ale to, čeho já si cením na té, já bych řekl, opravdu rostoucí skupině nepodvolených, je racionalita. Racionálnost, schopnost používat rozum i srdce, u části alespoň té duchovnější z nich, v nějaké jednotě, v nějakém společenství. A tohle mě přijde jenom jako sklamaný výkřik. I z toho se skládají volební výsledky. A teď jde o to, do jaké míry to platilo pro tyto volby. Pojďme dál. Ještě jeden dopis jsem vlastně chtěl. Květoslava Majerská
Zlatý bezpečný socialismus a ani tolik voličů k vládnutí nepotřeboval, protože, jak se říká, že za socialismu byly volby povinné, není pravda. To jen říkají ti praví demokrati, kteří dnes hejkají jak postižené husy, že, pane Hájek? Jak se nám žilo, než jste vy a jiní začali poslouchat Rádio Svobodná Evropa? Květoslavo, nemáte pravdu. Volby za socialismu opravdu byly povinné. To, že jsme se jich někteří nezúčastnili a nešli tam, a nebo naopak šli, protože proč zápasit s něčím, co bylo naprosto směšné, to je jiná věc. Ale ten převrat nevznikl kvůli tomu, že jsme poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Poslouchal jsem, seč se mohl. Také jsem byl hloupým, ale tím to nebylo. Ten převrat nespůsobilo to, že by se zvedla lidová masa a šla svrhnout komunistický režim. On komunistický nebyl. Byl to prostě státní socialismus, ale říkalo se mu tak. A byla tady vládnoucí komunistická strana. V těch závěrečných letech už nekonečně neskonale nudná a otravná. Ale tím to nebylo. To bylo připraveno v zahraničí celé. Z části v Rusku, z části ve Spojených státech, z části v Izraeli, tři tajné služby, které na tom spolupracovaly na celé té změně. Kde pak Svobodná Evropa a Hlas Ameriky? To by trvalo ještě tak dalších 50 let, kdyby se mělo na tohle čekat. A poslední, vládní koalice v komunálkách, Tomáš Těžký. Vládní koalice v komunálkách nespojila své kandidátky a to rozhodlo o výsledku voleb. Díky tomu například dozimetrický STAN drtivě ovládl Prahu. Podepisuji zcela, myslím si, že s výjimkou té poznámky o Praze, protože tady by to stejně tak víceméně dopadlo. Tady jsem šťasten aspoň, že dostali pár facek ti odporní piráti. Když jsem viděl tady na Praze 1 tu skupinku, já jsem vám to minule chtěl snad ukázat, opravdu lidi, myslím, že jsem o tom trošku se zmínil, piráti a nezávislí. To snad někde ještě použiju, ten plakát, protože to vypovídá o všem lidem mého věku a k tomu, no, neuvěřitelný. To jsou ti svazáci? Myslím si, že jenom ta náplast, že ten hřib trošku dostal po ústech zase v těch volbách za to stála. Tak pojďme dál. Tady je Mirek z Brna, píše, já to asi nechám na příště, chtěl jsem psát o tramvaji na Václaváku, ale mám další velmi zajímavé informace a tak dále, necháme si to na příště, času je prostě málo, no. Tady je dopis k tomu, jak jsem tam psal, že nám chybí kapitán. Já myslím, že to je jeden prvek, který bychom neměli zapomenout. Zdraví, milou redakci, protiproudu k volbám. Konečně pochopí konečně Andrej Babiš, že lavírováním a nic neděláním jde sám proti sobě. Mohl už dávno zaříznout ČT a ČRO i neziskovky ve školách. Nemá na to koule a tak mu tam odtamtud leze sfanatizovaná mládež, která pak takto volí. A mnozí nepodvolení naopak zůstanou doma. Stačilo je asi mrtvé. U nás je ve druhém kole šílení stanař a anařka. A upřímně se mi menší zlo už zase volit nechce. No, to je přesně proto, Veroniko.
Já si myslím, že se má volit menší zlo. Protože jinak tomu stanaři tam necháte místo. Ale váš dopis nečtu kvůli tomuhle. Já ho čtu kvůli jedné další pasáži. Chtěla jsem vám to napsat už po rozhovoru v týdnu. Pochopila jsem, že vy Jindřichu Reicholovi věříte a máte ho rád. Já naopak. Rád. V jistém smyslu mu věřím, protože kromě jiného byl první, kdo, když nás zakázali a zavřeli, tak bylo kolem nás ticho a objevil se první Jindřich Reichl, který nám nabídl zdarma své právní služby k tomu, abychom se opět dostali zpátky. Do jisté míry bych řekl, že mu věřím i z té doby covidu a nevidím důvod, proč mu nevěřit. Ale vy říkáte, já mu vůbec nevěřím. A přestože nejsem s SPD nijak spojena, domnívám se, že velká část lidí z SPD i Trikolory mu nevěří také. Proto asi v mnohých městech nedošlo ke spojení. To vážně si myslíte, že zařizoval Jindřich Reichl? To ne. Ve svém životě se hodně řídím intuicí a ještě mě nikdy nesklamala. Zatímco u jiných lidí na vlastenské scéně je evidentní, že to cítí srdcem, u pana Reichla to tak není. Nezapomeňme na profesi, právník s excelentním darem řeči. Utvrzují mě v tom i předvolební debaty, ne ty v korporátních médiích, které teď na mnoha místech byly. Vždy si vezme téměř celou debatu pro sebe a téměř nikoho jiného nenechá mluvit. Řekne ještě jednu větu a mluví dalších 5 minut. I jinak výřečný poslanec doležel vedle něj mlčí. Zkrátka má rád publikum, které ho obdivuje a tleská mu. To není typ vlasteneckého politika. Až by získal větší vliv, klidně by tu kudl dozad bodl. Veronika s přátelským pozdravem, Veronika K. Veroniko, z čeho tak soudíte? Teď jste popsala, jak má vypadat člověk, který se intenzivně zajímá o svou roli v té politice a chce v ní něco dosáhnout. Musí mít charisma, musí umět mluvit, musí prosazovat svůj názor. Vždyť on nereprezentuje sebe, ale tu skupinu, která za ním jde. Jestliže nám chybí osobnosti a takhle by říkáte, radši je uzemněme. To je přesně to, co si myslím, že je jedním z bolestných prvků na té straně nepodvolené. Tak či onak nepodvolené. Je to, vy nevíte, proč byste mu měla nevěřit, ale prostě je tak zajímavý a tak výřečný a tak průrazný, že se vám to hnusí nějak. Ale o tom je ta politika. Koho bychom chtěli na tom kapitánském můstku? A já si myslím tedy, já opravdu nejsem ve fanklubu Jindřicha Reichla. Přesvědčuje mě, když s ním mluvím, docela podstatně, ale nejsem v jeho fanklubu. Ale klidně bych si ho jako nevím, ministra, klidně premiéra nebo šéfa nějaké silné strany uměl představit. Koho by bodl do zad? No. Já s tím dopisem jsem chtěl jenom ukázat, že sami máme trošku někdy zbytečnou tendenci se vzájemně nesnášet, zakládat podezření různá. Vůči nám si to pamatuju, vůči protiproudu, vůči mně, vůči Václavu Klausovi. Mám tady jeden dopis, který je úžasný, asi se k němu už nedostanem, když koukám na čas, ale nechám si ho na příště. Proč to děláme? Co je to v nás? Jestliže se od začátku ptáme, co se to stalo, tak si odpovídáme na to. Nepřišli ti a ti, proč nepřišli, nebyli dostatečně motivovaní. Proč nebyli motivovaní? Protože se ty strany o to tentokrát nijak příliš nestarali. Proč se o to nestarali? To je ta otázka, kterou kladu, abych tak řekl, do toho příští debaty o volbách. Ale zrovna ten Jindřich Reichl, ten se o to tedy staral, ten to objížděl, že neměli peníze.
To je vážná věc, to je vážná námitka, neměli moc peněz. Všichni tyhle, ty, nebo obě ty strany. Takže asi moc proto také vidět nebyli. Ale to není všechno. A rozbít si prvního člověka, který se tam definuje jako možný nějaký další lídr, a to nebo je necháme oslavovat toho pana Grulicha v těch televizích a v tom? Další vážná otázka, nad kterou bych byl rád, kdybychom se zamysleli. Pojďme dál. Tady spíš jako pro zajímavost. Ono to jakoby souvisí s tím vším. Milý pane Hajku, rád bych se s vámi a dalšími sledujícími podělil o jeden zážitek. Myslel jsem si, že současná válečná propaganda u nás je záležitost především rétoriky a médií. Dnes dopoledne, to je v sobotu 10.10., jsem vyjel z usedlosti, kde žiji. U nejbližší křižovatky jsem viděl pod nově zasazenými stromy skupinku několika mužů. Myslel jsem, jsou to myslivci na honu. Pak jsem si říkal, hon v říjnu, jen jak jsem se přibližoval, viděl jsem, že někteří mají samopaly ze zásobníky, to nebudou myslivci. Tak jsem se zastavil, stáhl okénko u auta a zeptal jsem se, co tady dělají. Odpovědí mi bylo ticho. Netušil jsem, že mi nerozumějí. Kdo by to také čekal? Po chvíli mlčení jeden z nich řekl, Deutsch? Odpověděl jsem, já vás, do toho skočil druhý a zvolal France, já na to oui, a tak jsme se dali do řeči. Byli to kluci ve věku kolem 25 let, někteří z Německa, jiní z Alsaska. Tam jsem získal velké plus, když jsem prohlásil, že Alsasko není Francie. Musím říct, že jsem byl dost v šoku, co tu ti kluci takto vymaškaradní dělají. Nebylo to rozhodně obdivování přírody. Když už jsem se chtěl rozloučit, zeptal jsem se, kam jdou, a oni na to, že jdou honit Rusy, že tu některé, někde jsou, jestli prý jsem je také neviděl. Bohužel neměl jsem dostatek ducha přítomnosti, abych je poslal do Verdenu, kde jim podobných leží 300 tisíc a kde je v památníku pietní deska s nápisem Padlým hrdinům věnují Spojené státy americké, což považuji za vrchol cynismu. On to ale tak strýček sám má a jinak to neumí. Takže válečná propaganda není jen mediální záležitost. Vůbec ne. S úctou Josef H. Josef, tohle je vážné a myslím si, že jste měl rozhodně volat policii. Ale chci říci, že těchto věcí také přibývá. Všímejme si jich. Dějí se tady podivné věci. Pojďme dál. Já už bych si dovolil snad jenom jediné. Vážený bratře v Kristu, všichni se teď hrozí toho, jak dopadly volby. Kamarád říká, že je to boží trest. Jenže já jemu i manželce říkám, pán Bůh zaplať, že to dopadlo právě takhle. Jen se z nebe zablísklo. Může to být na časy i jako varování. Hlavní je mír. Jestli ten lhostejností prohrajeme, pak teprve půjde o boží trest. Jak často říkáte, i když v poslední době jsem to od vás moc neslyšel, modlit se a pracovat právě v tomhle pořadí. Měl bych to opakovat více. Raději tenhle můj názor při poradě nepodvolených nečtěte, nebo se na vás zase sesypou útoční ateisté. Tak se raději pomodleme i za ně. Posílám vám jednu knížku krásných modliteb. Pán Bůh zaplať, že vás v té naší duchovní pustině máme. Lukáš M. Klatovi. Lukáši, děkuju. Řeknu jenom jediné. Ora et labora. Modlit se a pracovat. Příští týden to dohodnotíme celé.

mě padl do černé magie. Říkám to zcela na rovinu, není to nic proti němu, není to nic, já musím říkat jenom pravdu, protože lidé mě píšou ještě jako o těchto menhirech, co si o tom myslím, prosím vás, menhiry, to je všechno, to jsou všechno temné, bez mandátu nebes, ty menhiry jsou všechny pod temnotou právě toho seta Amona, kdy ho vlastně ti čerti připojili, protože tam nebyl, předkové tam nebyli, není tam síla prostě, a do toho ještě byli další přisluhovači jako náčelník Chobotnaců s jeho ženou, kteří tam lhali a tak dále. Ale my jsme vlastně 4 obžaloby naprosto rozsekali a protože právník, který viděl vlastně, že chce pomoct dobré věci, a já později zveřejním vlastně celou tuto událost, kromě toho, že mám nahrávky, kdy se i Krištof v tom zrcadlovém světě, kdy byl polapen do toho zrcadlového světa, tak vlastně se přiznal, že bere vlastně drogy, a když dostal otázku, protože ho ušachoval na toto přiznání právník, a pak se přiznal, že to dělal z konkurenčního boje, tu nahrávku mám, já ji asi zveřejním pravděpodobně do budoucna, a také zveřejním vlastně, když mu dal právník otázku, jak často kouří marihuanu, tak na to odpověděl, že na to nechce odpovídat, na to neodpověděl. No a na základě vlastně těchto satanistů a Krištofa, který přisluhoval těmto satanistům, tak vlastně na to dělal jistý doktor, znalecký posudek. A jistý doktor, což mám taky nahrávku, tak dostal, protože to dělal na základě právě Krištofa. Měl tam vlastně KK a dokonce vlastně, když mu dal právník v tom zrcadlovém světě, jo, protože v životě nebyl u žádných rituálů, a dělal na základě někoho, kdo na základě nějakého spisu dělal vlastně znalecký posudek. A když jsem dostal já jako obžalovaný, ať mu nějakou otázku, jestli k tomu něco mám, tak jsem se zeptal, na základě čeho vlastně dělal znalecký posudek, a on říkal vlastně na základě KK, takže na základě Krištofa, a já jsem mu říkal, a víte, ale my jsme dokázali to, že on je narkomán a že vlastně je vlastně spojený právě s tím zrcadlovým světem těch antikultovních satanistů, což máme další nahrávky, a nejsme proti nikomu, jen říkáme pravdu, a já jsem se ho zeptal, připustil byste, že jste se stal součástí manipulace, a víte, co mi řekl? Nevím. Jo? Tak takhle to funguje. Takže takhle fungují zrcadlové světy. A když zase vezmu jinou stranu věci, tak někdo říkal, že ten wolf moc mluví, jako jo, protože to je zase soud, jo. Když ten člověk nerozumí, jo, z psychologie, když ten člověk nerozumí určitým věcem, třeba duchovním věcem, tak to odsoudí vlastně, že ten člověk moc mluví, protože to nemůže uchopit, jo. To znamená, zase je ukotvený v zrcadlovém světě nějakého programu, protože přes ten filtr to nemůže projít. Zase zrcadlový svět, odraz zrcadlového světa. Kdyby ti lidé věděli vlastně, že podléhali zrcadlovému světu a že jsou podvedení, jo, a teď nemají porovnání s kvalitou života, jo, nemají to jak porovnat. Aby to mohli jak porovnat, museli by vstoupit aspoň částečně do intuice, z intuice aspoň částečně do nadsmyslu, které nepodléhají rozumu a intelektu, což je třetí oko, částečně třeba i do jasnosluchu, do jasnocitu, a z toho se odvíjí jasnočest, jasnovědomí, jasnoodvaha, tím pádem se orientuju. To znamená, rozšiřuju svoje vědomí a orientuju se v tom. Já jsem říkal i, anebo jasnou píseň, také funguje. Naše tradiční starověké staroslovanské písně byly úžasně jasnovidné, jasnoslyšné. A přijdou za 3 pokolení, když jsem hovořil o tom, že tady přijdou velcí nebeští duchové, tak sem přijdou i šamané, kteří vlastně budou upravovat ekosystémy, a ty ekosystémy vlastně budou tónem. Oni budou mít vlastně takový zvláštní zvuk z tónu, jasnotónu, ke kterému se budou připojovat přírodní duchové, a on je vlastně bude oživovat a bude se všechno čistit. Jo, je to mocná kvantová síla toho,
toho procesu detoxikace těch ekosystémů. Jo? Protože jak máme vevnitř v těle, detoxikujeme na základě ale vědomí. Jo? Na základě vědomí. Tak na základě vědomí tady těchto velkých šamanů a volchů, kteří přijdou, tak se budou vlastně, tak se ta zem bude detoxikovat společně s nimi. Jo? Ta zem společně s nimi. Takže a ty ekosystémy. Takže ten zrcadlový svět vlastně parazituje. Všichni, kteří jdou v programu, podvědomých programů, na základě, které nejsou jejich, ztrácí duši. Ten, kdo akceptuje programy, které se od malička naučil na pěti smyslech jen levé hemisféry a funguje jen levé hemisféry, neříkám, že musí mít špatné srdce, to ne, pak je horší, když je zavřené srdce, ale když je jenom levá hemisféra a srdce je nějakým způsobem otevřené částečně, jo, tak pořád ten člověk podléhá tomu zrcadlovému světu. A nemá to porovnání, protože to nemůže vidět. A když nemůže vidět, tak se stane automaticky přisluhovačem nebo inkvizitorem. Jo? Takže řekne třeba Wolf mluví, nebo Wolf je odsouzen, nebo špatný tady byl šaman, který je nebeský a řekli, ne, to je černý šaman. Jo? Všichni lidé, kteří tohle říkají, tak vlastně jsou černí mákové a podléhají zrcadlovému programu. Jo? A je to jednoduché to vidět. Naprosto jednoduché. Takže někomu vadí vlastně, nebo tomu zrcadlovému světu vadí naše práce, protože je to spojené i s totémem, který vlastně narušil ten část toho algoritmu nebo té geometrie toho zrcadlového světa na našem území a v celé Evropě, protože během 21 dnů to vlastně se rozprostírá do celé Evropy. Takže to nabourává. To nemůže udělat všechno, protože to nemůže, nějaký totém nemůže, nebo totém nebeský nemůže převzít zodpovědnost za lidi. Ale ti lidi, kteří chtějí pracovat s tím totémem, tak je to velký pomocník a průvodce. A tato, vlastně, toto celostní pojetí s tímto totémem už má potom velké výsledky. Takže můžete vidět zrcadlový svět, očkování, jo? Média vlastně, ti všichni v médiách podléhají zrcadlovému světu, jo? Tady ty lži a všechno, jo? To je vlastně, protože oni žijou stovky let ve lži, která jim předkládaná právě to, jako to krmení pravdy a takové pravdě věří a patřičně ji vlastně uctívají. Oni uctívají vlastně tuto lež, na kterou si zvykli a za kterou dostanou výplatu, dokonce dělají kvůli tomu i kariéru. Já si říkám, jako, já si říkám, jak někdo si myslí, že na lži vytvoří kariéru. To bylo jako, když jsem byl ta jistá Valerie, redaktorka, která vlastně si myslí, že dělá kariéru na základě lží. A já, když jsem byl na Sibiři, tak vlastně terorizovala celou rodinu telefonicky. Jo? I včetně opravdu mých blízkých lidí. Takže a do toho chtěla ještě zneužít moji neteř, jo, pro manipulaci, která je nevidomá a je vlastně duševně postižená, takže ji chtěli zneužít s tím, že by vypovídala nějak proti mně, ale rozmysleli si to a začal s nima spolupracovat právě Krištof K., který vlastně staví ty menhiry a ten vlastně vypovídal vlastně v televizi proti vlastně mně bludy, které potom dělal nějaký soudní znalec, znalecký posudek a my jsme to úplně rozprášili. Takže i když ta protistrana samozřejmě dělá jenom ty lži a tak dále. A je potřeba to vidět. Takže všechny nejtěžší svět na tomto světě, co je, tak jsou války. Nejtěžší zrcadlový svět jsou války tady, ano. A tyhle války procházejí vlastně do toho astrálního světa. Proč? Protože je tam emanace krve. Je to satanský rituál. Jo? Není tam vítěze. Pozor, tady na této planetě není vítěze. Někdo, aby byl jednička, druhý nula. To popisuje ego. Ano, to popisuje ego. Takže tady jde o emanaci energie k Setu Amonovi. Takže krev je silné médium. A při utrpení je ta emanace nejsilnější do toho temného světa. To je zrcadlový svět války. Ano, je to velmi tragické, je to velmi smutné. A proto třeba, když vlastně teče krev a je potřístěná vlastně zem,
tak se tím živí vlastně ti čertí a ta temnota z této energie, protože obsahuje otisk duše v té, jako médium, ano, jako médium. Toto je hlavní důvod, prosím vás, to je hlavní důvod války. Pak druhý důvod jsou peníze a roztočení celého ekonomického temného systému, který tady vidíme, toho zrcadlového světa. A na to jsou napojené právě všechny ty mechanismy od náboženství, média až prostě celého Matrixu. Takže vlastně je to všechno lež. Je to syntetický svět, který je předložen právě tomu člověku, aby ho nakrmil těmi programy, a když to člověk sežere ty programy, tak ztrácí kus duše. A neví o tom, že ztratil kus duše. Vůbec o tom neví. Jo? Pak jsou další, kteří ztratili duše na základě nemoci. To je jiná věc. Ale takový, když tělo ještě funguje a je zdravé, ale podléhá tomu programu systému kompletně, tak vlastně se tam vždycky ztrácí duše. Takže když mluvíme tady o krvi, tak právě jsem tady pro nás sledován právě za prolívání nějakých zabíjení zvířat a takových hovadin, hlouposti, tak právě šaman, s kterým tento nebeský šaman, když jde na lov, znovu to, už jsem to opakoval, tak je velmi důležité, že on pohostí napřed Chánge Chána, což je hospodář, který má na starosti veškeré zvířectvo na planetě, který vytvořil DNA všech zvířat. Ano, tento hospodář, tento velký duch, tento pomocník stvořitele. A když ho šaman požádá, protože v dávné době byla umluva mezi zvířaty a lidmi, že může použít právě s Chánge Chánem nebo v jazyce Viva, kolumbijských mudrců, se mu zase říká Navanua Neuma, jo, tomuto hospodáři. A tento hospodář, když jsem byl svědek toho, jak šaman pohostí tohoto hospodáře, promluví s ním, můžou spolu normálně mluvit, komunikovat, a kdy on si to překládá, může si to přeložit do lidské řeči, pak to přeložil mě, tak když šli na lov, tak byli tři lovci. A on říkal teda, když ho pohostil ho mlíkem, pohostil ho mlíkem a rýží a spiritem, což je malinká část spiritu, je to, není to alkohol, ale je to vlastně takový spirit přeprogramovaný, kdy ho pohostí toho Chánge Chána. A s touto domluvou, vlastně s tímto svazkem domluvy, jdou na ten lov. A já jsem říkal, že když on vyčlení tři zvířata, byli tři lovci, tak vyčlenil tři zvířata, oni museli tam přijít nějaký kopec nebo dva. A ten Chánge Chán říkal, že jim nachystá pro vlastní spotřebu, pro rodinu, pro obživu, čisté zvíře. A než to zvíře zastřelí, tak se musí vytáhnout, ten Chánge Chán vytáhne toho ducha. A on vlastně potom střelí už do bezduchého zvířete, který ještě reaguje na nervová soustava, ještě je bezducha, ale ona může stát, jo, i na nohách může stát bezducha. A takže jsou podporované všechny životní funkce. A tím, jak zastřelí to zvíře, tak to zvíře je čisté, je určené k tomu, je vyčleněno s tím Chánge Chánem, který stvořil veškeré zvířectvo. A teď si vemte, když mluvím o té krvi válek, což je násilné, je to znásilnění toho národu, všech těch lidí, krve, zneužití krve, tak tady jsem viděl vlastně, že šaman vlastně, když by tam byla někde kapka krve, nesmí být ani kapka krve na zemi, jo, aby se tím neživil nějaký čert, který by přišel, tak to musí hned počistit, vyčistit, i tu ránku vyčistit, a potom vlastně, když to zvíře doveze domů, jo, s těmi kamarády, když jsou tři, byly tři zvířata, tak je dovezli domů. A prosím vás, to je velmi důležité, vemte si, že když čistil, to jsou další postupy, kdy čistí to zvíře tak, že tam nesmí nikde kápnout nikde krev a musí se to dávat do kádě. Jo? A musí být zvlášť voda. Nesmí to být nikde u žádné studánky, nebo já nevím, u nějaké vody, nebo kde teče voda venku, se umývat krev vůbec, nesmí vůbec umývat vlastně
do vody vlastně ruce od krve, nebo tam, kde tam sice nemají kohoutek, ale kdybych tady, jo, tak nesmím s touto krví si umývat ruce, jo, od toho zvířete, protože bych znečišťoval ducha vody. Takže tam se to musí dávat do kádě, voda se musí nalet zvlášť do konvičky a z konvičky se do té kádě musí polít vlastně ruce, umýt a do té kádě a pak se to musí všechno do země zakopat, aby tu těžkou energii pohltila zem. Jo? Takže je to naprosto čisté. To jsou posvátné postupy. Takže když mluvíme o krvi, tak je to důležité médium. A nikde se takhle nepostupuje v této civilizaci, protože už je to zrcadlový svět na temnotě. Takže všechny zrcadlové světy jsou temné. A prosím vás, tento svět se skládá ze 72 spektrálních barev. Ano. A další světy, třeba pátá úroveň, se skládá z 248 spektrálních barev a pak to je další na 500 a 1000 a tak dále. Pak nekonečné v dalších těch stvořitelových bytích jsou živé barvy, živé duše, živé vlastně klenoty toho stvořitelova bytí, kde vlastně proudí i Kristovo srdce, které jde do modré barvy, ale jsou tam nekonečné barvy. A ty barvy můžete vlastně procházet a procházíte s živými dušemi tuhle krásu. Nedá se to popsat, protože je to blažený pocit. Mohl bych to popsat obrazově, ale to vám nemůžu předat obrazově. To jenom pro málo jedinců bych mohl předat. Takže když používám tuhle tu primitivní latinku, tak vlastně se ty lásky moudré proměňují v další lásky moudré, které se slívají v jednu lásku. Je to nekonečný proces. A je to úžasný proces, protože stále to povznáší tu duši. Stále to nese tu duši, povznáší to tu duši a je to krásný nebeský svět, neuvěřitelný, nebo uvěřitelný svět, jo, který je nepopsatatelný. Ale je možné ho zažít i při výstupu jako z těla, je to možné. Takže a vrátit se zase zpět, nemyslím jako po smrti, k předkům a z předky zase do těch nebes, jo? Protože už předkové jsou na určitých stupních nebesích a pak se jde po 9 inkarnacích se jde přímo do království božího, kdybychom použili tuto retoriku. Jo? Tak a ty duše, jako jsou tady takové ty satánské duše a tak dále, které se snaží živit na té krvi, tak ty jdou vlastně do těžkých zrcadlových světů svých rodů, do sansáry, které se točí doleva proti směru hodinových ručiček. Já vám řeknu, když mě vytáhli duchové a trénovali mě, tak mě třeba ukázali několik takových temných světů, je mnoho, ale jeden z těch temných světů zrcadlového světa má 3 spektrální barvy. 3. Šedá, černá a uhlíkově žhavá. 3. A teď si vemte, že třeba příklad, takový antikultovní satanisti, ti tam víte, co zažijou? Protože škodili duším a přitom by chtěli mít záchranu. Ale pokračují dál. Víte, jak to bude fungovat? Oni vletí vlastně, po odložení toho těla, vletí do tohoto temného světa a ten svět vypadá jak jeskyně. Jeskyně, která nemá strop a která nemá podlahu. Má tam jen takové zvláštní záhyby, kdy se propadá a on hledá vlastně tu druhou duši. On hledá záchranu a hledá druhou duši. Je to zrcadlový svět, který se otočí právě ještě do toho hlubšího, temnějšího zrcadlového světa 3 spektrálních barev, třeba z tohoto světa zrcadlového 72 spektrálních barev. Ano, protože to vědomí je v tom vězení, kdy mohl tento člověk nebo tito lidé mohli vystoupit, ale prostě nechali se strhnout. Tím pádem jsou vypnuté duše, protože nevědí, jaká je krása za oponou toho širokého vědomí. Oni by to chtěli znásilnit, anebo tam vstoupit násilně. Jakoukoliv provokací, nebo jakoukoliv destrukcí, nebo jakoukoliv manipulací. Jo? Takže jakoukoliv lží, jakoukoliv demoralizací, jakoukoliv vstupem deprivací. Jo? Takže těch mechanismů je mnoho. Takže otázka svobodné vůle. Teď si k tomu řekneme, jak funguje odraz zrcadlového světa v našich zrcadlových neuronech. Já jsem hovořil o tom, že
máme tři části duše. Jedna část je v hlavě, která je napojena, pokud je napojena, na nadsmysly, jako je právě ten jasnocit, jasno oko, jo, třeba třetí oko, jasno oko, můžeme říct. Jo. Proto jasnost, ano, veškerou jasnost. A teď záleží, v jaké úrovni víc té jasnosti. Proto se dříve říkávalo třeba ještě v dávné době našim knížatům, kteří byli moudří, jo, a kteří pracovali pro světlo, se říkalo vaše jasnosti. Ale protože už tam byl vyšší vědomí, třeba páté vědomí našeho boha Striboga, jo, nebo šesté vědomí našeho boha Svarožice, jo, slovanského boha. Proto nesmíme nikdy zapomenout na naše bohy a na tuto výše jasnost, nebo vaše jasnosti, výše jasnost. Ano, takže jasnost určuje vlastně to vědomí, které se vymyká zrcadlovému světu a deprogramuje se podvědomí programu systému. Krásně to šlo vidět u Matrixu, film Matrix, kdy Morpheus řekl Neovi, já už jsem to říkal, pardon, Morpheus říkal Neovi, věříš v osud, Neo? Ne, sám chci být strůjcem svého života. Morpheus se naklonil a říkal, vím přesně, co myslíš, je to jako tříska v tvé hlavě a dohání tě to k šílenství. Je to ten svět, který ti byl přelepen přes oči, aby tě učinil k slepým pravdě. K jaké pravdě? Že ti uvěznili tvoji mysl. Jsi ve vězení, jo. To je přesně ono, jo, to je přesně. A když se podíváš z okna, co vidíš? Učitelé, právníky, náboženské vůdce. Je to ten svět, nebo jsou to ti lidé, které chceme odpojit od systému, ale ti lidé budou všechno dělat pro to, aby chránili ten systém. Ten, kdo chrání ten zrcadlový svět toho systému, to on přesně řekl, tady, kdo chrání ten zrcadlový svět, tak potom z toho vznikají ty války, potom vznikají ty lživé média, potom vznikají ti lživí politici, potom vznikají tady nějací antikulturní satanisti a další, celá ta obrovská šíře toho zla, jo? Takže, a toho parazitismu, jo? Tak zrcadlové neurony, když jsou odpojeny právě od té výše jasnosti, ano, tak jsou připoutány k egu a jsou vlastně ty zrcadlové neurony jen odraz programu, doubleru. To, co jsem tady, to je na těch pěti smyslech. Získal jsem tady nějaké informace od systému, a co to média, ať je to škola, univerzity a tak dále, vysoké školy a tak dále. Jo, já jsem popsal v té knize, právě tady jsem popsal v knize, jak mají vypadat vysoké školy v základu, od kterých se má odrážet. Volalo mi několik psychologů a psychiatrů, že je to hodně zajímavé. Tady vlastně jsem to popsal, jak to má vypadat s odrazem zrcadlových neuronů, které taháme z nebes, aby jsme mohli vytvořit do budoucna školy mystérií. Ale to potrvá ještě nějaký čas, tak jako v dávných dobách byly školy mystérií. Jako v Oriáně byly školy mystérií. Tak jako jste mohli číst od Georgie Sidorova, jaké úžasné školy mystérií tam byly ve starověkých vědách. Jo, bylo to úžasné. Takže zrcadlové neurony, když odrážíme programy a ten člověk si myslí, že v těch programech se rozhoduje, tak ten názor svůj podává za svoji pravdu a víru. Víte, jaký je to podvod na lidskou mysl? A on ztratil část duše. A to je ve všech náboženstvích, to je právě tady ve všech těchto programech. To znamená, umění deprogramovat podvědomí je první základ a dostávat se právě do té výše jasnosti. Jo? Takže já vám teďka řeknu, že další takovou věc, ty zrcadlové neurony, a každá životní situace nebo funkce zrcadlových neuronů z vědeckého hlediska není zcela objasněna. Ale protože my to vidíme, tak vám to můžeme objasnit v rychlé databázi informací, to, na co vědci třeba přicházejí mnohými výzkumy, desetiletími. My můžeme to urychlit, protože můžeme svým duchem procházet celé své tělo a dívat se do svého těla, jak to tam funguje, jak to pracuje, jak funguje celá tato továrna. Takže zrcadlové neurony buď odráží programy systému, ano, a nebo odráží nebesa. A můžeme tvořit kony podle nebes. Proto bylo 2300 věců vlastně odstraněno, protože mohli ukotvit technologie, které nejsou vlastně na drancování a braní jako
drancovaní energií, ale na volné energie. Protože to, co vidíme, je všechno drancovaní energií. Jo? Je to vlastně urvat energii. A nad tím se živí vlastně ten zrcadlový svět, toho temného světa, jo? Toho Seta Amona. Jo? On je velký ten egregor Seta Amona a do toho jde vlastně celý ten Matrix se všemi náboženství, s politickými systémy, mediálními systémy, jo? Všechno tady tohleto dohromady. No a když odrážíme nebesa, tak je to jako v dávné době, odrážíme ty kony, konání. To znamená, my to vidíme. Obrazově to vidíme. Prosím vás, já potom... Tohle je velká kniha. Jsou tady dvě v republice. Ano, tato kniha je bukovník pro dospělé. Potom to přiblížíme. Naše písmo starověky, jak říkají někteří, a i dokonce někteří černí mágové, kteří tady vedou lidi, tak říkají, že jsme byli primitivní kmeny v, někde z lesa. Tak tohle to je naprosto exkluzivní. Toto je svatá kniha. To jsou svaté knihy, tohleto. Jo? Takže tato kniha je obrazová řeč. Kdybychom si mohli teďka sdělovat obrazově, i na základě ligatury, což je naše staroslovanské písmo, tak já se tady nemusím namáhat s nějakou přihlouplou latinkou. A obrazovou řeč už nemůžete, pokud lidé pracují na obrazové řeči, už tam neexistuje lež. Už tam neexistuje lež. Takže když slyšíte velmi často z různých úhlů nějakých náboženských prostě, já to nechci říkat sekt, ale je to tak, tak nic tam není svatého. Ale tohle je skutečně svatá kniha. Ale to musíte vidět. To není obhajoba nějakého ega, ale to je vidění. Proto říkám lépe vidět a vědět a podle toho konat. Takže tohle je na základě zrcadlových neuronů nebes. Takže my můžeme odzrcadlovat nebesa, nebeské světy, a přitahovat to tady na tuto krásnou zem, uzdravovat tuto krásnou zem, uzdravovat vody, uzdravovat přírodu, uzdravovat všechny tady tyto ekosystémy a samozřejmě doplnit tady obsah kyslíku a doplnit tady jiný atmosférický tlak a všechno upravit. To všechno je možné. Co se týká právě těch zrcadlových neuronů, tak každá životní situace konkrétně rozděluje hustotu zrcadlových neuronů v různých oblastech vlastně mozkové nebo nervové tkáně, spíše nervové tkáně a výstupu intenzity nebo výstupu intenzity z těchto vlastně neuronů. A tato každá životní situace, teď záleží, jestli je pod právě těch programů, toho dublerství, toho systému, anebo pod nebeských, což je u málo skupin. Velmi málo skupin, malých skupin mudrců nebo vědomých lidí. Ano. A tyto výstupy nebo intenzity výstupu se tomu říká v neurofyziologii nervová dominanta. A protože oni nevědí vlastně, oni vlastně vědí vlastně jenom ty zrcadlové neurony věci, jenom jak odráží ego a tyhle programy. A teď si vemte, že spousta psychologů a psychiatrů zjistilo, že se nacházejí v nějakém světě programů a byli v šoku a nevěděli, jak z toho ven. Dokonce někteří skončili výzkum, protože to bylo příliš šokující, že podle metod vědeckých již dopředu ten mozek udělá to, co měl naprogramované a považuje to za své. To je právě ta názorovost. A můžu to pozorovat každým dnem. Ano, pozoruju to každým dnem. A teď si vemte, že mě řekla jistá paní, ale to je přece moje svobodné rozhodnutí, že si zapnu pas v automobilu. Já říkám, ne, na to zapomeňte. To je jenom obecný, to je vlastně pravidla silnějšího provozu.
kde vlastně máte naprogramované, že si musíte zapnout pas. A protože vám ten program dali, tak to děláte přesně podle programu, ale není to vaše svobodné rozhodnutí. Jo? Protože kdyby bylo svobodné rozhodnutí v dávné době, tak by ani auta neexistovaly. Byly by tady volné energie, ale někdo to tady drží a je to v manipulaci toho právě programového světa, zrcadlového světa. Jo? Takže

co to je otázka svobodné vůle? To je právě výše jasnost. A ve svobodné vůli potom můžete v programu, si myslíte, že máte svobodnou vůli, právě toho dublerství, toho zrcadlového světa. Oni si to lidé myslí na pěti smysle. A rozhodnou se tak. Ale rozhodnou se podle systému. Nerozhodnou se podle své vlastní vůle. Podle systému. Ale považují to za své. Takže neurovědci, jako je třeba Isaac Fried, je to izraelský neurovědec, který zjistil taky, že se nachází v jistém programu a řekl jednu krásnou věc. Rozhodně nepřemýšlím o tom, že nemám svobodnou vůli v době, kdy operuju něčí mozek. On řekl tak velkou pravdu, ale neviděl, jak z toho ven. Jo? Takže otázka svobodné vůle, co to znamená? Je volba. Jestliže volím v programu, nikdy nevolím svobodnou vůli. Jestliže se rozhodnu mít rozšířené vědomí, můžu se rozhodnout ve svobodné vůli, jak změnit svět. Ale sám člověk na to nestačí, musí to být většina. To znamená transformovat. Když nám pomůže Matka Zen, tak jsou tady frekvence z nebes, galaktické vlny, o kterých jsem mluvil už před 25 lety. Jo, a přes slunce, které tady jdou, pak tady máme chemtres, který vlastně zabraňuje tomu snoubení mezi sluncem a zemí a tím pádem zamezení frekvencemi, tím zamezuje i aktivace DNA, ale tu aktivaci můžeme obejít jistým způsobem tím, že aktivujeme svého ducha ve vědomí, máme velkou sílu. Takže tito neurovědci zjistili, že prostě tady dublují nějaké programy. Jo, i když jsou třeba vzdatní v tom programu, jako třeba operuje něčí mozek, ale krásně to řekl, že rozhodně nepřemýšlí o tom, že nemá svobodnou vůli v době, kdy operuje něčí mozek, doktor Fried, neurovědec izraelský. Takže je toho moc v tom zrcadlovém světě a je podstatné z toho vyjít ven. To znamená, já bych chtěl ještě poděkovat, byl jsem teďka na semináři, který vlastně pořádala Iva Janevová, krásný seminář, byla tam Jana Kiara, která překládá Georgie Sidorova, velmi moudrá, inteligentní žena, byl tam Martin Pávek, moudrý muž, který má velké zkušenosti s praktikami šamanských technik a zároveň i takové té naší historie nebo našich dějin. A byla tam Andrea Krešová. Takže bylo to prima, co se tam všechno událo. Také jsme tam vlastně hovořili o vztazích, jak ty vztahy právě v těch programech jsou zničeny. Jak ty rody jsou zničené, poškozené. Jak vlastně kolik žen dneska a mužů jsou osamocených. A nemůžou se nějakým způsobem domluvit, protože nějakým způsobem je to hodně poškozeno právě, protože je tady to pravidlo rozděluj a panuj, divide et impera. A oni rozštěpili a rozdělili i mysl. Už za druhé světové války zjistili, že mozek se skládá z nějakých 240 fragmentů a každý ten fragment lze manipulovat. Proto se nenechte nikým a ničím manipulovat. Ano? Takže já... Vlastně když jsme právě hovořili o tom, jak to je všechno rozštěpené, tak je to do jisté míry smutné. Proto je potřeba, abychom se navraceli a Slované, aby opravdu nezapomínali, to je důležité, nezapomínali na naše slovanské bohy, kterých je cirka 70. Já se právě tady zase opět nacházím u Kacabaje a tam zase máme Radegasta blízko a zrovna tady mám, ještě tady já vám vytáhnu, tady je druhý díl od Georgie Sidorova. Je to úžasná kniha. A tady jsou fotografie, kde jsme byli, jo, v Horní Šorii. A tady ta Horní Šoria, 6000 km odsud autem, jsme se tam dostali, pak jsme se složitým způsobem s průvodci. A ten průvodce, který nás provázel, se jmenoval poprvé v roce 23 se jmenoval Alex. V roce 24 jsme měli jinou průvodce, ale v 23 se jmenoval Alex. A ten prováděl i Georgie Sidorova přímo

nebo na tyto megality, tak jak nás, jo, a nějakou dobu před námi. Takže tohle to je hodně zajímavé, jak je to spojené. A Georgi Sidorov je úžasný člověk, mudrec, jsou tam další velcí, ještě Volchové, dokonce, kde jsem byl v Kemerové oblasti, tak nám chtěli říct, jestli nechceme navštívit starověrce v Tajze. Byli zhruba od nás, když nám to říkali, zhruba 100 kilometrů v Tajze, hluboko v Tajze. Ale my jsme fakt už měli málo času, my jsme říkali, že to necháme na příště. A pak jsem byl zase v jiné oblasti, kdy jsme se vraceli, bylo to nedaleko Tomska a tam také jsme mohli zase na jiné místo v Altaji jet ke starověrcům, dostat se tam. Prosím vás, tito starověrci také nikoho nepustí do svých obydlí kvůli energii, protože oni si to tam uchovávají velmi čistě, ale je možné s nimi udělat rozhovor. Takže oni vlastně, tito starověrci, se schovali vlastně před tím zrcadlovým světem. Proto přemýšlejte a pozorujte sebe, kde se nacházíte v zrcadlovém světě a kdy můžete vycházet svým vědomím ze zrcadlového světa. Pokud napřed vyjde vědomí ze zrcadlového světa, což je u mnohých už probuzených lidí, tak tělo pořád ještě zůstává v zrcadlovém světě. A když jich bude víc, tak i potom tělo povznesete v tomto světě, kdy už dneska vidíte, jak se to odděluje, že ti, kdo jdou tím vědomím do vyšších úrovní a ti, kteří zůstávají ve starých vzorcích. A vidíte, jak v těch starých vzorcích ti lidé, jo, jsou právě jak jsou i zlostní, protože se to rozpadá a dokonce se jim rozpadají i vztahy, protože jeden je tam třeba probuzený v partnerském vztahu, tolik příkladů jsem měl, třeba přišel covid a teďka třeba manžel, žena, která přišla za mnou a takových bylo mnoho a zase i opačně mužů, jo, bylo mnoho, kdy chtěli naočkovat svoje děti a vlastně prosili toho partnera, aby vlastně na kolenách prosili toho partnera, aby to nedělal, protože to viděli. A oni byli v tom zrcadlovém světě těch programů a nechtěli to vidět a nechali třeba očkovat své děti. A pak mě volali s určitými zdravotními problémy, vážnými zdravotními problémy a tak dále. Takových případů mám mnoho, mnoho, mnoho. Takže já vám všem vlastně děkuju, aby jsme rozuměli vlastně tomu zrcadlovému světu a jak z toho vystoupit, deprogramovat podvědomí a startovat jasno výši. To je velké umění. Jasno výši. To znamená, tam je potom jasno odvaha, jasno orientace, jasno čest, jasno soucitnost, jasno moudrost, jo? Jasno cit, jo? Jasno sluch, jo? Je tam jasno píseň. Jsou to krásné nebeské písně. Ano, existují krásné nebeské, to není ani chorál, nedá se to popsat. Jenom v astrálech můžete hrát třeba na kytaru takovým způsobem, že to nikdo nezahraje tady na této zemi. Jo? Jsou to krásné věci, které se dají. A jak jdete výš a výš a výš, tak s tím krásným zvukem nebeským, jo, nejenom u svých předků, ale ještě víš, potom, když ty předkové se odebírají ještě do toho království božího, přímo k tomu zdroji stvořitele, tak jsou tyto jasno písně, jasno chorály nebo jasno tóny, jasno zvuky, tak krásné, že se nedají popsat slovy, vůbec se nedají popsat, ale lze je zažít a lze je slyšet. A když tady přijdou, jak jsem říkal, za tři pokolení velcí Volchové a šamani, kteří se budou navracet, tak když budou upravovat ty ekosystémy, tak oni se vlastně budou točit doprava podle hodinových ručiček doprava a jak budou zvedat tón, ten tón je velmi krásný, jasný a budou mít uspůsobené takové nebeské hlasivky, které můžou ponížit frekvenčně v tónech, tak aby mohli se vznášet. Jo. Takže oni prostě povýší ten tón a můžou upravovat ekosystémy. A když ho ještě zvýší, tak se může přímo odebrat branou do nebeského světa, do království, přímo do království božího. Jo. To je prostě
obrovská bytost, která se odmotní a může se zmotnit na základě poklesu zvuku, který sama si ta bytost svobodně vytvoří a přesně ví, jaký tón. A na základě tohoto tónu se poskládá celé DNA i vlastně s rouchem, které je oživeno s tím jeho novým tělem DNA, kdy tady bude upravovat ty ekosystémy. Takže skrz ten zvuk prochází skrz nulový bod toho zmotňování. Je to úžasná věc to pozorovat, vidět progresy. To znamená, existuje regrese, existuje progrese. Takže když můžete vidět progresy, můžete i zažít tu progresi. Takže je to úžasné, co nás čeká. Zároveň, ano, je to transformace. Takže vy, co jste mi rozuměli nyní, tak já vím, že ne všichni, ale někteří z vás třeba si pustíte tohle video dvakrát, třikrát, nebo si ho pustíte do budoucna zase třeba za rok a už bude trošku změna. Uvidíte tam další souvislosti v tomto videu. Takže tím jasnotónem se vlastně rozplynete, ale jste svým duchem v tom jasnotónu a jasnopísni přímo do těch nebes. Je to krásné, nepopsatelné, je to úžasné, je to tak zřející, je to tak hladící, je to tak naplňující, kdy v tomto stavu duch nikdy a v ničem v tomto naplnění nestrádá. Mějte se krásně a zase příště.

0: Prezident není náš nadřízený. Občané jsou naši nadřízení a občané se tady v říjnu jednoznačně vyjádřili. Prezident Pavel kandidoval s tím, že bude vypadat dobře na známkách. My jsme kandidovali s tím, že dáme po 2% nebo maximálně 2% na obranu. A co se týče těch výroků, víte, mě to dokonale zapadá do té mozaiky těch protičeských výroků Petra Pavla, které jdou jednoznačně proti zájmům občanů České republiky.
1: Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu.
0: Tady pomáhá Lichtensteinům obejít Benešovy dekrety. Tady prezident by se vzdal práva veta. S korunou bychom stojíme za dveřmi, zavedl bych euro. Samozřejmě ten základ, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské, což je vlastně zánik České republiky.
1: Slibuji věrnost České republice.
0: Petr Pavel tady prostě říká věci, které jsou jednoznačně v rozporu se zájmy České republiky, v rozporu se zájmy našich občanů. A my už prostě nechceme krmit dál ty zbrojařské korporace. My chceme dát peníze našim občanům. S tím jsme kandidovali, na to nám voliči dali mandát a to také budeme realizovat.
2: Na Seznamu vyšel článek s výmluvným názvem. Byla to nejžádanější zbraň, teď západní tanky leží na Ukrajině ladem v lesích. No, cože jsem to říkal, že kupovat ty Leopardy nemá vůbec žádný smysl? Víte, jaká je jejich životnost? V tom boji 5 až 6 minut. Česká republika uzavřela kontrakt na nákup 44 těchto pojízdných rakví za 39 miliard korun. Když k tomu dopočítáte náklady na údržbu, na servis a na provoz, tak si to můžete vynásobit krát 3. A k tomu ještě musíme samozřejmě zrekonstruovat naše silnice a železnice, protože ty nové tanky, ty dvě A8, jsou o 16 tun těžší než ty předchozí, takže to na našich silnicích ani mostech jezdit nemůže. Fantastický kšeft. Když to vezmu přes prsty, tak kdyby tady došlo k válce, nedej bože, tak bychom za minutu nasazení toho tanku platili zhruba miliardu korun. Fantazie, že to se vyplatí. No, když tyhle argumenty používám já, protože pokud bych byl ministr obrany, tak mi věřte, že bych žádného českého vojáka do takového stroje nikdy neposadil, tak mě samozřejmě oponenti poučují tím a zmůžou se na ten jeden jediný hloupý argument, že mě přijde pochvalná SMS-ka z Kremlu, jako to předvedlo v neděli Baby Fiala. No, nevím, mně určitě žádná SMS-ka nepřijde, kromě té, kterou jsem vám publikoval. Za to jemu musí ty SMSky od jeho pasáků ze zbrojních společností chodit od rána do večera. Tím jsem si naprosto jist. Protože jediné, k čemu slouží ten nákup tanků z vaší daní, z vašich těžce vydělaných peněz, jsou obrovské zisky zbrojařských korporací. A já už tímhle způsobem prostě vaše peníze utrácet nechci. Já s nimi chci hospodařit mnohem rozumnějším způsobem, tak, abychom z toho měli prospěch, tak, aby šli do našeho zdravotnictví, školství, našim důchodcům, samoživitelkám, mladým rodinám s dětmi a všem potřebným. Přátelé, možná se k vám tahle zpráva už donesla, ale pokud ne, tak prosím pozorně poslouchejte. Zítra, tedy 21. srpna 2026, v den, kdy si připomínáme smutné výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele s vojsky Sovětského svazu, se v Praze uskuteční hudební festival Pulse of Nation. Tenhle festival pořádá ukrajinská komunita žijící na území České republiky. A podle oficiálních stránek je věnován Dni nezávislosti Ukrajiny. Proč mám s konáním této akce naprosto zásadní problém? Je to právě ono extrémně necitlivě zvolené datum. Opravdu si Ukrajinci neuvědomují, že uspořádat tuto akci v den výročí invaze, za kterou nesou plnou odpovědnost, stejně jako Rusové a ostatní národy Sovětského svazu, je neuvěřitelnou fackou a privancem do obličeje našich občanů, kteří jim tady 4 roky nezištně pomáhají? Nebo je to naopak cíleně zvolené gesto? Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby si v tento den, 21. srpna, uspořádali hudební festival na našem území Rusové k oslavě své nezávislosti? To by bylo povyku. Já vás mohu ujistit, že by mě úplně stejně vadilo, kdyby tento festival pořádali Rusové, Bělorusové, Kazachové, Uzbekové, kdokoliv, kdo tehdy tvořil Sovětský svaz. Je to výraz neúcty, despektu vůči naší zemi. Je to stejné, jako kdyby německou nezávislost si tady u nás slavili Němci 15. března. Třešnička na dortu? Hlavní vystupující bude umělkyně s uměleckým jménem Jerry Heil. Slyšíte dobře? Heil. Jak příhodné k Ukrajincům, že? Už snad jen zbývá, aby záštitu nad festivalem převzal Petr Pavel a osobně tam dorazil. Vždyť vlastně on tu okupaci ze srpna 68 ještě ve 27 letech nadšeně schvaloval. Skutečně si tohle necháme líbit, tyhle urážky? Nebo už konečně v sobě najdeme nějakou národní hrdost a řekneme, že tyhle akce v tato data se opravdu na území České republiky konat nemají? Takže další moje takzvaná proruská dezinformace se nečekaně a nekontrolovaně stala pravdou. Na aktuálně.cz vyšel článek s výmluvným názvem Neúnosné. Na lékaře se čeká dlouhé měsíce, situace v některých oborech je kritická. V tom článku se dočtete, že 3/4 občanů České republiky čekají na diagnostické vyšetření svého zdravotního stavu déle než měsíc. A plná 1/3, ano přátelé, každý třetí občan naší země, dokonce déle než 3 měsíce, 1/4 roku. Tahle doba je ovšem naprosto zásadní. A v oblasti odhalení vzniku nádorových onemocnění bývá velmi často hranicí mezi plným uzdravením a smrtí. Jaká je příčina tohoto stavu? Samozřejmě, že se jedná o nápor ukrajinských migrantů na náš zdravotní systém. To jsem tvrdil od prvního okamžiku a každému, kdo jenom používal špetku selského rozumu, to muselo být úplně jasné, že systém, jenž byl přetížen už v roce 2022, prostě nemůže zvládnout to, že do něj vhodíme další 500 000 lidí. To bylo přece úplně zřejmé. Co s tím teď? Inu, máte na výběr. Buď to můžete dál poslouchat ty vzletné výroky našich opozičních politiků o tom, jakým přínosem je pro nás ta ukrajinská migrace, nebo můžete dát podporu tomu hroznému dezinformátorovi Reichlovi, který tohle tvrdil už od začátku a který má pro vás jasné řešení. Tím řešením je revize povolení k pobytu všech ukrajinských migrantů, kteří sem přišli na základě tzv. Dočasné ochrany a umožnění jejich co nejrychlejšího návratu zpět na Ukrajinu. A současně převedení peněz z nesmyslné národní očkovací strategie, která je fakticky jenom dalším výdělkem pro farmaceutické společnosti, do obnovy počtu našeho lékařského a zdravotnického personálu, protože nám něm hrozí již kritický nedostatek s tím, že do 10 let třetina našich lékařů a zdravotních sester dosáhne důchodového věku. Musíme to řešit nyní a teď a bez ideologických frází a populistických plků. Pojďme prosím zachránit české zdravotnictví tak, aby někdo z vašich blízkých nezemřel jen proto, že se mu nedostalo potřebného vyšetření včas. Díky moc za podporu, buďte pro a pojďte prosím zachránit Českou republiku a ne zbytečně zachraňovat svět.
3: A samozřejmě se ještě rozšířila ta nákaza z Ceuty a to, co jsme předpokládali, že to je jenom začátek, že prostě ti agresoři, a ta invaze z Afriky v momentě, kdy zjistili naši slabost, kdy přišli na to, že Evropa není připravená ochotna se bránit, tak budou ty svoje útoky pouze a jen stupňovat. Ty vlny se budou valit na Evropu čím dál tím častěji a s čím dál větší razancí. A já znovu opakuji, že tohle je naše největší bezpečnostní riziko v tuto chvíli. To znamená migrace jako taková, ať už je to ta africká nebo ta ukrajinská. A že Česká republika, pokud rychle nevezme rozum do hrsti, tak už nebude tím bezpečným ostrovem, kterým je dodnes, jelikož ti migranti k nám nepřijdou, protože prostě sociální dávky v Německu, ve Francii a vůbec tolerance těchto režimů Španělsko vůbec ani o tom nemluví, je mnohem výhodnější než v České republice. To je jenom otázka času. ta migrace je jako rakovina. Ta migrace bude metastázovat a nejdřív si vybere ty nejslabší orgány, ale nakonec požere úplně všechny. A já opravdu jsem naprosto přesvědčen, že v tuhletu chvíli je na čase začít chránit naše vlastní hranice. V krajním případě uvažovat i o vystoupení ze šengenského prostoru, protože bezpečnost je přece nade vše. Já myslím, že každý z nás raději ukáže pas na hranicích, než aby se bál pouštět večer naše děti z domova. To si myslím, že snad je otázka, kterou ani nemá cenu pokládat. Logicky chceme žít v bezpečné zemi a doposud žijeme v relativně bezpečné zemi, ale to je prostě jenom dočasné. Jestliže se nezačneme bránit velmi jednoznačně a rázně a bez jakýchkoliv výmluv a bez jakýchkoliv výčitek, že to je nesolidární nebo že to je nehumanitární, mě to absolutně nezajímá, upřímně. Já jsem připraven být solidární se státy nebo s regiony, kde vypukne požár, kde nastane zemětřesení, kde přijde povodeň. Jednoznačně hned. Pojďme pomoct, pojďme tam dát peníze, pojďme tam poslat naše lidi. Ale tohle není přírodní katastrofa. To je absolutně selhávající politika Evropské unie, která v tuto chvíli pokračuje. Tak, jak se teď o tom tady bavíme, tak na těch fórech slyšíme, oni to mají, ta Evropská unie, zažité, že oni říkají, že je potřeba jezdit elektrickými auty, ale sami jezdí auty na naftu nebo na benzín, protože nepřejedou mezi Štrasburgem a Bruselem bez nabití. Ursula von der Leyen, když chtěla šetřit životní prostředí, tak vypla klimatizaci v budově centrály Evropské unie, Evropské komise, ale pouze do 7. patra. Od 8. patra výše, kde sedí ona a její blízcí, tam tu klimatizaci nechala běžet. A tohle je samozřejmě to samé. To jejich pokrytectví je všudy přítomné. A v migraci je vidět naprosto nejvíc. Oni na jednu stranu říkají, jak chtějí zlepšit to navracení a zastavit ten příliv afrických migrantů, ale na druhé straně podporují ty organizace, které tohle všechno začaly a které dodnes vlastně jsou hlavními hybateli té migrace, protože mi věřte, že v té střední Africe oni působí a vysvětlují tam těm mladým mužům, že je správné přijít do Evropy, že tady na ně čekáme, protože tady je čeká ten ráj na zemi, o kterém oni sněli. A já prostě jednoznačně tvrdím, že migrační pakt není absolutně žádným řešením. Už jsem to zmínil v jedné televizní debatě. Migrační pakt by se správně měl jmenovat redistribuční pakt. Protože tam nejde o migraci, tam jde o přerozdělení těch migrantů mezi jednotlivé členské státy Evropské unie. A to, že v tuhletu chvíli nás ukolíbali tím, že máme výjimku díky té ukrajinské migraci, to je jenom otázka času. Za 2 roky, až skončí tahle ta výjimka, tak nám všichni řeknou, proč jste se neozvali dřív? Vždyť vy jste mlčeli, vy jste byli v pohodě, když se vás to netýkalo a teď najednou křičíte. Takže my musíme křičet už teď, ne až potom. A když mě v televizních debatách vyčítají oponenti nebo moderátoři velmi často, že jak si naše vláda proti tomu nebojuje dostatečně, no ano, já říkám znovu, já jsem připraven být mnohem radikálnější. A myslím si, že i všichni kolegové z SPD, ze Svobodných a z Trikolory, zejména v této oblasti, v oblasti migrace a v oblasti emisních povolenek, ke kterým se ještě dostanu, a v oblasti ukončení toho strašení válečným konfliktem, jsme připraveni být mnohem razantnější. A to vyžaduje prostě jednu jedinou věc, a to je pustit se do ostrého střetu s Bruselem. A na to musíte mít odvahu, ale především na to musíte mít dostatečnou podporu. V momentě, kdy do toho ostrého střetu, opravdu zásadního střetu s Bruselem, chce jít 15 poslanců v poslanecké sněmovně, tak to prostě nestačí. Takhle je to jednoduché, žijeme v demokracii a my nemůžeme si tady prosazovat naši vůli v momentě, kdy jsme dostali 7,8% hlasů. Opakoval jsem to už mnohokrát, opakuji to znova, ten klíč máte v rukou vy. Nikdo, ale opravdu nikdo jiný. Pobavila mě samozřejmě příhoda se spadlou větrnou elektrárnou a teď jsem si přečetl, že na Víně byl vítr. Asi ti to spadlo, máchale, zřejmě, asi vítr, zřejmě vítr. To je složitý, když větrná elektrárna upadne kvůli větru. Musím říct, že tady jenom je jednoznačný důkaz toho, že je to absolutní nesmysl, že to je prostě vynález všech těch sociálních pánovačů, kteří vůbec netuší, která by je, a kteří jenom chtějí tu Evropu definitivně zničit a zahrabat pod zem, protože na tom usilovně pracují posledních několik let a myslím, že pokud s tím něco neuděláme, tak se jim to dokonce i podaří. Přátelé, chtěl bych se krátce vyjádřit k dnešní televizní debatě. Moc děkuji za obrovskou vlnu podpory. Psali jste mi neuvěřitelné množství SMS-ek, zpráv přes všechny možné komunikační platformy. Velmi si toho vážím. A chtěl bych jenom zmínit, že tam kromě toho výkonu opozice, který byl naprosto žalostný a tristní, musíme, na závěru jsem se musel jenom smát, když prostě Baby Fiala alias Matěj Ondřej Havel to se neudržel a v tom svém totálním debaklu a v absolutním nedostatku argumentů. Všimněte si, kolik čísel, kolik věcných argumentů tam předložím já, kolik, jak argumentuji procenty, vývojem HDP, vývojem reálných mest. Oni nic takového nemají. Oni nevědí ani, jak se počítá HDP, věřte mi, oni to ani netuší. Tak samozřejmě v momentě, kdy už byl v naprostém argumentačním deficitu, tak vytáhl Putina, vytáhl to, že po skončení relace dostanu SMS-ku z Kremlu pochvalnou, to je prostě totální dno argumentační. Já bych nikdy nic takového nepoužil, neboť to je absolutní důkaz jednoznačné prohry. Jakmile už nemáte co, tak prostě vytáhnete toho Putina jako to poslední záchranné lano, kterého se držíte, to poslední brčko, kterým dýcháte, přes tu vodu, ve které se topíte, tak vytáhnete Putina, naprosto zoufalé. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Ono na jednu stranu možná pro některé z vás mohla být ta debata nezáživná, vzhledem k tomu, že jsme se hodně bavili o rozpočtu a o makročíslech a nebyla tam úplně prostor pro jaksi zhodnocení dopadů na konkrétní lidi, na běžné občany. Já jsem se o to snažil, to tam neustále vnášet, právě tou reálnou mzdou, právě tím, že už prostě nemáme kde škrtat. Tím argumentem, a který je pravdivý, podívejte se, jakým způsobem vzrostly zisky bank za dobu vlády Petra Fialy za ty poslední 4 roky. Oni poprvé v historii překročili zisk 100 miliard korun v České republice. Podívejte se, jakým způsobem rostly zisky nadnárodních korporací. Já jsem tam použil 2x argument, že Google, obrovská multimiliardová společnost u nás na daních platí 18 milionů korun. To je almužna, to tady platí trošku větší podnikatele, platí 18 milionů korun, ale oni tady reálně vydělávají miliardy. A to už ani nemluvím samozřejmě o těch zbrojařských společnostech, které tady vydělali 1000%. Jediný, kdo tady prodělal za vlády Petra Fialy, kdo měl méně peněz v roce 2025 než v roce 2021, byli naši občané. Naši občané. Já jsem tam ukazoval tuhle tabulku. To je tabulka Českého statistického úřadu. Český statistický úřad, která hodnotí kumulovanou inflaci, která byla za doby vlády Petra Fialy 36,49%. Zatímco nárůst platů ve státní sféře byl 22,81%, nárůst mest ve soukromé sféře byl 27,1%. Jinými slovy, oni v podstatě sebrali 10% privátním zaměstnancům ze soukromého sektoru a 15% státním zaměstnancům. Je to to samé, jako kdybyste po 4 letech práce klesli ze základní mzdy z čisté mzdy 30 tisíc na 25 500. Je to úplně to samé. Oni vám reálně sebrali 4,5 tisíce na 30-tisícové mzdě, protože ta inflace logicky vám ty peníze sežere, všechno je dražší. To je jediný segment, jsou důchodci, občané České republiky, samoživitelky a tak dále, naši lidé. Všichni ostatní tady vydělávali obrovské peníze. A mě obrovský vadí, že ten růst HDP se nepromítá do zvýšení životní úrovně našich občanů. Naše HDP roste, to HDP je počítané očištěné o inflaci a ono skutečně roste. Ale vy to nevidíte na svých peněženkách. To je na tom ten největší problém, že lidem se tady nežije lépe, než se jim tady žilo v předcovidovém období, jelikož je všechno natolik dražší, že ten růst mest nedokázal vyrovnat nárůst těch cen. To je ta nejhorší bilance, to nejhorší číslo Fialovy vlády. Oni to spackali totálním způsobem a já jsem to řekl ve čtvrtek panu Žáčkovi, když jsem argumentoval tím, že on říkal, jak to bylo těžké období po tom covidu. No nebylo. V době covidu to, co tady byla vláda Andreje Babiše, já jsem navrhoval, abychom nezavírali biznis, abychom šli švédskou cestou, to myslím všichni vědí, ale v době vlády Andreje Babiše prostě padaly všechny ekonomiky, jelikož byly ty provozy a průmysl zavřené. Ale v tom post-covidovém období ty ostatní země letěly vzhůru, zatímco Česká republika byla poslední v zemí v Evropě, poslední, která se v úrovni HDP dostala na rok 2019, na to předcovidové období. A co se týče reálných mest, tak tam je ta situace ještě tristnější. Zatímco v Bulharsku vzrostly o 36%, v Maďarsku o 13,5%, v Polsku o 9%, tak u nás klesly. U nás klesly naprosto zásadním způsobem právě díky té kumulované inflaci. A já říkám za sebe, já odmítám škrtat další peníze lidem, zemědělcům. Odmítám škrtat do zdravotnictví, odmítám škrtat do školství. To jsou prostě segmenty a sektory, kam už nemůžeme dát méně peněz v tuhletu chvíli. Naopak, my vám musíme dát více peněz. Vám, lidem, na důchody, na právě samoživitelkám, na podporu mladým rodinám s dětmi, klesá nám porodnost a tak dále a tak dále. A kde ty peníze vzít? Já jsem tam opět představil konkrétní řešení. Na rozdíl od těch blábolů opozice, tak jste tam slyšeli konkrétní řešení. Digitální daň. Přece firmy typu Google, eBay a další, které tady fungují, které tady prostě normálně vydělávají obrovské miliardy, tak tady nemůžou všechny ty peníze vzít a odnést je z České republiky. Tak prostě dejme digitální daň. My to máme spočítáno, že by to přineslo do státního rozpočtu nějakých 15 miliard korun. Pojďme dát 1% sektorovou daň na banky, které tady vydělávají obrovské peníze, 1% z objemu aktiv. My to máme v programu PRO. Myslíte si, že ty banky odejdou? Že tady nebudou? Kéž by, možná by to bylo dobré, protože bychom se vrátili ten bankovní segment do českých rukou, ale ono se to nestane. Ale je nezbytné, aby tady začali platit svůj férový díl právě velcí podnikatelé a velcí korporátní hráči. Už není možné sahat do kapsy vám. Oni když udělali ten svůj balíček, kdy se snažili nějakým způsobem zakrýt tu svou neschopnost hospodařit České republice, tak komu zvýšili daně? Vám? Komu sebrali školkovné? Komu sebrali slevu na manžela daňovou? Komu snížili valorizaci důchodů? Komu zvýšili daň z nemovitostí, ta nejzbabilejší daň, která vůbec je? Vám? A o kolik přišly ty velké banky a ten Google a mobilní operátoři, kteří tady vydělávají miliardy? Vůbec o nic. Chtěli dál, to byla asociální vláda, která na prvním místě myslela na zájmy právě těch svých donorů, kteří je platí, kteří je sponzorují. Eurohujerská vláda, která nebyla schopná se postavit za Českou republiku. A samozřejmě, přátelé, to nejzásadnější, a to jsou ty emisní povolenky. Ještě jednou, já vám to ukážu i tady, to, co jsem ukazoval v televizi. Tohle je nárůst emisních povolenek. 355%. Aktuálně se obchoduje ETS 1 přes 80 euro, ETS 2 přes 70 euro. Kde je to slibované zastropování na těch 40 eurech? V Číně, ve celé Asii, v Koreji jsou několikanásobně levnější ty emisní povolenky. V Americe to samé. To samé platí samozřejmě o plynu, o elektřině. Všude jsou ty vstupy mnohem levnější a tím pádem ta Evropa se stává nekonkurenceschopnou. Ale to, co je na tom nejhorší, je právě tenhle článek, který já už jsem kdysi ukazoval. Češi zaplatí každý za emisní povolenku 7000 korun ročně. 7000 korun ročně. Zaplatí každý z nás jenom za emisní povolenky. Tříčlenná rodina 21 000 ročně. Za tenhle absolutní nesmysl. Ale víte, co je na tom nejhorší? Že Švédi platí na hlavu 200 korun ročně. Němci zhruba 400 korun ročně. To je naprosto neuvěřitelné. My platíme 30krát víc než Švédi na hlavu a 17krát víc než Němci. Takhle vypadá ta mapka, kdo platí nejvíc emisních povolenek. Čím tmavší barva, tím víc platí na hlavu. Samozřejmě Česká republika jednoznačně nejtmavší. Vždyť oni nás okrádají. Negativní dopad na české HDP podle prestižního Varšavského institutu je přes 100 miliard korun. Ale to je ten přímý dopad, přátelé, to je ten přímý dopad. Ten nepřímý dopad, že tady platíme tyhle ty nesmysly, je v tom, že tady u nás nikdo nechce podnikat. Tady podnikat je odvaha na úrovni osobní statečnosti. Každý, kdo si tady založí firmu, která má vysokou spotřebu elektřiny nebo plynu, tak by si zasloužil nějaký řád, protože v téhle zemi se prostě nedá reálně podnikat. Neskutečná porce byrokracie, která je na podnikatele valena. Pomalé odpisy. A mohl bych pokračovat, to jsou všechno věci, které jsou obrovským problémem. A tím řešením, jak znovu říkám, je postavit se Evropské unii, snížit ceny energií, tím, že odejdeme z lipské burzy, tím, že odmítneme tenhle okrádací mechanismus. Je to spravedlivé, že platíme 30x víc než Švédi a 17x víc než Němci, kteří mají 3x vyšší platy? My platíme 17x víc na hlavu za emisní povolenku než Němci, ale oni mají 3x vyšší platy. Chápete, jak je ten model skorumpovaný, jak je to celé nastavené jenom na to, aby, samozřejmě druzí jsou Poláci za námi, aby okrádala západní Evropa nás, tu střední a východní Evropu, aby my jsme byli ta jejich kolonie. Já to odmítám se nechat tímhle tím způsobem okrádat. Podívejte se na to. Oni neplatí téměř nic. My, Polsko, to je samozřejmě zase dvě země, které tady jim vyrábí elektřinu, které jim tady vyrábí různé průmyslové komodity, A ještě jim za to platíme. Jednoduše, představte si to v rodinném životě, představte si to na malém městě, že máte vy zahradu, kde prostě vy pěstujete, máte močůvku, abyste tam měli prostě všechny možné věci, které ten soused si bere na svou krásnou zelenou zahradu. A vy si ničíte tu svoji, máte to tam zakouřené, máte to tam rozbořené, on tam má anglický trávník, vy mu to dodáváte a ještě mu za to platíte. To je naprosto zoufalý systém, to opravdu nelze v tom dál pokračovat. A znovu říkám další věci, veřejné zakázky, peníze z veřejných zakázek českým firmám, veškeré financování investičních projektů na základě adresních dluhopisů. Vy si kupte dluhopisy na dostavbu Temelína, Dukovan, D3, D47. Ať naši lidé to drží a ten úrok, který platíme, tak ať neplatíme těm Rothschildovským bankám do zahraničí, ale našim občanům. My se tady bavíme o tom, že ta obsluha státního dluhu je vysoká, 120 miliard. Samozřejmě, že je vysoká, díky právě Fialově vládě, která nás zadlužila o 1 200 000 000. Ale i tak by byl obrovský rozdíl, kdybychom to financovali formou dluhopisů a ne půjček od zahraničních bank. Protože těch 120 miliard by skončilo zase zpátky ve vašich rukách. V rukách českých občanů, tak, jak to dělají v Japonsku. To je, dámy a pánové, náš cíl a tímto způsobem my chceme postupovat a tímto způsobem chce strana pro řešit ekonomiku v České republice. Takhle je to jednoduché. A poslední slovo, které tam zase znovu padlo ohledně těch 2%, mě skutečně nezajímá názor Petra Pavla. Já nechci řešit vůbec člověka, který tady chce zničit Českou republiku, tím, že bychom přijali euro, já jsem to tam ukazoval, on pomáhá Lichtensteinům v obejití Benešových dekretů, on chce zrušit právo veta, on dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, on chce přijmout euro, on chce Spojené státy evropské, fakticky zánik České republiky. Tak chcete poslouchat takového člověka? Fakt? Teď co názor, to protičeský názor, to silně protičeský názor. Zrušení práva veta je konec suverenity. Zrušení české koruny a přijetí eura je konec definitivní. Prostě to jsme uvázaní na ty okovy Bruselu na dosmrti. No a Spojené státy evropské, to snad může myslet vážně jenom šílenec. Petr Pavel a možná ten Matěj Ondřej Havel, který tam dneska byl, u toho bych si to možná taky tipnul. Takže žádné více peněz na obranu. Není k tomu důvod, ani nejsme schopni už víc utratit. I sám generální tajemník NATO Mark Rutte říkal, že výrobní kapacity jsou na maximum a že už nejde zvyšovat prostě další výrobní kapacity těch vojenských materiálů, zbraní a munice. Tak na co budeme zvyšovat další peníze? My je potřebujeme jinde, my je potřebujeme ve vašich kapsách. Takže pro mě ten závazek je jednoznačný a řekl jsem to v tom studiu. Můj šéf, můj nadřízený není Petr Pavel. Jediný můj nadřízený jste vy, občané České republiky. Vy jste jediný, koho já budu poslouchat. A poslední věta k té debatě, která byla, myslím si, velmi ilustrační z hlediska toho, kde se nachází opozice v současné době, kdy neustále mele dokola ty svoje bláboli o tom, že Babiš zadlužuje zemi a tak dále a tak dále. Paní Kovářová tam říká, kdyby se naplnily ty vaše věci, no to by byla hrůza. V čem by to byla hrůza, paní Kovářová? Že bychom v covidu nezavřeli školy? Což jsem navrhoval. Že bychom v covidu nezavřeli obchody, restaurace? Že bychom nenosili roušky? Že bychom tady normálně žili jako ve Švédsku? To by bylo tak hrozné, paní Kovářová, opravdu? Nebo co by bylo tak hrozné, že jsem navrhoval, aby plyn byl dále za fixní cenu? Což by bylo jednoznačně lepší, protože do doby, do roku 2017, dokud jsme měli plyn za fixní cenu, tak byl asi o polovinu levnější, než je v současné době, možná ještě víc. To by bylo tak strašné, paní Kovářová, že by peníze dostali naši lidi a ne zbrojaři? Já nevím, jestli by to bylo tak šílené, já si to úplně nemyslím. Ale já musím ještě reagovat na jednu věc, která tam zazněla, kterou já absolutně nesnáším, a to je slovo odstrašení. Tohle je moderní slovo, které vzniklo právě v dílnách těch zbrojských lobbystů, protože samozřejmě se krásně bude tvrdit, že musíme odstrašit toho našeho nepřítele, aby nám sem nepodnikl tu agresi. A to je samozřejmě klíč k tomu, abychom ty zbraně kupovali už teď. Abychom teď kupovali, čím víc zbraní koupíme, tak tím víc odstrašíme to zlé Rusko, které tím pádem na nás nezautočí, protože v momentě, kdy my tady budeme mít 49 leopardů, tak se určitě Rusové podělají v Kremlu strachy a určitě sem nezautočí. To je jednoznačné, těch 49 leopardů, těch je určitě odradí. A nebo je možná odstraší ty zálohové faktury na ty F-35, které dostaneme v roce 2035, kdy už tady pevně doufám žádný konflikt na Ukrajině nebude a možná už ani nebude Vladimír Putin sedět v pozici ruského prezidenta velmi pravděpodobně. V tu dobu dostaneme ty F-35, tak myslíte si, že se jich bojí už teď? Že teď ten Putin sedí v tom Kremlu a říká si, ty, oni v tom roce 2035 dostanou ty stíhačky, to bude průšvih. To jako je přece absolutní nesmysl. Žádné odstrašování nefunguje. Říkal to Žáček ve čtvrtek, říkal to zase dneska Baby Fiala, říkala to zase paní Kovářová, pořád odstrašení. Já nechci nikoho odstrašovat. Já fakt nechci nikoho odstrašovat. Protože my na to zaprvé nemáme. Je to absolutní nesmysl, to bychom si museli pořídit nějaký nukleární arzenál. Jediné, co dneska je skutečně odstrašující, jsou jaderné zbraně, nic jiného. A tu v tu chvíli tady nemáme a snad ani mít nechceme, protože bychom byli samozřejmě okamžitě terčem. A za druhé prostě já chci dialog, já nechci s nikým válčit, já se nechci pořád připravovat na nějakou válku. Jsou ty lidi vůbec normální? Řekněte mi, jestli jsou ty lidi normální, jestli vážně chtějí válku s Ruskem. Já nefandím Rusku, ale nechci s ním válčit, pro boha pěkně. Já fandím jenom České republice. Ty ostatní státy, ať si dělají, co chtějí a my musíme si prosazovat svoje vlastní zájmy. A já nechci válčit s nikým. S nikým, protože jaderná válka je konec. Rusko nikdy nepodnikne pozemní operaci proti státům NATO, protože na to nemá. Ono by muselo v tu chvíli mít nějakých 10 milionů vojáků, kde by je vzalo. V životě je nemají. Pokud by došlo k jakémukoliv konfliktu, tak to bude konflikt nukleární. A to snad přece nikdo normální nemůže myslet ani na vteřinu vážně. Takže já nechci nikoho odstrašovat. Mě to slovo totálním způsobem uráží, je hloupé a jenom slouží k tomu, abychom nakupovali víc a víc zbraní a dávali vaše peníze těm zbrojářským korporacím. Celá tahle ta retorika má odstínit vaši pozornost, má vytvořit clonu. Clonu, a přes kterou vy nevidíte to, že bychom mohli ty peníze dávat úplně někam jinam. Že půjde do zbrojení téměř 200 miliard korun. Že kdybychom dali do toho zbrojení polovičku, tak si krásně vyzbrojíme armádu, ale těch 100 miliard korun dalších tady může udělat úžasnou službu, může zachránit spoustu životů. Na co nám budou ty tanky a ty BVPčka v těch skladech? Na co? Řekněte mi. Kolik nám přinesou dobrá? Kolik životů zachrání? Takže odmítám jakékoliv odstrašení. Já jsem jednoznačným příznivcem dialogu. Dialogu mezi všemi státy, všemi zeměmi, které se navzájem můžou cítit tuhletu chvíli v nepřátelském postavení, ale pokud budeme to nepřátelství budovat, tak je jenom otázkou času, než ta válka jednou přijde. My musíme budovat přátelství, ne nepřátelství. A pokud se budeme chovat jak ti manželé, kteří se pohádají a řeknou, ne, až on se mi přijde omluvit, a já řeknu, ne, až ona se mi přijde omluvit, a ona řekne, až on se mi přijde omluvit, tak se nedohodneme nikdy. Já nemám problém udělat ten první krok a říct, Česká republika je jednoznačně zemí, která se hlásí k mírovému řešení, která se hlásí k odzbrojování, která je tady, aby zprostředkovala dialog mezi Východem a Západem. To je, dámy a pánové, moje filozofie, nikoli v odstrašování. Já jsem připraven být tím mostem a myslím si, že by to České republice neskutečně slušelo být mostem mezi Východem a Západem a zprostředkovávat tu komunikaci, tak jako se o to snažilo Turecko, Izrael, Maďarsko. Pojďme to vzít do ruky my, tu iniciativu. Nehrajme si tady na válečníky, jak malí kluci na pískovišti. Pojďme vzít do ruky tu iniciativu a řekněme, my jsme tady a sebevědomě prohlašme, protože chceme mír a jsme připraveni o tom míru jednat a zprostředkovávat ta jednání na našem území, mezi všemi. To je náš cíl a tohle je Česká republika, moderní Česká republika. Sebevědomá země, která se nenechává natlačit do atmosféry strachu, která má jenom zakrýt oči jejich občanům, aby oni souhlasili s tím, že jejich těžce vydělané peníze nepůjdou na zdravotnictví, na školství, na zemědělství, na podporu důchodců, na zvýšení platů u mnoha a mnoha profesí, které by si to zasloužily, ať už to jsou zdravotní sestry, pečovatelky v domovech sociální péče a tak dále, ale aby šli do zbraní, aby jsme je nacpali těm zbrojařským korporacím to stát. Opravdu ne. A odmítám. Tak. Přátelé, 21. srpen. Publikoval jsem video, které jsem natáčel opravdu jaksi velmi, velmi rozloben s ohledem na to, že Ukrajina, nebo respektive ukrajinští migranti v České republice na tento den si svolali hudební festival Pulse of Nation, kde v podstatě země, která byla zcela jednoznačně součástí těch agresorů, kteří k nám přišli v roce 1968, a způsobili tu invazi, která změnila osudy České republiky na mnoho a mnoho let dopředu, tak aby tady si vlastně ve stejný den tito agresoři, to se nedá jinak říct, okupanti, si konali svůj hudební festival ke dní nezávislosti své země ještě o 3 dny později. To mně přišlo naprosto nedůstojné a přišlo mi to jako plivanec do našeho obličeje. Prostě nezlobte se na mě, ale kdyby tady Němci si chtěli udělat festival 15. března nebo 30. září na den Mnichovské dohody, tak to bych tedy křičel úplně stejně. A znovu říkám, křičel bych úplně stejně, kdyby si ten týž festival toho 21. srpna tady chtěli udělat Rusové, Uzbekové, Kazaši, kdokoliv. Mně to je úplně jedno. Azerbajdžánci, Arménové, úplně mně to je jedno. Prostě ten den patří nám. Ten den je připomínkou toho, kdy jsme byli skutečně okupováni a nebyl to vůbec jednoduchý čas, který jsme v tu dobu prožívali a pro mnoho lidí způsobil obrovskou frustraci, mnoho lidí vyhnal ze země do emigrace. Takže rozhodně to není prostě důvod k tomu, aby si tady Ukrajinci pořádali na ten den svoje nějaké festivaly slavící nezávislost své země. To je prostě facka, přímá facka do našeho obličeje. To jsem ale ještě netušil, co přijde potom. Dámy a pánové, já tady skutečně zodpovědně prohlašuji, že projev Petra Pavla před budovou Českého rozhlasu v pátek 21. srpna 2026 byl z mého pohledu nejbizarnějším okamžikem historie české politické scény. Od roku 1918. Nic bizarnějšího tady nebylo. Opravdu ne. Víte, když jenom zhodnotím to, že jde pronášet člověk, který tady schvaloval tu okupaci, on se z toho vymlouval, já jsem dnes dával video, kde to nechtěl přiznat. Já doporučuji přečíst si ten životopis celý jeho. On je na stránkách iDnesu, můžete si ho najít. Napište si životopis Petra Pavla z roku 1987 a vypadne vám to. To není jenom ta adorace toho srpna 68. To je vyznání lásky k Sovětskému svazu. Tam je opakovaně napsáno, jak obdivuje Sovětský svaz a metody řešení, které přejímají ostatní socialistické státy. Jak byl na měsíc na Sovětském svazu na dovolené a tam načerpal ty zkušenosti, které bych chtěl převádět tady v České republice, že bych chtěl, že se setkává s problémy a s oponentními názory těch části své posádky a že samozřejmě bude důsledně prosazovat názory strany a tak dále a tak dále. Přečtěte si to celé. To je výlev oportunismu toho nejtěžšího kalibru. Mnoho lidí říká, že byl komunista. Já si nemyslím, že byl přesvědčením komunista. On je celoživotní oportunista. On bude vždycky sloužit každému režimu, který bude zrovna u moci. Všimněte si, že Petr Pavel ani na minutu své kariéry nebyl u nebo nesloužil pro nějaký režim, který nebyl u moci. Ani na minutu. Ani na jednu vteřinu. Vždycky jen převlékal kabáty a dal se do dresu toho, kdo právě vyhrával. Představte si, jak by to byli fotbaloví fanoušci. Představte si, že byste byli v dresu Sparty a řvali byste nesnáším Slávii. A najednou by Sparta spadla na čtvrté místo, Slávie by vyhrála titul a vy byste převlíkli ten dres a začali byste volat heja Slávia, heja Slávia. To prostě, to nejde. To je, ten člověk nemá páteř. To je opravdu bezobratlý život. A on tam bude se dojímat nad odbětmi z roku 68, vždyť on to schvaloval, on byl součástí toho režimu a on ji dokonce to 20 let poté schvaloval. Všichni tady ti jeho zastánci píšou, že tehdy by bylo 7 let v tom roce 68, ale to přece není podstatné. Kdyby to schvaloval těch 7 let, tak jako malý kluk, tak by to bylo OK. Ale on to schvaloval jako 27-letý člověk, který fakticky byl členem komunistické strany a který usiloval o to, aby se stal významnou silou a posilou komunistické rozvědky. A ještě si vzal politručku. No tak nezlobte se na mě. Ti lidé, kteří mu tam tleskali, opravdu jako jsou psychicky v pořádku. Opravdu jsou psychicky v pořádku. Představte si, že byste šli, dneska máme nějakých 36 let po revoluci. Téměř 37 po revoluci v roce 89, listopadu 89. Představte si, že byste šli 36 let po roce 1945 do Lidic. A tam by pronášel projev dojímající se nad obětmi Lidic bývalý člen NSDAP a člověk, který usiloval o to, aby byl na významném postu v nacistické rozvědce Sicherdienst. Člověk, který by psal ve svém životopisu, že chtěl důsledně prosazovat nacistické myšlenky a potírat všechny nepřátele tohoto úžasného režimu. Šli byste mu tleskat, prosím vás, pěkně s tím, že už si to odpracoval? Kdybyste mu řekli po 36 letech, no teď už jste tady sloužil tomu demokratickému režimu, šli byste tam zatleskat náckovi, členovi NSDAP, který by prostě studoval na to, aby byl významným členem Sicherdienstu? Je to hanba, že se ze sebe nepozracíte. Vy, oponenti, kteří mi píšete, co Babiš, co Klempíř a tak dále, prosím vás pěkně, zaprvé, neviděl jsem nikoho z nich, že by se tam u toho Českého rozhlasu dojímal jako Petr Pavel. Za druhé, nečetl jsem v životopise ani jednoho z nich, že by schvaloval okupaci z roku 68 tak nadšeně jako Petr Pavel. Vlastně nikdy to nebylo řečeno, že by to někde schvalovali. Za třetí, Ota Klempíř byl donucen k tomu svému jednání brutálním výslechem na STB, což by všichni ti hrdinové, kteří tam dneska tleskají Petrovi Pavlovi, kdyby je hodinu vyslýchal STB, tak tam napráší svoji babičku a pradědečka. To vám garantuju, tyhle ti hrdinové. Ty by nevydrželi vůbec nic a dneska chtějí soudit. To je přece obrovský rozdíl. Petr Pavel schvaloval tu okupaci z roku 68. Petr Pavel se tam jde postavit k tomu rozhlasu a dojímá se tam nad těmi obětmi, které on sám v roce 87 považoval za protisocialistické živly. A on sám nikdy nebyl nikým nucen. On na jeho rodinu nikdo netlačil, protože celá jeho rodina byla komunistická. Nikdy nebyl pod nějakým brutálním výslechem, aby byl donucen na někoho práskat nebo sepsat ten životopis. Ne. On to dělal proto, že si chtěl pomoct ve své kariéře. To byl jeden jediný důvod, proč to Petr Pavel sepsal. Takovému člověku tam chceme naslouchat opravdu. A teď se dostaneme ještě k tomu obsahu. Přátelé, on tam začne srovnávat rok 68 se současnou dobou a řekne, že i dnes dochází k útoku na demokratická média? To myslí vážně ten člověk? Opravdu chce srovnávat to, že sem přijeli ruské tanky, a nejenom ruské, pardon, abych zase, sovětské tanky a německé tanky a maďarské tanky a všechny možné tanky a obsadili reálně naše média a brutálně prostě ukončili jejich vysílání a začali si vysílat svoji vlastní propagandu, tak chce srovnávat s dneškem? Já jsem normálně v tu chvíli mu chtěl poslat jako číslo na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. To si nic jiného nezaslouží. Ten člověk není normální, z toho se každému normálnímu člověku musí prostě dělat špatně. A já jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří na něj pískali, já jsem přesvědčen, že většina z nich byli lidé, kteří pracovali před rokem 89 proti tomu komunistickému režimu, kteří si nechali rovnou páteř. Mnoho lidí jste mě psali do komentářů, když jsem tam napsal, že můj táta měl stejnou nabídku na stole, můj táta byl projektant v hradecké firmě Gumokov a měl nabídku být náměstkem a později ředitelem téhle velké firmy se všemi výhodami. Stačilo, kdyby vstoupil do strany. Neudělal to. Neudělal to. Tečka. Pardon. A takových lidí tady byly desetitisíce, statisíce, miliony, kteří prostě se nepodvolili tomu režimu. A dneska máme poslouchat tohleto oportunistu, který byl ochoten prodat svoji čest, kterou nikdy ani neměl, a jít prostě sloužit tomu zločinnému režimu na ty nejhorší možné posty. Jemu dnes v Trutnově dávají tričko s Havlem. Jo, on studoval na to, aby toho Havla sledoval a kompromitoval. Neskutečné, opravdu neskutečné, co jsme schopni tady ještě zažít téhle zemi. Jakým způsobem tady začala dominovat pseudomorálka nad skutečnou morálkou. To už opravdu chybilo jenom, aby si vzal do ruky kytaru a začal brnkat Karla Kryla. Já už jsem to čekal, kdy to nastane, že si vytáhne z futrálu kytaru a začne brnkat Bratříčku zavírej vrátka. Opravdu. A to nic. Ještě by to mohla zpívat Marta Kubišová. To je prostě neskutečné, kam jsme se to dopracovali. Víte, rok 68 byl pro naše dějiny samozřejmě momentem zlomovým. Z geopolitického hlediska jsme byli bohužel obětí tehdy studené války, kdy v roce 62 v říjnu vznikla karibská krize, svět byl na pokraji třetí světové války a po necelých 6 letech prostě Sovětský svaz byl v situaci, kdy a samozřejmě i Západ by si nenechali vzít navzájem to teritorium, které si rozdělili po druhé světové válce. A my jsme to bohužel odskákali, my jsme byli zase jenom to políčko na šachovnici, ale já už nechci být znovu to políčko na šachovnici. Ta šachová figurka, která skáče, jak mocný pískají.

To znamená, on, jak říkám, vždycky sloužil jenom tomu, kdo byl u moci a celý život fakticky prosazuje protičeské hodnoty. Celý život je postavený na tom, že plní rozkazy svých loutkovodičů, které jsou v přímém rozporu se zájmy občanů České republiky. Taková je situace, dámy a pánové. Přátelé, slíbil jsem, že to dnes bude kratší a svěžnější. Navíc 8 hodin budeme u doktora Vajíčka. Moc děkuji. Viděli jsme, mám tady téměř 2800 sledujících tuhletu chvíli, což je naprostá paráda. Prosím ještě jednou o sdílení. Možná jenom částí. Vždycky vidím, že se různě objevují výseky z toho mého živého vysílání. Velmi si toho vážím. Děkuji za vaši podporu. Je nás tady už teď, jak říkám, 252 tisíc a budeme růst dál. Protože zdravý rozum musí nakonec zvítězit. A myslím si, že dnes ta televizní debata na Primě, na kterou se dívali 100 tisíce občanů České republiky, k tomu zase znovu přispěla. Protože každý člověk, který je schopen používat svou vlastní hlavu, aniž by neustále jenom opakoval floskule a fráze a propagandu, která je šířena mainstreamovými médii v České republice, tak prostě každý člověk musel vidět, že my máme argumenty a my myslíme na ně. Zatímco ta protistrana, ta je tady jenom od toho, aby bohatli jejich sponzoři a jejich donoři. A samozřejmě kvůli tomu, aby oni sami profitovali dál. Mimochodem, když my navrhujeme jako koalice zmrazení platů politiků, tak oni jsou proti. My nám tam budou vyprávět, kde všude máme šetřit a my říkáme, jestliže chceme někde šetřit, tak první musíme začít u sebe. To je logické gesto, každý, kdo kdy dělal ve firmě manažera, tak ví, že musí nejdřív začít šetřit u sebe, než začne šetřit u svých zaměstnanců. Takže první gesto je, my si zmrazíme platy, já bych byl i pro snížení, a opozice je proti a označuje to za populismus. Ne, to není populismus. To je, dámy a pánové, jasný vzkaz, že tahle politika, tahle vláda je jiná, že chce začít šetřit u sebe, teprve potom u těch ostatních. To je něco, čemu oni absolutně nerozumí a nikdy rozumět nebudou, protože drtivá většina z nich je v té politice jenom kvůli tomu teplému křesílku a kvůli svém vlastním mzdě a svému vlastnímu pohodlí, kvůli ničemu jinému. Oni nic pro tuhle zemi odvést nechtějí, oni nechtějí této zemi sloužit, oni chtějí sloužit jenom vlastní peněžence. Ostatně, když někdo pochází z dozimetrického hnutí STAN, tak co od něj čekáte? Mimochodem, zase tam byl STAN a TOP 09, obě dvě dozimetrické strany. Za normální okolností, v normální zemi, už by tyto strany byly dávno u soudu a soudní instance by rozhodovala o možná i jejich zrušení, když ne o dramatické a astronomické pokutě. Tady u nás sedí v televizním studiu, já jim v tom nebráním, nechť se to ukáže v plné nahotě, ale za mě, dámy a pánové, je to naprosto neuvěřitelné, když oni nás nazývají extremisty, přitom právě to jsou tyto strany, které jsou nejvíc extremistické ze všech, rukou v ruce s Piráty, kteří by nás tady připravili o naši suverenitu, o naše bohatství, o naši bezpečnost. Oni by nám sem dovedli migranty z obou dvou stran, oni by nás vyždímali do posledního mrtě přes emisní povolenky, přes další platby, jako je EPDB a tak dále, tedy náklady, chci říct spíše. Oni by nás prostě zaprodali tomu Bruselu jenom za kus žvance za těch pověstných 30 stříbrných. To oni jsou extremisté, ne my. My chceme jenom návrat ke zdravému selskému rozumu. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za podporu. Kdo chcete, v 8 hodin u doktora Vajíčka na YouTube, budu se moc těšit a doufám, že příští týden se zase znovu brzy někde uvidíme. Mimochodem, rozjíždím se na předvolební kampaně, takže brzy uvidíte kalendář na webu naší strany a můžete za námi určitě dorazit. Budeme jen a jen rádi a já vás moc rád uvidím i osobně. Přeji vám úspěšný týden a samozřejmě na závěr, jako obvykle, musím říct jediné. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI. Zvučka napovedá fenomény v léčebných metodách a ak dovolíte, vrátim sa ku knižke Prastaré tajemství pramene mládí, kniha druhá od Petera Keldera, Bernice S. Siegel. A pokračujem, to je tretia časť, v zaujímavom čítaní a objavovaní spoločne tajomstiev dlhovekosti a zdravia. No a my sme si slúbili, že budeme nadväzovať, ako knižka aj ide, a ďalšia kapitola bolo pojednanie o čikungu. Kto nevie, tak čikung je energetické cvičenie vyvinuté v starej Číne a je o tom veľa dostupných informácií na internete. Nechcem sa tu o tom extra rozoberať to tu nechcem dlho. Radšej by som pokračovala v čítaní tejto knižky, čo ona o tomto cvičení tu v kontexte piatich Tibeťanov hovorí. Záhada a moc cvičení čikung. Podle Číňanů je možné ovládnout energii či skrze sérii cvičení kořenící v bojovém umění nazývaném čikung, což v doslovném překladu znamená práce s energií nebo schopnost ovládat životní energií. Podobně jako pět rituálů, i čikung obsahuje cvičení a pohyby, díky nímž je možné naučit se ovládat a řídit životní energii či. Stejně jako plukovník Bradford tvrdí, že pět rituálů dovede odvrátit nemoci, domnívají se i mistři čikungu, že cvičení léčí problémy s prostatou, revma, zácpu, nervová onemocnění a navrací člověku dobrou paměť. Díky cvičení čikung, jak je tomu i v případě pěti Tibeťanů, nezískáváte pouze dobré zdraví, jež je ve skutečnosti vlastně stavem, v němž lze nemoc přemoci, ale váš zdravotní stav bude naprosto výborný. Stejně jako akupunktura i čikung se začíná dostávat pod drobnohled západních vědců, včetně doktora Eisenberga. Když se podíváme, jaké úžasné věci běžně provádějí mistři čikungu, musíme uznat, že v sobě cvičení skrývá něco téměř nadpřirozeného. Často je možné spatřit je na ulici, kde veřejně předvádějí moc energie či. Jeden muž si například klekl před silnou mramorovou desku. Poté, co se několikrát zvláštním způsobem nadechl, napjal všechny svaly v těle, vykřikl a čelem udeřil do desky jako kladivem. Ne jeho hlava, ale deska rozlomila se v půli. Na jeho čele nebyly nalezeny žádné známky zranění, ani jediný škrabanec. Mistři čikungu dovedou dokonale ovládat energii či a posílat ji do jakékoliv části těla, v tomto případě do čela. Během jiné názorné ukázky si mistr čikungu lehl na podložku, druhou podložku si položil na sebe a poté na sebe nechal položit 500-kilogramový cementový plát. Na něj si stouplo 12 mužů. Po odstranění závaží jeho tělo nevykazovalo nejmenší známky zranění. Svou energii či směřoval do horní části těla, aby tak posloužila jako jakýsi nárazník. Jiný mistr
se soustředil na čchý v břiše natolik, že dokázal udržet rovnováhu na vidlích. Jiný zase své tělo pomocí či dovedl zpevnit natolik, že přes něj mohl přejet džíp, aniž by mu na kůži zanechal jedinou stopu. Pro mistry čikungu nejsou takové činy ničím zvláštním. Říkají, že život plyne podle čchy. Vypouštění čchy je pro mě jako výdech, vysvětluje jeden mistr. Je to ve mně, je to mou součástí, stejně jako ruka nebo dech. Dovede někdo plně porozumět dechu? Mistři čikungu nejenže dovedou pracovat s vnitřní energií čchy, ale vypadá to, že ji ze svých těl dokážou i vysílat jako mechanickou sílu. V raných 80. letech 20. století Institut tradiční čínské medicíny v Šanghaji natočil o Chi Kung dokument. Zachytil v něm mistra stojícího před osciloskopem. Na znamení z prstů na pravé ruce vypustil energii Chi, již osciloskop pokaždé zaznamenal a pípl. Bylo tak prokázáno, že Chi existuje jako fyzická síla a že je možné, aby ji mistři vypouštěli, říká doktor Eisenberg po zhlédnutí ukázky. V 70. letech 20. století čínští výzkumníci v Hongkongu provedli experiment na skupinách lidí schopných ovládat energii Chi. Do jedné ze skupin bylo zařazeno 8 čínských lékařů, již pomocí myšlenek posílali energii čchy pacientům, aniž by se jich dotkli. Výzkumníci zaznamenali, že se teplota na špičce nosu těchto lékařů během předávání snížila o 1 až 2 stupně, zatímco se teplota na špičce nosu u pacientů o odpovídající teplotní rozdíl navýšila. Předávání energie od lékaře k pacientovi tak bylo díky teplotním rozdílům prokázáno. Je všeobecně známo, že navýšení energie čchy v těle může ze slabého člověka učinit osobu oplývající životem a nemocné jedince přeměnit v odolné lidi. Podle amerického experta na čikung Bruce Kumara Francise, jenž studiem v Číně strávil 30 let, navýšení hladiny energie zapříčinuje zlepšení fyzického zdraví, zlepšuje duševní stav a prohlubuje dokonce i duchovní vhled. Ve skutečnosti pravidelné cvičení čikung omlazuje tělo i mysl a lidé ve zlatém věku si tak mohou užívat spíše zdraví než chřadnutí, říká Francis. Poznamenává, že přibližně 50% Číňanů, kteří se začnou věnovat čikungu nebo Tai Chi, další podoba bojového umění, je starší 60 let a do cvičení se pouští, protože je dostihlo stárnutí. Dovede-li určité cvičení omlazovat staré lidi, jeho účinky na osoby ve středních letech jsou bez pochyby nedocenitelné, dodává Francis. Francisova cvičení jsou jednoduchá, za to však velice účinná. Zahrnují sérii houpání a otáčení tělem a protahování páteře. Říká se,
že aktivují energetické brány a oběh energie či. I když tato cvičení nepůsobí výhradně na čakry a poněkud se liší od 5 rituálů, jejich pohyby jsou podobné těm, jež stimulují otáčení čaker. Dále Francisovo cvičení, stejně jako 5 rituálů, jasně poukazuje na skutečnost, jak mohou fyzické pohyby v kombinaci s duševním postojem a dechovými technikami ovlivnit tok energie či systémem těla a mysli a mít blahodárný vliv na zdraví a dlouhověkost. Další kapitola má názov Každodenní cvičení tai chi po 120 let. Stejně jako qigong, je i tai chi jednou z tradičních čínských praktik sloužící ke zlepšení zdraví a nastolení dlouhověkosti. Je založená na zlepšení toku energie tělem. Podle mistra Da Liuhn, jenž tai chi představil veřejnosti ve Spojených státech v 50. letech 20. století, se jedná o podrobný systém pomalých, plynulých a přesně uspůsobených pohybů. Stejně jako 5 rituálů, je i tai chi řadou uvolňujících a harmonizujících cvičení, jež uvolňují životní energii a podporují její cirkulaci v celém těle, což je velice užitečné i z fyziologického hlediska. V pozdních 80. letech 20. století vyučoval Da Liu tai chi americké žáky. Da Liu mi vyprávěl zajímavý příběh o svém učiteli Li Ching Yuanovi, narozeném v roce 1678 v Číně. 14krát se oženil. Měl 180 přímých potomků. V rozpětí 11 generací a podle Daliua se dožil věku 250 let. 3 roky před smrtí se v roce 1930 setkal s čínským generálem, který později popsal jeho fyzický vzhled. Má výborný zrak a svižnou chůzi, je vysoký, má dlouhé nehty a zdravou pleť. Mnohým z jeho žáků bylo přes 100 let. Co bylo tajemstvím jeho dlouhověkosti? Když mu bylo 130, setkal se v horách s jedním velice starým mužem. Ten tvrdil, že je mu 500 let a že za svou dlouhověkost vděčí sérii cvičení podobajících se tai chi. Nazývá se Pakua. Píše se to B-A-Q-A. A její součástí jsou různé zvuky, dechové techniky a věda o stravě a bylinách. Poustevník z hor je naučil Li Chinga Yuena a ten je předal dále Da Liuovi. Žijí tak dlouho, řekl mistr Li Ching Yuan, protože každý den cvičím pravidelně, správně a svědomitě. A to již 120 let. Jak poznamenal, je pro něj nejlepší cvičit mezi 11. hodinou večerní a 11. hodinou raní, kdy každý cvik opakuje 2x až 6x. Zde nacházíme paralelu k tvrzení plukovníka Bradforda. Ten svým žákům radil,
aby 5 rituálů cvičili každý den a postupně se dostali na konečný počet 21 cviků. Říkal, že pravidelnost s sebou přinese skvělé výsledky a úžitek ze cvičení časem dále poroste. Co bychom si z těchto neuvěřitelných příběhů mohli odnést? Vypadá to, že lidské tělo obsahuje ohromné množství energetických drah, skrze něž proudí životní energie. Po mnoha letech si znalci této tradice pěstovali schopnost aktivace toku energie a její lepší rozvádění do celého těla. Což má za následek výborné zdraví, bdělost a vitalitu. Ať už v tibetských nebo čínských tradicích je umění dlouhověkosti vnímáno jako věda, ne jako milost osudu. Čínská cvičení i 5 rituálů plukovníka Bradforda tělo protahují, otáčí a ohýbají. Zdá se, že stlačují, harmonizují a stimulují akupunkturní body, energetické dráhy a čakry. Toto vše uvolňuje spící energii či, nazývanou též prána nebo životní energie, a podobně jako pramen čtyř, a podobně jako pramen čeří vzácné vody mladisvosti a dlouhého života všude kolem.

Teraz je tu kapitolka, ktorá pojednáva, ako vlastne tých 5 rituálov pomáha. Jak provádení 5 rituálu zabraňuje stárnutí? Plukovník Bradford a stovky čtenářů již pět rituálů praktikují, tvrdí, že tato cvičení navrací mládí nebo alespoň pozastavují či zpomalují stárnutí. Skrývají v sobě tajemství o životní energii a způsobech jejího probouzení i využití. Jak bychom si to všem měli vyložit, aby to našim západním myslím dávalo smysl? Za prvé si zhrňme učení plukovníka Bradforda. Poprvé, 5 rituálů působí na principu základní životní energie prány. Tato energie je nehmotná, přesto však velice mocná, je základní sílou, jež řídí život. Po druhé, pravidelné provádění 5 rituálů ve správném pořadí aktivuje ohromnou zásobárnu životní energie a stimuluje její rozvádění celým systémem těla a mysli. Tak je dosaženo odolnosti, zdraví, vitality a dlouhověkosti. Po třetí, životní energie proudí skrze 7 neviditelných energetických center v těle, nazývaných čakry, jež připomínají otáčející se viry nebo kola. Po čtvrté, čakry na fyzické tělo působí skrze 7 endokrinních žláz. Životní energie se pohybuje skrze čakry a do těla je rozváděna právě pomocí endokrinních žláz. Po páté, nerovnováha nebo nedostatek určitých hormonů vytvářených endokrinním systémem je následkem potíží v jedné nebo více čakrách. Nedostatečné funkční endokrinní systémy bývají příčinou nemocí, chřadnutí, stárnutí nebo dokonce smrti. Klíčem k odolnosti, zdraví a dlouhověkosti je rychlost, jakou se čakra otáčí. U zdravého člověka se všech 7 čaker otáčí velice rychle, všechny stejnou rychlostí. Když zrychlíme otáčení čaker, zpomalíme tak proces stárnutí. Jestliže je jedna nebo více čaker zablokovaná a její přirozené otáčení se zpomalí nebo dokonce zastaví, nastupuje nemoc a stárnutí. Po sedmé, provádění 5 rituálů zrychluje otáčení čaker a sjednocuje jejich pohyb. Čím se čistá energie dostává do celého endokrinního systému a tím pádem i do všech orgánů. Výsledkem je ideální zdravotní stav, omlazení a vitalita. Tak toto je pekné zhrnutie. A ešte k tomu je vysvetlenie. Naše stručné zamyšlenie nad čínskymi cvičebnými metodami, jakými sú Qigong a Tai Chi, nám ukázalo, jak fyzické cvičenie v kombinácii s presnými znalostmi energetické anatomie môže podpořiť cirkulácii energie Qi a doslova nám vdechnúť život. Cvičení Qigong taktéž působí na pohyb energie čakrami. Cokoliv, co zlepšuje energetický oběh, působí pozitivně na celek. Představili jsme si tak základní pojem energie Qi, proudící čakrami a meridiány, jež stimuluje vnitřní orgány a endokrinní žlázy. Dozvěděli jsme se, že některé tradice vyvinuly fyzická cvičení, umožňující nám aktivovat a čerpat životní sílu. Budete-li praktikovat sérii cvičení, jako je 5 rituálů, nebo Qigong, nebo Tai Chi, určených k práci s energetickými centry,
Pravděpodobně zaznamenáte veliké změny na vašem fyzickém, duševním a emočním zdraví. Vezměte si příklad čakry nacházející se v solárním plexu, jež ovlivňuje trávení potravy a je spojena s játry, slinivkou, žaludkem, žlučníkem a slezinou. Budete-li provádět cvičení posilující čakru solárního plexu, časem si všimnete účinku na trávení a metabolismus a všechny orgány a hormony spojené s přijímáním živin. Budete-li se cvičení věnovat dostatečně dlouho a s odhodláním, začne způsobovat změny v proudění energie touto částí těla. Zlepší se vám trávení, což mimo jiné způsobí, že vaše tělo bude lépe schopno přijímat živiny a pravděpodobně budete potřebovat méně jídla. Díky tomu začnete vypadat a cítit se lépe a dost možná i mladší. Abychom si představili, jaký účinek má cvičení na všech 7 čaker a všechny orgány a soustavy v těle, stačí je vynásobit 7. Budete-li provádět řadu cviků ovlivňujících 7 čaker, získáte přístup k samotné esenci vašeho fyzického života, energetickému oběhu, orgánům, endokrinním žlázám a biochemickým spojitostem. Budou-li se vaše čakry díky tomu otáčet rychleji a plněji, bude vaším tělem proudit více této základní energie. Na místech, kde byla energie zablokovaná, se opět uvolní a bude moci volně obíhat. Zaměříme-li se na všech 7 čaker, opět stačí si všechny účinky vynásobit 7. Provádění 5 rituálů vyvolává zpětné reakce mezi fyzickým tělem a jeho orgány a endokrinními žlázami a jimi vylučovanými hormony, systémem čaker a prouděním energie a samotným strojem života. Protahování, stlačování, otáčení a ohýbání stimulují endokrinné žlázy i všech 7 čaker pomocí tlaku a následného uvolnění. První rituál otáčení je velice účinný při zrychlování toku energie všemi 7 čakrami. Druhý rituál se jeví jako velmi prospěšný pro prvních 5 čaker, od kořené páteře ke krku. Třetí rituál stimuluje především srdeční a krční čakru. Čtvrtý rituál zřejmě působí díky pohybům hlavy dozadu a dolů na všech 7 čaker, obzvlášť na ty nacházející se v hlavě. Pomocí 5. rituálu procvičujeme především kořenovou a sakrální čakru, stejně jako 2 čakry v hlavě. Jinými slovy, se pomocí 5 rituálů dostanete do kontaktu se všemi součástmi své bytosti. Provádění 5 rituálů masíruje energetická centra. Nepřímo působí i na endokrinní žlázy s nimi spojené a díky tomu i na všechny orgány v těle. Čím více budete cvičit, tím lepších výsledků dosáhnete. Brzy doslova začnete zevnitř přetvářet své tělo. Plukovník Bradford nám připomíná, že čím více budeme cvičit, tím více užitku nám rituály přinesou. 5 rituálů nám pomůže přimět energetické víry otáčet se normální rychlostí.
čímž se tělo stává ještě vnímavější k užitku ze cvičení. Vysvětluje, je tedy takovým překvapením, že 5 rituálů očividně přineslo tolik dobrých výsledků mnoha lidem, kteří začali vypadat mladší, cítit se odolnější a dožili se vyššího věku. Nelze se nezmínit o další důležité věci. I když určité účinky rituálu spojujeme s vlivem na jednu nebo dvě čakry, jednotlivé cviky v rámci 5 rituálů působí společně. Každý z nich ovlivňuje celý systém. Pojetí plukovníka Bradforda je založené na předpokladu, že je celý systém propojený. Tibetské, hinduistické i čínské tradice vnímají hmotu a energii, ducha a substanci, psychiku a tělo jako sourodý celek. Tuto, milí poslucháči, by som urobila pauzu, pretože po krátkej pauze, po pesničke, by sme si tu niečo povedali o 6. rituáli, ktorý často nie je vôbec uvádzaný a je veľmi zaujímavý a bol vytvorený pre určitú vec, ktorú vám poviem. Takže o chvíľočku som pri vás.

po peknej pesničke som naspäť a vrátim sa k to, čo som povedala k tomu, že existuje aj šiestý rituál. A síce v kapitolke. Šestý rituál. Spôsob zachovávaní cenné životní esence. Podle plukovníka Bradforda nám provádění pěti rituálů obnoví mladistvé zdraví a vitalitu. Dodává však, přejete-li si skutečně plně navrátit zdraví a mladiství vhled, existuje ještě šestý rituál, který je nutno praktikovat. Šestý rituál je pravděpodobně tím nejnáročnějším cvičením, jakému plukovník Bradford učil, neboť je prostředkem k přesměrování sexuální energie směrem vzhůru k vyšším účelům. Aby se z nás mohli stát supermuži a superženy, je zapotřebí žít v celibátu. Mocná životní síla obsažená v našem sexuálním libidu musí být zachována a nasměrována vzhůru, aby z ní mohly čerpat všechny energetické víry. Plukovník musel tuto myšlenku vysvětlit opatrně. Nehovořil o potlačování sexuální touhy. Naopak zdůrazňoval, že abychom mohli šestý rituál provádět, je zapotřebí, aby naše sexuální energie byla silná a živoucí. V tom však tkví ona výzva. Jakmile se sexuální touha probudí a začne narůstat, nepodlehněte jí, namísto toho se naučte ji povznést pomocí šestého rituálu. Právě to je myšleno přeměnou sexuální touhy. Je třeba ji přetvořit a uvolnit. Tímto způsobem ji přesměrujete vzhůru a sexuální energie může být využita k získání dlouhověkosti. Bradfordův šestý rituál zahrnuje to, co je v hatajóze nazýváno banda neboli tělesné zámky. Po hlubokém silném výdechu zatáhneme břicho a po určitou dobu zadržíme dech. V józe jsou bandy pokročilá cvičení, jež je třeba provádět po důkladné přípravě, ideálně pod vedením zkušeného učitele. Možná právě proto plukovník Bradford představil svým žákům šestý rituál jako poslední. Postoj při provádění šestého rituálu v zásadě pracuje se směřováním energie do vyšších center, aby se nezdržovala pouze v prvních dvou čakrách. Díky celibátu je možné tuto cennou energii, jež by se jinak ztratila v sexualitě, zachovat. Při šestém rituálu je pak díky spolupráci těla a hlubokého dýchání tato energie využívána podobně jako palivo. Průměrný muž ejakuluje za život přibližně 5000krát. To odhadem znamená 80krát ročně po dobu 65 let. Tak je vytvořeno okolo 15 litrů spermatu, přičemž je při každé ejakulaci vyprodukováno mezi 200 až 500 miliony jednotlivých spermií.
Za celý život by takové množství spermatu mohlo vytvořit trilion lidských bytostí. Z energetického hlediska se jedná o úžasnou tvořivou sílu. Představte si, že byste takovou energii dokázali využít i jinak. Mimo jiné, byste se pravděpodobně dožili vyššího věku. Každý muž dokáže vyprodukovat zásobu sexuální energie, jež v sobě skrývá více energie než atomová bomba. Poznamenal známý autor knih o taoismu Mantak Chia. Podstatou šestého rituálu je, že žijete-li v celibátu, můžete zachovávat svou mocnou sexuální energii a přeměnit ji na sílu vytvářející dokonalé zdraví, mládí a dlouhověkost. Plukovník však dobře věděl, že život v celibátu pro mnoho lidí není uskutečnitelnou volbou. Doporučuje tedy, že bychom se k němu měli uchýlit pouze v případě, cítíme-li se dostatečně připraveni takovou výzvu přijmout. Kapitola další. Zásadní je uvěřit, že můžete omládnout. Plukovník Bradford dále uvádí jedno doporučení, jež je stejně důležité jako samotné cvičení. Musíte uvěřit, že je možné pozastavit nebo alespoň zmírnit následky stárnutí a být přesvědčeni o tom, že to dokážete. Takový vnitřní postoj je naprosto zásadní. Dovedete-li se nezávisle na vašem věku cítit jako mladí lidé, začnou vás tak vnímat i ostatní, vysvětluje plukovník Bradford. Než si uvědomíme, že nám v dosažení výsledku brání pouze vlastní já, jež nedokáže uvěřit, budeme pravděpodobně celou záležitost považovat za něco záhadného a nadpřirozeného. Bradford svým studentům vyprávěl, že když začal v Tibetu provádět rituály, vnímal se jako mladý muž. Než aby se držel představy o sobě sama jako o slabém a starém člověku. Začal si pravidelně připomínat, že se nachází na vrcholu svých sil. Každým dnem do této představy vkládá mnoho energie a silnou touhu. Postupně se skutečně začal vnímat jako mladší a živější a tak ho spatřovali i ostatní lidé. Už jste pravděpodobně zaslechli věty typu: všechno je to ve vaší hlavě. Vytváříte si svou vlastní skutečnost. Duch vítězí nad hmotou. Dosáhl toho sílou vůle. Jsou tyto výroky prázdné? Nebo by mohly odrážet nějakou elementární skutečnost? Zatímco se moderní věda pokouší oddělit mysl od fyzické hmoty a popisuje je jako vzájemně nesouvisející jevy, učí východní filozofie pravému opaku. Veškerou hmotu spatřuje jako produkt vědomí. Vědomí je prvním principem tvoření, látkou, z níž je hmota vytvářena. Hmota je stlačeným a spojeným vědomím.
Ve 20. století nám pokusy v oblasti kvantové fyziky potvrdily mnohé z východních náhledů na povahu vesmíru. Vědci pomalu dochází k názoru, že vědomí jedince možná skutečně ovlivňuje hmotu. Někteří z nich dokonce světu představují nové modely vibrační medicíny a kvantového léčení. Je-li vědomí skutečně základní látkou, z níž je tvořena hmota, můžeme z toho vyvodit, že naše myšlenky tvarují fyzickou realitu, vaše tělo, a přetváří naše chování, naše zdraví. Deepak Chopra, MD, vysvětluje tento nový pohled na hmotu pomocí kombinace mystických učení o meditaci, fyzikálních teorií a svých vlastních zkušeností jako lékaře. Podle Chopry žijeme v proudu možností, jímž dodává formu naše mysl. Realita je neomezená a neustále se vyvíjí. Je v ní možné téměř cokoliv. Toto je taká krásná věta, že si dovolím prerušit mojím komentárom, že keď si toto uvedomíme, tak tá nádej tu je vždy aj tá naša posledná, ako by som povedala, záchytná barlička alebo slamka už. A preto, milí poslucháči, ostaňme mi v tejto tvorivej nádeji, pretože všetko sa mení a neustále sa vyvíja. A v tejto ťažkej dobe je to mimoriadne dôležité si to uvedomiť o to viac. Takže to je taká malá vsúka z mojej strany a pokračujem. To platí dokonce i na úrovni elektronů. Dříve sme měli za to, že se elektron podobá malé planete obíhající okolo atomového jádra. Mohli sme predvídať jeho polohu a byl neustále přítomen. Dnes se však fyzikové přiklání k názoru, že tento tradiční koncept existuje pouze v případě, když ho tímto způsobem nahlížíme. Tvrdí, že elektron neexistuje nikde a že je možné, aby se nacházel kdekoliv. Co mu dodává jeho podobu, je náš pohled na něj jako na elektron. Jinými slovy, existuje tak, jak je spatřován. Ještě jednou si připomeňme, že jedním z klíčových doporučení plukovníka Bradforda, pojednávajícím o přetváření našeho těla na mladší, je vnímání sebe sama jako mladé lidi. Je zvaný placebo efekt. Je dobrým příkladem, jak naše očekávání a víra přímo působí na náš fyzický stav. Placebo není nic jiného než cukrová pilulka, o níž je pacient přesvědčen, že se jedná o účinný lék. Přibližně třetina pacientů, jimž byl cukr podán, již bezprostředně po požití pocítili zlepšení, jako by si skutečně vzali lék. Můžeme tedy předpokládat, že za zlepšením stavu stojí právě pacientova mysl a očekávání. Práce Evelyn Silversové, PhD, psychoterapeutky z Los Angeles, nám ukazuje, jak mocně může placebo působit svým pacientům trpícím chronickými nemocemi,
řekla, že se v jejich tělech nachází vnitřní lékárna. Za pomocí rozhovorů a vedených vizualizací je nabádala, aby si v sobě vytvořili prášky na bolest. Vedla je představám, že si tvoří ohromnou zásobu endorfinů v těle přirozeně se vyskytujících látek, které tlumí bolest. Jež si v duchu posléze zaváděli do krevního oběhu. Výsledky byly působivé. Díky této metodě bylo mnoho pacientů schopných nechat chronickou nemoc vymizet nebo zmírnit a tím se osvobodit od návykových léků. Později doktor Silversová používala podobnou metodu, aby pomohla drogově závislým po 4 až 40 letech odstranit závislosti na drogách. Je to pro mě úžasný příklad, jak vědomí může léčit, říká doktor Chopra. Jakmile mysli poskytneme vhodný nástroj, je schopná překročit staré hranice. Mozek je neutrálním zprostředkovatelem a sám o sobě nemá vlastní vůli, říká Chopra. Je to služebník s nekonečnými možnostmi, jenž může přijmout nebo odmítnout jakoukoliv závislost. Závislosti zde, co pramyslí, i pevně zakořeněné přesvědčení, že proces stárnutí a fyzický úpadek nelze zvrátit. Podle Chopry je naše já nejvyšším mistrem. Budeme-li schopni uvěřit, že se dožijeme vysokého věku, stane se tak. Jeho filozofie nám pomáhá vysvětlit, proč plukovník Bradford klade v souvislosti s přemožením stárnutí takový důraz na naše touhy, postoje a přesvědčení. Vědci zkoumají životní energii. Energie a její působení jsou v praxi 5 rituálů plukovníka Bradforda zcela zásadní. Je možné tuto těžkou, uchopitelnou, ale velmi mocnou, je možné tuto těžko uchopitelnou, ale velmi mocnou sílu nazývanou prána nebo čí spatřit, nebo změřit, nebo vyčíslit? Hraje tato energie ve skutečnosti důležitou roli v oblastech zdraví, nemocí a léčení, jak tvrdí čínští odborníci na akupunkturu? Existuje vědecký důkaz pro učení z východu pojednávajících o energiích? Navzdory velkému odporu doktorů a vědců, pevně zakotvených ve svých náhledech na hmotu a realitu, ano, existuje. Za otevřením dveří do tohoto neviditelného světa energie možná stálo vyvinutí špičkové technologie, díky níž je možné zaznamenávat elektromagnetická energetická pole obklopující jednotlivé orgány v těle i tělo jako celek. Vědci jsou tedy v současnosti schopni vyfotografovat elektromagnetické pole. Přístroje jako magnetická rezonance lékařům umožňují získávat obrazy mozku a dalších orgánů.
Nyní jsou běžně využívány v nemocnicích a laboratořích po celé zemi a jsou považovány za cenný diagnostický nástroj. Světem vědy otřásl objev radiologa doktora Bjorna Nordenstroma z Karolinska institut ve Švédsku. Nordenstrom prohlašuje, že se v těle nachází systém elektrických obvodů a elektrická aktivita by mohla stát u základu léčebných procesů. Jeho práce ukazuje, že elektrický proud kolující tělem může, je-li dostatečně silný, zastavit růst rakovinných buněk. Elektrický systém těla je podle Nordenstroma pro naše zdraví stejně zásadní jako krevní oběh. Nedávné objevy v oblasti akupunktury sebou přinesly nové důkazy existence neviditelné energie. Německý specialista na akupunkturu dr. Reinhard Voll, píše se Reinhard normálně V, O a L, vynalezl přístroj, který nazval Dermatron a metodu již představil jako elektroakupunktura. Tento lékař

Ami sestává z 28 elektrod, jež lékař napojí na akupunkturní body, obvykle na prstech, na rukou a na nohou. Počítač zaznamenává elektrické údaje vyslané přístrojem Ami. Pomocí tohto postupu Motoyama zjistil, že existuje silné propojení mezi elektricky nevyváženými meridiány a nemocemi orgánů s nimi souvisejícími. Pokusy na 2000 pacientech ukazují, že relativní hodnoty elektrického proudu na povrchu kůže odrážejí stav energie čchy v meridiánech, říká Motoyama. Doktor Motoyama dále vynalezl přístroj, jenž je schopný zaznamenat změny energie v těle nebo jeho částech spojených s jednotlivými čakrami. Došel k závěru, že mají-li být čakry propojeny s nervovými uzlinami a odpovídajícími orgány, musí být změny v elektrických impulzech zapříčiněné určitými činnostmi nebo myšlenkami pomocí tohoto přístroje měřitelné. Výsledky jeho výzkumu jej dovedly k tomuto nečekanému úsudku. Energie čchy proudící čakrami může uhasit nebo vytvořit energii na fyzické úrovni. Jinými slovy, čchy v čakrách přímo ovlivňuje stav a zdraví našich fyzických orgánů. Motoyama je schopný toto vše vědecky dokázat. Motoyama, Fol a Nordenstrom jsou pouze jedněmi z mnoha vědců a výzkumníků, kteří se zabývají studiem lidského energetického pole. Přinášejí nám poznatky o jeho anatomii, energetických drahách a jejich souvislosti se zdravím, nemocemi, léčením a stárnutím. Poskytují nám nové náhledy, jak s touto energií stojící u zrodu našich životů zacházet. Je dost dobře možné, že výsledky těchto výzkumů podpoří a prohloubí učení plukovníka Bradforda, zajisté nám, lidem ze západu, se zájmem o 5 rituálů, pomohou porozumět biochemii a energetickým mechanismům, jež umožňují dosažení dlouhověkosti. Z toho můžeme podobně jako plukovník Bradford vyvozovat, že pramen mládí se vždy nacházel uvnitř nás. No, milí poslucháči, toto je veľmi pekná veta, s ktorou by som uzavrala toto čítanie. Určite ste mnohí očakávali, že budem rozoberať tých 5 rituálov, ako po sebe idú, na čo slúžia, ako ich správne robiť, kedy a koľko a rôzne vlastné skúsenosti. Osobne sa s tým zapodievam už vyše 30 rokov, hádam už aj viac. A v tomto prípade som zvolila inú cestu. Priniesla som vám zdroj, kde to môžete hľadať, po čo môžete pátrať. Priniesla som taký výcuc, ľudovo povedané, čiže extrakt z obsahu zdroja. A myslím, že každý, kto má trošku záujem, a ho to zaujalo, čo verím, siahne po podobnej literatúre, je ich veľa týchto knižiek, rôznych a rôzne veľa aj zdrojov na internete, aj videí. Takže určite by som odporúčala sa povenovať týmto veciam, ak vás to zaujalo. Budem veľmi rada, že som spôsobila zvedavosť pri najmenšom. A vyskúšajte si. Práca na tele a práca samého na sebe je v dnešnej dobe alfa omega. Pri týchto veciach okolo by to malo ostať ako to prvé,

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak tuto písničku si zahrajeme až později, protože Vítek i VK jsou připojeni. Hezký večer, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Internet News. Jsme rádi, že jsme tu opět s vámi, máme pátek, takže startujeme náš dnešní pořad, který pofrčí až do 22. hodiny. Samozřejmě dostanete šanci i vy ve druhé polovině tohoto pořadu klást vaše otázky, na které se budeme těšit. Takže já nebudu už zdržovat, začínáme lehce se zpožděním, museli jsme tady ještě vyřešit některé technické údaje, nikoli v rámci spojení, ale v rámci spíše k průběhu pořadu a tak dál. Každopádně máme všechno vyřešené, takže mě nezbývá nic jiného, než přivítat šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, že jo, ty se naladili, se těšili celý týden, takže jak jsme slíbili, tak jsme tady a probereme aktuální témata znovu ze světa. Víte, jak to má připravené, ten tam má ty svodky a složky a pustíme se hned do prvního tématu, takže já vám přeji krásný poslech.
2: Americký viceprezident prohlásil, že Jeffrey Epstein byl napojený na Mossad a CIA, přičemž prý sympatizoval s izraelskou středovou levicí. J.D. Vance dále popsal, jak Izrael spustil v USA obrovskou kampaň proti míru USA s Íránem a dokonce i přímo proti němu. Izrael se snaží za každou cenu udržet válku s Íránem v běhu, a to i za přímé a pokračující účasti americké armády v regionu. Cože J.D. Vance tak vystartoval v podstatě proti Izraeli, že by vzpoural loutek, to není úplně tak obvykle, i když nejde o Trumpa, samozřejmě by se nic takového neřekl, ale jde o J.D. Vance, ale i tak je to dost odvážné.
3: Ano, ano, a je to kvůli tomu, že samozřejmě se blíží ve Spojených státech primárky v listopadu a očekává se, že to dopadne pro republikánskou stranu strašnou katastrofou. Demokrati zřejmě ovládnou obě komory kongresu a v tom okamžiku spustí impeachment Donalda Trumpa. Donald Trump může být již okolo Vánoc odvolaný. Už se o tom hovoří jako skoro o hotové věci. A co to znamená? Kontrolní otázka. No, že podle americké ústavy se prezidentem v prosinci stane J.D. Vance. Hotovo, vymalováno 20 a poslední ve Spojených státech a nad Spojenými státy může zhasnout. To je velký. Ale naprosto logický. Trump zkrátka končí ve funkci prezidenta jakožto válečný prezident, ale pozor, ještě je to s otevřeným koncem. Proč s otevřeným? Protože on je ze strany Izraele tlačený do toho, aby vyslal do války v Iránu pozemní americké jednotky. Netanyahu teď měl velké povídání s Trumpem, telefonické jednání. Trump ho dokonce vyzval, aby stáhnul okamžitě z jihu Libanonu a z jihu Sýrie izraelské jednotky a Netanyahu to odmítl, že jednotky tam zůstanou, protože chrání Izrael. Trump nemá žádnou páku na Benjamina Netanyahua. Naprosto žádnou. To znamená, že je vyloučené, a přitom, a to je důležité, stažení těch jednotek je podmínkou Iránu, aby přistoupil na nějaké vyjednávací podmínky se Spojenými státy. Právě teď je znovu spuštěná válka mezi Spojenými státy a Iránem. Spojené státy každou noc bombardují Irán. No a Irán v odvetě bombarduje všechny sousedy v Iránu. Zaútočil na Katar, na Saudskou Arábii. Hoří tam rafinérie, hoří tam ocelovací nádrže, dokonce na Irák zaútočil. To znamená, i v odvetě samozřejmě, to znamená, je to jednoduchý princip, je to jednoduchý systém. Když Spojené státy zaútočí na Irán, Irán zaútočí na všechny spojenecké země Spojených států v regionu. A ty budou tlačit na Washington, aby Spojené státy s tím bombardováním Iránu okamžitě přestaly. Trump nemá řešení. Trump je v pasti a de facto volby do kongresu se blíží a Trump neví, co má dělat. A teď je to, co je důležité. Vždycky, když se hroutí nějaký maršál dosazený do moci, nebo maršálek, to je jedno, nějaká figurka někde dosazená, tak vždycky, než se zhroutí, tak už je připravený za ní náhradník. To je proces, který probíhá teď. Trump. Co dělá Trump? O co se jedná? Trump poskytl ten rozhovor z toho důvodu, aby ukázal, že on je ten správný. Že on je ten, kdo nezradí. Že on je ten, kdo to má správně v hlavě nastavené MAGA, že jo, Amerika na prvním místě a především nejenom to, ale samozřejmě, aby Amerika byla znovu velká a tak dále, to jsou ty slogany hnutí MAGA. A tohleto hnutí je obrovsky naštvané nejenom kvůli tomu, kvůli zradě s Epsteinovými spisy, Epstein Files, že jo, nejenom kvůli Epsteinovi, ale kvůli tomu, že Trump zradil voliče, že řekl, že nerozpoutá žádnou novou válku a rozpoutal válku s Iránem. Dokonce po druhé teď už. To znamená, jde o to, že bude třeba, aby na podzim v podstatě bylo jasno, že ten nástupce, kdo bude po Trumpovi, je J.D. Vance, který v podstatě si tím říká už o kandidaturu automaticky na prezidenta, na potom na plné období, potom v roce samozřejmě 2028 v listopadu, až budou další volby prezidenta. To znamená, on se na to tak dívá, že potřebuje se postavit do role nového vůdce hnutí MAGA ve Spojených státech a do té role se připravuje. To znamená, oslovuje voliče MAGA, distancuje se de facto, ještě ne úplně, on tam říkal, že v podstatě chce jako dosáhnout toho míru a splnění těch požadavků a že pracuje pro Trumpa, to znamená, on tam chce zachovat tu lojalitu, aby to vypadalo, že je stále lojální, ale ve skutečnosti v narrativu se distancuje a začíná se distancovat od Trumpa, což je naprosto logické. Je k tomu ještě i teď video, já chystám možná na dnešek večer, nebo si to nechám až na neděli, ale je tam nové video od Tuckera Carlsona, které hodně otevírá, které hodně říká o tom, jakým způsobem je J.D. Vance teď vnímaný na alternativě, na americké MAGA alternativě. To je naprosto klíčové, protože Trump je pro ně zrádce. Trump je pro ně sionista, Trump je pro ně válečník. On prostě skončil. Jakožto hlava hnutí MAGA. Konec. To ukazuje konec konců ty průzkumy, že Trump má nejnižší důvěru prostě úplně ze všech prezidentů historicky. No úplná katastrofa, tragédie. On zradil úplně všechny. On nemá za sebou vůbec nikoho. Už vůbec nikoho. To je, zkrátka, on se rozhodl, že bude sloužit Chabadu. On se poklonil u hrobu Menacha Mendelšnírsona. On složil slib Halachy. No a tohle to je důsledek. Teď Benjamin Netanyahu si s ním vytírá podlahu. Aha, Trump je k odpisu, k naprostému odpisu. To znamená, to, co teď momentálně probíhá okolo Iránu, je de facto obrovská křeč Donalda Trumpa. Křeč. A v křeči může ten prezident udělat cokoliv. Může udělat nějakou nepředloženost. A tou nepředložeností, co může udělat, je, že vyšle americké pozemní jednotky do Iránu. Tuhletu chybu, pokud udělá, pokud zatáhne pozemní jednotky do Iránu, bude jeho smrt, jeho nejenom politická, to je automatická, ale může to být i jeho fyzická smrt. To nepřeží. Opravdu ne. Někdo ho nechá oddělat. Nějaký zhrzený volič ve Spojených státech vytáhne pistoli a zastřelí ho někde. A to je realita tohleto. To není tak, že ve Spojených státech můžete lidem naslibovat hory doly a potom je zradíte. Naprosto je zradíte. Tam vám to neodpustí. Tam prakticky všichni mají prostě nějakou zbraň a tam někomu přepne v hlavě a dojde toho prezidenta, počká si na něj a zastřelí ho. To je, tak to tam funguje. To je možná někdy takový jako taková ta zpětná vazba, že jo? Zpětná vazba, která někde třeba chybí v Evropě. To znamená, v Evropě, když je třeba někoho vyměnit, tak voliči jdou a jak říkají Američani, double down. To znamená, ještě více volí ty bestie pořád dokola, že jo? Bylo třeba v minulých evropských volbách odstranit z funkce Uršulu, šílenou rudou Uršulu, jak ji říkají. Namísto toho její Evropská lidová strana ještě posílila voličskými hlasy, protože v Evropě ta zpětná vazba, kritická zpětná vazba nefunguje, protože obyvatelstvo je skorumpované. To obyvatelstvo chce válku s Ruskem a proto volí nacisty. To je naprosto logické. Kdybyste někdy v roce 42 nebo 43, 1942, 43, udělali volby, že jo, v prostoru říše, a dali byste volit, kdo hlasuje pro Adolfa Hitlera, no tak ty volby samozřejmě by vyhrál. I když by to bylo v době války, ti lidi by šli k volbám a masivně by toho Hitlera lidé Evropy znovu zvolili. Dali by mu mandát naprosto bez jakéhokoliv mrknutí oka. Proto i dneska, když různí politici prostě ženou do války a jsou volby po 4 letech, tak ty lidi jdou a volí ty lidi. Protože ten proces je tak zkrátka nastavený.
2: Druhý demolace dostal ještě 100 000 hlasů navíc. Jo?
3: Ano, však o tom hovořím. To se stalo nejenom tady, když tady byly předčasné volby do Bundestagu, tak všichni čekali, že vyhraje, teda, že se to nastaví tak, že AfD společně s Sarou Wagenknecht, že budou mít prostě většinu, že to dají dohromady. A podívej se, Sara Wagenknecht se nedostala vůbec do Bundestagu, ta zůstala venku úplně se svým. A většina lidí to naházela prostě CDU, CSU a znova těm SPD socialistům. To je, chápeš, ještě víc durch. A u vás úplně to samý. Fialova pětikoalice dostala více hlasů než v roce 2021. Chápeš? Takže to platí. Ono to opravdu platí. Že namísto, aby existovala nějaká kritická zpětná vazba, která by korigovala procesy, které jdou proti národu a které likvidují národ, tak naopak ono to funguje tak, že ti lidé vlastně dávají ještě více akcelerují a je tam ještě větší saturace ve směru k prohloubení toho fašizačního, nacifikačního a revanšistického procesu v Evropě. Ještě více to prohlubuje. No to je neuvěřitelné. To znamená, že ta společnost už nemá put sebezáchovy. Ta společnost evropská jde do války s Ruskem. A v těch Spojených státech tam prostě je to znovu takové neuchopitelné v tom smyslu, že přece ti Američané musí vědět, že Trump něco jiného říká, než něco dělá. Před volbami byl proti válce, teď rozpoutal už druhou válku s Iránem za posledních 3 měsíce? 4. To znamená, to je zrada, ale tak flagrantní, že on se to ani nesnaží prostě nějak jako tajit. A on teď jako volá Netanyahuovi a Netanyahu ho poslal do míst, kde se nikdy nesvítí a Trump je teď uražený a on neví, co má dělat, protože on samozřejmě nemůže přikazovat Bibi mu vůbec nic. Protože jeho lidi kontrolují finanční mechanismy přes americký IPEC. A všichni američtí kongresmeni a senátoři, kteří teď budou usilovat o znovu zvolení do kongresu, potřebují peníze IPECu. To znamená, všichni američtí kongresmeni znovu musí se klanět před sionisty a slibovat podporu Izraeli, aby dostali ti senátoři a kongresmeni peníze na volební kampaň v listopadu. mluvil o tom a no, teď zrovna profesor Merzheimer, že měl to povídání. A přesně o tomhle tom hovořil. Že takhle to funguje. No samozřejmě, že to tak funguje. Ti senátoři, ti kongresmeni berou peníze od AIPACu za to, že slíbí, že až se dostanou k moci, budou podporovat Izrael. Budou hlasovat pro velké peníze každý rok, které Spojené státy z kapes daňových poplatníků posílají do Izraele. Ty miliardy, že jo, ty zbraně a tak dále a tak dále. To znamená, Trump nemůže si rozházet vztahy s Izraelem, protože okamžitě by přišel od Benjamina Netanyahova signál, telefoná do amerického AIPACu a řekl by, okamžitě škrtněte a vezměte u huby všechny americké kandidáty, senátory a kongresmeny za republikánskou stranu Donalda Trumpa. Nedejte jim ani dolar. A to by byl konec. Konec nejenom pro republikány, ale pro Trumpa, protože v okamžiku, když by se to republikáni dozvěděli, že kvůli Trumpovi přišli o peníze od AIPACu, tak samotní republikáni by se připojili k demokratům a hlasovali by pro Trumpův impeachment. Protože kvůli němu by se nedostali do Senátu. Zkrátka, ten Trump vůbec neví, do čeho se namočil. On měl zůstat u biznesu. On nikdy neměl chodit do politiky, protože on je naivní. On neví, jak to funguje. A tam, když o něco šlo, něco vážného, tak samozřejmě Epsteina nechali oddělat. Epstein věděl úplně všechno. A všechno, co věděl, a všechno, co natočil, a všechno, co nahrál na ty VHS kazety, to všechno poslal Mossadu do Izraele. A Mossad teď vydírá všechny politiky. Vydírají Trumpa, vydírají všechny ostatní. Proto všichni jsou pro Izrael v americkém kongresu. Jednak dostávají peníze, ale jednak, kdyby nechtěli ty peníze, to by se taky totiž mohlo stát. Mohlo by se stát, že některý senátor by řekl, já peníze státu, který vyhlazuje Palestince, já peníze, krvavé peníze od Izraele nechci. Tak na ten případ je tam... jsou tam ty kazety, ty videokazety. Dobře, když to nejde metodou cukru, tak oni vezmou metodu biče a oni mu řeknou, tady to půjde ven, tyhle ty videa před 20-30 lety, když jste byl tenkrát u Epsteina na tom ostrově soukromém, tady všechno je to vidět a tohle to všechno půjde ven, když vy pro nás nebudete v tom kongresu hlasovat, řeknou. A najednou ten kongresmen ví, že to je špatný. No, to je realita. To znamená, co dělá teď J.D. Vance? No, chystá se na roli amerického prezidenta. A co dělá? Říká si ohlasy voličů amerického hnutí MAGA jako nový vůdce. Otázkou je, jestli to bude stačit, jestli to bude fungovat. Protože to zklamání těch voličů bude obrovské, bude naprosto nezměrné. To si ještě počkáme, to uvidíme v listopadu. Ale, jak říkám, má to ještě otevřený konec, že nevíme, co ještě Trump může nebo nemůže do toho listopadu udělat. Pokud pošle americké vojáky na nějaký iránský ostrov, nebo dokonce na pevninu, že jo, do Iránu, aby tam něco udělali a nikdo neví, co by tam měli udělat a zařvou tam ti vojáci, nebo část jich zařve, tak zkrátka zatáhne Spojené státy do obrovského konfliktu a nikdo z těch lidí v hnutí MAGA už pro Trumpa a lidi, kteří k němu mají blízko, už nikdy nezvedne ruku. Nikdy. Bude to naprostá likvidace i republikánské strany, protože ta přijde o svoji de facto voličskou základnu. To je situace, která může být ještě horší pro republikány, než je v téhle chvíli. Takže takhle bych to komentoval, že J.D. Vance zkrátka se staví do role náhradníka za Donalda Trumpa. Protože to, co dělá a to, co ještě možná udělá, ho samozřejmě bude stát funkci amerického prezidenta. Ve chvíli, kdy budou mít demokrati většinu v obou komorách, první věc, co udělají, to bude bez mrknutí oka impeachment Donalda Trumpa, který budou mít plně pod svojí kontrolou, plně svými hlasy, bez problému Trumpa sundají po listopadových volbách. A po ustanovení nové sněmovny, která bude ustanovená v lednu, to znamená, že do konce roku on ještě může vydržet, ale potom lednu, potom 20. lednu, po ustanovení nové sněmovny, dolní i horní, tam potom to bude hodně divoké, tam oni ho budou chtít dát do impeachmentu. Takže takhle bych první téma zakončil. Helenka tam dá jednu písničku, nějakou kratší, tříminutovou a podobně, a pustíme se potom hned do dalšího tématu.
2: Já mám samozřejmě po písničce ještě doplňující otázku k tomuto tématu, tak se k tomu ještě potom bleskově vrátíme a budeme pokračovat dalším tématem, aby to nebylo úplně tak roztříštěné. Takže Helenko, zahrajeme si písničku.
1: Ano, já pustím už avizovanou písničku Stárnutí zrádné, která tady získala nejvíce hlasů, nejvíce přání. Vybrala jsem verzi s Karlem Gottem a Michalem Davidem. Tolik písnička a můžeme pokračovat dalším tématem, pokud jsme připraveni. VK, Vítku.
3: Ano, ano, určitě jo.
2: Tady Helenko. VK, ještě se zeptám ve zkratce v rámci toho druhého, respektive tedy prvního tématu, které jsme probírali před písničkou v rámci J.D. Vance. Pokud by on se stal hypoteticky viceprezidentem, je možné tedy, že jeho zrovna Izrael na háčku nemá. Ani v rámci komprovidejí, ani v rámci čehokoliv jiného, když si mohl dovolit pronášet takovéto výroky.
3: No, samozřejmě, protože to neplatí, že v Americe a v americkém systému jsou všichni skorumpovaní a všichni někde dováděli s lolitkama někde na soukromých ostrovech různých Epsteinů a podobně. To znamená,
2: to bude opravdu potom pro Izrael, pokud se něco podobného stane. To bude poprvé v historii.
3: Ano, ano, co... ano, ale je tam jedna tlaková páka, to je právě Kongres a Senát. A ten Kongres a Senát bude tlačit na J.D.ho Vance, aby pokračoval v podpoře Izraele, ale samozřejmě nějakým jiným moderovaným způsobem, rozhodně ne podporou válečné aktivity proti Iránu. To znamená, podpora Izraeli zůstane v nějaké té rovině, že neopustíme Izrael, ale nebude to na to, aby pokračovala vojenská operace Spojených států proti Iránu. Tohleto je zásadní a já si, on by vlastně vůbec ani teď nebyl připravovaný J.D. Vance do té pozice, kdyby s ním nebylo počítáno, protože v Americe i v té politice to funguje takovým způsobem, že není-li s někým počítáno, potom se ani nesnaží nějakým způsobem dostávat prostor někde ve velkých médiích a někde v nějakých rozhovorech a není to ani nějak velmi zvláštním způsobem jako mediálně prezentováno. Jeho pozvání do pořadu Joea Rogana je v podstatě takový lakmusový papírek, protože ten pořad je hlásná trouba amerického hnutí MAGA. Tam jen tak někoho nepozvou. To jsou v podstatě ty pořady mají velký konceptuální přesah. Mohli byste se dívat na Joe Rogana jako na Václava Moravce alternativního stylu v porovnání s Českou republikou. Když si teda vezmete Václava Moravce a představíte si, že by byl alternativec, tak to je Joe Rogan. To znamená figura, kterou znají úplně všichni. V Americe není nikdo, kdo by ho neznal. Je to celebrita, ale alternativní. To znamená ne veřejnoprávní, ale alternativní. A když on dostane pozvání J.D. Vance, tak v podstatě dostává prostor, aby oslovil lidi a členy hnutí MAGA. To znamená, proto tam byl vyslán a proto se tam postavil do té pozice a do té role. To jsou takové ty americké politické reálie. Je jasné, že Trump je odepsaný. Trump je mrtvý kůň, má kobyla, která nedoběhne, která bude odstřelená. Všichni už to ví, ale o tom už se ani nikdo nebaví. Teď se všichni ptají, kdo bude nahrazený za tu chcíplou kobylu, který nový kůň tu kobylu nahradí, která poběží, nebo který poběží místo něho, místo Trumpa. Teď už se hovoří v těchto rovinách, to znamená, proto i Trump teď začíná mluvit z cesty, on začíná připomínat Joea Bidena, on samozřejmě stárne strašně moc, všichni američtí prezidenti samozřejmě, když přijdou k moci, tak začnou stárnout, začnou jim šedivět vlasy. Mnoho lidí se ptá, říkají, že to kvůli tomu, že mají spoustu starostí, ale ne, to nejsou starosti, to jsou různé chemické látky, které oni dostávají do jídla, takzvané oblbováky, aby poslouchali, aby nezlobili takzvaně. Má to vliv samozřejmě na játra, na ledviny, mění se vzhled, člověk stárne a tak dále a tak dále. To jsou ty známé léky, to jsou ty chemikály, takzvaný, oni tomu říkají mood changers, léky na změnu nálad a podobně. Tohle to všechno jim dodávají do těch plechovek a do těch jídel a tak dále a tak dále. To znamená, všichni ti američtí prezidenti vždycky, když nastoupí, tak rok po svém nástupu, nejpozději do 2 let strašně zestárnou. Je to na nich přímo jako vidět. Podle toho, jaké velké dávky zkrátka oni dostávají, že jo, na jejich kontrolu, aby byly ovladatelní a kontrolovatelní. Protože ta funkce je samozřejmě moderovaná. To je moderovaná funkce. Americký prezident, tam nepřijde nikdo, kdo by nedostával tabletky, nikdo, kdo by nedostával prostě tady ty látky, že jo, aby byl kontrolovaný, moderovaný, aby byl tam, kde oni ho chtějí mít, samozřejmě. Ale problém je v tom, že Trump složil slib služby Izraeli jim, že jo, Chabadu, složil slib a ten slib ho bude stát nejenom politickou kariéru, nejenom, že bude stát republikány naprostou katastrofu v podzimních volbách, ale ten slib ho může stát i jeho vlastní život, protože pokud opravdu zatáhne Spojené státy do pozemní války v Iránu, někdo z jeho fanoušků bývalých to nevydrží, vezme do ruky zbraň a toho Trumpa skutečně podle jedné, nebo ne jedné, tam je více projekcí, ho opravdu příští rok na podzim ho zastřelí. Opravdu. Tak to zkrátka funguje. V Evropě třeba ne, v Evropě ne, ale v té Americe ano, tam to funguje, protože tam je volný prodej zbraní a tam ti voliči, když jsou nespokojení, ale opravdu nespokojení, to znamená, opravdu je někdo podvedl, oni vezmou zbraň a oni jdou toho politika zastřelit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, které ty máš připravené.
2: Šéfka německé AfD varovala před totální kontrolou obyvatelstva pomocí chat control a Evropská komise chce číst soukromé zprávy stovek milionů Evropanů, zatímco průmyslové podniky v Evropské unii kolabují a utíkají z Evropy. Německý Volkswagen propustil až 150 tisíc zaměstnanců a brněnský Zetor jako největší výrobce zemědělské techniky ve střední Evropě bude první obětí nebo je první obětí Green Dealu v České republice a přesouvá fabriku do Indie. Takže vedle skláren kvůli drahému plynu a tak dále dalších firem, které tady samozřejmě byly, tak se hroutí další páteřní ikony českého průmyslu, nikoli kvůli drahé energii z podstaty v rámci České republiky, ale v rámci kvůli Green Dealu, která v podstatě také vytváří drahou energii.
3: No ano, samozřejmě. A jediné řešení je samozřejmě odstoupení od Green Dealu, jenže odstoupit od Green Dealu znamená jít proti rozhodnutí Evropské komise a to by znamenalo vystoupit z Evropské unie. A kolik stran, které jsou v parlamentu, chtějí vystoupit z Evropské unie? Jediná strana, která k tomu měla nejblíž a která to má ve volebním programu, respektive ne vystoupení, ale referendum o vystoupení, to což není to samé samozřejmě. Referendum takzvaně neurazíš. To jenom, abyste rozuměli, jak to funguje. Jo? Když slíbíte vystoupení z EU, anebo referendum o vystoupení, to jsou dvě různé věci. Jedno je real deal a to druhé, to je slib, kterým nezarmoutíš, ale budiš. Jenže podívejte se, vznikla nová vláda a SPD to měla ve volebním programu a oni na to rezignovali. To znamená, ani to referendum o vystoupení z EU nebude. No a důsledkem Green Dealu je samozřejmě odsun jednotlivých průmyslových podniků mimo Evropskou unii. Do Asie, do Číny, do Indie, ale také do Spojených států a podobně. To znamená všude tam, kde není Evropská unie. Všude tam je lépe pro průmysl než v Evropské unii. A Evropská unie? Co nabízí? V téhleté chvíli nabízí nejlepší podnikání jenom pro jeden druh průmyslu. Pro jeden druh, který dokonce na základě evropských směrnic má výjimku z emisních povolenek a z Green Dealových směrnic. Je to zbrojařský průmysl. Jenom zbrojní průmysl má teď momentálně budoucnost v EU. A co to znamená? No to znamená, že revanšisti a revizionisti po více než 80 letech, 81 letech, po druhé světové válce se znovu rozhodli začít zbrojit v Evropě nachystanou válku s Ruskem. A jsme znovu ve velkém kolečku, v velkém kruhu jsme se vrátili zpátky k tomu tématu. Znova, válka s Ruskem. Bude se zbrojit. A jenom zbrojařské firmy mají smysl v Evropě, protože podnikají za normálních podmínek, jako kdysi před Green Dealem, jako kdysi před emisními povolenkami. Jako jediný obor průmyslu, který není zatížený všemi těmi ETS emisními povolenkami, všemi těmi Green Dealovými CO2 omezeními a tak dále a tak dále. To znamená, když někdo dneska chce profitovat a prosperovat a má průmyslový podnik, tak má dvě možnosti. Pokud chce dál vyrábět civilní Evropu, pardon, pokud chce v Evropě dál vyrábět civilní produkci, tak buď vezme svůj podnik, vezme svoje výrobní linky, vezme svoje stroje a odsune celou výrobu a celou továrnu mimo Evropskou unii do Asie nebo do Ameriky, a nebo tu svoji fabriku z civilní výroby transformuje na zbrojařský podnik. To jsou dvě možnosti. Žádná jiná nepřichází v úvahu. A to je budoucnost Evropy. Ta strašlivá, tragická budoucnost Evropy. Ti politici to vědí. A proto ti politici si dávají schůzky s velkými zbrojaři v poslanecké sněmovně. Že víme, o kom mluvíme. Proto ti samí, kteří si dávají schůzky v poslanecké sněmovně, teď poletí do Číny a budou doprovázeni lidmi z okolí onoho zbrojaře. S největší pravděpodobností. Že jo? To je realita. To znamená, všichni dělají do zbrojení. Všichni dělají do průmyslového zbrojení. I ti, kteří prosazují mír někde s někým, s nějakými Rusy, tak i oni dělají do zbrojení. Protože válka je živitelka. A když se mluví o živení, tak se automaticky musí mluvit i o příživnictví. Že? No a někdo se chce přiživit na válce, na zbrojení. A proto se dělají schůzky se zbrojaři, proto se jezdí do Ankary a do Pekingu s různými poradci různých zbrojařů, aby tam byli, aby vyjednali díly, aby vyjednali kšefty a tak dále. Taková je realita. A já se zeptám, a pro tohle to hlasovali vlastenci? Pro tohleto do prdele práce, pro tohle hlasovali. Tohleto si nechají líbit. No, to je otázka. A to si musí každý odpovědět sám. To znamená, kde je jaká pomoc? A kolikrát přicházejí takové ty dotazy? A pane VK, vy jste moc negativní. Nenabízíte řešení. Pro Boha. Jak chcete nabízet nějaké řešení, když přijdou volby a vy volíte pořád dokola ty samé dobytky, pořád imrvére dokola? Co chcete radit? Co vám mám radit? To je realita. To znamená, pokud Evropa je znovu gleichschaltován, ok, gleichschaltung na přeměnu celé Evropy do velkého zbrojařského maratonu, kde všichni budou zbrojit, aby někde na horizontu roku 2030 a podobně byli připraveni na dopředu oznamovanou a dopředu vytrubovanou válku s Ruskem, tak jakým způsobem já můžu někomu radit, jak by se to mělo řešit a podobně. Já jsem tady mluvil o tom, jak se to řeší v Americe. Tam nějaký blázen, který mu cvakne v hlavě, vezme zbraň a toho prezidenta zastřelí. Jenže to není řešení. To rozhodně nikomu nabízet jako řešení nebudu, protože v okamžiku, kdy se to stane, tak stejně zase přijde nějaký jiný prezident, který znovu bude zglajšaltovaný. Protože v té Americe, ani v té Americe prezident není samonosný. To znamená, je řízený kongresem, je omezovaný senátem a kdyby náhodou se stalo, že není ani kongresem, ani senátem, tak jsou tam federální soudci, kteří mu zruší všechny dekrety. Jeden za druhej mu zruší. Chápete? To znamená, že i v té Evropě platí, že aby se lidé dali zachránit, musí chtít se zachránit. To je zásadní. Nemůžete lidi zachraňovat proti svojí vůli, když chtějí víc toho, co teď mají. Většina lidí chce více Evropské unie. Chce setrvání v Evropské unii. Více a více Evropské unie. Více a více Severoatlantické aliance. To znamená, nemůžete lidem nabízet nějaké řešení, když nemají o řešení zájem. Je vyloučené, aby lidé přijali nějaká doporučení, která jdou proti jejich vlastním zájmům, o kterých jsou přesvědčeni. Že? To znamená, my nechceme vystupovat z Evropské unie, protože bychom přišli o svobodný pohyb na hranicích, volný pohyb mezi hranicemi, říkají mnozí. A kdybychom nebyli v Evropské unii, tak by všechno bylo dražší, protože volný pohyb zboží by se zastavil, byla by cla, všechno by bylo dražší. A kdyby nebyla Evropská unie, tak bychom nemohli jezdit, že do zahraničí pendleři, že jo, gastarbeitři přes hranice, že jo, pendleři tam zpátky, že jo, zaměstnávání v okolních zemích. To znamená, je mnoho důvodů, proč lidé nechtějí. A kdyby jsme nebyli v Severoatlantické alianci, tak by jsme museli vynakládat velké peníze na obranu a z největší pravděpodobností by došlo na obnovu základní vojenské povinné služby. A to my nechceme. No, to je taky pravda. I když pozor, ono se může klidně stát, že i když země zůstanou v NATO, tak bude obnovená někde nějaká vojenská služba. O tom se teď mluví tady v Německu, že 3 měsíce a podobně, že jo, muži, ženy, že jo, aby naučili se nabíjet zbraně a stavět barikády a kopat zákopy, obsluhovat všechny ty unimok, bagry a podobně, nahloubení zákopových linií, že jo, někde v lesíku v Bavorsku a podobně. Chápete, tohleto je realita. Jo, takhle to funguje. A ti lidé zkrátka to, co chtějí, to mají. A kdyby to nechtěli, tak by u těch voleb hlasovali úplně jinak a pro jiné strany, pro jiné partaje. A ty jiné strany a jiné partaje všichni znají, ale dostávají 10% ve volbách, nebo 1% a podobně. Když se spojí, tak mají 1,3%, když se spojí a podobně. To je realita. Zkrátka většina těch lidí, aniž se to uvědomuje, chce válku s Ruskem. Znovu, já to zopakuji. Kdybyste ve 30. letech a ještě třeba v roce 43-44 udělali v celé říši, že v Evropě, v říši, udělali svobodné demokratické volby. Svobodné. a nabídli byste nějaké řešení, byla by tam nějaká partaj, která by například navrhovala uzavření příměří se spojeneckými vojsky, zastavení války. A tak si zkuste představit, jak by ty volby dopadly. No, většina obyvatel Evropy by drtivě podpořila Adolfa Hitlera, drtivě by podpořila Wehrmacht, drtivě by podpořila SS, naprosto drtivě. A ti, kteří by chtěli zastavení války, kolik by jich bylo? 1%, 1,3, 1,5 v celé Evropě? To je realita. Zkrátka společnost je nastavená ke svému zničení ve třetí světové válce s Ruskem a nic se s tím nedá dělat. Ty projekce to jasně ukazují. Zničená, spálená Evropa v mnoha projekcích. Černá, spálená Evropa z oběžné dráhy, úplně černá, dymící, kouřící. Rusko je zasaženo jenom v okolí Voroněže, dole Rostov na Donu je spálený, vybombardovaný, černý, termonukleární údery, ale jinak Moskva je nedotčená, Petrohrad je nedotčený, to znamená v podstatě se až na nějaké výjimky Rusko termojaderné údery přežilo. Spojené státy jsou zničené na středozápadě, na východním pobřeží, západním pobřeží. Nezničený je Texas, některé části na severu, na hranicích s Kanadou. Ale Evropa je úplně vymazaná z povrchu. Černá, naprosto černá, vypálená, spálená, nic, naprosto nic. Odhadem, jaké to mohly být termonukleární výkony, schozené na Evropu v těch projekcích 10 tisíc megatun, 10 až 20 tisíc megatun výkonných vodíkových hlavic. Celá Evropa na 4x spálená. Bez přežití. V mnoha projekcích po roce 2030. Chápete? A jsou samozřejmě lidé, kteří nevidí, k čemu pochodujeme. Naprosto nevidí. Všichni politici v Evropě volají do války. Ti, kteří nevolají do války, ti, kteří nevolají k míru, ve skutečnosti pokračují ve zbrojení a ve zbrojních iniciativách. Ve skutečnosti nechávají soukromé zbrojovky, aby dál posílali zbraně na Ukrajinu. Ti, kteří kandidují do voleb, tak si dělají tajné schůzky se zbrojaři ve sněmovně a potom létají někam do Číny s nějakými jejich pobočníky a podobně. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to a máte to na uších, ale neslyšíte to. Je těžké zkrátka lidem prostě vysvětlovat, že jestliže jednou spadla válka, nebo spadla Evropa do světové války, tak to mělo stejné procesy, jako to má dneska. To znamená, je evropská veřejnost, která nečiní žádný odpor a souhlasí s nacifikací celé Evropy a se zbrojením celé Evropy. Je veřejnost, která souhlasí s antiruskými postoji, z rusofobii a ta veřejnost není ochotná ten proces zastavit, ta veřejnost nechce z toho procesu vystoupit, ta veřejnost nechce opustit ani Evropskou unii a nechce opustit ani Severoatlantickou alianci. To znamená, ti lidé, kteří by chtěli v podstatě nějak něco jako zachránit, tak mohou zachránit jenom vlastní rodiny. Jenom ti, kteří v podstatě tuší, co se odehrává a k čemu se schyluje, tak se mohou v podstatě zabezpečit do budoucna, připravit si nějaké scénáře, evakuace. Že jo, to by měl mít každý připravený evakuační kufr, nějaký batoh, tohleto všechno. Stát se může naprosto cokoliv, že? To je samozřejmé. A jenom zkrátka je jako děsivé to, že i když to lidé mají před očima, vidí, jak politici každý den v médiích mluví o tom, jak je třeba zbrojit, jak je v Evropě nutné zbrojit, když vidí, jak končí civilní průmyslová výroba v celé Evropě a utíká mimo Evropskou unii, ale ty firmy, které zůstanou, tak se transformují na vojenskou výrobu, zbrojní výrobu, tak lidi to vůbec nevidí. Nereflektují to, nevnímají to, jde to úplně okolo nich, ale přesně tyhle ty procesy probíhaly ve 30. letech v celé Evropě. Průmyslové podniky se postupně měnily na vojenskou válečnou výrobu. Postupně. Aby v tom roce 39 byla Evropa připravená na druhou světovou válku. A to, co je v podstatě teď, je příprava na světovou válku tu třetí. To je vidět ze všech těch výroků a oni se tím ani dokonce netají. Oni o tom dokonce na rovinu mluví, že musíme se připravit na rok 2030, protože Rusko v roce 2030 bude připraveno k útoku. Bude připraveno k útoku, pořád to opakují. Pozor, oni neřeknou, my jsme připraveni k útoku v roce 2030. Ne. Oni to dělají tak, aby nemohli být obviněni z přípravy útočné války. Toho se oni bojí. Ale oni to říkají tak naprosto jasně, že to musí každému dojít. Jo. My se chystáme a my zbrojíme právě jenom kvůli tomu, že víme, že Rusko může zaútočit v roce 2030. Chystají se na to. Podívejte se, před pěti dny, byla schůzka v Paříži, zásadní schůzka, no a tam se rozhodlo o velkém cvičení, kterého nakonec jako Merz říkal, že se nezúčastní Bundeswehr. Bude cvičení v Polsku, které bude nacvičovat rychlý přesun evropských vojsk na Ukrajinu po vyhlášení příměří na Ukrajině, které prý bude vyhlášeno bez asistence Ruska. Bez Ruska prostě bude vyhlášeno příměří, nikdo neví, jak se to zařídí, ale Merz je blázen, ten už taky zešílel. Ale zkrátka budou mít cvičení a budou nacvičovat, jak nasunout takzvané mírové sbory na Ukrajinu a chtějí si to nacvičit v tom Polsku. Je to 5 dní stará zpráva z toho setkání, z té schůzky takzvané koalice ochotných v Paříži. A byl tam i Andrej Babiš. I on tam seděl, byl tam. To znamená, slyšel tam, o čem se tam jednalo, ale zkrátka je to realita. Takhle to je. Oni připravují poslat na Ukrajinu vojska. A Rusko jasně řeklo, že když tam přijdou jednotky NATO, že se stanou legitimními cíly. Mária Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, včera o tom mluvila, znovu varovala, že jestliže tam přijdou jakékoliv mírové sbory nebo pod jakoukoliv prostě korouhvičkou, jaký to bude mít název, asistenční sbory nebo mírové sbory, ona řekla, to je úplně jedno. Jakmile se tam objeví jednotky Severoatlantické aliance, stanou se legitimními cíly pro ruskou armádu. A žádné příměří nebude, jakmile se tam objeví. Chápete? Ty výroky z ruské strany jsou neustále jasně patrné. Rusko zkrátka neustále ty signály vysílá. Problém s Ruskem je, že ve chvíli, kdy Rusko se rozhodne, že někde už jako nebude kreslit žádné červené čáry a zkrátka spustí někde nějaké údery, tak v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Oni v Bruselu to vědí, vědí to v Severoatlantické alianci, že když budou tlačit na Rusko hodně dlouho, stejně jako tlačili od roku 2014, tak po 8 letech nakonec to Rusko dotlačili k vtrhnutí na Ukrajinu. Oni vědí, že když budou teď tlačit na Rusko úplně stejně, budou tlačit, budou střílet rakety hodně hluboko do Ruska, drony hodně hluboko jako do Ruska, budou hodně tlačit, tak Rusko v nějaké chvíli udělá tu samou věc jako v roce 2002, prostě řekne dost a odpálí nějaké rakety na evropské výrobní závody, kde se vyrábí drony. Dopadnou nějaké rakety do slovanského Prešova, tam je továrna Ukrajinců. Dopadnou nějaké rakety, že jo, tam u vás v Česku. Dopadnou rakety sem, že jo, oni tady mají několik hned podniků tady v Německu, Ukrajinci. To znamená, Rusové udeří a v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Lusknutím pestu. A budou říkat, že najednou Rusko zaútočilo. No ale Rusko bude samozřejmě dotlačeno. Bude dotlačeno. Nic jiného tomu Rusku zbývat nakonec nebude. Může to trvat klidně ještě dalších pár let a opravdu na tom přelomu roku 29-30 Rusko odpálí nějaký ty rakety na Evropu. Ještě to vydrží nějaké třeba 3 roky a 3 roky se budeme ještě tady prostě někde jako bavit o nějakých věcech a mezi tím bude Evropa zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a civilní podniky budou odcházet. A my budeme riskovat, že některé z těch projekcí, o kterých jsem mluvil, že se naplní. Některé z nich. Jediná naše naděje je, že ty projekce zkrátka nejsou dané. Do poslední chvíle nevíme, která z nich se naplní. To znamená, jestli ta, která končí mírovým urovnáním v tom roce 2031, ta velká konference v Minsku, kde po že jo, velkým jednání a poté, co Rusko vstoupilo do východního Kyjeva a obsadilo

0: potom jako dočasný prezident, potom v dalších volbách je potvrzen v reálných následných dalších volbách. Medveděv použije taktické jaderné zbraně na východní straně Dněpru. Ukrajina volá na pomoc západní země, ty odmítají přijít na pomoc po jaderných úderech ruské armády a poté, co Kyjev zjistí, že Západ nepůjde do jaderné války s Ruskem, tak podepisuje opět v Minsku mírovou dohodu, sedí tam Dmitrij Medveděv a sedí tam i Zelenský. To znamená, tam jsou různé variace vývoje v těch projekcích, jak to bude postupovat, ale do poslední chvíle nevíme, jak to skončí. A opravdu některé z nich skončí nebo končí ty projekce spálenou Evropu. Opravdu děsné vize, děsné záběry. Takže musíme doufat v to nejlepší, v dobré. A to je pro tuto chvíli všechno. Vítku, jestli máš nějaké dodatečné dotazy, tak nemám, ještě nemám, se zeptáš. Nemám. A pokud ne, tak bychom si dali jednu písničku na občerstvení a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak přesně to uděláme, Helenko, zahrajeme si.
2: Dobře, tedy zahrajeme si písničku, ale ještě dříve připomenu telefon do studia, na který můžete, vážení posluchači, volat své dotazy pro VK. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Spiritual Quintet a jeho Válka růží. Tolik písnička a tak se ptám, jestli jsme v tuto chvíli připraveni odpovídat na dotazy VK, Vítku.
0: Ano, určitě tak, ano.
1: Už jsme tady oba dva.
2: Pak tedy mohu pozvat prvního volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, prajem posluchač ze Slovenska z Velkých Levár. Prosím vás, ohledom vetelných parkov. Chcem sa opýtať, jaký idiot podnikateľ môže byť taký, ktorý naleje toľké miliardy do veterných parkov, kde zisk je čistá nula. Tam není zisk, to je hotová nula. No tak ja som si na túto otázku odpovedal sám a myslím si, že to môžu vidieť ľudia, ktorí majú záujem na tú zlatú miliardu populácie. Neviem, či si myslím správne, a tak to smerujem otázku.
2: Děkujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Děkujeme. Tak já pánovi rozumím, on se na to dívá z toho logického selského hlediska, ale musím ho upozornit, že se bohužel mýlí. Protože ano, ziskovost těch větrných elektráren je skutečně někde na hranici nějaké marže, protože ty údržby těch velkých větrníků jsou opravdu náročné. To, a hlavně, když nefouká dostatek jako, nebo velké objemy větru, tak zkrátka ta návratnost je velmi dlouhodobá a za ten rok se nevytočí tolik té elektřiny, aby se náklady zaplatily. Ale pozor, je tady něco, čemu se říká takzvaný zelený green dealový offset některých firm. A hned vám to vysvětlím, o co se jedná. A teď mě dobře poslouchejte, protože vím, že většina laické veřejnosti nikdy do tady toho oboru zasahovat nebude, takže tomu moc nerozumí. Ale Evropská komise zavedla takzvané green dealové offsety, které spočívají v následující věci. Jestliže firma, která generuje emise, například velká automobilka, velký průmyslový závod, zafinancuje výstavbu větrných elektráren a ty větrné elektrárny jsou kolaudovány na jmenovitý výkon, ne na to, kolik skutečně vytočí za rok, ale na jmenovitý kalibrovaný výkon, tak takzvanou fiktivní energii, kterou ty elektrárny vytočí za rok za jmenovitého

0: výkonu, jako kdyby se točily neustále, si mohou ty firmy, fabriky a průmyslové podniky v rámci offsetu odečíst ze svých emisních povolenek. A to je důvod výstavby těch nefunkčních a ekonomicky nesmyslných větrníků. Má to smysl z ekonomického finančního hlediska. Jmenovitý výkon těch elektráren si velké automobilky, průmyslové firmy a podniky odečítají ze svého zatížení emisními povolenkami. To je ten důvod. Takže proto se staví ty elektrárny, proto vidíte, že v mnoha případech ty větrníky se netočí, stojí, ale to nevadí, protože jejich jmenovitý výkon, fiktivní výkon, řeší zhotoviteli ten problém. A pozor, je to ještě lepší, je to ještě vylepšené, a abyste rozuměli, jaký biznis se s tím dělá. Dokonce je to tak, že ani ta automobilka, třeba když jde o automobilku, nebo slévárna, strojírenský podnik, hutní podnik, který musí nakupovat obrovské množství emisních povolenek, tak on ani nemusí stavět ty elektrárny fotovoltaické větrné vlastním jménem, vlastním na vlastní triko. On může zkrátka nakoupit od nezávislého dodavatele ten takzvaný fiktivní výkon. To znamená, podepíše smlouvu s majitelem větrných elektráren a podepíše s ním, že ten výkon je naproti offsetům dané firmy, že bude ten výkon používat na offset dané firmy. To znamená, podepíše smlouvu se soukromým majitelem větrných elektráren. Je to všechno v hypotetické rovině fiktivních objemů výroby elektřiny, které mohou být vygenerovány, anebo nemusí být vygenerovány, ale to nevadí, protože ta Evropská komise to takhle nastavila. Já o tom něco vím, protože tady tak jako kolega zrovna tohleto v tomto podniká, takže mě nedávno do toho zasvětil, jaký biznis s tím funguje, protože on prodává offsety Volkswagenu, mimochodem. Nebudu do toho zabíhat, do tady těch věcí, tak jenom pro mě to byla taky novinka samozřejmě, takže takhle funguje Evropská unie, abyste věděli, co jsou to takzvané offsety emisních povolenek, jakým způsobem se dají snižovat platby za emisní povolenky. Takže doufám, že už teď tomu rozumíte a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám otázku na pana Veka, či si myslí, že Biblia je podvod, protože Starý testament je podkladaný do Sumeru, například ta povodeň je zo sumerských bájek a akurát tam boli dosadené židovské mená. A niektoré veci sú tam z Egypta a Nový testament bol použitý tzv. Midráš, čo je zo starých bájek urobíme novú bájku. A dokonca pop Lev X povedal, že ako dobre sa nám z tej bájky o Kristovi, dobre sme to speňažili. Myslíte, že to je všetko podfuk?
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tohleto opravdu jako jsou různé věci, různé záležitosti, ale opravdu jako zpochybňovat Ježíše Krista, to opravdu tady dělat nebudeme. To by bylo tak nebezpečné, jak nebezpečné je zahrávat si s vodíkovou zbraní anebo se škrtnutou sirkou ve skladu s benzínem. Nebudeme tohleto vůbec jakkoliv řešit. Zpochybňování Ježíše Krista, jakožto spasitele, rozhodně ne. To nedělejte, to ani neskoušejte ve vlastním zájmu, protože byste obrovsky trpěli po smrti. Obrovsky. Nebylo by pomoci. Vaší entitě by nebylo pomoci. Pokud se odpoutáte od Krista, naprosto se ho zřeknete, popřete jeho existenci, vrhnete se do náruče satana. To nedělejte. Já vám nemůžu radit, co můžete dělat, co nemáte dělat, ale pokud dobrou radou vám mám dát, tohle to nedělejte. Nečtěte a nepřebírejte informace, které jakýmkoliv způsobem zpochybňují našeho spasitele Ježíše Krista. Nikdy to nedělejte. Je to moje rada. Nikdo nemusí to brát na, jako nějakou bernou minci, pokud někdo není věřící, klidně může mít ateistický, ať se nechá svůj ateistický základ, ale tohle to jsou věci, které jsou prostě základní a zásadní, takže nespochybňovat tyhle ty věci. Takhle na to budu reagovat, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, pan VK. No, krásná odpověď na tu nezmyslnou otázku toho predposlucháča. Ďakujem za to. Ale teraz k politike. Ja by som možno troška chcel tú radosť z toho, že G.D. Vance by bol prezidentom, keď impičujú Trumpa, troška zvadiť, pretože podľa mňa Izrael nikdy nedopustí, aby niekto nezaháčkovaný alebo s nejakým kritickým názorom sa stal americkým prezidentom. Dal by som príklad Charlieho Kirka, ktorý mal takisto našliapnuté byť možným kandidátom. Keď chcete, môžete na to reagovať, ale mám dve krátke otázky. Lindsey Graham hovorí sa, že bol zabitý na Ukrajine a nesedí tam tá časová os, že by bol otrávený, pretože potreboval spolu 20 hodín z Ameriky do Poľska, potom z Poľska na Ukrajinu. To časové pásmo nesedí, že by prišiel na pár hodín do Kieva. Takže Američania vraj to chceli zakryť, že bol zbombardovaný v tej dronovej fabrike na Kieve. A ešte taká malá podotázka, či viete o tom, že Beryl Lazar, kamarát Putina a Levieva, vraj v 90. roku ušiel z New Yorku, pretože tam bol stíhaný, nie sú tom verejné dostupné dôkazy, ale ušiel kvôli možnej pedofílii do Ruska. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
0: No tak Beryl Lazarovi, to je novinka, to jsem nevěděl, to je zajímavé, tak se podívám na to. A co se týče Lindseyho Grahama, no ano, ta exploze ve Višněve, obrovská exploze, protože to je fabrika, která, zbrojní fabrika, která vyrábí munici s ochuzeným uranem, tak je umístěná přímo vedle rezidenční bytové zóny, jenom pár desítek metrů, nejbližší baráky, a při tom ruském útoku to tam celé vyletělo do povětří. A ano, některé ty časové údaje skutečně jako nesedí, jak rychle se dostal jako zpátky z Kyjeva přes Polsko zpátky do Spojených států. Takže ano, jsou tam nejasnosti. Jo, jsou tam nejasnosti, a pokud by opravdu se stal obětí toho nočního útoku, i když zase musíte se na to dívat trošku jako realisticky. Ten útok proběhl v noci a já si nedovedu představit, že by Lindsey Graham tam někde lauzíroval takzvaně v té zbrojovce někdy v nočních hodinách nebo v ranních hodinách. Jo, to nedává smysl. Pokud by byl ubytovaný někde, tak by byl ubytovaný v Kyjevě někde, nebo by už seděl někde ve vlaku z Ukrajiny pryč, takže je třeba se na to dívat i z toho logistického hlediska, ale i z toho vojensko-strategického. To znamená, otázka je, co by tam dělal ve Višněve v noci nebo nad ránem dokonce. Jo? Takže jo, brát do úvahy vlastně všechny okolnosti, takhle bych na to jenom upozornil. No, pustíme se teda do dalšího volajícího.
1: V tuto chvíli nemáme volajícího, připomenu tedy znovu telefonní číslo, na které můžete volat, 721 557 022. To je telefonní číslo do studia pro dnešní večer, kam můžete telefonovat své otázky pro VK. A my zatím ještě pořád volajícího nemáme.
4: No, budeme každopádně rádi, když někdo zavolá, protože lidé...
0: No, protože to je určitě... Těsně před 10. hodinou. Určitě lidi asi se dívají na fotbal, nebo já nevím, jestli se ještě kope, nebo se nekope už, nebo už bylo finále, nebo nebude finále. Fakt já to nesleduju. Takže když tak se zahrajeme písničku, jedna písnička se může zahrát 3minutová a během toho se někdo přihlásí.
4: Ale někdo už volá, slyšel
1: tak,
4: jsem zvuk.
1: Tak, už volajícího máme, ano, přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli sám osobně byl někdy na projektoru, nebo jak se ta věc jmenuje. Děkuji, naschle.
1: Děkujem.
0: No ano, samozřejmě, pokud se ptáte na tady ty věci, tak ano, právě z toho čerpám tady z těch zkušeností, takže o tom jsem dokonce i psal, takže tak na to odpovím jenom jedním slovem ano. Takže to bylo velice rychlé a pustíme se teda do dalšího volající. No, to jsou krásné otázky, krásné, krátké odpovědi, tak to bychom toho chtěli spoustu.
4: No, ale jsou ano, až máme další krátké. Dobré, zavolal někdo, jsem se ptala právě, že někdo to nestihl.
1: Chtěla jsem dodat. Ano, stihla to zatelefonovat. Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, zdravím pěkně, dovolené mimo Českou republiku. Mám takovou otázku, jestli Trump, když skládal tu přísahu u Menachem Mendelssohna, jestli měl na výběr, jestli to byla jeho svobodná volba, nebo mohl se téhleté přísahy zříct, nebo to bylo kvůli Ivance. Jak se na to dívat? Děkuji. Mm-hmm.
1: Také děkuji.
0: No, já si myslím, to je moje přesvědčení, že to nebylo dobrovolně, že to bylo pod tlakem a pod nátlakem, že když to neudělá, tak nebude prezidentem, ale nejenom, že nebude prezidentem. Ale že skončí ve vězení, protože víte, že on byl odsouzený, pravomocně odsouzený newyorským soudem za daňový, no, nevím, jak se to jmenovalo přesně, ale myslím daňový odklon nebo daňový podvod. On zkrátka si dal do nákladů, do odpočtu nákladů svojí newyorské firmy peníze na takzvané držhubné jedné z prostitutek, kterou zaplatil, aby mlčela před volební kampaní 2016, když kandidoval poprvé na prezidenta. Tak on tenkrát tu jednu prostitutku zaplatil, ale zaplatil ji z peněz firmy a vynaložila jeho účetní a instruoval svého účetního, aby to dal takzvaně do nákladů firmy, jakožto nějaký náklad, a teď nevím přesně, jak to bylo v tom rozsudku uvedený, že ten náklad byl definovaný jako diety, to znamená pohoštění a nějaká doprava, nějak rozpočítaný do takzvaných odpočítatelných prostě položek v účetnictví, no a zkrátka byl jako odsouzen, ale oni mu to chtěli dát sežrat, tam byl ten soudce, aktivistický soudce, který hrozil, že ho pošlejí do vězení, ale najednou to všechno skončilo, všechno to bylo utlumeno a dokonce ten soudce řekl, že mu přeje prostě hodně štěstí ve funkci prostě prezidenta. Jo, takže byl sice rozsudek vynesený, ale žádný trest soudce nestanovil. Nechal ho prostě jít prostě bez trestu. Chápete? Takhle to bylo realizované. To znamená, myslíte si, že to bylo z dobrovůle toho soudce? Nebo někdo na něho zatlačil a řekl mu, hele, my potřebujeme Trumpa na tady ty věci a potřebujeme, aby ho nechal jít. Takhle. Nevěřím tomu, že to bylo úplně čisté, že Trump se takhle ráno probudil a řekl by, co dneska udělám? Mohl bych jít k hrobu Menachem Mendelssohna a mohl bych se mu tam poklonit a dát si jarmulku na hlavu a mohl bych si vzít do ruky Tanach a z Tanachu bych mohl něco přečíst. No to je skvělý nápad, to bude dobrý den, že jo. No tak, jestli takhle si to myslíte, že to bylo, tak to rozhodně nebylo. Někdo ho tam přivedl. Někdo mu to řekl, někdo mu dal na hlavu jarmuly a někdo mu dal do ruky Tanach a někdo tam pozval ty fotografii a ty kameramany, aby ho natočili a zvěčnili, jak přijal slib Halachy. Tím je to dané. To znamená, Trump tam byl přiveden. Přímo od soudu, dá se říct. No, je to drsný, no, samozřejmě. Oni si umí lidi zaháčkovat, když chtějí, samozřejmě. To je známé, to je známá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
7: No, dobrý večer, pane Veka, já vás zdravím. Asi 2 nebo 3 hodinové povídání o bezrizikovém pořízení tanzanitu a mluvil i o tom, že v podstatě ten tanzanit bude jakýmsi způsobem nahrazován, bude nahrazovat zlato. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste se vyjádřil k těm informacím ohledně investičního budoucího investičního tanzanitu a abyste se také vyjádřil o tom, jestli opravdu zlato bude padat a bude se tanzanitem teda nahrazovat. Děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale co se týče teda dvě věci. Za prvé, naprosto nevím, o co se konkrétně jako jedná, jestli to je nějaký tanzanit přírodní drahokam, to asi nebude, ale já, že jo, teď nemám v hlavě Mendelejevovu tabulku, abych možná, že něco takového existuje. Teď se fakt omlouvám, jako jo, ale asi to bude možná nějaká, oni tomu říkají, takzvané syntetické kameny, dneska je to strašně moderní v Číně, je to velký biznis, že se prostě vyrábí za vysokého tlaku a teploty různých sloučenin, prostě takové oni tomu říkají jako drahokamy nového věku a podobně s různými charakteristikami, takže jestli tohleto je to, co si myslím, tak já se v tom nevyznám. Jo, tohle to není můj obor, to je jedna věc, to znamená tyhle ty kameny, fakt o tom nic nevím, to se musíte obrátit na odborníky v jiných studiích. A co se týče té druhé věci, já rozhodně žádné investiční nabídky z bezpečnostních důvodů nenabízím, protože maximálně můžu někde jako nějakou dobrou radou říct se zrovna v kurzu a v trendu, to jistě to samozřejmě, ale ne, aby někomu dával nabídky typu doporučuji toto a nedoporučuji toto, to ne, proto jako investiční poradenství nedělám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, volající máme. Hezký večer, ptejte se.
8: Dobrý večer, pane VK, zdraví Marie z Moravy. Já bych se chtěla zeptat, víte o tom, že chat control byl odsouhlasen a jedná se mi o to, že doufám, že ty čísla říkám správně. 341 proti 279. Těch 341 bylo proti, to znamená, že to nemělo být schváleno, jenomže oni to udělali tak, že členů je 720, i když tam 122 chybělo, tak oni řekli, že 361 by muselo být proti, aby to nebylo schváleno. Takže je to přiklepnuto. Proč vám to říkám? Jde o to, že vy pořád do kolečka volby. Všecko je podvod. To je můj 100% názor, který nemá nikdo šanci změnit. Podvádějí s volbama, viděl jste to v Rumunsku, viděl jsme to v mnoha, podívejte se. To není tak, že by lidi nechodí volit. Já co se ptám, oni na to kašlou. Zvláště po Fialovi, oni na to kašlou. Kdo ví, jak oni hospodaří s těmi hlasy, které prostě propadnou. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, to se týká Ježíše Krista. Nemáte důkazy, že to je Bůh nebo Boží syn a nemáte důkazy, že je nějaký satan. A proto se mi nelíbí, když lidem jako mě konkrétně, která vůbec beru potaz, že Ježíš Kristus žil, že to byl člověk nebo prorok nebo cokoliv, to je jedno. Ale nevěřím v něj a vy nemáte právo mě hned hodit k satanovi. Děkuju, prosím vás, už to nedělejte.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Ne, já paní nikam k satanovi neházím. Já jsem pouze jenom dobrou radou nespochybňovat existenci Ježíše Krista, našeho spasitele. To je jednoduché. Pokud to přijmete, to, co říkám, je to k vašemu dobru. Pokud to odmítnete, tak po smrti zjistíte. To je jednoduché. A konec konců, pokud o tom chcete vědět víc, tak nemůžu zase radit, že přečíst si moji poslední knihu a tam já se o tom rozepisuji trochu víc a co se týče vlastně všech těch dalších věcí, tak opravdu, jak říkám, já jsem o tom hovořil před chvílí nebo před 10 minutama, že já nikomu neberu ateistický názor, nikomu neberu jeho nebo její přesvědčení o tom, že něco neexistuje, nebo nějaká osoba historická neexistuje, nebo tohleto. Ale jsou konkrétní věci, kde musí být člověk opatrný, protože prostor, ve kterém žijeme, se řídí nějakými zákonitostmi a pravidly. Pravidly, které nestanovil člověk, ale které jsou stanoveny v podstatě v našem prostoru a v naší projekci. A ta projekce se řídí některými zákonitostmi a zásadami. Ty zásady jsou poměrně jednoduché, ale existovaly a existují způsoby, jak do naší projekce vstupují osoby, které varují účastníky naší projekce před některými věcmi, aby je nedělali během projekce, to znamená během našeho života. Jedním z takových byl Ježíš Kristus. A zpochybňovat jeho existenci a to, o čem hovořil, a především oběť, jakou přinesl pro nás, to je vysoce nebezpečné. A můžete být ateistka, můžete být nevěřící, můžete být realistka, takzvaně naprosto v pořádku, já to beru, ale musím opravdu upozornit, že lidé, kteří nevěří, tak na tom nejsou dobře po smrti, ale pozor, nejsou na tom tak špatně jako ti, kteří aktivně odmítnou svátost Ježíše Krista. Ti, kteří aktivně odmítnou, aktivně se zřeknou jeho svátosti. To je opravdu drsný. Po smrti. Po té, co je ukončena projekce. Opravdu, opravdu ne. To opravdu nechcete. A víc o tom nechci rozebírat, protože paní, pokud je nevěřící, tak samozřejmě já to respektuju, ale opravdu obecně platí, že pro všechny, kteří nás poslouchají, můžete nevěřit, můžete být ateisté, to je naprosto v pořádku, každý si to může udělat, jak chce, ale ve chvíli, kdy se začne mluvit o Ježíši Kristovi, tak se držte popodál. Držte se raději stranou a neberte jeho jméno, jeho existenci vůbec do úst pro vlastní bezpečnost. Ne kvůli tomu, že nám by se nelíbilo, co říkáte, to ne, ale pro vlastní bezpečnost. Pro bezpečnost vaší entity po té, co je ukončena vaše projekce v tomhle prostoru, znamená po vaší smrti. Pro vaši bezpečnost. Takhle bych na to reagoval. Máme 21.39, takže jestli máme někoho dalšího na telefonu?
1: Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
9: Dobrý večer všetkým. Já bych se chtěla opýtať, minule volal pán, který zvykne volat a nerozumeli jste mu otázku, asi před 2-3 týždňami sa chcel opýtať, že naša duša, keď je povedané, že teda tým svojím rozvojom sa má dostať až na tú úroveň, aby splynula s večnosťou, s univerzom, že či takýto plán má aj duša vyvolených, alebo pre nich, či platí niečo iné. Ďakujem pekne.
0: Dobře. No, děkuji za dotaz. Podívejte se. Vyvolený národ, Hebrejci, jak už jsem minule vysvětloval, oni v podstatě se modlí a mají za spasitele Mesiáše. A Mesiáš je v podstatě aniž bych to chtěl zase přirovnávat k Ježíši Kristovi, ale v podstatě Mesiáš je něco, co bychom mohli nazvat jako demigod. A velmi přibližně. Demigod tedy něco, co je božský charakter, napůl božský, napůl lidský, ale v podstatě oni mají trochu jiné teze, než v podstatě máme my, kteří jsme takzvaně narozeni v Kristu. A Hebrejci, a samozřejmě, že to bude znít zase jako děsivě a podobně, tak oni mají samozřejmě některé věci trochu dál než křesťanstvo. Křesťanstvo ani nebylo dovoleno, že jo, aby řešili nějaké okultní záležitosti, ale pro ně v podstatě je přesah do okultní sféry, především přes Talmud a přes takzvanou satanovou synagogu, prostoupený do takové hloubky, že v podstatě oni uzavírají de facto smlouvy o majetku, o mocnosti, o mocnářství, smlouvy o službě, protože oni samozřejmě slouží nad touto planetou, že? Jako Progos. A proto oni, když vlastně zemřou, tak oni v podstatě, doslova se dá říct, že spadají pod jiný operační systém, než spadáme my. A já teď opravdu to nechci jako přirovnávat prostě k počítači, k operačnímu systému, ale k přirovnání to asi působí jako nejlépe, protože my fungujeme na nějaké bázi, na nějakém principu a byli jsme zrozeni na nějaké bázi, dostali jsme se do projekce na nějakém systému a oni jakožto vyvolený národ mají systém jiný. A to je zásadní. Proto se mnozí vždycky ptají, čím oni jsou vyvolení, že? Jako oni snědli pupek světa, nebo oni vědí všechno, nebo mají, jako, že odkud se to vzalo. No, to je právě to, jakým způsobem oni přišli sem do této projekce. To znamená, oni spadají pod jiný operační systém, oni se tím ani netají a jejich operační systém je v podstatě postavený okolo takzvaného Mesiáše. Proto oni také nemají nic to zásadní dané, vlastně oni nemají v nějakých papírových podobách, oni mají všechno vyryto do kamene, do kamenu, že mají vyryto všechny ty principy a to, co mají maximálně na papíru, tak jsou takové ty teorické spisy a Talmud a tak dále a tak podobně, ale princip Mesiáše je u nich naprosto odlišný od takzvaného křesťanství. Proto jsem minule kritizoval to směšování a slučování židovství a křesťanství jako židokřesťanství. Jediné, co lze sloučit, je místo původu. To znamená Judea, stejný prostor, kde byli křesťané, kde byli židé, muslimé, že? Muslimové. To znamená, ten prostor je společný, ale to je jediné, co je společné. Víra rozhodně společná není a to, jak jsme přišli do této projekce, není rozhodně stejný. Oni mají, kdybych to řekl, dneska takovým pochopitelným způsobem, oni mají jiný operační systém, oni fungují jinak a mají jiná pravidla. Konec konců, oni se tím ani netají. A ta pravidla jsou nastavena jakoby nad našimi. Není to jednoduché na to odpovídat, protože pro lidi, kteří se nezajímají o tyhle věci, by to bylo těžké k pochopení, ale jo, byl o tom dokonce i takový zajímavý pořad, kde bylo na YouTube, kde se ptali v podstatě, jak je to třeba s Aztéky nebo s potomky Aztéků a Májů, že jo, v Jižní Americe a podobně, že z otázky víry, protože samozřejmě křesťanství, že kdo se vlastně nepřihlásí ke Kristu, tak v podstatě je mu zapřeno spasení z toho liturgického pohledu, že? A tak dále. Ale my tady teď se nebavíme o křesťanské liturgii. Ten dotaz byl daný, když oni teda nepřijali Krista, ti Jihoameričané, že? Tak jestli tedy oni budou zatraceni. A tam bylo právě to vysvětlení, že oni nespadají pod křesťanský systém. Oni nebyli pokřtěni, oni nespadají pod pokřtění a oni v podstatě jsou pod jiným systémem. A to je znova jakoby jiný operační systém. To znamená, nevstoupili do tohoto prostoru skrze křesťanství, ale skrze jiný systém. A to byl rozhovor, který byl opravdu velice, velice odvážný, protože víte, že ty křesťanské skripty a ty teze, především církve, především římskokatolické, tady teď se vezmeme na paška, jsou hodně rigidní a tam, když začnete o tady těch věcech mluvit, tak de facto tam se dostanete vždycky do nějakého toho bodu, že v podstatě ta cesta ke spasení je skrze Ježíše Krista. Ale už tam není taková ta odvaha vysvětlovat dál, že tohle to neplatí úplně pro všechny a neplatí to ani pro jeho Američany nebo lidi z jiných kultur a že to neplatí ani pro Číňany a neplatí to ani pro Hebrejce a tak dále. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho kulturního pohledu a z toho pohledu, v jakém světě a v jakém prostoru ten člověk do té projekce vstoupí. Pak podle toho vstoupení se odvozuje ten rámec toho, pod jakou mocnost, pod jakou sílu spadáme. A protože my jsme v křesťanském prostoru, my spadáme pod Ježíše Krista. Pod jeho svátost. To je dané. Hebrejci mají Mojžíše. To je dané. Takhle třeba se na to dívat, že ty věci nejsou tak jednoduché a na to bychom potřebovali dlouhý pořad, na to nemáme čas. Takže máme 21.48, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
10: Dobrý večer všem. Prosím vás, pane VK, kolik si myslíte, že máme času aktivovat plán Zachraň se, kdo můžeš? Máme ještě čas, nebo už je pozdě? A ještě chci říct ohledně toho Ježíše, že muž, který je nazýván Kristem, věřím, že kdyby viděl katolickou církev, co za zlo napáchala jeho jménem, tak myslím, že by zvracel a potom hodně dlouho plakal. Ale Ježíše jako takového určitě ohromně respektuji. Děkuji, budu poslouchat.
1: Děkuji.
0: No ano, já s tím naprosto souhlasím. Víra v Krista se nemůže slučovat s jakoukoliv církví. Církev je mocenský nástroj na kontrolu lidí. Vždycky církve takhle fungovaly. I když zprvu bohulíbými důvody, že budou, že jo, prosazovat věci, otázky víry, aby více lidí přešlo na, že jo, na křesťanskou víru, aby přijali Krista. Původně bohulibé, ale nakonec konec konců všichni to viděli, křížové výpravy a tak dále, že jo, založení inkvizice, upalování lidí a čarodějnic a podobně. To znamená, tohle to všechno zkrátka jenom potvrdilo, že církve byly mocenskými a jsou mocenskými organizacemi. Nedá se to slučovat s vírou v Ježíše Krista. Naprosto neslučovat nic takového. Zásadně. No. Takže takhle bych na to asi reagoval. Dotaz, teď nevím, jaký byl dotaz přesně, Vítku. Byl tam nějaký
4: kolik
0: dotaz
4: máme
0: ještě
4: času? Kolik máme času? Jo,
0: kolik máme,
4: dokonce,
0: kolik
4: ale
0: máme
4: času v rámci zachránit se.
0: Já vím, samozřejmě, samozřejmě. Kolik máme času? No, to je nejasné, samozřejmě, protože ty projekce samozřejmě ukazují možnosti, které mohou nastat. To znamená, to jsou možnosti a těch iterací je nekonečné množství. Jsou jich tisíce a tisíce a tisíce iterací a jenom jedna z nich se stane součástí našeho časového kontinua. To znamená naší existence, naší reality. Jenom jedna z těch cest se zvolí v okamžiku, kdy nastane ten okamžik pro volbu daného iteračního směru. Do poslední chvíle nevíme. To znamená, my nevíme, kolik máme času. To, kdybychom věděli, tak to se člověk zařídí, ale my nevíme, kolik máme času. To je ten zásadní problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
11: Dobrý večer, ja som si dovolil zavolať ešte raz, aby som spomenul taký bonbolník, že hneď po smrti Lindseyho Grahama vyšiel na povrch transvestita, prostitút, ktorý sa priznal, že Lindsey mu platil za jeho služby. Hovoril o tom aj Alex Jones. To len tak pre poslucháčov. A pán VK, neviem, či ste počul, že maďarský premiér vyšetruje Petra Szijjártó, bývalého ministra zahraničných vecí, pre jeho vraj kontakty na Rusko a požaduje pre neho doživotný trest. A na druhej strane v Rusku dneska zatkli Ilja Remeslo, to bol dlhoročný proputinovský bloger, ale Barci vyšiel s 5-bodovým memorandum, kde hovoril, že prečo sa vzdáva Vladimíra Putina. V tých projekciách, ktoré ste spomínal, bude Putin odídený alebo rezignuje, keďže ste hovoril, že podpisovať mier alebo kapituláciu bude za neho Medvedev. Ďakujem.
0: Áno, áno. Je to tam, je tam několik projekcí, kdy Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odchází předčasně ze své funkce. Co se týče té informace o Petru Szijjártovi, nebo tohleto, ale to jsem četl, ano, to jsem četl. Co se týče toho Maďarska, to je vyřizování účtu, samozřejmě, to je vyřizování účtu zcela jednoznačně, to není žádné překvapení. Dokonce bych se ani nedivil, že Szijjártó bude emigrovat, možná získá čínské občanství, možná bude v Rusku. Cokoliv. Tohle to jsou procesy, které zkrátka jsou nastavené z Bruselu a cílem je nějakým způsobem prostě se přiblížit k Bruselu a získat prostě peníze, které jsou zablokovány, které Maďarsko má zablokované v Bruselu. Petr Maďar dělá pouze jakési domácí úkoly. To je celé, takže to by mě vůbec nepřekvapilo. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
12: Dobrý večer, všechny vás zdraví, Sláva z Rokycan. Chtěl bych říct jenom pár vět k pořadu, který zazněl 3.7. a byl tam dotaz na globalistickou symboliku fotbalu. Tak bych k tomu měl takovou připomínku. Počet hráčů fotbalu jsou 2 jedenáctky, 10 hráčů v poli, 1 brankář, 2 manšafty, 22. A těmito čísly odkazují globalisti na tandemové řízení starověkého Egypta, který se stával z 2 částí, z dolního a horního Egypta, a ty byly řízeny 2 desetičlennými skupinami hierarchicky nejvyšších hierofantů, Řeců, a v jejich čele stály úplně nejvíce zasvěcení 11 členové vůdci. A tyto 10členné skupiny Řeců představovaly návrhy na společné budoucí směřování řídících procesů a předkládali je svým vůdcům. A ti pak společně posuzovali a vyhodnocovali a nakonec vybrali ty nejlepší návrhy nebo nejlepší návrh, který potom realizovali. A obě skupiny měly sudý počet členů a v případě nerozhodného výsledku se museli vypracovávat nové návrhy, dokud nebyl předložen jednoznačně nejlepší vítězný návrh, na něm se vůdci shodli. Tudíž nerozhodovala početní převaha členů skupiny ani losování, čímž bylo zaručeno spravedlivé obou straně prospěšné rozhodování a zároveň byl z řídícího procesu vyloučen prvek náhody. A o směřování tedy ve skutečnosti rozhodovali v zákulisí hierarchicky nejvýše postavení a zasvěcení hierofanti a role faraona byla spíše reprezentační, asi jako pápka a jemu podobným. Toť vše, děkuji a přeji krásný večer.
1: Děkujeme.
0: No já děkuji, ano, to je samozřejmě KSB, koncepce sociální bezpečnosti, takže to víme, ale jenom k jedné věci, já to jenom doplním, že to, proč se to nepoužívá dneska, je kvůli tomu, že se samozřejmě v takzvaném procesu řízení, chronologickém procesu, chronologie neustále zrychluje. A kvůli zrychlování takzvané starožrecké rozhodování, to znamená, dokud není nalezena schoda, je dneska nepoužitelný, je nerealizovatelný. Mluvil o tom dokonce i Pjakin. Dneska není důležité najít nejlepší řešení, na kterém je konsenzus, ale řešení, které lze prosadit nejrychleji. A to se nerovná, to není totéž, to je něco jiného. Když máte dokonalé řešení, na kterém se nakonec shodnou všichni, může to trvat třeba 2 roky, než se na tom shodnete. A pak máte řešení, které je třeba přijmout během 24 hodin nebo během jednoho summitu globalistického, který trvá 2 dny. Máte na to 48 hodin. A jediné, na čem se dokážete shodnout, je to tam, kde nejsou třecí plochy. To znamená, vy odstraníte třecí plochy a dohodnete se pouze na tom, na kterém je okamžitá shoda ve všem a ve skutečnosti ten zvolený řídící proces je pouze dílčí, není komplexní. Je dílčí, protože řeší jenom to, na čem se bezprostředně teď hned dokážete shodnout. Není zkrátka čas na to, aby se nalezla nějaká velká dohoda, velká schoda, protože to by trvalo 2-3 roky nebo taky 20 let. V dobách Egypta 20 let nebyl žádný čas. Klidně se 20 let mohli žreci dohadovat o tom, jakým způsobem budou regulovat dopravu a takzvané zdaňování dopravy na Nilu. O tom se dohadovali 20 let. Podle tamtoho zápisu jedno. 20 let řešili, jak budou daně, jestli to bude tak, nebo to bude tak. 20 let na to měli. Dneska na to není čas. Dneska nemůžete v procesech řízení a ve fiskální politice a už vůbec ne, nemůžete tohleto dělat na 20 let. Vy to potřebujete přijmout během 20 dnů, když se o tom jedná. To znamená, dneska se ty procesy řízení obrovsky zrychlují a není čas na to, na co byl čas ve starém Egyptě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do další volajícího, který asi už bude úplně poslední.
4: Tak, tak, tak.
1: Není žádný další volající.
4: Není. Tak se rozloučíme asi zřejmě.
0: Dobře, tak se rozloučíme. Tak. No, tak to bylo všechno pro dnešní večer. Doufám, že jste si to užili, že jste se něco dozvěděli, že jsme vás moc nevyděsili, že jsme nikoho nepřesvědčovali, kdo nechtěl být přesvědčen, že kdo chtěl být přesvědčen, tak byl dosvědčen a usvědčen. Tohle to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi teda loučím se všemi našimi posluchači a čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku i s tebou Helenko. Díky za pěkné písničky. No a my se uslyšíme za týden. Po 19.45, vy už to znáte, opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Týden si užijte, budete mít dovolené určitě mnozí z vás, no a užijte si určitě z každé chvíle, pro každou chvíli víkend, to vám moc přeju, no a pro tuto chvíli krásný večer, anebo pěknou dobrou noc.
4: Já se taky rozloučím s tebou VK i s vámi, milí posluchači, i s tebou Helenko. Moc děkuju za vysílání, za vaše telefonáty. Já využiju, že skončíme trošku předčasněji, abych vás pozval na svůj pořad, který budu vysílat teď toto pondělí. Král jedu Sidney Gottlieb. Jedná se o dosud nejpodrobnější odhalení v rámci archivu těch střípků, které vůbec se ještě zachovaly, protože v rámci Čárčevy komise dost jich bylo poničeno, skartováno. Helmsem, William Helmsem, bývalým ředitelem CIA, v rámci projektu MK Ultra, tajné projekty CIA, a budu to zkoumat optikou Sidneyho Gottlieba. Sidney Gottlieb, který byl v podstatě osobou, která organizovala veškeré výzkumné práce na toto téma, samozřejmě i realizace, mučení, meskalin, LSD a tak dál, a tak dál. Veškeré záležitosti i v rámci biologických operací během druhé světové války a potom, jak se všechno konsolidovalo, jak se to vyvíjelo, a samozřejmě v 50. letech za Alana Dulise v rámci ředitele CIA, jakým způsobem se vše realizovalo a tak dále a tak dále. Prostě veškeré zkoumání bude ve čtyřdílném rozhlasovém pořadu Král jedů Sidney Gottlieb, pokud chcete, máte chuť, budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto čtyřdílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky, přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené, příjemné dovolené. A jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mě velmi potěšilo, paní volala z dovolené, a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
13: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní tradiční, vlastně nejtradičnější, úplně základní, kruciální pořad Skálova simultánka s doktorem Josefem Skálou, který dokonce i našel chyby v chat GPT, takže i o tom se na Josefa Skálu je i umělá inteligence krátká. To můžeme říct rovnou.
1: Tak až to není, ta inteligence by byla krátká i na žáka třetí třídy v tom, co budu vyprávět taky. Ale jo, Peťo, co je nového? Pověz mi, jestli je co nového.
0: Miliardové rozpočty do investic té rozvoje umělé inteligence vyletěly komínem, protože chat GPT neumí vyjmenovaný slova pom, ani poč, dokonce.
1: To vám musím povědět, přátel. Jedna z věcí, která tak posílám Petrovi a i dalším kolegům, ty bombonky a jeden z těch bombonků, skutečně nějaký mladý muž si sedl takhle v autě, vytočil zvukovou variantu chat GPT a zeptal se vážně, jaká jsou vyjmenovaná slova po B. A ten okamžitě chat začal reagovat, že bobr třeba a podobně. Tam nějak slova různá sypal, žádné I tam nebylo. A počkej, tak kde je tam to I? No tak to se nedomohl. Tak říká, a měl by si třeba vyjmenovat slova po Č? A odpověděl, no jistě, například činnost. On se ptal, jako tvrdý i počul, no, říkala umělá inteligence. Takže, přátelé, jsou jaksi sféry, v níž na ní nemůže být rozhodně spolehnutí, to jako ani náhodou. To. Tak asi takhle.
0: No, otázkou je, jestli naopak jazykospitci potom nebudou měnit zase pravidla českého pravopisu, no, jako že se to bude provzdušňovat, aby jsme byli tentokrát kompatibilní s
1: Romou. Aby se blbost příliš nepoznala. No, já když už jsme u toho, Péťo, tak tady vykřiknu do éteru, že novým naším hostem bude paní kolegyně Kaprálová, což je členka PRO od Indry Reichla. Ona je snad předsedkyní dokonce krajské organizace. Je zastupitelkou Královéhradeckého krajského zastupitelstva a je léta ředitelkou mateřské a základní školy, kandiduje znovu tam a já jsem jí slíbil, že s ní uděláme rozhovor na témata, která se týkají školství, protože to je její parketa a krom jiného budeme mluvit o inkluzi, což tam se to projevuje všecko jako velmi hmatatelně. Ona je toho plná, já si myslím, že si naši diváci a posluchači ten rozhovor užijí. Ona je celá natěšená, v dobrém slova smyslu, že dostane takhle příležitost, protože kandiduje ráda, aby prostě byla viditelnější. Tak to my si, Péťo, dopřejeme velmi rádi, protože ta témata, která ona bude s námi přetřásat, si myslím, že jsou velmi důležitá. Já přejdu k jinému tématu, které není o nic méně důležité. Paní doktorka Peková, nemusím vám ji představovat, byla zbavena práva, statutu znalce v oboru pro údajnou jaksi nesoulad s nějakými normami. Neumím to teď z hlavy přesně zreprodukovat. To je další, řekl bych, exemplární příklad toho, jak se zachází se skutečnými odborníky, když tuveme do ruky nějaký koniáš správný. Ona se, jak jsem pochopil, nehodlá ani odvolat, což jsem nezcela pochopil, ale dobře, to je její osobní rozhodnutí. Paní doktorka Peková je velký odborník, to všichni by byla odbornice. Má i jaksi kuráž a charakter, uvedu dva příklady. První, když zesnul tragicky Vláďa Kapal, spolu odsouzený se mnou v té hanebné kauze a probíhal jeho pohřeb ve strašnickém krematoriu, tak tam přišlo hodně lidí, zajímavých lidí a úplně takhle na konci té fronty s kytičkou stála paní doktorka Peková, přistoupila až prostě tam, kde se skládají věnce a květiny a položila ji tam a zúčastnila se prostě toho pohřbu. Já jsem neměl v tu chvíli jsem ji nezachytil, tam jsme tam měli jiné prostě věci, ona pak odešla, ale to není vůbec důležité. No, vzpomeňte si, co řekla, když se ukázalo, že na Ukrajině jsou ty laboratoře pracující na biologických zbraních. A to bylo ve fázi onoho konfliktu na Ukrajině, kdy teda ten nejvyšší státní zástupce vyhrožoval velmi, velmi jaksi hlasitě, že kdo bude mít jiný názor a tak. A paní doktorka Peková přeci řekla, že se modlí za prezidenta východní velmoci a že mu děkuje za to, že prostě armáda, která je nejvyšším velitelem, že jaksi se zničila v podstatě tyto laboratoře, nebo minimálně je jaksi vyvedla z provozu, že už jako nemohou dál působit. To neudělá každý tohle. No, z druhé strany mám takový hloupý pocit, který mám opakovaně v podobných situacích. Zaznamenali jste někde nějakou vlnu nesouhlasu, protestu proti tomu, co se stalo paní doktorce Pekové? Já musím vyzvednout Káču Benke, která napsala obratem takové velmi, myslím si, logické a úderné povídání. Je rozšířeno hodně prostě v kyberprostoru, já ho nebudu předčítat tady, ale chci vyseknout poklonu, že ona se to ujala v prvních hodinách poté, co paní doktorka Peková byla takto prostě postižena. Solidarita se nějak moc nenosí. Káča se ukázala být opět světlou výjimkou. Náš jiný přítel Arnošt Kult, což je velký vědec.
0: Indra Reichl se i tady v pořadu v pondělí toho tvrdě obul a dokonce říkal, že on ji nabídnul a že ji bude zastupovat v tom sporu se státem. Ona to odmítla. Jo, takže nejenom teda slovně, ale i praktickou pomocí tady jako byl přítomen. Tak.
1: To je třeba Indrovi vyseknout poklon. On v tomto bývá velmi důsledný a odvážný a neschovává se za nějaké obezličky. A nemáme na všechno stejný názor s Indrou, ale já si vážím jeho přístupu. On postavil se i za mě třeba několikrát a i za Vláďu Kapala a tak dále. Přejdu k dalšímu muži z našich, řekl bych, který s ním se známe osobně. Je to vědátor a velký odborník Arnošt Kult, který občas prostě i vyrábí poezii. A tentokrát jde o báseň Chameleon. Přečtu ji, až není dlouhá. Kdysi nosil rudou hvězdu, rozdětíka zvolil cestu. Do příruček pilně hleděl, koho zradit dobře věděl. Přišel samet, přišla změna, jiná barva vyhlášena. Převlékl si kabát nový, naposledy fialový. Na hradě si vládne

budu rád, když nám zpřesní, čím by mohl, pač on se mě zeptal, zda mám zájem o takové pohledy, že samozřejmě. Pokud nás poslouchá, a nevylučuji to, pač tam ta vazba na naše relace je zřejmá, tak budu rád, když nám třeba i dneska v diskuzi poví, co by to konkrétně mohlo být, pokud má na mysli třeba i to, že bychom mohli spolu hovořit na několik kamer propojených Petrem Burešem, tak samozřejmě budu velice rád, protože to, co mi poslal, se zdá být velmi zajímavé. No, na Slovensku Braňo Ondruš zaslal vládě Slovenské republiky žádost, aby žalovala Evropskou komisi za zatajování geneticky upravených potravin, které proudí prostě na Slovensko. Míní se tím pochopitelně hlavně ukrajinské dodávky. O vyjmenovaných slovech počuji jsem hovořil, tak pojďme dále. No, klíčové téma dneška samozřejmě je velmi riskantní a svým způsobem už nebezpečné sucho a jeho potenciální následky. A dva momenty v tomto směru nemohu, nebo tři aspoň, nezviditelnit. První jsou ty kroky, které podniká dnešní vláda. Tak sešli se někde na Slapech a tam nějak říkali, že budou jakýsi starý dokument vlastní, že jako opráší a tak dále. Nepochopil jsem přesně, v čem jako spočívá jeho velká hodnota dnešní, ale někde zaznělo, že snad budou proti suchu bojovat tím, že budou hloubit nějaké nádrže na vodu. No, i amatér pochopí, že to asi tak úplně nebude to pravé ořechové. Jsou jiné věci. Jsou ke starým známým důvodům toho sucha, jako je poničení nemalé části lesních porostů kůrovcem, kdy ten les ztratil schopnost prostě absorbovat vodu a řekl bych, pomáhat rovnováze z tohoto hlediska v krajině a způsobem zemědělského hospodaření, jak si nekonče, ale též prostě je součástí, kdy je minimum přirozeného hnojiva, které udržuje půdu ve stavu schopné retence vody, kdy se používají těžké traktory, které mění povrch polí v takový polobeton, kdy je velmi nešťastná struktura plodin pěstovaných, takže všechny ty plodiny, které neslouží jaksi produkci potravin, ale v podstatě se s nimi, abych tak řekl, topí v těch zdrojích, obnovitelných zdrojích energie. To je další rána do té bilance. Pochopitelně spousta budov na dříve zemědělské půdě, jsou jakési sklady a někde co, které jaksi přitahují tu teplo místo, aby tam byla původní zemědělská či lesní a tak dále půda nebo teritorium. A mohl pokračovat dál, ale mě jako těžko nemůže naštvat, když i v této souvislosti velmi jaksi už riskantní, někteří fanatici melou naprosté hovadiny kolem takových věcí, jako je třeba Vltavská kaskáda přehradní. Myslím, že to bylo na Seznamu, tam to bývá zvykem. Sice nemohli nepřiznat, že už hned po druhé světové válce, dokonce ještě před únorem 1948, odborníci začali sestavovat velice racionální plán jaksi kultivace našeho území tak, aby mu nehrozili nikdy nejenom povodně, ale samozřejmě i opak. A teď ten autor ta fakta do jisté míry jako přiznává, se tomu posmívá nějak, že to byla nějaká megalomania. Tyhle ty obehrané písničky, odhrovačky. No, a já chci položit jinou otázku. Představme si, že by ten takzvaný komunistický režim, což prý

který přizpůsobil jen samé nezměrné utrpení. Takže by nepostavil třeba tuhletu kaskádu. Z objektivních zdrojů jsem vyrozuměl, že přirozeným průtokem vody od jihu prostě vltavským řečištěm odchází něco na způsob 6 kubických metrů vody za vteřinu. To je naprosto nepatrný zlomek vody, kterou máme díky těm přehradám zatím teda. A někdo mi říkal, že objem splašků, včetně exkrementů a tak dále, který musí být pročištěn čistírně odpadních vod v Praze, a je zhruba v řádu asi 2 kubíků za vteřinu. To je poměr 1:3 pouze. Jo? Žádná čistička odpadních vod není 100. Splnit svoji funkci, když do ní přitéká, tak neskutečně málo vody. Naštěstí Praha zatím má vody podstatně víc a i ta čistička může normálně fungovat, ale kdyby snad tady někdo se zbláznil po válce a řídil by se moudry, která dneska jsou kamenem mudrců třeba v Seznamu s velkým S, no tak jsme dávno v totální pasti v Praze, protože 3 litry vody na litr splašků, včetně exkrementů a toho všeho, by samozřejmě znamenaly humanitární katastrofu a ekologickou. Možná takové zlomové chvíle jsou dobrou příležitostí těmhletěm idiotům, jak si o to otřískat o jejich rypáky, které strkají do věcí, jimž vůbec nerozumí, a začít těmito lidmi a těmito zdroji nějak jako kolektivně i pohrdat veřejně, protože to skutečně tříská dveřma, co z nich padá. Rosta Čuba napsal další velmi zajímavý příspěvek, on roste před očima, já to vždycky vyslovuji takové všelijaké pochvaly a díků zdání. O parazitech v pozadí, tady to, Petře, máš. To je o... On to napsal před komunálními volbami, jako výzvu lidem, kteří jsou na kandidátkách a mnozí z nich už v těch komunálních zastupitelstvech pracují. On tam popisuje velice přesně, jak různí vykukové, kteří zodpovídají pak za ty či ony služby ve městech či obcích a podobně, jak se schovávají za autoritu i těch, kteří jak si autoritu mají, zastupitelů, a jak potom ve svůj vlastní prospěch a svých kumpánů odklánějí různě peníze a tak dále. To popisuje na velmi šťavnatých příkladech. A vyzval lidi, aby si uvědomili, že se stávají proti své vůli ti, kteří pouze přihlížejí k tomu a netrvají na tom, že toto úřednictvo v těch jaksi městských a obecních úřadů a tak dále, tam hraje takové hry a že nežádají po něm zdokumentovat, doložit velmi přesně, jak to prostě všechno je. On to uvádí do kontrastu s přístupem Tomáše Bati, který se stal, krom toho, že vedl tu velkou vertikálu obuvnickou a nejenom obuvnickou, tak se nechal zvolit i starostou města Zlína. A on tam popisuje Rostě velice detailně, jak Tomáš Baťa založil velmi přesné a racionálně vedené hospodaření toho města na naprosto transparentní, detailní, řekl bych, účetní evidenci, která byla vedena tak, že a takhle, a on se tím osobně zabýval a další lidé prostě z tehdejšího zastupitelstva a vedení města se tím zabývali, sledovali to a tím v podstatě zaťali tipec všem těm, kdo by chtěli prostě si pohrávat ve svůj vlastní prospěch. Luboš Blaha, náš velký kamarád, dává příspěvek na Facebooku a nejenom tam, pod názvem Vyhrál jsem soud nad prezidentem. A je to o tom, že slovenský soud dal za pravdu Luboši Blahovi v jeho sporu s mužem jménem Rizman, což byl nějaký partner, manžel dokonce, té Čaputové.
A ten Rizman Luboše, přestože už snad jsou rozvedeni nějak, ona snad odešla od něj, tak ten Rizman Luboše žaloval za to, že prohlašoval o prezidentce, bývalé prezidentce Čaputové, že je americkou agentkou a tak dále. On dokonce na náměstí, Luboš, to jste možná si vzpomenete, on je velmi dobrý řečník a se vždycky ptal toho publika, ta Čaputová je americká, a teď oni vykřikli ti lidé vulgární název pro prostitutku. A takhle se to opakovalo. No a Luboš ten soud prostě vyhrál. Což je velice, myslím, potěšující. V Německu se dějí různé věci, v Holandsku a tak dále. Tam lidé už se zvedají do velkých protestů proti tomu, jak stát zachází s energetickými zdroji, jak reaguje špatně na sucho, jak terorizuje lidi zaváděním nebo instalací dalších solárních a větrných, hlavně větrných, teda takzvaných obnovitelných zdrojů energie. V Holandsku dokonce nějací zemědělci rozrazili policejní kordon, takže jaký stroj zemědělský jakhle nadzvedl ta policejní auta, která vytvářela jakousi bariéru a odstrkal je prostě někam jinam. Čili tam, zdá se, to nabírá podstatně větší obrátek. Nevím, do jaké míry se to může přelít k nám do České republiky. Ale v Německu dochází k zajímavému pokroku i v jiných směrech. Tamní orgány činné v řízení trestním a navazující instituce se veřejně vyslovili v tom smyslu, že nelze vyloučit, takhle oni to nějak formulovali, že onen incident na lipském letišti nákladovém, kde stálo x letounů Antonov ukrajinských a narvaných prostě zbraněmi do války proti Rusku a pod jedním z těch letounů najednou tam byl nějaký prostě dron a tak dále a okamžitě samozřejmě někteří kvílili, že to tam jako nastražili Rusové a chtěli nechat vybuchnout celé letiště. No tak německé orgány si to nějak tak více nastudovali a obeznali terén, tak nevylučují možnost, že to byla ukrajinská false flag operation, že to prostě ukrajinské služby nastražili tak, aby se mohlo tvrdit, že snad Rusko chce nechat vybuchovat lipské letiště. V Gaze už bylo zničeno 82% všech bytů, když to tak řeknu. Všech míst, kde lidé prostě mohou nějak složit hlavu. Pokud vím, tak je to víc, než tomu bylo v Berlíně v květnu roku 1945. To je něco naprosto děsivého. A ministr obrany Itamar Ben-Gvir, což je velmi jako fanatik zavilý, tak řeční veřejně o tom, že je třeba každý den zabít několik Palestinců, protože to jako nejsou lidi, a že třeba v tom pokračovat takhle jako vytlačit je úplně někam mimo. Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa, který je zřejmě velmi důležitým tykadlem státu Izrael vůči Bílému domu, jisá teda etnicky tam příslušejícím člověkem, což samo o sobě není žádná vada na kráse, proba, to chci znovu zdůraznit, tak se vyjádřil, že pokud, že Spojené státy nedovolí sebemenší pokrok v pásmu Gazy, například ubytování těch lidí a tak dále, dokud Hamas nekapituluje a neodzbrojí. Nemyslím si, že to Hamas udělá až tak úplně a to je teda teror, tomu říkají mnozí autoři vůbec ne levicového ražení, že jestli něco je genocidou, tak to prostě genocida je. Připomínám, že jenom mrtvých Palestinců od toho konfliktu počínajícího 7. října 2024, že už je asi 85 tisíc z toho, asi téměř 30 tisíc dětí a tak dále. Spojené státy zaslali ministerstvům obrany spojeneckých zemí takový zvláštní dotazník, taky jsem tě opešle vece poslal. A ten se jich ptá, jako nakolik budou držet se Spojenými státy v konfliktech, které vedou Spojené státy někde úplně jinde. A jestli budou nakupovat teda
dostatečně ty americké zbraně a podobně. Je to dotazník prostě tlačící na bezmeznou solidaritu, myslím, příliš krásné slovo, bezmeznou podřízenost spojenců, Spojených států tomu, co si zrovna jako usmyslí někdo v Bílém domě nebo v jiných vrcholných institucích Spojených států. Konec konců Trump se vyjádřil po všech jiných výrocích, které z něj vypadly, že pokud Omán bude jednat dál s Iránem o tom, že by nějak společně kontrolovali průjezd Hormuzskou úžinou a že by z toho vybírali snad nějaké peníze, takže rozbombarduje teda ten Omán, který byl považován za loajálního a spojeneckého v podstatě se Spojenými státy. Někdy jsem zaznamenal, že Irán, který dává jasně najevo, že si nenechá od Spojených států vůbec nic diktovat a zatím zůstává v pozici, která ho nenutí k nějakým změnám, jakkoliv tam asi některé následky té agrese americko-izraelské nebudou úplně jednoduché pro civilní obyvatelstvo a tak dále, tak vyrozuměl jsem někde, že návrh, který mezi nimi se projednává, mezi oběma státy, to jest Iránem a Ománem, má spočívat v tom, že by za průjezd každého plavidla platili ti, kdo jsou jeho majiteli, 5% hodnoty toho nákladu Iránu a 2% hodnoty toho nákladu Ománu. To by nebyly malé peníze. Tak jak tohle skončí, ví pán Bůh, ale množí se stati a analýzy a tak dále velice kvalifikovaných lidí. Například mám-li uvést nejenom ze západu, ale z východu profesora Valentina Katasonova, což, jak jsem pochopil, byl dříve šéf jednoho z klíčových útvarů ruské rozvědky, ale jako té, co právě má na starosti, řekl bych, koncepční analytické otázky a tak dále, toho útvaru, tak ti se shodují v tom, že

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní stream 12.10.2026, 20.06 velitelského času. A já tady vítám vzácného hosta, magistra Lubomíra Volného. Ahoj.
1: Ahoj, Peťo, zdravím tebe a zdravím všechny diváky Bureš TV.
0: Já tě taky zdravím a za všechny diváky ti vyřizuji pozdravení. Tady třeba Jolana píše a no, zdravím, dalších, Jolanko. Já to postupně budu ukazovat. A tady Jukarel je první. A dostali jsme počuni v volbách, k tomu se určitě dostaneme. Zároveň bych rád, aby si taky jaký rozhlídnul jako přes naše hranice, protože zase pro změnu dějou se věci, které naznačují jisté změny směrů v jistých těch otvorech. Tak jestli náhodou tady se nemáme obávat další pěrestrojky. Potom myslím si, že i lidi tady už píšou přesně tady. Já možná začnu tady tím rovnou chatem, protože bychom se od něj mohli odpíchnout. Já tady přečtu, jestli dovolíš. Tak Karel píše, mám dotaz od zpackaných voleb, už těch předešlých, když jsme fandili Volnému bloku, se na české alternativě neděje vůbec nic. To nic je veliký tady. Polovina spolku rozpadlých, zbytek nic nedělá. Máme tady několik posledních let pasivitu, kdy se zdá, že už to úplně všichni vzdali. Otázka zní, kdy uděláme revoluci a vezmeme si republiku zpět? Teď mluv.
1: No.
0: Víš už datum, prosím tě, a hodinu, kde se sejdeme a tak dál?
1: Něco no tak, já to klidně zorganizuju třeba na příští sobotu na Václavském náměstí, sejde se nás tam všech 7. A uděláme velkou revoluci, protože o moc víc nás tam nebude. Tahle republika se prostě uspokojila voličsky tím, že nám nevládne. Já se nějak sekám. Vidíš, jak to vidíš ty? Je to v pořádku?
0: Trošičku, ale jako hlavně je ti rozumět, jo? Jestli se trošku seká v obraz, to okay. Není podstatný. Já se schválně vypnu kameru, jestli to pomůže, jo?
1: Takže prostě... Jo, republika se uspokojila tím, že nám nevládne Fiala. Lidi už nemají takovou masáž 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu skrze Ukrajinu v médiích. Takže si jakoby odpočinuli a není tady žádná poptávka po nějaké alternativě, ani politická, ani společenská. Je mi líto, je nás prostě opravdu, opravdu málo. Vemte si to tak, že když tady přišla migrační krize, tak 90% lidí se postavilo na správnou stranu barikády, věděli, že to je špatně a že prostě je třeba se tomu postavit. Když potom přišel covid, tak až 80% zřejmě dospělé populace se nechalo napíchat. No a teďka do toho přišla ještě Ukrajina, která oddělila, nebo respektive invaze NATO na Ukrajinu v roce 2014 a posléze ruská invaze proti invazi NATO na Ukrajinu v roce 2022, i když tady si musíme dávat pozor na jazyk, protože nežijeme ve státě, kde by byla svoboda slova, ale žijeme ve státě státem přikázané pravdy, jak ukázalo celá řada jakoby rozsudků v minulosti. Tady musíme respektovat státní pravdu, protože když nebudeme respektovat státní pravdu, tak nám soudci řeknou, ano, je tady svoboda slova jenom od samcať po samcať, takže musíme si dávat pozor na to, co říkáme, aby z toho nebylo vysílání o zlatou mříž. Ale i tohle rozdělilo tu společnost a lidi teďka ve své podstatě těch racionálně uvažujících a rozumných lidí, kteří se scházejí třeba na Bureš TV, je tak maximálně, to ti řeknu, maximálně podle mě 5% celkové populace a z těch 5% celkové populace ještě třeba tak polovina, možná až víc než polovina lidí prostě třeba nechodí k volbám, jo, protože neví, koho mají volit, protože jak si možná za chvilku řekneme třeba, až budeme rozebírat ty komunální volby, tak už nikomu moc nevěří z té oficiální, alternativní parlamentní scény. No a my na té mimoparlamentní, alternativní politické scéně různých stran, hnutíček a spolků jsme dokázali kolektivně, že to nedokážeme, dokázali jsme, že se prostě nedokážeme spojit, dokázali jsme, že nedokážeme spolupracovat, že nedokážeme spolupracovat ani zákulisně, tak jak to chtěli někteří aktéři toho národoveckého hnutí, a že nedokážeme spolupracovat ani otevřeně a transparentně veřejně, tak jako jsem se o to třeba pokoušel. Takže my jsme všichni dokázali, že to nezvládneme, a taky nám všem došla energie a finanční prostředky, protože jsme to velmi často, tu svoji činnost, sponzorovali za vlastní peníze, a prostě v okamžiku, kdy vás, já jsem tady si zaplatil v Ostravě 5 nebo 6 billboardů s Putinem, kde jsem napsal, že Rusko není nepřítel, Rusko je příležitost, a stálo mě to nějakých 20 tisíc, že? Takže prostě v okamžiku, kdy vy nemáte tu ekonomickou sílu, abyste tu informaci dostali mezi lidi, tak ji tam nedostanete, a bohužel, i když ta alternativní média, některá jako tvoje televize, existují a mají velmi solidní zásah, tak bohužel prostě miliony lidí to neuvidí. Nedozví se o tom a nebudou uvažovat jiným způsobem, protože sledují prostě ty mainstreamová média, čtou si Seznam, čtou si jiné, dívají se na Českou televizi, dívají se na Novu, dívají se na Primu, absolutní většina lidí, 95% prostě veškeré populace. A proto to všechno prostě, to je kombinace věcí, kvůli kterým to podle mě odumřelo. Naše chyba, protože vždycky je důležité se podívat na to, co to člověk sám udělal špatně, nebo ta jeho skupina, co udělala špatně. Naše chyba je v tom, že kromě toho, že jsme profízlovaní, samozřejmě, ale to je riziko, se kterým se musí počítat, tak naše chyba je, že jsme se prostě nedokázali žádným způsobem spojit a spolupracovat už ani před těma předminulýma volbama, natož teďka v těch posledních parlamentních volbách, a nedokázali jsme překonat určité hranice osobnostní, které máme, a nedopadlo to dobře. Takže směrem dovnitř je třeba říct, že třeba i ten můj přístup, kdy já jsem chtěl ta veřejná jednání v přímém přenosu, a s tím, že jsem teda nabídl, že nemusím kandidovat, že to nemusí být volný blok, že to nemusí být prostě, já nevím, pod naší značkou a tak dále a tak dále, tak to prostě všechno narazilo na odpor jiných hráčů, a bohužel zase tady trošku jako výčtu těm našim sympatizantům, nedošlo k tomu, aby ti sympatizanti, kteří jsou zamilovaní vždycky do nějakého konkrétního člověka, ať už je to muž nebo žena, tak prostě nejsou schopni překročit ten stín, že zrovna ten jejich fanoušek nemusí přece být premiér, že zrovna ten jejich fanoušek nemusí přece být minister, že zrovna ten jejich idol nemusí být zrovna poslankyně. Přesto jsme se nedokázali přenést, a prostě ta národovecká scéna prakticky odumřela. Velký náboj nám samozřejmě dodal ten COVID, protože tam to ta nespravedlnost a to, co se tady prostě dělo ty zločiny, tak to zasáhlo celou populaci, ale opět musíme si prostě přiznat jako národ, že minimálně 70, ale vypadá to, že až 80% dospělé populace, nepočítáme do toho ty chudáky důchodce v domovech důchodců, které tam prostě znásilnili a na nic se jich neptali a prostě a to do nich napíchali, tak když to řeknu, od 18, třeba do 65, tak prostě 70% populace se nechalo naočkovat zbaběle. Proto, aby mohli na pivo, aby mohli na dovolenou a podobně, takže tam jsme to prohráli jako národ. Nám na té alternativě to dodalo energii, protože jsme měli jakoby proti čemu bojovat, pak ještě mohli využít toho, když Vladimír Putin ukončil, tuším 24. února 2022, ukončil epidemii covidu svou speciální vojenskou operací, tak jsme mohli ještě nějakou chvilku fungovat tímhle směrem, ale pak se to prostě vytratilo, ta energie tam není a nedá se ta revoluce zorganizovat z obyváku, prostě když máte nulové ekonomické prostředky. A musíme tady zase uznat našim oponentům, že zatímco my nejsme schopni spolupracovat a nejsme schopni ekonomicky podpořit nějaký projekt, který by mohl něco změnit v téhle zemi, tak oni dokázali vybrat miliardy na zbraně. Takže musíme našim oponentům a nepřátelům svobody a nepřátelům míru v této republice uznat, že zatímco my se už čekáme a uhádáme k smrti kvůli teoretickému politickému postu, tak oni dokážou vybrat miliardy na to, aby se mohlo vraždit na Ukrajině nebo v Rusku. Takže asi tak. Revoluce klidně můžeme udělat, jak říkám, bude nás tam 7 nebo 37 nebo 700, ale těžko můžete spasit klackem republiku, ve které většina, absolutní většina vašich sousedů vás nikdy v té revoluci nepodpoří.
0: Děkuju. Já jsem jako byl fakt, když jsem viděl ty výsledky, ten první šok, to nasra, to, jak to říct, zklamání, tak jsem tak jako se zamýšlel nad tím, jestli teda je to o tom, když jsem viděl, jak ten stan jako tady de facto je vítězem voleb, tak zatím teda, nevím jak v druhém kole, ale u toho Senátu, tak jsem si říkal, dobře, takže potřebujeme evidentně jako ukrást pár miliard, povraždit pár lidí a pak nás bude na politický scéně.
1: Prosím vás, to je vtip, ano, soudruzi, kteří nás posloucháte, u policie České republiky právě teďka to byla nadsázka.
0: To
1: byla
0: ano, nadsázka, samozřejmě no? To nadsázka. Ale jako asi voliči říkají, tak když oni se umějí postarat sami o sebe, že jo, tak se budou moct umět i postarat o republiku, nebo já už fakt nevím, jakože tyhle lidi, kteří jsou celá strana vytvořená prostě jako projekt, který má krást hlavně, že jo, tak dostane takhle vysokou důvěru, asi je ještě z čeho krást, ale lidi se mají jako dobře. Na druhou stranu to bylo takový to první a jako zepětí, jako nervový, ale pak si člověk uvědomí, že například v Rychnově nad Kněžnou, já to dám jako příklad, v Rychnově nad Kněžnou kandidovali do Senátu dva poslanci, dva kandidáti, z alternativy ani jeden, jo, byl tam jeden právě, myslím, že za ten stan a druhý tam byl za ANO, shodou náhod oba dva prošli do druhého kola. Náhoda. Ale pak máš ve Strakonicích taky nikdo jako za tu, za nás, řekl, za ty národovce. Teď to beru, ale i včetně jako SPD, pro, já nevím, kdo tam ještě byl, stačilo, nezávislí kandidáti. Jo, my jsme to prolejzali opravdu, teď jsme si nad tím dali tu práci. Prolejzali jsme celou kandidátku všech z těch jednotlivých regionů, aby jsme lidem jako upozornili, hele, tamhle v tom regionu ten a ten je docela zajímavý, ta a ta, jo, to, prostě aby nemohli lidi říkat, že neměli informace, nevěděli, koho volit a tak dál, takže tentokrát jsme ten servis jako takhle odmakali s Víťou, s Ivanem a s dalšíma lidma a pak žasneš, že pak máš regiony, kde se ti perou minimálně dva proti sobě, ne-li tři, jo, vlastenecký kandidáti, který se mydlejí mezi sebou samozřejmě a dohromady a pozbírá každý 3%, jo, a je to v nesouladu s tím, že prostě opět tady, jak si řek, hlavně si myslím, že je velký průšvih toho, že prostě není jako boha ty lidi sjednotit, dohodnout se a říct, dobře, chceš kandidovat, dobrý, tady je to plný, pojďme se podívat, jo, tady někoho máme, tak pojď kandidovat prostě do Rychnova nad Kněžnou. Tam není nikdo. Jo, a budete tam tři a máš třetinovou šanci, že tě někdo zvolí. Jo, prostě tohle to se neděje. Prostě nulová koordinace, nulová podle mě jako snaha se dohodnout. Jo, prostě to někdo jako vystřelí, ha, a teď tam do toho jdu a prostě a teď se celý svět se z toho přestane otáčet kolem své osy a jako to mě docela nepřesvědčilo v tom, že opravdu tohle to byla vzácná příležitost, jako že jo, protože nepotřebuješ tolika lidí, tolika peněz na jeden nějaký obvod, kdybychom uhráli jeden okres, tak si řekneme dobrý, tak máme tam další jako želízko v ohni, že jo. Ale nemáme ani to.
1: No, je to... K volebním výsledkům musím teďka zase, provedl jsem nějakou sebekritiku, tak teďka se zase vrhnu na voliče, oni mi za to budou třeba někteří nemít rádi, ale je to tak, a zase pochválím protistranu. Protože protistrana kromě toho, že je schopná vybrat miliardy na to, aby mohli zabíjet prostě Rusy na Ukrajině anebo Rusy v Rusku, tak protistrana chodí k volbám. Ti lidi prostě chodí k těm volbám. A naši národovečtí voliči z nějak ze zásady, protože oni nechtějí Senát většinou, tak bojkotují volby do Senátu, přičemž si neuvědomují, že jediná možnost, jak zrušit Senát, je, že Senát bude souhlasit se svým rozpuštěním. Takže nechodí k senátním volbám. Nechodí ke komunálním volbám. Nechodí k eurovolbám. Přijdou jednou za 4 roky k parlamentním volbám, aby tam dotlačili aspoň jednu nějakou partaj, aby prostě si mohli ulevit aspoň vždycky, když jim nějaký jejich oblíbenec něco řekne ze sněmovny prostě od pultíku, a nebo aby si od něho přečetli nějaký článek, nebo aby se podívali na jeho video, ale prostě nechodí k těm volbám. Voliči alternativy nechodí k volbám, protože nemají rádi Evropskou unii, nemají rádi Europarlament, tak nechodí k eurovolbám. Neuvědomují si, že pokud tam nebudou europoslanci, kteří budou bojovat za Czechsi, tak jako bojoval Brexit, nebo jak se to jmenovalo, teda ta strana Brexit se přivomenovala, si
0: No,
1: vzpomínám na Nigel
0: Nigel
1: Farage.
0: Farage, ne, se jmenoval ten.
1: No, ale jak oni se jmenovali, tak teďka si úplně nespomenu, ale prostě kdyby je tam ti Angličani nenavolili do toho europarlamentu, tak by žádný Brexit nebyl. No ale naši voliči prostě k těm volbám do europarlamentu nepůjdou. Naši voliči nepůjdou k volbám do Senátu. No, tady tohle je kritika směrem k voličům, nebo naši voliči, ale voliči, kteří by chtěli systémovou změnu. No a pochopitelně jim v tom vůbec nepomáhá ta politická reprezentace, která se považuje za alternativní a nebo národovecko, nebo to aspoň o sobě tvrdí, přesně tím, co si popisoval. Jo. Tady v Ostravě proti sobě kandidovali různí nezávislí kandidáti, kteří neměli šanci ve své podstatě ani na 0,5%, ale vždycky prostě kandidovat musí a nedomluví se navzájem. Jo. A když se pokoušíš být jako prostředník a řekneš jim, tak vy tu kandidaturu sundejte a podpořte tady tuhle kandidaturu a pak se to může v jiném obvodě vystřídat, tak prostě se nikdy nikdo s nikým, neznám příklad, že by se ti alternativci, nebudu jak tady v Ostravě jmenovat, abych nezlobil některé lidi, kteří fandili třeba těm kandidátům nebo kandidátkám, ale neznám příklad, že by se ti lidi byli schopni a ochotni domluvit. A opět si tady přihřeju vlastní polivčičku, protože je to pravda, protože mám čisté svědomí a jsem rád, že ho mám, tak to jenom zopakuju, že když jsme se chystali na poslední parlamentní volby, které jsme se nakonec nezúčastnili, tak jsme tady v Ostravě zorganizovali celostátní konferenci mimo parlamentních politických stran, hnutí a osobností. Organizovali jsme to jako volný blok, ale v tom úvodním vystoupení bylo jasně řečeno, že se to nemusí jmenovat volný blok, že to nemusí být na platformě Volný blok, že já nemusím být lídrem kandidátky a že nemusím ani být na kandidátce. Jenom ať se ti ostatní prostě mezi sebou domluví. A tak, jak tam některé strany byly a někteří lidé vystupovali jenom řekněme virtuálně, tak to všechno skončilo tak, že jsme se tam brutálně pohádali a byla to absolutní katastrofa a nic z toho prostě nevzniklo. Protože jedna ta věc, já už jsem to říkal tisíckrát, tak krát se zopakuju, prostě půlka z nás jsou policajti a druhá půlka z nás jsou asi super egoisti, protože jinak to vysvětlit nejde. A když jakou jedinou alternativu tady v současné době, třeba parlamentní, máš tu, řekněme, 4 koalice, já nevím, jak, já nechci, aby to znělo nějak to, ale prostě je to koalice SPD pro Trikolory a Svobodných a ty bys chtěl třeba podpořit jejich kandidáty jak v komunálních volbách nebo i v těch senátních, kde SPD třeba kandidovalo a pak si uvědomuješ, že podporuješ prostě lidi, kteří chtějí skrze svého ministra obrany vyslat 2 brigády do Pobaltí v případě války s Ruskem, tak si to taky rozmyslíš a potom k těm volbám třeba nejdeš, protože nechceš volit Babiše, který chce poslat na české vojáky do války s Ruskem, protože to není Fico, není to Orbán, prostě je to Babiš a on je tam, když tak pošle do té války, na rozdíl třeba od Fica nebo od Orbána, kdyby byl u vlády, ale já si myslím, že ani Maďar je tam nepošle. A máš volit někoho, kdo má stranickou nálepku, kterou má ministr obrany Zuna, kterou má předseda strany SPD, nebo hnutí SPD, Tomio Okamura, kteří drží tuto vládu u moci. To znamená, že vláda SPD chce poslat vojáky do války s Ruskem. A řekněme si to tak, jak to je. Absolutní většina voličů SPD prostě je protibanderovská. Jo? Jsou antibanderovští. Nejsou protiukrajinští, nejsou proruští, ale stejně jako já, jsou prostě antibanderovští. Já nesnáším banderismus. A Ukrajina je, tady si možná budu koledovat, ale Ukrajina je oficiálně banderovský stát. Je to prostě stát, který slaví národní svátek při narození Bandery. Jsou tam i ti další Šuchevič a já si teďka nespomenu na ty jména. Dělám si k tomu nějaké
0: Melník
1: nějaké
0: třeba, že jo,
1: ano,
0: toho
1: ano.
0: Slavnostně pohřbívali teď za dalšího nějakého
1: ano,
0: nácka.
1: Ano. Je,
0: prostě...
1: to, je, to, je to prostě regulérní ukronacistický banderovský stát. Prostě uznávají jako národní hrdiny. Víš co, že banderovci vraždili Poláky a že vraždili Čechy a Maďary a Slováky a Rumuny a že vraždili Romy, na to každý kašle. Ale oni vraždili i Židy přece. Po statisících. Dobíjeli je sekerama, upalovali je zaživa. A nám to tady najednou v Evropské unii nevadí a podporujeme banderovský ukronacistický stát, protože to je banderovský a ukronacistický stát, protože oficiálně velebí banderovce a antisemické ukronacisty, kteří mimochodem ještě jako páchali pár jiných genocid vůči, jak říkám, Čechům, Slovákům, Polákům, Maďarům, Rumunům, Romům, a na to každý kašle, to nikoho nezajímá. Ale my podporujeme stát, který adoruje prostě pachatele židovského holokaustu. To je prostě neuvěřitelné. A s tímhle, já i kdybych překousl, třeba já i kdybych překousl, že mám tu historii ze SPD, jakou mám a chtěl bych podpořit nějakého kandidáta, protože ho znám a věřím mu, nebo budu doufat, že bude dělat nějakou dobrou politiku, tak já prostě nepřekousnu ten fakt, že SPD je vládní strana a chce poslat, to je vládní SPD, vládní strana, která chce poslat vojáky, české vojáky do války s Ruskem. Tečka. Může si kdokoliv vykládat, co chce, ale v okamžiku, kdy zaznělo od Babiše, že on v případě války pošle české vojáky do Pobaltí, aby bojovali s Ruskem, tak SPD měla prostě odstoupit z té vlády se všemi svými ministry. Protože to prostě neudělali, tak podle mě dopadli tak, jak dopadli. Protože proč, jaký význam má dneska volit Kovaříka, když může žít přímo ke Kováři, že? Proč bys měl volit SPD, kteří prostě nedělají nic jiného, než dělá Babiš, když můžeš rovnou volit Babiše. Takže jo, ten propad a rozpad té protisystémové a národovědecké fronty je na všech úrovních. To je mimoparlamentní, politické, mimoparlamentní, spolkové, mimoparlamentní, individuální a včetně té parlamentní. Protože jak může nějaký národovec a člověk, který přemýšlí protisystémově vzhledem třeba k současné podobě Evropské unie, tak jak může podporovat někoho, prostě, kdo chce poslat české vojáky do války s Ruskem a nepostaví se k tomu úplně jasně, jako se v tomu v minulosti postavil Orbán, nebo jak se k tomu teďka jako hodně natvrdo staví Fico. No. Takže to je prostě ta situace a vůbec se nedivím, že těch 5% lidí, kteří ještě nestratili zdravý rozum v této republice a víc nás není, si buďme naprosto jistí, víc nás není, takže jsou potom znechucení a ve své podstatě ani k těm volbám třeba nechodí, protože neví prostě jako z kere do kere. Alternativa nic nenabízí, jako my nic nenabízíme, protože na to nemáme ani morální základ, ani finance a to, co se jim nabízí, tak to je potom pro ně jednodušší to prostě hodit Babišovi, jenom proto, aby tady třeba nevládl Fiala.
0: No, v tomhle Těžko ti můžu jako oponovat, ale zkusím to. Toho Zunu jim prej nadělil Babiš. To jako nebyla jejich šťastná volba.
1: Samozřejmě, že jim ho nadělil Babiš, ale proč si ho nechali nadělit? Oni v té vládě nemuseli být. Asi v té vládě chtěli být. Mohli to udělat jako komunisti, mohli vyjádřit vládě důvěru a nemuseli v té vládě být, ale oni v té vládě chtěli být. Takže si nechali vnutit všechny ministry, protože ani jeden ministr, který je ve vládě, není za SPD. Všichni jsou to Babišovi lidi. A to si taky spousta lidí, kteří uvažují racionálně, uvědomuje a proto jsou taky nasraní prostě na SPD. No jo? A vytrestali je teďka v těch komunálních volbách tady za to, protože to je zrada na voličích. Otázka je, jestli je vytrestají třeba i v parlamentních volbách.
0: No, prej to všechno k tomu směřuje. Ono vlastně, že jo, SPD by se mohla učit právě z pádu nejenom komunistů, ale i ČSSD, starý sociální demokracie, kdy Babiš je prostě vyluxoval a podle mě on jde úplně stejnou cestou, že jo. A takže SPD do budoucna jako nemá na ružích ustáno.
1: Mimochodem, jestli tě můžu přerušit, tak já jsem si dělal jako, ne že já, ale Umělá hmota mi dělala analýzu prostě tady těch komunálních voleb a strany, které nejvíce ztratily, tak pokračuje se šup. KSČM, ČSSD, nebo teďka to je ČSD, nebo co to je, a hned za nima je SPD. No, protože nejvíce, úplně nejvíce těch mandátů, jestli to dobře pamatuju, z těch tabulek ztratila KSČM, nebo možná stačilo, to teďka jmenuje, nejsem si úplně jistý, ale KSČ prostě ztratilo nejvíc mandátů, hned po nich zbytek sociálních demokratů a hned po nich SPD. A jak sociální demokrati, tak komunisti, tak SPD teďka umírají na to, že oni prostě tak strašně chcou mít ty funkce a tak strašně chcou mít přístup k těm všem zákulisním kšeftům, že si vůbec neuvědomují, že se musí postavit tomu Babišovi i v rámci vlády a musí vyvolávat různé formy vládních krizí a veřejného vyjednávání. Tady by si mohli vzít příklad z těch, které jako upřímně taky nesnáším, protože to je prostě mor pro budoucnost, ale z Pirátů, kteří to udělali naprosto dokonale před minulýma volbama. Oni si úplně v klidu 3 roky vládli z 5 koalicí a rok nebo rok a půl před volbama prostě z té vlády odešli, stali se jakoby mediálně brutální opozicí proti té vládě, aniž by jednou jedinkrát podrazili nohy v případě nějakých důležitých hlasování, ale mediálně se vymezili a prostě pustili ty funkce v té vládě, pustili ty kšefty, pustili ty politické náměstky, protože věděli, že pokud to neudělají, tak prostě o ty svoje voliče přijdou. Takže otázka je, jestli si to někdo ve SPD uvědomí a jestli Tomio Okamura pustí post předsedy poslanecké sněmovny, jestli ti všichni možní náměstci, kteří jsou na různých ministerstvech, teďka pustí ty svoje funkce, jestli případně i ostatní poslanci SPD pustí svoje pozice ve výborech a prostě vyvolají vládní krizi, protože by jim měli z té vlády odejít z té vlády a maximálně tak možná tu vládu. Ha?
0: Tohle to jsem tam hodil já, prosím jo. Tě, to je od našeho kolegy Jardy Števce. Tohle to je prostě oficiální prezentace armády České republiky. Když si o tom mluvil, já se dlouho by to trvalo, jsem to našel. Jo, a to je vyslání armády České republiky do operací NATO nového modelu sil NATO odstrašení příprava k obraně kolektivní obrana. Takže v případě, když bude Česká republika napadená, všimni si, tak jedna část armády odchází směrem do Polska a druhá na Slovensko. Tak to je jenom tak, jako k čemu máme tu naši armádu a co bude dělat, až teda budeme napadeni, tak takhle to dopadne.
1: No, mně se líbil ten pečený sněhulák, kde byla akce Kreml, to si můžete všichni taky najít na YouTube, a kde ti vojáci říkali, no napadneme Rusko ze severu všemi 7 Gripeny a z jihu 2 Pandury, a sevřeme je do klešti a provedeme výsadek v Kremlu a během půl minuty prostě bude všechno vyřešeno, což je úplně nesmysl. Můžeme se za chvilku dostat k tomu, jakým způsobem bude, když tak ta válka podle mě probíhá a potom si o tom můžeme podebatovat, až nás propustí po válce z vězení třeba nějakou dobu, ale ještě bych dokončil tu myšlenku a už se můžeme věnovat něčemu jinému. potenciální volič SPD musí být v současné době buď to úplně znechucený z toho, co dělá SPD na parlamentní úrovni, anebo musí být hodně překvapený a chodit tam už jenom z pocitu sounáležitosti třeba s Okamurou, protože je to vládní strana, která nás chce oficiálně nás chce dostat do války s Ruskem, protože oficiální stanovisko české vlády, ministerstva obrany, premiéra je, že budeme posílat vojáky do války s Ruskem. Nemá nikdo stanovisko jako Fico, nemá nikdo stanovisko jako Orbán a podle mě ani Maďar, když jsem nenašel, uměla hmota mi nenašla žádná jeho vyjádření na téma, kolik bude kam posílat vojáků, tak ani Maďar nepošle podle mě žádné vojáky mimo území Maďarska, ale my už se na to chystáme dělat, česká vláda pod českým premiérem a připravuje se na to armáda České republiky pod ministrem obrany, který je tam nanominován oficiálně za SPD. A můžete si to vyzkoušet stejně jako já jsem si to vyzkoušel. Neexistuje jedno jediné veřejné vystoupení Tomia Okamury, Radima Fialy, dokonce ani Jardy Foldyny. Nenašel jsem na oficiálním ani bohužel nic od pana Reichla, nenašel jsem nic od Svobodných, našel jsem nic od pana Ševčíka, kteří by řekli, že oni s tím nesouhlasí, aby armáda České republiky vysílala vojáky do války s Ruskem mimo území České republiky. Takže každý, kdo si protrpěl všechny ty anabáze, SPD od migrační krize přes COVID a teďka válku na Ukrajině, tak musí být prostě buď to hodně nervózní. A já si myslím, že polovina potenciálních voličů je přímo zděšená tím, že oni ve své podstatě by se měli svým hlasem podílet na tom, že armáda České republiky bude vysílat vojáky do války s Ruskem mimo území České republiky. Takže pro voliče je to opravdu katastrofa, protože mimo parlament nic neexistuje a nic dlouho existovat nebude. Tam je to přejeté, tam je to rozorané. A kdyby se teďka najednou objevila nějaká osobnost, ať už by to byl muž nebo žena, která by začala říkat ty správné věci a začala by se objevovat úplně všude v televizi a ve všech našich serverech a tak dále, jako Meloniová třeba v minulosti, tak si můžete být jistí, že to je prostě nastrčený agent, který má opět jako vyvolat v lidech nějaký falešný pocit šance důvěry a který má prostě tu zemi zavést tam, kam ti globalisté jakoby zavést jej. Takže je to strašně frustrující. A upřímně opět nedoporučuji nikomu žádné pokusy o revoluci nebo něco takového, protože nemá cenu, abyste se snažili spasit, zachránit své sousedy, kteří nechtějí být zachráněni, abyste se je snažili spasit a zachránit klackem. To se prostě nepovede, obrátit to proti vám. Tenhle národ absolutně spí a prostě chystá se podvědomě, někteří se na to těší, ti, kteří na tom vydělají, a ti, kteří do té války nepůjdou, a jiní se podvědomě, nevědomě chystají po třetí do války s Ruskem opět na straně budoucích poražených.
0: No, tak mnozí si říkají, že to přece tak hrozný nebude. Vzpomněl jsem si na film Musíme si pomáhat, kde když ty židy tam dávají do toho transportu, do toho vlaku, tak se tam jako uklidňují, no přece to tak strašný nebude, ne, v tom. Jo, prostě a víme, co se stalo potom. Faktem je, že mě taky právě napadla to řešení a la Piráti, že SPD by prostě cukla kobercem někdy ke konci volebního období, ten poslední rok, asi jo, já myslím, že rok by měl stačit na to, aby volič zapomenul, co se předtím dělo, a začala tvrdě jako prosazovat opoziční politiku. Otázka je potom, jak to bude krystalizovat, nebo jak to vidíš třeba Tomio Okamuru versus Jindřich Reichl, protože já to vidím jako dva kohouti na jednom smetišti, jako v dobrým. Jindra je hodně aktivní, je vidět v svého prima, jo, a tak dál, ale zase Tomio podle mě nebude nadšený z takovýhle konkurence, která ho jako může nějakým způsobem oslabit, nechci říct přejet, jo, ale jak to vůbec, jako tohle přece oni, kdyby potom kandidovali každý za sebe, tak by to tu SPD zase ještě víc oslabilo nějakým způsobem. Jak ty to vidíš tady třeba tenhle ten duel, řeknu to takhle?
1: No a začnu od konce a zase řeknu něco, co mě bude spousta lidí nenávidět, tak doufám, že ti to úplně nesrazí sledovanost. My potřebujeme politickou smrt SPD, protože dokud politicky nezemře SPD, tak v této republice nemůže vzniknout AFD. No, protože SPD prostě je žába na pramení protisystémové, čexitové, národnické politiky, protože to už je systém, na kterém se živí tisíce lidí velmi dobře a je to prostě žába na pramení. A dokud nezažijeme politickou smrt SPD, tak se tady neobjeví prostor pro případnou českou AFD. To, co jsem říkal, to je jenom politické řešení pro to, aby byli znovu zvoleni, tak jak jsi to říkal nebo naznačil. Pokud cuknu tím kobercem rok před volbama, tak aby na to lidi zapomněli a začnou dělat opoziční politiku, která nepřinese vůbec žádné hmatatelné výsledky, tak to bude zase jenom další podvod na voliče, aby je znovu navolili do té sněmovny. Nebude to nic o tom, že budou skutečně reálně dělat nějakou politiku. To bude všechno domluvené, prostě bude to domluvené divadlo a za to, že budou jenom jako dělat nějakou politiku, tak jim Andrej Babiš bude házet pořád nějaké drobky ze stolu a bude si je připravovat na to, že s nima spolupracovat bude, protože stejně i tak ta čtyřkoalice, která byla po odchodě Pirátů, kdyby získali většinu ve sněmovně, tak by s těmi Piráty opět spolupracovali. Jo. To je politické řešení, to je vyčurané politické řešení, je to podvod na voličích. Co se týká souboje Reichl Okamura, to je prostě problém, protože Jindra Reichl je prostě schopný, inteligentní člověk, který toho v životě hodně dokázal, ale do politiky, do sněmovny se dostal stejně jako já na křídlech SPD. A určitě si velmi dobře prostudoval mou kauzu a on moc dobře ví, že nejenže se dostal do sněmovny na křídlech SPD, ale je pod křídly SPD v současné době. A pokud nebude držet ústa a krok, tak přes veškerou svoji popularitu a přes veškeré svoje schopnosti a přes veškeré svoje retorické umění skončí úplně stejně jako všichni ostatní a to, kteří byli v SPD a kteří byli prostě pracovitější, schopnější a dokonce i chytřejší než Tomio Okamura nebo Radim Fiala. A takových lidí tam bylo dost a všichni skončili v první setně sekundy, kdy si ten tým, který si toho Okamuru pěstuje, uvědomil, že by pro toho člověka, kterého mají pod kontrolou a který jim zajišťuje to živobytí, mohli být jakoukoliv konkurenci, tak ho prostě zlikvidovali anebo jí zlikvidovali a zařízli. Proto říkám, že SPD nikdy nebude AFD, protože když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem si na té umělé hmotě nechal udělat i analýzu prostě vývoje SPD a AFD. A AFD měla prostě od okamžiku svého založení 7 předsedů. Od okamžiku, kdy se dostala do Bundestagu, 5 předsedů a předsedky. A žádný ze zakládajících členů AFD v současné době není v exekutivním vedení AFD, ale je tam jeden jediný člověk, který má funkci čestného předsedy. Ta strana procházela vnitřním vývojem, ta strana nabírala schopné, pracovité, inteligentní, verbálně zdatné lidi, kteří chtěli dělat skutečně to, co ta strana měla v programu a ta strana procházela procesy, kdy prostě i ti otcové zakladatelé odcházeli z těch funkcí, byli převoleni a díky tomu se ta strana prostě mohla vyvíjet. To se v SPD nikdy nestane a ve své podstatě to nechce a ani ta skupina lidí, kteří SPD drží prostě nad vodou a drží ji v té sněmovně, protože oni prostě jsou zamilovaní už jednou, nejednou, tisíckrát se postavili za Okamuru, tisíckrát za něho bojovali se svými rodinnými příslušníky na sociálních sítích, v nějakých volebních kampaních a tak dále. A nedovedou si vůbec představit, že by to mohl vést a řídit někdo jiný, čímž vraždí pochopitelně tu národoveckou scénu v České republice, protože Tomio Okamura za 12 let v politice nebo za 14 let v politice taky dokázal, že nic nedokáže. Dokáže jednu jedinou věc. Dokáže se udržet v politice, dokáže se udržet v Senátu, kde byl, nebo ve sněmovně, dokáže vyšplhat na nějakou funkci, protože ovládá to zákulisní vyjednávání nebo ten tým okolo něho, dokáže zákulisně vyjednávat velmi dobře a velmi kvalitně, protože to jsou profíci všechno z ODS, kteří přišli do SPD, ale nedokázal z volebního programu za 3 volební období, kdy byl ve sněmovně, vůbec nic, vždycky plakal, že to bylo kvůli tomu, že je v opozici, a nedokáže nic z volebního programu SPD ani v tomto volebním období. Takže za mě, ať to každý přebere, nejdřív musí být politická smrt SPD, to znamená, že SPD se nesmí dostat do sněmovny a přežijeme minimálně jedno volební období, kdy tam ve své podstatě nebudeme mít vůbec žádný hlas, a mezi tím se tady může vyvinout nějaký jiný projekt, který bude muset podpořit, a to už se bavíme o teorii na úrovni zázraku, který by musel podpořit opravdu nějaký altruistický miliardář, který prostě z nějakého důvodu ještě v sobě má zbytky svědomí a rozhodne se, že tady podpoří nějakou skutečnou alternativu, protože my zase, tady zase vezmu, dám to zpátky mezi lidi, no, my si to nedokážeme zaplatit. No. My tady prostě nedokážeme vybrat

0: dvě věci. A to první je politická smrt SPD, protože bez politické smrti SPD v České republice nikdy nevznikne AFD. Ale ta politická smrt SPD je velmi nepravděpodobná, protože, jak už jsem říkal, prostě v tom vedení toho hnutí jsou velmi zkušení lidé z minulosti z ODS, ať už to je Radim Fiala, nebo pan Šmucler, nebo další lidi, já si už teďka nevzpomenu, kteří moc dobře ví, jak se ta reálná politika dělá. A já předpokládám, že pokud už nebude po válce v příštím volebním období, nebo pokud nás mezi tím nevyvraždí umělá hmota od ChatGPT, takže nejpozději zhruba ten rok před koncem volebního období uvidíme právě jakoby vládní krizi uměle vyvolanou ze strany SPD, tak jak to udělali Piráti kdysi, kde se bude snažit SPD vyprofilovat, že ona ve své podstatě není Babišova loutka, že si dělá nezávislou politiku a budou se snažit v té sněmovně za každou cenu udržet. A teďka se můžeme ještě dostat k tomu Jardovi Rajchlovi nebo ostatním
1: Můžeme, pojď.
0: Jardovi Foldynovi, anebo panu Ondráčkovi, anebo Jižkovi zraky, paní Majerové, panu Ševčíkovi. Jediný, kdo to zvládl morálně, byla Markéta Šichtářová. Tak když to uviděla, že tam ve své podstatě má sedět a držet hubu za 150 tisíc měsíčně a dělat debily ze svých voličů, tak se k tomu postavila jako jediná správným způsobem. Nebo respektive ona se k tomu mohla postavit jakoby politicky ještě lépe v tom, že by se postavila do opozice vůči těm, kteří se rozhodli, že budou za to teplé místečko držet ústa a krok a budou prostě nechají Babiše, aby po nich šlapal. Ale evidentně jí to nestálo za to, protože evidentně si umí vydělat peníze jiným poctivým způsobem a rozhodla se, že si nebude likvidovat prostě svůj, to je můj názor, že si nebude likvidovat svůj osobní život tím, že se bude pouštět do války ještě se svými vlastními spolustraníky a prostě z té sněmovny odešla. No, to proběhlo strašně rychle, strašně potichu. A to si skoro nikdo neuvědomuje, že těch 200 lidí, co jsou ve sněmovně, spousta z nich by byla ochotná zabít nebo minimálně někoho zmrzačit nebo ho nechat přejet autem nebo spousty velmi špatných věcí jenom proto, aby v té sněmovně byli a ona se prostě sebrala. A když zjistila, že by tam měla být jenom loutka, tak je to prostě nestálo za to a odešla. Já musím říct, že třeba od Zuzany Majerové jsem víc nečekal, protože vím, že to je člověk, kterému jde jenom o tu pozici, jenom o tu funkci a je ochotná prostě jít přes mrtvoly a zbavit se svých kamarádek a zbavit se, podrazit svoje přátelé a lidi, kteří zakládali Trikoloru a pošlapat všechno jenom proto, aby se dostalo do té sněmovny. Tam mi vůbec nevadí. Ale kde jsem jakoby smutný, to je třeba pan Ševčík nebo pan Vondráček, tam jsem prostě smutný. Zase na druhou stranu, to jsou velmi inteligentní, velmi vzdělaní, velmi zkušení lidé, kterým to asi dobře uvažuje politicky a já doufám, že na rozdíl třeba od ostatních lidí, tak doufám, že oni čekají na tu příležitost, aby třeba mohli v nějakém rozhodujícím okamžiku nějakým způsobem do toho zasáhnout. Ale všichni si musí uvědomit, jak Jindra Reichl, tak pan Ševčík, tak pan Libor Vondráček, i ten Jarda Foldyna si musí uvědomit, že v okamžiku, kdy oni se postaví, ne, že se postaví proti Okamurovi nebo proti SPD, ale že se postaví a přijdou s vlastními nápady. Oni se nemusí postavit, oni jenom přijdou s vlastními nápady a začnou je v těch strukturách toho poslaneckého klubu, protože oni nejsou členy SPD, že, ale v rámci toho poslaneckého klubu té čtyřkoalice prosazovat, tak prostě na té kandidátce za SPD příště nebudou. Nebudou. No. A zase opět, pokud se vůči tomu nevymezí, tak jsou tam vlastně zbyteční. Jo, neříkám, že páchají nějakou škodu, to prostě tak úplně z jejich strany není, ale jsou tam zbyteční, prozatím. Prozatím pro mě, tak jako musím přiznat, že úplně tu parlamentní politiku nesleduju v této době, tak jsou prostě zbyteční. Občas něco řeknou někde, občas někde něco napíšou, natočí nějaké dobré video, udržují si svoji fanouškovskou základnu,

0: na tuto republiku jsou úplně zbyteční. Tahle republika směřuje do války. Tahle republika směřuje do války. Slyšel jsem nějaká opatrná vyjádření pana Ševčíka ve stylu, že prostě bychom asi měli se poohlížet, jestli nám nechybí ten ruský plyn a ruská ropa, ale do prdele, pardon. My potřebujeme někoho, kdo se v té sněmovně postaví a řekne, já nebudu podporovat vládu, která se nebude chovat jako slovenská vláda a která nebude bojovat natvrdo za to, aby se ty zdroje vrátily. No. A nebo kdo se tam postaví a řekne, prostě já si myslím, že je naším úkolem v téhle čtyřkoalici, abychom se chovali jako AFD, abychom požadovali přímo obnovení těch dodávek a abychom o tom i jednali s tou ruskou stranou, abychom tam vyslali tak jako AFD lidi, kteří o tom budou jednat s tou ruskou stranou. No. A budou ochotní to udělat, budou ochotní si znepřátelit jak kolegy z SPD, z poslaneckého klubu, tak si budou ochotní znepřátelit Andreje Babiše. Ale zase na druhou vůbec bych se nedivil, kdyby Andrej Babiš potom, až se to vyvine třeba takovým způsobem, jakým já doufám, že se to vyvine, tak až on si to spočítá a bude vědět, že už mu nehrozí, že se ho pokusí nějakým způsobem, nějakým Majdanem nebo něčím odstranit, takže je docela možné, že rok před volbama, jak říkám, pokud už nebude po válce, anebo pokud nás nevyvraždí umělá hmota, tak bych se vůbec nedivil, kdyby se Andrej Babiš potom postavil a všem jim vyfoukl rybník, protože to třeba navrhne jako sám za sebe a že se přidá k těm, kteří třeba budou hlasovat proti těm protiruským sankcím, které jsou mimochodem, jak jsme se dozvěděli, úplně vtipné, protože nevím, jestli k vám došla ta informace. Ne, že teďka Američané nakupují ruskou naftu, ale že Američané si stěžovali prostřednictvím Marka Rubia, že Ukrajinci jim v Černém moři potopili jejich lodě, které jim převážely už v té době ropu do Spojených států. A Ukrajinci napadali v Černém moři lodě takzvané ruské stínové flotily. Takže Američané už dávno předtím, než se teďka ohlásilo, že budou oficiálně dostávat naftu z Ruska do Spojených států, dováželi přes Černé moře prostřednictvím ruské stínové flotily ropu a ropné produkty z Ruska nebo z Kazachstánu v uvozovkách do Spojených států. Takže takhle asi fungují ty protiruské sankce. Ale dokud se někdo nepostaví z těchto lidí, ve které já jsem jakoby vkládal, ještě pořád vkládám důvěru a nezačnou takhle do toho natvrdo šít, tak za mě jsou tam prozatím zbyteční. Je fakt, že nejsilnější osobnost tady z těchto všech je pan Reichl, protože prostě pan Ševčík i pan Vondráček, oni jsou jakoby hodně akademičtí a hodně slušní a hodně prostě jakoby na úrovni, než by Jarda Reichl nebyl na úrovni, ale on je takový dravec větší, on mě to víc vyhovuje, takže on je takový dravější, takový bojovnější, takový ochotnější do tvrdšího sporu. Pan Vondráček a pan Ševčík prostě jsou, jo, pan Vondráček je právník, pan Ševčík je akademik, takže to jsou lidé, kteří se snaží působit na nějaké úrovni, když to Jarda je takový běc, takže to je takové sympatičtější. No.
1: Tak tady Buffalo, vždyť to nemá vůbec smysl tam jít, mám podpořit SPD, když vláda se jich podporou přijímá cizinců víc než Fiala, co tam dělají, mají posty a konec, to nemá smysl. No, bohužel teda tato, jak to říct, no to rozčarování, tak rozčarování tady vlastně jako hrálo obrovskou roli, hraje a myslíš si, že teda ani nějaký, řekněme, protože třeba tady podle nějakých analýz Babiš teď po tom, co zničil nějakým způsobem SPD a motoristy, zamíří prej doprava a bude luxovat jakoby hlasy zprava. A že teda zleva by se otevřela nějaká příležitost pro nějaký subjekt, který by mohl možná novej, nevím, nebo natřenej na novo, který by mohl jakoby v dalších volbách do toho nějak zasáhnout víc. Myslí si, že už třeba během těch, no kolik nás čeká, ještě 2,5 roku, asi zhruba ne, té doby se dá teda něco ukout, uplácat, vyřešit? A kdyby se měl začít vyjednávat, není teď už nejvyšší čas na to, aby se třeba ty spolky a strany a tak zase začaly už navážno bavit o tom, že by se něco mělo zkusit, nevím.
0: Moment, já jsem tady právě se chtěl podívat, kdy jsou ty další volby v roce 2029, takže to máme ještě.
1: To bude po válce už, no.
0: To bude asi po válce, jako v říjnu, jo, takže to jsou 3 roky, jako. Tak on už se doprava pohlíží, protože se schvaluje v České republice Schwarz systém, což znamená, že spousta lidí, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, bude svými zaměstnavateli dotlačena k tomu, aby začali pracovat na živnost, ne? Protože prostě dostanou svoji hrubou mzdu a budou si z toho muset odvádět sociálně zdravotní a budou si z toho muset sami platit daně a nebudou si šetřit na důchod a budou to miliony lidí, podle mě. Jo, protože ten systém, tak jak je nastavený teďka, je prostě neudržitelný. Andrej Babiš je prostě psychopat, za mě masový vrah a lhář, který prostě slíbí každému to, co chce slyšet, protože na to má extrémně profesionální tým lidí, kteří neustále provádí dnes a denně průzkum veřejného mínění a on podle toho říká lidem to, co chtějí slyšet, a protože to ještě narcis, to je prostě člověk, který má tu temnou triádu, je to psychopat, sociopat a machiavelista, tak on prostě ví, jak to těm lidem prodat a jde mu to naprosto perfektně, protože vzhledem k tomu, že je multimiliardář, tak si k tomu zaplatí každého novináře, úplně každého novináře, kterého potřebuje v České republice. Já jsem přesvědčený o tom, že platí i spoustu novinářů, kteří píšou proti němu, protože o něm píšou specifickým způsobem, který mu potom pomáhá v tom, aby na tom získával body. Takže on už se posouvá samozřejmě i doprava, ale udělá všechno pro to, aby v lidech vyvolal dojem, že zůstává tam, kde zůstává. Jo. Vem si, že prostě ve své podstatě on nikdy neslíbil třeba seniorům, že jim vrátí ty důchody, které jim ukradla Fialova vláda. On jim to přímo neslíbil, ale on v nich vyvolal dojem, že to udělá. Ti lidé si to opravdu mysleli. Ti lidé na základě toho, co jim bylo řečeno a naznačeno, si prostě mysleli, že jim ty peníze vrátí. A to je to, jak on s tím svým týmem absolutně profesionálně pracuje. Co se týká toho, jestli se na levici uvolní nějaký prostor, tak to, co jsem řekl, tady se tě možná dotknu zase, ale to, co jsem řekl o SPD, platí třeba o KSČM. No, my potřebujeme, aby se na levici uvolnil nějaký prostor, tak potřebujeme politickou smrt Kateřiny Konečné. Pokud Kateřina Konečná neskončí na smetišti politických dějin po svoji extrémně úspěšné, úplně zbytečné politické kariéře, úplně zbytečného člověka ve sněmovně, úplně zbytečného člověka v Europarlamentu, který se podílel na všech zlech, které z toho Europarlamentu kdy přišly, na těch globalizačních zlech, tak pokud ona nezmizí z politické scény, tak KSČM je mrtvá strana. To je mrtvá strana, kterou už nikdy žádný normální, skutečný komunista nebude volit, protože spousta komunistů skutečných prostě těžko může přehryznout to, že jako šéfku mají politickou multimilionářku. No, to je prostě politická podnikatelka úplně stejně jako Tomio Okamura. Ale tyhle procesy trvají dlouho, protože jsou tady vždycky ti skální voliči, kteří ještě nějakým způsobem ty lidi u toho kormidla drží a ta politická smrt většinou trvá prostě aspoň dvě volební období, jak to vidíme třeba teďka, jako, nebo ČSD, to už v podstatě jakoby zemřelo. No, ale prostě pokud se do vedení komunistické strany nedostanou lidé, jako je třeba pan Luzar nebo Pepa Skála, jako skuteční komunisti, jakože komunisti, Tak pokud povedou komunisti nějací biznismeni a biznismenky, tak už to prostě nikdy nikomu, nikdo jim to neuvěří, že jsou to komunisti. Já jsem si dělal srandu ještě s kolegou ve sněmovně, když jsme tam chodili popíjet jejich výbornou slivovici a ujídat jim jejich geniální česnekové uzené, že se nedostanou do sněmovny ne proto, že jsou komunisti, ale protože nejsou komunisti. Jo, tady ještě připomenu takový střet, co jsme měli s Vidlákem kdysi, kdy on interpretoval ten výsledek těch voleb po covidovém období v roce 2021, takže covid nebylo politické téma, že tím, že my jsme se zaměřili na ten covid, takže kvůli tomu jsme prohráli a tak dále. A já s touhle jeho analýzou a s tímhle úvodem pohledu nesouhlasím, protože covid zlikvidoval komunisty a covid zlikvidoval sociální demokracii. Protože společně podporovali Andreje Babiše a když se potom lidé měli rozhodnout, jestli budou podporovat Babiše, tak když se měli lidi rozhodnout, že chtějí podpořit někoho proti tehdejšímu demokratickému bloku, proti pozdější pěti koalici, tak si museli vybírat mezi SPD, ANO, ČSSD, KSČM. A oni si v té době řekli, proč já, když nechci, aby tady vládla ta pětidemoliční četa, proč bych měl podporovat kovaříčky, jako je KSČM nebo ČSSD, když můžu jít rovnou za tím kovářem? Protože Babiš je chtěl napíchat, komunisti je chtěli napíchat, sociální je chtěli napíchat. Socanský ministr vnitra tady zavedl absolutní bezpráví, kdy prostě policajti vynucovali násilím nezákonná vládní opatření. Víme, že prakticky všechny byly nezákonné. Nesli za to úplně stejnou zodpovědnost. Tak ti lidi si řekli, proč bychom měli volit tady tyhle ubožáčky, když proti té pěti koalici můžeme rovnou zvolit toho největšího kováře. A připomeňme si opět, to strašná spousta lidí zapomíná, že Andrej Babiš v té době taky zradil svoje voliče, protože oni ty volby vyhráli. Na procenta je vyhrála budoucí pěti koalice, ale protože u nás existuje systém, jaký existuje, tak ANO mělo o jednoho poslance víc než druhá strana, což byla ODS, tuším v té době, nebo tam byla ta čtyřkoalice, nebo jak to bylo, ale měli o jeden hlas víc.
1: Jo, jo.
0: A Miloš Zeman, který byl v té době prezident, řekl Andreji Babišovi, že mu dá dva pokusy.
1: Ano.
0: A k tomu si mohli klidně nějakým způsobem, vlastně na předsedu sněmovny si navolit nemohli na ten třetí pokus, protože tam měla většinu ta pěti demolice. No ale Andrej Babiš tady mohl vládnout dva roky v demisi. Mohl tady vládnout dva roky v demisi a mohli způsobit takovou vládní krizi, že by mohly být předčasné volby. A Andrej Babiš tehdy zradil svoje voliče a nechal tady vládnout pěti demolici, protože moc dobře věděl, že se chystá válka na Ukrajině a chtěl si hrát na toho, který za to neponese odpovědnost. Takže celý tenhle systém je prostě jakoby politicky neprůchodný a pokud by se tady měl objevit někdo nový, nějaký nový hráč, tak jsou prostě zapotřebí ty dvě podmínky. Jo. Musí politicky umřít ti, kteří tady vraždí, kteří tady obsadili, kteří jsou jako ty žáby na prameni, kteří obsadili ty voličské hlasy, třeba na levici komunisti a sociální demokraté, na tom středo, levicovo, pravicové, já vlastně do dneška nevím úplně přesně, co SPD v současné době představuje. A je to prostě SPD. A dokud Tomio Okamura a Kateřina Konečná neskončí na smetišti politických dějin po svých velmi úspěšných, ale absolutně zbytečných individuálních politických kariérách, že jejich jediným výsledkem je to, že jsou velmi bohatí, že jsou to velmi bohatí lidé a velmi úspěšní političtí biznismeni, tak se tady prostě neotevře ten prostor pro žádný další subjekt, to je jedna podmínka. A druhá podmínka je ta, že by se tady prostě musel objevit někdo, kdo má strašnou spoustu peněz a velmi dobré svědomí nebo velmi dobré úmysly. Takže je to ve své podstatě, řekněme, jakoby taková science fiction.
1: No ne, počkej, tak jako já si myslím, že hned zítra se v jedné tady Loterie hraje o 2,9 miliardy korun.
0: Já mám sazeno samozřejmě.
1: Tak milí vlastenci, vsaďte si, sam, vy, kteří se chcete podělit a chcete založit nebo přispět k založení těch nových subjektů, tak zkuste štěstí a investujte 60 korun. A vy ostatní, kterým záleží třeba na provozu tohle kanálu, já ti děkuju, Pavlíku, tady poslal saxofon nějaký a odeslal pohodička v hodnotě 200 drahokam, vůbec nevím, co to je, něco novýho, ale tady samozřejmě Milan Cígler píše a děkuju ti za tvůj příspěvek na kafe. Zdravím vás všechny, ahoj Luboši, rád tě vidím, jste připravený jak jste přesný jak francouzský dráhy, ale stejně vás neopustím. Ano, prosím vás, samozřejmě to je důležitý si uvědomit, že heslo, že jo, tady jedno z těch mod, který jste vymysleli vy, teda, je to vaše vina, že Petr Budeš TV nezačíná nikdy včas. No, inspirovali jsme se nejpopulárnější televizí kdysi pod vedením Vladimíra Železného, TV Nova, která začínala třeba i s 10-minutovým zpožděním, že? A protože Vladimír Železný nikdy nedokázal odhadnout, kolik reklamy si incidenti na poslední chvíli nakoupí, takže proto vždycky se vysílal ne v 8, ale v 8.5, v 8.10 a tak. No, to ti jenom tak na odlehčení. Ale ty jsi tady řekl vlastně takovýhle jakoby scénář. Na druhou stranu, když se podíváme, ta geopolitika, ta velká hra, nakolik myslíš, že jsme schopní nebo jsme rezistentní vůči nějakým změnám právě na té geopolitické šachovnici, který teda evidentně probíhají? Vidíme, že nafta nesmrdí, sankce, prostě nějaký tady Unie, prostě něco tady se snaží vytvořit. Na druhou stranu už se zdá, jakoby, že Trump řekne natvrdo, Ukrajincům skáže, ať si zvolí, ať si tam mezi sebou vyberou jinýho vůdce, že tenhle ten prostě toho už odepsal. Myslíš si, že kam to povede, jestli to je teda na chvilku, jenom nějaký obrat k nějakému, řekněme, pozitivnímu vývoji, protože tam budou ty doplňovací volby a pak se vrátíš do starých kolejí, bída a válka, anebo je to o tom, že to bude nějaká trvalejší změna, najdou mezi sebou nějaký modus vivendi a začnou spolu dělat biznis třeba Rusko s Amerikou, že se propojí, tak jako kdysi starý Roosevelt to ještě že plánoval, a stanou si nejmocnější dvojicí na planetě široko daleko. A jak na to bude reagovat Evropská unie, potažmo Republika Česká?
0: No, to jsem se chtěl vlastně podívat, kdy budou ty volby.
1: Myslím 3 týdny, že to je.
0: Volby do Bundestagu.
1: No, Bundestag, tak to úplně nevím.
0: Počkej, já se tady podívám.
1: Jukni.
0: Takže mají se konat v roce 2029, nejpozději 20. března 2029. Takže já se obávám, že do března 29 vyprovokují síly, které si nemůžou dovolit, aby v Německu převzalo vládu AfD, tak vyprovokují válku s Ruskem. Oni nás na to už připravují, říkají rok 27, 29, 30. A vzhledem k tomu, že AfD ty volby za normálních okolností prostě vyhraje, tak pokud se jim nepodaří zlikvidovat AfD politicky anebo legislativně, což samozřejmě všechny tyhle pokusy proběhnou, podle mě včetně pokusu o fyzickou likvidaci některých představitelů, tak jako se o to pokusili s Robertem Ficem, ale proběhne vydírání, proběhne zastrašování, proběhnou politické útoky, proběhnou mediální štvanice. V samotném Německu je tak 1 000 000 lidí, ze kterých si můžou tajné služby vybrat několik lidí, kteří z radostí se pokusí fyzicky minimálně zastrašovat, napadnout, zmrzačit nebo i zavraždit prostě politiky z AfD. Tak pokud tohle všechno neuspěje, tak prostě nejpozději 25. března 2029 proběhnou volby, které vyhraje AFD a AFD by v tom okamžiku se stalo silou v Evropě, která by, mimochodem, ještě, jestli se nepletu, tak i v roce 2029, kromě toho, že mají být volby i u nás, tak mají být i volby do Evropského parlamentu, kde ta AFD taky zvítězí, samozřejmě. Takže by skončily jakoby sankce proti Rusku a ta válka by skončila prohrou těchto politických elit, které už dokázali v případě migrační krize, covidu a teďka i té války na Ukrajině, že jim vůbec nezáleží na lidských životech původního obyvatelstva Evropské unie. No. Vůbec jim nezáleží na našich životech. Je zajímá jenom to, jak tady dovést co nejvíc lidí, kteří nás nahradí. Prostě. A jsou tak opilí moci a jsou tak zvyklí na tu moc a jsou tak zvyklí na to, že to mají všechno pod kontrolou, že já nevěřím v současné době, no opět, nevím, jestli mě někdo obviní z šíření poplašné zprávy, ale to je prostě můj názor jako občana České republiky i jako předsedy mimo parlamentní politické strany, musím použít tohle zaklínadlo, je, že oni nezvládnou mentálně dobrovolné předání moci. No, že to nezvládnou. A že udělají zákulisně nezákonně všechno, co bude v jejich silách, proto aby se ty volby nemohly konat. A to by mohlo znamenat to, na co jakoby teďka bych nejvíc vsadil, kdybych měl vsadit na to, jak bude vypadat konfrontace mezi evropskou částí NATO a Ruskou federací vojenská, tak bych vsadil na konfrontaci ve stylu současné americké války v zálivu. A to znamená, že na sebe budeme občas střílet nějaké rakety, potom budeme mít občas nějaké příměří a potom zase na sebe občas budeme střílet nějaké drony a mezi tím se budeme navzájem obviňovat ze všech možných druhů hybridních útoků a hybridních operací. Já netvrdím, že neprobíhají, probíhají oběmi stranami a zatímco Američané na tom budou vydělávat a budou si upevňovat prostě svoje postavení ve světě, tak my se budeme navzájem oslabovat a v okamžiku, kdy dojde k téhle válce, neválce, protože já nepředpokládám, kromě omezené invaze ruských jednotek v okolí Kaliningradu a v pobaltských zemích kvůli Kaliningradu, protože ten by byl jinak neubránitelný jako území, tak nepředpokládám žádnou ruskou invazi ve stylu, že by tady projížděly prostě tisíce tanků, které prostě Rusko stejně nemá a že by se tady hrnuli miliony ruských vojáků, které Rusko taky nemá, že by obsazovali nějaké území, které Rusko nepotřebuje, protože svého území má dost a že by Rusko, mnoho lidí doufá, že Rusové osvobodí od tohoto současného stavu, ale proč by to dělali, proč by prostě zachraňovali tady lidi v Evropě, kteří páchají sebevraždu už 30 let a plivou na Rusko, jako proč by to dělali. Takže jestli dojde k nějaké ruské pozemní ofenzivě, tak si dovedu představit a myslím si, že to by bylo jakoby neudržitelné, že by museli provést invazi do těch pobaltských zemí a v okolí Kaliningradu a tam by se mohli prostě zastavit a dále už bychom na sebe prostě stříleli to jako Američani s Iránem, to znamená, my máme, řekněme, teoreticky prý převahu v moderních letadlech a vřízené munici odpalované z letadel. Rusové mají jednoznačnou převahu prostě v dronech a v balistických raketách, takže by probíhaly takové výměny, na jaké jsme zvyklí, navzájem si prostě vybombardujeme kde co, lidi se tady budou muset zvyknout na to, jak si zvykají na Ukrajině, prostě nebude světlo, nebude teplo, nebude kanalizace. No a hlavně, co se stane bohužel v tom okamžiku, je to, že přestanou opět platit veškeré zákony, tak jako přestali platit za covidu, lidi už to zapomněli, to je prostě 5 let a lidi už to zapomněli úplně. Jo. Přestanou platit veškeré zákony, nebude platit ústava, nebudou platit žádné zákony. Budou se masově zatýkat lidi, jako seš ty a já, z preventivních důvodů, protože to se prostě za války vždycky dělá, takže pokud to špatně zhodnotíme a nepodaří se nám uletět do Srbska nějak strašně rychle, nebo možná aspoň na Slovensko, tak se možná sejdeme někde na vězeňském dvorku, jako prostě ty tisíce lidí, kteří jsou v současné době ve vězení v banderovské Ukrajině, protože prostě nesouhlasili s tím, co se na Ukrajině dělo, nesouhlasili s tím, že ve své podstatě Ukrajina je zneužívána Spojenými státy a NATO k hybridní válce vůči Rusku, což je opět můj občanský a politický názor. Že já osobně považuji Ukrajinu za zemi okupovanou od roku 2014 Spojenými státy a Severoatlantickou alianci a Evropskou unii, protože byla okupovaná hybridně politicky a vojensky prostřednictvím neonacistických skupin na Ukrajině, které byly řízeny a financovány a to je všechno jakoby prokazatelné a vycvičeny prostě na západě proto, aby svrhli demokraticky zvoleného prezidenta, premiéra, vládu a poslance na Ukrajině, aby se Ukrajina nemohla integrovat tam, kam ji většina ukrajinských občanů směřovala, to znamená směrem na východ, směrem do BRICSu, směrem do ekonomické a celní unie s Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem, Čínou a tak dále a tak dále. No, takže to je země, která je od toho roku 2014 takto okupovaná a zneužívaná jako kladivo prostě tomu, aby se oslabovalo Rusko. A my budeme zneužití úplně stejně. Naším historickým posláním kvůli naší geografické poloze je být nárazníkovým pásmem. Vždycky jsme byli nárazníkovým pásmem, jsme nárazníkovým pásmem a budeme nárazníkovým pásmem, protože prostě z jedné strany na nás tlačí západ a z druhé strany na nás, pokud ten západ bude tlačit na východ, bude tlačit i ten východ. Ale je třeba si uvědomit, že ty agrese, kterých my jsme se účastnili už dvakrát na straně budoucích poražených vůči Rusku historicky, tak přesto naše území prošly vždycky ze západu na východ. Nikdy neprošly z východu na západ. A vypadá to tak, že projdou opět. Přesně jak říkal Fico, stačí k tomu cokoliv. On ten dron ani nemusí přiletět. On může a nemusí přiletět. Prostě to může být vrtěti psem. A může přiletět nějaký dron, který bude prostě označen za ruský a úmyslně prostě ty síly, zločinecké síly, já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie a NATO jsou zločinecké organizace, ty zločinecké síly, proto aby nemuseli předat tu moc v Německu v tom březnu, nebo jak to tady v březnu 2029, tak ti lidi o tom budou minimálně uvažovat. Minimálně o tom budou uvažovat. Já jsem přesvědčený o tom, že to budou připravovat a plánovat. A jestli to provedou nebo neprovedou, to je jenom otázka možná aktivních opatření také tajné služby Spojených států nebo Ruské federace. Podle toho, jestli oni se spolu dohodnou, jak ve své podstatě chtějí se zbytkem západní Evropy, která je úplně směšná organizace, přesně jak to řekl Fico, nikoho nezajímá Evropská unie. Evropskou unii mají všichni úplně na háku. My jsme úplně nejtrapnější politické a nejsměšnější a nejméně prostě obávané ekonomicko, politicko, částečně i vojenské združení na zemi. Takže tak, jak se říká třeba o tom Zelenském, teďka už jenom otázka, jestli to je jenom kapric od Trumpa za 3 měsíce po volbách to úplně změní, anebo jestli, protože to u Trumpa člověk nikdy neví, jo, v tom je jeho genialita prostě, jakoby, jo. Já se možná potom vrátím, proč mám Trumpa radši než ty ostatní prezidenty, nebo to řeknu rovnou, protože Trump prostě, když řekne, že někoho zabije, nebo když chce někoho zabít, tak řekne, že ho chce zabít. Jo. Když ti ostatní prezidenti před ním to tak jako nějak tak a my nám se to nelíbí a Trump se prostě postaví a řekne, já ho zabiju. A nebo ho unesu, a nebo prostě budu mučit, nebo mu to rozbombarduju. Prostě řekne to tak, jak to doopravdy je, nehraje si na nějakého dobráka. Víte prostě, že máte proti sobě kovboje, který kurva, že mě nebudeš poslouchat, tak tě zabiju. Což ta Amerika dělala vždycky, akorát, že o tom lhala, že to nedělá. Tak proto já mám Trumpa rád. Taky samozřejmě mám Trumpa rád kvůli jeho přístupu třeba k nelegální imigraci a k věcem, jako jsou kastrace dětí a podobně a tak dále, a tak dále. A stejně taky myslím, že jezdil na Epsteinův ostrov, jo, a to je jakoby jedno. A pak ve finále prostě se rozhodne Rusko s Čínou, s Amerikou, rozhodnou o tom, co bude v Evropě. A jediný, kdo jim do toho rozhodnou i o tom, co bude se Zelenským, jo, jestli se ukáže, že prostě, když teďka Trump nad ním teoreticky vynesl rozsudek minimálně politické smrti, tak jestli některý z těch členů jeho ochranky prostě ho zlikvidujete jako Američané prostě museli mít svoje lidi mezi lidmi ochranky venezuelského prezidenta, protože část jich zlikvidovali a jiní lidé, kteří pracovali v jeho ochrance toho prezidenta, vyvedli do amerického vrtulníku, protože on šel s lidmi, které znal a kterým důvěřoval. Takže nepochybujme, já nepochybuji o tom, že pochopitelně Angličané můžou kdykoliv zlikvidovat Zelenského, protože to bude převážně jejich síla. Nepochybuji o tom, že tam mají Američané svoje lidi. A vůbec bych se nedivil, kdyby tam měli i Rusové svoje lidi. A vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo nakonec domluvené tak, že ho zlikvidují Američané a Putin se k tomu nějak hrdě přihlásí, protože mu to jakoby doma získá politické body, i když samozřejmě fakt je ten, že oni jsou strašně rádi, že tam Zelenský je. No, oni jsou strašně rádi, že Zelenský je prezident, protože Zelenský úplně likviduje Ukrajinu a dělá všechno pro to, aby ta ruská speciální vojenská operace, aby ta nálada v Rusku byla taková, jaká tam je. No. Takže to očekávám je, že nějací psychopati, nějaký zločinci v evropské části NATO a v Evropské unii se pokusí zamezit tomu, aby v Německu, protože to je prostě nejdůležitější stát, já už nevěřím ani Marie Le Pen, ale protože přežila příliš dlouho a prostě některá její vystoupení ve mně zachovávají jakoby takovou, nebo vyvolávají určitou nedůvěru, když ta vyjádření AFD jsou velice, velice jasná, velice straightforward, jak se říká, prostě a přímá, jak se říká v angličtině. A tyhle síly si nemůžou dovolit, aby AFD převzala moc prostě v Německu v roce 2029. Takže bych se nedivil, kdyby nějaké ty přestřelky byly, protože ty přestřelky potom můžou trvat 10 let. 10 let nebudou v Evropě volby. Každý stát zakazuje v případě války, každý stát zakazuje protiválečné strany. No. Jsou zakázané na Ukrajině, jsou zakázané v Rusku. Žádná v Americe prostě taky neexistuje žádná relevantní vyloženě protiválečná strana. Takže každý evropský stát minimálně historicky prostě zakazuje protiválečné strany, zatýká protiválečné aktivisty, zatýká lidi, kteří chcou mírová řešení. Tak to prostě je, protože Rus se jednou bojuje, tak se bojuje. A ta válka s tím Ruskem může trvat úplně stejně dlouho jako válečný stav mezi Severní a Jižní Koreou. Na do smrti, do konce života.
1: No, to si mě moc
0: to trošku rozkecal zase, že? Jsem se rozkecal, jsem dlouho nemluvil.
1: Ale na druhou stranu, já třeba zacituju kolegu Svatoše, který zase na druhou stranu jako říká, že se taky paradoxně může stát, že to budou Američani, který zarazejí tu agresi Evropské unie nebo Evropské části NATO vůči Rusku a že prostě vypnou ty, teďka třeba se mluví o tom, že se vypne Starlink, ale víme, že oni mají ty kill switche, že ve svých zbraňových systémech a tak dál, nebo prostě potopí tu poslední válečnou loď Británie, která ještě plave, jo, a podobně, že prostě to, když to pro ně bude výhodnější, tak klidně jakoby pohřby prostě veškerý válečný snahy těch našich západních partnerů. Ale zatím samozřejmě jsme v době, kdy jim to je výhodný, že jo, tady sem dodávat zbraně, nebo aspoň teda vybírat na ně zálohy. Zatím vlastně se stíhaček nám nedodali nic.
0: Myslím, že si trefil hřebíček na hlavičku, opět, jo, protože to je ten problém. Prostě proč by měli být Američani proti válce mezi Evropskou unií a Ruskem? Konvenční třeba, nebo i lehce jaderné. Proč by měli být proti? Proč by měli být proti? Oni na tom jenom vydělají. No, už to ukázali teďka klasicky. Znova to zopakuju. Američani nakupovali ropu, buď to z Kazachstánu, nebo z Ruska, kterou převáželi přes Černé moře v lodích takzvané ruské stínové flotily a stěžovali si, prostřednictvím Marka Rubia na to, že jim Ukrajinci ty jejich, nebo ty cizí lodě s jejich ropou potápěli v Černém moři. Dávno, měsíce předtím, než se začala oficiálně teďka dovážet jakoby ruská nafta do Spojených států. Takže Američané obchodují s Rusama celou dobu speciální vojenské operace. Potom můžou ti borci brečet, když rozebírají ty šahedy a tak dále, prostě ty gerany, že tam mají prostě americké čipy, německé čipy a kdo to tam pašuje, to budou určitě nějací zlí lidé. Ne, to jsou prostě letadla, které letají z Ameriky a vozí tam ty součástky, protože tyhle kšefty se prostě dějí a dít budou. A mě tady v tomhle znervozňuje, nevím, jestli si jakoby, jestli znáš profesora Younga, to je, ano, výborný kanál u nás, taky prediktivní historie a geopolitika, překládají jeho videa, takže taky jakoby doporučuji. A on měl jakoby zatím, mu vyšly jenom dvě predikce. Jako jo, brzo se možná dozvíme, jestli mu vyjde i ta třetí, a ta první byla, že Trump vyhraje volby, druhá, že začne válku s Iránem, kterou prohraje, a jeho teďka třetí predikce je, že Trump se nějakým způsobem dostane k třetímu volebnímu období, přičemž ta jedna z těch možností je také ta, že on prostě taky vyvolá takovou válečnou situaci, že taky zruší volby v Americe a díky tomu se třeba dostane k třetímu volebnímu období. Ale on byl na jednom YouTubeovém kanálu CEO Diaries a mluvil tam o všech těch svých teoriích a dostal tam právě otázku, proč jsou ty války, proč jsou ty války na Ukrajině a proč je ta válka v Iránu, a on tam vyslovil svou teorii, která se těžko ověřuje, ale je poměrně jakoby logicky jasná a je děsivá. A obě dvě ty války, jak na Ukrajině, tak v Iránu, jsou kvůli tomu, že Spojené státy mají podle něj jakoby nesplatitelný dluh a přicházejí o možnost řídit svět prostřednictvím petrodolaru, protože před 2 roky Saudská Arábie neprodloužila smlouvu o petrodolaru. Všimněte si, jak se Spojené státy chovají vůči Saudské Arábii teďka, když má svoje vlastní vojenské problémy. Proč se na ně vykašlali? Ale ta zásada, nebo ta hlavní věc je, nebo ten jeho hlavní argument byl v tom, že Američané mají extrémní množství břidličné ropy, kterou nejsou schopni jakoby oni zpracovávat, protože neodpovídá požadavkům jejich rafinerii. Mají obrovské množství břidlicového plynu, ze kterého vyrábí LNG, ale jejich ropa, jejich zemní plyn LNG je prostě podstatně dražší než suroviny z Ruska a suroviny z Blízkého východu. Plus státy, jako byla Venezuela, začaly obchodovat v čínských juanech, v ruských rublech, v indických rupích. Saudská Arábie je přizvaná jako host k BRICSu a účastní se veškerých jednání, poslední summit v roce 2026, tak tam poslali taky nějakého prince. A v okamžiku, kdy dojde k tomu, že tyhle státy začnou globálně mezi sebou obchodovat v jakékoliv jiné měně než je dolar a začnou si přeprodávat svoje suroviny pomocí bezpečných ropovodů a plynovodů, které, protože nebudou války, tak budou protínat prostě Asii a Evropu a nebudou se muset používat tankery, tak Američané by si mohli svoje LNG a svoji ropu narvat tak akorát maximálně někam k sobě, protože i pro ně by bylo lacinější posléze dovážet ty suroviny z Perského zálivu nebo z Ruska. A toto bylo třeba zlikvidovat. První krok byla okupace Ukrajiny v roce 2014 a její zneužití k válce proti Rusku. A druhým krokem teďka je válka v Perském zálivu, když to sledujete, co se tam děje, tak Američané jenom vybombardují Irán. Iránci přitom nejsou žádní sráči, doufám, že ti nedají žádný strike za to, jak tady mluvím. Tak napadly americké základny, které jsou na teritoriálním území jiných států, Kuvajt, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Omán a tak dále a tak dále. Čímž napadly tyto státy? A cílem Američanů má být vyvolat dlouhodobý, dekády trvající vojenský konflikt mezi arabskými státy Perského zálivu a Íránem ve své podstatě uzavřít Perský záliv, uzavřít druhý záliv, no já už jméno si nespomenu. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby za úspěšnou ofenzivou těch jemenských Huciů stála americká umělá inteligence vojenská, která jim tu jejich extrémně úspěšnou ofenzivu naplánovala, připravila a ještě jim k tomu dodala zbraně. Protože co potřebují Američané? Potřebují, aby laciné energie z Ruska a z Perského zálivu přestaly proudit do světové ekonomiky a aby svět musel, aby ruské a arabské blízkovýchodní zdroje přestaly proudit do světové ekonomiky za jiné peníze, než jsou americké dolary, to je jedna věc, a aby začaly proudit ze Spojených států, po případě z Venezuely, kterou ve své podstatě tady teďka taky okupují, oni prostě nemají tam vojáky, ale prostě je to okupace na dálku, protože kdo udělá cokoliv proti Spojeným státům, tak oni ho zabijou prostě, a oni to tam všichni ví. A aby kupovali tyhle suroviny a kupovali je opět jenom za dolary, protože, jak jsme si řekli, v roce 2024 skončila smlouva mezi Saudskou Arabii a Spojenými státy o petrodolaru. Takže to je teorie profesora Younga a je neveselá v tom, že prostě ty války nemají skončit, mají trvat a v okamžiku, kdy se do toho ještě přidá válka mezi Evropskou unií a Ruskou federací, tak proč by Spojené státy měly tu válku zastavovat? Pochopitelně, tak jako teďka Američani dovážejí tu ruskou naftu, tak oni jsou schopni v některých detailech otočit o 180 stupňů kdykoliv, ale stejně jako teďka Trump říká, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta, tak bude za 3 měsíce schopný spáchat atentát na Putina. No. Tak to je, oni mají jenom svoje zájmy. Oni mají svoje zájmy a nic víc je nezajímá. A Evropa je pro Američany úplně prostě, ne, že to je cizí kontinent. My jsme jim úplně, úplně uzádali.
1: No tak oni nás potřebují vysát ještě, že jo, ekonomicky prostě máme platit ty jejich dluhy a držet americkou ekonomiku nad vodou, což se zatím ještě úplně nedaří. No, málo měli bychom přidat, jako jo, protože zatím ani těch objednávek vojenského typu není dostatek, i když tady třeba Česká republika, že jo, ty stíhačky a tohleto, a netrváme na jejich dodání, což jako v podstatě možná je i dobře, tak na druhou stranu je moment, kdy pokud by ta agrese vůči Rusku měla nějakým způsobem eskalovat tak, že se opravdu budou už se Rusové naseru, nebo budou tak ohrožený, že budou zatlačený do kouta, tak oni mnohokrát řekli, že to prostě nasypou i přes oceán, že když už teda jako tak prostě, protože vědí, kdo za tím stojí. A Američani jsou ti, kteří to potom v jisté fázi vždycky jako zabrzdí, jo, že potom, ať to bylo za Bidena už, anebo prostě i teď za Trumpa, že když už je toho jako příliš, jako právě teď třeba krsty rafinérie a podobně, když už to jako to Rusko je nasraný jako hodně ten medvěd, tak oni přijdou a udělají nějaké opatření, aby to jako zase zbrzdili a vrátili do nějakých jich požadovaných mantinelů. A
0: tady jenom vnímám jako velké riziko, vnímám jakoby osobnostní problémy těch lidí, kteří jsou v současné době u moci v rámci Evropské unie, protože to jsou retardovaní lidé, jakoby opilí moci a samozřejmě, že Američané kontrolují Evropskou unii, ale nekontrolují opravdu tak, jako kdysi třeba kontrolovali Merkelovou, že americký prezident zvedl telefon a řekl, co ona udělá, a ona to udělala, jo. Ta Evropská unie už ne, že by se osamostatnila nebo něco takového, ale ta už se stala tak obrovským byrokratickým mechanismem, že do těch rozhodujících pozic se mnohdy dostali lidi, kteří už se kontrolují jakoby složitějším způsobem. Ne, že jim někdo jenom zavolá a zbuzeruje, ale možná si vzpomínáš i na to, jak byli anglický premiér, francouzský prezident, německý kancléř, jak byli u Trumpa na audienci a seděli před, oni neseděli u kulatého stolu, Oni seděli před ním, prostě on seděl za velkým stolem, oni seděli před ním jako žáčci, neměli před sebou ani žádný stůl. Takže on jako je šéf, on jako rozhoduje, ale už to není tak, jak to bylo kdysi, že jenom zavolá na americký prezident a vydá pokyn a oni ho plnili. Oni jsou už na jiné jakoby mentální úrovni a tady je to riziko toho, že někdo z nich zmáčkne nějaký knoflík, jo? Protože Macron je třeba úplně megaloman. No, ten teďka je tam snad přímo, jakoby, kdo ví, jakým způsobem byl vzrušený, když sledoval starty těch nových francouzských jaderných střel z francouzských jaderných ponorek. No. A tady už prostě vstupuje do hry normální psychopatie těch lidí a jejich schopnost. A pozor ještě, že se pobavíme o vojácích, ti už to mají úplně, úplně jinak, no. Kteří nejsou vůbec zapojeni do těch politických jednání. A tady prostě normálně hrozí to, že někomu jenom rupnou nervy a může se opravdu stát, že Rusko třeba odpoví taktickým jaderným útokem a je třeba si dneska se lidi už nebojí jaderných zbraní, jo? Třeba děti vůbec neví, co to, se to vůbec nedovedou představit, neviděli ani jeden film o tom, jak jsme to viděli my jako děti a oprávněně jsme se báli, proto já souhlasím s těmi ruskými ideologi, kteří říkají, že prostě je třeba zasít zase strach do srdcí těch západních Evropanů, protože strach vám může zachránit život. Jo? Tady se lidi prostě, a zejména ti mladí, se nebojí těch jaderných zbraní. A taková taktická jaderná zbraň v současnosti má většinou několikanásobek síly, než měly jaderné zbraně, které byly použity v Hirošimě a v Nagasaki. A to jsou jenom ty taktické, nikoli strategické jaderné zbraně. Já prostě si nepřeju samozřejmě, aby tady v Evropě někdo zkusmo vymazal Berlín nebo Paříž nebo Londýn a čekal, jestli na to nějakým způsobem odpovíme. A taky se tak trošku obávám, že v okamžiku, kdyby Rusové k takovému záměru dospěli, tak se už neomezí na jenom taktické údery. Jo. Už si řeknou prostě jdeme do toho, tak jdeme do toho. Třetina Ruska bude zasažena jaderným spadem, nedá se nic dělat, ale když už tak je prostě vymažeme všechny. No.
1: No,
0: Tak
1: ono.
0: toho já se obávám, že už pak nemusí stačit ani zdravý rozum. A ještě přidám jednu věc, co říkal profesor Young, protože on do toho jde i z náboženského hlediska. A to je věc, kterou my jako takový pohani a ateisté tady v České republice hodně nechápeme a hodně tomu nerozumíme, protože to neprožíváme. Ale on má ještě další svou teorii, podle které, já vím, že to bude teďka znít jakoby, tak trošičku jakoby zvláštně, ale on má svou teorii, podle které ty elitní křesťanské kruhy jsou přesvědčeny o tom, že v současné době se naplňují různá proroctví, která jsou v Tóře, ve Starém zákoně, v Novém zákoně a v jiných křesťanských textech a vidí to tak, že se blíží skutečná apokalypsa a jdou jí z náboženských důvodů vstříc. A to je úplně stejné jako jiná psychická porucha, protože pokud jste jako politický a zároveň náboženský, jako politický vůdce a zároveň máte nějaké silné náboženské přesvědčení o tom, že se blíží ta apokalypsa, která už se blížila pochopitelně poslední 2000 let, každých 100 let, vždycky prostě někdo přišel s tím, že se to blíží, protože ta znamení tady jsou. Ale když se ten svět dostane do takové fáze, že ti političtí vůdci mají skutečně tohle přesvědčení a přesvědčí sami sebe o tom, že oni jsou vyvoleni k tomu, aby ten svět tou apokalypsou prohnali. My si to dovedeme spíš představit jako šílenství, jo? My si to dovedeme představit jako nějaký psychiatrický a psychologický problém. Ale prostě i v roce 2026 i na západě a v Izraeli 100%, existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vykonávají boží dílo, ale jsou o tom přesvědčeni úplně jako, že prostě to ví, jo? Jako kdyby žili prostě v 15. století a to jejich racionální uvažování může být tady tímto brutálním způsobem oslabeno a může to opět vést k tomu, že my se to snažíme nějak logicky, racionálně vyřešit, ale protože tam nemáme ten prvek, který my si to asi všichni dovedeme představit u nějakých muslimských teroristů, ale tohle šílenství může být úplně stejné i u lidí, kteří vyznávají jiná náboženství.
1: Právě no, to jsou ty mesianisti, že jo, nebo jak se jim říká, a ty na rozdíl od těch muslimských teroristů v úvozovkách mají tu globální politickou moc. Jsou ty lidi, kteří ovládají kongres mimochodem, že jo, lobujou, a lidi, kteří prostě mají nejlepší tajné služby k dispozici světa, jsou to lidi, kteří na to mají prostředky, který to můžou jako zrealizovat, jo. Víme, že tam je o tom zničení Edomu, že jo, král Severu alias Rusko má prostě přijít a zničit tady Edom alias teda Evropu. A teďka, když se na to člověk podívá, tak paradoxně vlastně ta Evropa, ta Evropská unie dělá všechno pro to. A teď to vidíme i v tom Estonsku po Baltii a tak, jo, který prostě mají tolik vojáků, nebo respektive tolik obyvatel, co má ruskou vojáků mimochodem, tak vlastně dělají všechno pro to, aby toho Medvěda už jako vyprovokovali a už, aby se do toho jako šlo. Na druhou stranu Trump jasně řekl, že jo, nebo americká administrativa, že kvůli nějakému Estonsku a tak dál, kvůli vyprovokované válce s Evropou, nebo Evropy vůči Rusku, oni se do toho zapojovat nebudou, prostě oni na Evropskou unii kašlou a nebo evropskou část NATO. Takže ta hlavní berlička, o kterou se všichni chtěli jako opřít, tak ta tady není a je to úplně jako zvrácený a máš pravdu, že logika tady nehraje roli, prostě to jsou jenom emoce a nějaký vlhký sny, prostě nějakých úplně magorů, jako.
0: Já, jestli můžu, Peťo, já netvrdím, jako, že logika nehraje roli, ale že nemusí hrát, jo, a že my to prostě nevíme, jo, prostě ona z toho může být velká, úplně jasná logika, tak jak říká profesor Young v té svojí jedné teorii, že jde prostě o to zachránit petrodolar a vnutit zbytku světa americké energie, tam by to bylo zcela jasné a logické, ale bohužel tady ještě ta jeho druhá teorie, že to vůbec logické a jasné být nemusí. A my ve své podstatě si o tom můžeme jenom popovídat, můžeme zaspekulovat a nikdy na to nepřijdeme a můžeme za to prostě zaplatit tím, že prostě v březnu 29 tady třeba začnou lítat ruské drony, kterých můžou mít Rusové už dneska 100 tisíce naskladněných a
1: ono je fakt, že, jak říkáš, ono na jednu stranu asi nám může být jedno potom, když tady se z toho stane bojiště, kdo první a z jakého důvodu prostě nás tady zasáhne nějakým radioaktivním bordelem, prostě už tady nebudem, jo. Pak je ten horší případ, že to odpálej teda jako hodně vysoko, že jo, tady se nestane nic, ale vypnou nám elektriku a přestane fungovat internet. To bude úplně k zešílení. Korta mládež, ta to teda odnese úplně fest.
0: Ale to budou reálně umírat lidé, že? Protože v současné době na tom internetu je opravdu závislé zdravotnictví, záchranné služby, prostě bezpečnostní složky. A zdravotnictví, jako já si nedovedu představit průměrného zaměstnance třeba fakultní nemocnice v Ostravě, co by dělal v okamžiku, kdyby přestala fungovat elektronika. No? Tam budou prostě lidé umírat po stovkách a po tisících, protože se k ním ta péče prostě nedostane. No. Už neexistuje žádná nemocnice podle mě v České republice už nedokáže fungovat systémem tužka papír, jo, jak to bylo kdysi. No, to už je všechno prostě.
1: Já doufám, že ty vojenské nemocnice pro Petra Pavla a tak, jako takhle
0: tak
1: fungovat
0: tam,
1: ještě.
0: Jo, no, tam se asi nedostaneš.
1: No, já jsem ještě jako voják tenkrát základní služby byl ve vojenské nemocnici v Plzni, a byl jsem v tom jednom baráku, kde podzemí bylo snad 5 pater jako do sklepa, že jo, kde byly ty sály zapečetěný a tak dál a tam to bylo prostě to je úplně kompletně odříznutý jako od světa, jo, že to funguje na generátory, filtry vzduchu, že jo, atd. Prostě to je extra jako oddělený prostor. Tam se samozřejmě civil nedostane a z těch
0: no,
1: vojáků...
0: To už je stejně asi lepší umřít, ne?
1: Tak jako jestli jde o to, že nepůjde prout, jako tak nějakou dobu, tak
0: to ne, já říkám, že to už může být ta situace, jak se říká,
1: no,
0: že
1: vážnější, no,
0: živí budou závidět mrtvým, no.
1: No to jo, tak ono zkusí představit, ty vado, dneska, když je ti, já nevím, 13 až 20 a být bez internetu, to je... To nevím, jak by se
0: možná,
1: to dělalo.
0: Možná by začali znova souložit a možná by se začali znovu rodit děti. No.
1: A teď nevědí jak, když na to nemají návod. No, tak, nedej mu, že by se kamaráda. Začali číst knihy, ty vado.
0: Ale tak víš, jak zvládli to generace lidí před nima, tak oni na to asi taky přijdou. Víš, tak.

0: Versus třeba toho, že kdyby konflikt na Ukrajině skončil a začali se nám sem přicházet lidi z fronty, kteří budou utíkat před buď za A teda tím zlým ruským medvědem, nebo prostě si půjdou jenom pro svoji manželku. Jak to, jak vidíš ty rizika v tomhle tom?
1: Tak pokud se bavíme o případné jakoby opravdu reálné vojenské porážce Ukrajiny a řekněme i nějaké politické dohodě, která by vedla k tomu, že ti, kteří aktivně jakoby, ne že válčili jako vojáci, to je v Rusové odpustí, to je jako normální, ale že se podíleli opravdu jakoby na těch válečných zločinech ze strany Ukrajiny, ale tvrdím, že nejsou páchány nějaké zločiny ze strany Ruska, protože v okamžiku, kdy se vede válka, tak všichni páchají válečné zločiny, včetně českých vojáků, kteří se účastnili zahraničních misí. Prostě taky máme svoje vlastní příklady tady tohle chování. Ale kdyby mělo dojít takovým politickým změnám na Ukrajině, jako vynuceným, jo, a kontrolovaným Ruskem, které by vedly k tomu, že ti banderovci prostě budou postaveni mimo zákon na Ukrajině a bude jim hrozit, že by tam strávili roky a roky ve vězení, tak oni se pochopitelně pohnou směrem na západ a bude to velký průser. Bude to velký průser, protože to jsou lidi, kteří že umí zabíjet. Jako jo, on se zabíjet se může naučit ve své podstatě každý z nás, ale to jsou lidi, kteří dokážou zabíjet. Mají zkušenosti z moderního způsobu vedení války, budou mít obrovská traumata. Jeden z největších problémů poválečného Německa byly 100 000 mladých mužů, nebo i po válce v Jugoslávii byli prostě mladí muži, kteří uměli jenom válčit a měli se zařadit do nějakého běžného života, takže místo toho se prostě vydali na dráhu zločinu, jo, PTSD, prostě posttraumatický stresový syndrom a tak dále. A to už jsou jenom takové ty běžné lidské vlastnosti, taky se může stát, že to jsou od přirozeního voda, které se budou potom chtít už jenom mstít zbytku světa bez ohledu třeba i na vlastní život a tak dále. To bude obrovský problém. Do toho můžou přijít ještě opravdu tisíce, desetitisíce situací, o kterých jsi mluvil, protože tady přišla jenom třeba manželka s dětma a nudila se tady prostě, takže se tady začala kamarádit někým, s kým se kamarádit prostě neměla. A prostě na té Ukrajině se tyhle problémy asi řeší trošičku jiným způsobem, je to trošičku jiná kultura, mají trošičku jiný přístup k řešení osobních sporů fyzickým násilím, než máme tady my u nás, a my jsme jakoby hodně změkčili a my na tohle prostě nejsme vůbec připraveni. A další věc, která bych se vůbec nedivil, je, kdyby ve finále nakonec se po banderovsku některé ty skupiny probíjely zpátky, jakoby jako jejich dědové a pradědové směrem na západ a chtěli nás třeba potrestat za zradu. Jako jo, dobro si úplně v klidu představit, že budou chtít potrestat za zradu Slováky, dovedu si úplně v klidu představit, že budou chtít potrestat za zradu Maďary a dovedu si představit úplně v klidu, že budou chtít potrestat i Poláky, protože to, že dneska Polsko podporuje banderovský režim, nic nemění na tom, že se to může taky během 24 hodin změnit. Takže bych se vůbec nedíval, kdyby se ta armáda potom posunula prostě směrem na západ, ta ukrajinská. Vůbec bych se nedivil, kdyby ve finále jednu dobu ta ukrajinská armáda stala největší bezpečnostní hrozbou pro Evropskou unii a pro členské státy NATO, protože se budou chtít třeba pohnout směrem na západ. Vůbec bych se tomu nedivil, vůbec by mě to nepřekvapilo, protože v historii lidské rasy se takové věci děly naprosto běžně. Ne proto třeba, aby nás obsadili, aby nás okupovali, aby nás měli pod kontrolou, aby tady vytvořili nějakou novou říši, ale jenom prostě proto, že už nebudou mít co ztratit, nebudou mít kam ustoupit a budou vědět zase jenom z lidského psychologického hlediska, že jestli se můžou na někom vyřádit a jestli se můžou na někom pomstit, tak to nebude ruská strana, která je připravená je zabít v té bitvě velice rychle, ale budou se moct vyřádit a budou se moct vybít na nás, protože my na tu válku prostě nejsme připraveni. Já jsem se teďka díval na záběry z ruského

0: vojenského cvičení a prostě to si nedovede člověk představit, dokud to nevidí aspoň na tom videu. Jo. Vojenská akce, kdy jsou ve vzduchu stovky dronů, které jedny útočí na jednu skupinu, druhé útočí na druhou skupinu, do toho bezosádkové, Rusové mají prototypy bezosádkových tanků, do toho tanky, které mají prostě systém aktivní ochrany, které jich sestřeluje drony, do toho tanky, které mají prostě ty svoje velké klece, které vydrží zásahy 60 dronů a tak dále. Jo. Jsem právě zvědav, k čemu všemu se teda Rusové připravují a nad tím vším lítají prostě střely s plochou drahou letu a dělostřelecké granáty a plamenometné rakety. A člověk, to si nedovedeme představit. My na to nejsme připraveni. To prostě nejsme připraveni. Ani jako armáda, nejsme na to připraveni. Ani jako civilisti, kdyby se něco takového mělo začít dít. A jak říkám, jednoho dne se opravdu může stát. Podle mě Rusové chystají něco jakoby velkého. No, jak říkám, jak jsem sledoval, sledujeme ty trendy, překládáme videa. Chystají něco velkého, mají nějaké nové technologie a může se stát, že se to strašně rychle posune směrem na západ, protože opravdu stačí vyřešit jeden jediný problém a to jsou ty FPV drony, že? A v okamžiku, kdy se jim tohle podaří nějakým způsobem vyřešit, tak do toho vrhnou ty svoje tisíce tanků, které drží v rezervě a bude to zase potom klasický ocel proti oceli a tam ti Ukrajinci teďka, nebo to NATO na Ukrajině, je velice slabé. A může se stát, že se ty armády pohnou a pak se může stát, že se pohnou i přes naši hranici směrem k nám prostě. No, a my na to nejsme připraveni. To si představit. A to už se stalo v historii lidstva opět jako mnohokrát. Jo? Ta armáda prostě musí někam ustoupit, nemůže už postoupit dopředu, musí se někam schovat, musí ustoupit, no tak ustoupí směrem k nám. A když jim tam v tom budou bránit nějací pohraničníci nebo nějací kašpárci, no tak nás přejedou prostě. No a co se týká imigrace obecně, tak mě strašně baví ta situace na bělorusko-ukrajinské frontě, kde na frontě na bělorusko-polské hranici, kde Poláci postavili 5-metrový plot a je to strašně dobře, protože pochopitelně ti imigranti, kteří přicházejí z Afriky a z Pakistánu a z Afghánistánu přes Bělorusko, jsou stejná bezpečnostní hrozba jako ti, kteří předtím přecházeli přes Maďarsko. Ale strašně mě baví, že prostě když přicházejí tihle imigranti, ze stejných zemí, když přicházejí prostě z toho Běloruska, tak je to hybridní vojenská operace a je to hybridní hrozba pro Evropskou unii a může se tam střílet prostě na té hranici a je v pořádku, že tam jsou ploty a nástavená zařízení a tak dále. Ale když připlouvají po moři, nebo když se snažili přijít přes Maďarsko, tak to bylo v pořádku. No, takže prostě Afgánec, který přijde přes řecké nebo přes španělské pobřeží, tak dostane hotel, dostane sociální dávky, dostane veškeré zabezpečení, ale stejný Afgánec, který přijde z Běloruska, tak toho jsme ochotni zastřelit. No. Což jako já to nikomu nevyčítám. Já to nevyčítám těm polským pohraničníkům, že jsou ochotní toho afgánského imigranta nelegálního zastřelit, pokud porušuje zákony a představuje bezpečnostní riziko pro Evropskou unii a pro Polsko. Ale divím se, že stejný přístup jako není třeba na těch španělských, portugalských a francouzských a tam myslím, spíš v Anglii, oni směřují v Anglii, ale na těch řeckých plážích, že tam prý to je špatně. Jako, no. A to
1: No
0: připadá
1: tak
0: jako takový rasismus, jakože
1: musíš si umět vybrat
0: běloruský,
1: stranu, no, tak nemůžeš
0: no,
1: chodit jako do
0: že
1: Evropské
0: běloruský
1: unie,
0: Afgánec
1: kudy se ti
0: je
1: zamane,
0: špatně.
1: jako, jo.
0: No.
1: Musíš mít správný
0: No a
1: kanál.
0: samozřejmě ještě teďka jenom taková perlička, než to zakončíme, protože vykecávám hodně, ale v Anglii teďka probíhá obrovská kampaň, kdy bílí politici vysvětlují bílému obyvatelstvu, že se mají připravit na válku za Anglii proti Rusku. A viděl jsem i reklamu na NATO, ne? A ta reklama na NATO byla velice jakoby zajímavá v jednom malém detailu,
1: No.
0: kterého si spousta lidí všimla, nevím, jestli jsi viděl.
1: Ne,
0: To je
1: nevím.
0: reklama na to, kde vystupují ženy, kde vystupují muži, kde vysvětlují, jak na to je důležité, jak nás to brání, jak na to je prostě perfektní a tak dále a tak dále. A mělo to jedno společné téma, které bylo v absolutním rozporu se všemi ostatními reklamami, které bys viděl, kdyby ses někdy díval náhodou třeba na Českou televizi nebo na Novou a podobně. Protože tam snad v každé reklamě v současné době musí být nějaká ta barevná rozmanitost. A tahle reklama na NATO, která má připravit Evropany
1: do
0: proti
1: války,
0: válce
1: no.
0: s Ruskem,
1: no.
0: tak byla jenom o běloších. Tam byly jenom běloši. Jenom bílé holky, jenom a spousta bílých žen. No, spousta bílých žen. Jenom běloši. Takže kdybych chtěl rozvíjet nějakou konspirační teorii, tak si dovedu představit, že třeba Ukrajina v současné době, zbytková Ukrajina je v současné době pole neorané pro miliony afrických, arabských a indických imigrantů, protože tam budou miliony ženských, které budou osamoceny, že tam budou miliony chlapů, kteří budou chybět, aby nějakým způsobem pečovali o budoucnost Ukrajiny a můžou být nahrazeni pochopitelně importem z dovozu. A obávám se, že kdyby někdo vytvořil konspirační teorii o tom, že plánem těch globálních elit bylo nasunout tady miliony lidí, kteří nemají v Evropě žádné etnické kořeny, a potom poslat miliony evropských mužů do ruského mlýnku na maso, aby ty miliony těch mužů, kteří do té války nepůjdou, protože to jsou přece azylanti a ty nemůžeš posílat do války, že? Tak aby je posléze nahradili u těch milionů opuštěných žen v Evropě, tak kdyby chtěl někdo vytvořit takovouhle konspirační teorii, tak musím říct, že bych se té konspirační teorii vůbec nedivil a považoval bych ji za velmi pravděpodobnou, protože to je prostě extrémně, extrémně logický vývoj.
1: No, tak samozřejmě nemůžeme chtít po chudácích. Ty jsi zažili svoje traumata, když na těch lodích s těma iPhonama a značkovýma hadrama přeplouvali, že jo, ty...
0: Za tisíce dolarů.
1: To moře, ano. A teď museli vyhazovat ty svoje vlastní doklady a tak dál, tak nemůžeme po nich chtít, aby nějakým způsobem bojovali. Za nás oni už bojují za sebe. Vidíme to v té Anglii, vidíme to v tom Německu, vidíme to v té Francii, vidíme to vlastně v celé té západní Evropě. Oni už za sebe bojují a vypadá to, že stará Evropa prohrává prostě na všech frontách. A se to sype. Já jenom připomenu, když jsme tady v tomhle momentě, že tuhle sobotu, to znamená 17. tuhle sobotu ve 14 hodin ve městě Holíč na Slovensku, to je hned u československých hranic, najděte si to, Bernolákova ulice 386/4 v soukromém divadle Beseda proběhne autogramiáda právě s panem profesorem Stankem a křest nejnovější knížky, která se jmenuje právě Svět současnosti a obrazy budoucnosti. Já vám ji už tady ukážu, přední strana není vidět, ale ta druhá snad už bude, no není vidět vůbec nic, nevím proč. Ale takže máme ji živě, teda už ji máme fyzicky, dneska jsem ji přivez z tiskárny, takže jdeme vám ji rozposílat tak rychle, jako to, jak to jenom jde. Vám všem, kteří jste si napsali a kteří jste nám pomohli zafinancovat tu knížku, tak samozřejmě pan profesor Staněk vám ji podepíše. A takže i když tam fyzicky nebudete, tak vám ji pošleme s podpisem. A vy ostatní přijďte. Přijďte, přijeďte, jestli se nudíš v sobotu, taky to máš v dosahu, není to tak daleko. Holíč, bude to, si myslím, skvělý, pan profesor Turánek bude ten, kdo bude tuto knížku křtít a on taky píše k tomu recenzi, protože to je vědecká publikace, jo, která má všechny ty náležitosti, včetně recenzí, včetně odkazů, všeho. A ty obrazy budoucnosti samozřejmě, bohužel, nejsou až tak radostný, A hodně se to shoduje s tím, co říkáš. Ale jsou tam i pozitivní motivy a jsou tam i možný pozitivní vývoje. Je to prostě otevřená kniha. Uvidíte sami, opravdu stojí to za přečtení. Takže další dílo vydáváme a spatřilo světlo světa, takže už brzy se vám to bude šířit. Každopádně v tu sobotu doražte, budeme moc rádi. Přátelé drazí, 22.03. vedelského času, tady poděkuji Míšovi Fleischerovi za členství v klubu, díky za vaše příspěvky, za vaše lajky, za všechno, co pro nás děláte, protože bez toho, jak sám Luboj říkal, bez té ekonomické pomoci to taky nejde, prostě já tady chci ještě poděkovat Jardovi tady, Taxilux taky, Jirkovi, Věře, taky Evženovi moc, děkuju. A vám všem, Ignác, tady vidím, Iva, Josef a další, kteří pomáháte i přes ten QR kód, nebo tady přes číslo účtu, který vidíte i pod videem, za což vám moc krát děkuju. Lubošku, pojďme to vzít teda k závěru. Jsme tu 2 hodinky, já myslím, že je to akorát a potom bychom si mohli domluvit na nějaký další pořád, kdybychom se vrhli i na otázky od našich diváků a potom pokračovali dál. Tak, pojď, je to tvoje.
0: No tak já děkuju divákům Petr Bureš TV, děkuju tobě, Peťo, musím jakoby zatleskat té práci, kterou jste udělali s tou knížkou, protože to si málo kdo dovede představit, jak náročná to je činnost, takže doufám, že se vám ta akce povede a ještě bych si dovolil drze využít tady tohle okamžiku k tomu, abych pozval tvoje diváky ke sledování YouTubeového kanálu Magistr Lubomír Volný, kde každý den přinášíme čerstvé informace z toho, co se děje nejen na frontě ve válce mezi NATO a Ruskou federací, ale i další zajímavé politické informace, vojenské analýzy.
1: Počkej, takže MGR Lubomír Volný, nebo je
0: magistr? MGR. Lubomír Volný, poznáte ten kanál podle toho, že má zhruba 12 000 sledujících v současné době a jak říkám, každý den se tam snažíme dát 2 až 3 videa o tom, jaká je současná situace, ne na frontě, ale jsou jakoby ve své podstatě v politice ve světě. Orientujeme se teda na zahraničí, nesledujeme příliš politiku v České republice, protože tak nějak si myslíme, že o našem osudu bude bohužel rozhodnuto někde jinde.
1: Dobře, já jsem to, myslím, že našel, když tak zkontroluj, jestli jsem dobře. Jo, je to ono?
0: Ano, to je přesně ono.
1: Takže přátelé, MGR, Lubomír Volný a tady vidíte další z toho kanálu, prostě tady vidím náhled nějaký, když na kliknu, tady si zmáčknete takhle odběr a samozřejmě si dáte i zvoneček, aby vám neunikla žádná videa, který vydají, aby vás systém na to upozornil. Tohle to samý můžete právě vyzkoušet i u Petr Budeš TV, vy, který ještě pořád nemáte odběr, víte, že tam atakujeme 98 000 odběratelů a míříme na těch slavných 100 000, kde dostaneme ten YouTube button a bude velká show, velká oslava, doufám. A mnozí umělci přislíbili a tak dál, takže bude to fajn. Takže využijte i toho. A přátelé, děkujeme moc. Přejeme vám krásnou dobrou noc. A jak říká klasik, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Díky, Lubošku, za všechno. Děkuju.
0: Tak jo, zatím ahoj, krásnou noc. A těším se na další setkání.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Vítejte na naší pravidelné pondělní poradě nepodvolených, tvrdého jádra nepodvolených. No, sečteno, podtrženo, všechno je jasno a už několik hodin naše pošta zaznamenává opravdu silný příliv vašich nejrůznějších reakcí a dopisů. My se tedy převážně dnes budeme věnovat opravdu těm volebním nebo povolebním reakcím a volebním výsledkům. Já dopředu řeknu jediné. Navzdory svému včerejšímu článku jsem možná o stupeň optimističtější než většina z nich a pokusím se to vysvětlit a obhájit. Ale začněme samozřejmě vaším četováním. Blanka Protivová, děkuji, pláču si doma. Nezájem mě nepřekvapil, ale byl moc veliký, děkuji vám. On vlastně takový nebyl, Blanko, on byl tak jako standardní, ten nezájem. Dokonce, jak jsme zjistili o, já nevím, 2%, to bylo víc než obvykle. Ten vtip byl trošku ještě v něčem jiném, toho nezájmu, který se nějak projevil a hlavně v tom, kdo ho projevil. Ale k tomu se dostanem. Myslím, že to je opravdu jedna z rozhodujících věcí toho, jak porozumět tomuto výsledku, jak ho číst a co za závěry z toho udělat pro současnost a budoucnost. To je podstatné. František Toula je tentokrát na místě druhém, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Jako vždy se to snažím jenom zesílit, protože to je poselství absolutně nejdůležitější. To chceme. Vážený pane Hajku, myslíte si také, že v těchto volbách prohráli lidé, kteří by chtěli žít v míru a poctivosti? Ne, to si nemyslím. Já si dokonce, pane Toulo, myslím, že naprostá většina, absolutní většina těch, kteří volili, i těch, kteří nevolili, chce žít v míru a poctivosti. Problém je, a to je ten politický problém, že jedna významná skupina, asi nevětšinová, nebo rozhodně nevětšinová, ale z těch, kteří volí, chodí k volbám, asi tak poloviční, si myslí, že zařídit mír a žít v poctivosti umějí oni, nebo že k tomu vede cesta přes ty jejich politické favority. Ti druzí, dnes obvykle příznivci a často i kritici vládní koalice, si myslí, že k tomu vede jiná cesta. Takže ten spor je vysoce politický. Možná, že si to jenom dostatečně neuvědomujeme, jak politický je. Ale my se i k této otázce pochopitelně brzy dostaneme. Marie Zaoralová, zdravím všechny protiproudaře a váženého pana Hajka a děkuji za jeho neúnavnou práci, děkuji, kterou dělá. Můj názor je, že Češi asi nevnímají realitu světa, co se děje a o co se vlastně bojuje. Pro mír přece. Zase, Marie, myslím, že vnímají. Dokonce i ti, kteří chtějí válku, chtějí mír. Nebo souhlasí s těmi, kteří chtějí válku. I oni si myslí, že vlastně pracují pro mír, ti jejich favoriti. Že provokacemi a zastrašováním Ruska, říká se tomu eskalací, kde eskalaci. Zvedneme všechny ty provokace a vyprovokujeme to na samou hranici, že si všichni uvědomí, že dál to nemůže jít a ti proradní Rusové se zahambeně stáhnou. Je to směšné, ale
a velmi nebezpečné. Ale ta část těch lidí si to opravdu také myslí. Čili pozor na to, abychom je nepodezřívali z něčeho, co není. Oni jsou spíš vlečeni lží těch, kdo jim v médiích a v politice představují ten svět jinak. A proto potom platí to, že se zdá, že nevnímají realitu. Oni ji vnímají, ale pokřivenou. Dobrý den. Jo, ano, tady jste měla opravu, nevnímají. Dobrý den, mír a poctivost se nenosí. Podívejte se do Karviné. Drtivě vyhrál korupčník, který nesmí mít 12 let nic společného s fotbalem. Jeho předchůdcem byla takzvaná desítka Hanzel. Moje změna propadla. To jsou ty záhady. U některých těch zvolených lidí, kteří skutečně prokazatelně, například Rakušan mimochodem, jako zástupce jejich, i když sám se těchto voleb přímo, ale myslím, že se dokonce někdo účastnil na nějakém nevolitelném místě, že tito zjevní podvodníci, kriminálníci představují pro řadu lidí cosi jako symbol toho, že to přece nemůžeme kvůli tomu prohrát. Je to specifika docela česká. A myslím, že se to už trošku vytrácí, ale ještě to nějaký čas bude trvat, že tady se to prostě, tady se i ty komunální volby berou jako být a nebýt. A těch lidí, co se ptají na své vlastní zájmy, těch tam jakoby moc není. A nebo nejdou volit. Ale já bych se přesto s vámi solidarizoval v tom, že vědět, že tam byl zvolen, ale to je jako tady na Praze 1. Tady postoupil do druhého kola absolutní, no radši nechci říct, co, aby to nebylo žalovatelné, prostě pan Čižinský postoupil do druhého kola senátních voleb. No, to je něco tak strašlivá zpráva, že kdybych ji měl promýšlet, tak jen vezmu hlavu do dlaní a budu plakat. A to já neudělám. Vysvětlím to možná později. Teď jsem tady už, se mě to schovalo, je tady spousta dalších věcí, dalších. Tady bych snad ještě zmínil Vojtamára, mír všem a zdravím vás, pane Hájku, myslím, že je velká škoda, že se SPD Svobodní pro Trikolora nesjednotili a nebo rovnou celá vláda mohla dát svého kandidáta. No to je jeden ze zásadních prvků a poučení z těchto voleb, nebo poučení. Poučení si z toho možná někteří vemou a nebo nevemou, ale my to uvidíme na velmi konkrétních příkladech, protože samozřejmě, že to rozpolcení, to, že ve většině případů šli sami a jdeme odkonce proti sobě, my jsme o tom přece v těch předvolebních týdnech mluvili nejednou. To nemohlo skončit jinak. I kdyby dokonce přišlo mnohem víc lidí k volbám. Ale tím se dostáváme skoro, bych řekl, na prach toho, co nám popsal jeden z našich pozoruhodných diváků a čtenářů a tím tu část z dopisy začneme. Počkejte si na to, bude to mimořádně zajímavé.

Vážně, to je, není to úplně poprvé, co nám Michal V. napsal. Dokonce si vzpomínám, že už popisoval jednu takovou předvolební nebo volební záležitost. Ale projdeme ten dopis a já ho budu průběžně komentovat, protože myslím, že shrnuje řadu z těch dalších příkladů toho, proč dopadly vlastně ty komunální volby tak, jak dopadly. Řeknu dopředu, že Michal byl v jedné volební komisi na Kladně a měl to úplně zblízka. A i některé ty postřehy jsou tam, vážně, o tom se nemluví moc, jo. A já mu moc děkuju, že nám takhle zase to hned napsal. Jakkoliv je to o něco delší, ale stojí to za to. Vážený pane Hájku, děkuji za váš nedělní článek, mnohé mi osvětluje. Abych byl upřímný, už delší dobu přemýšlím, jak početná ta skupina nepodvolených vlastně je. Podle toho, co vidím kolem sebe a co ukázal výsledek voleb, bude podstatně menší, než si myslíme. Asi žijeme v uzavřené bublině. Já ještě jenom na začátek řeknu, že nám, že to Michal napsal slovensky, ale já to raději budu číst česky, protože beru za docela vážné výtky některé, že tu slovenštinu komolím, takže budu to číst česky, ale byl napsán slovensky. Takže žijeme v uzavřené bublině, nebo ne? No pochopitelně, že žijeme v bublině nějaké. Žijeme v podstatě jenom v bublinách tady. Oné, tamté, ty bubliny tu jsou. Některé se trochu prostupují, některé jsou betonově uzamčeny. Myslím, že ta nepodvolená se nejrůzněji prolíná a není jenom jedna, má několik podob, ale jsou to bubliny. Ta obava z toho, jak početná je, je také do jisté míry důvodná. Prostě není to žádných 50% nebo 30 nebo 40 jako v Německu, kde po jiné zkušenosti ta AfD takhle jde dopředu. Ale to sem raději nebudu míchat. To je specificky zajímavé na jedno samostatné možná vysílání a samostatný hovor. Ano, žijeme v bublině, ale není tak malá zase, jak si myslíme. Ona, jak říkám, není uzavřená, ale ten zhruba ten, řekl bych, prostor nebo fenomén těch nepodvolených má různé stupně. A někteří jsou skutečně i voliči ANO, někteří jsou voliči motoristů, někteří jsou dokonce voliči ODS, i podle dopisů z toho vycházím. Je v tom ještě tudíž něco jiného. Ale myslím si, že skepticismus ohledně velikosti jakoby té skupiny není na místě. Ona se vyvíjí a rozvíjí. A řekl bych, že roste. Ale rozumím, Michale, vaší úvaze. Náš okrsek má 770 oprávněných voličů, účast byla 55%, čili lehce nad průměrem. Převažují starousedlíci z rodinných domů, spíš starší lidé, celý víkend pršelo a přesto lidé chodili volit průběžně, za to mají můj obdiv. V pátek převažovali starší lidé, nejstarší volička byla dáma z Vyžného kroku, ročník 1933. Mladých přišlo jen pár, možná pět. V sobotu chodili spíš rodiny s dětmi, všechny věkové kategorie byly podle mě zastoupeny zhruba stejně. Mladých možná bylo o něco méně. To je bezvadný shrnující postřeh, protože ono to tak je vlastně všechno v průměru. A teď, neplatných hlasů bylo tentokrát minimum, v komunálních volbách jsme měli jen dva. Šlo podle mě o nepozornost. Ve volbách do Senátu jsme ale našli víc prázdných obálek, voliči tím asi dávali najevo, že nemají koho volit. To je
samo o sobě další zajímavý prvek, u kterého bych se zastavil, protože já například do druhého kola tady senátních voleb půjdu také volit a také tam dám prázdnou obálku. Čímž to trošku naředím, ale dám současně najevo svůj postoj. Myslím, že ani to vynechat není správné, protože ono například je mezi námi, tady tou skupinou tvrdého jádra, asi hodně lidí, kteří moc nemusí tedy Andreje Babiše, ale tam, kde se dostal jeho kandidát do druhého kola, no tak myslím, že tedy zavřít oči a jít volit pro něj, protože to je ovlivňování Senátu bez ohledu teď na to, jestli se mi Andrej Babiš líbí nebo ne. Prostě chceme snad všichni, aby tam bylo méně těch takzvaných starostovských nebo ODSáckých a podobně. To je zásadní věc. Sčítání hlasů v komunálních volbách je náročnější než v parlamentních a tohle mě přišlo zajímavé. A chyba se do něj vloudí s nás. Ani při sebevětší snaze nemohu stoprocentně zaručit, že jsem žádnou neudělal. Celkový součet se tak může lišit o 1 až 2 hlasy oběma směry. Hlasy sčítají dvojice členů komise, jde to rychleji, než kdyby počítal každý sám. Hlasovací lístek je obrovský a nějaký hlas se snadno přehlédne. Většina členů komise jsou navíc starší lidé a důchodci, kteří už hůř vidí. Při zápisu se čárkuje. Vypadá to jednoduše, oči se ale unaví. Stačí udělat čárku do jiného políčka a zpětně už to nikdo nezjistí. Musel by se přepočítat celý arch a to by trvalo hodiny. Chce to pořádné soustředění. Já myslím, že tohle je mimochodem prvek, který mě zajímá na tom, protože tam vlastně lze daleko nejsnáz ze všech voleb, aby záměrně někdo čárkoval jinak. Ono v jednom volebním okrsku, když to budou 3-4 hlasy, a vynásobíte to pak třeba 1000, tak to může například něco sehrát. Víme, že někde byly ty výsledky úplně těsněnké. Je to zvláštní, že při takhle sestavených volebních lístcích není to uděláno tak, aby se to sjelo, abych tak řekl, naskenovalo počítačově a pak to ještě kontrolovala ta komise, aby se ukázalo, jestli je tam rozdíl. Ale o to, jestli se manipuluje volbami, o to u nás nikomu nejde. Lidé moc nevyužívali volbu kandidátů napříč stranami, takzvané to panašování, a volili hlavně celé strany. Sčítání se tím zrychluje. Kdyby všichni dávali preferenční hlasy, neskončili bychom ani do neděle. A teď. Při sčítání se ukázala anomálie. Některé strany už měly vyšší desítky hlasů, STAN a Piráti, ODS, Volba pro Kladno, jenže SPD měla jediný hlas a Svobodní také jediný. Na starší voliče mi takové rozložení preferencí nepřišlo obvyklé. Hlavně STAN a Piráti v našem okrsku vyhráli s náskokem, ale se složením voličů mi to prostě nesedí. Vysvětlení proto nemám. Výsledky se navíc výrazně lišily od parlamentních voleb. Podstatný prvek. Myslím, že tady jste, Michale, na něco podstatného narazil. Ti, kdo přišli, nebyli voliči těch stran, které my asi většinově tady preferujeme. To byli voliči možná ANO, možná těch dalších, jako je Prokladno a tak dále, těch prostě těch seskupení, uskupení, která se aktuálně vždy k těmto volbám scházejí. A vidíme na tom, že oni vlastně nevolili stranicky, ale volili v tomto případě ti starší specificky podle jistého typu zájmu. Ale přišlo jich 55%. Nakladně
do toho vašeho okrsku. Jinak Kladno tak vysoké číslo zase nemělo, ale na Kladně při volbách parlamentních bylo to číslo mnohem vyšší. Kde jsou ti, kteří rozhodli parlamentní volby? To je ta otázka. Ve volbách do Senátu jednoznačně vévodil kandidát ODS, s velkým odstupem skončila druhá Pirátka Šípová. Ostatní získali zanedbatelný počet hlasů. Ptal jsem se lidí, jestli mi umějí říct, co Pirátka za volební období udělala pro Kladno. Nedozvěděl jsem se nic. U nás šli SPD a Svobodní plus Trikolora plus Pro do voleb samostatně a tak shodně nezískali ani jeden mandát. A teď? Kdyby se spojili, měli by ve 33 členem zastupitelstvu mandáty 2. Vrátím se ale ještě ke kampani. V Kladně kandidovalo 9 politických stran. Volební program nad rámec pár hesel měly 2. Billboardy a venkovní kampaň spustily strany zhruba 2 týdny před volbami, celkem asi 4. Zbytek neměl nic, nebo jsem si toho nevšiml. Nejviditelnější kampaň vedla ODS, tam je ten jejich bývalý starosta, primátor, polepené autobusy a billboardy. Shrnuto, kampaň v podstatě žádná nebyla, jako by o volby ani nešlo a všechno bylo rozhodnuto předem. Mimořádně důležitý postřeh číslo 3. Michale, tak to bylo v podstatě po celé zemi. Vládní strany, ale dokonce i ty většina z těch opozičních, které mají daleko víc peněz, tedy kromě ANO, jako by to škrtli tu kampaň. Jako by je nezajímala. A z toho plyne jeden závěr spekulativní, který si přesto asi dovolím. Mám za to, že Andrej Babiš ani netoužil moc v těchto volbách příliš uspět, protože se do toho zdaleka neopřel jako do jiných voleb. Uvažujme o tom, proč. Já o tom budu uvažovat také. Něco o tom chci ještě napsat, ale vrátíme se k tomu za týden, v úterý, po druhém kolu senátních voleb, kdy si o tom tady budeme povídat na závěr toho maratonku volebního s Michalem Semínem ze spolku Svatopluk, ale vy ho znáte určitě, kde se pokusíme rozebrat ty všechny příčiny a tohle je jedna z nich. Takže já se k ní zatím nebudu vyjadřovat, nechám to na vaši úvahu. Zajímavější možná je, proč podobně jednali i předsedové obou koaličních menších stran. V podstatě až na pár úšklepků kolem Černoučka nebyl Petr Macinka také vidět. Nebyl vidět ani Tomio Okamura příliš a když, tak spíš tak vlažně. Je to zajímavé. Je to prvek, který je nesmírně zajímavý, protože zvednout lidi ze sedadel, z gaučů, z křesel, aby šli volit, je pro určitou část, pro určitou skupinu lidí rozhodující, podstatné. A když jim to nikdo neříká, tak kam by chodili? Podstatný prvek, Michale. Byl jsem také na předvolebním setkání právě uskupení Svobodní, Trikolora a Pro. Přišlo pár lidí, akce ale nebyla pořádně ohlášená. Mohlo jich tam být mnohem víc. Co k tomu říct? Sám jsem se o ní dozvěděl jen náhodou. Dorazila i paní Majerová a pan Vondráček. Diskuse se však točila kolem toho, jak mají všichni rádi v uvozovkách kočičky. Míněna je kavárna na náměstí, jejíž majitelka chová kočky. Kavárna se sama neuživí, potřebuje dotaci. Takových místních podniků je v Kladně málo.
Dát dotaci nebo nedat, to byly ty otázky. Žádná debata o problémech Kladna a možných řešeních. Žádný volební program s nějakou koncepcí. Jen pár hesel jako zlepšíme dopravu do Prahy nebo zvýšíme bezpečnost. Přesně taková hesla mají všechny strany a skutečné problémy města neřeší. Já myslím, že jste narazil na ten čtvrtý prvek, Michale. Oni to vlastně, já znám jenom několik lidí, mezi nimi tedy pana Rajchla, kteří to neprovedli z vášní. Na těch mítincích to bylo znát. Zase je to ta otázka, kterou si chci nechat až za týden, protože z ní lze něco pozoruhodného vyvodit. Zkusme o tom přemýšlet, je to zajímavá věc. Politické strany by podle mě měly být aktivní po celé volební období a připravovat a představovat koncepci rozvoje města, a to platí i pro strany, které po minulých volbách jaksi zmizely, třeba Stačilo. Přeji vám hodně zdraví a energie do dalšího rozvoje Protiproudu. Je to jeden z nejlepších webů. Tip, rád bych na Protiproudu viděl rozhovor s Robertem Čumpelíkem z Inovace republiky. Beru to vážně, uděláme. S pozdravem, Michal V. Kladno. Michale a ostatní, než se pustíme do dalšího, rád bych upozornil na jednu věc. A berme ji opět jako relevantní fakt. Ta skepse, která teď odevšad zní, mimochodem tady nezněla skepse z toho Michala, to je popis, to je deskripce, to je analýza, to není výkřik. Ale z větší části těch reakcí a dopisů plyne taková ta skepse, je opět trošku bych ji zpochybnil. Uvědomíme si, že šlo tady opravdu o něco jiného a my se k tomu ještě dostaneme. Současně pro ilustraci oslavné ódy na toho pana Grulicha, lidovce, nová hvězda naší politiky, senátor, tance v České televizi dlouho ukazované a tak dále. Vypadalo to, že tady nás jde rovnou převálcovat, jdou nás převálcovat lidovci. Současně vyšel ale průzkum těch celkových preferencí, jakkoliv je berme nepodstatně, jakkoliv jsou falešné, v tomto případě proto, aby potvrzovali, že klesá. Ano, já tomu nevěřím. Ale tam mají ti lidovci, titíž lidovci 2,5%. Jsou mrtvá strana. A tohle je jenom způsob, jak jakoby je trochu oživit. Jakkoliv pan Gulichin možná sám o sobě v tom místním lidoveckém prostředí populární a jakkoliv tam pořád ještě platí, že na jižní Moravě lidovci mají pevné zázemí v těch komunálních prostředích a asi i mezi lidmi, asi i v rodinách. Berme to velmi relativně. Něco nám tyto volby říkají a řekli, ale neřekli nám všechno. Pojďme dál. Dotknu se aspoň kratince pár věcí, které jsem slíbil minule z YouTube, z těch reakcí. Zdenka Kadlecová, děkuji za nejlepší analýzu povolební situace. Děkuji. Výsledek je tristní, přitom se nabízelo jedno korupční sousto za druhým, ze kterého by minulá vláda udělala politické peklo. Doplním, že spíš než vláda, dělala by to média. Na prvním místě ta veřejnoprávní. Všechny ty kauzy pětikolky od slavného šifrovaného telefonu v kauze Dozimetr,
přes podivné miliony zašité v záložnách až po kreativní trafiky pro věrné straníky, jako by pro vládní marketéry vůbec neexistovaly. Zdenko, věřte, opět jste udeřila hřebíček na hlavičku, já někdy říkám hlavičkou o hřebíček. Už jsme to zmínili v tom předchozím případě. Je to až podivné, jak málo se tomu věnovali. Jakoby je tyhle volby nezajímaly. A je to samozřejmě ten druhý aspekt, když si klademe otázku, proč voliči, kteří rozhodli minulé parlamentní volby před rokem, většinou zůstali doma, no tak hlavně proto, že to je ta část voličská, která tím, že už bojovala proti Fialovi, on tam není a Rakušan tam taky není v té vládě, tak pro ně je to hotovo a co se budou dál zabývat? Jsou spokojeni tím, co je, ani se nezabývají tím, jestli ta vláda přesně plní své programové sliby a podobně. Teď je to dobré, prostě oni k tomu nejdou. Šli by, pokud by je k tomu ty volební strany, ty vládní strany intenzivně vyzvaly. Intenzivně. Vezměme si za příklad třeba Ostravu. Můj kolega tady ze Šumperka, Lukáš, mě to ukazoval naprosto přesně na těch výsledcích Šumperka, kde kdyby se spojily ty strany, o nichž mluvíme, tak sice SPD tam dosáhlo nějakých až 7%, nebo ti další také něco jsou v zastupitelstvu, ale kdyby se spojili, tak pouhým součtem, není to tak vždycky, ale u těch komunálních to tak bývá, by se dostali někam přímo nahoru. Jakoby nechtěli. A to, co říká Zdenka, je přesné. Toho materiálu k tomu zabojovat bylo spousta. Nebojovalo se. Když se rozhlednete, tak vlastně jako kdyby ty volby nebyly. Já to tady ani neviděl. Se zájmem jsem pozoroval ty lidi, kteří jdou do té volební místnosti tady v Opetalce. A věděl jsem, že jsou to všichni, kteří budou volit i Čižinské a tyhle ty nebezpečné lidi. Vypadají ti lidi úplně normálně. A všichni tady chodí kolem toho rozmláceného Václaváku roky. Všichni polikají ten prach obrovský, ten rachot, který tady je. Ty změny v dopravě, nedá se vůbec nikde už projet. Jdou a volí je znovu. To je to, co jsem říkal na začátku. To je ten efekt, specificky český. I k tomu se ale chci v budoucnu vrátit, protože z toho něco plyne a mohli bychom při vědomém uchopení tohoto faktu z toho něco docela pozoruhodného vyvodit a získat. Martin Santavi. Je to jednoduché. Ano, SPD a motoristé to projeli na celé čáře, byla jim tak vystavena známka za plnění jejich předvolebních slibů. Dobře jim tak, už i optimističtější voliči přestávají věřit, že jakýkoliv politici budou jednat v jejich zájmu a ne pouze ve svůj vlastní prospěch a kapsu, a proto volili nohama. Já, Martine, se s tímhle nemohu ztotožnit. To je ten zjednodušený pohled, který nám diktují ta korporátní média. Prostě tak to není. Já nevím, jestli jsme zaznamenali, že si motoristi nebo SPD jenom někde mastí kapsu. Já bych řekl, že za ten rok, a tři čtvrtě rok, co tam ta vláda je, nic takového neprobíhá. To, že se pomalu, či dokonce místy dramaticky proti těm slibům některá vládní kroky, vládní usnesení nebo vládní návrhy se objevují, to je možné.
Ale takhle příkrý počet bych z toho nevyvozoval. Je to 3/4 roku. Bojují proti médiím všem. Samozřejmě čekáme všichni na to, kdy už se pohne s těmi veřejnoprávními, a souhlasím s tím, že jenom převést to pod státní rozpočet je nic v podstatě neřeší. Ta nejjednodušší cesta, která se přece nabízí, je opravdu malinkou změnou v tom zákoně. Zanechat poplatky, ať jsou poplatky televizní, ale místo povinné, dobrovolné. Jediné slovo se tam může změnit a všechno se změní. Jedno slovo. Proč se jde touhle složitou cestou? Ty otázky, to jsou otázky, které máme klást. Ale je to nějaký průběh. Je to nějaký časový interval. Chtít všechno, a když to není i hned za 3/4 roku, tak nad tím vším lámat hůl. To není moje cesta. Pro mnoho lidí ano. Prostě je to skončeno. Pro mě taková cesta není. Myslím si, že ten 4letý volební cyklus, pokud má být skutečně dokončen, a předpokládám, že bude, má některé fáze. Má některé okamžiky, kdy s tou mediálně parlamentní opozicí, která blokuje a všechno posílá k ústavnímu soudu našeho milovaného Pávka. To je úplně dokonalá šílenost přece. Oni zákon za zákonem posílají do další parlamentní komory k 15 lidem v Brně, jmenovaným, nevoleným. Se vším tímhle ta koalice bojuje. I to je třeba brát na vědomí, ale to není ten důvod, proč ty volby dopadly takhle. I když tady je poslední, co chci přečíst z YouTube. Ivana Chadimová píše, pokud se SPD a Moto nepostaví rázně proti Babišovi a budou pořád provozovat tanec mezi vejci, tak to jejich voliče tak otráví, že se možná v příštích volbách už do parlamentu nedostanou. A pan Hartmann na to reaguje, už se stalo, a to jsem byl dlouholetý volič SPD, volil jsem úplně někoho jiného, i když neměl téměř žádnou šanci, ale bylo to pro moje svědomí, že jsem se snažil. Teď jsme přesně u toho. Pane Hartmane, nevzdal jste to trochu brzy? Nevím, možná, že ne. Každý volí ze své hlavy. Ale to, čeho já si cením na té, já bych řekl, opravdu rostoucí skupině nepodvolených, je racionalita. Racionálnost, schopnost používat rozum i srdce, u části alespoň té duchovnější z nich, v nějaké jednotě, v nějakém společenství. A tohle mě přijde jenom jako sklamaný výkřik. I z toho se skládají volební výsledky. A teď jde o to, do jaké míry to platilo pro tyto volby. Pojďme dál. Ještě jeden dopis jsem vlastně chtěl. Květoslava Majerská. Zlatý bezpečný socialismus. A ani tolik voličů k vládnutí nepotřeboval, protože, jak se říká, že za socialismu byly volby povinné, není pravda. To jen říkají ti praví demokrati, kteří dnes hejkají jak postižené husy, že, pane Hájek? Jak se nám žilo, než jste vy a jiní začali poslouchat Rádio Svobodná Evropa? Květoslavo, nemáte pravdu. Volby za socialismu opravdu byly povinné. To, že jsme se jich někteří nezúčastnili a nešli tam, a nebo naopak šli, protože proč zápasit s něčím, co bylo naprosto směšné, to je jiná věc. Ale ten převrat nevznikl kvůli tomu, že jsme poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky.
poslouchal jsem Seč se mohl. Také jsem byl hloupým, ale tím to nebylo. Ten převrat nespůsobilo to, že by se zvedla lidová masa a šla svrhnout komunistický režim. On komunistický nebyl. Byl to prostě státní socialismus, ale říkalo se mu tak. A byla tady vládnoucí komunistická strana. V těch závěrečných letech už nekonečně neskonale nudná a otravná. Ale tím to ne.

Díky tomu například dozimetrický stan drtivě ovládl Prahu. Podepisuji zcela, myslím si, že s výjimkou té poznámky o Praze, protože tady by to stejně tak víceméně dopadlo. Tady jsem šťasten aspoň, že dostali pár facek ti odporní piráti. Když jsem viděl tady na Praze 1 tu skupinku, já jsem vám to minule chtěl snad ukázat, opravdu lidi, myslím, že jsem o tom trošku se zmínil, piráti a nezávislí. To snad někde ještě použiju, ten plakát, protože to vypovídá o všem lidem mého věku a k tomu, no, neuvěřitelný. To jsou ti svazáci? Myslím si, že jenom ta náplast, že ten hřib trošku dostal po ústech zase v těch volbách za to stála. Tak pojďme dál. Tady je Mirek z Brna, píše, já to asi nechám na příště, chtěl jsem psát o tramvaji na Václaváku, ale mám další velmi zajímavé informace a tak dále, necháme si to na příště, času je prostě málo, no. Tady je dopis k tomu, jak jsem tam psal, že nám chybí kapitán. Já myslím, že to je jeden prvek, který bychom neměli zapomenout. Zdraví, milou redakci, proti proudu k volbám. Konečně pochopí konečně Andrej Babiš, že lavírováním a nic neděláním jde sám proti sobě. Mohl už dávno zaříznout ČT a ČRO i neziskovky ve školách. Nemá na to koule a tak mu tam odtamtud leze sfanatizovaná mládež, která pak takto volí. A mnozí nepodvolení naopak zůstanou doma. Stačilo je asi mrtvé. U nás je ve druhém kole šílení stanař a anařka. A upřímně se mi menší zlo už zase volit nechce. No, to je přesně proto, Veroniko. Já si myslím, že se má volit menší zlo. Protože jinak tomu stanaři tam necháte místo. Ale váš dopis nečtu kvůli tomuhle. Já ho čtu kvůli jedné další pasáži. Chtěla jsem vám to napsat už po rozhovoru v týdnu. Pochopila jsem, že vy Jindřichu Reicholovi věříte a máte ho rád. Já naopak. Rád. V jistém smyslu mu věřím, protože kromě jiného byl první, kdo, když nás zakázali a zavřeli, tak bylo kolem nás ticho a objevil se první Jindřich Reichl, který nám nabídl zdarma své právní služby k tomu, abychom se opět dostali zpátky. Do jisté míry bych řekl, že mu věřím i z té doby covidu a nevidím důvod, proč mu nevěřit. Ale vy říkáte, já mu vůbec nevěřím. A přestože nejsem s SPD nijak spojena, domnívám se, že velká část lidí z SPD i Trikolory mu nevěří také. Proto asi v mnohých městech nedošlo ke spojení. To vážně si myslíte, že zařizoval Jindřich Reichl? To ne. Ve svém životě se hodně řídím intuicí a ještě mě nikdy nesklamala. Zatímco u jiných lidí na vlastenské scéně je evidentní, že to cítí srdcem, u pana Reichla to tak není. Nezapomeňme na profesi, právník s excelentním darem řeči. Utvrzují mě v tom i předvolební debaty, ne ty v korporátních médiích, které teď na mnoha místech byly. Vždy si vezme téměř celou debatu pro sebe a téměř nikoho jiného nenechá mluvit. Řekne ještě jednu větu a mluví dalších 5 minut. I jinak výřečný poslanec doležel vedle něj mlčí. Zkrátka má rád publikum, které ho obdivuje a tleská mu. To není typ vlasteneckého politika. Až by získal větší vliv, klidně by tu kudl dozad bodl. Veronika, s přátelským pozdravem, Veronika K. Veroniko, z čeho tak soudíte? Teď jste popsala,

0: jak má vypadat člověk, který se intenzivně zajímá o svou roli v té politice a chce v ní něco dosáhnout. Musí mít charisma, musí umět mluvit, musí prosazovat svůj názor, vždyť on nereprezentuje sebe, ale tu skupinu, která za ním jde. Jestliže nám chybí osobnosti a takhle vy říkáte, radši je uzemněme, to je přesně to, co si myslím, že je jedním z bolestných prvků na té straně nepodvolené. Tak či onak nepodvolené. Je to, vy nevíte, proč byste mu měla nevěřit, ale prostě je tak zajímavý a tak výřečný a tak průrazný, že se vám to hnusí nějak. Ale o tom je ta politika. Koho bychom chtěli na tom kapitánském můstku? A já si myslím tedy, já opravdu nejsem ve fanklubu Jindřicha Reichla. Přesvědčuje mě, když s ním mluvím, docela podstatně, ale nejsem v jeho fanklubu. Ale klidně bych si ho jako, nevím, ministra, klidně premiéra nebo šéfa nějaké silné strany uměl představit. Koho by bodl do zad? No. Já s tím dopisem jsem chtěl jenom ukázat, že sami máme trošku někdy zbytečnou tendenci se vzájemně nesnášet, zakládat podezření různá. Vůči nám si to pamatuju, vůči protiproudu, vůči mně, vůči Václavu Klausovi. Mám tady jeden dopis, který je úžasný, asi se k němu už nedostanem, když koukám na čas, ale nechám si ho na příště. Proč to děláme? Co je to v nás? Jestliže se od začátku ptáme, co se to stalo, tak si odpovídáme na to. Nepřišli ti a ti, proč nepřišli? Nebyli dostatečně motivovaní. Proč nebyli motivovaní? Protože se ty strany o to tentokrát nijak příliš nestarali. Proč se o to nestarali? To je ta otázka, kterou kladu, abych tak řekl, do toho příští debaty o volbách. Ale zrovna ten Jindřich Reichl, ten se o to tedy staral, ten to objížděl, že neměli peníze. To je vážná věc, to je vážná námitka, neměli moc peněz. Všichni tyhle, nebo obě ty strany. Takže asi moc proto také vidět nebyli. Ale to není všechno. A rozbít si prvního člověka, který se tam definuje jako možný nějaký další lídr, a to nebo je necháme oslavovat toho pana Grulicha v těch televizích a v tom, další vážná otázka, nad kterou bych byl rád, kdybychom se zamysleli. Pojďme dál. Tady spíš jako pro zajímavost. Ono to jakoby souvisí s tím vším. Milý pane Hájku, rád bych se s vámi a dalšími sledujícími podělil o jeden zážitek. Myslel jsem si, že současná válečná propaganda u nás je záležitost především rétoriky a médií. Dnes dopoledne, to je v sobotu 10.10., jsem vyjel z usedlosti, kde žiji. U nejbližší křižovatky jsem viděl pod nově zasazenými stromy skupinku několika mužů, myslel jsem, jsou to myslivci na honu. Pak jsem si říkal, hon v říjnu, jen jak jsem se přibližoval, viděl jsem, že někteří mají samopaly ze zásobníky, to nebudou myslivci. Tak jsem se zastavil, stáhl okénko u auta a zeptal jsem se, co tady dělají. Odpovědí mi bylo ticho. Netušil jsem, že mi nerozumějí. Kdo by to také čekal? Po chvíli mlčení jeden z nich řekl, Deutsch? Odpověděl jsem, já vás, do toho skočil druhý a zvolal France, já na to, oui. A tak jsme se dali do řeči. Byli to kluci ve věku kolem 25 let, někteří z Německa, jiní z Alsaska. Tam jsem získal velké plus, když jsem prohlásil, že Alsasko není Francie. Musím říci, že jsem byl dost v šoku, co tu kluci takto vymaškaradní dělají. Nebylo to rozhodně obdivování přírody. Když už jsem se chtěl rozloučit, zeptal jsem se, kam jdou, a oni na to, že jdou honit Rusy, že tu některé, někde jsou, jestli prý jsem je také neviděl. Bohužel neměl jsem dostatek ducha přítomnosti, abych je poslal do Verdenu, kde jim podobných leží 300 tisíc a kde je v památníku pietní deska s nápisem Padlým hrdinům věnují Spojené státy americké, což považuji za vrchol cynismu. On to ale tak strýček sám má a jinak to neumí. Takže válečná propaganda není jen mediální záležitost. Vůbec ne. S úctou Josef H. Josef, tohle je vážné a myslím si, že jste měl rozhodně volat policii. Ale chci říci, že těchto věcí také přibývá. Všímejme si jich. Dějí se tady podivné věci. Pojďme dál. Já už bych si dovolil snad jenom jediné. Vážený bratře v Kristu, všichni se teď hrozí toho, jak dopadly volby. Kamarád říká, že je to boží trest. Jenže já jemu i manželce říkám, Pán Bůh zaplať, že to dopadlo právě takhle. Jen se z nebe zablísklo. Může to být na časy i jako varování. Hlavní je mír. Jestli ten lhostejností prohrajeme, pak teprve půjde o boží trest. Jak často říkáte, i když v poslední době jsem to od vás moc neslyšel, modlit se a pracovat právě v tomhle pořadí. Měl bych to opakovat více. Raději tenhle můj názor při poradě nepodvolených nečtěte, nebo se na vás zase sesypou útoční ateisté. Tak se raději pomodleme i za ně. Posílám vám jednu knížku krásných modliteb. Pán Bůh zaplať, že vás v té naší duchovní pustině máme. Lukáš M. Klatovi. Lukáši, děkuju. Řeknu jenom jediné. Ora et labora. Modlit se a pracovat. Příští týden to dohodnotíme celé.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No vítejte, já vás všechny zdravím tady z Midgardu. Dneska máme 12. října, máme skoro polovinu října 2026. Doufám, že jste dobře naladění, pravděpodobně neposloucháte online, ale budete poslouchat ze záznamu. No tak já mám pro vás docela velké množství informací, tak se s nimi pojďme poprat. S informacemi se nemá smysl prát. Informace je potřeba jenom umět rozdělit na ty podstatné, na ty nepodstatné, na ty, co jsou pravdivé nebo mohly by pocházet z pravdivých zdrojů, a na ty, co jsou lživé a podvržené. To je velice zásadní věc dneska, protože když se budeme zamýšlet nad tím, kdože vlastně dneska vytváří ten názorový proud, tak pokud to není na zadání určitých skupin, tak to přímo dělají určité skupiny, protože jsou média, jsou v rukách těch, kteří nejsou zrovna nakloněni našemu blahu a vlastně dělají všechno pro to, aby nám ubližovali jakýmikoliv cestami, jakoukoliv formou. No, třeba ještě dneska o tom dáme řeč. Pojďme se nejdřív podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Já jsem ještě pořád trochu nastydlý, ale už je to lepší, takže už si troufnu na to dneska to celé odvysílat. Pojďme. Dneska slaví Marcelové. Marcel. Já mám dceru Marcelu. Čili to je pochopitelně mužský protějšek tohoto jména. No a jméno Marcel má své kořeny v hluboké historii. Přesto je i v současnosti atraktivním jménem, které svému nositeli dává do vínku sílu a odvahu bojovníka. To bych řekl, mám kamaráda, dovolím si říct, v Zábřehu, zítra se spolu uvidíme, už jsem mu přál, tak ještě jednou, Marceli, to přání bude i pro tebe, co dneska tady vyslovím pochopitelně. To je bojovník se vším všudy, takže tady bych to trefil. Pak ještě jsem znal jednoho Marcela, to byl takový spíš, jak bych to řekl, ten by se hodil do té klece, jo? Jako, byl příliš tvrdý jakoby v tom požadování některých věcí a vyžadování některých záležitostí. On na všechno šel silou. Lidi, kteří s ním pracovali, v podstatě ovládal strachem. Jednoho dne u mě narazil. Tak, mezi nositeli jména najdeme například proslulého italského herce Marcella Mastroianniho. Jméno nosil také francouzský malíř, představitel dadaismu a surrealismu Marcel Duchamp. Dále francouzský dramatik Marcel Pagnol nebo francouzský spisovatel Marcel Proust, autor románu Hledání ztraceného času. Nositelem jména byl i francouzský automobilový konstruktor a závodník Marcel Renault. Vida, vida, vida, kluka jednoho. nevím, proč zrovna si vymyslel to logo, které dodnes je námětem pro mnoho vtípků. Hele, a už volaj podvodníci, jo? Už volaj 220 020 427. Vždycky to odmítnu. A hele, hned volaj. Říkaj, že mám 250 tisíc u jejich firmy na nějakém kontě. Dali týden pokoj, když jsem jim řekl, že předávám policii, a už zase volají. Neumějí ani česky mluvit do toho telefona, ale mám u nich 250 tisíc. Přicházím hodně a rád. Takže mužské křestní jméno Marcel je latinského původu. Údajně pochází z římského Marcellus, to je zdrobnělinou jména Marcus. Jména jsou odvozena od římského boha války, kterým byl Mars. Doslovný překlad jména je náležící Martovi, náležící bohu války. Marcel se přeneseně vykládá také jako bojovník, respektive malý bojovník. No a to jméno Marcel, byť já osobně znám jenom dva nositele, tak těch nositelů je 8867. 71. příčka mezi nejčastějšími variantami jména podle statistiky. Takže, milí Marcelové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Přeji vám skvělé promořování a skvělou oslavu. Takže to je pro vás, pro Marcelino. A vy, kteří znáte nějakého Marcela, tak mu nezapomeňte popřát. Bo mu tím nadělíte radost a ta radost mu nadělí další roky života, posílí mu to imunitní systém. A potom máme, pozor, světový den artritidy. Jo? Tak, co nám tady píšou k tomu? Světový den artritidy, která je revmatickým onemocněním postihujícím většinou starší část populace. I proto je vyhlášen tento den, neboť nesmíme zapomínat, že mezi námi žijí lidé postižení touto nemocí. Tento den má za účel zvýšit povědomí o důsledcích revmatického onemocnění a zdůraznění včasného zjištění, které může znamenat menší bolesti. Jako většina světových dnů věnovaných nějakému onemocnění a akce k těmto dnům konané mají hlavně připomínat včasnou prevenci. No, to je jeden den a potom začíná Světový týden kostí a kloubů. Světový den kostí a kloubů vyhlásil OSN s WHO. První den tohoto týdne je stanoven na 12. října a spadá do něj Světový den páteře, Den proti osteoporóze a Světový den artritidy. I tento den připomíná základní stavební jednotky lidského těla a důležitost včasné diagnózy problémů či onemocnění. Jo. Děkujeme. Tak, pohybový aparát. Kostra. Tento týden budou slavit kostry. A když je to o kostrách, tak by to chtěl nějaký vtípek, ne? Třeba tenhle. Přijde kostra do hospody, do toho výčepu, sedne si na tu barovou židli, rozhlíží se, kouká, barman říká, co si dáte, mladá paní? Kostra nechápavě kouká, protože takhle už ji dlouho nikdo neoslovil a pak povídá, víte co, dejte mi jedno pivo a hadr. To je pro bystrý tohle, ten vtip. Tak doufám, že jste se všichni zasmáli, pochopitelně. Někdy jsem ho musel říkat opakovaně, aby ti méně bystří, aby pochopili. A propos, když jsem u toho, představte si, že lidé s IQ 90 a méně nejsou schopni už vlastního úsudku. Jo. Lidé, co mají IQ 90 a méně, nemají už vlastní úsudek, nejsou schopni ho poskládat. Tedy jsou to lidé snadno ovladatelní a proto WHO a všichni mocní, jednak WHO vyhlásila program na snížení IQ a všichni se o to snaží. A to je právě důvod, proč nám sypou na hlavu ty srágory a proč máme jedovaté jídlo a proč máme elektrosmog a proč máme mobilní telefony a tak dál, protože to je cesta, jak nás k tomu poslušnému IQ, jak nás k tomu dostat. Neodpustím si jednu věc, já se omlouvám, možná to je zákeřné, ale byla taková jedna zajímavá reportáž na to možná veřejnoprávní televizi, možná, kdyby mi to někdo řekl, že to je vtip, tak bych se tomu i zasmál, ale není to vtip, nebo nebyl to vtip. Bylo to naprosto reálné a je to reálné, je to pravda, je to realita dnešních dní, protože já jsem se zamýšlel nad tím, jak je možné, že v Brně nebo v Praze opakovaně, je to dokonce z veřejnoprávní televize, byl volen stan jako jakožto představitel organizovaného zločinu, tak kde se vzala ta touha lidí, jakoby vůbec ten stan tam opakovaně volit, jo. Tyjo, a zjistil jsem, že pozor, má to svoje důvody, má to svoje pozadí. Není to jen tak, nemyslete si. To, ono se to neděje jenom tak prostě. To opravdu má svoje pozadí. Já vám to pozadí jako pustím, jo. Dávejte pozor. To jsem vůbec netušil, tohleto.
1: V letošních volbách mohli vůbec poprvé volit lidé zbavení své právnosti.
2: Tak jestli chceš volit tátu, tak dej sem křížek. Domlouvali jsme se, že teda chce volit asi tátu, to vyšlo z jeho vlastní vůle, ale celý ten akt vlastně je fraška pro nás.
3: Pro 30-letého Matěje zbaveného své právnosti jsou to jeho první volby. V životě teď právě se rozhoduje, komu dá svůj hlas.
4: Matěj má IQ nízké, kolem 40, a jedná se o Downův syndrom, střední až těžká mentální retardace.
5: Tátu,
6: no. A kdo ještě?
5: Janu.
3: Jména Matěj vybírá nahodile napříč kandidátkami. Nejprve psal kolečka, pak se na nečisto učil křížky. U 9. jména ho už rodiče zastavují, aby nepřesáhl počet volených zástupců.
4: Křížková Monika, Pavel. Takže prostě je to takový celý, takový úsměvný. Já bych byl za to, aby prostě s ním někdo něco udělal, že prostě tyhle lidi by mě měli volit.
3: Co jsi vyplnil? Jak se jmenuje ten lístek?
2: Matěj, máme moc rádi, samozřejmě bojujeme za práva pro handicapované, ale rozhodně bych v životě nebojovala za jeho volební právo. Nám to přijde velmi absurdní.
3: Když Matěj dostává volební obálku, jen na ní kouká, opatrovník ho pak odvádí za plentu.
4: A tuhle tu obálku, ano. Dáš tam do té krabice, jo?
5: Ano.
3: Tak Matěj, jak to dopadlo, jaký to bylo?
7: Nemůžu mu napovídat, ale můžu mu jít pomocem při těch úkonech, jako třeba vložit ten lístek do obálky.
8: S účinností od 1. ledna 2026 zákon o správě voleb umožňuje voličům, u nichž byla omezena svéprávnost k výkonu práva volit a hlasovat.
3: Změnu schválila poslanecká sněmovna v roce 2023 v rámci volební reformy. Prohlasovalo 120 ze 142 přítomných poslanců. V Česku je podle odhadů 45 tisíc lidí zbavených svéprávnosti.
9: Pokud je tam právě ten důvod pro zbavení své právnosti z důvodu nízkého intelektu, který se váže na nepochopení těch situací, tak jsou tam v defektu kognitivní funkce a z mého hlediska určitě to k volbám nepatří.
10: Tohle asi není úplně případ, kdy demokracie na místě. Podle mě to naprostý nesmysl.
3: Politolog se obává i možného zneužití voličů v malých obcích, zejména tam, kde jsou ústavy pro handicapované.
11: Tam, kde je jejich vysoká koncentrace 30-50 100 a podobný ústav je situován v registru obce, která má do 800 obyvatel. Tam skutečně mohou změnit poměry a zvolit jednu preferovanou stranu. Ta hrozba může být teoreticky správná a na místě.
3: Zákon se nelíbí ani jednomu z jeho předkladatelů, Marku Bendovi.
6: To byl do značné míry tlak mezinárodních organizací, zejména Rady Evropy a některých dalších, kteří nás se snažili přesvědčit o tom, že i osoby se sníženou svéprávností mají mít právo volit. Připravilo to celé ministerstvo vnitra. To nebyla rozhodně moje nosná myšlenka, kterou jsem chtěl.
3: Ivan Berka, Televize Nova.
0: Co dodat? Přesně na konci to bylo řečeno. Takže jestli je velká koncentrace těch lidí s nižším IQ, což může být klidně Praha a Brno jako, jestli se nikoho dotknout, ale těch ústavů tam bude asi celá řada. Pokud v některých obcích, dejme tomu současní zastupitelé, si to správně vyplánovali, tak prostě se nedivme, že prostě příslušníci organizovaného zločinu, strany, které jsou vyšetřované v kauzách, kde hrozí, že ty strany budou zakázané, protože jejich volební aktivity byly financované z organizovaného zločinu, tak opakovaně vyhrávají volby. Jo. To není normální, že? To není normální. Když se podíváme třeba do Řeporyjí, tam možná nějaký ústav s těmi lidmi asi bude. A nebo třeba ta obec jako taková přitahuje sobě rovný? Nevím. No nic, to jenom tak na rozehřátí. Na začátek. No, řekněte, není to masakrální. Bože můj. Ti lidé se nesmí o ničem rozhodnout sami. Mají ustanoveného nějakého poručníka, spravovatele jejich věcí občanských. Jediné právo, které mají, jsou volby. Není to trochu divný, není to trochu podezřelý. A Benda řekne, bylo to na nátlak mezinárodních organizací. A jsme u toho. 45 tisíc hlasů. Tak to mohlo být zneužito ve prospěch určitých mafií, když to takhle řeknu. Protože nemafiánské partie by to nikdy nezneužívaly. Jo, to máme dneska věci, co? Ta demokracie. No, pojďme, já vám něco tady přečtu. Třeba vás to bude zajímat. Pak si něco pustíme. Respektive, já to asi nechám načíst, aby se nám to načetlo, ať se to pak můžeme pustit. Je to taková retrospektiva, ale je to velice aktuální záležitost s aktuálními údaji, ale nechci předbíhat, je to z roku 2025. Být to možná úplně tak nevypadá. No, mladý populární človíček, už jsme ho taky slyšeli v některých vyjádřeních. Já to stop and z go. No, takže nejdřív si já budu číst a potom bude 4-minutové videjko. Nulu, tak. OK. Tož. Přečtěme si to. Je to zajímavé. Zase Paukner řádil. Zase se jim to nelíbí. No jo, tak pojďme na to. Turek a hnutí Duha. Vzestup a pád odborníků. Pardon, já se ještě vysmrkám. Abyste měli čistší přenos. Tak. Není odborník jako odborník. Zaujala mne omluva Filipa Turka za slovo o hnutí Duha. Ve videu sice odříkává doslovný výrok soudu, ale v příspěvku se rozepsal o tom, kdo je z původního týmu a ministerstva životního prostředí pryč a tato jména stojí za pozornost. Není tedy k lidem, které Turek vlastními slovy seškrtal. Kdo to vlastně byl? Martin Sedlák, hlavní poradce Petra Hladíka, bývalýho ministra. Bývalý zaměstnanec Hnutí Duha, energetický expert Hnutí Duha, následně ředitel lobistické organizace za OZE, Svazu moderní energetiky, a ředitel Aliance pro bezemisní budoucnost, další lobistické organizace za ESG a OZE. Sedlák je autorem výroků Bez jádra můžeme existovat již dnes, v roce 2009. Sedlák se s Hnutím Duha za účasti Martina Bursíka podílel na odložení dostavby Temelína. Jaderné reaktory nepotřebujeme. Opět v roce 2009. Dostavbu Temelína považujeme minimálně za ekonomické riziko, řekl v roce 2011. Další expert. Martin Ander, poradce ministra. Další bývalý zaměstnanec Hnutí Duha. Pracovník Sedlákova Svazu moderní energetiky, kandidát Zelených v Brně, kolega Petra Hladíka. Proponent bezemisní ekonomiky a tvrdých opatření proti uhelným i jaderným elektrárnám. Ander pro změnu v minulosti prosazoval likvidaci české jaderné energetiky a pronesl výroky. Důvody jsou pádné. Závěry mise Světové banky i studie EBRD hovoří o nepotřebnosti Temelína. Je třeba zvážit možnosti úspor energie. V České republice lidé jako Ander neuspěli. V Německu ano. I proto se dnes Evropa potýká se zničujícími následky energetické krize. Petr Holub, šéf sekce ochrany klimatu, nejmocnější úředník na Ministerstvu životního prostředí. Holub byl překvapivě také zaměstnancem Hnutí Duha a také vystupoval proti jaderné energetice. Je autorem následujících výroků. Je třeba zastavit veškerou podporu jaderné energetiky, další reaktory jsou úplně zbytečné a navrhované varianty za sebou zanechají znečištění, vydolovanou krajinu, radioaktivní odpady a obstaružní ekonomiku. Na Ministerstvu životního prostředí prosazoval program klimatického vzdělávání, podílel se na tvorbě NKEP, koncepce, která Česku uložila 30% výrobu z obnovitelných zdrojů, a navzdory fyzikálním zákonům Holub do zákona implementoval dotační podporu vzniku 10násobku instalovaného výkonu Dukovan v OZE, čili v obnovitelných zdrojích energetických, což by stát a občany stálo na investicích pouze 100 miliard korun ročně, jen v letech 2023 až 2030. Náklady jsou zhrnuty ve studii SEPIA na straně 18. Eva Lejsáková, ředitelka PR Ministerstva životního prostředí. Petr Hladík na úřad přivedl bývalou ředitelku politického institutu KDU, nešlo o odbornici na životní prostředí. Martin Polívka, ředitel komunikace Ministerstva životního prostředí. Jde o Hladíkova šéfa kanceláře z Brna, který neměl pro výkon funkce potřebné vzdělání, i tak jej Hladík jmenoval ředitelem sekce, která komunikuje s veřejností. Polívka sám sebe označuje za odborníka na politický marketing. Podobné trafiky v nejnižších patrech úřednického aparátu se u motoristů řeší palcovými titulky. Polívka prošel bez povšimnutí. Edward Sequence, poradce Petra Holuba. Jde o protijaderného aktivistu a člena spolku SALA, který vystupuje proti jaderné energetice, prosazuje maximální deindustrializaci, okamžitý konec uhelné energetiky a světe div se. Spolek také aktivně vystupoval proti dostavbě nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně, dokonce i v roce 2025. Sekvencová slova. Jde zároveň o ekonomicky i bezpečnostně problematické řešení. Tvrdí také, že je jádro zastaralá technologie, kterou již dávno nepotřebujeme. Stačí obnovitelné zdroje a útlum energetické náročnosti průmyslu. Radim Misiaček, ředitel projektu akceleračních zón, smlouva Ministerstva životního prostředí s Radimem Misiačkem. Deník obsahuje odměnu za výběr vhodných odborníků. Jde o 7 000 korun denně bez uvedené pracovní doby. To znamená 210 000 měsíčně. Odborníky Misiaček skutečně vybral. Například jde o Martina Abela, kandidáta Zelených a člena spolku Klimatická žaloba. Ten byl Misiačkem vybrán, aby navrhl akcelerační zóny. Misiaček také vybral Evu Wolfovou, opět jako tvůrkyni akceleračních zón. Jde o aktivní političku hnutí STAN, která získala podíl ve firmě inkasující státní zakázky. Dnes tuto anabázi vyšetřuje policie. Tolik tedy k odborníkům v pravicové vládě Petra Fialy. Klimatičtí aktivisté, protijaderní aktivisté a bývalí zaměstnanci hnutí Duha nebo osoby blízké lidovcům. Podle informací v příspěvku Filipa Turka byli tito lidé z ministerstva odejiti. Média následně hovoří o exodu odborníků a demontáži expertního týmu ministerstva. Zda jde o experty, či nikoliv, nechám na čtenářích. Je však potřebné si jednotlivce, které Turek vlastními slovy seškrtal, také náležitě představit. Jo, tak to je. Takovýhlech, jak bych to pojmenoval, takovýhlech parazitů, kteří jsou přisátí na peníze daňových poplatníků na jakýchkoliv úřadech, jsou tisíce, prosím vás. Tisíce. Natahali si je tam, aby blokovali všechno ve smyslu té demontáže ekonomik v Evropě. To se nedá jinak nazvat, protože to, co Evropa provádí už desítky let, je demontáž ekonomiky, rozvrácení stability národních rozpočtů a uvržení minimálně té evropské společnosti do chaosu. A toto jsou vykonavatele. Není to jenom ministerstvo životního prostředí. Najdete je úplně všude. Jsou tam nalezlí, natahaní a jsou to destruktivní bytosti. Jsou to destruktivní imbecilové, kteří jsou parazitující na práci druhých lidí a zejména jsou obrovsky nebezpeční, protože nemají svědomí, nemají páteř a za peníze, které dostávají, jsou ochotní vykonat jakkoliv špinavou práci, jakoukoliv špinavost. Dejme si na ně tedy pozor. No a teď už si dáme ten slíbený oný. Tak, výborně. Tak si tady můžeme pustit. A trošku si přivřeme oči a vrátíme se o rok zpátky. Ale interpretem bude někdo, koho jsme mohli slýchat před více než 30 lety.
12: Pejzlar, otec, komunista, ve straně. Dceruška Danuška dnes a dává na komunisty. Žádný z nás nebere takový peníze. Prostě jako berou oni. Nebo ta Pavlová prostě. Naše holka, politručka. Chodí hezky oblíkaná, všechno. Ale ona už druhým rokem bere 100 000 měsíčně. Za nic. Manžel, rozvědčík, náš kluk. A jsou tu další. Ne 100 000, miliony. Kateřina Konečná. Styděla se, změnila název. Nebyla jí dobrá komunistická strana. To jste chtěli, soudruzi? Svačilo, nebo jak se to jmenuje. A pro Foltýna každý je svině. Polívka, Vetchý, Trojan. Ti náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. Já dostávám každý měsíc seznamy. A když s ním mluví nakonec, tak se neví, proč to podepsali a co vlastně podepsali. Turek, Rakušan, to jsme chtěli? Český dělník, ten patří do vlády, ne tihleti cizáci. Nebo ten Slovák prostě. Čechoslovák. Kapitalista. Nebo Japonec. Milion korun měsíčně. Za nic. Cizáci vládnou této zemi. Morava to stejné, jak by smet. Školství v rozkladu. Národní zájem. Kde je plán? Proč se neplánuje? Kdo to má na svědomí? Kdo z vás, soudruzi? Kdo z vás? Evropský svaz, Unie. Federace. Co chtějí federalizovat? Průmysl není. Energie. Kde? Budovat se jim nechce. Vybudovat něco. Postavit. Nic. I ten americký brouk něco dělá. Aspoň žere brambory. Oni nedělají nic. Ještě tak válčit, ničit. Na Rusko. Každých 100 let dostat přes hovo. Tak se budou uzbrojovat. Zbrojit. Posílit mír. To je potřeba. Chránit vlast. Hledat rezervy. Především v sobě, soudruzi. Především. Podívejte se Asie. Občas se tam ztratí lidi. Dělají se chyby. Ale je tam ten tah, řekl bych. Ten tah. Zavádět tady to není potřeba. Ale jde vidět, že to jde. Když se chce. Dělali jsme chyby, neříkám. Ale věděli jsme, co a proč děláme. Kam jdeme, kam směřujeme. Pro koho to děláme? Pro člověka. Pro dělný lid. Bez cíle nejde nikam dojít. Je potřeba reformovat, modernizovat. Odběratelsko-dodavatelské vztahy revidovat. Zdravou společnost vybudovat. Jestli se budu bát, nemohu se člověkem stát. To je potřeba se učit. Stát se lidmi. Čeká nás velký úkol, soudruzi. Odříkání a poctivá práce. Co je to práce? Aktivní a cílevědomé působení člověka na přírodu. A příroda se brání, takže to nemáme lehké. Ale my zvítězíme. Právě proto. Čest.
0: Tak já myslím, že si zasloužilo potlesk. No, bylo to úsměvné. Ale výstižné. A kdo řekne, že ne, tak neví, kudy teče řeka. Protože my to pochopitelně pamatujeme. Pojďme, zahrajeme si písničku a budeme pokračovat. Co bychom si mohli zahrát, aby nás to nějakým způsobem... Co? Šáhneme po anglických textech? Můžeme, proč ne?

0: Tak to byla jedna taková, no, hodně se hrála svého času, musím říct. Velká pecka to byla. Ale přiznám si, že ten interpret teda si plátnu s tím satanem už dávno. No, rád poslouchám Luboše Blahu, protože přináší spoustu zajímavých věcí a pozitivním nábojem, jo, on to nedělá, on se taky snaží dělat jako, no. Dobře, my si chceme pustit opět někoho jiného, že? Lubo Blaho pojmenovává věci dost podobným narrativem, jak to třeba mám ve zvyku já, nebo my tady ve studiu. No a dneska si pro nás přines takovou do ucha velmi líbivou zprávu, protože u nás se říká na vesnici, na každou svini se voda vaří. No a o tom je tenhle příspěvek.
1: Tak toto je bomba. Magazín Politico dnes vydal článok, podle kterého se v Evropském parlamente spúšťa vyšetrovanie českého pravicového europoslanca Alexandra Vondru. Protože působí v české mimovládke, kterou financují zbrojárske firmy. Podľa Transparency International je to jasný konflikt záujmov, keďže Vondra v Europarlamente pravidelne obhajuje vojenské výdavky zbrojenia vojny. Mám s tým osobnú skúsenosť, keďže som s týmto českým militaristom sedel v televíznej debate a on tam otvorene obhajoval americké a izraelské vojny. Dokonca mal pochopenie pre bombardovanie dievčenskej školy v Iráne. A keď som ho za to kritizoval, tak utiekol z diskusie a potom vymetal české médiá a vyplakával, že mi mal dať pesťou a že som žiak Lenina a tak. Možno si to pamätáte. Dnes už je jasné, prečo pánko takto húževnato podporuje vojny. Lebo think tank, v ktorom pôsobí, má väzby na zbrojovky a tie na vojnách pekelne zarábajú. Vondrov think tank sa volá Centrum transatlantických vzťahov a je to hlasná trúba záujmov Spojených štátov a Izraela. Obhajujú vojny a za to sa im kotulajú dary zo zbrojoviek. A Vondra za záujmy týchto zbrojoviek lobuje v Europarlamente. A určite nie je jediný. Spomeňme si, že napríklad KDHčka Miriam Lexman pôsobila v Medzinárodnom republikánskom inštitúte, čo je americká mimovládka, ktorú financuje americká vláda a najväčšie zbrojárske firmy. A zhodou okolností, dnes Lexman sedí v Europarlamente, jej názory sú na nerozoznanie od jej kamoša Vondru a keď má odsúdiť americkú či izraelskú agresiu, ide to z nej ako z chlpatej deky. Som veľmi rád, že Vondra bude vyšetrovaný. Presne toto si zaslúžia vojnoví štváči v Európskom parlamente. Ale nerobím si ilúzie. Keby mali potrestať či vylúčiť všetkých europoslancov, čo majú nejaké napojenia na zbrojársky biznis a militaristické mimovládky, tak by to tu rovno mohli celé rozpustiť. Srdečne pozdravujem pána Vondru a želám skoré odsúdenie.
0: Co jinýho tomu Šmejdovi přát, jo? Protože to si přesně zasluhuje, to si přesně zaslouží. A dělat si nějaký iluze, že tenhle ten někdo, kdo nikdy nepracoval, tenhle ten zloděj, který minimálně se podílel na korupční kauze, když se bavíme o to byla ta kauza média a až by to vypadlo úplně, někdo mi to tuhle napovídal z posluchačů. To byla, že jo, firma, která vlastně při našem předchozím předsednictví tak se nějak ztratilo 120 milionů. Vondra byl zvaný opakovaně k nějakému slyšení a to ne jako ani obžalovaný se na to, tam byl vyložený jako, že měl podat nějaké vysvětlení a on nikdy nepřišel, protože ho bolela zádička, chudáčka. No, takže Vondra, který je zároveň europoslanec a zároveň senátor, už to je prostě, rozumíte, už to je špatně, jo? Že když se vám něco nepovede, tak hned to máte třeba dvakrát, třikrát v té politice, protože ty lidi mají kumulované funkce. Takže když ho někdo zvolí omylem, tak hned nevolí jednou, ale je zvolený, to zlo je zvolený hned v opakovaném nějakém módu. A v tom prostoru se potom vyskytují určité typy narrativů. Takže lidi jako jsou Vondra, to jsou vlastizrádci, škůdci, korupčníci, ty tam nemají co dělat. A zase ho zvolili. Proč? No, protože tady volí prostě mentálně nezpůsobili lidé. No, ale asi nejenom protože. Bude to mít širší konsekvence. No, až ho vyšetřejí, tak jsem zvědavý, co s tím budou dělat. Pak třeba budou šetřit skvotera z Hradčanská jedna. To je taky lobista zbrojařů. Dokonce pravděpodobně zbrojaři ho zavezli, nebo zaletěli s ním několik tisíc kilometrů, s ním zaletěli na volby, že? Aby náhodou. Ale čas všechno ukáže. Někdy je vyčítáno, já už to poslouchám tady v České kotlině, už to začíná být jako na přetřesu, už se to pouští do toho prostoru. A to jsou lidi, kteří nebo šmejdi, kteří zdržují vládu od práce, a ty samý šmejdi potom spouštějí kampaně, že vláda slibovala a vláda neudělala, vláda nerozhodla. Teď jsem viděl, že vláda je kritizovaná za to, že zase couvla. A vidíte to, oni jsou vlastně úplně stejný jako ty předtím, protože couvli z toho, že nebudeme platit koncesionářské poplatky. No, ve světle té strašné masírky, kdy je bombardovali za to, že udělali tak velký schodek rozpočtu, ale oni pouze do toho rozpočtu napočítali to, co ten Fialat a ten Gauner, co tam nenasčítali a co tam nezapočetli. Takže místo toho, aby se podala žaloba na předkladatele zákona, který podepsal skvoter z Hradčanská jedna, mimo jiné taky, tak měla na něj žaloba, protože oni prostě porušili zákon. Oni schválně spackali ty součty a spackali tu matematiku toho rozpočtu a připravili tuhle tu past tady na tu vládu. Tak vláda hold pod tlakem toho, že ty záležitosti, které museli doprofinancovat za tu bývalou předchozí vládu, no tak odložili pravděpodobně o rok, odložili ty koncesionářské poplatky, protože to bylo 7 miliard, které tím pádem ušetří. Jo. A zaplatí je občané. To je otázka. Takže nervozita, netrpělivost a značná kritika je tady uměle vytvářený dojem, že se věci

No, tak to byla spíš písnička pro moji radost. No, tak já jsem dneska četl takovou jednu věc a teď se úplně nejsem schopný, rozumíte, úplně nevím proč, na mě vyskočilo, že to je 130 let od narození generála, armádního generála Ludvíka Svobody, ale tady píší, že se narodil roku 1895, 25. listopadu, takže to byl nějaký starý příspěvek. Takže v loni 25. listopadu, to bylo 130 let. A letos to bude 131 let. A už se to vůbec neváží k 12. říjnu, ale až k 25. listopadu. Tak to zase mě chtěl někdo nachytat. Tak díky, že jsem se mohl tady na Wikipedii trošku edukovat. No a přečteme si od Božiny Blanky, co se odehrálo ve světě za záležitosti, které se váží k 12. říjnu. Protože svět už je starý docela a o nějakou tu peripetii v něm není nouze, no tak se pojďme zahloubat. V roce letapáně 1576 Rudolf II., král český a uherský, nastoupil na trůn po smrti svého otce Maximiliána II. V roce 1926 v ČSR byla jmenována takzvaná vláda panské koalice v čele s Antonínem Švehlou. Své zastoupení v ní měly i německé strany, zatímco sociální demokraté zůstali mimo. 1945 Loutkové divadlo z Pejbla a Hurvínka bylo založeno v Plzni v roce 1930 Josefem Skupou, se trvale přesídilo z Plzně do Prahy. Takže po 15 letech se z Plzeňáků stali Pražáci. V roce 1968 byla podepsána předběžná domluva předsedů vlád Oldřicha Černíka a Alexeje Kosygina o pobytu sovětských vojsk. Smlouvu pak urychleně schválilo Národní shromáždění 18. října, což byl první krok k tomu, aby byla okupace Československa legalizována. Já když tady to čtu, tak se mi normálně otvírá kudla v kapce. Protože ten důvod byl naprosto, ale naprosto jiný. Vzpomeňte, když jsem tady vysvětloval zejména tu záležitost vojenského typu s těmi Javor 50, 51 a 52. Takže bych to rozdělil na dvě fáze. První fáze zabránění kontrarevoluce a puči, který tady byl připraven v roce 68. Zrovna dneska jsem se bavil s jedním člověkem, který taky se tou historií prohrabává. A teď mě třeba ještě dovysvětlil, že v roce 66 přicestovalo do tehdejšího Československa 1200 amerických a britských diplomatů, takhle to pojmenuju. Byli to údajně diplomaté. Jo? 1200 diplomatů. A co bylo vůbec zajímavé, že v 68. roce se potom dostalo 6000 samopalů jako výzbroj pro určité síly. Tak to byla výzbroj 6000 samopalů, které putovaly jeskyněmi z Rakouska a Německa do Československa v oblasti Lipna. Odtamtud se to lodí dostalo do Prahy, v Praze to bylo uloženo v katakombách. Tuším v roce 70, že tyto samopaly byly
řádně vyzvednuty sovětskou armádou a byly odvezeny z naší země. Jsou o tom záznamy pochopitelně v archivech. Takže pokojná záležitost. K čemu mělo sloužit těch 6000 samopalů? Jak to bylo naplánované? To je otázka. Pojďme dál. 1973 předsednictvo federální vlády ČSSR schválilo opatření, kterým se po 25 letech existence zrušily vázané vklady a úředně vedené pořadníky pro maloobchodní prodej osobních automobilů. Zároveň byly o cirka 10% sníženy jejich maloobchodní ceny. Taky zajímavý, že? 1989 Rudolf Zeman a Jiří Ruml byli zatčeni a obviněni z trestného činu pobuřování, že po okupaci a zákazu obnovení Lidových novin vydali první číslo samizdatových Lidových novin v lednu 1989. 1990 Státní banka Československá provedla devalvaci koruny tím, že stanovila kurz koruny vůči americkému dolaru v poměru 1:24. Toto opatření bývá pokládáno za začátek ekonomické reformy v Československu. Zvláště, že toto třeba nikdo nekomentuje moc. Přitom ten dolar do té doby byl tuším jako 42, jo? Do toho jako 40 korun. A najednou fik. A bylo to na polovinu. Co se tedy stalo v podstatě, že bylo to dobré pro držitele dolaru zvenku, že v podstatě museli vydat víc dolarů za to, co tady kupovali v tom přepočtu, ale devalvovala se vlastně koruna, protože kurz českého dolaru v poměru 1:24. To by se ale koruna posílila, kdyby to bylo 40 a pak to bylo 1:24. Jo, pardon, 1 dolar byl 24 korun. Jo. Tak jo. Svět. 1160. Maurice de Sully, z jehož popudu se začala stavit katedrála Notre Dame, byl zvolen pařížským biskupem. 1285. 180 židů v Mnichově odmítlo katolický křest. A tak byli všichni veřejně upáleni. 1492. Tři španělské karavely pod velením Janovského mořeplavce Krištofa Kolumba přistály na ostrově, který Kolumbus nazval San Salvador, spasitel dnes Bahamy. Námořníci netušili, že nestojí na pobřeží Indie, kam měli původně namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl Ameriku. 1711. Ve Frankfurtu byl zvolen Karel IV. Císařem svaté říše římské. 1768. Ruská carevna Kateřina II. Se nechala variolizovat, tedy nakazit lehkou formou pravých neštovic kvůli získání imunity. K provedení byl povolán anglický specialista Edward Jenner, čili první jaksi záměrné promořování. Tak. 1810. V Mnichově se konal první Oktoberfest při příležitosti svatby krále Ludvíka I. Bavorského a Terezy Sasko-Hildburghausenské. V tom roku 1768 to bylo docela brzy, musím říct, že to musela být velmi chytrá, ta Kateřina II., ruská carevna, protože si vezměme, že to bylo
1711 byl Karel IV. Trošku divné, ne? 1711, Karel VI, pozor, omluva, proto mi to tam vrtalo v hlavě. Ve Frankfurtu byl zvolen Karel VI. Císařem svaté říše římské. Tak, 1810 v Mnichově, Oktoberfest, 1928 v dětské nemocnici v Bostonu byly poprvé použity umělé železné plíce. 1931 v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena socha Krista Spasitele. 1935 nacistické Německo zakázalo jazz v rádiu. 1964 Sovětský svaz vypustil Voschod 1, první kosmickou loď s vícečlennou posádkou, zároveň se jedná o první let bez skafandru. Bylo to poprvé, kdy byli tři lidi ve vesmíru, tedy současně. 1968 Rovníková Guinea získala nezávislost na Španělsku. 1968 v Ciudad de Mexico byly zahájeny 19. letní olympijské hry. Pořád se bavíme o 12. říjnu. 1969 Sovětský svaz vypustil kosmickou loď Soyuz 7. A poprvé bylo ve vesmíru pět lidí. 1977 před nejvyšším soudem USA ve Washingtonu se řešil případ obrácené diskriminace, kdy běloch Alan Bake nemohl být přijat na lékařskou fakultu Kalifornské univerzity, protože není černoch. 1999 v Pákistánu se převratem ujal moci generál Parvíz Musharraf. 2002 na indonéském ostrově Bali odpálili teroristé bomby ve dvou nočních klubech. Výbuchy si vyžádali 200 mrtvých a přes 300 zraněných. 2018 v kapli svatého Jiří na hradě Windsor proběhla svatba princezny Eugenie z Yorku s britským obchodníkem Jackem Brooksbankem. 2022 po střelbě u bratislavské kavárny pro LGBT plus klientelu zemřeli dva lidé. Tak, lekce dějepisu. 12. října 1350 se narodil Dmitrij Ivanovič, budoucí velký kníže moskevský a vladimírský, který se zapsal do historie jako Dmitrij Donský. V ten podzimní den ještě nikdo nemohl tušit, jakou roli bude toto dítě hrát v osudu ruských zemí. Syn Ivana II. Rudého, on nastoupil na trůn velmi mladý a dokázal proměnit Moskvu v centrum přitažlivosti pro roztříštěná knížectví. Právě za jeho vlády byl postaven první kremelský hrad, z bílého kamene zahájena ražba vlastní měny a co je nejdůležitější, ruští knížata poprvé vystoupila jako jednotný celek proti ordě. Vítězství na Kulíkově poli v roce 1380 se stalo symbolem obnovení národního ducha a naděje na osvobození. Jeho jméno dodnes zní jako připomínka toho, že síla ruská byla vždy, nebo že síla ruská vždy spočívala v jednotě a ochotě bránit svou zemi. Přehled krátkých agenturních zpráv. Supertanker převážející ropu narazil na minu v Hormuzském průlivu a explodoval, informovala agentura ISNA. Ryba začíná smrdět od hlavy a Evropská unie od šéfky evropské diplomacie Kai Kalas, prohlásila Maria Zacharová. Domácí agroprůmyslový komplex funguje stabilně a spolehlivě i v současných náročných podmínkách, uvedl Putin. Technika, kterou západními země dodávají ukrajinským ozbrojeným silám, není vhodná pro reálné boje v zóně SVO, uvedl generální ředitel společnosti Uralvagonzavod Potapov.
Úřady informují, že při útoku na letiště v Riádu zahynulo alespoň 12 osob a dalších 309 bylo zraněno. Záporožská jaderná elektrárna potřebuje režim ticha pro bezpečné opravy poškozeného elektrického zařízení, které bylo zničeno ukrajinskými ozbrojenými silami, uvedla ředitelka pro komunikaci jaderné elektrárny Jašina. Trump uvedl, že cenu, za kterou Rusko prodává ropu, považuje za nízkou. Spojené státy komunikují s jemenským hnutím povstalců Houthi, uvedl Trump. USA provedly útok na nákladní loď v Ománském zálivu, která se údajně snažila porušit námořní blokádu Iránu. Oznámila to agentura Centcom. Perspektivní tank T-14 Armata je dále vylepšován s ohledem na zkušenosti z probíhající speciální vojenské operace. Během noci ruské ozbrojené síly zasáhly datová centra, objekty přístavní infrastruktury na Ukrajině a námořní plavidla, oznámilo ministerstvo obrany Ruska. Náhlá povodeň smetla domy a mosty v Nepálu. 4 lidé jsou pohřešováni, píše deník The Kathmandu Post. Nastal čas, aby Ukrajina našla nového vůdce. Musk souhlasil s prohlášením Trumpa o nutnosti konání voleb na Ukrajině. Trump plánuje přejmenovat Atlantický nebo Tichý oceán na Oceán Trump nebo Oceán Amerik, ještě před odchodem z úřadu. Kiril Dmitriev vyzval společnost Elona Muska, aby začala stavět tunel mezi Ruskem a Spojenými státy. Je čas, aby společnost T-Boring Company zahájila práci na stavbě tunelu pro Putin-Trump, který spojí Rusko a Spojené státy, Euroázii a Ameriku. Ministerstvo vnitra Polska informovalo o možném pokusu o atentát na Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Mošňák-Kamiše. Rusko odsuzuje útok na letišti v Riádu a vyzývá zúčastněné strany konfliktu v regionu, aby se zdrželi útoku na civilní infrastrukturu, uvedlo ministerstvo zahraničí Ruska. Tak to máme z tohoto všechno. Já to zase zavřu. No my se můžeme zahrát a pak už se pustíme do čtení. Ne? Já myslím, že jo, že to bude tak akorát.

0: skončil na prudku. Písnička se nedohrála. Zajímavé. No tak, mám tady knížku. Já teď váhám, protože mám tady o americkém společnosti a o americké svobodě slova. Teď mám takové zajímavé pojednání s Williamem Hagestadem, což je bývalý podplukovník americké námořní pěchoty. Jo. Možná byste bychom se to mohli dát, protože nám to bude, je to z Hyde Parku, bude nám to o něčem trošku vypovídat. Jaký je vlastně ten stav v té proklamované svobodě slova a růžové to není, přiznám se. Takže my jsme si mohli dát tenhle ten rozhovor, je velmi, bych to řekl, poučný. Ne, že bych jako tady fandil ČT24, ale Hyde Park je Hyde Park a je to o sledování, o šmírování, o odposlouchávání a o přístupu, jaký k tomu kdo má. Já si myslím, že my jsme ještě jako tady relativně v pohodě, tak si pojďme poslechnout ten rozhovor na to téma šmírování.
1: Odposlouchávají Číňané můj iPhone?
2: Já myslím, že lepší otázka je, která vláda ho neodposlouchává.
1: Takže Číňané ano? A co Američané?
2: No zejména vás, protože vy přesně zastupujete Českou republiku, jste v médiích. To bylo určitě dobré, kdybych já byl agent, bylo by dobré vědět, s kým komunikujete, o čem mluvíte a jak bych tohle mohl využít pro vlastní zájmy.
1: Takže moje běžné denní rozhovory odposlouchávají Číňané i Američané.
2: O tom bych ani na chvilku nepochyboval.
1: Přes jaké cesty nedokážou sledovat můj život?
2: Mají absolutní přístup, pokud chtějí.
1: Udělejte mi seznam, prosím.
2: No můžeme začít. Máte nějaký Wi-Fi router doma?
1: Ano.
2: Ten se dá napadnout snadno. Máte mobilní telefon?
1: Ano.
2: Máte laptop? Windows nebo Mac?
1: Jen Windows.
2: Jenom Windows, tak to je ještě jednodušší. To už znají všechna vaše tajemství. A ta data z toho laptopu pravděpodobně už je mají. A analyzují si je z hlediska toho, jak by vás mohli dál napadnout ve vaší pozici reportéra.
1: Co bych měl udělat?
2: Nemáte nic, co byste mohl dělat. Jenom být poctivý, být upřímný, dělat si svoji rešerši, jako jste ji udělal pro tenhle pořad, a nesnažit se být na jednu nebo druhou stranu. Jděte přímo rovně. Pokud půjdete přímo rovně, budete poctiví, nikdo vám to nemůže vzít.
1: Ale mně se nelíbí, že vlády odposlouchávají moje soukromé rozhovory.
2: To je jedno, jestli se vám to líbí nebo ne, prostě se to děje.
1: Jak to můžu změnit, protože když se něco děje, může se to přestat.
2: Nemáte vůbec žádnou možnost. Můžete mluvit se svými politiky, možná zavedou nějaké zákony, které ochrání vaše data, vaše soukromí, ale dokud se to nestane, tak vás můžou napadnout.
1: Když říkáte, že každý, kdo má iPhone nebo telefon, obecně chytrý telefon, je odposlouchávan vládními organizacemi.
2: Je to triviální, ano.
1: A co třeba různá zařízení v domě? Co když se rozhodnou použít například systémy, jako je Alexa? Co se děje s daty, které shromažďuje?
2: No ta sbírá, poslouchá, učí se.
1: Proč byste nekritizoval veřejně prezidenta?
2: Protože je to proti ústavě Spojených států, pokud jste součástí ozbrojených složek.
1: Ale vy už nepracujete pro ozbrojené složky. A stejně byste, jak jste říkal, nekritizoval prezidenta, jestli se mám dobře rozuměl.
2: Prezidenta rozhodně ne.
1: Rozhodně nekritizoval, tedy chápu vás správně.
2: Ne, nekritizoval bych ho, je tady tenká čára mezi tím, kdy ho vedete k zodpovědnosti za nějakou hloupost a kritiku za to, co představuje. A to je ten rozdíl. Protože představuje celý demokratický proces naší země, mojí země, Spojených států. Pokud tohle začne porušovat a stane se to směšným, pak je potřeba si na něj posvítit z hlediska toho, co dělá za hlouposti, co podkopává naši pozici jako Američanů.
1: Takže oddělujete úřad prezidenta a osobu prezidenta, chápu vás správně.
2: Ano.
1: Takže byste nekritizoval úřad prezidenta, tu instituci, ale nemáte problém kritizovat prezidenta, v tomto případě Donalda Trumpa?
2: Ne, to bych nedělal.
1: Proč ne?
2: Protože nevíme, jaké by to mohlo mít následky.
1: Vy se obáváte následků?
2: Ano. Obávám.
1: Proč?
2: Jsem v cizí zemi. Jsem bývalý člen námořnictva, to jsou dva výrazné body. Za třetí, teď jste zmínil Trumpa jako slovo, které bude vysíláno ve vašich systémech. A existují organizace ve Spojených státech, které poslouchají tahle klíčová slova a budou chtít vědět, co bylo řečeno a proč to bylo řečeno.
1: Proč byste se jako občan měl obávat, když občan demokratické země kritizuje prezidenta své země?
2: Neměl byste se obávat.
1: Ale vy se obáváte.
2: Ano.
1: Co to říká o vás a o Spojených státech?
2: Říká to, že si dávám pozor na to, co říkám. Co to říká o Spojených státech? Že probíhá určitá změna v naší zemi.
1: Je tohle autocenzura?
2: Je. Jednoznačně.
1: To je nebezpečné, že?
2: Je. Je to nebezpečné. Nejenom pro mě osobně, ale i pro jiné lidi, kteří by mohli sem přijít a mluvit s vámi. Tomuhle říkáme svoboda projevu. A Česká republika je fenomenálním spojencem Spojených států. A je smutné, že musíme mluvit takhle opatrně, když se snažíme něco naučit. A musíme dávat pozor na to, co říkáme ohledně politické situace v mé zemi. Je to hanebné.
1: Takže ve Spojených státech přicházíte o svobodu slova?
2: Nepřicházíme o svobodu slova, ale je nutné projevovat se opatrně.
1: To ale přicházíte o svobodu slova, ne?
2: Semanticky ano.
1: Semanticky a fakticky?
2: Ano.
1: Ale vy jako Američan jste s tím v pohodě? Já se omlouvám, ale...
2: Ne, jdete dobrým směrem.
1: Protože vy říkáte, že ve Spojených státech se stále víc prosazuje autocenzura a že byste nekritizoval prezidenta.
2: Ano. No ale...
1: V demokratické zemi.
2: Ano, ale já jsem v jiné kategorii, protože já jsem byl v ozbrojených složkách a ozbrojené složky jsou vnímány jako silný spojenec bez ohledu na aktuální politickou orientaci vládnoucí strany. Protože podporujeme celé Spojené státy a jejich pozici vůči jiným zemím. Když tohle začnete podkopávat, tak ztrácíte důvěru ve vládu.
1: Takže to berete tak, že tohle je cena, kterou musíte zaplatit.
2: Ano.
1: A jste s tím takhle v pohodě?
2: Neřekl bych, že jsem s tím v pohodě. Ale je to smutná realita naší doby.
0: Jsme si to poslechli celé. No. Vidno jest, že já možná exponovaní lidé v Americe se bojí mnohem víc o svůj život, než exponovaní lidé České republice. Tam totiž to je o tom, že on by neohrozil jenom svoji generaci, on by ohrozil pochopitelně existenci i svých dětí. Čili tam se to bere velmi vážně, ta vlasti zrada, nebo to, co by mu za to přišili. Minimálně ví, že se lidé, pokud se pouští do vážných diskuzí a debat a jsou, byli nebo jsou v pracovním poměru v armádě, jsou tedy vázáni nějakou mlčenlivostí, nebo minimálně jsou napojeni na tajné služby, tak se to neodpouští prostě. Takže asi už něco zažil, něco ví, něco zná. Takže asi tak, no. Tak to byl Hyde Park, Česká televize. Taky zajímavý. No a já konečně tady otvírám knihu, abychom se aspoň chvilku tady něco přečetli. Nová města. Bývalý minister obrany Ruska Sergej Šojgu v roce 2021 začal otevřeně hovořit o plánech na stavbu nových měst na Sibiři. Důvod je jednoduchý. Posledních několik století se centrum světové civilizace nacházelo v západní Evropě na západě. této době mělo smysl mít svá hlavní města, svá centra kultury a života poblíž Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin však podepsal na začátku února roku 2022 se svým čínským protěžkem Xi Jinpingem dohodu zapečeťující přátelství Rusy a Číny. Tato dohoda je počátkem něčeho, co bychom po startu mohli označit za nový světový řád. Rus a Čína se dohodli na vytvoření nového světa, kde Západ již nebude hrát ústřední roli, jak ji hrál doposud. Právě v těchto rámcích je potřeba chápat i slova Sergeje Šojgu o nových městech na Sibiři. V situaci, kdy Evropa Západ přestává být těžištěm civilizace, nemá smysl mít hlavní města u hranic s Evropou. Těžiště dějin se přesouvá na východ od Evropy. Proto má smysl budovat nové metropole blíže k tomuto novému centru. Západ se na poli světové politiky marginalizuje. To je to, co já říkám pořád s Jiřím, že to je nová civilizace, BRICS, země BRICSu, a tady se vlastně o tom také hovoří. Náš úkol. Naším úkolem na pozadí úpadku Západu je nedopustit, aby se destruktivní procesy probíhající tam přelili i na naše české území. Musí se zastavit ohřebený Krušných hor, českého lesa a Šumavy. Vyvázat se z vlivu Západu pro nás ale nebude těžké. My jsme velmi starý, moudrý národ, plný kvalitních lidí. V naší zemi pravda vítězí. Ne náhodou naši velcí předci dali toto prosté svaté konstatování o stavu našeho ducha na vlajku prezidenta naší vlasti. Praktická zkušenost. Wi-Fi v každém vagonu metra, Wi-Fi v každém autobuse městské hromadné dopravy, možnost koupit si 1 giga mobilního internetu za 5 korun, dovoz jídla půl hodiny po objednání ve dne v noci, obchody a prodejny, které nikdy nezavírají, super pokročilá navigace v mobilní aplikaci společnosti Yandex, mobilní aplikace Sberbank, umožňující dělat s bankovním účtem a penězi úplně vše, non-stop dostupná plná paleta služeb. 4 letiště s novými supermoderními terminály, dostupná speciálními vlaky z centra města, odkud se létá do celého světa, bohatá síť městských parků s živým programem a v neposlední řadě lidé patřící všem kulturám světa, procházející se po ulicích města. To je Moskva, jak říkají Rusové. Kdo neviděl Moskvu, ten neviděl krásu. Referát Michaila Cházina, kdy skončí megapole. Já nevím, jestli to budu číst, protože je dotáz. Jo. To by se dali. Ekonom Cházin je zván do mnohých diskuzí a expertních klubů. Při jedné z příležitostí hovořil o konci megapolí jako center civilizace, jelikož ekonomický model jenž je vytvářel a umožňoval jim existovat, dospěl ke svému konci. V této diskuzi také zmiňuje dlouholetého starostu Moskvy Sergeje Sobjanina. Za jehož vlády došlo k výrazné modernizaci města. Moskva se během jeho úřadování stala natolik lákavým místem pro život, že roste doslova explozivním tempem. S tím jsou ovšem spojené i některé problémy, například komplikace s osobní automobilovou dopravou v důsledku obrovského množství vozů ve městě a snahou víc vstříc i uživatelům jiných forem osobní dopravy. Michal Cházin, kategoricky nesouhlasím s tím, že existují pouze dva politické směry, levice a pravice. Existuje ještě třetí směr, liberalismus. Ten je možné přímo označit za satanistický. Směřuje totiž k maximální likvidaci nepotřebného obyvatelstva, a to velmi temnými metodami. Rozdíl mezi levicí a pravicí je jen v jedné věci, v úrovni zdanění a v úrovni sociální podpory. Je možné dělat jedno nebo druhé. Například v Moskvě se primátor města Sergej Sobjanin snaží dosáhnout stavu jako v Sovětském svazu, kde automobil má být luxusem a ne prostředkem pro dopravu. V Moskvě je v centru doprava místy řešena tak, že autobusy jedou bez zastávky, zatímco lidé ve svých autech jedou 200 metrů za 40 minut. Klíčová otázka je, jaký bude ekonomický model zítřka. Myšlenka, že z celé země se udělají dvě super Mexica City, kde v každém z nich bude žít 20 milionů lidí a dalších 20 milionů bude chodit po vlasti a řešit nějaké technické problémy, ta je možná. Nevidím tady žádné problémy. Jedná se ale o to, že to je liberální ekonomický model, který potřebuje koncentraci spotřeby. Čím více jsou koncentrováni spotřebitelé, tím je to výhodnější pro ty, kdo uspokojují jejich potřeby. Problém je jen v jednom. Liberální ekonomický model už nefunguje. Zdali chcete vytvářet obrovské aglomerace nebo nechcete, to nehraje vůbec žádnou roli. Udělat to nedokážete. Konec, hotovo. Pro příklad, ve starém Římě žilo více než milion lidí a po Římu se město s milionem obyvatel objevilo znovu až v 19. století. Protože ekonomika po římském impériu upadla a znovu rostla 1,5 tisíce let. Klíčová otázka již je dnes nutné klást zní, jaký bude ekonomický model, v jehož rámci mohou existovat města. Já už na to všechno koukám mnoho let, ale nevidím žádné diskuze o tomto tématu. Chápu, že to je objektivní situace, protože urbanisté a architekti oslovují ekonomy a ptají se jich, jaký bude ekonomický model budoucnosti. Ekonomové jsou ale dnes všichni liberální, proto neustále opakují liberální mantry. Například vidíme, jak v Evropě 2-3 roky neustále opakovali liberální mantry o tom, že my teď zavedeme geniální antimonopolní politiku a geniální politiku konkurence a díky tomu snížíme ceny plynu, abychom to dali sežrat Gazpromu. Jaká je dnes cena plynu konec roku 2021, začátek 2022? Obrovská. To je naprosto typický příklad, kdy se ideologické principy povyšují nad realitu. Já jako ekonom mohu přibližně říci, jaký bude ekonomický model v nejbližších 25 letech. Chápu ale, že všechny modely, s nimiž se dnes operuje, včetně modelů, který vytváří moskevský starosta Sobjanin, nebudou moci existovat v rámci tohoto modelu. Z prostého důvodu. Protože taková koncentrace služeb na jednom místě nedokáže sama sebe podporovat. Nebude odkud brát přidanou hodnotu. Moskva dnes vysává celé obyvatelstvo Ruska. Život se ale mění velmi brzy, jí to nedovolí dělat. A co dále? Moskevský starosta má 15 milionů lidí ve městě, kteří poskytují služby jeden druhému. Jaké peníze ale přerozdělují? Odkud se tyto peníze berou? Naštěstí máme Sergeje Šojgu, ministra obrany, který bude speciálně pro tyto lidi poskytující služby stavět města na Sibiře. Mohu vás ale ujistit, že na Sibiři se nebudou živit poskytováním služeb, budou vydělávat jinak. Existuje verze rozvoje Ruska, že v průběhu několika let se Leningrad, Petrohrad, stane hlavním městem země. Co se v takovém případě stane s Moskvou? Je jasné, že z 15 milionů obyvatel bude nutné 10 milionů někam přemístit a zbylých 5 milionů bude muset začít pracovat. Otázka, kde pracovat, jak pracovat, to nikdo neví. Proto je potřeba přemýšlet o základech. Pokud na začátku přemýšlíte hned o finesách architektury, tak vás ujišťuji, že budete mít velké problémy. Tak, pak tady jsou otázky, ty si dáme příště. Zakládám, odkládám, no a pomalu se nachyluje konec našeho vysílání, protože máme 50. Máme ještě 5 minut na to, abychom si zhrnuli

Je nezbytné pochopit, jak bude fungovat ekonomika, abychom pochopili, jak se lidé budou hýbat z měst. Nejdřív musíme vymyslet nový model města, které bude odpovídat tomu hospodářskému modelu, jenž může v budoucnosti přijít. Dále budeme muset začít s drezurou stávajících lidí, aby žili normálně. Uvedu příklad. Sergej Sobjanin se už 15 let snaží z Moskvanů vybít přesvědčení, že dospělý chlap má mít automobil. Chápete? Moskvan nemůže žít bez auta, protože automobil považuje za hlavní přednost plynoucí ze zničení Sovětského svazu. Vymlátit jim to z hlav není možné. Výsledek je ten, že všichni víme, jak strašné zácpy v Moskvě jsou. Není kde parkovat, nelze někam dojet, všude jsou kamery, pořád dostáváte pokuty a stejně si lidé auta pořizují. Jak budete lidi s takovou mentalitou převychovávat? To je ale až druhý krok. Nejdříve je potřeba mít nový ekonomický model, následně nový model města a až pak se budeme soustředit na převýchovu lidí. No, vida. To je knížka, která odpovídá na velké množství důležitých věcí. Tak třeba, vy nesouhlasíte s dělením pouze na levici a pravici. Říkáte, že existuje ještě liberalismus. A co je tedy jeho protiklad? Totalitarismus. Já nechápu, co je totalitarismus. Jakýkoliv liberální režim je absolutně totalitní. Když říkám slovo liberální, tak mám na mysli ekonomiku. Ekonomiku postavenou na liberálním ekonomickém modelu. Dnes nemá žádnou alternativu. U nás dnes neexistují neliberální města. Je možné, že některé existují v KLDR nebo na Kubě. Všechna ostatní jsou absolutně liberální. Moskva, Peking, Šanghaj. Není o čem mluvit, protože neexistuje alternativa. No, to je přesně o tom. No, už nebudu číst další otázky. Ne. Odkládám knihu, která se tak krásně jmenuje Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. Řekl bych, že to je kniha, která vás převede k pochopení, proč musí vzniknout nový světový řád. Proč musí vzniknout cesta k společenskému uspořádání ve stylu državy. Proč se musí svět přeuspořádat od toho, jak ho známe my, jak jsme ho zažívali, ať už za studené války, anebo za řeknu chaosu, který nastal po roce 89, tak úplně totální změna o vymanění se z ekonomické nadvlády dolaru, vymanění se z vlivu Mezinárodního měnového fondu, vymanění se z vlivu banksteřů London City a začít si organizovat vztahy po svém na svrchované úrovni mezi státy a ne, aby někdo využíval vojenskou, politickou a ekonomickou sílu na dobývání zbytku světa. Takhle to to posud tady vlastně bylo. To jsme tady museli schroupnout, vytrpět, zaplatit, také zaplatit, protože toto jsme žili většinu našeho života. Hleďme k BRICSu jako k naší alternativě, hleďme k BRICSu jako k naší záchraně, hleďme k BRICSu jako k uskupení, do kterého bychom měli usilovně se snažit být zařazeni, protože to je cesta k záchraně a k nápravě, k záchraně lidstva a k nápravě našeho bytí jako takového. Opravdu s to nepřeháním, opravdu to je takhle vážná záležitost a opravdu bychom ji měli takto vážně, opravdu takto vážně brát. Já se pomalu s vámi, přátelé, budu loučit.

protože čas se nachyluje. I moje jaksi okénko vypršelo. Budeme se loučit slovenskou písničkou a uslyšíme se zítra s Išou a uslyšíme se zítra s Míšou. Prosím o dotazy do pořadu s Išou, protože je co probírat a je na co se ptát. Mějte se krásně, od mikrofonu se pro teď s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Vítám vás, vážení posluchači. Následuje repríza velkého hodinového dvoudílného kalendária z roku 2024, kde mapujeme začátek a prostřední část měsíce října. Budeme se věnovat narozeninovým výročím například Vladimíra Menšíka, Johna Lennona, Luďka Hulana, Erna Šedivého, Otakara Jeremiáše, Rudolfa Hrušínského a dalších. Tak tedy právě začínáme.
1: Zdravíme posluchače Svobodného vysílače, začíná první část kalendáře číslo 81, pondělí u mikrofonu jako vždycky Michal Kyselka.
2: Nejdříve se ještě podíváme do minulého týdne, jestli jsme někoho neopomenuli. Ano, je tady datum 3. října, to je den, kdyby Stevie Ray Vaughan
1: oslavil 68. narozeniny.
2: Zemřel mladý, v 35, když letěl s helikoptérou s týmem Erika Clapna, s nímž několik dnů předtím se svojí kapelou Double Trouble absolvovali společné koncerty. Jeho styl je přirovnáván a inspirován hrou Jimiho Hendrixe, jak uslyšíme z instrumentální verze Little Wing, kterou napsal právě Hendrix.

0: 9. října by se 77 let dožila
1: Franz Gall, francouzská, jak se jí říkalo, je chanteuse, taková květinová panenka ze slunečních paprsků.

0: 95 let by též 9. října oslavil
1: oblíbený herec Vladimír Menšík.
2: Takže já jsem jednoho dne šel s Kostelkou na nějaký rentgen, ještě tam myslím byl Ťapák při filmování a oni měli nějaký potíže a tak jako tam čekali a ten doktor pá a ví, já jsem pá, já jedu jenom doprovodit. On pá, no když už jste tady, sundejte si košilku, pojďte sem, on pá, tak ten je, tohle je nemocný člověk, řekl na mě, já neměl žádný potíže. Samozřejmě už v té době jsem kašlal, že jsou akpa, ty bys mohl mít i noční povolání, lídat na jim místo Bernardina. Pak to není kašel, to je štěkot. On řekl. Potíže ráno jsem si zapálil cigaretu a byl jsem, já nevěděl, že to je z té cigarety unavený. A mě jednou řekl kolega Oldřich Velen, Láďo, já jsem byl kuřák a od té doby, co nekouřím, tak každý ráno, když se probudím, tak si říkám, jako bych vítal nový den, já nekouřím. Já jsem to nechápal, proč nebo co. Mně v tom pomohlo to zhoršující se astma. Já když se dneska ráno probudím, tak si říkám, já nekouřím. Protože to je hrozně rozdílný, nebo ten rozdíl je tak veliký, tak markantní, jak člověk vstane a všecko mu normálně funguje. Nedáví se, nebudí barák. Není schvácený a tak dále všecko. Ovšem, abych nevypadal tak kladně, nebýt nemocný, tak bych kouřil pořád. To bych asi tu sílu nenašel v sobě.
1: Sean Lennon
0: rovněž 9. října oslavil 49 let a týžden by jeho otec John Lennon oslavil 84.
1: Poslechneme si od něj písničku a také kus interview, které pořídil v roce 1969 krátce po svém kanadském takzvaném bed-in, což byl takový protestní pobyt v postelích, neboť John Lennon se vždy považoval za takzvaného písnika, posla míru.

0: violence begets violence, you know. And you can't kill off all the violent people or all the murderers. You'd have to kill off the government.
1: Násilí plodí opět jenom další násilí. A nemůžete zabít všechny násilníky. To byste museli zabít vládu. A že nás lidé neberou vážně, to je v pořádku. To je účel. Protože ti, kterým je naše poselství vysláno, nemají smysl pro humor. A proto ti lidé, kteří byli opravdu bráni vážně, jako Martin Luther King nebo Gandhi, tak byli zastřeleni. Já a Yoko, my jsme vlastně klauni, něco jako Laurel a Hardy. Že jsem někde řekl, že jsem Bůh, my jsme všichni Bůh. Ježíš řekl, že království nebeské je uvnitř každého z nás. A říkají to též Indiáni a praví to též Zenoví učenci. A když se snažíš, tak toto království najdeš. Všichni jsme potenciálně věční a všichni jsme potenciálně zlí. Máme to v sobě. Jestli věřím na život po smrti, určitě. A jestli jsem to zažil, ano, při meditaci, na drogách, když jsem se postil, jsem cítil přítomnost duše, přítomnost síly, kterou lze jen tušit.
0: In meditation, on drugs, on diets, I've been aware of soul and been aware of the power of

0: 95 let by 11. října oslavila osobnost,
1: o které každý, kdo jen trochu přičichl k jazzu již od 50. let, má povědomí. Je to kontrabasista, skladatel a zpěvák Luděk Hulan.

0: O den zpátky 10. října by 82 let oslavil
1: opět Luděk, tentokrát Luděk Nekuda. Herec, skladatel, spisovatel, zpěvák, textař, trumpetista, scénárista. Už v roce 1961 založil v Ostravě legendární divadélko Malých forem, nazvané Pod okapem, kde s ním účinkoval také Jiří Wimmer. Později se stal konferenciérem i zpěvákem při koncertech Rangers plavců. Zemřel mladý a při vzpomínce na něj se mi vyjeví slavný Debiro. Proč asi?
2: Poslechneme si Luďka Nekudu ve vtipu, který je na YouTube a jmenuje se Máte pivo.
3: To vám jednou přijde pán do hospody
4: a říká výčepnímu: dobrý den, pojď, máte pivo? A výčepní říká: no máme, ale to niko dechýtku. A pán říká: no to nevadí, tak mě potím natěpujte dechýtku. Říká: potím tam denně. On čepuje, říká: potím na Davíčko. Ne, na vatě. Odejde, pije. Přijde druhý pán k tomu výčepnímu a říká: dobrý den, prosím vás, máte pivo? A výčepní říká: no máme, ale toliko desítku. On říká: no to nevadí, tak mě prosím načepujte desítku. Prosím, načepuje, na vaše zdravíčko, ne, na vaše, děkuji, odejde, pije. Přijde k němu ten první, k tomu výčepnímu a říká mu: tak co je tě? Tak víte, ti ze mě dělá chajdu. A výčepní říká: dva dne, dněj.

0: A 10. října oslavil též Ondřej Havelka 70 let.
1: Poslechneme si písničku Náměsíčník o láskyplných stínech ve svitu měsíce, natočil se svojí kapelou Melody Makers.

0: Již několikrát jsme zmiňovali, ať už v kalendářích, anebo v pořadech svobodného vysílače Včera, dnes a zítra, jméno americké kapely Hall and Oates.
1: Daryl Hall října 11. oslavil 78 let.
0: A drahno uvést, že tato kapela je jedna vůbec z nejplodnějších, co se týče chytlavých, úspěšných poprokových hitů.

0: Status quo, daný stav.
1: Už jsme o nich párkrát na Svobodné vysílači v kalendářích slyšeli.
0: Kapela, která existuje již od roku 1962, tenkrát se říkali Scorpions, a je zajímavá mimo jiné třeba tím, že nahrála obrovský hit In the Army, což byl teda cover, není to jejich kompozice. A tadyhle ta písnička nejdřív byla protiválečná, a pak ji předělali, stala se písní podporující americkou armádu. Ale o tom dnes řeč není. Říká se, že rocková kapela je tak dobrá, jak dobré jsou její balady. Tak u Beatles psali balady jak Paul McCartney, tak John Lennon, ale ve skupině Status Quo byl specialistou na balady Rick Parfitt.
1: 12. října by oslavil 76 let.
0: A píseň, kterou mimochodem hráli již na Větrníku v 70. letech na stanici Vltava, se jmenuje Where I Am a nachází se na desce On The Level, na úrovni.

0: 12. října roku 1943 se narodil Karel Černoch.
1: Takže by tohoto dne letos oslavil 81 let.
0: Kdysi na bratislavské Liře, krátce po srpnu 68, naspíval píseň s textem Pavla Žáka, jmenovala se Píseň o mé zemi. Byl z toho velký problém kvůli textu, který rezonoval se srpnovými událostmi. Karel Černoch dostal zákaz, byl nucen se tohoto textu veřejně zříci, naspívat jej v upravené verzi a cenu z bratislavské Liry musel vrátit. Vyznamenání a ocenění bývají ošemetná. Originální verze písničky se bohužel nedochovala, ale i ta upravená stojí za to.
2: Za vrchy bez moří leží ta zem, překročte pohoří a dělte stem.

0: 14. října tohoto roku slaví imunolog Václav Hořejší svoje 75. narozeniny.
1: Takový Jekyll a Hyde na jednu stranu propaguje snad i povinné očkování.
2: Říkám, že to očkování zvláště po třetí dávce chrání proti tomu omikronu, aspoň podle dosavadních poznatků. No a u těch lidí, kteří mají jenom dvě dávky, tak to funguje kratší dobu, ale rozhodně to není tak, že by byl ten omikron proti tomu očkování nějak odolný úplně. To je proti němu trochu odolný, víc než ta delta, takže to je jenom taková korekce. No samozřejmě úplně dominantní věc, která je za dveřmi, je to, že nás určitě zahltí přímo teda ten virus omikron, ta varianta, zrovna tak jako v jiných zemích, ve Velké Británii, v Holandsku, Dánsku, tam, kde jsou o týden nebo o dva před námi. Proti tomu se skoro nic nedá dělat a jediné, co se proti tomu dá dělat, chránit se, aby ti, kteří nejsou očkovaní, aby to nedostali, aby se urychleně nechali očkovat a ti, kteří mají jenom dvě dávky a uplynulo víc než takové tři měsíce, aby si nechali dát tu třetí dávku.
1: A zároveň je mluvčím iniciativy Mír a spravedlnost.
3: Ten spravedlivý mír by museli vyjednat ti diplomaté, kteří vyjednali.
4: A když nevíme, co to je, že? To je ten problém.
3: Počkejte, nevidíme. Každé jednání diplomatů prostě vychází z nějaké situace a záleží na šikovnosti těch diplomatů, co dojednají. Ano, a my se o to nepokoušíme, abychom jim radili.
4: Fajn, mě to mrzí, určitě se sejdem znova, pane profesore.
3: Ano, to doufám a doufám, že to taky podepíšete.
4: Člen, to nehrozí.
3: Ne?
4: Ne. No. Člen petičního výboru Výzvy za mír a spravedlnost, molekulární biolog, doktor profesor Václav Hořejší, byl mým hostem. Jsem ráda. Děkuju vám.
3: Já také.
1: A opustíme společenské okénko zpět k hudebnímu a
0: ještě k 13. říjnu, kdy zpěvák Paul Simon slaví 83. narozeniny.
1: Zajímavé je například, že už při svých prvních úspěších, například na desce Wednesday Morning 3 AM v roce 1965 s Artem Garfunklem, zpíval mimo jiné gospel a dnes jeho poslední tvorba se jmenuje Seven Psalms, tedy 7 žalmů, opět inspirované Biblí. A možná jednu malou historku odposlechnutou z jeho rozhovoru. Pozvali ho do Madison Square Garden na koncert Elvise a když bylo po všem, tak mu nabídli, jestli se nechce s králem rock'n'rollu setkat. A Paulova odpověď zněla, proč bych se s ním měl setkávat, snad abych mu řekl, že zkazil moji píseň. Jen pro doplnění, jednalo se o slavný hit Bridge Over Troubled Waters, most přes rozbouřené vody. No já si myslím, že ta Elvisova verze zase nebyla tak špatná. V každém případě záznam pořadu opět najdete v archivu Svobodného vysílače. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka a těším se na slyšenou

0: A vážení přátelé, jsme u druhé části kalendáře číslo 81. Dneska je 18. října, máme tady 42. týden 2024. U mikrofonu Michal Kyselka. Mrkneme se zběžně, jestli jsme někoho neopomenuli v minulém týdnu. Je tady 12. října, kdy 48 let oslavil Boris Arichtev, režisér seriálu První republika a neb Sága rodu Valentů. Když se tato trilogie natáčela, tak její reportérka zastihla přímo na place.
1: A co nás čeká v třetí řadě? Druhá řada byla hodně o firmě, budeme se zaměřovat víc na vztahy.
2: Jo, je to tak, samozřejmě celá První republika vlastně je založená na rodinných vztazích. Ta platforma První republiky je úžasná v té své výtvarné podobě a samozřejmě taky dává jako podklad nebo tu, jak říkám, platformu pro ty příběhy, které se tam odehrávají. My se často opíráme o reálné příběhy, které se staly. I vlastně v té detektivní části ta je většinou jako smyšlená, ale samozřejmě máme tam reálné základy, jako je třeba metanová aféra, prostě První republiky, boxerské zápasy, nacionalistické půtky mezi německými nacionalisty a českými sbory. Vlastně tady jste nás zachytili v prostředí českého Sokola, kde probíhají právě zápasy mezi německými turnery a Sokoly. Takže to je jedna z těch vlastně akvizic, které tam letos máme, je sport, pak uvidíme hodně tance, samozřejmě uvidíme vztahy a všechno je to položené jakoby na příběh té rodiny Valentů.
0: října 77 let oslavil, ach, kde je mu konec, Jaroslav Erno Šedivý, bubeník virtuos, slavná to postavička českého roku. Poslechneme si ho s kapelou Flamengo ve slavné písni Stále dál, zkrácené verzi, kterou složil a zpíval Ivan Kunt z alba s názvem, které podle seriálu Big Beat vymyslel právě Erno, Kuře v hodinkách.

0: Ve stejný den, tedy 15. října, ale o rok dříve, se narodil Richard Carpenter, takže oslavil 78. Bratr Karen Carpenter, se kterou měl kapelu jak jinak než The Carpenters, tedy Tesaři.
1: Here's a song that Richard wrote with John Bettis. I think it was about 2 years ago.

A 16. října slavil 62. Flea, baskytarista skupiny Red Hot Chili Peppers. Jak se jmenuje doopravdy? Michael Balzari, rodilý Australan. Poslechneme si písničku Around the World o tom, že život je krásný všude na světě, dokonce i v Číně.

86 let by 18. října slavila Niko, občanským jménem Christa Päfgen. Zpěvačka původem z Německa, její životopis by vydal na 5 pořadů. Jak hrála ve Fellinyho Sladkém životě, zamilovala se do Jima Morrisona, obarvila si kvůli němu vlasy. Měla syna s Alanem Delonem, zpívala s Kevinem Ayersem, její bohatá solová tvorba, její koncert za dramatických okolností u nás v Čechách a zpívala s kapelou Velvet Underground. Chci být tvé zrcadlo.

0: O den zpátky, 17. října před 104 lety, se narodil Rudolf Hrušínský. V roce 1985, možná si jej pamatujete, jak jel krajinou a za volantem, tak to hovořil ke svému psímu spolujezdci.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka. A jestli máš srdce, tak to musíš cítit. Jdi s tou chemii do hajzlu.
0: Ano, vesničko má středisková. Kdo by si Rudolfa Hrušínského nepamatoval též v mrazivé a poslední roli prezidenta Háchy? A půjdeme ještě hloub do historie. V roce 1892 se 17. října v Písku, ještě v dávno dávném Rakousku-Uhersku, narodil Otakar Jeremiáš, dirigent a hudební skladatel a později šéf opery Národního divadla. V roce 1938 složil chorální předehru, ve které jakoby se zračila předtucha čehosi neblahého.

Jsou umělci, kteří nahrají jednu písničku, často to bývá zkušenost z jejich vlastního života, která vybočuje z jejich typického žánru, a často se stane, že právě ta jedna zaujme nejvíc a třeba má i úspěch komerční. Jednou takovou skladbou je písnička Mockingbird v překladu Drost, která je jakoby vystřižená z nebezpečných vztahů televize Barrandov a ve které se otec snaží vysvětlit svým dvěma dcerám, proč s nimi nebyl doma, když měl být doma, a způsobil, že jejich máma utekla a teď ho to mrzí, ale už je tak trochu pozdě.

0: ale třeba ještě není. Tím umělcem je na první pohled nabubřelý frackovský,
1: též 17. října čerstvý 52letník,
0: americký rapper Eminem,
1: a v této písni odhalí své skutečné já.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny vítám, zdravím a jsem rád, že se opět slyšíme, že jsme se opět zase potkali a setkali v úterý u našich pravidelných pořadů. No a když se vítám s vámi, no tak se musím přivítat i s mým hostem. Takže Išo, zdravím a vítám tě v našem pořadu, ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
0: Já doufám, že bude krásné. Svítí sluníčko, tedy asi ne všude, ale u nás ano.
1: Takže u mě to je dobře.
0: Taky. Taky, no a severní Čechy, no tak výborně. Tak jsem rád, že sice je chladno, relativně někde 10-12 stupňů, ale sluníčkově, tak to je výborné. A když sluníčkově, tak to znamená, že budeme mít i sluníčkový pořad. Tedy jde takový ten... ten pro sluníčkáře, ale jako sluníčkový, jakože s dobrým výhledem, víš, jakože pozitivní. Aha. No, tak přátelé, podíváme se na to, co Iša dělala ten týden, co jsme se neviděli. Išo, obligátní otázka.
1: Já chtěla bych říct skoro obligátní odpověď, ale to tež. Tak ta domácnost, to je klasika, že jo, to asi teda máme všichni. No, stále pracujeme na jaksi takovým tom dokončování toho procesu, kterým teď procházíme, který se tedy blíží ke konci. Teď v podstatě už to není o té několika, já nevím, 4-5 hodinové práci nad těmi položkami, už je to záležitost, která se posunula kousíček dál. Už jsme v těch vyšších patrech, už tedy od těch procesů vytváření předloh přes kompletování celého toho komplexu, protože jsme říkali, že je potřeba ten celý kosmický prostor vlastně přebudovat, aby to bylo zase podle jednotného principu. No a teď v podstatě už tam probíhá takové to zmanifestování, oživování těch prostor, zabydlování, některé se ještě zase dovytvářejí, dozmanifestovávají. Různě se to překódovává, různě se podle toho, jak je potřeba, tak se tam ještě některé věci musí i zadat. Ale z velké části už ty prostory jsou vytvořené. Jsou sice aktivní, ale ještě nejsou zapnuté, upozorňují aktivní a zapnuté je rozdíl. Takže na tom se teď pracuje, to je docela teď taková takové to gro té naší práce, no a tak to je pořád do kolečka, to samý, tak už jako, co nového v severních Čechách, je tu zima, topy začaly teprve teď o víkendu, tak jsme mrzli trošku, no trošku nachlazení z toho teda pro mě vyplynulo, ale jinak stále stejné pracovní postupy, stále stejné, dalo by se říct, opakující se záležitosti domácnost a práce. Otázky nechodí žádné. Občas se mě pár lidí na něco zeptá, tak z toho nějakým způsobem pak vyvodíme nějaké třeba dotazy nebo uvidíme, jak to bude dneska vypadat. Tak to je asi tak u mě všechno. Co u tebe? U tebe to bylo bohatší zřejmě.
0: Tak dotazy se nahrnuly až dneska v podstatě po obědě. Takže něco přišlo. Máme na co odpovídat, takhle to řeknu. No, u mě. Tak já jsem takový jakoby ve větším záběru. No. Jsem rád, že jsem se mohl potkat se spoustou lidí. Zdravím Lídu, s kterou jsem se dlouho neviděl, konečně jsme se potkali, Marcela, no spousta lidí, která nás poslouchá a mají spoustu otázek i oko, takže to jsem pocestoval, měl jsem Elišku, den a půl, tak jsme se užili, no a jinak je pořád stále co dělat a taky do toho odpočívat. Přijde mi, že je možná méně práce, ale nějak nám docházejí baterky.
1: No právě.
0: Takže to bych tak asi rychle vyhodnotil. No a když jsme hodnotili sebe, tak se pojďme podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Neb je 13.10. úterý.
1: Slaví Rena.
0: Prosím?
1: Ještě, že není pátek.
0: No ještě, že není Silvestr, ty bláho, to by bylo hrozný.
1: No, to by bylo takže...
0: Renáta a Renata slaví svůj svátek. Tak když se podíváme, co nám tady okolo těchto jmen píší, to jméno, nevím proč, od mládí mám rád tohleto jméno. Doslova vznešené jméno Renata v sobě skrývá sílu a aktivitu. Své nositelce přináší nebývalé schopnosti. Žena jménem Renata se každý den může budit jako znovu zrozená. Každé ráno jí přinese vitalitu pro zvládání životních strastí. Jméno nosí například slavná modelka Renata Langmanová nebo herečky Renata Wiesnerová a Renata Doleželová. Jméno patří i moderátorkám Renátě Gzadernové nebo Renátě Dlouhé. Nositelkou jména je i právnička bývalá státní zástupkyně Renata Vesecká. Ženské křestní jméno Renata, také Renáta, pochází z latiny. Jeho vznik je spojován s latinskými slovy re ve významu znovu a natus s významem narození. Zrození jméno se tak překládá jako znovu narozená, také obrozená. V křesťanství je tím míněno znovu zrození člověka po křtu. Jméno se volně vykládá i jako vznešená nebo urozená z latinského Renata, královna. Jméno Renata nosí v České republice 31 099 dívek, slečen, paní a moudrých dam. No a je to 48. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Když se koukneme na Renátu, Renáta, těch je taky 31 999, takže bohužel nemáme ta jména odkloněná, nemáme je odladěná, takže dohromady Renáta a Renata je 31 099 nositelek. No, pokud tedy se nepletu, tak je to do 50. To znamená, že to je top 50. Bych neřekl, že to jméno je až tak oblíbené. Je takové tvrdé trochu. Renetka, Renatka. No ale je, jak vidět, hojně používané, hojně dávané. Škoda, že nemáme nějakou křivku za posledních 50 let, jak to jméno bylo hojně nebo nebylo hojně dávané. To by mě moc zajímalo, jestli to jméno jako takové dojíždí svoji popularitu a nebo naopak startuje. To taky by bylo dobré z té statistiky někdy umět vyčíst. To ale se nedá jakoby odezřít, takže zůstaneme u toho matematického vyjádření. Tak milé Renaty a Renáty, my vám teď s Išou, právě teď vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování k tomu vašemu svátku. Hezky si to oslavte a hezky si to užijte. A vy, kteří znáte nějakou Renatu nebo Renátu, tak jim nezapomeňte popřát. Teď mě napadá jedna naše posluchačka z Přerova, Renato, myslím na tebe, že máš dneska svůj svátek, tak jim nezapomeňte jim popřát, ať už osobně, nebo jim napíšete, nebo jim zavoláte, zkrátka dobře, vzpomeňte si na ně. Jim to udělá radost, protože jste si na ně vzpomněli a ta radost jim prodlouží život, protože jim jaksi osvěží imunitní systém. Tak. Jsme popřáli, znáš ještě ty nějakou Renátu nebo Renatu?
1: Určitě jsem v minulosti potkala několik Renat, možná docela dost. Svého času to bylo docela známý jméno. Ještě v té době, když jsem pracovala, tak jednak nějaký kolegyně se jmenovaly Renáty, to si vybavuju. No a pak samozřejmě, že pacienti, se kterými jsem se potkávala, tak tam taky se tedy ty jména vyskytovaly. Renata i Renáta.
0: Krom toho, že dneska slaví Renaty, tak máme Mezinárodní den. Jinak běží týden těch kostlivců, že jo? Čili máme týden jakoby kostí a tak. Ale dneska je Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof.
1: Ježiš.
0: Jo. By nás měl dovést tento den k zamyšlení. Jak můžeme předcházet přírodním katastrofám? Možností máme samozřejmě omezené a na tuto problematiku existují různé úhly pohledu. Máme možnost katastrofy předvídat, například hurikány, tsunami či zemětřesení, a zároveň můžeme svým konáním i ulehčit životnímu prostředí. Ovšem, přímá souvislost, že znečištění prostředí způsobuje zásadní změnu klimatu, není dosud 100% prokázáno. To je zajímavá věta. Jak pak se líbí klimatickým šílencům? No, já jenom k tomu ještě chci říct, že kdyby se nesypal do ovzduší hliník v tom chemtrails, tak by ubylo výrazně požárů, co by přírodních katastrof, protože hliník v určitém množství se stává se samovznítitelný, sám se umí vznítit. Tak, nebo když hořít, a tak hliník podporuje hoření. Čili rozhodně to nepatří do přírody a nejenom, že je to jedovatý, je prokázáno souvislost mezi Alzheimerem a hliníkem, tak je to hnus, když vám někdo sype na hlavu takovýhle, pardon, bordel. Tak dáme to na stranu. Ještě máš na to nějakou připomínku, nebo?
1: No, no co na to říct, prosím tě, jako tak oni tady vyhlašují dny nějakým předcházení těm katastrofám a přitom je sami vytváří, tak jaký to má smysl, takovýhle. Je to takový, jak se říká...
0: Pokrytecký.
1: Je to pokrytecký, je to farizejský, jak bych to nazvala, protože někdo, kdo vlastně je příčinou, nebo kdo se podílí na způsobování těch katastrof, pak vyhlašuje takovéhle dny. No, prostě na to slušné slovo na to neexistuje. Tak radši, kdyby se věnovali něčemu jinému, než vymýšlení dnu, který by kdy oslavovali. Je to taková zvrácenost. No. Tak co na to říct, je to hnus.
0: Chce se mi zvracet. No, tak.
1: Ano, ano.
0: Jo. To je výrok pana Postráneckého v tom filmu Černí baroni. Jak se mu prezentovali jako úplně, že mají všechno v pořádku, a on vždycky začal kuckat, že se mu chce zvracet. No, pojďme pomalu startovat do dotazů, které nám přišly. Já jenom podotknu, že pokud chcete nás zahrnout dalšími otázkami, tak pochopitelně využijte telefonní číslo 774-139-044. No, protože tam to je brána, přes kterou můžete k nám posílat svoje otázky, dotazy, náměty, za které jsme pochopitelně rádi. No. Tak, já tady budu lovit na přeskáčku, tak mi to přijde pod ruku. Já budu to tady lovit v těch otázkách a dotazech.
1: Tak lov.
0: Budu lovit. to je asi ze Slovenska. Krásný dníček, paní Iša a pán Peter. Mám otázku, čistě se stretli s tvrdením. My jsme se potkali s takovýma názorama a s takovýma tvrzeníma. Je zcela bezpečně, tohleto nás určitě neminulo. Tak, že naše duše před vtelením musí slúbit, že budu bezpodmínečně iba v hustotě, kterou náš zrak nevidí. S pozdravom, paní Dáša. Já teda tomu nerozumím úplně. Tak ještě jednou. Čistě se stretli s tvrdením, že naše duše před vtelením musí slúbit, tomu ještě rozumím, že budu bezpodmínečně iba v hustotě, kterou náš zrak nevidí.
1: Tomu vůbec nerozumím.
0: No, upřímně já taky ne. Právě proto si berou ten oblek, berou si, mají fyzické tělo, aby mohli se manifestovat a mohli se realizovat v hustotě, tedy ve hmotě, jestli to dobře chápu. Takže právě proto, aby se ta vědomí, ty bytosti mohly manifestovat a realizovat ve hmotě, tak z tohoto důvodu si berou to fyzické tělo. Tak jestli to mám takhle chápat.
1: Mě by spíš zajímalo, komu dávají ten slib.
0: No, to je další věc.
1: Z toho možná pak se vlastně dozvíme, co to je za slib, že jo?
0: My jsme tady kdysi říkali a mluvili jsme o tom, že když probíhaly inkarnace do Harmonického univerza 1, tak Kumarové mámili a vymámili si většinou jako podmínku pro tu inkarnaci nějakou hnusotu, ke které se museli zavázat, třeba, že nebudou usilovat o vzestup. Jo. Se k ní zavazovaly ty duše, protože ty duše musely, nebo ta vědomí musela volit mezi tím, že nebudou realizovat cestu k tomu vzestupu, což třeba v tom posledním výstupním okně, které vlastně bylo, a máme ho za sebou, bylo velice důležité, že si nebudou moci vyřešit karmu, protože když nebudou v realitě, tak jak si tu karmu vyřeší? Jo, čili a chtěli být se s těma svýma duchovníma rodinama, chtěli být v té manifestaci. Takže z tohoto titulu a z tohoto důvodu a možná ještě z nějakých dalších pohnutek se chtěli inkarnovat a museli dávat různé typy slibů, které v podstatě pak věděli, že nebudou plnit, protože jim bylo jim přednější být v té manifestaci, než porušit ten slib, který byl stejně vymámen, takhle to řeknu. Tomu, co se Dáša ptá, já úplně nerozumím. Komu měli slíbit co? Ani to, co já nerozumím. Že se, nevím, já nic mě k tomu nenapadá. Jako, tak Dášo, jestli na to můžete nějak upřesnit, budeme rádi, Išo.
1: No, já jsem stejného názoru. Já jednak jsem tuto větu nikdy neslyšela. Určitě vím, nebo že jsme se o tom bavili, pokud jsme byli v Harmonickém univerzu 1, že jako podmínkou pro umožnění toho, té inkarnace těm 12 nám, že jo, té duše, těm inkarnátům, bylo dovoleno za určitých podmínek závazku a slibu a podobně. Tak to je jako jediné, ale pak nevím, jak mám rozumět tomu, asi ten mimohmotný svět, jo. Ty věci jsou dost složitý. Co je mimohmotný svět? No tak bylo to ten prostor té čekárny, ale vzhledem k tomu, že ten vesmír není jako celá plocha volna, že si tam může každý poletovat, jak chce. To je vždycky určitá oblast, která je nějakým způsobem vymezená. A ty oblasti jsou mezi sebou propojeny různými koridory, různými tunely, různými dveřmi, cestami a podobně. Takže tam se jako nemohl nikdo pohybovat, jak se mu zachtělo. Jo, tam prostě oni museli se trvat v té čekárně na tu inkarnaci, no a pak byli teda za těch podmínek, těch slibů, jim bylo umožněno se tedy narodit, jo, ale nic daleko jiného mě k tomuhle tématu jako nenapadá.
0: No jo. Tak, co s tím provedeme? Budeme čekat, jak se nám k tomu vyjádří. Zdali nám to nějak do...
1: Upřesní.
0: Tak jestli nám nějak upřesní, paní Dáša. Ptá se nás Pavel. Dobrý den, Jišo a Petře. Šlo by prosím ve stručnosti zopakovat, jak u 14 prvkové mřížky korespondují jednotlivé body s lidskými orgány? Druhá otázka. Teď, když jsou brány zavřené, kolik procent populace z celkového počtu obyvatel Země opouští Zemi do vyšších dimenzí? Jak je to prosím ještě s rostlinami a živočichy? Kolik je vlastně na Zemi procent kristovských zvířat a rostlin z celkového počtu? Kristovská zvířátka a rostliny vzestupují všechny? Děkuji za případnou odpověď. Tak, asi to budeme krokovat, ne?
1: To je skoro jako statistika.
0: Já tu 14 prvkovou mřížku, takhle já ji nevidím, že koresponduje s orgány. Koresponduje s energetickými body, které máme v podstatě v našich tělech, říkáme jim čakry. A to pasuje. Ale nevím, kdo v nějakém učení někde něco, jak to koresponduje. Ano, čakry můžou korespondovat s některými orgány, ale není to, že co orgán, to čakra. Takže nevím, já bych to takhle nechal spíš na tobě, Jišo.
1: Jo, no tak jako je to v podstatě o čakrovém systému, kde se tedy těch 15 prvků dělí na část čakr, které jsou fyzické, těch máme 9, zbytek jsou čakry, které jsou nefyzické, říká se jim sakrální, neboli duchovní, protože nejsou na fyzickém těle, už jsou mimo. Na fyzickém těle máme teda na té střední čáře té mřížky máme čakru 1, čakru 2, čakru 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. To jsou čakry, se kterými jsme pracovali jako vlastně s čakrami u kristovského člověka, protože jsme také říkali, že u těch nekristovských lidí a u těch lidí, kteří nemají kristovskou mřížku a jsou stvořeni na jiném principu, na jiné bázi, ta mřížka i ty čakry jsou v různém počtu. Bylo tam 3 až 5 čaker, někdy vlastně ty lidi jeli jenom na 3 čakry, to znamená, že třeba už neměli vůbec ani srdeční čakru a tak dále. Takže budeme-li se bavit o těch kristovských, pak teda fyzických čaker, které korespondují s orgány fyzického těla, korespondují se ve smyslu energetickém, že jsou, když si promítnete na to lidské tělo, část té mřížky, těch, dalo by se říct, ale nevím, asi 3/4 nebo 2/3, tak čakry nejsou totožné, nejsou identické s těmi jednotlivými centry té mřížky. Takže čakra nerovná se tedy to jedno centrum. Ale jsou tam ty čakry, které jako pracují s fyzickým, to znamená, že mají na starosti, dejme tomu, kosti, svaly. Pak je tam čakra, která má na starosti orgány malé pánvy. co všecko se nachází v malé pánvi, víme. Další čakra má na starosti břicho, to znamená játra, střeva, žlučník a prostě všechny ty orgány, které jsou pod ní uloženy. Čakra o něco výš, čtvrtá srdeční, má na starosti zase orgány uložené v hrudníku. Na krku máme čakru krční, která má na starosti štítnou žlázu, hlasivky a všecko to, co je z toho fyzického těla pod touto čakrou. Šestá čakra svým způsobem obstarává mozek, obstarává myšlení, obstarává hormony. Sedmá čakra je čakra, která vlastně jakoby vyústuje nahoře na tmeni hlavy, pokračuje do těch vyšších úrovní, do těch duchovních prostor, už tedy jako dalo by se říct, energetická linka pro spojení s vyšším já. Po stranách spánku, tam, kde jsou uši spánkový lalok, tak tam máme z každé strany čakru osmičku nebo devítku. Každá zajišťuje, jedna zajišťuje záležitosti týkající se karmy, druhá zajišťuje záležitosti vztahující se k naplňování té evoluční cesty. Takže to je tak pro ty orgány, prostě tam, kde ta čakra je uložená na fyzickém těle, tak všecko, co je pod ní, je řešeno, je zásobeno energií té čakry. Takže když budete mít v nepořádku druhou čakru, budete mít problémy močového ústrojí, rozmnožovacího ústrojí, konec střev, konec konců i problémy s pánví, s kostmi, svaly, se vším, co vlastně s tím prostorem souvisí. A takhle to pokračuje s těmi vyššími čakrami na tom fyzickém těle. Ty čakry samozřejmě nejenom tedy na jakoby fyzického typu, jsou také ještě, mají teda za úkol pracovat na té duchovní úrovni, to jsou ty čakry, které jsou vlastně součástí té katara mřížky. Ta mřížka je vlastně zobrazením toho bytostního těla, těch jemně hmotných těl, o kterých jsme si také povídali. Každé to jemně hmotné tělo je připojeno k jednomu tomu centru, má svůj význam, má svoji barvu, má svůj úkol, má své informace, se kterými se pracuje. Takže ty čakry jako takové jsou informační pole na té předloze, na tom vědomí. Můžeme říkat, že bytostní tělo je to též co vědomí. Takže to jsou čakry, které fungují jako informační pole a na té fyzické úrovni, na tom fyzickém těle fungují jako energetická zásoba určitých orgánů, energií životní, aby mohly fungovat tak, jak mají. Takže každé to centrum té mřížky, toho vědomí má svoji funkci. Na tom fyzickém těle je to hlavně taková ta zásobárna té životní energie těch orgánů, které jsou uložené pod tou jednotlivou čakrou. Víme, že čakry jsou párové, přední čakra, zadní čakra. To všechno jsme si říkali na semináři, tak to zatím stále platí. Z paměti vám určitě nebudu vyjmenovávat žádné z těch čaker, které jak fungují. A to jsme si říkali na semináři, to by nám to tady zabralo zase celý vysílání. Takže tohle je ve stručnosti. Myslím si, že kdo pracujete s kyvadlem, tak vám to vyšší a buď tedy řekne, dá tu informaci. Kdo pracujete jen tak myšlenkou, takže vám možná ta informace přijde, že na ně někde narazíte, co se týče třeba informací v nějakých novinách. No, nebo to máte napsané, máte to v poznámkách ze semináře jako takového. Tak můžeme pokračovat.
0: No tak budeme pokračovat. Já tady musím si vylovit tu otázku. Vždycky to zdechne.
1: No, byly tam nějak ty rostliny, byly tam nějak ty věci.
0: Jo, jdu na to. Teď, když jsou brány zavřené, kolik procent populace z celkového počtu obyvatel země opouští zemi do vyšších dimenzí? To je otázka ošidná, protože my nevíme, kolik je na té zemi obyvatel. Tvrdili nám 9 miliard, pak se přišlo na to, že jenom 6,5. Takže jak to budeme počítat? No, vím, že Iša, myslím, minule jsi tady říkala to číslo, ale můžeš ho asi klidně zapakovat a můžeme si udělat představu asi, kolik to tak je, jo? Tak schválně, Išo, kolik to bylo? Kolik jsi říkala?
1: No, víš co, to je docela zajímavý, protože když jsme kdysi nějakým způsobem jakoby řešili, kolik zhruba lidí nám zestupuje, tak zestupovalo něco do maximálně 5% z toho celkového množství. A mě tam pak teda chodilo, že toho je kolem 2%, jo. Takže těžko říct, z jakého počtu to vycházelo. Jako nebylo často zkoumat, hlavně se ty věci děly dopředu. Víme jak to vlastně bylo s tím, že se řešili různí odpadlíci, skládanky těch částeček, těch inkarnátů do duší, duše do duchu, posléze do avataru. Takže ten počet, který odcházel, byl poměrně takhle, na množství obyvatel planety malý, na množství vzestupujících poměrně, řekla bych, dostačující. Jenomže když vezmeme v úvahu, jak se skládali, že ty inkarnáti se poskládali do duší, duše se poskládali do duchů, duchové se poskládali do avataru, jo, tak prostě najednou ty počty se obrovským způsobem zmenšily. Jo, tím, jak se vlastně začali ty, co k sobě patří, skládat. Takže mě tam v podstatě, jestli se nepletu, tak já jsem tady říkala, že je to něco kolem 5,5 milionů. Těch, kteří jako ve výsledku po tom poskládání jsou vlastně ti, kteří tvoří ty odcházející. No. A to je nevím, asi 2 nebo 3 týdny, co jsme se o tom bavili. Já jsem se na to ptala svého vyššího já mi teda událo tuto hodnotu zhruba 5,5 milionu, ale už těch poskládaných.
0: Tak.
1: Jo, to znamená ty odpadlíci a to všecko už je jakoby pryč.
0: Takže když to vezmeme kolem a kolem, tak ono už ta otázka, já si trošku dloubnu, jo? Nebo trošku to budu nimrat. Kolik procent populace z celkového počtu obyvatel? Populace ne, protože víme, že v populaci jsou bioroboti, temňáci, jo? Takže také ta otázka není, populace nevzestupuje. Vzestupují pouze kristovští lidé, v zásadě, kteří naplnili a bytosti, který přijmuli kontrakt a mohou jít tedy do kristovského světa. Do světů, které jsou vytvořený na 14-prvkové krystalové mřížce, nebo 15-prvkové, abych byl úplně přesný. No a pak se nám to všechno úplně obrací, takže pojďme se bavit o tom, kolik nakonec bytostí vstoupí do nové reality v harmonickém univerzu 4, 3 a 2. A to je těch 5,5 milionů bytostí. A teď ale, některé ty bytosti přišly od někud, kde byly prostě v nějakých pohřebištích. Některé bytosti prostě přišly a startovat budou tak, že si vezmou na sebe tělo, přestože nebyly mezi těmi, kteří byli inkarnovaní v harmonickém univerzu 1. Jo, rozumíte, takže není jak ty počty uchopit. Takže jediný relevantní údaj, který asi můžeme říct, je, že 5,5 milionu bytostí vstoupí do nové reality jako avataři, jako duchové nebo jako duše. Za mě totální minimum, ale aspoň se nebudeme muset o nic s nikým prát v úzovkách. Bude hojnost úplně pro všechny, protože nebude žádná přelídněnost. No, takže je to, myslím si, nebo takhle, je to tak akorát, aby ty reality začaly plnit svoji funkci, aby začaly lidé podporovat planetu a planeta lidi, a aby vlastně ten vzestup si sednul a ten příští, aby už mohl být organický. To je totiž já bych řekl, že existují tři zásadní momenty nebo tři významy zásadní tohoto vzestupu. Za prvé docílit toho vzestupu pokud možno co nejvíc organickou cestou. Byť se to v plném rozsahu nepodařilo, tak ale bylo to velmi blízké. To znamená vůbec ten vzestup zrealizovat. Druhá věc, zrealizovat ho tak, aby mohla existovat následná cesta, to znamená, aby nešlo o záchranu bytostí, ale aby šlo vůbec o vzestup a získat imunitu na dravce. Ta imunita na dravce je prostě ten druhý moment. A ten třetí moment je na principu tohoto vzestupu teprve realizovat první organický plnohodnotný vzestup. A ten bude až ten následný. Takže to byly tři takové zásadní momenty, které by se tak k tomu mohli asi sdělit. A když jsme byli nadšení z toho, že vůbec nějaký vzestup se daří, tak se nakonec z toho vytřesaly tři tyto věci. Ideální. Tak, jestli jsem na to odpověděl. Chceš tomu něco dodat, Iši?
1: Jo, určitě. Jako byla upřednostněna kvalita před kvantitou. Jestli si vzpomínáte, v minulosti jsme se bavili, nebo jsme říkali, že bylo nutné změnit pohled na to, kdo se bude kam dostávat, protože z minulosti byla ta zkušenost, že byly dělané určité ústupky, bylo dovoleno nějaké opravné, dalo by se říct, řízení a podobně, většinou to nedopadlo. Takže má-li tedy ten vzestup a to všechno být kvalitní, pak se musí pracovat s kvalitním materiálem, jak se říká. Takže bylo upřednostněno, že prostě ten výběr práce s těma vědomíma a s těma teda, kteří vzestupují vlastně s těma jejich celýma rodinama a s tím poskládáním, tam některé věci prostě nemohly projít a tím pádem ty bytosti byly vyřazeny. Zase se s nima pracovalo trošičku jinak. Zkoušely se i náhradní opravné programy. Neuspělo se, protože z toho zase ty lidi vypadly. Když potom procházeli nějakými zkouškami, tak vlastně ten efekt té nápravy až tak veliký nebyl. Takže byla upřednostněna kvalita, proto dejme tomu malé množství. Na druhou stranu líp se pracuje s menším množstvím kvalitních posluchačů v uvozovkách, než s obrovským kvantem lidí, kteří nechci říkat, jsou nekvalitní, ale mají nějaké problémy, které nemají dořešené, které samozřejmě pak je v tom vzdělávání, pak je v tom vývoji vlastně brzdí, omezují, komplikují to těm ostatním. Ne vždycky byli ochotní se tedy těch věcí zbavit nebo s nimi popracovat, takže ta kvalita byla upřednostněná, tím pádem zase někteří prostě neuspěli. Jak bylo s nima naloženo, těžko říct. Všecko se řešilo individuálně, protože ne všecko se dalo přeměnit na kosmický prach a ne všecko se dalo odpustit a něco se ještě dalo zachránit. Takže zhruba, já si myslím, že těch 5,5 milionu je až skoro zázrak z té devastace toho všeho, jak celý ten vlastně ten kosmický prostor byl zaneřáděn, jak byl znehodnocen, jak byl poškozen, v podstatě se blížil k pádu, tak když se nám probudilo, když jsme zkompletováno 5,5 milionu, říkali jsme, že zhruba přestoupit by mělo kolem 650 milionů, ale tou redukcí se to smrsklo na těch 5,5, zaplať pánbu za to, jo. Ale není to tím, že byli vyhazováni, ale bylo to tím, že prostě byli protříděni, byli propojeni, takže se řešili, spojovali se inkarnáti, spojovali se do duší, spojovali se do duchu, spojovali se do těch inkarnátů, teda pardon, do avatarů, takže si vemte, kolik je to, jaké jsou to počty, jo, do toho ještě někdo nám vypadl, protože neprošel, neudělali zkoušky, neprošli opravama a podobně, takže já si myslím, že ona totiž největší část těch lidí se bude dostávat na ten Aquaferion, to je následník kristovského vesmíru, a ta poměrně menší část se bude nasouvat do toho sousedního vesmíru, který je následovníkem toho padlého paralelního do toho nového vesmíru. Takže velká část těch vzestupujících bude v této části pod vedením těch vyšších vědomí, který s nima budou pracovat, budou je vzdělávat, budou je učit. A myslím si, že pokud to jsou vědomí, které jsou kvalitní, které jsou pročištěné a nemusí řešit nějaké problémy související s tou minulostí, tak se s nimi bude pracovat mnohem líp, budou se rychleji posouvat zase k tomu vyššímu a vyššímu počtu těch vibrací a evolučních jednotek. A v tom čase, který budou mít k dispozici při tom celém evolučním procesu do dalšího vzestupu, si myslím, že jich velká většina uspěje. Jo, takže zase s tou menší skupinou se pracuje líp, protože se jim může věnovat větší péče, intenzivnější. Tak to je tak z mojí strany, pokud jde o těch počet vzestupujících.
0: Já si myslím, že pochopitelně víc zahuštěné bude Harmonické univerzum 2. Méně než dvojka bude zahuštěná trojka a méně než trojka bude zahuštěná čtverka. Jo? Já jenom chci říct, prosím vás, opravdu nesnažte se nějak poměrově vypočítávat nějaká procenta z populace planety Země, tak jak ji známe z Harmonického univerza 1. Jo. Nezapomeňte, že spousta bytostí přišla z jiných planet, kde byla nalezena ta pohřebiště těch takřka usmrcených duší. Spousta přišla z různých exilů. Takže bavit se o tom, jestli v novém světě, v nových realitách Harmonické univerza 4, 3 a 2, jestli to je většina lidí, která, nebo většina kristovských bytostí, které byly kdysi na planetě Zemi, je irrelevantní. Prostě to vůbec to takhle nemůžeme brát, jo. Protože budou se realizovat v těch realitách ti, kteří třeba nikdy nebyli inkarnováni v Harmonickém univerzu 1. Nikdy neprošli tou inkarnací a přesto tady budou. Takže jo, vidíme to takhle, že Přestaňme se vázat na tu starou matičku zemi v Haromském univerzu 1, která chuděra vlastně byla sanovaná, protože byla na dvanáctkovém systému. Otázka pokračuje. A to je hodně zajímavá část otázky. Jak je to, prosím, ještě s rostlinami a živočichy? Kolik je vlastně na zemi procent kristovských zvířat a rostlin celkového počtu? Kristovská zvířatka a rostliny zastupují všechny? Děkuji za případnou odpověď. No, zase bych to takhle neviděl. Víme, že ta planeta, která ponese tu danou realitu, tak je nějak vibračně uspůsobená. To znamená, že ne všechno, co si pamatujeme, nebo co víme, že bylo v Haromském univerzu 1 na planetě Zemi. Takže je vibračně schopno fungovat ve vyšších úrovních. Za A, za B. Spousta rostlin a zvířat, která s námi budou žít v našich nových realitách, nebyla schopna žití v nízkovibračních prostorách nebo regionech planety Země v Haromském univerzu 1 ve dvanáctkovém systému. Takže neupínejte se vůbec na to, co znáte z té říše zvířat a z té říše rostlin, protože jsme naprosto někde jinde. Rozhodně tam nebudou s námi, protože nejsou kristovského typu, různé typy plevelů a různé typy dravčích zvířat, dravců. Příroda bude fungovat na jiném principu. Vlastně dravčí zvířata se starala o to, aby vlastně každé zvíře mělo jako kdyby svého nějakého nepřítele přírodního, aby se nepřemnožil ten druh. Ale to vlastně už byla zase nějaká forma redukce nebo řízení rovnováhy, který ale není kristovského typu. Protože kristovský svět si tu rovnováhu udržuje ne na principu toho, že každý musí mít nějakého nepřítele, ale na principu, co je potřeba k tomu, aby svět tvořivě fungoval. To znamená, různé rostliny, bude jich tam jenom tolik, kolik jich je potřeba. To proto, aby tam ta různorodost těch rostlin, aby mohla být mnohem biodiverzita, tuším, že se to nazývá tady v našem slengu, tak aby mohla být mnohem širší, než jaký známe z planety, kde jsme dosud žili. Jo? Čili zvířata tam budou, protože se vyvíjí ve vyšší úroveň. A protože je to všecko svázané s tím, kolik kterých druhů musí být, aby byly naplňovány různé podmínky, jak konů, tak dejme tomu podmínky duchovních rodin a tak dál. Tak tím je to řízeno, tím principem těch duchovních rodin a těch duchovních zásad, nikoli zásad z hmoty, že slabá zvířata jsou požírána těmi dravčími typy zvířat, protože se snáze uloví a tím je jakoby v úvozovkách ta rovnováha v přírodě zabezpečovaná. Nebo že chodí člověk střílet přemnožené druhy. To taky do kristovského světa vůbec nepatří. Jo. Takže těšme se na to, co všecko krásného nás tam čeká. A skoro bych řekl, vykašlete se na to, co znáte a připravte se na úplně nový svět. Je to asi, bych to přirovnal k tomu, jako když v tom filmu Avatar, on přišel do toho pralesa a teď tam viděl okolo sebe přírodu, kterou v životě neviděl. Tak asi tak na to budeme čubrnět. Jo.
1: Išel. No, v podstatě zase řekl jsi to téměř všechno. Já jenom k tomu připomenu, že zvířata a lidé, příroda, jsou si rovni v těchto úrovních. Tam není člověk nikomu nadřazen. Jo, tam musíme vzít v úvahu, že zvířata tam nejsou proto, aby nám otročila, ale abychom s nimi spolu nažívali v tom prostoru, bez toho, abychom je týrali, abychom je nějakým způsobem ovládali.
0: Požírali.
1: S nimi rovni. Jo, takže to je další věc, kterou zatím tady neznáme. Slýchávám často, když někdo říká, že teda, dejme tomu, že třeba ten kůň mu rozumí, tak takový ty lidi říkají, jsi blbec, kůň to je jenom zvíře. Ano, je to zvíře, ale je to bytost, která má jenom jinou formu fyzického těla. A mnoho lidí má tu zkušenost, že kůň, pes, kočka, některé jiné druhy zvířat vlastně jsou schopni komunikovat s tím člověkem a hodně lidí, některé své domácí mazlíčky nebo některá zvířata považuje za sobě rovné. Jsou ale na posměch té společnosti, protože jsou považováni za blázny, protože všeobecně se tak nějak razí takový ten trend toho, že člověk je nadřazen všem tvorům, vládne jim a může je zotročovat a může je zabíjet a může jim dělat, co chce.

0: Dejme tomu, pokud je třeba o obdělávání půdy a tak dále. Nevím přesně, jak to bude vypadat, ale pro mě tam z toho vyplývá to, že prostě jsme si rovni. Nejsme, člověk není nikomu nadřazen ani přírodě, ani zvířatům.
1: No by se spíš slušelo říct, mám ještě jednu připomínku, jak jsi mluvila o té kvalitě, jo. Ono se dospělo k tomu, že de facto se začala uplatňovat nulová tolerance. To znamená, že na začátku to vypadalo, že některé, řeknu, nedokonalosti budou povoleny s tím, že se jako kdyby doučí ti jedinci tu danou záležitost. Ovšem v těch simulacích, ve kterých se to začalo přeskušovat a v těch simulovaných nebo vizualizovaných příbězích, tak jak jsme je kdo prožívali, tak se vlastně ukázalo, že jakákoliv tolerance, jakákoliv míra tolerance a přehlížení jakékoliv možnosti jaksi nedocenění té chybovosti může vést k recidivě. To znamená, že ty bytosti opakovaly ty chyby, přestože měli dostatek informací k tomu, aby na jeden pokus se to naučili správně. Takže bylo, jak se to nepovedlo, takže bylo zřejmé, že jeden pokus nestačí a že u řady bytostí, dejme tomu porušování konů nebo nedořešení určitých věcí, které by vyžadovaly nějakou dlouhodobější terapii, která bohužel není možná. Takže z tohoto důvodu prostě byli vyřazeni a byly hledány nějaké náhradní cesty, protože to riziko zkrátka a dobře se ukázalo, že nejde že se to nedá podstoupit. Že ta recidiva tam byla tak častá a to protivení se konům nebo těm zásadám toho spolunažívání by vedlo zase k nějakým excesům, ze kterých by se mohla vykřesat jiskra pro takřka zničení kristovského lidstva. Takže byť jsme byli stvořeni jako strážci evoluce, tak jsme se stali hrobařema evoluce, málem. A celá ta věc v podstatě se zachraňovala v poslední možný pokus, termín, poslední možný vzestup, který existoval. Takže proto nulová tolerance nakonec a zpřísnění toho pohledu na to, kdo ano a kdo ne. Já myslím, že to je na písničku.
0: No, tak jsem s ním.
1: Tak dobrá, dáme si ji.

0: Tak to byla písnička, na které jsme ujížděli, pamatuješ si, někde už v roce 2010.
1: Mm-hmm.
0: Zahrada ticha. No. Mám tady takovou otázku, nevím, jak se s tím vypořádáme. Jo. Ona je taková praktická, ale zároveň těžce teoretická. Takže, dobrý den, zajímalo by mne, jak se může změnit povaha bytostí, když před 50 lety se brali s vědomím inkarnáta a dnes mají vědomí duší, rozšířené o 13 vědomí inkarnátů. U manželky změná k horšímu. Podepsán R. No, pozor, jestli jste žil s inkarnátem, takhle, bral jste si inkarnáta, manželku, a momentálně je teda údajně posunutá do úrovně duše, to znamená, že tam teda jako hledáte těch 13 dalších. Musím vás zklamat, ten, kdo vedle vás momentálně žije, to s bytostí, která bude v harmonickém univerzu 2, má pramálo společného. Jo? Nedělejte si iluze, že jako tam vedle vás je dalších 13 jakýchsi inkarnátů, který tam přišli a doplnili vědomí vaší paní. To vědomí, to je někde pryč a je tam jenom v dnešní době iluzorní bytost, předpokládám. A to by se muselo otestovat, pochopitelně. Takže zase není to tak, že se ty bytosti zkvalitnily, protože tam přišlo 13 dalších inkarnátů. Zajedno nevíme, jestli kdo je paní, nevíme, jestli opravdu je vzestupující, nevíme, do jaké úrovně vzestupuje a tak dále. Čili beru to jako k zamyšlení, tuhle tu věc, ale prosím vás, to by pak znamenalo, že od těch 13 těm zůstaly prázdní skořápky, že jo? A jenom vy byste měl těch 13. Myslím, když ona třeba, ta paní se vám tak trochu jako zhoršila za těch 50 let před tím zestupem a se vám to ještě jako 13krát zhoršilo. Tak, jo? Takže není to o tom, že vy jste si k sobě stáhnul těch 13 a ty ostatní mají peška. Jako. To by takhle nefungovalo. Kdo by teda žil s tou 14 v úvozovkách, s těma všema 14 pohromadě? Jak byste se o ně chtěli podělit, vás 14 manželů? Ono 7, že jo? Tam jsou zase manželky. Jo, rozumíme si, takže to je celý překopaný. Jako, pokud vaše paní byla, měla vědomí kristovské, které vzestupuje, a vzestoupila do Harmonického univerza 2, to znamená, že je součást duše, tak ale ona je tou součástí až v tom novém světě. Ne teď, až v tom novém světě. Takže nepředbíhejte událostem. Bohužel nemám pro vás informaci v tom smyslu, aby jsme řekli, bude horší nebo bude lepší, jo? Protože nevím ani, co vy považujete za lepší a co považujete za horší. Čili to je takové úsměvné jenom vyjádření toho principiálního jaksi uchopení té otázky. Išo?
1: No já bych s tebou souhlasila, jako je třeba zjistit, paní vzestupuje, nevzestupuje, do čeho se poskládala nebo neposkládala. Prošli jsme několika násobným poskládáním, několika násobnou bioregenerací, prošli jsme pročišťováním fyzických matric, pak přišly ty další bioregenerace, protože jsme procházeli z prostoru do prostoru. Čím vyšší prostor, tím je potřeba zase projít bioregenerací toho fyzického těla. S tím souvisí zase skládání, čištění, řešení záležitostí vztahující se k tomu vědomí. A vědomí jako takové v podstatě operuje už v tom novém prostě těch nových věcech, kde si nějakým způsobem předpřipravuje tu svoji předlohu, připravuje si plán toho života tam. A teď v této poslední fázi jsme víceméně, nebo je víceméně těch, kteří vlastně to fyzické tělo zatím už buď na něj dojíždí, nebo ho nemají, tak jsou iluzorními bytostmi. Většina i těch, kteří jsou kopiemi fyzického těla, jsou iluzorními bytostmi, protože ta realita, ve které se nacházíme, se chystá k vypnutí. Takže bylo popracováno s těmi kopiemi, bylo popracováno s těmi, dalo by se říci, hologramy nevzestupujících. A tak vlastně toho, koho máme vedle sebe, máme naprogramovaného podle toho vědomí, které tam bylo předtím. Takže se vám může stát, že paní se nezměnila, možná, že se zhoršila, ale to všechno souvisí zase s různými povahovými rysy a tady s těma věcma. To se v podstatě zatím nezměnilo. Změny nastanou až ve chvíli, kdy vlastně bude spuštěna, ne aktivována, ta aktivován ten problém, ten proces je. Není to ještě zapnuté, až bude všechno připravené, tak se to teprve jako jednotně zapne. Takže zatím ta vědomí těch vzestupujících se pohybují v těch prostorech, kde si chystají to bydlení, chystají si plány, chystají si dělíčka, chystají si všechno, co bude potřeba. Pročišťují, stále ještě pročišťují některé záznamy, protože je potřeba projít jenom tou, dalo by se říct, takovou tou cestou, kudy se pohybovali celou dobu, než se dostali až sem na tu určitou úroveň, na tu svoji startovní čáru, takže tam je potřeba pořád ještě s tím pracovat. No tak vlastně těžko, teď už poznáte, protože to vědomí tady jako není komplexní, to pracuje někde jinde, jenom vlastně ta vaše paní už je iluzorní většinou a určitým způsobem naprogramovaná podle toho předchozího, dalo by se říct, vzoru toho vědomí, které tam bylo. Ale říkám, nevíme, jestli je vzestupující, nevíme, jestli je nevzestupující, takže těžko odhadovat. Prostě ti lidé většinou nějaké velké změny v těch chování, v povahových rysech nezaznamenávají.
0: No, já třeba ale zase řeknu, že mám zkušenost s takovým tím temňáčkem docela tvrdýho kalibru, a protože oni ty temňáky pozbírali a dali za ně iluzorní bytosti, které jsou naprogramované neutrálně, tak s těma temňákama se dá docela i jako jakž takž vít, jo, takže některé ty tlaky povolili.
1: Mám podobnou zkušenost, vím, o čem mluvíš, ale je to záležitost jenom toho, že vlastně je to ta poslední konečná fáze vypořádání se s těmi temnými, a to, že vlastně oni teďkon, jak se říká, řeší to, co si nadrobili, tak to teď je potřeba s nima pořešit, ale takže jako odvinout je, jen tak jako naraz. To je moc jednoduché, oni potřebují zpětnou vazbu toho, proč. Proč vlastně, čeho se dopustili nebo nedopustili, takže teď došlo k tomu, že konečně se vypořádávají s těmi temnými a ty iluze, které tady po nich zůstávají, jak jsou, jak ty říkáš, neutrálně naprogramované. Dalo by se, nebo někteří lidé pravděpodobně z toho usoudí, že už jsou hodní, že už to nejsou temňáci, ale jsou to jenom ty figurky, které ještě doplňují tuhle tu současnou realitu. A jestli jsou lidi všímaví, tak si všímají, že kolem nich se jaksi mění tváře lidí, které znali. Někteří jim mizí z dohledu a jiní přicházejí, přistěhovávají se nebo se potkávají s jinými lidmi, než se potkávali do teďka. A to je zase další fáze toho procesu, kdy tedy jsou ty výše vybrující, vzestupující, jaksi směrování už na ty svoje trasy, na ty svoje cesty, kudy má který kdo jít. A z toho života jim odchází ti, kteří nevzestupují. Ta realita se začíná pomalu, ale jistě měnit. Už jenom pokud jde o ty lidi, se kterými se tedy máte nebo nemáte potkávat, kteří mají odejít nebo kteří vám mají do toho života vstoupit. Takže už to jsou zase další typy změn, které signalizují, že prostě to všechno je v pohybu. No. Ten vývoj prostě jde dopředu.
0: Jenom pro pana posluchače, nemusíte případně na paní pokřikovat, že je iluzorní. Stačí, když to řeknete jenom tak sám v sobě, že hele, víš co, to už sebou doklepu, protože ty jsi jenom iluzorní bytost. Pro sebe, jo? Ne. By ještě se nakonec nemusel podstoupit nějaká vyšetření. Tak, píše nám Katka. Dobrý den, pane. Jenom, Išo, prosím tě, neměli jsme nějaké téma, které jsme měli probrat?
1: Ne, neměli jsme téma k probrání, ne.
0: Tak, paní Išo, moc vás zdravím do zemí Koruny České a ráda bych se zeptala na dvě věci, které se mi honí hlavou. Za prvé, jak to bude v nové realitě se spánkem? Budeme mít potřebu spánku nebo budeme odpočítat a regenerovat se jinak? Odpočívat a regenerovat se jinak. Něco jako meditace. Vím, že momentálně během spánku hlavně zpracováváme informace nazbírané během dne, aby se náš nervový systém nepřetížil. Bude to s hmotným tělem jiné kvality, například v harmonickém univerzu 2 a 3, ještě potřeba? To je první otázka. Druhá otázka. Možná jsem tuhle informaci přeslechla během předchozích vysílání, ale jak je to s ostatními vesmíry, výzedekem a paralelním vesmírem? Budou součástí nové reality? Ajajajaj. Nebo byly znovu vytvořeny jen novovesmír a Aquaferion? Vzhledem, že oba vesmíry byly padlé, tak odhaduji, že nebyly obnoveny, protože se jejich nastavení neosvědčilo. Správně, Katko. Předem děkuji a zdravím z Bernu. Kateřina, PS. Velmi děkuji za vaše vysílání každý týden a na každé vysílání se těším a obdivuji, že ještě stále máte sílu na přípravu samotné vysílání a zpracování pro archivy. Přiznám se, že jsem s přítelem a s Hafanem tak unavení, že spíme velkou část dne a zvládáme udělat jen to nejnutnější. Momentálně máme dovolenou, tak to nějak jde. Ale jak to půjde po dovolené, si raději ani nepředstavuji. Děkuji za rady, jak se trochu energeticky ulehčit. Sluníčko pomáhá a procházky v přírodě taky. Co nejméně lidí kolem, stává se mi, že co mě dříve dobíjelo, už prostě nefunguje. Dovolím si užít vojenský žargon. Momentálně se cítím jako se cítím jako na vojenském cvičení o přežití v týlu nepřítele. Tak opatrujte se a brzy naslyšenou. Tak jdeme k těm otázkám. Jak to bude v realitě se spánkem? Budeme mít potřebu spánku? Nebo budeme regenerovat jinak? No, Išo, já nebo ty začneme.
1: Víš co, popravdě já vůbec nevím, jak to bude. Spánek tam pravděpodobně bude muset být, protože jako to fyzické tělo regeneruje, jo, nabírá informace a tak dále. Ale já jsem se na to nikdy neptala, ani jsem na to nenarazila, takže já bych asi jenom tak nějak jako něco plácala. Já prostě nevím. Budou tam určitě nějaké způsoby dobíjení energie, nějaké způsoby odpočinku, relaxu a podobně. Jaké to budou, těžko říct. Myslím si, že to v danou chvíli není podstatné. Já si nemůžu představit, že v podstatě i ta délka dne bude jiná, jo, než je tady ta naše, jak bychom to měli asi vydržet bez spánku, bez odpočinku v jednom kuse, to bychom museli být perpetuum mobile. Já si myslím, že spánek bude, odpočinek bude, možná nějaké aktivity sportovní, nevím. Takže já se k tomu nedokážu vyjádřit úplně přesně.
0: Já na tebe navážu, pochopitelně, tak jak to říkáš, No a já bych ještě k tomu dodal, víte, my jsme teďko v takovém nouzovém režimu, když to řeknu. Řada z nás chodí pracovat po nocích do nových realit. Řada z nás se ještě po nocích, třeba v některých vizualizacích, může ještě něco dořešovat. Přísun energie, protože se nalezáme v prostoru, který bude brzy vypnut, tak přísun energie je těžce limitován. Vidíte to na fotovoltaikách, svítí sluníčko a ono vám to skoro nic nedává. Z toho vyplývá, že prostě ta energie je opravdu břitká a je to fakt jenom o přežití. Jo. Iluzorní bytosti nepotřebujou tu energii de facto až tolik, protože ty mají jiný způsob napájení nebo realizace, tak. My pochopitelně jsme už taky hodně zvláštní bytosti, jako k těm bytostem, kterými budeme, máme dost daleko. Prostě už jsme před branami šrotiště. No a do auta, které se vám skoro rozpadá, taky už neinvestujete, že jo? Jenom tak ho držíte, aby až je vás odvezlo a aby vám ho nechali jezdit, ale už ho neobletujete tak, jako když bylo nový. Takže stejný přístup je k nám, prostě dostáváme tolik energie, aby jsme přežili a proto se tady mátožíme a proto obrovské množství z nás je fakt unavených, tak jak to píše Katka. No a je to, není to ale cvičení o přežití v týlu nepřítele. Pozor, to už máme za sebou, tohleto. Tuhletu část etapy vývoje máme za sebou. To jsme byli v Harvardském univerzu 1, tam jsme žili jakoby v týlu nepřítele. My teďko se učíme balancovat za minimálních energetických spotřeb podat co největší maximální výkon a výkon podáváme a protože se ví, jak velký výkon máme podávat, tak nám ta energie je de facto jakoby, nechci říct přídělově, jo, ale že bychom tady byli přezásobeni tou energií, to rozhodně ne, protože velký energetický potenciál se špatně vypíná. To znamená, že když to bude těsně u toho, než ta žárovka zhasne, když jak ji ubíráte ten proud, tak bych to nějak přiblížil a potom je velice jednoduché to zhasnout. Takže máme to za pár, snažíme se to tady doklepat. Zásadní věci už moc ani neřešíme. Tady už vůbec ne, protože tady není co řešit. Jsme pouze a jenom šouráme se a přibližujeme se k tomu dni D a na to nepotřebujeme, jestli tady byli happy a v absolutně dobré náladě a jupí a juchu, protože vesmír je takovej, no, on tu energii prostě šetří. A energetická podpora toho, co je v podstatě v zániku, je opravdu jenom sporá, tak bych to řekl. Takže tak, no, to je, co se týká tady toho spánku. Určitě spát budeme. Já za sebe říkám, že určitě spát budu. Minimálně jakoby první týdny. No, můžu si představit, že bych nespal. Protože to by ty naše stroječky se nám brzy porouchly. Naopak, ta naše těla budou muset regenerovat kvalitněji než v Harmonickém univerzu 1 a budou muset každé ráno být 100% naladěny ve vysoké kvalitě. Proč? No, protože nebudeme žít od narození ke smrti. Nezapomeňte, že budete nesmrtelní. Nezapomeňte, že ztrácet evoluční čas a mařit energii po dobu prenatálu dětství a podobně opakovaně je nesmysl. A v době stáří. Říkali jsme si tady, že to budou pouze takové regenerační fáze a že to tělo budeme ho používat někdo třeba od vzestupu k vzestupu, někdo třeba po dobu 1000 let jenom, ale to tělo bude muset vydržet obrovsky dlouho. Proto si myslím, že naopak ta regenerace bude velice důležitá, budou tam různé typy, prosím, jako slovo meditace bych trošku jako upozadil, budou tam aromaterapie, pochopitelně vůně už jenom z té přírody, která tam třeba bude. Budou tam zvuková terapie, protože bude tam spousta zvukových věmů, které nás budou ladit, vnitřně nás budou vylaďovat. Čili ten přístup, jako kdyby k tomu udržet si zdraví a udržet se v naprosté kondici, bude také velice odlišný. Třeba Bill Gates teďko vydal prohlášení, že pokud se jeho týče, tak on teda do harmonického univerza ani 2, ani 3, ani 4 žádné léky a vakcíny dodávat nehodlá. Takže budeme se muset obejít bez něj, no. Teď mě fakt nehráblo išel, neboj. Takže pokud se i posluchači zamysleli hluboce, tak jo, tam žádný lékárny, jako nebudou tam lékárny. Přijete do lékárny, u vás vylékají. Prosím?
1: Bylináři.
0: Jenže zase, jo, víš, já to cítím ti člověče tak, že ty bylináři, jo, já si to představuji malinko jinak. Představ si, že ten bylinkář bude mít louku, na té louce bude mít sekce s různými typy rostlin a ty, když se budeš chtít vyladit v nějakém směru, tak on tě zavede do toho příslušného kouta nebo té části té louky a ty si tam pospíš, pohovíš, prostě pokoukáš se po přírodě, po hvězdách, po hmyzu, po zvířatech a tak. A u toho budeš jakoby vdechovat vůni těch bylin, vnímat vibraci těch bylin, aniž by někdo musel trhat, sušit, zničit jim život, aby ty si je vypila v nějakým čaji. Víš, jako beru to tak, že v podstatě to bude jenom tady o tom, že si půjdeš, půjdeš se navibrovat prostě tam, co potřebuješ si navibrovat. Bude to hezký, já se na to těším. Já už se vidím, jak se jako prase válím prostě někde v té louce plný těch bylin a tam si to užívám prostě. Já se Senou Rýmou pochopitelně, tak určitě se mi brzy spraví, takže budu moc čichat přímo do těch zvonců a mít na rypáčku ten pil, jo, jako včelka na nohách. Já to úplně vidím a bude mi dobře. Je, už aby.
1: A víš, kolik tam bude lidí?
0: Kde?
1: Se ani nehneš na tom políčku.
0: Myslíš, že tam zválejí všichni?
1: No, všichni tak se tam budou chtít povalovat, oňuchávat si tam ty rostlinky. No.
0: Já si myslím, že v první fázi pro nás, jo, bude už jenom ta harmonie s těma vibracema, tak pochopitelně bude velice přínosná. To znamená, že už jenom být v tom prostoru, jo, mít prostě okolo toho svého obydlí, okolo té terasy, kde budeme lemtat to kafe a cpát se těma dortama, jo, jak jsme si slíbili. Jestli jsem to dobře pochopil, teda. tak okolo to voní všechno, že jo, a vibruje to prostě těma krásnýma vibracema, takže to bude nádhera, já si fakt se na to těším.
1: No.
0: Kdo by se netěšil, viď?
1: Přesně tak.
0: Čiže jenom ti tak přemýšlím, sakra. Já si musím asi, a teď nevím kam, jo. Já bych si zašil nějakou zásobu kávy v igelitovém ptyku pod kůží na břiše. Jo? To by nebylo vidět, ale když budu mít jiné tělo, tak tam nebudu mít to kafe zašitý.
1: No, to právě nebudeš mít, no.
0: No a teď jde o to, jestli tam poroste nějaká káva.
1: Teď jde o to, no tam bude určitě něco, co ti bude chutnat a nemusí to být káva, může to být pro něco jiného. V podstatě konzumovat budeme plody.
0: No, teď káva
1: takže
0: to jsou
1: určitě
0: plody.
1: Se nějaký plod se najde, který ti to nahradí.
0: Jo, tak kávovinová zrna jsou plody vlastně, že jo? Tak to, by mohlo cvaknout, to by mohlo vyjít. To by šlo. No, já tady mám, no, ještě abych si nezapomněl, jenom výzedek, paralelní vesmír, prosím vás, to tam nebude, přesně Kateřina to odhadla nakonec, že to tam nebude, protože tam nepatří. Nový vesmír a Aquaferion. Ano, ty tam budou. Ano, ty tam budou. Tak. Mám tady ještě, pozor, mám tady jednu zprávu, která dorazila od Vandy. Jo? Ahoj, Išo a Peťo, ráda bych tuhle písničku poslala Iše a tobě jako velké poděkování za vaši práci a taky ji posílám všem párům nových lidí, ať už se zde setkali, nebo se teprve potkají. Moc děkuji za zahrání a snad se bude líbit. Mějte se krásně, píše Vanda. Takže, co my provedem? My si ji zahrajem, ne? To bude asi nejlepší. Išo, jak to vidíš?
1: No, tak já to vidím tak, že hudbu neuslyším, že jo? To nevadí, tak to pust, ať slyší ostatní.
0: Ježi, zase to neuslyšíš.
1: To nevadí, tak to pust pro ostatní.
0: Jo, už jsem to pustil.

0: Tak nevím, jestli jsi něco slyšela.
1: Slova jsem slyšela.
0: Tak. Slova byla výstižná. Píše mi tady Jitka. Jitko. Jitka píše, myslím, že budeš v takovém tranzu, že na kávu zapomeneš. Tak pozor. To nemusí být vždycky pravda. Nuž, posouváme se do další zóny, kde máme dotazy.
1: No.
0: Dobré odpoledne do studia. Moc vás oba zdravím a jestli mohu také položit otázku, tak bych se chtěla zeptat na kony jednoty. Je jejich rozsah i v nové realitě pořád stejný, nebo přibývá více pokynů, je tam širší význam více povinností? Nebo je to stálá neměnná hodnota, ze které se vychází v každé úrovni? Moc děkuji za odpověď. Doufám, že to není moc hloupá otázka. Hani, ne, není to hloupá otázka. Naopak je to otázka velice zajímavá. Myslím si, že ji můžeme dobře rozpracovat, Išo.
1: No kony. Kony jsou součástí té naší genetiky. V podstatě je to takový návod, jak se zachovat v určitých situacích, nebo jak některé situace řešit. Tak bych to trošku charakterizovala, prostě je to takový ten soubor těch morálních hodnot nebo morálních projevů, tak jak bychom se měli chovat. Co by nám vlastně mělo být úplně jakoby vlastní? Vůbec bychom nad některými z těch věcí neměli žádným způsobem přemýšlet, jako jestli je nebo není to správný. Prostě je to součást té katarabříšky, je to součást genetiky a mělo by nám to všem být vlastně to chování, ono nás to směruje, jak se chovat, jak reagovat. A není nutné přemýšlet, co by na to kony. Jo, je to takový ten běžný způsob života, kdy se s něčím potkáte, s nějakou situací a teď máte možnost se nějak zachovat. Jo. Dám příklad. Přijdete do krámu, něco nakupujete, prodavačka vám špatně vrátí. Vrátí vám tak, že vlastně sama sebe ošidí. Co vám říkají kony? Automaticky, pokud se zachováte podle konů, tak automaticky prostě tu prodavačku na to upozorníte, že se ošidí. A nebo prostě ty peníze zbalíte honem, rychle z krámu utečete svědomím, že ona to bude muset zaplatit ze svého, to dejme tomu to pochybení. Jo. Takže to je jako jak se zachovat. Kony vás prostě přivedou k tomu, že vůbec nebudete přemýšlet. Automaticky peníze vrátíte, protože víte, že se to nedělá. Je to něco jako žít v souladu se svědomím, mít povědomí o tom, že prostě existují nějaká pravidla, která jsou nám vlastní, jsou součástí té genetiky, tudíž není nutné se je učit z paměti za prvé, za druhý, za třetí. Jsou tam vlastně podle těch konů, kdo neví, tak nevím, nějakým způsobem bychom měli třeba zopakovat. Kdo nebyl na semináři, tak nemá nějakým způsobem seznam těch konů, ale měli jsme na to pořad, takže najděte si v pořadu, vypište si je. Asi 3 nám tam přibyly, tak můžeme si je dodatečně příští vysílání třeba říct. To jsou tam nějaké 3 věci navíc. V podstatě nejsou nic světaborného, je to jenom součást a doplněk toho souhrn těch pravidel, toho, dalo by se říct, slušného života s tím svědomím, že člověk se nemusí za nic stydět, že by někde ublížil, že by uškodil. Je to takový ten návod, jak pomoct, kdo to potřebuje, jak se starat o rodinu, nebo jo, jsou to taková ta pravidla toho běžného života, není to nic světavorného. A v podstatě jenom některé bytosti, někteří lidé, některá vědomí mají trošku ještě z minulosti pokřivený, dalo by se říct, takový to povědomí, to pochopení výkladu některých z těch konů právě. A to jsou záležitosti, které se také teď v poslední době řešily, pokud jsme řešili ty položky, tak někdy se tam objevilo to, že ten člověk nebo ta určitá bytost nedobře chápe pravidla těch konů. Dejme tomu některého, onich tam je několik, já nevím, asi 18 nebo 20, tak některou z těch položek si špatně vykládá nebo vykládá tak, že jako to není v pořádku. Je tam jako má chybný chápání vlastně významu toho určitého konu jako takového. Takže kony jsou velice důležité. Pokud si vyhledáte ten pořad, kde jsme si vlastně kony rozebírali, tak se k němu vraťte a já na příští vysílání ty, který teď jsme ještě doplňovali, tak ty vám řeknu. No a v podstatě jsou velice důležité k tomu životu, protože to porušování těch pravidla vedlo k tomu zárodku toho zla, k zárodku toho vlastně reverzování a pokřivování chování těch bytostí od zrození do zrození, protože pak se začaly z té nesmrtelnosti, to bylo překlopené do té smrtelnosti. Takže co inkarnace, tak to většinou byl pokles v těch vibracích, protože ty jednotlivé, dejme tomu generace těch lidí, byly poškozovány tím, že ty pravidla obcházely, nedodržovaly, šidily a vlastně zasévaly kolem sebe tu, dalo by se říct, tu nemorálnost jako takovou. Takže morálka rovná se s kony pravidla toho našeho života tak, jak jsou nastaveny, jak by bytost měla reagovat na jednotlivé situace, kterými potom v tom vývoji evolučním prochází. To ty.
0: Mm-hmm. Jo, já trošku ještě zareaguju na to, co v té otázce bylo od Hanky. Když se vystavěl 14-kový systém vesmíru, který nahradil ten 12-kový, tak právě byly stanoveny nové kony. Ne, že by byly jakoby úplně odlišné od těch kdysi, ale byly pochopitelně doplněny, byly rozšířeny s ohledem na poznatky, které na poznatky záležitostí, které přivedly ten 14-kový původní systém až po tu reverzaci a po ten 12-kový. Takže byly vytvořeny ty kony nového typu pro nový svět, takhle to řeknu, a to je to, o kterých Iša mluví. Ty kony se pochopitelně nerozšiřují tím, jak roste ta společnost. Jo? Ty kony musí být udělané tak, aby to bylo univerzální pravidlo, které si toho bytí a spolunažívání. Ta pravidla musí být tak vypracována, aby když si je v hmotě, jsme se bavili, proč vlastně chodíme se učit do hmoty, protože tam máme čas přemýšlet. Mimo hmotu, v těch vyšších patrech, pochopitelně už se rozhodujeme rychlostí myšlenky a tam není čas jakoby přemýšlet nějakou dobu nad tím, jestli to je takhle dobře v souladu s kodama nebo ne. Proto my se v hmotě učíme rozhodovat podle konů a na principech konů tak, aby nám to přešlo pod kůži, aby ty kony nás utvořily jako bytosti, které nechybují. Při jakémkoliv typu rozhodování vždy rozhodujeme v souladu s konama. To je, a nemusíme o tom přemýšlet, to je přesně to, co je potřeba. Jako když se naučíte řídit auto podle pravidel, přijedete na křižovatku a nemáte čas přemýšlet, jakoby kdo je kdo. Rozkaz měl jasně. Muž s koženou brašnou. Ne, teď si dělám srandu. Přijedete na křižovatku a je vám jasný, kdo má přednost, je vám jasný, kolikátý jedete vy, musíte tu situaci umět teď hned vyhodnotit a jednat podle toho. Do této pozice, kdy jednáme rychlostí myšlenky, se musíme dostat v tom nažívání v souladu s konama. Takže proto se nemohou ty kony dál rozšiřovat, protože bytosti, které prošly hmotou, by pak měly deficit. To znamená, že to není růstový princip. Ano, do prvního odstartování nového světa ještě lze doplňovat, případně jakoby opravovat nebo dospřesňovat. Ale potom ty kony musí mít životnost pro celý vesmírný komplex a musí být poplatné v celém tom vesmírném komplexu. Protože představte si, že se naučíte v hmotě rozhodovat a pak vám tam někdo přimontuje další tři kony, jak se to chcete učit, když už máte zažitý ten systém trochu jinak. Jo, rozumíme si. Takže už žádné doplňování nebude. Tak. Wow. No a máme 3/4 a v podstatě máme tady ještě jednu otázku nebo dotazy, na které už nám nevíde čas. Chceš ještě k těm konům, Išo, něco?
1: Ne, já myslím, že jsi to řekl úplně všechno. Hezky jsi to učesl, tak jak já jsem to tady řekla.
0: Ano, ano, ano. Tak já jsem takový kadeřník. Dobrý ano. Den. Srdečně vás zdravím, pane Petře i paní Išu. Mám dotaz ohledně plamenných partnerů a jejich společného působení v harmonickém univerzu číslo 4. Není mně jasné, jestli budeme působit v jednom vesmíru na jedné planetě, anebo budeme cestovat a navštěvovat i jiné vesmíry. V minulém pořadu byla zmínka o tom, že plamenný partner by se měl nacházet v protilehlém vesmíru z důvodu vypárování. Zároveň platí, že bychom měli být spolu na jednom místě před vstupem do nové reality. Popravdě z toho nejsem moudrý. A prosím o vysvětlení. Děkuji za odpověď a těším se na setkání. Ještě v této realitě nebo v nové realitě. Na terase, píše Jiří. Asi otázka trochu rozsáhlejší, bych řekl.
1: No, to jo. Tak půjdeš povídat?
0: No, máme na to, víš, máme na no. to i s rozloučením 4 minuty, tak.
1: Takže, já to připravím na příští vysílání. Odpověď na tuto otázku. Je pravda, že to je trošku delší. Je to věc, která souvisí se stavbou toho vesmíru. Souvisí s tím, že je to vlastně záležitost toho, že máme nějaké rodiče, máme mámu, máme maminku, máme tatínka, nebo můžeme říkat kluk holkám. Každý má své potomky, které musí být zase energeticky vyvážený, to znamená, že každý z těch potomků nebo ty páry těch potomků jsou chlapeček a holčička. No a s tím souvisí vlastně to vypárování, to, že ty bytosti mají každý svoji katarambříšku. No ta katarambříška je zase tak, jak jsme si říkali, že ty katarambříšky jsou vyvážené, jsou rozdělené v uvozovkách trošku jakoby energeticky rozdělené. Jedna část je mužská, jedna část je ženská. Takže máme zase chlapečka, holčičku. Takže to jsou věci, které vlastně musí být pořád v nějaké rovnováze. Chlapeček, holčička energeticky. Já to rozvedu na příštím pořadu, protože je to, jak jsem říkala, komplikovaný na představení, ale je to v podstatě vcelku logická záležitost. Takže nechme si to na příště, ať se teď do toho nějakým způsobem nezamotáme. Já se to pokusím hodně názorně vysvětlit. jak to funguje, když jsou v různých dvou vesmírech a přitom v podstatě mají být spolu.
0: Ano, a ještě do toho zamontujeme to, že není avatar jako avatar.
1: Ano.
0: Bo jsou avataři, kteří vznikli v rámci organické evoluce z duchů, ze kterých se poskládal avatar. A potom jsou avataři, kteří podepsali kontrakt a řeknou, v pozici avatara realizují ten kontrakt a jsou to bytosti ku pomoci. Takže všechno jsem tam slyšel, co tam Jiří napsal, takže to všechno budeme muset pochopitelně příště povysvětlovat, tím asi také začneme. Takže to jenom proto, že neutíkáme z toho tématu, ale fakt to potřebuje v těch konsekvencích i toho, jak byl stvořen ten vesmír, co znamená realita, co znamená planeta, tak aby jsme to dokázali celé pojmout v těch souvislostech. Išo, já cítím v kostech, že opravdu jsme na té hraně toho všeho dokončení a toho startu té nové reality, čili buďme rádi za každý týden, který si tady můžeme povídat, a zároveň každý ten týden znamená, že jsme obrovským způsobem blíž a blíž tomu, na co se řada z nás těší miliony let. Někteří jenom třeba od roku 2008. Někteří prostě měli různé představy o tom, jak to celé bude probíhat. Fór je v tom, že i ty nejodvážnější a nejfantastičtější představy byly v podstatě předčeny, nebo byly skutečnost je předčila. Tak, skutečnost je předčila a my v podstatě jsme, je to těžký, jo. Pochopně člověk prožívá depky, člověk prožívá radost, člověk prožívá spoustu emočních projevů. Ale v zásadě jsem rád, že u toho jsme a že se toho můžeme účastnit, protože to je naprosto epochální záležitost. Vemte si, že to, co my tady dneska prožíváme, to ne, že bude v učebnicích, ale to se všechno zapisuje do informačních polí, ze kterých se budou učit ti všichni, kdož budou ten svět jakoby řídit a budou z toho čerpat. My tady zapisujeme, řeknu, dějiny lidstva, dějiny vesmíru, možná dějiny celého chrámového vesmírného chrámu nebo toho stvoření, protože to je, na to nejsou slova v podstatě. Čili, a my u toho jsme, my jsme to prožili, bo jednou nás budou vidět jako cvičený medvědy, ukazovat nás. Let člověka do kosmu, proti tomu je úplná prtka. Budou chodit exkurze. Na této toaletě snil a o vzestupu blouznil, jo.
1: Jo.
0: Tady ten polštář propotil, nebo propotila. To jsou, ať se nám to víc nebo méně líbí, že to není vždycky příjemná záležitost, jsou to epochální záležitosti a myslím si, že každý, kdo se aktivně zúčastňuje, tak ve svém evolučním růstu zaznamenává obrovský posun, protože to jsou věci, řada bytostí by to ráda realizovala, řada bytostí by se to ráda účastnila. Neměli to štěstí. Byli jsme to my, kteří jsme tady byli nasazeni, byli jsme to my, kteří dostali tu důvěru vlastně na tom všem pracovat. To je něco, co ještě nejsme schopni možná ani docenit. A já mám obrovskou radost, jak se začal svět vyvíjet směrem kupředu. Jo? Jenom jedna informace, a to otevřu pozvánku na pořad s Míšou. Dneska se mi dostala zpráva, že Robert Fico obnovil vojenskou spolupráci s Ruskou federací. Dva vysocí důstojníci slovenské armády odletěli do Moskvy a z Moskvy přiletěli do Bratislavy nebo na Slovensko, přiletěli dva vysocí důstojníci ruské armády. Představte si, země Evropské unie,

0: zvědavost našich posluchačů. Já se budu těšit, teď jsi mě totiž naladil, úplně navnadil, na to vysílání v 21 hodin s Míšou. No a jinak se s našimi posluchači uslyšíme příští týden. Doufám, že možná tady, možná na terase, to už je jedno. Ale já se budu moc těšit, mějte se moc hezky a všem naslyšenou.
1: Díky tobě, díky vám všem, co jste poslali otázky, dotazy, díky, že jste nás i poslouchali a budete nás poslouchat. A v 21 hodin společně s Míšou se na vás pochopitelně budu těšit. Teď od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav.

Скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошное утро.

přepojujeme na jiné studio svobodného.

0: No tak jo, takže po trochu problémkách, které tady byly s propojením, už se to všechno vyřešilo velmi rychle, tak vás tu opět vítám v úterý dnes, kdy je 13. října 2026. Všechno je takový nějaký podivný v tom světě, i tady u nás. No, třeba o tom hodíme i nějakou řeč na začátku, kdo ví, uvidíme. Zdenku, já tě teda vítám ve vysílání, hezký večer do Egypta.
1: Ahoj, ahoj, já zdravím vás a všechny posluchače. Už jsem se na vás všechny těšil a jsem moc rád, že mohu být zpátky v éteru, tedy v éteru rádiovém.
0: Dobře. No, jak to vypadá v Egyptě? Co tam se děje? Protože i tam se dějou okolo nějaké divné věci všechno, ale u vás asi v Hurgádě je všechno v pořádku, je tak?
1: Tak u nás tady se dějí taky zajímavé věci, to jsem možná neřekl. Tady se děje to, že byly obrovské bouřky včera nebo předevčírem, nebo předevčírem, kdy samozřejmě tady Hurgáda není na to připravená, to jakoby to centrum, a ten El Kauser, nevím, jak to vypadalo teda na Sheratonu, ale na El Kauser, tak prostě to byly takové přívaly vody, že vlastně jsem tam občas jsem nevěděl, kudy jít, protože to bylo všechno, abych neměl mokré boty a ponožky, takže jako bylo velký příval vody, což je tedy jako, už se to neopakovalo se to jednou, zažil jsem to, ale ne v takové míře jako teďka, takže se přiznám, že někde jsou asi sucha, ale tady v Hurgádě, kde jsou vždycky sucha, tak najednou tady je příval v deště a cítíme tady v posledních několika dnech dost silnou vlhkost. Ale jako vy, kteří letíte do Hurgády, nebojte se, sluníčko svítí, všechno je v pořádku. Byl to takový jenom návalový déšť, který trval skutečně jenom krátkou dobu, takže jako máme tady krásné slunečné počasí, ale občas je vidět spoustu šikovných letců na obloze, kteří dělají své dílo, když to takhle řeknu. Tak.
0: Jasně. No tak je vidět, že prší tam, kde nepršelo, možná tam někde v těch pouštích ještě taky, ale neprší tam, kde by mělo pršet. Všichni víte dobře, že tady nejenom u nás v Evropě je prostě strašlivý sucho, vysychají tady přehrady v Čechách. Už asi druhá přehrada úplně vyschla, představ si to zjendo. Úplně vyschla.
1: Už přehrada. Druhá přehrada vyschla. Už
0: druhá přehrada první.
1: A vodu máte v obchodech, jako voda je.
0: Jo, voda zatím teda je, zatím ale je. Některé přehrady, které prostě jsou tady na jihu Čech, myslím, že Husinec je přehrada první, která úplně vyschla. No a tady, no, je to hrozný. A nejenom tady samozřejmě. Teď jsme se tam bavili, že i na tom Mauriciu neprší skoro, tam není voda a kvůli tomu jsou tam nějaký problémy. No, je to prostě ten svět zpět do takového průseru neskutečného. Možná, že to je i tím, jak jsou ty války všude a jak se používají ty zbraně, kdy to musí tak zasrat atmosféru neskutečně. Ale to nikoho nezajímá. Všichni říkají, tady udělají Evropská unie, dá rozkazem, aby se používaly papírové brčka, mimochodem zabalený v plastovém obalu, ano, ale jinak jsou plastový ty brčka, tak to je v pořádku. No a díky tomu prostě asi se svět zachrání před tím suchem. Ale ve skutečnosti tadyhle se to mydlí, zapalujou se ropný tankery, ropný rafinerie, to produkuje neskutečný množství svinstva a to nikoho nezajímá. No. To se svede prostě na ty ošklivý lidi, na ty ošklivý, který mají chuť všechny ovládnout. Je to samozřejmě přesně obráceně, no, ale co si budeme povídat. No, Zděndo, jak to vidíš ty, jestli taky máš nějaké takové.
1: Ale jako, ty jsi mi, když mluvíš o těch válkách, jsi vzpomněl na dobrého Vojaka Švejka.
0: No,
1: jak on tam, jak pan Hrušínský.
0: Co blbnete?
1: Tady
0: jsou tady lidi.
1: Jak pan Hrušinský, tedy dobrý voják Švejk, stojí na poli a najednou vedle něho přistávají dělové koule, které vybuchují, koni jsou splašení a Švejk křičí: pro boha lidi, co blázníte, vždyť jsou tady lidi.
0: No, však.
1: Takže takový náš český Forrest Gump v podstatě, by se částečně dalo říct.
0: Jo, ale řekněme prostě, jak je to možný, že prostě se ve světě dějou fakt, ale v celém světě takové to průsery. Jak je to jenom možný? Co to má? Ty jsi takovej ten duchovně hodně zaměřený. Prosím tě, jak je to možný, že to může někdo toto takto nechat prostě jít daleko? Kdy to přece zničí všechno? Kdo tady tomu prostě po té stránce duchovní nebo ze zhora, kdo tomu tady teda vládne? No, co se vlastně děje? Protože já už tomu fakt přestávám rozumět. Protože já to vezmu i ty volby, které tady proběhly teď. Prostě ty největší korupčníci, zlodějí a všechno, kteří to tady takto všechno spáchali, no tak oni se dostali prakticky všude. A ty, kteří tomu trochu chtí pomoct, no tak ty zůstali někde doví kde a prakticky ani nezabudovali. K čemu to všechno je? Kdo tomu vládne? Kdo to dělá tohleto? To není možné. Já už jsem naprosto z toho hotový. Ty jsi ten člověk, který dělal, jestli to můžu říct, že jsi i pastor, bývalý nebo stále, já nevím, jestli jednou, jak tak vždycky.
1: Asi, to se nevíš, ty tituly, ty církve to neberou, ty tituly, když vlastně ten člověk tam nějak zhřeší, nebo jako to už je jedno, tak on, to se mu tomu zůstává, jako jo.
0: No ne, ale ty by něco
1: měl vědět. Jo, já dělám srandu. Jako prostě, no jako já k tomu řeknu prostě tolik, že já se si myslím, že bohužel ta kumulace té negativní energie, ta kumulace, která se vlastně zhušťuje a zvětšuje, ty negativní energie, oni se zhušťují taky i tomu, že vlastně lidé bohužel jakoby poslouchají vlastně tu jednotlivou propagandu, poslouchají spoustu těch věcí a nějakým způsobem díky tomu, že jsou v té prostřednictvím těch různých technologií, které nám teďka čas tady rozebírá, tak jsou už v takové letargii, že vlastně a ten negativismus je na takové vysoké úrovni, že pochopitelně ty zákony toho vesmíru prostě platí, takhle platí prostě to, co kdo říká, tak to bude v podstatě mít, jo, tak jako to, co kdo očekává. Bohužel je skutečně problém v tom, že samozřejmě druhá věc je, že to už bychom se dostali k těm, já teda se o politiku nezajímám a jsem jako šťastný člověk a nicméně vidím, že se spoustu věcí jakoby stále dokola jakoby opakuje, jo, takže to uvidíme to vlastně, když se podíváme třeba i na tu celkovou jakoby historii, jo, když se, že jo, Pavlíku, podívej se třeba, já dám příklad třeba kosmické války, jo. Já si pamatuju, to bylo období, já jsem byl teda ještě tehda kluk, jo, ale už si to pamatuju, kdy to bylo nějak, mě bylo tehdy sice 12, nebo potom, když jsem byl už starší, jsem měl 14, tak jsem spoustu věcí, jako už jako 14-letý kluk rozuměl a jako jestli si vzpomínáte, tak to byl rok od 1983, kde prezident Ronald Reagan vyhlásil projekt strategické obranné iniciativy, SDI. Vy, kteří třeba posloucháte nějakou takovou heavy metalovou hudbu, tak byla dokonce i skupina SDI a metalová a v podstatě ty vlastně překstili to na hvězdné války, to znamená na Star Wars, jo, a ty hvězdné války, to zbrojení, řekněme, v kontextu mělo začít, co se týče jakoby hvězdných válek, kdy se mělo vlastně tyhle ty všechny věci se měly přesunout do vesmíru, jo.
0: No a počkej, já tě zastavím teďko, ale ty víš, že není to tak dávno, co zrovna Američani prostě řekli, že tam mají ty zbraně v tom vesmíru už dávno. Že jsou tam celý léta, že z roku nějak 83, nebo co jsou tam nějaká družice, která teďko záhadně vybouchla a ta byla z roku 83 už a dávno předtím ještě. A teď přiznali, že tam mají ty zbraně, takže jestli si myslíš, že to někdy přestalo jenom to někdo jako řek, že budou hvězdné války, ale že by s tím přestali, to fakt ale nevypadá. Já bych řekl, že když něco je možné, tak to prostě tady ty dravci, jak já říkám, tak toho prostě využijou, zneužijou vždycky. Pokud je to možný, nemají žádný zábrany, jenom aby získali prostě nějakou výhodu. Použijou cokoliv, lež, podvod, svinstva, jakékoliv zbraně, všechno prostě použijou. Ty si myslíš, že tomu tak není?
1: Jako samozřejmě, že já vidím tu historii, jako když už ty jsi mi trošku tady skočil do řeči, já jsem to nedopověděl, ty věci.
0: Já jsem chtěl, aby bylo vidět, že s tím nikdy nepřestali, jo? Že to jednou avizovali, ale že s tom pokročovali dál samozřejmě.
1: Já jsem to chtěl samozřejmě tady říct, ale dobře, já teda jenom teda navážu na to, co říkáš, no, když si vzpomínáte, asi před rokem jsem říkal v rádiu, tady jsem mluvil o Vladimíru Iliču Leninovi a mluvil jsem o Stalinovi, kdy vlastně Lenin tehdy velice zajímal o měsíc a vlastně já osobně si myslím, že už tehdy vlastně ty programy začaly mnohem dříve ještě v Sovětském svazu, nebo převzali ty věci už dříve vlastně po té velkařinové revoluci, no protože potom, když vlastně Stalin, když přišlo k rozdělování na Jaltě, no tak tam jasně prostě řekl, prostě budeme se bavit o rozdělení měsíce. Rozdělíme se měsíc, tady máte pořady na téma, že se rozdělila Antarktida, ale tady jsou mnohem závažnější věci, které se skutečně týkají toho kosmického prostoru, jo? Protože když se podíváme do historie, a to je velice zajímavé sledovat, co se týče vlastně toho nejenom lunárního programu, co se týče toho tajného programu, toho portálu, který se vlastně už je dávno prostě budovává, přebudovává, který tam ty staré civilizace, které jsou miliony let, nebo i stovky miliony let, konec konců tady byly na to téma i pořady. K tomu se nechci vracet, ale možná tu novou věc, prostě co chci říct, tak ano, v těch 80. letech, já jsem to teda dokončím, že tam to byl program, který vlastně počítal s orbitálními satelity, které jsou vybavené právě rentgenovými lasery, které to jsou ty částicové zbraně a ty kinetické střely. Tomu se říká Berlin Pebbles. A to je velice zajímavé téma, protože vlastně tak my se dneska o tom trošku budeme bavit, protože budu mluvit trošku o lodi Eldridge a o časoprostoru a těch věcech v rámci projektu Montauk, tak se toho taky trochu dotknu, ale když už se o tom teď bavíme, no tak dědeček prezidenta Trumpa, tehdy v podstatě někteří říkají, že šlohnul ty dokumenty Nikoly Tesly, kde on měl veškeré tyhle věci připraveno, oni to potřebovali, ty dokumenty, protože tehdy s tou lodí Eldridge to celkem vyhořeli, i když si myslím, že částečně, protože někteří ti námořníci, oni se vrátili zdraví, oni tam samozřejmě v těch oficiálních dokumentech a všude, tak jak to tady v rozhlase bylo představováno, že všichni ti námořníci zemřeli a že prostě to byli zešíleli, ale jako tady si mu důležité uvědomit to, že oni vám neřeknou samozřejmě pravdu, že někteří to přežili v pohodě a to, co prožili. Jasně. A ty jednotlivé prožitky toho přemístění v tom do té minulosti nebo do toho v tom času prostoru někde, tak oni pochopitelně na základě těch zážitků těch lidí, kteří to normálně přežili, jak ty dokumenty nejsou dostupné, no tak se vyvíjely potom další projekty a to je například projekt Montauk, o kterém budu mluvit. A když už jsi mluvil přesně, si to velice dobře si to Pavlíku řekl, je to přesně tak, jak to říkáš, ty kosmické programy v tehdejší době prostě dál pokračovaly. Oni tehdy na to dali víc jak 30 miliard dolarů, ten program. On jako byl oficiálně teda v tom roce 93 zrušený, ale on jakoby dále jakoby pokračoval. Jo? A tady je důležité si uvědomit, že ono někdy to tak vidíme, jako že ti Američani to vypadá, jako by byli trošku na krok dopředu, ale já se to myslím trošku jinak. Já si myslím, že to je tak, že Rusové jsou krok dopředu.
0: No, tady jsme,
1: nebo Číňané jsou krok dopředu, ale oni to neříkají. Američani se tady vždycky to takový jakoby frajeři, že my jsme to nejlepší a potom, když prostě vyjdou třeba nové stíhačky, čínské stíhačky, tak všichni se nestačí divit před pár lety, jak ty stíhačky jsou mnohem modernější, anebo teďka, že Američani napadli Irán a se nestačili divit, jak prostě s nima, prostě jako, jak s nimi vymetli, jo, s těmi Američany, že? To jsme mohli vidět přímo přenosu. Jo, i ty technologie, které používali a které...
0: No,
1: takže jenom... Jo, počkej, já to dokončím. Jo, takže vlastně samozřejmě ten program neskončil a tady je důležité si uvědomit velice jakoby takovou důležitou věc, protože Vemte si, že vlastně to, ty vesmírné zbraně, ty Space Control Weapons, které jsou, to prostě oznámili v tom, to bylo už v roce 2019, oni to oznámili oficiálně 2019, že tam ty zbraně mají, ať už to jsou ty ofenzivní nebo defenzivní operace, které oni označili jako k ochraně amerických a spojeneckých zájmů. Oni to vždycky takhle pěkně řeknou, že to je ochrana a že tohle jsou vlastně zájmy Spojených států, že? Nicméně ty jednotlivé energetické zbraně, ty lasery a ty mikrovlny, které jsou na základě technologie Nikoly Tesly, protože bylo spoustu v Rusku odtajněných dokumentů, které třeba se neodtajnily ve Spojených státech, nebo CIA neodtajnila, ale Rusové některé věci odtajnili. To by bylo velice zajímavé někdy udělat pořad právě na základě těch novinek, které odtajněných, co se týče Nikoly Tesly, to jsou velice zajímavé věci, já jsem to v poslední době studoval. Ale když se vrátím vlastně k těm aktivitám, tak to vlastně ten US Space Force, ty vesmírné síly USA, koneckonců jsme si tady ukazovali ty uniformy takové štramácké, takové hugobosko-nacistické, že jsme si to tady ukazovali. No tak prosím vás, tady si musíme uvědomit, že to, co se, nevím, jestli provalilo, nebo to bylo oznámeno, tak si vemte, že Spojené státy vlastně každým rokem, oficiálně od roku 2019, jestli dokážu představit, kolik v těch černých projektech, jo, skončilo miliard dolarů, protože to jsou peníze mimo oficiální ten stream, který se my dozvíme, no tak si, te si vemte, že vlastně ročně se na to používá minimálně 30 až 40 miliard dolarů na tyto vesmírné programy. Jo. Takže jestli se používá takovéto obrovské sumy 40 miliard dolarů, já si myslím, že to není zanedbatelná částka, no tak si můžete se podívat třeba na Defense News, jo, v Defense News to tyhle ty podrobné věci najdete, jestli se o to zajímáte, já si to samozřejmě tady necucám někde z prstu. Takže, a nebo když se podívám vůbec na ty nové projekty, jo, protože vemte si, že máme projekt Golden Dome. Jo, Golden Dome, to je velice zajímavý, to je vlastně velice zajímavý vlastně, že jo, protiraketový deštník, jo, který jako nějak tak taky moc nezafungoval v Izraeli, že když si to vezmete, protože víme tu situaci, bohužel samozřejmě hodně lidí zemřelo. Ta situace, je to skutečně, to mě mrzí, no nicméně zase nezapomínejme, tady se hodně v Egyptě pořád diskutuje ta situace, ta genocidy, kterou Izrael provedl, jo. Nevím, v Evropě, já to tak moc nečtu, ale tady skutečně...
0: Tady se o tom nemluví no. Prakticky vůbec, ano.
1: No tak já vzhledem k tomu, že žiju prostě v tom Egyptě, tak pochopitelně tady v Egyptě ta situace, jako tady člověk s egyptským pasem a s izraelským pasem nevěde do Egypta samozřejmě. Ale to chci jenom říct to, že tady se o tom, tady nikdo na to nezapomněl, na tu genocidu, co se stala prostě, jo, nedávno. Jo, na to nikdo nezapomněl a jsem rád, že někteří evropští politici nebo politici z Evropské unie na to nezapomněli. Ale když se prostě vrátím vlastně k té modernizaci, no tak pochopitelně tady máme taky Čínu, jo, která sice provozuje kolem 1000 satelitů, včetně oficiálně těch vojenských sítí a tak dále, konec konců tady byly různé na to pořady a nemusíme si prostě zastírat nic, že SpaceX program, to není program, který je prostě soukromého charakteru pouze, jo, Ilona Muska, to si tady nemusíme, samozřejmě nikdo tady, jako jestli si někdo myslí, že to je jenom tak, jakože Elon Musk si tam dal 10 000 satelitů a ani Bezos z Amazonu prostě na něho nemá, protože on má ty rakety, Elon Musk, a že to dělá jenom proto, aby jsme tady měli pokrytý signál
0: V životě to nikdo nepoužívá civilu, nebo velmi málo lidí, jo, na to, kolik tam bylo satelitů, tak možná ani není tolik uživatelů, kolik je tam těch satelitů. Samozřejmě vidíme,
1: no, tak 10 000 satelitů, tam je totiž důležitá věc, že oni se posunuli, jo, to si můžete najít, to je velice zajímavé, že oni se vlastně hodně posunuli blíže zemi, předtím oni nebyli tak blízko a neměli ani povolení se takhle snížit, jo. Samozřejmě, že se snížili, protože to mělo další taktické věci, že. Tak to jsem chtěl jenom říct, jako no, to jsou ty jako ty hvězdné války, jo, to je program, který prostě funguje do teďka.
0: Ano, to je pravda, to jsou všechno takové ty technikálie. Nicméně, to, jak je to technicky a všechno. Ano, mě to velmi zajímá, ale co mě ještě víc zajímá, kdo to všechno tohleto způsobuje. Protože víme třeba, že je vydaná smlouva, že ve vesmíru nesmí být teda jaderný zbraně aspoň, nebo jakékoliv zbraně prakticky, ale především teda jaderný. A dnes se ukázalo, že tam jsou, že tam prostě jsou. Kdo tohleto za to může? Protože musíme si zase říct, položit otázku, kdo na tom má zájem. A teď jsme tady u těch velmocí, že jo. Ale ty velmoci jsou vázané samozřejmě zase na všelijaké ty korporace a podobně. Takže si myslím, že všechno za to může prostě všechno tyhle ty korporace a takový ty lidi, kteří jsou tam někde, jestli jsou to vůbec lidi, já nevím. Ale zase jsme u toho. Krucinál, všichni říkají, jak za to může to Rusko, jak je ten Putin hrozný, jak má šílený to a věří tomu čím dál víc lidí. Já teďko, tady mi začínají posílat lidi, kteří jsou velice vzdělaný, chytrý a všechno. A oni mi začínají posílat, no koukni se na to, jak ty Rusové tam rozbili ty všelijaký ty autobusy, já nevím co, jak napadli a doví se všechno, ale vůbec nekoukají, jak to všechno vzniklo. Proč to tak je? Kdo za to může? Sakra, když mi někdo tady bude okopávat několik let kotníky a bude se srát na moje území a bude mi tady prostě dělat samý na schvály a zle a podobně, no tak buď to nechám tak dlouho, až mi úplně zničí, no a nebo se proti tomu postavím, že a něco s tím udělám, což se stalo patrně v Rusku, ale to už nikdo nevidí. Ty prostě příčiny toho, jak to všechno vzniklo a díky čemu jsou takovýhle průšvihy. Kdo to všechno způsobuje? To by mi zajímalo, jestli by si byl schopen to říct ty, co si myslíš o tom, z hlediska toho duchovního, protože ty jsi člověk, který, jak jsi říkal, dělá si pastora a podobné záležitosti, takže si myslím, že by si něco o tom víc měl vědět. Jestli za to skutečně mohou ty Rusové, nebo ty Američani, teda nemluvím o těch lidech, ale mluvím o těch elitách, který to dělají, nebo ty korporace, nebo ty Židi, nebo zase nějaký úplně jiný, já nevím, nebo ty Arabové, já nevím, prostě, já už tomu přestávám rozumět, prostě, je to takovej průšvih. A dneska už třeba na té Ukrajině se děje to, že oni říkají, a odveta proti tomu, že Rusové nám tady vybombardovali něco. A Rusové dělají odvetu. Dneska už je to všechno na principu odvety. To je pruser jako blázen. Tady už dneska nikdo neví prostě, kde to začalo. Ano, už někdo něco udělá, bude odveta. No, krucinál práce, kdy tohle to přece není možný. Kde to, počkej, já to musím ještě dopovědět. Kde to vlastně všechno, tohle to zlo, kde to vzniklo? Ty řekneš, ano, je to, zaušťuje se to zlo, to je pravda. Ale tady nastává otázka, byla dřív slepice nebo vejce? Rozumíš tomu? Protože to zlo zase způsobují jenom ty lidi, teda jak říkáš, nebo já nevím kdo, teda už, ale jenom na základě něčeho, že na ně něco působí takového. Jo, jak, kde přestat s tím, aby někdo na někoho nepůsobil, aby ty lidi přestali to zlo jaksi dál produkovat. No, krucinál, co s tím, jako mě nezajímá už dneska, kdo jaký má, kde zbraně a tak dál, ale kde to vzniká, ten začátek, ten počátek, proč to vzniklo. A já ať přemýšlím, jakkoliv přemýšlím, tak vždycky vidím, že to prostě musí přijít z toho západu, že to jde z toho západu, díky těm dravým prostě korporacím, který mají jenom zájem na tom, aby ten systém rost, aby měli čím dál ty větší zisky. Ty banky samozřejmě a všechno. Jo? Takže oni musí růst. Ten systém musí růst ekonomicky, aby vznikaly nové a nové prostě peníze, s kterýma oni můžou dál figurovat. Prostě to nemá jiný, já nevím, bych to řekl, to je takovej průšvih. Co si o tleto myslíš? Kde je ten prapočátek toho všeho? Protože jinak to nejde řešit. Nejde to řešit tím způsobem.
1: Máme půl hodiny. Já jsem nečekal, že se to dostane ta diskuze.
0: No, protože
1: daleko.
0: je to fakt hrozný, co se děje v tom světě.
1: Já jsem v pořadu s panem VK tady. To není pořad VK, jo. Není to pořad pana VK. Když se chcete podívat na pana VK, tak se můžete přeladit, potom se podívat, jo. Já teda pan VK nejsem, ale když už si to takhle načal, takhle se o tom bavit podrobně, tady si jednou dokonce jeden pán v těch komentářích stěžoval, že jakože jak to, že já některé věci nevím a říkám, že nevím, jako kdo to dělá, ty věci, už se mi na to jednou ptal a já to ještě jednou zopakuju, jako to je prostě jako cibule, ta tvoje cibule, prostě my odhalujeme prostě kousek po kousku tu cibuli a my si mnohdy myslíme, že už spoustu věcí víme a pak zase odhalíme kousek a vidíme to jinak. Já na to odpověď, jako co je černé nebo co je bílé, já to odpovím trošku jinak. Spíš bych navedl tedy posluchače, když se mi na to zeptal, spíš bych navedl posluchače k tomu, aby jako oni jsou přemýšliví samozřejmě, ale jako chtěl bych napomenout několik věcí, které si myslím hrají velice důležitou roli tady v tomhletom, kdo je dobrý, kdo je zlý, kdo je špatný. Já si osobně myslím, že všichni jsou špatní. Jo. A proč si to myslím, že jsou všichni špatní? Když se dám rozeberu jednu situaci, doporučuji vyšly knížky v češtině.
0: Proč?
1: Prosím tě, Pavlíku, já tě prosím, neskakaj mi do řeči teďka. Já jsem tě nechal mluvit.
0: Dobře.
1: A já bych byl rád, abys mě dal dokončit tu věc. Protože ty nevíš, co chci říct. A já to teďka chci prostě říct. Takže, když už ses tady na to ptal, já jsem samozřejmě předpokládal, že budeme pokračovat, omlouvám se posluchačům, že tady už nemluvím o tady těch věcech, ale myslím si, že to je důležité to probrat, když už jsme to načali. Já sice tu politiku nějak nerad o tom bavím, ale prostě můžu se na to podívat z pohledu jakoby historie. Podívejte se třeba na situaci během druhé světové války. A teď mě nepřeruši, protože když budu mluvit, tak ty mě Pavlíku můžeš přerušit, ale prosím tě nepřeruši mě. To je důležité, co já to chci dokončit celé. Já chci připomenout rok 1930 a chci připomenout to, jak Spojené státy americké začaly velice dobře kooperovat s nacistickým Německem, to všichni velice dobře víme. Chci připomenout tu záležitost, která se týká toho, jakým způsobem se vytvářely ty německé obligace, jo, americké, jak vlastně začaly občané Spojených států investovat do Německa a tak dále, do rozvoje nacistického Německa, z kterého se teda potom stalo po roce 1933 ty jednotlivé trendy. A to se nezauzavřelo. Chci připomenout takovou velice důležitou věc, která se týká například, když se podíváme do historie, které byly banky, které banky podporovaly, americké podporovaly nacistické Německo. A dále si musíme uvědomit to, že vlastně, když už se podíváme i na ropu, odkud brali Němci ropu? Jo, ropu, to nebylo jenom to, že když zabrali prostě Rumunsko a že zabrali část Sovětského svazu, tam brali ropu. Oni tu ropu vyráběli totiž, tady je to velice důležité, věd, že oni vlastně ten letecký benzín a vlastně všechny ty mazací oleje, tyhle ty věci, oni se prostě vyráběli synteticky. A oni se vyráběli synteticky v IG Farben, právě v oblasti těch palivových technologií. Takže a tady vlastně ta technologie, kdo měl tu technologii? Vlastně Němci neměli tu technologii, Američané měli tu technologii. Kdyby Američané řekli, že jim tu technologii nedají, tak by nevyletělo v během druhé světové války ani jedno nacistické letadlo. Ani jedno. No ale tak samozřejmě IG Farben tuhletu technologii měl, takže to používal a vlastně Spojené státy dodávali prostřednictvím Standard Oil, dodávali dodávky ropy nacistickému Německu. Potom samozřejmě, když došlo k započetí války ze strany Spojených států, no tak se to udělalo tajně, ale ty výzkumy ukázali jasným způsobem, ty historikové to ukázali, že i během vlastně té celé druhé světové války, že prostě tam ta silná podpora Spojených států i co se týče dodávek ropy byla, takže v podstatě vidíme, že Spojené státy se podílely vlastně na financování, na pomoci Německu, které tady zdevastovalo celou naši Evropu, nebo i Českou republiku částečně, že Američané nás bombardovali v té Praze, že jako to nebyly nacistické Messerschmitty nebo jiné letadla, ale to byly americké letadla, jo? Takže to je jedna věc. A ten důvod, proč, to už tady nechci vysvětlovat, ale to je jedna věc. A důležitá věc je to, takže tak to vidíme prostě během té druhé světové války. Vidíme tady Henry Forda, kde Henry Ford vlastně 70% nebo kolik procent to bylo, možná i víc, nacistické Německo. Celá motorizace armády nacistické Německé byla prostě, to byly prostě Henry Ford, to byly motory Henry Forda. Jo, takže to vidíme prostě, když si podíváte na ty, přečtete si ty knížky, Anthony Sutton se jmenuje, Anthony Sutton, ty knížky vyšly v češtině, je jich několik těch dílů, doporučuju Anthony Sutton, někde nebo v antikvariátu, jestli se to zajímalo, to jsou to velice zajímavé knížky, nebo je to na YouTube, to je jedna věc, jo. No a teďka se vrátím k tomu, jako k té ropě, tak se vrátím k té ropě, jako když Donald Trump podepsal teďka smlouvu s Ruskem, že bude z Ruska kupovat ropu, no tak jako já si velice dobře pamatuju, jak v roce 2022 Trump křičel a je třeba vzít a Rusku je třeba zakázat, aby se udělalo veškeré embargo, že se nesmí kupovat ropa z Ruska. První byl, který křičel, jo, protože teďka vlastně ta dodávka těch 300 tisíc tun nafty a potom těch dalších 500 tisíc tun v listopadu a další dodávky, no tak vlastně to je silně kontroverzní, protože v roku 2022 se ukazovalo, že se zakazovali vlastně ten dovoz veškerých těch ruských energetických produktů právě v reakci na tu ruskou invazi na Ukrajinu. Jo? Takže
0: je to to tady zlo, máme je to situaci. To zlo,
1: já jsem ti říkal, já jsem ti říkal,
0: já vím, ale šlo. To jsou celou dobu ne, mluvíš, ne, ano, mluvíš hezky, ale já chci vědět příčiny, nikoliv až ty důsledky. Ty mluvíš o důsledkách, já bych chtěl vědět o příčinách, ano, protože všechno to jsou důsledky, co říkáš.
1: Já to dokončím. No, já jsem tě fakt prosil, abys mě nepřerušil, ale jsem tě taky nepřerušil.
0: Já vím. No.
1: Jo, jako, promiň, je to, jako já jsem, skutečně jsem se nechtěl dostat do tady této situace. Mm-hmm. Ty jsi mě dostal do té situace, jsi mě dostal ty nepříjemné, ale já už, když už mě na to načal, tak chci. Víš co, protože je to pořád, není to pořád pana Veka, je to pořád všeho mírom. Není to politický pořád, takže víš co, budeme to jinak. Budeme to jinak,
0: já dobře.
1: Nechci se s tebou na to téma bavit, já jsem to chtěl divákům vysvětlit, ale nebudu to vysvětlovat teda v tom případě.
0: Stopnem to,
1: protože my jsme, jako je to všeho mírom, lidi se těšili na to, že tady bude koronavizor a už je 35 minut se bavíme o tady této situaci.
0: Dobře, já jsem chtěl jenom vědět na začátku, jestli to nevíš nahoru, protože jsem z toho značně frustrovaný a fakt nevím, co se děje, tak jsem chtěl říct z tvý pozice, jestli nahoru by si nevěděl opravdu, kde jsou ty původní počátky. Ale mě napadla taková dobrá věc. Tohle to všechno o tom se můžeme bavit, víš, jde na Paloučku, v sobotu, protože tam ty budeš v sobotu.
1: Ne, tam se o tom bavit nebudeme, Pavlíku, protože to je, já budu mluvit od srdce k srdci. Já tam chci mluvit o pozitivních věcech a já zvu posluchače proto, aby tam slyšeli, oni tyhle ty negativní věci slyší všude. V rádiu, každý den, každé ráno, všude vidí ty negativa. Já chci mluvit o pozitivních věcech, já chci mluvit o tom, o věcech, které prostě o zázracích, o věcech, jak skutečně lidé mohou proměnit své životy. Já chci mluvit o pozitivních věcech. Na Paloučku chci mluvit o svém životě, co tady v rádiu neříkám. Takže nebude to, přátelé, já tam nebudu mluvit o těch politických věcech, chci tam mluvit o věcech, které politika. Se týkají mého života. Já jsem řekl, o čem tam chci mluvit. Dobře, a budu mluvit dobře, o tom, co dobře, chci já, tak budu mluvit, Pavlíku, co já chci.
0: Dobře. Jo?
1: A říkám to teď posluchačům, o čem tam budu mluvit. Neříkej mi, Pavle, to, co ty tam chceš, abych já říkal.
0: Dobře,
1: nebo
0: já jsem měl takovej návrh. Promiň, teď to odseru zase. Já všechno hezky jsi mi do toho navlík, já jsem jenom chtěl se zeptat na určitě
1: věci. Já jsem tě nenavlíkl, ty jsi mi navlíkl do toho, protože ty jsi mi navlíkl
0: do toho, nechtěl, aby si mluvil
1: říkáš,
0: o důsledkách.
1: Co tam budu říkat, že na Paloučku se budeme o tom bavit. Nebudeme se o Paloučku o politice bavit.
0: Dobře.
1: Já tam chci normálně lidem říct osobně o svém životě
0: nechme
1: a chci
0: to.
1: Lidi povzbudit.
0: Nechme to. Jo, takže to je ještě to, jednou pozveme jako lidi na Palouček, nechme toho, tohle jo. Toho. Opravdu, já jsem opravdu nechtěl tohleto způsobit. Já jsem chtěl vědět nějaký příčiny, jaký to z toho, ale ono to je opravdu těžký. To jsem asi jen tak zoufale takový přáníčko měl. Já se omlouvám. Prostě, tak, já tam dám takovej, teda o Paloučku teďko, ještě o Paloučku, ano, kde to tady máme. A nemáme to tu. No tak to je pěkný. Tak nic. Takže já to připravím, potom vám to tam na závěr dám. A teď už začneme teda o tom tématu, který tady je, o tom všehomíru. To znamená chronovizor, tajný výzkum Vatikánu a CIA. Tak, Zděndo, minule jsme skončili někde, já tam dám tu fotečku, kde jsme skončili a pokračuji teda v tom případě dál. Tak, abychom toho nechali.
1: Jo, já prostě se asi řeknu, že jako já se přiznám, že já už teda nebudu začínat na začátek žádné takové témata, protože prostě posluchači čeká, že se dozví tady nějaké další zajímavé věci a já skutečně to není politický pořad, takže asi to uděláme tak, že se tady vůbec o politice bavit nebudu. I když samozřejmě ty věci, které tady probíráme, oni souvisí s tím životem, co je kolem nás. Jo. A myslím si, že my máme spoustu všichni určité otázky na to, proč to tak všechno je. A myslím si, že na tom není jednoduchá odpověď, že není černobílý, jo, jeden je špatný, jeden je dobrý, alebo jeden je dobrý, jeden je špatný. Já jsem řekl, že osobně si myslím, že všichni jsou špatní, ale nebudu to tady už prostě nějakým způsobem rozšiřovat, proč si to myslím, ale částečně myslím, že ten příklad, který jsem tady uvedl, který se týká i toho, vlastně, co se týče vlastně té historie, kdy vlastně ta Evropa trpěla prostě, byla tady zbombardována, zničena a potom přišli Američané, prostě nám dali tady k Marshallův plán, přišli tam tady, jestli se nemýlím, přišli nám tady, aby vlastně, že nám to tady všechno obnoví. No tak teď ta otázka celá, jak to bude prostě dál pokračovat, jak dojde ke konci války, tak si to můžeme dokážit asi představit, kdo bude prostě to všechno obnovovat, kdo to bude všechno stavět, že? Jo, tak to si myslím, že už si můžete domyslet. Dobře, pojďme se podívat teda na tu situaci, která se týká toho chronovizoru. Já vám moc děkuju, jsem chtěl posluchačům vám všem poděkovat za vaši pozornost, že jste si tady tenhletu sérii toho chronovizoru oblíbili, že se na to díváte, protože si toho nesmírně vážím, toho vašeho poslechu, protože tam by vlastně víc jak 6700 poslechů toho posledního pořadu, což jsem za to velice rád. A myslím si, že to jsou velice zajímavá témata, protože tady se můžeme dozvědět spoustu zajímavých věcí, které já budu potom odkryvat i co se týče dneska projektu, tajných projektů, právě které byly už odtajněné. Samozřejmě to byly tajné věci, oni se odtajnili, takže my se tady k těm jednotlivým věcem a těm technologiím se dostaneme. Já jsem si právě teďka zaměřit na otázku té Kristovy fotografie, ten historický záznam, který právě souvisel v kontextu toho chronovizoru. Jo. A tady bylo vlastně, tehdy, to byl rok 1972, kdy vlastně italský novinář Vincenzo Madaloni publikoval v nesmírně populárním týdenníku La Domenica del Corriere, o tom už jsem tady hovořil, ten článek takový, kde bylo napsáno, že byl vynalezen stroj, který fotografuje minulost. A jako my jsme se bavili minule o tom výzkumu těch 10 000 snímků Georgia Della Vara, vy, kteří jste to neviděli, tak se doporučuji, podívejte se na ty starší díly, protože to jsou velice, velice fascinující a velice zajímavé věci, protože on vlastně sfotografoval svoji svatbu z minulosti, což je velice zajímavé, a potom vlastně dělal další pokus a měl více jak 10 000 snímků. Jo, takže jako z minulosti, které on prostě vytvořil. To jsou velice zajímavé věci a my se dostaneme dneska i k oblasti orgonové energie pana Reicha a další věci, takže k tomu se taky dostaneme. No a vlastně v tom článku, který byl opublikován, tak právě otiskl detailní fotografii s utrpením zdrásané tváře Ježíše Krista na kříži, kterou měl právě otec Ernesti získat přímo z obrazovky chronovizoru. No a ten článek obletěl tehdy v tom roce 1972 úplně celou Itálii, převzali ho desítky dalších časopisů a ten slavný záhadolog, například i Robert Charu, o tom skutečně velice podrobně mluvil. Já jsem to sice ty věci tady zmínil, ale chtěl bych to zmínit, protože to je velmi důležitá věc, protože v těch minulých dílech jsme si taky řekli tu celou technologii, jakým způsobem se to, jak ty technologie jsou využívány k tomu, aby se tyhle ty věci nějakým způsobem zaznamenávaly. To, co přišlo, tak bylo velice zajímavé, že vlastně skupina skeptických badatelů vlastně a novinářů se začala prostě do toho trošku rýpat a začala vlastně po tom původu toho snímku jakoby pátrat a narazila vlastně na takovou tu šokující skutečnost. A vlastně ta skutečnost je taková, že zjistili, že naprosto identický obrázek tváře Ježíše Krista se vlastně už léta prodává jako obyčejný svatý obrázek za pouhých, řekněme, tuším, to bylo 100 lir, v poutním chrámu milosrdné lásky v umbrijském městečku Colle Valenza v Utodi. A nebyl to vlastně nějaký malý rozdíl, on šlo skutečně on úplně stejnou kompozici, bylo to úplně stejně vlastně vytvořen, ten obraz byl stejně vytvořený, identické osvětlení, stejné stíny, stejné vrázky, pouze to bylo zrcadlově obrácené zprava dolevo. No a vlastně ukázalo se, že tahle ta pohlednice, která se tedy prodávala těmto poutníkům, je vlastně pouhou fotografii dřevěného krucifixu, který v kole Valence vyřezal španělský sochař Culo Valera. A tady samozřejmě po tady zveřejnění tady těchto informací, tak to prostě vypuklo obrovský samozřejmě skandál, protože například odborný časopis Giornale dei Misteri italský okamžitě otiskl analýzu, kde jasným způsobem označil otce nebo profesora Ernetyho, tedy toho katolického duchovního Ernetyho, označil vlastně Ernetyvo vlastně fotografii vlastně za kolosální podvod a že ubohou mystifikaci, která vlastně má zdiskreditovat celou církev i vědu. No a časopis samozřejmě Giornale dei Misteri vlastně vyzval doktora Ernetyho, aby se vlastně k celé věci vyjádřil a vysvětlil vlastně, jak je možné, že ten jeho božský stroj vyfotografoval moderní dřevěnou sochu ze vlastně z oblasti Itálie, kde to je ve středu, ta oblast je střední Itálie, jo. No ale prostě doktor Ernetyho, no profesor Ernetyho neudělal nic. On prostě byl ticho a vůbec na to neodpovídal. Jo? Neodpovídal na telefony, neodpovídal na dopisy, neposkytl prostě žádné prohlášení. No a vlastně, vlastně pro tu drtivou většinu vlastně té veřejnosti, té vědecké komunity, to byl jakoby jasný, řekněme takový obrazně řečeno rozsudek smrti prostě nad tou jeho důvěryhodností, že se stal tedy profesor Ernety nedůvěryhodný a že vlastně tohle všechno tady s tím chronovizorem jakoby padělek, jo. No a že vlastně je ticho, nic neříká, že se vlastně tedy dostal do stavu, někteří říkali do stavu pokání, že umlkl, protože vlastně byl usvědčen ze lži. A takhle zněl vlastně verdikt tehdejší italské žurnalistiky. No a jenomže zase se na to dali už další novináři, já už jsem tady hovořil o François Brunovi, který vlastně nějakým způsobem je tím, řekněme, fandou toho chronovizoru, a kterým to napsal také knihu. Bavil jsem se tady samozřejmě o dalších těch jednotlivých knihách, které už teďka tady zatím nemusíme opakovat, ale on prostě vzal a on se odmítl smířit tady s tímto tvrzením. No on vlastně znal, tedy jak to tvrdí ve své knize, že znal vlastně doktora nebo profesora Pellegrina Ernetyho natolik dobře, aby uvěřil tomu, že vlastně tento geniální hudební vědec, profesor, který je skutečně vynikající a samozřejmě i vědec z oblasti kvantové fyziky, protože to nebyl, tak jak jsem říkal v těch minulých dílech, to byl jenom profesor hudby a vlastně specialista jako v úzké specifikaci na tuhletu starodávnou hudbu, která dá až 3000 let před náš letopočet. A že vlastně i nejenom vlastně byl kvantový fyzik, že měl vlastně vzdělání kvantového fyzika, ale také to vlastně byl i benátský exorcista. Takže, že vlastně tento člověk, to jsem chtěl zmínit, že ten exorcismus je tady velice důležitý z duchovního hlediska v kontextu chápání tady některých záležitostí. Takže vlastně klesl k takovému, řekněme, že by nechtěl věřit tomu, ten François, že by klesl k takovému levnému a hloupému falzifikátu. No a samozřejmě takže se vydal do Benátek a začal pátrat a on tam vlastně povídá v té své knize o toho chronovizoru, jak začal pátrat, jak začal chodit prostě od prostě jednotlivých lidí vlastně přímo jako ten investigativní novinář se začal vlastně hledat, řekněme obrazně v tom tichu té klášterní hovorny, kde mu vlastně profesor Ernet odhalil to pozadí tady celé celé špinavé triky, no tak vlastně začal hledat pravdu, aby nějakým způsobem očistil jméno tady tohoto katolického duchovního. No a vlastně tomu Ernety Kolevelenzo, ten Ernety vlastně v tom Kolevelenzu, ti místní řeholníci, kteří tam byli, no tak on doktor Ernety je velice dobře znal a ta svatyně byla spojena vlastně s velice známou španělskou mističkou, a která měla samozřejmě různé detailní vize od do nejmenších detailů, kdy skutečně ona byla schopna v rámci těch svých zážitků duchovních rekonstruovat nebo revidovat vlastně to Kristovo utrpení. Jo. A právě vlastně tady je velice zajímavé, že si musíme uvědomit, že vlastně i Mel Gibson podle některých těchto svědectví, tady těchto, řekněme, duchovních mystiků nebo mystiček, většinou žen z té řeholní větve, řekněme, té katolické církve, no, tak on ji čerpal vlastně pro ten svůj film, o kterém jsem už tady hovořil, tuším, že se jmenoval Kristus, kdy vlastně v aramejštině byl tento film natočen, možná, že to někteří viděli, kde vlastně byl ukázán Ježíš Kristus na kříži úplně zohavený v krvi, tak vlastně, protože nikdy církev takhle nepředstavovala to utrpení Krista na takové úrovni, nicméně je důležité si uvědomit, že v těch evangelích si skutečně čteme to, že ten, myslím, to byl římský setník, nebo ten římský voják, který prostě bičoval Ježíše Krista, tak to nebyl obyčejný bič. Ten bič byl upletený a v tom upletenci toho biče byly kousky rozdrcené kůstky, takže vlastně celý ten bič byl plný takových kůstek, takže vy, když vlastně bičujete toho člověka tím bičem, tak mu vlastně vy vytrháváte maso. Takže, jo, takže prostě samozřejmě to souviselo s tím, že byl tedy pochopitelně takhle silně zraněn, což tedy nějakým způsobem právě i tato mystička v této mystiku Le Valenze to takhle prostřednictvím toho jejího zjevení to takhle interpretovala a revidovala tyhle ty údaje. No a právě podle jejího vlastně vidění nechal právě španělský sochař vyřezat onen dřevěný kříž. To znamená, že vlastně ona měla vidění minulosti, co se stalo a na základě vlastně té její mystického zážitku, té skutečné události, kdy ona se přenesla do toho období, kdy tedy byl Ježíš Kristus ukřižovaný, tak vlastně se přenesla a vlastně tímhle tím způsobem popsala tento, řekněme, výjev. A když vlastně doktor Ernety v těch 50. letech jakoby skutečně zachytil na chronovizoru tu křižovou cestu a ukázal, řekněme, ten filmový záznam, tak vlastně ona vlastně tehdy vyskočila radostí, protože tak, jak se to popisuje v té knize, protože vlastně viděla vlastně Ježíše Krista na té obrazovce úplně stejně, že vypadá úplně stejně, přesně tak, jak ona ho viděla právě ve těch svých mystických extázích. Jo. Takže vlastně ona prostě jakoby potvrdil vlastně to, co viděl tedy ten chronovizor stroj v té minulosti, tak ona jako ta řekněme člověk, který byl schopný se přenést do minulosti a vidět tyhle ty věci v rámci těch svých mystických extází, tak se vlastně tak byla schopna toto potvrdit. A tady si myslím, že je velice důležité si uvědomit to, že ty jednotlivé řeholní řády, ať už katolické církve, nejenom katolické, tak vlastně tady je důležité si uvědomit to, že oni tak stavěli vlastně ty kostely, nebo prostě aspoň to, když se pojďme do té gotiky, pozdější to už je druhá věc, ale já když jsem provadil své známé a přátelé třeba v různých vlastně kostelích, třeba i v České republice, tak jsem ukazoval na různé takové detaily, které normálně předtím nebyli schopni vidět. Já předpokládám, že doufám, jak já se budu dostávat i více do České republiky, tak snad budu mít i nějaké takové tury po České republice, kde byste se třeba mohli se mnou podívat a já bych vám vlastně v rámci třeba některých webinářů, tak by to bylo součástí těch webinářů, že bych přijel a podívali by jsme se v kontextu právě té posvátné geometrie, jak vlastně i katolická církev vlastně tuhletu starobylou posvátnou geometrii využívala, protože tam třeba i ty skla v těch jednotlivých kostelích, to nejsou normální skla, to jsou skutečně alchymistická skla, které mají specifickou funkci vytvářet vlastně, mít vliv silně na vědomí člověka a přenášet ho do určitých takových, řekněme, alas různých takových specifických stavů. A já se tady k těmto věcem, k těmto jednotlivým frekvencím a tímto, řekněme, vibracím dostanu, když budu mluvit jedky o projektu Montauk, protože tyhle ty všechny věci už se souvisí i vlastně s tou praktikou a s tím know-how, která prostě je ukryto ve Vatikánu, které ukryto, řekněme, v těch To ty knihovny nejsou jenom pod Vatikanem, samozřejmě těch míst je minimálně 10, kde jsou ukryté, ať už artefakty od těch starých dávných civilizací, z které jsou staré miliony let, nebo ty jednotlivé záznamy různého typu, protože to nejsou jenom záznamy v kontextu nějakých papírů nebo knih, protože ty záznamy, ty typy záznamů, které vytvářely ty starší pokročilé civilizace, byly různé typy médií. Jo, takže to by bylo taky celkem zajímavé se někde tady k tomu tady třeba dostat. No a ona právě tady v těch mystických extázích viděla tady tento obraz. A tedy Ježíše Krista. A vlastně doktor Ernety, nebo profesor Ernety důrazně vlastně varoval, že vlastně chronovizor nikdy nevyprodukoval žádnou nějakou ostrou detailní fotografii, jo, kde by to bylo v HD rozlišení, jo. Ale prostě hovořil o tom, že ty obrazy na obrazovce byly takové ty klimatické povahy, kdy si neustále se pohybovaly, byly trojrozměrné, ale relativně malé a příliš neostré na to, aby se z nich dal udělat nějaký velkoformátový tisk. Nicméně, jak se vlastně tato fotografie dostala do novin? No, novinář Vincenzo Madaluni na profesora Ernetyho vlastně nesmírně tlačil, aby mu dal nějaký důkaz. A on, když s ním dělal rozhovor nebo rozhovory, tak řekl prostě pořád, on ho dával takový jakoby nátlak, který alespoň podle těch informací, protože my přesně ani nevíme, jak to bylo, protože tady si myslím, je důležité si taky uvědomit to, že katolická církev potřebovala nějaký PR v tehdejší době, protože částečně v těch 80. letech si musíme uvědomit, potom v těch 90. letech docházelo k velkým skandalům, když se

Tak vlastně zjistíme, že vlastně církev, Vatikán hlavně, byl velice provázaný s mafií. Silně provázaný s mafií. Známe velice třeba i všechny ty historické události. Bylo na tom psáno kolik, hodně knih, doktorátů napsáno právě na téma Mussoliniho, právě na téma na to, jak Vatikán vlastně pomáhal nacistům. O tom jsem už tady taky hovořil. Takže potom vidíme tady ty jednotlivé svaté, nesvaté, kteří vlastně v té historii, jak to fungovalo. No a když se provalily tehdy tyhle ty věci, tak Vatikán potřeboval nějakým způsobem nějakou informace nebo věci, které by se přenesly z těch negativních věcí ohledně Vatikánu a spolupráce s mafií, no tak to museli převést na něco jiného. Víte, jak se to vždycky dělá. Musí se něco vymyslet, aby lidé se něco soustředili a potom se třeba v tom parlamentu nebo někde jinde se prostě odsouhlasí nějaké věci, aniž by to lidi zjistili a potom se to dovídají ad acta, jo, třeba. Protože se třeba o tom vůbec nemluvilo, že? Takže jo, tohle to si myslím, že tyhle ty techniky všichni známe za ty poslední leta, že to takhle funguje. No takže tady Vatikán využil tady tuto taktiku taky tímhletím způsobem. No a vlastně profesor Ernetti poznamenal, když vlastně v rámci těch výzkumů, těch lidí, kteří se zabývali na tom chronovizoru, poznamenal, že vlastně Kristus na chronovizoru vypadal velmi podobně jako ten na tom slavném kříži v kole Valenze. No a Maddaloni, hnátou touhou po penězích a senzaci, se rozhodl jednat na vlastní pěst. No a sehnal poutní pohlednici z kole Valenzy, v temné komoře ji zrcadlově převrátil, trochu rozostřil a vydal ji za snímek z tajného vatikánského stroje. Ono je to samozřejmě, ten obrázek nevypadal přesně až takhle, jakoby doslovně, ale že mi to vytvořila umělá inteligence, ale řekněme, bylo to, můžete si to, když chcete vidět přesně tu fotografii, myslím, že se to dá najít ještě na internetu. Já, když jsem se na to díval, tak tam byla, ale mě to přesně ta umělá inteligence takhle nevytvořila, takže alespoň tady máte nějaký takový snímek jeden. No a Vatikán v tehdejší době uvalil na profesora Ernettiho absolutní embargo a hrozbu exkomunikace, pokud by vlastně o chronovizoru ještě někdy mluvil. My jsme se v minulém pořadu i před minulé jsem o tom jasně mluvil, o těch jednotlivých dokumentech, které jsou přístupné, že skutečně tohleto embargo ta hrozba exkomunikace, tyhle ty dokumenty existují, což tedy znamená, že jestli existují tyhle ty dokumenty na téma chronovizoru, tak to znamená, že tím pádem existoval i chronovizor. Logicky. No a Maddaloni vzal a cynicky vlastně zneužil toho, že se, řekněme, profesor Ernetti nemůže nějakým způsobem bránit, nemohl, protože on vlastně nemohl už, když bylo vyhlášeno tady toto, řekněme, ten obrazně řečeno, ten katolický Damoklův meč, který nad něm visel v kontextu toho, kdyby něco promluvil o tom chronovizoru, takže nemohl nic mluvit. Takže vlastně to Maddaloni využil, ten novinář to využil k tomu, že vlastně představil profesor Ernetti jako podvodníka, protože se k tomu nechce vyjádřit a nechce tuhleto věc vysvětlit. No a je zase zajímavé, že potom někteří očití svědkové, kteří byli v blízkém kruhu tady tohoto novináře Maddaloniho, tak o mnoho let později on vlastně to, co jsou ta svědectví známa, tak on v tom malém úzkém kruhu přiznal, že vlastně tu fotku nezískal od Ernettiho, od profesora Ernettiho, ale od anonymního informátora. No a do profesor Ernetti tedy samozřejmě to mlčení, na základě toho mlčení bylo přiznáno, že otec Ernetti je vinen, jo, a on se tehdy samozřejmě k tomu nemohl vyjádřit. Takže právě tady můžeme třeba i na tomhletom vidět, že jestli třeba i vy jako posluchači budete třeba tu tému studovat, dívat se na některé věci, tak můžete vidět prostě nebo číst materiály právě zase ty knihy nebo informace z toho úhlu pohledu, že to skutečně byl podvod, jo, takže můžete přečíst knihu nebo články, kde se podrobně rozebírá tady tato událost, která není vysvětlena tímto způsobem, jak jsem vysvětlil, a bude to vypadat jako všechno, že to je všecko podvod. No nicméně v těch všech dílech toho chronovizoru tady, co máme, tak já jsem tam podrobně vysvětloval tyhle ty věci, že to skutečně podvod není a že tenhle ten chronovizor

0: existuje. Takže je velice důležité se dívat jakoby na všechny ty nitky a na všechny ty věci. Proto já tady říkám pořád ten příklad toho Pavla s tou cibulí, protože my, když odlamujeme vždycky kousiček té cibule, tak se spoustu nových věcí dozvíme. Protože jestli si někdo myslí, že je v tom ezoterickém světě nebo prostě v tom alternativním světě, že ty věci, které tady s námi jsou jakoby předkládány, že to všechno je takhle, jako, že to tak je a že to tak prostě funguje, no tak to je prostě, mnoho věcí je prostě řízeně, je vedené, je prostě záměrně pod kontrolu je nějakým způsobem řízeno, aby vlastně i ten celý alternativní svět prostě šel určitým směrem, který je kontrolovatelný. Jo, znáte. Jo, takže víte, předpokládám, o čem mluvím, a myslím, že jste se všichni mohli natknout na setkání. Já jsem se setkal osobně s několika takovými velice zajímavými situacemi, kdy se ukázalo, že ten velice známý, bylo to v politice, nebylo to tady v oblasti tady rádia, ale v oblasti politiky se ukázalo, že jeden člověk, který je velice takový borec, kterého lidi prostě uznávali, jak prostě bojuje jako proti vládě, no, tak se ukázalo, že vlastně v podstatě je vládou podporovaný a že mu všechno vláda platí. Takže prostě takže byl pod nejlepším drobnohledem a všichni tihleti jeho účastníci tady, nebudu říkat ani v které zemi to bylo, ale všichni tihleti jeho účastníci, kteří prostě ho takhle podporovali, kteří prostě takže ani nevěděli, že v podstatě všechny informace, databáze o těch lidech a všechny ty názory v podstatě dávno ty jednotlivé vlády nebo ta vláda velice dobře věděla, takže aby měla všechny pod kontrolou. Taková jenom zajímavost. No. No a když se podíváme potom dál na, protože když se podíváme na to vůbec tu údajnou diskreditační operaci, ty manipulace, ty věci, o kterých jsem tady hovořil, tak jak to vidíte nade mnou, že to byl podvod, ta jednotlivé fotografie a ty věci, o kterých jsem hovořil, no tak potom vystává další otázka, co se týče, můžeš dát, Pavlíku, další obrázek? Můžete poprosit? Já už jsem o té ztracené hře v podstatě hovořil, o tom si myslím, že asi není důležité se nějak vyvinovat, ale chci zmínit druhý chronovizor Don Luigi Borello a mluvící kamene. To je velice zajímavý, prosím vás, případ. Tam vidíte takové jakoby to kamene, jakoby vajíčko na tom obrázku a to je velice zajímavé, protože tady tenhle ten další katolický vědec, a ono je vůbec zajímavé, když se podíváte, že spoustu věců právě, ani spoustu věcí, spoustu, řekněme, v uvozovkách geniích, my nevíme, protože spoustu těchto vědců geniů, kteří jsou na těch katolických univerzitách právě, ať už i v oblasti fyziky, astronomie, v oblasti fyziky, kvantové fyziky, tak pochopitelně jsou využíváni tajnými službami pro ty jednotlivé tajné projekty. A i ty věci, které my si potom ukážeme v tom projektu Montauk, který navazuje právě na ty starší projekty vojenské lodi, prostě ty projekty, o kterých se budeme bavit později, tak to taky už se souvisí právě se všemi těmito věci. Ono některé věci nejsou odtajněné, tedy declassified odtajněné, ale některé věci odtajněné jsou a my se podíváme velice taky na takové zajímavé věci, které se týkají právě oblasti manipulace s vědomím, manipulace s myšlenkami, přesunu lidí do minulosti. Na ty věci se podíváme. Ta právě v kontextu částečně katolické církve, ale právě v kontextu CIA a těch jednotlivých odtajněných tajných spisů, kde uvidíme spoustu takových, řekněme, potvrzených věcí, jakým způsobem to funguje, protože tam to je velice zajímavá věc, jak se k tomu dostaneme. To jsem vás chtěl k tomu pozbudit, abyste to sledovali, jestli to dneska nestihneme, ale myslím si, že to stihnu částečně. Já dělám webináře na téma právě jak minulé civilizace po celém světě, nejenom vlastně v Anglii, v Japonsku, v Peru a na dalších místech, jak vlastně stavili megality jako takové, řekněme, elektromagnetické svatyně, skrze které manipulovali, skrze které manipulovali s vědomím člověka, a i docházelo tam k určitým zajímavým zážitkům, které se týkaly právě věci souvisejících s přenosem do minulosti a i s věcmi, které souvisely potom, které souvisely s těmi věcmi. Já se omlouvám, mi to přišlo důležitá zpráva, jenom odpovím na to a hned se budu věnovat dál. Tak.
1: Takže, dobře.
0: Jo, tak to bylo. Takže tady je vidět velice zajímavé, protože tady se budeme dostávat, a teďka, když se podíváme na toho domluvčího Borelliho, to je velmi zajímavé, protože vlastně, když my se bavíme tady v těchto pořadech o chronovizoru, tak téměř každý si vlastně okamžitě, že prostě bavíme se tady o profesu Ernetyho a o tom tajném benátském klášteře, kde se i ty věci vlastně děly. A je třeba důležité taky označit to, že ty kláštery většinou stojí, ty církevní místa stojí na místě těch starodávných, starobylých civilizací, které jsou staré miliony let, protože ne všude, ale na mnoha místech, protože ty jednotlivé energie, které na těch místech jsou velmi významné, tak to se vždycky takhle prostě, to se vždycky využívalo. Využívalo a využívá se to do dneška, tady tyhle ty jednotlivé energetická místa. No, ale to, co bych chtěl zmínit, a to ne mnoho lidí, kteří třeba se zajímají o ten chronovizor, nebo jste se začali zajímat, tak nenajdete toto, teď samozřejmě, když jsem řekl to jméno, tak to najdete na internetu, ale to je velice zajímavý katolický kněz, který se jmenoval Don Luigi Borello. A byl to vážený profesor fyziky, byl to člen prestižní Tiberinské akademie v Římě, a to byl velice zajímavý člověk, který vlastně, on se staral o, měl takový vlastně siročinec, kde se staral o stovky upuštěných dětí. A tento muž právě v roce 1967 byl jako první, který vlastně na světě vytvořil a definoval samotný termín chronovizor. A vlastně profesor Ernetti ho od něj vlastně v podstatě převzal. To je velice zajímavé, protože když on se vlastně měl vlastně ten siročinec, to se moc neví, nebo neuvádí se to, tak vlastně ty děti, o které on se staral, tak spoustu těch dětí, tady je velice důležité to, že vlastně ty děti, u dětí je to, že oni jsou schopni jakoby vnímat, řekněme, ty jemné kosmické energie, byli schopni vnímat spoustu věcí, a on, nevím, jak samozřejmě ke všem těm dětem přišel, nebo jakým způsobem se vybíral, protože těch dětí opuštěných je samozřejmě tisíce a tisíce, bylo tehdy v Itálii, ale on si vybíral zřejmě asi nějaké speciálně nadané právě děti, kteří byli takhle jakoby silně nadaní v rámci tady těchto jasnovidecky nadaní, takže řekněme, že měl takovou malou armádu vlastně dětí, které měl velkou armádu dětí, kde on vlastně tady s těmito dětmi on působil, jo, takže a s těmito dětmi pracoval, jo. Takže to je velice důležité si tohle to uvědomit. No, on vlastně nazval tady tento otec, profesor Luigi Borello nazval tady tento chronovizor. A Don Luigi Borello vlastně měl úplně jinou cestu, nebo vlastně on šel úplně na to z jiného stranu, nebo z jiného úhlu, než vlastně ten benátský benediktin, tedy profesor Ernetti. A vlastně profesor Ernetti, on vlastně měl ten systém anten, který měl jakoby zachycovat ty vlny, které jsou vlastně v rámci toho éteru, a na základě toho vlastně on sbíral, vlastně dostával se do těch akašických kronik a vlastně byl schopný nějakým způsobem tyhle ty věci dělat, jo. Takže já ještě promiňte, ještě jednou, no to fakt to je důležité, musím na to odpovědět.
1: teď je ticho takový, jste si nemysleli, že nám to nefunguje.
0: Děda, ne, funguje to, já už to tady jenom píšu, už to bude.
1: Děda pouze odpovídá na důležitý
0: důležité. Já jsem na to čekal celý den, že to je dost důležitá věc ohledně internetu, abych mohl tady působit a mohu vám dělat ty pořady, takže já jsem tady dával nějakou reklamaci, ona se teďka zrovna řeší, takže já jsem kvůli toho, jak jsem samozřejmě nemohl jsem jít do Hurgády a vyřizuje to za mě jeden známý, jo, ten internet, aby to tady všechno fungovalo a bylo to v pořádku, takže děkuji za to, za vaši trpělivost. Takže už je to v pořádku, věřím, že už to bude vyřízeno. No a právě to je velice zajímavé, protože vlastně profesor Borello, nebo jo, tenhle ten velice vzdělaný člověk, on byl přesvědčen, že minulost se nezapisuje pouze do vzduchu, ale že se vlastně taky zapisuje přímo do neživé hmoty. To znamená, chceš něco říct, Pavle?
1: Ne, já jsem zapomněl vypnout mikrofon.
0: A dobře, že se vlastně zapisuje do neživé hmoty. Zase, já bych řekl to slovo neživé, já tady samozřejmě cituji ty jednotlivé zdroje, protože otázka, co to je, jestli je hmota živá nebo neživá, protože my víme, nebo předpokládám, že mnoho posluchačů ví, nemyslím si, že samozřejmě všichni s tím musí souhlasit, to už záleží na tom, do jaké míry jste to studovali, nebo do jaké míry jste se přichylili tady k tomuto názoru, můžou být na to samozřejmě různé pohledy, že vlastně krystaly jsou živé, že horniny a další věci, že to jsou skutečně jako živá anorganická entity, jak jsem částečně o tom mluvil, to jsou velice zajímavé věci a tenhle ten Luigi Borello si tohle to jakoby uvědomoval, když pracoval s těmito krystaly a s těmito jednotlivými kameny a on vlastně viděl vlastně, že ty věci se zapisují do dané hmoty. A on vlastně, ta jeho teorie byla úplně jednoduchá a v podstatě by se dalo říct geniální. On říkal, že vlastně každý zvuk, každé slovo, no co to je zvuk, slovo, no to jsou určité vibrace a tyhle ty vibrace, nebo každý paprsek světla, který vlastně kdy dopadl na ať už je to byla zeď chrámu, skálu, nebo i na kámen, tak vlastně v této hmotě vlastně zanechal neznatelný, ale trvalý fyzikální otisk. A to je to, jak jsme se bavili minule, jestli si vzpomínáte, jak jsem hovořil o tom, že vlastně přijde takový ten jasnovědec, ten detektiv a on už vlastně pozoruje nejenom to chronální pole, ale vidí třeba, že se někde ten daný zločinec dotkl třeba stolu nebo dotkl se jiných věcí. On je schopný tyhle ty věci vnímat. On vnímá ty otisky těch jednotlivých daných lidí energetické, které se prostě propsaly do té hmoty. Takže on je, protože tady je důležité si uvědomit, že co je to hmota. Jo? Když prostě tady zaklepu na můj stůl, no tak to jako vypadá, že to je tvrdé, ale pochopitelně víme všichni, že to všechno, ta hmota se skládá z vibrací. A když byste si vzali příklad potom, kdybychom to rozebrali do šroubku, tu hmotu, no, tak vlastně zjistíme, že v podstatě je to jakoby, že je to vlastně složeno z jednotlivých energií. Tak to si myslím, to všichni posluchači nebo většina ví. No a to vlastně to celé své celoživotní dílo, které vlastně Luigi Borello zasvětil, tak zasvětil vlastně v bádání, které on vlastně v roce 1989 jako on to vydal vlastně v roce 1989 fascinující knihu, která se jmenovala, ona vyšla v italštině, Jak kameny vyprávějí. A já se přiznám, že nevím, jestli ta kniha je v angličtině, ale určitě ji najdete i ve francouzštině, ale v angličtině nejsem si jistý. To ale velice, když už tak najdete zajímavé články. A tam v té knize to je velice zajímavé, že Borello byl velmi k Ernestyho tvrzení kritický, protože on vnímal to, jako kvantový fyzik byl schopný nějak pochopit to, že ty věci se propisují do hmoty a jsou schopni v té hmotě zůstat, ale byl skeptický, co se týče vlastně kontextu toho daného éteru, protože to už tady nechci zacházet do detailu. No a on mu vlastně tady tenhle ten profesor Borella vyčítal profesor Ernestymu to, že vlastně pouze recykluje nějaké staré neověřené teorie a když ho osobně navštívil v Římě, tak vlastně mu otec Ernesty mu odmítl cokoliv ukázat nebo vysvětlit, což tedy samozřejmě pobouřilo tedy Víte, my chlapi jsme někdy takový ješitové, tak ten Borelli byl takový ješita, takže ješito, už to máš ušito, takže ten profesor Borelli, profesor Lucio Borello prostě nedostal, neviděl žádný chronovizor a v tom samozřejmě v něm vyvolalo jakoby dost takový vztek a samozřejmě jakoby podezření, že nic takového neexistuje. No a rozpoutala se tam mezi těmito dvěma kněžími tichá válka. No a Ernety samozřejmě nakonec porušil své nucené mlčení a to, co je zajímavé, že v listopadu 1990 poslal Borellovi takový velmi ostrý dopis, kde rozhořčený dopis v něm prohlásil, že existence jeho chronovizoru je svatosvatá pravda a že vlastně k zachycení křižové cesty došlo v roce 1953, tedy 6 let předtím, než vlastně ten španělský sochař vůbec vyřezal onu zpochybněnou sochu, o které jsme se bavili v Kola Valenze, kde vlastně v tom dopise tohleto věci jakým způsobem potvrdil. Ještě na to bylo několik dalších záznamů. No a Don Luigi Borello samozřejmě on jak byl takový trošku ješitný, tak ho to neodradilo a on pokračoval v konstrukci toho svého, své vlastní teorie a v konstrukci toho, že kněz Ernety tedy lže a došlo vlastně k tomu, že řekl si, že teda já postavím svůj vlastní přístroj. No vlastně na rozdíl od tedy Ernety ho nechtěl spoléhat na nějaké lidské médium, protože se obával, že vlastně psychika člověka může zachycené obrazy nevědomky deformovat, což tedy měl s tím tedy zřejmě určitě zkušenosti s těmi dětmi, protože ty každý z těch dětí měli určité, řekněme, jiné vize některých těch událostí z minula. Ono mi to trošku takhle, ne, samozřejmě nemám o tom podrobné informace, protože ty informace možná jsou, ale nejsou veřejnosti přístupné, tak mi to trošku částečně připomíná ale projekt Montauk, částečně tedy, protože tam těch projektů bylo více, protože některé ty projekty do dneška nejsou veřejnosti známé a zveřejněné. Tak chtěl vlastně vytvořit, Don Luigi chtěl vytvořit jakoby skutečně pravdivý, objektivní, technický snímač, který bude schopný snímat tedy z kamenů a z hmoty tuhletu minulost, tak ono to si tak můžete i konec konců vzít vlastně vy, kteří třeba čtete Bibli nebo stečete Bibli, tak se můžete vzpomenout na ten výrok Ježíše Krista, když říká učedníkům, nebudete-li mluvit vy, budou mluvit kamení. Jo, ono to tak jako tak vypadá obrazně, tak moudře, jakože když vy nebudete mluvit to evangelium, no tak už tady už prostě ty mrtvé kameny budou mluvit. Kdo jiný už by mluvil, když ne vy. No ale samozřejmě tohle je důležité pozorovat to, že já vím, že spoustu vás posluchačů jako tu Biblii moc nemá rádo, samozřejmě ta církev si znovu tu historii, ale je velice zajímavé, že vlastně v té Bibli se točí ukrývá hluboké tajemství a to i potvrdili ruští matematici. Když se podíváte na ty knihy, biblický kód a další, které vyšly v těch 90. letech minulého století, a které jste četli, tak najednou vlastně zjišťujeme, že tam a potom i v rámci vlastně toho metafyzického výzkumu, a už to byl Godard, už to byl prostě další tihleti lidé z toho nového myšlení, z toho hnutí nového myšlení, ať už z Británie nebo ze Spojených států, no tak skutečně rozkodovali spoustu věcí, které my můžeme třeba v té Bibli vidět jako věci, které, to jsou základní principy vesmíru, které fungují, akorát, že samozřejmě církev vzala, protože křesťanství a judaismus je velmi mladé náboženství, které tyhle ty věci vzaly z těch starých kultur, které jsou staré miliony let, které my ani třeba kterým nemáme přístup a vytvořili z toho tady toto, řekněme, metafyzické dílo, které pro některé může být skutečně historické, to už nevíme, anebo prostě vymyšlené tyto příběhy, které jasně ukazují na ty jednotlivé principy fungování vesmíru jako takového v kontextu toho metafyzického, v kontextu, jak funguje vědomí jako takové a vyšší já a vlastně kvantová fyzika. Já o těch věcech budu podrobně mluvit právě na té konferenci, která bude už vlastně 18. v neděli v Brně, bohužel už je tady vyprodaná, bohužel já jsem moc rád, byla vyprodaná už víc jak před týdnem, vlastně všechno se vyprodalo, že jsem musel zavřizovat ty sál, aby byl trošku větší, takže jsem moc rád, že je to takový velký zájem. No a vlastně on, aby vlastně ten Don Luigi Borello dokázal nějak tohleto svoji teorii, tak vlastně on prováděl v laboratoři skutečně takové podrobné, dlouholeté experimenty a on vzal vlastně obyčejnou takovou porezní pemzu a vystavil ji vlastně intenzivnímu bombardování zvukovými vlnami z Verdiho opery a vlastně, když on vlastně takhle obrazně řečeno bombardoval, protože je to krásná opera, Verdi má krásné opery, tak vlastně, když vlastně nějakým způsobem takhle vystavoval tento kámen tady těmto vlastně nádherným vlastně zvukům, tak vlastně potom vzal a ten kámen následně připojil ke svému jakoby sestrojenému zařízení, který on nazval tedy chronovizor, jako první. A ten chronovizor jeho byl vybaven extrémně citlivými senzory a osciloskopem. No a ten výsledek tady tohoto jeho, tak jak to je to tak obrazně vytvořené, ale nějak takhle můžete vidět ten kámen, jak nějakým způsobem, byl to takový ten porový typu kámen, který vlastně byl tím záznamovým médiem. A ten výsledek, který on, ten Don Luigi Borello vlastně uviděl, tak byl skutečně dechberoucí. Protože vlastně se mu na obrazovce se mu podařilo zpětně zrekonstruovat křivky zvukových vln, které byly téměř dokonale identické s původním nahrávaným originálem té Verdiho opery. Takže on vlastně tímto experimentem dokázal, že kameny skutečně slyší a pamatují si. A to je velmi zajímavé, protože tady si myslím, to je zase to, co jsem kdysi už říkal v rádiu, někteří ne všichni to přijali, jakoby řekněme, pochopením, když jsem hovořil o tom, když jsem mluvil o chronální energii a o tom, že vlastně některé krystaly v sobě drží skutečně tu chronální energii, tu časovou energii, která stará třeba i miliony let. To znamená, my máme krystaly z jiných planet, které se dostaly tady na naši planetu Zemi a využívali samozřejmě i atlantská civilizace, protože oni se používali prostě, nebo používali se vlastně tyhle ty krystaly a už byly vlastně od nás z planety Země nebo z jiných planetárních uskupení v naší sluneční soustavě nebo jiné. To my přesně nevíme. No tak oni se používali třeba i vlastně v těch pyramidálních v různých konstrukcích, když se budeme bavit třeba o pyramidách jako takových, tak když se vrátím samozřejmě k literatuře, kde se jasně hovoří o dvou pyramidálních válkách, které byly, kdy Ninurta vešel do toho vyznáme z těch egyptských textů, kdy vešel vlastně Ninurta do pyramidy a vzal vlastně ty kameny a vlastně deaktivoval tu danou pyramidu, která vlastně byla jako zbraní, sloužila jako zbraň hromadného ničení. A to není jenom podle teorie Farella. Jo. Tady se můžeme podívat, že tyhle ty aspekty, jako Farel to, on jako by na to nepřišel. No, máme těch spoustu aspektů, můžeme vidět i od Zacharia Sitchina, jo, protože Zacharia Sitchin velice zajímavě, když to nějak chronologicky seřadíme a seřadíte si ty knihy a budete vybírat si ty jednotlivé věci, co Zacharia Sitchin napsal, tak tam můžete vidět velice krásně vlastně tu chronolitu první a druhé pyramidální války a uvidíte v tom, jak krásným způsobem a velmi důležitým, jak hrály ty jednotlivé krystaly v těch pyramidách, které ukradl třeba ten Ninurta, hrály obrovskou roli právě v deaktivaci vlastně pyramidy jako zbraně hromadného ničení. A tady by to potřebovalo jako hlubší vysvětlení. Já mám na to webinář, na tady to téma celý, kde vlastně to podrobně technicky vysvětluju. Vysvětluju to tedy o hodně podrobněji, než tedy v těch záznamech, jak to vysvětluje tedy Jarda Chvátal. Já si myslím, že by to takhle určitě vysvětlil, no nicméně nemám k tomu příležitost, možná, že se třeba sám k tomu vrátí. Jenom jsem chtěl říct, že to podrobně vysvětluji hlouběji technicky, kdy vlastně, protože jsou, řekněme, papíry, jsou různé dokumenty, které tyhle ty systémy podrobně popisují, a jsou i další vlastně výzkumníci, kteří se tímhletím podrobně zabývali, tím orgánům, když to takhle řeknu, kteří se tím zabývali. Takže to jsou velmi zajímavé, fascinující věci právě o těch jednotlivých kamenech. Takže kameny mluví. V kamenech je svědectví, ať už je to zvukové svědectví, chronální svědectví, takže ty jednotlivé krystaly, oni skutečně mají obrovskou moc, to my víme. Ale když už se tady bavíme, ty krystaly se dají využívat i pro další, samozřejmě další věci, co se týče právě i co se týče cestování do minulosti, protože to už zase tady narážím na vlastně na to vejce Nostradama, jakým způsobem vnitřně bylo vytapetováno, jakými způsoby, jakými krystaly, jak vlastně fungovalo to celé jeho vejce, to, co jak on byl schopný se přenášet, a to nevíme, jestli jenom fyzicky nebo i pouze psychicky do budoucnosti. To jsou velice zajímavé věci. A já bych, když tak možná bych mohl taky udělat na to nějaký webinář, protože já bych to možná nazval tajemství křivých zrcadel a tajemství kosmických krystalů, protože to je fascinující téma právě v kontextu tady tohoto tématu, protože s tím souvisí právě i ten jednotlivé věci právě z projektu Montauk. A myslím si, že teď asi přišlo, protože teď bych mohl mluvit o té teorii, která vlastně teorie mluvící hmoty, kdy vlastně jak neutrina zaznamenávají naši historii a jakým způsobem vlastně to je zaznamenáno v kontextu vlastně profesora Ernettyho a v kontextu profesora Dona Luigiho Borelliho, kdy on vlastně vzal tento fyzikální model a on vlastně ten model nazval unitární teorii fyzikálního vesmíru. Jo, přičemž on se opíral o samozřejmě revoluční výzkumy italského vědce Cesara Colangeliho, kdy on vlastně profesor Borello tvrdil, že abychom pochopili vlastně paměť hmoty, tak musíme se ponořit hluboko do subatomárního světa a opustit právě tu zastaralou představu, že informace vlastně, řekněme takhle, se v přírodě ztrácí, někde dostracena. Takže to bych chtěl, a o tom budu mluvit příště, navážu na to, co se týče fotonů, co se týče zvukových vln, a chtěl bych vlastně tady tohleto, chtěl bych o tomhletom podrobně mluvit příští za 14 dnů podrobně na toto téma. A teďka bych se chtěl přesunout právě k velice zajímavé věci, a to se týká právě projektu Montauk. A já jsem tě chtěl, Pavlíku, poprosit, jestli by si tam mohl dát ten obrázek, co jsem ti poslal, ten první. Nevím, jak si ho očísloval, jestli je to možné. Tak, tady tenhle ten. Dobře. Tak, jo, děkuji moc. No a teď se dostaneme právě, protože ty věci spolu souvisejí, proto já jsem to tady na tomhle tom obrázku, takhle jak to vidíte, udělal. Ono je důležité si uvědomit, že vlastně my se tady bavíme o italském Vatikánu, bavíme se tady o CIA, ale jsou vlastně rovnolehlé projekty, které můžeme vidět i v Sovětském svazu, které byly, nebo ještě předtím, před Sovětským svazem, v tehdejším Rusku. Možná, že si vzpomínáte, já jsem tady před nějakou dobou mluvil trošku o, nebo vlastně jsem zmiňoval tady v těch minulých dílech jsem vzpomínal právě tu expedici Barčenka, to byl rok 1922, expedice Barčenka právě na Sibiř a odhalení právě velice zajímavých věcí. Mluvil jsem tady o té civilizaci Čun, mluvil jsem o tady těch věcech, které souvisely s Vatikánem, kdy vlastně pod Vatikánem, protože vlastně ten Vatikán stojí na bývalém chrámu Mitry, tedy mitraismu. To je velice zajímavé, protože tam se našla schrána s těmi jednotlivými artefakty pod Vatikánem, kterou tehdy, v tehdejší době ještě předtím našli vlastně templáři, kteří se spojili právě s tady tohleto podzemní civilizací Čud na Sibiři. A vlastně Barčenko znali vlastně a já osobně si myslím, že se dostali do kontaktu právě s tady touto velice rozvinutou podzemní civilizací, hyperborické civilizace, kde s ním vešli do kontaktu a získali spoustu informací a myslím si, že získali nějaké know-how a technologie, které jim napomohly vlastně k jejich, řekněme, výzkumu. No a samozřejmě Američané v kontextu tady k výzkumu Nikoli Tesly, řekněme, tomu naříkám, říkám tomu akce šlahnutý kufřík, šlahnuté desky z trezoru Nikoli Tesly, které se samozřejmě někdy k té jeho rodině po smrti nedostaly, protože byly samozřejmě, jak se to vždycky říká, v rámci bezpečnosti Spojených států byly zabaveny, když Nikola Tesla zemřel, oficiálně zemřel v hotelu, tak tam oni potřebovali určité informace k tomu, protože Nikola Tesla se nechtěl na tom projektu, tak jak tady vidíte tu loď z toho roku 1943, a to, kteří určitě mnozí víte, co se v tom roce 1943 stalo, protože jste tady sledovali ty jednotlivé pořady sledovali jsme ty jednotlivé pořady na svobodné vysílači Sledujete mnoho let. Nicméně ono to souvisí s projektem Montauk. A ten tady vlastně ti lidé, kteří odhalili vlastně v té knižní monografii, je to pětidílná knižní monografie, ono vyšlo v podstatě těch knih dohromady, těch knih vyšlo 5 ohledně Montauk. Jo, projektu. Vydávalo to, myslím, vydavatelství Skybox, teď si nepamatuju. A ono je tam, to je právě velice zajímavé, protože tady se hovoří, to je kniha na téma právě fyziky časových průchodů, o radarové neviditelnosti, o kontrole lidského vědomí, a bude se tam v těch jednotlivých knihách se hovoří o jednotlivých frekvencích 410 až 450 MHz. A v těch knihách to je velice zajímavé, že se zde hovoří právě o orgonových radiosondách Wilhelma Reicha. Určitě vy, kteří sledujete tady oblast ezoteriky delší dobu, tak vám jméno Wilhelma Reicha určitě je známé, protože to byl pro mě genius, který on nazýval tu životní energii orgonem, a protože to je ze slova organismus nebo orgasmus. To je vůbec velmi, prosím vás, když už se o tom zmiňuji, to je velmi, velmi zajímavá historie tady tohoto člověka, protože to souviselo potom v projektu Montauk s orgonovými generátory, které právě vymyslel Wilhelm Reich. Takže oni oficiálně řekli, že to je hloupost, že to je pseudověda, se vyhlásilo, ale pochopitelně tyhle ty veškeré, bylo to Wilhelmu Reichovi zakázáno, on se dostal před soud, protože to dále používal, protože léčil lidi na rakovinu, další věci, a potom chudák nějak prostě zemřel ve vězení. Nepředpokládám, že by to bylo hlady. Byly tam zřejmě nové jiné důvody, ale to na to nemáme žádné důkazy, jak to bylo. Nicméně, to, co je zajímavé, tak ten Wilhelm Reich, pro vás, tedy, kteří nevíte, kdo to byl, tak on vlastně objevil univerzální životní energii, kterou on nazval orgonem. A on to, tak jak jsem řekl, on to odvodil od toho slova organismus, orgasmus, protože tohleto velice souvisí, a proč si řeknete, co tady, jakou roli tady hraje sexualita, tady v této věci, ta životní energie. No, hraje velmi vysokou roli, protože když se podíváte na, řekněme, na staré, když se ponoříme, řekněme, do východní různé filozofie, nejenom vlastně, no, do indické filozofie, tak vlastně zjistíte, že vlastně v kontextu sexuality a v kontextu vlastně sexuální energie tady to hraje velmi, velmi důležitou roli. A můžeme to vidět i ve všech těch jednotlivých náboženstvích starověkých, kde ta sexualita, kdy vlastně byly jednotlivé kněžky v těch chrámech, a kde samozřejmě, aby se člověk mohl spojit s božstvem, tak procházel vlastně tím, že vlastně ty kněžky byly prostituty, které nějakým způsobem navozovaly tu atmosféru průchodu do těch nových sfér právě v tomto kontextu. Tam na to byly určité důvody, to teďka prostě nechci nějak zmiňovat, prostě já nejsem doktor Uzel, abych tady některé věci tady podrobně popisoval, nicméně jsou to věci, ke kterým si myslím, že se můžeme vrátit později. No tak on vlastně, ten Wilhelm Reich, on hovoří, že tahle ta energie vlastně, tedy hovoří o tom, že proudí všude kolem nás, a vlastně když se zablokuje tato energie, nebo rozvíjete si to jinak, energie či jiná. Nicméně já si myslím, že ty jednotlivé určité energie, že se trošku jiné. Že my tady musíme si rozlišit, že jsou tam jiné rozdíly mezi orgonovou energií, mezi či pránou životní energie, protože těch energie je několik různých typů a lidé to někdy zaměňují. A to je právě důležité to nezaměnit, protože v různých vibracích, v různých frekvencích máme různé ty typy této životní energie. A to je velmi důležité, protože my Slované, já jsem to už tady zmiňoval, my Slované měli, nebo měli jsme víc jak 33 různých smyslů. My máme teďka těch klasických 5 smyslů, které jsou vlastně jakoby naše fyzické smysly, kde my vnímáme čich, jo, vidíme dotek a tak dále. Ale to jsou ty tělesné smysly, kdy my vlastně musíme jít dál prostě za ten horizont a začít používat ty duchovní smysly, které my máme mnohdy deaktivované. A teď samozřejmě je otázka, jakým způsobem aktivovat ty jednotlivé smysly v rámci duchovního rozvoje, v rámci chápaní těchto věcí a jak prostě to potom vlastně používat, ať už pro svoji zdraví, pro svoji, řekněme, prosperitu, pro svoji další věci, které s tím souvisejí a pro pochopení vlastně, propojení se vlastně s tím holografickým vesmírem. Takže vlastně, když se bavím o tom typu tady té orgonové energie, tak vlastně on, vlastně aby zachytil tedy tuhletu energii, tak on vlastně vytvořil orgonový akumulátor. A ten orgonový, to šlo vlastně v podstatě o takovou, jakoby, vypadalo to jako telefonní budka, kde si vlastně člověk vlastně sedl a tam to bylo vytvořeno z určitých materiálů. Bylo to z dřeva, z bavlny, protože zase on čerpal z těch slovanských zdrojů, protože oni věděli, že vlastně to dřevo drží pětinásobně víc té chronální energie, třeba než hliník z těch kozirových zrcadel. Jo, třeba. I bavlna hrála velice důležitou roli. No a a další typ různého anorganického materiálu, jako z různých kov, jo, tam hliník a tak dále. No vlastně člověk, když si sedl do toho boxu, tak vlastně ta energie se měla koncentrovat a měla ho tedy léčit a vylečilo třeba z té rakoviny. A jak ho vylečilo? Protože tam se vlastně koncentrovala ta daná energie orgonova takovým způsobem, že vlastně ta disharmonie, která byla v jeho těle, tak vlastně na těch různých frekvencích vlastně se harmonizovalo to jeho tělo a skrze tu harmonizaci docházelo k tomu, že vlastně už samo bylo to, tělo bylo schopné se samo léčit a vylečilo se. Jo. Tady došlo bohužel samozřejmě k tomu, že americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA označil ty Reichovy přístroje jako, že to je podvod. Reich byl odsouzený, dali ho do vězení, že porušil ten zákaz, jak jsem říkal, no a v roce 1957 ve vězení zemřel. Nepředpokládám tedy hlady, jak jsem už zmiňoval. Jo? No a ty knihy byly spáleny. Jo? Ono je ještě dobré, že se zachovaly některé věci, najdete ty některé věci v té elektronické formě do dneška, takže to je dobré, že se některé věci zachovaly. Takže to jsou věci, které právě se potom používaly tady i v tomhletom tajném projektu Montauk. Jo? A tam šlo o speciální technologii tohokového speciálního křesla, kde potom v rámci té technologie byly používané určité časové smyčky, kde velice hrálo důležitou roli i věci v kontextu řekněme tajných projektů Rainbow Phoenix 1, 2 a 3. Tady se už v těch různých pořadech se tady o některých projektech už hovořilo, to nechci jak podrobně zmiňovat, ale nebo i ty jednotlivé, řekněme, planetární uskupení a pyramidální třeba na Marsu a další, které hrály velmi důležitou roli v tomto kontextu i těch dalších projektů, které se týkaly právě toho narušení toho časoprostoru, protože vlastně ty, jak jsem říkal, ty pyramidy, jo, jak to vidíte, to mám i v té znělce, tam, kde ten chlapík sedí na to velbloudovi, tam máte ty pyramidy skutečně to přísloví, že lidé se bojí času, ale pyramidy se bojí času, jo. Že pyramidy se skutečně bojí času, protože pyramidy jsou schopny ovlivňovat ten časoprostor. Tak jak jsem to hovořil. No a tady právě v těch jednotlivých experimentech, tady v tom, to jsou velice zajímavé věci, protože tam můžeme vidět skutečně, jak Spojené státy podrobně vlastně ten výzkum tajný v těch Spojených státech, jak vlastně zkoumali vědomí, zkoumali nejenom kvantovou fyziku, ale vlastně ovlivňování, nebo řekněme procházení tím časoprostorem v kontextu té kvantové chronologie, jo, speciální věda kvantové chronologie. A tady to je zajímavé v tom, že já si osobně myslím, že tady částečně ti autoři, to je můj osobní názor, to je můj názor, nemám na základě určitých, řekněme, dalších jakoby mých logických dedukcí nebo jiných knih, ne, které jsem na to téma četl, nebo řekněme dokumentů, kdy vlastně ten Preston Nichols a Peter Moon, protože ten Preston Nichols to byl vlastně elektroinženýr, byl to vynálezce, on byl vlastně technický ředitel toho projektu Montauk a vlastně Peter Moon jako výzkumník, který vlastně založil vlastně to nakladatelství Skybox, protože mu to nikdo samozřejmě nevydal ty knihy. Normálně, jo. V New Yorku. No a tak oni vlastně, když se dali dohromady, tak oni vlastně začali se podrobně popisují v té knize, popisují právě ty, protože vlastně tam došlo odhalení, řekněme, té smazané paměti Prestona Nicholse, kde on vlastně hovoří, vzpomíná spoustu věcí a je důležité, že Peter Moon je velice známý, byl velice známý odborník v oblasti okultismu a různých takových, řekněme, alternativních těch právě různých teorií, kde si vlastně byl schopný nějakým způsobem propojit, řekněme, na základě hlubšího studia, si byl schopný propojit, řekněme, věci, jak vlastně ty jednotlivé korporátní vazby jako Siemens, Cardion a další korporace, jak vlastně v rámci i tohoto projektu hrál mi velice důležitou roli. No to jednoduchte si uvědomit, že ten Gerhard von Siemens, když stál na té pyramidě, ono se totiž chybně uvádí, že to byl jeho bratr, to nebyl jeho bratr, byl to skutečně, když si přečíte ten německý originál jeho životopisu Gerhard von Siemense, tak skutečně ten Siemens, když stál na té pyramidě v Gize, tak jako ho tam koupil ten elektrický proud, to nějakým způsobem, jo, on to tam popisuje a on velice dobře znal tyhle ty souvislosti, takže potom i ta korporace Siemens podle Petra Moona a podle jeho samozřejmě výzkumu, tak vlastně tam hrály tyhle ty korporace a další velice významnou roli a samozřejmě i Vatikán a jednotlivé zednavské struktury. A byly do toho zapojeny i návazné výzkumy právě v rumunském komplexu v pohoří Bučegi a matematicko-fyzikálních patentů doktora Davida Andersona. Jo, to je velmi, velmi důležitý takový, řekněme, tyhle ty věci si dát dohromady. A tam je to skutečně ten projekt Montauk reprezentuje vrcholný tajný výzkumný program, který spustili vlastně, který byl spuštěný po druhé světové válce na základně Camp Hero, Montauk Point v Long Island. A on navazoval vlastně na fenomény, které vlastně byly nalezené během vlastně toho filadelfského experimentu, ten projekt Rainbow, tak jak to vlastně vidíte tady k ten rok 1943 tam tady jak vidíte tu, jo, tady ukážu, tady vidíte tu loďku, jo, 1943. Takže to samozřejmě navazuje právě na tyhle ty výzkumy té lodi USS Eldridge, o které se tady o tom hodně mluvilo, hovořilo se o tom, psaly se knihy. Nicméně to, co neslyšel jsem tady v rádiu, že by někdo zmiňoval z těch badatelů na Svobodném vysílači nebo někde jinde, že se zachovali, že by lidé prostě někteří přežili a přežili ty skutečně, kdy se přenesli do minulosti a kde se vrátili jako tělesně. No, že se přemístili. Přemístili se fyzicky na některá místa, ale přemístili se i v minulosti, protože když se podíváme na výzkum Nikoly Tesly, tak si vlastně přečítáme v těch jeho výzkumech to, že on byl schopný normálně fyzická věc, jak to byly kameny nebo různé předměty, on byl schopný normálně přesouvat na vzdálenosti stovek kilometrů. Tohle normálně Nikola Tesla dělal a potom, když začal samozřejmě dělat ty výzkumy se psy, s kočkami, tak samozřejmě ti psi trpěli, umírali a potom Nikola Tesla nechtěl dál na tom pokračovat, protože si uvědomil, že musí být některé splněny určité požadavky, které technologicky nebyly možné. Nicméně oni už potom ten výzkum dělali bez účasti Nikoly Tesly samozřejmě. Jo. No a tady je zajímavé to, že vlastně, že ten výzkum, ten Montauk výzkum, on kombinoval elektromagnetické ovlivňování lidské psychiky, právě tu Reichovu orgonovou energii a speciální radarové technologie právě na těch jednotlivých, řekněme, frekvencích mezi 410 a 450 MHz, kdy vlastně docházelo ke kvantovému posunu vědomí, což tedy skutečně vyvrcholilo teda tím, že v tom roce 1983 došlo k fyzickému protržení časoprostorového kontinua a vytvoření stabilního časového tunelu, který propojil roky 1943, 1963 a roky 1983. Právě proto to tam na tom slajdu vidíte ty tři roky. A to je velmi zajímavé, protože já budu už, teď na to už není čas, budu to, se tomu věnovat ten další pořad, protože jsem chtěl tady zmínit ještě jeden velmi důležitý dokument, který třeba si můžete mezi tím na příští pořad, jestli chcete, nebo jak to budete sledovat, který byl odtajněný. Je to speciální materiál, který se jmenuje, je to ten materiál se speciálně jmenuje, je to v podstatě Gateway Experience, který byl prováděn v Monroe Institutu. A je to v podstatě, ten dokument je to dokument armády Spojených států z roku 1983. A on byl vlastně odtajněný, takže vlastně už není tajný, protože tady je super to, že vlastně ve Spojených státech platí vlastně zákon, že po určité době se musí některé věci odtajňovat a že vlastně občané Spojených států mají právo na některé dokumenty, ale a samotím souvisí to, že jsou ty některé dokumenty ať už bezplatně nebo potom finančně, musíte za to zaplatit, ale jsou vám prostě jakoby zpřístupněny. No a tenhle ten dokument najdete normálně na internetu, kde vlastně si ho můžete, vy, kteří umíte anglicky, nebo si můžete potom dát přečíst. Je to dokument CIA RD 596-00788R001-700-21-00165-5. Takže tohle je přímo zdroj, který si můžete najít. Jestli to nenajdete na Google, tak to najdete na Yandexu. CIA, tedy CIA, RDP 96-00788R001-700-21-00165-5. Takže to je zdroj, který si může každý z vás ověřit, vy, kteří máte zájem, nemusíte samozřejmě. A tam podplukovník Wayne McDonnell, on tam společně vlastně s velitelem té operační skupiny armády Spojených států US Army Operational Group a s doktorem Georgem G. Mead, tak vlastně v tom roce 1983 to je dokument, který právě hovoří velmi zajímavou věc, protože ta deklasifikovaná zpráva, která se jmenuje Analysis and Assessment of the Gateway Process, tak ona představuje velmi unikátní historický a vědecký dokument, který je vlastně vytvořený na vrcholné úrovni zpravodajských služeb Spojených států amerických, kde vlastně tam je vypracována tajná zpráva podplukovníka Wayna McDonnella, jo, který byl velitelem detachmentu operační skupiny armády Spojených států, která spadá pod velitelství a zpravodajství a bezpečnosti armády Spojených států. A ona sídlila v tehdejší době na Fort George v Meade v Marylandu. A to je velice zajímavý dokument, protože tady si musíme uvědomit, že tady vidíme určité korelace právě s tím projektem Montauk, o kterém budu vlastně návazně dále hovořit, protože tam je důležité si uvědomit ten geopolitický kontext. V těch 80. letech toho 20. století probíhala samozřejmě intenzivní fáze studené války. Teď někdo by zase řekl studená válka. Já osobně si myslím, že tak, jak nám to ukazuje spoustu dokumentů, a tady i částečně byly ukázány tajné kosmické programy mezi Američany a Sověty během studené války, takže potom si můžeme skutečně dát otazník, do jaké míry to bylo navenek studená válka, na druhé straně, do jaké míry tam vlastně byla nějaká organizovaná propracovanost a řekněme soudržnost armády nebo tajných služeb Sovětského svazu a Spojených států, to je velice zajímavé. Tady tohleto a je spoustu, řekněme, i náznaků některých whistleblowerů, kteří hovoří i o tom, že v podstatě, když se podíváme na některé věci, tak se ta historie moc ani do dneška nezměnila. Ale to už je druhá věc, to je spíše do jiných politických pořadů. To tady, já se to snažím tady tyhle věci více vám tady rekonstruovat v kontextu tady těchto dokumentů a v kontextu těch technologií, což tady je záměr tady toho, tady našeho pořadu, toho všeho míru. No a ta je velmi zajímavé, protože vlastně Sovětský svaz on do výzkumu parapsychologie, psychotromiky a ovlivňování vědomí věnoval obrovské množství peněz. Víte, že už jsem tady částečně o těchto těch věcech mluvil v minulých pořadech a právě tak jako se ukázalo, že vlastně Sověti byli v tomto mnohem dál než Američani, tak pochopitelně ten povyk tajných služeb americké armády samozřejmě vyvolal to, že museli nějakým způsobem začít s tímhletím nějakým způsobem jednat, protože pochopitelně ty jednotlivé věci potom souvisely, řekněme, i vlastně s podporou generála majora Alberta Blebina, který byl velitel INSCOMu a kde vlastně vznikaly tajné projekty jako třeba Stargate. Jejíž cílem vlastně bylo ověřit, zda lidské vědomí dokáže skutečně získat informace na dálku bez použití fyzických senzorů. Ten remote viewing, o kterém se už se tady zmiňoval v kontextu tehdy té ambasády v Iránu, jestli si vzpomínáte na začátku. No a tady tenhle ten dokument je velmi, velmi zajímavý a my se tady k tomuto dokumentu Gateway Experience podíváme, protože tam budeme probírat oblasti právě v kontextu biomedicínského inženýrství, v oblasti neurovědy a holografického mozku, v kontextu kvantové a teoretické fyziky a v oblasti právě, řekněme, demystifikace oficiálních vědeckých zdrojů, protože ty jednotlivé oficiální mainstreamová věda pochopitelně jedny věci říká a potom na druhé straně se dělají různé tajné projekty, kde je to úplně přímo naopak. Takže tak, jak je to s Albertem Einsteinem. On na jedné straně něco říkal a na druhé straně potom v těch tajných projektech samozřejmě byl účasten. Jo? No ale tak to prostě funguje, to je celkem logické, že vám nikdo, žádná vláda a zvláště armádní jednotky nebudou ukazovat technologie, které prostě jsou 30-40 let dopředu a které jsou schopny spoustu věcí dneska dělat, do kterých by třeba si můžeme jenom domyslet, nebo je třeba vidíme v těch science fiction filmech. Jo? Takže to jsem vás chtěl navnadit na to příště, o čem se budeme bavit. A já jsem tady ještě chtěl v rámci toho projektu Montauk, že vidím, že 52, tak jsem chtěl vlastně prostě, jak je dobré, že my máme skutečně dneska přístup a máme možnost studovat tyhle ty různé, řekněme, kdysi potlačené fakta z historie, a můžeme se zpětně k něm vracet a můžeme si potom říct, tak to je zajímavé, no tak jak nám kdysi prostě před těmi 30-40 lety, jak nám tady lhali, jak nám tady některé věci vykládali a teďka vlastně, když ty věci jsou odtajněné, tak už víme, jak to bylo, tak potom se člověk potom začíná říkat, no tak jak to teda potom vlastně funguje v dnešní době. To historie se nemění, zůstalo to úplně všechno stejné. Takže jedna věc je, co se říká oficiálně, a co se zakazuje, no a potom to, co se zakáže, tak se to potom v těch tajných projektech prostě používá, jo, protože někdo chytrý, třeba jako ten Wilhelm Reich, prostě vyšel tady s těmi věcmi, no tak to zakážeme a budeme to používat tajně pro vojenské účely a pro výsledky určité. No a tam se Nikola Tesla nepodvolil, vy víte sami, že ho jednou prostě přejelo auto, on byl natolik moudrý, že znal, že elektřina léčí, takže byl schopný zregenerovat vlastně svoje svalstvo, to, jak ho vlastně přejela vlastně to auto, tak vlastně nezemřel. No až potom tedy došlo až ke konci toho jeho života. No a vlastně takže vlastně ti všichni další, řekněme, hrdinové jako John von Neumann nebo Wilhelm Reich, Nikola Tesla a další, vlastně tyhle ty jejich know-how bylo použito právě k vytvoření tady systému, které souvisely s ovlivňováním mysli a souvisely právě s tím, kde, jakým způsobem se dá ovlivňovat a sledovat vlastně fungování lidského vědomí v kontextu právě časoprostorové mřížky planety. A to je velmi zajímavé, to vás chci právě už tak trošku navnadit na ten další díl, jako takový, si myslím, dobrý zákusek, protože to si myslím, že je velmi fascinující a velice zajímavá věc v kontextu právě toho, v kontextu právě té časoprostorové mřížky planety a jakým způsobem vlastně došlo v rámci těch toho projektů k proražení k proražení vlastně této, jak došlo vlastně k proražení této a vytvoření vlastně tohoto časoprostorového tunelu, který vlastně byl vytvořen ten stabilní časový tunel, který propojil vlastně tyto roky 1943, 1963 a 1983. A to ještě jsme se nedostali k velmi zajímavým a fascinujícím věcem, které se týkají minulosti 16., 17., 18. století. Já totiž, když studuju staré knihy, staré materiály z toho 15., 16., 17. století v různých jazycích, tak já si stále začínám uvědomovat i ty věci, co se týče těch jednotlivých cestovatelů v čase. Třeba cestovatelů čase v 17. a 18. století, nebo v 18. a 19. století. To jsou fascinující věci, protože máme tady spoustu takových lidí, kteří takhle těchto cestovatelů

0: řekněme, cestovat tady tímhletím, tohletou, řekněme, časoprostorovou mřížkou. Já bych to možná neřekl cestovat, já bych to řekl přeskakovat. Jo. Řeknu to tedy v kontextu právě skutečně té, řeknu tedy v kontextu skutečně tady téhleté časové vědy, že skutečně jakoby v pochopení toho principu té mřížky, kdy jsou jednotlivé vlastně jakoby frekvence, kde máte minulost, současnost a budoucnost, kdy vy vlastně přeskakujete, teleportujete se okamžitě boom a přeskakujete do těch určitých jednotlivých let a nejenom jakoby mentálně, ale i jako fyzicky. Což je bez narušení samozřejmě vašeho jako člověka jako takového. A potom možnosti přenesení se zpět. Ale to jsou otázky právě už potom té představy. Já se osobně jako neznám přesně podrobně ten princip samozřejmě, ale jako myslím si, že částečně ty filmy, které my vidíme science fiction, částečně to tam popisují, i když si myslím, že ten systém je trošku složitější a určitě je udělený takovým způsobem, že máme poskytnuto minimálně jenom tak 10-20% informací, aby jsme si spoustu věcí nedomysleli. A nebo už potom ty technologie šly tak dál, že se prostě rozvinuly. A nebo byly, řekněme, od zpřístupněny těmi jednotlivými mnohem rozvinutějšími civilizacemi, ať už těmi zemskými nebo těmi mimozemskými, takže vlastně mohly by potom v rámci těchto projektů třeba používány. Takže tam si potom podíváme i na, ty, na to, co vlastně došlo k tomu, kdy vlastně tomu Prestonu Nicholsovi a Duncanu Cameronovi, kdy vlastně jakoby byla vyčištěna paměť a mu byli schopni vlastně reverzně tu paměť vrátit a kde oni vlastně popisovali tyhle jednotlivé zážitky, co se týče těch časových posunů. Jo. Takže to si myslím, že je ta svědectví těch přímých svědků, kteří tyhle ty různé věci prožili v oblasti nového elektromagnetismu a těch dalších věcí, které jsem zmínil, tak si myslím, že to jsou fascinující věci, ale to jsem vás chtěl tedy pozvat na ten příští díl, kde všeho míru budeme o tady těchto a tom tajném dokumentu, který jsem vám řekl, který si můžete najít třeba, anebo právě o tady tomhletom o tomhle projektu Montauk, který právě navazuje a budeme se bavit o těchto velice, velice zajímavých věcech v kontextu pokračování Fila Delfského a Montauk projektu jako takový, kde uvidíme různé typy kvantových úrovní existence, různé modely sfér, jo, budeme propojovat jednotlivé ty věci, řekneme něco i Aleister Crowleyovi, jo, a dalších věcí, které skutečně v kontextu vlastně toho těch záležitostí na Long Islandu a nebo pohoří Bučegy v těch jeskyni v Rumunsku skutečně spolu souvisí a jsou velice zajímavé právě v kontextu toho časoprostorového intervalu. Jo? Takže to jsem vás chtěl tedy na to takhle navnadit. No a předávám teda tím slovo Pavlíku tobě. Čím co se týče té konference, ta konference, kterou mám 18.10., tak už je vyprodaná. Takže jsem chtěl poděkovat všem, kteří jste si objednali a těším se na vás v Brně a těším se taky, že přijedu na Palouček 17. Teple se obleču a vy taky. Takže se na vás těším taky toho 17. na Paloučku a dneska v noci odlétám do České republiky. Ano, takže už mám tady, koupil jsem si novou zimní bundu, takže jsem vybavený. Dáte mě tam grok a nezmrznu tam, protože tady chodím v tričku a tady dneska bylo zase 30 stupňů.
1: Tak dneska tady bylo celkem slušně kolem 16 stupňů, ale svítilo i sluníčko, takže výborný to bylo. Věřím tomu, že to tady bude až do soboty minimálně, i když v sobotu se to má samozřejmě jako vždy zkazit, no tak uvidíme, do pátku to má být dobrý. Ale snad jen to tentokrát opravdu to počasí nevyjde. Takže jak vidíte tady na obrazovce, srdcem k srdci, odpoledne o cestě za svobodou a vnitřní celistvostí 17.10.2026, tady je pozvánka na tuto akci. Takže ještě jednou, pokud někdo budete chtít a už se začínáte hlásit, tak se hlašte dál na stránkách www.mezi-svimi.cz. Ano, ještě jednou www.mezi-svimi.cz a tam se přihlašte. Ještě určitě volné místa jsou. To je

0: opalučku a teď tady vidíme ještě druhou akci, kterou má Zdenda hned druhý den, 18.10. Probuzené vědomí, pět pilířů celistvého života, metafyzická masterclass konference od 11 do 18 hodin v Brně. Nevím, kde to přesně je, Zdendo, ty bys to měl vědět, zkus to blíže specifikovat.
1: To už lidé, kteří dostali tu konferenci, takže ví, kde to je. Už ten rozeslané, je to uzavřené, takže bude to v Brně. Chtěl jsem všem poděkovat, že se té konference zúčastní. A co se týče toho, vy, kteří tam nemůžete přijet, nebo jste nemohli přijet, psali jste mi, telefonovali jste mi někteří, že byste chtěli, buď jste měli třeba narozeniny, nebo jste nemohli přijet z různých důvodů, tak to bude nahráváno, takže vlastně potom budou některé věci budou zpřístupněné na mojich stránkách, nebo v rámci toho, když se registrujete. Takže si budete moci koupit ty audio nebo video přednášky, co tam budou, a plánuju i ještě další konferenci, ale o tom vám řeknu příště, takže neskončíme jenom u jedné a jsem moc rád, že byl o to takový obrovský zájem, takže to je super, takže se na vás na všechny těším a vy, kteří jste nemohli nebo jste měli o to zájem, takže bude to potom přístupné z audio záznamu.
0: Mhm. Takže to je pro dnešek všechno. Pokud ještě budete chtít, zítra bude zde na svobodném vysílači na studiu Plzeň, ano, pořad s Janem, s Honzou Piroutkem. Přímá demokracie je řešení, se to nazývá. Řeší se tam už samozřejmě i jiné věci. Možná budeme řešit i to, co dneska Zdenda tady nechtěl řešit. Já si myslím, že je vždy velmi důležité jít po příčině samozřejmě a vždy jít až úplně do posledního puntíku, protože tam to vše vždycky vzniká. A tam to se vždycky dozvíme, pokud se tam dostaneme, jak to vlastně všechno je, tam se dozvíme tu pravdu. Takže zítra od 21 hodin na svobodném vysílači studio Plzeň. Mějte se krásně, Zdendo, ahoj, a na tebe už se těšíme, všichni se na tebe těšíme už v tu sobotu na Paloučku. Řekni ještě všem ostatním, protože jsou tady neustále dotazy, a kdy ten Zdenda přijede. Takže jak to máš naplánovaný, kdy seš v sobotu, nebo kdy si myslíš, že se v sobotu
1: Já si myslím, že tam budu v sobotu kolem 12 hodin. Mm-hmm. Já bych chtěl začít co nejdříve, to znamená, že se těším na guláš, co tam bude vepřový, můžu prozradit, bude perfektní guláš s chlebem domácím, tak se těším. Doufám, že se tam taky zahřeju grogem nebo teplým čajem. No a budu povídat o svém životě, budu se sdílet s věcmi, co se týče mého života, a věřím, že to budou lidé, budou pozbuzení. Ale samozřejmě můžete se potom ptát, na co chcete. Já to neohraničuju, abyste si někdo mysleli, že se mi nechce o některých věcech mluvit. Určitě ne, protože tady třeba ten prostor není na některé věci, tak jak říkal Pavel, což Pavel pravdu má, takže se budete moct ptát na cokoliv. Jo? Ale to hlavní, co bych chtěl říct, tak bych chtěl mluvit o svém životě, chtěl bych mluvit o tom, abyste mě trošku blíže jako osobně poznali, a pochopitelně, že tam bude prostor pro jakékoliv otázky, takže já se těch otázek nebojím, nebráním se tomu, takže to bude skutečně prostor, kde se můžete ptát, na co chcete. A když budu vědět, tak na to odpovím.
0: Mm-hmm. Dobře, v pořádku. No tak to jo, takže to je pro dnešek všechno. Já se s vámi takto ještě loučím, mějte se hezky, a následuje opět studio Midgard zhruba za 2 minuty. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, díky.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: 24. minuta odbyla a Plzeň se ještě neodpojila, ale už je to tady. Takže jo, tak do čeho? Co do čeho? Co tady ten Pavel píše? Do čeho? Do čeho? Vyb do čeho? Jo, no do vysílání Pavle se teda opřel dneska, no, to bylo velký. To bylo velký, to bylo famózní, pozor, to bylo famózní. No, tak přátelé, jsme opět zpátky a já mám tu příležitost dneska tu nebýt sám a já mám tu možnost tady přivítat svého hosta. Jenže můj host ještě není připravený na to, aby jsem se s ním přivítal, protože je zdaleka až z Prahy. No a pochopitelně, než navážeme to spojení, to je sakra, sakra složitá záležitost. Jenomže my jsme se na to připravili. A my už jsme se navázali. Takže Mišo, vítám tě ve vysílání, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: I ty současné, i ty budoucí, zapomněla si dodat.
1: Ano, ano, zlepším to.
0: No ne, tak to jsem tady já, dneska jako počešu, rozumíš, to tak jako víš, aby to všechno tak, na to jsem jako, já tady to... třeba taky důležitý, no.
1: No ty jsi úplně nejdůležitější.
0: V podstatě si to tak dá říct, no. No, jsem rád, že tě opět slyším.
1: Já tebe taky.
0: A jsem, teď jsem úplně potěšený. No ale se tě budu ptát už ne obecně, já se tě zeptám přímo cíleně. Cíleně se tě zeptám. Protože máš po dalších tanečkách, pochopitelně.
1: Ano, ano, ano.
0: Předpokládám, že chodíte každý týden.
1: Tomášek chodí každý týden, nicméně teď chtěl jít v neděli sám, tak já jsem jako garde nedělala, pouze jsem vyslechla, nebyla jsem, splnila jsem jeho přání, tak zase jako příští týden nastoupím.
0: Jej, počkej, počkej, no. Počkej. Co to v tobě evokuje jako v matce, když syn najednou nestojí o to, aby si s ním šla do tanečních?
1: No tak jsou tam dívky, že jo, tak to mi
0: jasně,
1: to evokuje.
0: Jasně, v tom je babá, to je jasné.
1: No, je v tom babá, samozřejmě, že v tom je babá, samozřejmě jsou tam i kluci, který tam chodí sami a jako prostě ta matka tam může působit takovým rušivým elementem, že jo, tak prostě a si to chtěl vyzkoušet, že to zvládne sám, tak. Ale musím říct, že mám z něj radost, protože jsem nějak vařila v neděli, byl v oběd a já jsem to tady pak nějak sklízela a odběhla jsem do kanceláře a on mi ve tři hodiny psal, mami, já už se oblíkám, pojď jenom mi to zkontrolovat, tak to bylo dobrý, oni to mají o čtyřech. A Martin ho tam
0: motýlka?
1: Teda
0: nosí motýlka?
1: No jasně, má motýlka, tak toho jedinýho chtěl zapnout. Jinak si to všechno zorganizoval, má to nastavený, ví co a jak, tak...
0: Ponožky bílé nebo černé?
1: Černé, černé, hedvábné.
0: Wow, a rukavičky bílé nebo černé?
1: Rukavičky bílé.
0: Když si neveme na ruby, tak je má bílé.
1: Jo. Po každé musím vyprat, protože samozřejmě jsou spocený a už mudlaný, takže...
0: No ne, tak mi zkuši... se strašně potěj, že jo? Teď si vím, když ho si zadělá tu rukavici od tu spocenou partnerku, že jo? No.
1: Jo, myslím si, a mám z něj rado, že se mu to jako líbí, že to není takový, že by jako je zase...
0: Z donucení, že tam nechodí z donucení. Že ho to chytlo prostě.
1: Jo.
0: A už měli takovou tu hodinu, že... kde se učí, ne, ještě mají. Ale jsem měl takovou hodinu, dvě byly ty hodiny. Jedna hodina byla stolování.
1: To mají taky, ale až za 3 týdny nebo no, tak, ano.
0: Vím, že jsme stolovali. Mm-hmm. A jedna hodina byla takového všeobecného slušného chování, jo, třeba.
1: A to oni mají po každý, že probírají nějakou část. jak se zdraví, kdo je veš, kdo je níž společensky, kdo zdraví koho, kdo jde první do dveří, ze dveří a tak.
0: No, tak to
1: a
0: mě
1: podobně.
0: Zajímalo, jestli jsi něco odnesla z toho.
1: No, to, co já jsem slyšela, tak ano, víceméně jsem to věděla. Jo?
0: Když se vchází, když partneři vchází do dveří restaurace, kdo
1: no to
0: vchází
1: musí chlap?
0: První?
1: No chlap, kdyby letěla facka, ne.
0: A když se vychází ven?
1: No, tak tady jsem trošku na váškách, to nevím, protože tohle oni asi probírali teď, já jsem se ho nezeptala. Ale já bych řekla, že asi by možná měli taky první chlap, ale...
0: Pokud jsou dveře skleněné a je za ty dveře vidět, tak muž přidrží dveře, aby
1: žena vyjde.
0: Vyjde jako první. Pokud není za ty dveře vidět, tak se tak předpokládá musí. Jisté nebezpečí. Třeba číhající vlk. Nebo
1: jo,
0: nedej muži číhající manžel. To je dámy.
1: Tak to je jasný.
0: Takže vychází, no jo, tak to jsou takový... Ale to jsou
1: skleněný takhle. Dveře, no.
0: No tak skleněný, aby za ně bylo vidět, nemusí být celý prosklený, že jo.
1: Ale je to dobře, víš, že tyhle ty věci jim někdo jako řekne. Obecně doma mu lec jaký věci, jako říkáme, co a jak se má chovat a podobně. Jak se podává ruka, že jo, kdo komu, jak. Ale je to dobře, že to řekne někdo cizí, víš, protože ve škole je to nenaučí. Ve škole tohle nemají.
0: My jsme to ale taky neměli, tohle ve škole.
1: My jsme to měli na střední škole, protože a poněvadž já jsem dělala sekretářskou ekonomickou střední školu Klementa Gottwalda v Plzni.
0: To je hustý.
1: To je hustý, veď. A tam jsme se teda tyhle věci jako učili, no. Jako.
0: Takže máš průpravu.
1: No dokonce jsme se učili, jak nosit párek s hořticí a s chlebem panu řediteli.
0: A tak jste se učili, kdo jste lepostel? Jestli ředitel nebo sekretářka?
1: Zásadně sekretářka.
0: No to počkej, to nevíš. Někdy to postel víš. Taky jste ředitelová manželka, že jo?
1: No, to víš, no, a to je pak jako šupec.
0: Nevím. Záleží, kdo seš ty zrovna momentálně.
1: No, právě.
0: Pokud seš ředitel, tak je to docela dobrý. No, no nic, ale, tak.
1: No, tak já jsem ráda, že tyhle ty věci se fakt jako učej. A říkal mi, že jich tam bylo podstatně méně, takže už odpadávají. Mm-hmm. No, můžou být nemocní, ta jedna strana mince, ale
0: ne,
1: druhá strana
0: odpadávají.
1: Mince.
0: To odpadávají.
1: To odpadávají. No,
0: No. To je právě to, když ty maminky si přáli, že jo, aby tam ty kluci šli. Nebo ten kluk tam šel kvůli nějaký holce a už se s ním rozešel, tak proč by tam chodil, že? No. A nebo mu nesplnila jeho představy o tom tancování třeba, tak že jo. No, to je jedno.
1: No,
0: zkrátka, já když si vzpomenu, já to mám vlastně, a ty asi taky, když my jsme chodili do tanečních a když naše děti chodí do tanečních, tak to je takový docela hezký srovnání, jak se ty věci vyvíjejí.
1: Jo, je to takový, já si to pamatuju matně, ale pamatuju. Já jsem nějak zásadní nějaký zážitek úplně taneční neměla. Já jsem měla jediný velmi silný zážitek a to byla závěrečná, kdy můj tanečník, ačkoliv jsme spolu tančili celou dobu, tak bohužel onemocněl. Dostal angínu.
0: No.
1: A celou
0: tu závěrečnou. A tomu se říká závěrečná?
1: No,
0: říká se tomu nějak jinak?
1: U nás se tomu říkalo závěrečná.
0: To nějak mezi
1: dneska
0: tím
1: je to, myslím,
0: jsou dvě ještě
1: byly
0: nějaký
1: prodloužený.
0: Jiný. Prodloužený. Ano.
1: A tak protože taťka, byli oba dva, že jo, máma i s tátou, a taťka se snažil ukecat někoho prostě, To mi pak pozradil, až prostě za
0: Nikdo
1: spoustu
0: nikoho
1: let.
0: neukecal, tak musel jít sám.
1: No, oni většinou všichni byli spárovaní, všichni tančili s těma partnerkama. A pánové, co byli na záchodě, tak se ukecat. Prej ani za dvacku nedali. Tak taťka tančil se mnou.
0: Tak,
1: taťka
0: tak
1: prostě
0: má
1: jako
0: být, ale
1: se
0: že
1: rozhod, že...
0: rodič ano. Tančí, jako...
1: Takže celou tu dobu. Tak, ale on ten tanečník byl slušný, po nějakým kamarádovi poslal kytku a plyšovýho medvěda a s omluvou.
0: Já jsem teda vlastně na tu čemu se to jmenovalo? Byly prodloužený a pak byla...
1: No my jsme měli závěrečnou.
0: Ještě mám možná nějak jinak. Možná, že nám někdo napoví z našich posluchačů, jak se ta poslední hodina vlastně podle toho zakončení, jestli to byla závěrečná, anebo jestli to jmenovalo ještě nějak jinak. Já si myslím, že to mělo ještě nějaký jiný název, tak prosím nám napovězte, jestli víte.
1: Teď se to jmenuje květinový ples, myslím.
0: No to už vůbec jako za nás no. Nebylo, to je spíš jako pohřeb. Ale... ale já se pamatuju, že já jsem taky nebyl na ty závěrečný, když teda bych takhle to přijal bych tohleto pojmenování. Mm-hmm. Já jsem měl nohu v gipsu, jsem si přivodil úraz na závodech. No prostě, no a tak už jsem tam nešel, viď. Tenkrát jsem chodil do tanečních s mojí budoucí, nastávající první manželkou.
1: Mm-hmm.
0: A jsem měl obavy, viď, aby se tam s někým třeba nespletla, víš?
1: Jo, nespletla.
0: Chápeš? No, no bohužel se tam nezaběhla s nikým. No.
1: Jo. Rozumím tomu celému postupu.
0: Ale tenkrát jsem si myslel, jo. Že to je jediná na tom světě, která...
1: To tak bývá.
0: No, kdo by se byl nadál, jak se to vyvine?
1: Jak se to celý věť vyvine, no.
0: Jo,
1: no.
0: Jak se to vyvine, no. Tak počkej, někdo nám tady píše, tak já se podívám, jestli se... Věneček! Děkuju,
1: Věneček.
0: Monika,
1: aha.
0: Jasně, to je klasika, Monika, ježíš, Monika, aby to nevěděla. Peťo, Věneček je slavnostní závěrečný ples a vyvrcholení kurzů tance a společenského chování. Tradičně představuje první velkou společenskou událost pro mladé lidi i jejich rodiče. Tak já teda musím říct, že v praxi to je tak, že to není první vyvrcholení, kterého dosahují mladí lidé jako ve svém životě často. Takže věneček. Děkuji. Já jsem viděl, jestli to jmenuje nějak jinak ještě.
1: No vidíš, tak no, u vás to je věneček.
0: Ještě,
1: ne?
0: Že máme prostě jakoby kulturně a jak bych to řekl, jako nadané posluchače. No, je.
1: Tak Monika, jestli pak mi...
0: Monika jestli taky určitě mi... vzpomíná na to, když chodila do tanečních. jaký to bylo. To prostě... Ono je to nepopsatelné. Je to taková ta lehká tíha v kolenou, jako, rozumíš? Mm-hmm. A zároveň vlastně ten první blížší kontakt s tím člověkem, protože většinou v tu dobu začneš rozpoznávat, že po planetě běhají lidi dvojího typu. Ne jako dneska, že jo? Tenkrát jenom lidi dvojího typu byli, muži a ano. Ženy. No a teď najednou seš s tím konfrontovaná úplně takhle hodně zblízka. Takže ono, když
1: tělo
0: nemáš garde,
1: tělo.
0: Když nemáš garde a teď máš třeba v kapse tu baterku, přeseš přespolní, že jo? Ta dívka si může myslet cokoliv.
1: Jsme taky řešili. Vyndej tu krabičku s těma bombonama z té kapsy.
0: A tě to netlačí.
1: Mami, proč? No tak jsem to prostě vysvětlila na tvrdo. Prostě se říká, tak takhle ne, chlapče. Jako.
0: No ne, tak třeba by od něj byla rvačka, viď?
1: No.
0: Dneska jsou ty kluci takový zvláštní, moc se do toho nehrnou do ničeho. My si o nich myslíme, takhle člověče, to jsem se ti bavil, jak jsem byl teď v Maďarsku, to jsem ti říkal, že jsem byl v Maďarsku, jo?
1: No to já vím, že jsi byl v Maďarsku.
0: No tak to vidíš, jsem ti říkal, že jsem byl, takže když jsem byl teď v Maďarsku, jak jsem ti říkal, že jsem tam byl, tak...
1: Vždyť jsme nevysílali, když jsi byl v Maďarsku.
0: No samozřejmě. No a tak jsme tam vedli takové různé debaty, že jo? Teda je potřeba říct, že nás tam bylo 52, věkový průměr 61 let, jo, takže no prostě už to byly takový ty moudrý řeči, jo.
1: Mm-hmm.
0: No a my jsme se tím shodli na tom, že ač to vypadá, jako že ta mládež je taková jako hodně free v mnoha věcech, tak ale třeba si, oni vůbec si neužívají takový ty věci, co jsme si užívali my. Takový to chození s těma holkama, prostě takový to, víš, jako zalezeš za keříček a tam ochutnáváš, co měla k večeři, nebo tak. Čili takový to kontaktování, oni tohle nemají, oni to tak všechno jako prožívají spíš teoreticky po těch sítích.
1: No a prakticky pak jsou úplně blbí.
0: No prakticky pak jsou z toho docela vedle, no. To víš, kdo může říct a voněla po hořkých mandlích a za každým uchem měla pár třešní. To s tím ovocem a zeleninou nepřehánějí.
1: No, to už je jako hodně málo takových.
0: No.
1: A mě překvapil mě Tomík, já jsem říkala, no tak proč netancuješ s nějakou holkou ze třídy, když se tam šli jako, o mami, ono se to tak jako některý odešli a to, a já vlastně nechci, já chci poznat něco jiného.
0: No, to je chlapec, vidíš chlapec, ten se pomamil, co? Chce poznat něco jiného.
1: No.
0: To je badatel, pane.
1: Jo.
0: I Iša nám napsala, že to je věneček.
1: Tak i Iša.
0: Děkujeme.
1: A to by mě zajímalo, jestli Pavel Hlávka by mi potvrdil z těch našich plzeňských končin, že to fakt byla závěrečná.
0: Závěrečná.
1: Věneček.
0: Závěrečná,
1: vůbec, jako...
0: to bylo vždycky, když jste chodili z hospody, to byla závěrečná.
1: To jsme
0: to zavírali zrovna.
1: No.
0: No. Ne, tak jako já mám pocit, že ta naše generace, jsme si ten život užívali mnohem víc, ale jak bych to řekl, i bez drog, rozumíš? Jo?
1: No,
0: bez takový ty takhle, bez takový ty laciný zábavy, tak to řeknu.
1: No, přesně tak.
0: Píše Monika, počkej. Jo, vzpomínám. Jak jsem pak po tanečních cestovala v noci vlakem z Brna do Třebíče. Pane, a bála se, že pojedu až do Jihlavy. Ale vzpomínky na taneční jsou jinak krásné a jsem ráda, že je mohli zažít nedávno i naše děti. Akorát jsme Vojtovi museli dvakrát koupit oblek. Měl taneční v období covidu. Tomu nerozumím. Proč dvakrát oblek?
1: Asi vyrost.
0: Asi v jednom tanči a musel ho tam nechat? Nebo nevím.
1: Počkej, dostaneš odpověď určitě.
0: Počkej, Monika nám to možná trochu vysvětlí.
1: No to by mě taky zajímalo. Nebo vyrost.
0: Nebo byl menší před covidem a větší po covidu. To by pak leda takhle mohlo být. On je to kluk velký.
1: No, co by to vysvětlovalo?
0: To už jo.
1: Jo,
0: taneční na podzim přerušili, je to ono. A kluk se přes Vánoce vykrmil. No jo.
1: A vytáhnul.
0: A on vyrostl. No, teď to říkám. Jo. Hele, tak dáme se asi do práce, ne? Jsme tady probrali.
1: No, zábavy.
0: Píše Pavel, já bych řekl, že to byla závěrečná.
1: Vidíš?
0: Všichni měli věneček. Jenom osvobozená Plzeň americkou armádou měla závěrečnou.
1: Děkuji, děkuji, Pavle.
0: Ach jo. Co nám to sem ty Američani zavlekli? Co nám to sem zatáhli? Máme spoustu práce, pojďme se do ní vrhnout. V první řadě bychom se mohli rozehřát, pokud jsme se ještě nerozehřáli, takovou virální záležitostí, která běhá po internetu. A je to shrnutí jednoho staršího politika celé té situace. A neměli bychom jaksi zapomínat na to, že možná i z toho politického nebe, ale že ta kritika zkrátka dobře doputuje až sem. Tak pojďme si to dát, protože minimálně na to, abychom se zasmáli, ty 4 minuty stojí. Nebo za to stojí. Tak.
2: Pejzlar, otec, komunista, ve straně. Dceruška Danuška dnes nadává na komunisty. Žádný z nás nebere takový peníze. Prostě jako berou oni. Nebo ta Pavlová prostě. Naše holka, politručka. Chodí hezky oblíkaná, všechno. Ale ona už druhým rokem bere 100 000 měsíčně. Za nic. Manžel, rozvědčík, náš kluk. A jsou tu další. Ne 100 000, miliony. Kateřina Konečná. Styděla se, změnila název. Nebyla jí dobrá komunistická strana. To jste chtěli, soudruzi? Svačilo, nebo jak se to jmenuje. A pro Foltýna každý je svině. Polívka, Vetchý, Trojan. Ti náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. Já dostávám každý měsíc seznamy. A když s nima mluví nakonec, tak se neví, proč to podepsali a co vlastně podepsali. Turek, Rakušan, to jsme chtěli? Český dělník, ten patří do vlády, ne tihleti cizáci. Nebo ten Slovák prostě. Čechoslovák, kapitalista. Nebo Japonec. Milion korun měsíčně, za nic. Cizáci vládnou této zemi. Morava to stejné, jak by smet. Školství v rozkladu. Národní zájem, kde je plán, proč se neplánuje, kdo to má na svědomí, kdo z vás, soudruzi, kdo z vás? Evropský svaz, Unie, federace. Co chtějí federalizovat? Průmysl není, energie, kde? Budovat se jim nechce. Vybudovat něco. Postavit. Nic. I ten americký brouk něco dělá, aspoň žere brambory, oni nedělají nic. Ještě tak válčit, ničit, na Rusko. Každých 100 let dostat přes hovo. Tak se budou uzbrojovat. Zbrojit. Posílit mír, to je potřeba. Chránit vlast. Hledat rezervy. Především v sobě, soudruzi, především. Podívejte se Asie. Občas se tam ztratí lidi, dělají se chyby. Ale je tam ten tah, řekl bych, ten tah. Zavádět tady to není potřeba. Ale jde vidět, že to jde, když se chce. Dělali jsme chyby, neříkám. Ale věděli jsme, co a proč děláme, kam jdeme, kam směřujeme. Pro koho to děláme? Pro člověka, pro dělný lid. Bez cíle nejde nikam dojít. Je potřeba reformovat, modernizovat. Odběratelsko-dodavatelské vztahy revidovat. Zdravou společnost vybudovat. Jestli se budu bát, nemohu se člověkem stát. To je potřeba se učit, stát se lidmi. Čeká nás velký úkol, soudruzi. Odříkání a poctivá práce. Co je to práce? Aktivní a cílevědomé působení člověka na přírodu. A příroda se brání, takže to nemáme lehké. Ale my zvítězíme. Právě proto. Čest.
0: Tenhle klučina je naprosto báječný.
1: Je skvělý. Jo? Stát se lidmi.
0: Hele, ale když se nad tím zamyslíš, jo, to je prostě hluboká pravda.
1: Ano, ano, dít jo.
0: Já jsem rád. Já jsem rád, že máme tady nedostatky. To je pravda. Ale my se s nima umíme vypořádat. Letos u voleb díky novele volebního zákona tak mohli přijít k urnám i ti, kteří netušili a nevěděli, kam jdou. Jo. Naštěstí je tam odvedli ti, kteří je mají na starost. A přesto, že jim nemohli radit, koho mají zaškrtnout, tak mohli svobodně volit. A koho volili? No, volili toho, kdo se jim líbil, podle jména třeba, nebo že se mu povedl udělat ten křížek zrovna tam, kam ho umístil. 45 tisíc lidí v České republice, kteří byli zbaveni své právnosti, to znamená, že nemohou o sobě rozhodovat. Tito lidé mají tak nízké IQ, že nejsou schopni za sebe převzít odpovědnost, ale mohou odpovědně volit. Můžeš mi říct, který jde, počkej, to jsem řekl blbě, čí hlava takovouhle blbost může vyplodit? Ty lidi nemohou rozhodovat o ničem, jenom o tom, kdo nám tady bude vládnout. Vypadá to, jako kdyby ty volby začínaly nabírat takový zvláštní směr a jako kdyby svík svým.
1: Má to takový zvláštní nádech, viď?
0: No, protože já jsem si říkal, hele, jak je možný, že největší mafiánská partaj STAN, která je namočená v největších kauzách, kde teče krev a umírají lidi, jak je možný, že je znova volej? A pak jsem na to přišel.
1: To nepochopíš.
0: No pak jsem na to přišel.
1: Ano.
0: Protože v Praze a v Brně je největší koncentrace lidí s velice nízkým IQ a to je toho důkaz.
1: A to jsi dohledal nebo jako
0: usuzuju.
1: Si to myslíš, tak, že tak jako... usuzuješ. Jo, usuzuješ. Jo.
0: No ne, no tak no jako, podívej se, když v těch městech jsou ty ústavy, kde jsou ti lidé koncentrovaní, tak je logický, že v poměru k obyvatelstvu tam mají nějaké zastoupení, že jo?
1: Ale mě spíš jako je úplně nepochopitelný na tomto, že když ten člověk nemůže za sebe rozhodovat, nemůže podepisovat smlouvy, nemůže
0: nemá
1: vstupovat
0: občanku.
1: Do nějakých... Nemá, on jí má, ale má jí nějakým způsobem znehodnocenou. Myslím, že to tam v některých případech je napsaný nebo něco takového.
0: To musí být nějak evidentní, že není svéprávnej.
1: Ano, ano, musí prostě ta protistrana na první dobrou musí poznat, že je prostě nesvéprávný. Víš co, ono je to dneska ještě složitější. Ono totiž je to, dřív to bylo, že je nesvéprávný a dneska má omezený nějaký ty práva a úplně zbavit svéprávnosti, to jde jenom v nějakých úplně výjimečných případech. Nestudovala jsem to, nevěnovala jsem tomu pozornost, takže jenom vařím z toho, co znám ze svého okolí, jo? Jestli někdo někoho takového v rodině má a tak dále. Ale jak tenhle člověk může jít a volit?
0: Mě by zajímala, víš, co by mě zajímalo? Mě by zajímala účast těchto lidí, protože viděli jsme, včera jsem tady pouštěl do pořadu to video, vlastně, který, ten příspěvek do České televize, která to odvysílala, že i ti lidé okolo těchto, kteří je mají na starosti, to znamená přímo rodina, jo, mají takovýhle kluka, říkali, že jako to nemá smysl a že on ani neví, že jde v podstatě volit. To znamená, že pro ně to je zátěž nějaká. Je to taková zábava, taková hra. Jo? ale že by věděli vůbec, co dělají a že by to mělo nějakou relevanci, to nemá. Mě by zajímala, jaká byla účast těchto lidí. Umím si totiž představit...
1: Počkej, já to zkusím
0: najít. Umím si totiž představit, že momentálně jako vládnoucí stan mohl klidně si vylustrovat tyhle ty lidi ze systému a mohl klidně za ně volit, že jo? Teoreticky. Protože já nerozumím.
1: No, hele, jako...
0: Takhle, buď došlo k totálnímu jako... poklesu IQ, jakoby v některých městech a místech. A nebo tomu nerozumím, jak to dokázali sfalšovat, že prostě ty lidi z toho stanu dál jsou volený. Ano, chápu, když je to starosta, který je poctivý, slušný a dělá pro tu obec třeba, jo, nebo tak tomu rozumím. A to šlo o velký města, že jo? Tam je to většinou prostě jeden vyžírka vedle druhýho, jeden korupčník vedle druhýho, jeden skandál vedle druhýho, jedna kauza vedle druhý. A teď jsem zvědavý, až teda se vyšetří dozimetr a zakážou stan jako stranu, která je financovaná z peněz, které pochází z kriminální činnosti. Tak to jsem teda na to zvědav.
1: A, no, to je, on mi tady uhybá.
0: No, to se stává. Ty se ptáš umělé inteligence?
1: No, protože to jinak asi nebudu umět najít.
0: Ty se ptáš někoho, kdo je dost podobný tomu, na koho se ptáš?
1: No jasně, to já vím, jako jo, to já vím, ale nic jiného mě v tu chvíli nenapadlo, protože určitě nenajdeme podle informace jako to nějak jako... Ne. Myslím si, že to bude velmi těžce dohledatelný. Takhle na první dobrou to prostě nenajdu. Jo? Ví pouze, že mohlo volit 45 tisíc občanů, ale zúčastnilo se 3 975 500 voličů. Ale může volit 45 tisíc občanů s tímhletím handicapem. Jo? Takže... Nedá se to úplně jako identifikovat, kolik to skutečně bylo. No. Možná, že ta statistika někdy vyleze, nevím jestli, ale určitě to tam musí být někde jako zdůrazněný, někde to musí být, jo. Protože ten občan tam musí přijít s tím doprovodem, že jo.
0: Musíme od těch 45 tisíc odečíst jednu hlavu, která se nedostavila k volbám.
1: Mm-hmm, ano.
0: A díky tomu, že se nedostavila k volbám, tak v obci, kde měla volit, kvůli tomu jejímu hlasu zvítězili motoristé. Tomu říkám střelit se do vlastní nohy, tyjo.
1: Já jsem tenhle ten fakt nějak zaznamenala a jsem si říkala, nebudu se muset na to podívat, jakým způsobem se to stalo. Oni se do té obce přihlásili k trvalému pobytu, nebo...
0: Já nevím, nebo... jestli mají chalupu nebo kýho šlaka.
1: Tyjo, normálně to... Když se, já jsem tomu nechtěla nejdřív věřit, jakože to tak není, jo. Jsem si říkat, že se ten Macinka se zbláznil, nebo já nevím.
0: Když jsme otevřeli tuhle kauzu, jo, představ si. Já jsem v pátek, jsem říkal Jirkovi, tyjo, já jsem tak rád, že jsme neotevřeli tu kauzu jako v pátečním pořadu, jo. Protože vem si, že otevřeš kauzu a teď mezi tím se něco stane. Prostě.
1: No.
0: A poslouchej, já teďko ti tady něco pustím, jo, ale prostě nepočurej se smíchy.
1: Dobře, já to zkusím vydržet, jo.
0: To bylo prostě tak, že v pátečním pořadu hledali pozitiva, takhle, obhájci Pavla hledali pozitiva na tom, co je vlastně, jaký on je velký borec, že prostě se na ty volby vyprt, jo. A to překvapení přijde až na konec. A to ti můžu říct, to bylo na Nově, jo. Se bude hrálo na Nově. A přiopilá Zlámalová, nutno dodat ještě navíc, se byla ožralá normálně v té televizi.
1: Tyjo.
0: To je taková ta cuchta.
1: Já vím.
0: Škrat to je. Ona byla taková drsná, ona tu poznáš, protože ona má vždycky to jedno očičko i jede někam jinam trošku. Ale to má z chlastu, já bych řekl, jo. Tyjo, se nedaří. Dát hlasitost. Takže to i podle mluvy cítíš, že je přivožralá, jo. No a teď pochopitelně ten je další expert, Michopoulos. To je taky další zastánce jako hradního experta. No a tak mi to tady trošku zlobí. No a tak hledaj jakoby, no tak, hledaj na rozhodnutí toho Pavla, jako ty to lepší,
1: co je na tom,
0: to nejlepší, jako to úplně, to top, jako jo, no tak. Jemla, se mi to tady, nechci to mít na plný pecky, ale no tak se to bude dobrý, tak. Tak si to pojďme pustit. To je taky střílečka do vlastní nohy, jo? Ale festová, jako. Já to určitě tady trochu uberu. No, tak pojďme na to.
3: No, hlavně myslím, že trošku padl takový ten mýtus, který někteří odpůrci rádi šíří, jak je to loutka voděná svými poradci. Pokud správně víme, tak poradci velmi Petra Pavla přesvědčovali, aby k těm volbám šel, na ty motorky nejezdil, ale Petr Pavel ukázal, že mám prostě svoji hlavu, na motorky odjel, protože to kamarádům už předtím slíbil, ty motorky si domluvil předtím, no to byla rally v Maroku, aby jsme neříkali jenom slovo motorky, to byly nějaký buginy. A prostě jako on je nějak svůj nějakým způsobem, jestli je to politik nebo ne, to posoudí jako voliči. A spíš se ukázalo, že některé tyhle komentáře jdou hodně mimo, že on skutečně svoji hlavu má a hodně silnou.
4: Podívejte se, Češi si zvolili do nejvyšší ústavní funkce bývalého výsadkáře a generála České armády, který ve své kariéře několikrát prokázal, že se umí rozhodovat v kritických situacích a že si za těma rozhodnutíma stojí, i když jsou nevýhodná pro něj, nebo dokonce ho ohrožují. A prostě takového prezidenta máme, to znamená, jestli chtěl jít na nějakou akci do Maroka, tak bylo vidět, že toto rozhodnutí nezvrátí ani jeho poradci. Takového prezidenta prostě máme. Mívali jsme jiný prezidenty, kteří byli mnohem více ovládaní svými poradci. Mívali jsme prezidenty, kteří nevykonávali své úřady vůbec, anebo porušovali ústavu. Tak prostě teď máme tohohle prezidenta, který má svou hlavu. Jako já si myslím, že to je...
3: Největší chyba Petra Pavla by byla, kdyby po všem tady tomhle jako se dneska v tom Černoučku objevil. Jo? To si myslím, že jako by dobrý nebylo. Ale právě to, že a já taky říkám, stejně jako Petros, že je to chyba, že jako u těch voleb není, ale jako představa, že by jako, já nevím, kdokoliv z jeho poradců, Petr Kolář nebo takový řekl, klidně jeď do toho Maroka, to je super, jo, tak to je přece úplně legrační, že je pod vlivem, toto je přece klasická ukázka, že pod žádným vlivem není, že to je týpek, který má rád motorky a prostě na ty motorky pojede, je to pro něho víc než ten úřad, no, tak to je, takovýho prezidenta máme.
5: Prezident 12 ve studiu teď bylo během
3: příspěvku trochu živo, protože je sice za 5 minut 12 sobota, nebo vtedy bylo za 5 minut 12 sobota, nicméně přetáčíme v pátek, aktuálně je 14.50 a nám přišla do studia informace, že Petr Pavel se vrátil do České republiky a bude volit. Zrovna jsem se chtěla zeptat před tím příspěvkem, jak reálná je ta možnost, že by ještě to přehodnotil a na ty volby přijel.
5: Já si teda myslím, že tohle, pokud nebude nějaké relevantní vysvětlení, které si umím představit, protože tam je jeden z vážně zraněný, mimochodem jeden z jeho financiérů z toho centra nezávislé financiér i centra nezávislé žurnalistiky, kde jsou propojeni ti sponzoři Petra Pavla, ten Petr Šebor, jestli se správně jmenuje, pamatuji to jméno, tak se tam nějak vážně zranil. Pokud to vysvětlení nebude nějaký kredibilní, tak si myslím, že to je docela, toto je komedie, teda, že nechat to dojít sem, vyvolat tuhle debatu a pak se na poslední chvíli vrátit. Já myslím, že to je od Petra Pavla teda to nejhorší možný rozhodnutí.
1: Tak to je strašný. To je...
0: To je to týpek, prostě, který jezdí ty motorky a jí se rozhodne, tak prostě je vidět, že není pod vlivem těch různých, co mu namlouvají, že jo, ty poradci a to. Je vidět, že to jsou lživé fámy o tom, že ho někdo vodí. On má svoji hlavu.
1: Prdo, a je tam. To je humoreska. To
0: no,
1: je
0: ale
1: opravdu.
0: No. Povídej, promiň, dopověz to.
1: Ne, že to je humoreska, protože ještě bychom se mohli dozvědět, kolik v Černoučku mají retardovaných. No.
0: No, ale zazněla tam jedna důležitá informace, jo. Jestli jsi to postřehl. Zazněla tam informace, že jeden z jeho sponzorů a tak dále. To je přesně ukázka toho.
1: To mě hned
0: jako jak je to prorostlý, prostě, protože já jsem tady nedávno ukazoval toho pavouka, jsem tady čet, kdo odkud jak přišel a jak on je svázaný vlastně s těma médiema a proč to na něj ty média tak jako valej a proč ho propagujou, proč ho prosazujou a proč ho krejou a proč ho furt omejvají jako z té špíny, aby nebyl tak špinavej. Má to pochopitelně svůj vývoj, ta kauza. Ještě to bude mít do hru, jo. Protože ono to otvírá totiž spoustu, myslím si, jakoby oprávněných věcí. Takže třeba Jiří Paroubek, jo, píše, prezident z Maroka tam a zpět. Prezident by měl českou veřejnost neprodleně informovat, za prvé, kdo jsou kamarádi, se kterými se složil na let do Maroka a kolik činí jeho podíl. Za druhé, kolik stál jeho přesun do Čech k volbám a zpět. Jak a komu to platil? Jakou vazbu má prezident k miliardáři Hubáčkovi? Takže to už je takový, jako aby se sešla Bezpečnostní rada státu a začala se naplno bavit o tom, jestli máme prezidenta nezávislého, anebo jestli máme prezidenta, který je ovládán prostě nějakými oligarchy.
1: No tohle byla hodně závažná informace. Já myslím si, že byli všichni rádi, že jako se k tomu nikdo nezačal víc jako vyjadřovat. No? Ale to bychom jako se cakra měli.
0: Skoro by se to hodilo, viď?
1: Jo. Se cakra no. By se to hodilo.
0: On taky, Jindřich Reichl, to okamžitě začal kout ve sněmovně. Můžem si to pustit, protože má to své opodstatnění.
6: Děkuji moc krát, pane předsedající. Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu na program tohoto zasedání sněmovny a výzvu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky prezidentovi Petrovi Pavlovi ke zveřejnění nákladů na jeho soukromou dovolenou v Maroku. Co mě k tomu vede? Jednoduchá věc, transparentnost. My se tady neustále bavíme o střetu zájmu Andreje Babiše, o tom, že musíme vědět, odkud a jak je placený a jak může co ovlivňovat, jestli náhodou nepřispívá svým vlivem k zvyšování profitů svých podniků. A tady jsme byli svědky toho, že prezident republiky si odcestoval soukromým proudovým letadlem na dovolenou v Maroku, následně přicestoval jiným soukromým letadlem zpátky na volby, odcestoval znovu letadlem na pokračování své dovolené a zřejmě přicestuje dalším soukromým letadlem zpátky. Ponechávám stranou, že kolegové ze Zelených by měli protestovat jako první, protože tím vyprodukoval asi 25 až 30 tun emisí CO2. To je jedna věc, ale především by nás mělo zajímat, kdo to platil. Ano, víme, že to letadlo patřilo společnosti Creditas, nicméně někdo je objednával a to už nevíme kdo. A ani nevíme, jakým způsobem tedy hradil tu svoji údajnou část prezident republiky a samozřejmě nevíme, jak a jakým způsobem bylo hrazeno to letadlo, se kterým přiletěl na odvolení do Černoučku a zpět. Já bych jenom chtěl připomenout, že pokud se tady bavíme neustále o tom, že chceme patřit na západ, tak v roce 2012 ve Spolkové republice Německo rezignoval tehdejší prezident Christian Wolff proto, že v době, kdy působil jako premiér Dolního Saska, tak přijal, za prvé přijal zvýhodněnou půjčku a za druhé

0: Není na quid pro quo, že za to tedy také něco chtěl. A myslím si, že je zcela na místě, aby poslanecká sněmovna tuhle informaci požadovala, protože jestli tedy chceme transparentnost, tak potom po všech, po vzoru padni komu padni.
1: No, konečně se začínají nad tím hradem stahovat ty mraky.
2: Jo, tak já jsem zvědavá, jestli jako to skutečně ta sněmovna zvedne a budou to projednávat.
1: Protože to je do nebe volající, že jo? Ono vůbec chování toho prezidentského páru je povýšenecké. Hrajou si tady na krále a královnu, asi pravděpodobně. Madame se nechala slyšet z těch Kanárů, že jí nějaký volby jako netrhají žíly. Je to o tom, že no, já bych to zase možná nechal říct někoho jiného, protože já mám tady docela pěknou debatu a v té debatě to naprosto krásně řekla osoba, která si myslím, že je hodně zajetá v těch politických debatách a diskuzích. Má v tom opravdu velmi, ale velmi dlouhou tradici a ať je to formou satiry, anebo ať je to formou opravdu jakoby dotazů, který jí byly kladený různě po dlouhou dobu jako glosátorce, anebo jako někomu, kdo ty věci komentoval, tak si myslím, že s její praxí ten pohled je naprosto jasný. To je někde úplně jinde, no. Tak já to jenom tady takhle najedu, aby nám to zase fungovalo hezky na hlas. A pustíme si tu osobnost. Já neschválně nechci prozradit její jméno, protože to vám bude jasné. Tak si to pojďme pustit.
3: Paní Bubílková, vy jste hlavě státu odpustila tuto, jak ona sama řekla, chybu v úsudku?
4: Ne, mě fascinuje jedna věc, že vlastně nikdo si tak nějak jako nevšímá to, že pan prezident ve vší tichosti, jo, si udělal z hradu takovou cestovní kancelář Pepa a cestuje úplně na zbytečné cesty a nikdo to nekontroluje a ty cesty jsou totálně nekontrolovatelné a nekontrolované. Kdo to financuje? Pokud to financují nějací, já nevím, miliardáři, tak ten každý chce ten budget i zase něco za něco. Jo, a já si myslím, že toto by se mělo nějakým způsobem prostě i prozkoumat vlastně, co to je. A paní prezidentová, která byla v té době na Kanárech, takže to je další let, jo, a řekne, že co si myslela, že tam někdo na pláž přinese urnu, ona tam zvolí do své obce, jo, a ještě ukáže, jaké má nové šaty. Ne, no tak to je hloupost. Prostě prezidentský pár je symbol. A ten symbol má být slušně oblečený, ne tak, jak přijde pan prezident, že tam je v tričku a v jakýsi kalhotách, jo, a hned se otočí a jde do tryskáče, do soukromého. Ani ne, to nebyl ten původní, to byl nějaký úplně jiný tryskáč, jo. Takže toto se nedělá. Prostě se to nedělá. Neodpustila, jestli chcete odpověď.
1: No, neodpustila.
2: Jo? Ať má přesně na to jasný takhle názor.
1: Já mám názor takový, že už by měl konečně vypadnout, protože už je tady navíc. No ne, tak tady se dějou vůbec naprosto přelomové věci.
2: Vůbec to nepotřebujeme. Já vím, že se tady dějou přelomové věci. Ale já jsem se v pondělí od své jedné kamarádky dozvěděla, že jediný politik v České republice, který stojí za něco, je právě on. No málem mě šlehlo.
1: Ale mě to nevadí, že si to někteří lidi myslejí.
2: No, to už jsem, ale já
1: jim nechci upírat to právo, jako, na to, aby si to mysleli. Jo. A já bych...
2: No,
1: já bych to možná celý uzavřel názorem, který vyjadřil Thomas Kulidakis. Ten se s tím taky docela nemaže. Čili

0: Myslím si, že začíná být asi docela hodně jasný, s kým máme tu čest a že to je v podstatě slizký had, který je voděný, schopný kolaborace, schopný čehokoliv. Co mu řeknou, přikáží, nebo oč ho požádají kluci sponzoři. Protože on patří do té sebranky těch, kteří tady zamlčují informace, kteří tady ovlivňují to veřejné mínění absolutně špatným způsobem, vykreslují svět, jaký vůbec není, mají podíl na obrovské množství nepravdy, manipulace a lží a hlavně propagandy. Jo. Když si to vezmeme, ta média, co to je zač? A on právě tady v tom společenství těch hodně zvláštních lidí má ty svoje kamarády, ty svoje motorkáře a ty svoje, já neříkám, že motorkáři jsou špatní lidé, jo. Já mluvím o těch, co nejsou vlastně motorkáři, co jezdí na motorkách, protože si myslí, že tím jako budou deklarovat svoji nějakou lepší lidskou vlastnost, ale ať si každý dělá ve svém volnu, co chce, ale pokud jsou volby, které ještě sám on vyhlásí. Jo,
1: no, ten, to je to. On je sám vyhlásil.
0: A pak řekne, že mu to koliduje prostě s tím diářem. No tak sorry, tak to opravdu se bavíme o tom, že dement dementum, jo. To už jinak nejde, pro dementy. Já jsem neříkal, že to má dementovat.
1: No ne,
0: a dementi,
1: jo. Ne, je to prostě úplně špatně.
2: Já když jsem se úplně dozvěděl, že Petr Pavel přiletěl do České republiky, hodil v Černoušku svůj hlas a pak zase se vrátil na Saharu, to vše soukromým tryskáčem, tak jsem se normálně jsem zakroutil hlavou, pak jsem se usmál, pak jsem se začal smát a pak jsem se dál věnoval svému. No a potom, když jsem si říkal, počkám tak hodinu, aby jsme se přesně dozvěděli ještě nějaké podrobnosti a když jsem začal zvídat ty další podrobnosti, tak to už jsem normálně se opravdu hodně smál, abych nemusel plakat, jo. Takže to bychom se dozvěděli. Petr Pavel se podle svých slov vrátil, protože je první mezi rovnými a proto je jeho povinnost volit. Tak to je fakt, že jsme si všichni tak pěkně rovní, tak zatímco tedy si někdo lítá tryskáčem tam a zpátky, ještě nevíme, kdo to financoval úplně přesně, aby hodil hlas po té, co teda se na něho vrhnou všichni, včetně tedy, když se vás zastane ani Vít Rakušan, a jste Petr Pavel, to už jako je hodně, tak prostě jsme si tak rovni, že někteří celý rok šetří, aby mohli na dovolenou, někteří ani na dovolenou nemůžou, máme milion lidí v chudobě, ale tady někdo dělá hrdinu z toho, že někdo soukromým tryskáčem jako z Maroka tam a zpátky, protože k tomu byl přinucen. Pak jsem se ještě musel usmát tedy a zasmát, že údajně tedy paní Pavlová, tak ta podle mluvčích Pražského hradu měla být jako, že nám do toho nic není, že místo voleb je na Kanárech, že je to soukromá osoba, to už jsem skechtal úplně, protože nejenom, že jsme všichni rovní, takže někdo prostě si lítá soukromým tryskáčem tam a zpátky pod tlakem, aby odvolil, ale ještě teda soukromá osoba dostává 106 500 korun z našich daní všech jenom protože je manželka toho, který lítá tím tryskáčem vlastněným, tedy jsou soukromou osobou, tím neříkám, že ta soukromá osoba mu to celé jako dala, my to nevíme, že? Takže nyní je teď otázka, kdo mu platí všechny ty soukromé lety, kdo teda se pohybuje v okolí Petra Pavla. A podle mě, já, když to vypuklo, tak jsem byl na to tázán, jestli přijede, nepřijde. Já jsem říkal, že v těch kategoriích neuvažuji, že mi to úplně jedno, protože škoda byla udělána. A zkrátka dobře to, že nám někdo říká v roce 22, ať lidi volí do komunálních voleb, protože jsou ty nejdůležitější, je to Petr Pavel, a pak v roce 26 tam jako nechce jít a pak pod tlakem teda jako ukáže, jak žije s lidem. tudíž tryskáčem šup do Maroka, z Maroka, do Maroka, z Maroka, tak to je úplná komedie, to už je fakt satira, tohle to je humoristické úplně, takže a teďka jako najednou všichni ti, co ho kritizovali, tak najednou jako si říkali, je, no tak super, akorát zapomněli, jak se na to asi dívá pracující člověk, který počítá těžkou účtenky a daně a tu hroznou inflaci, co byla za Fialovy vlády, že si takhle jako ten jejich hrdina lítá tryskáče tam a zpátky, protože pod tlakem mu někdo vysvětlil, že má volit.
0: No. A tím to asi můžeme uzavřít. Prostě cítí se být lepšo lidem. Asi tak.
1: Jo, nad lidem.
0: No a víme, že poslední nad lidé tady způsobili docela velkou šlamastiku světovou.
1: Docela velkou, no.
0: A já si myslím, že tenhle ten k tomu nemá zrovna daleko. Když mu řeknou, aby to udělal, tak proč ne?
1: Hele, no. Já mu nevěřím ani dobrý den.
0: Pojďme se věnovat další pozitivní zprávě. Ta zpráva mě opravdu nadchla, protože je vidět, že svět, konkrétně náš svět, Česko, Slovensko, se vydává naprosto správným směrem. Robert Fico obnovil rusko-slovenskou vojenskou spolupráci. Okamžitě odcestovali dva vysocí důstojníci slovenské armády do Moskvy. A z Moskvy se dostavili dva vysocí důstojníci ruské armády, respektive armády Ruské federace, kteří budou působit na Slovensku.
1: No, to je hodně zajímavá.
0: Mě se potěšila z jednoho prostého důvodu, že se umí se představit před 2 lety.
1: Ne.
0: To...
1: Ne.
0: Ale rozumíš, to se děje všechno ve světle událostí a okolností, které nám bohužel tady televize neřekne. Média o tom mlčí. Ale to se bavíme za situace, kdy v Bruselu všechno hoří, kdy okolo sídla Evropské unie v Bruselu pořádkoví nebo policajti tam zasahujou do maskovaných demonstrantů, jede to tam a jedou na ostro, jako jo.
1: No, bez jedou servítek. Na ostro, ale tady vůbec o tom nevíš ani čárku. Tady vůbec se neví, že se něco takového v Bruselu děje.
0: V Řecku.
1: Jako kdy... No.
0: Promiň, dopověz to, promiň.
1: Ne, jakože prostě jako všechno je sluncem zalitý, všude svítí sluníčko. Ano. A nikdo nic, že jo? Ano.
0: V Řecku obrovský protesty. Ve Francii takřka občanská válka. Ve Španělsku tam to taky jede. V Anglii takřka občanská válka. V Německu tam to brzy vypukne taky. Ono tam jsou nějaký místní, ale celkově to tam se rozjede za chvíli, protože pochopitelně AFD společně s BSV tak mají většinu. A týhleti chtějí, aby vláda celého Německa, protože to je že jo, spolková, takže aby kompletně celý Bundestag, tak aby odsouhlasil to, co oni budou odsouhlasovat za sebe. To znamená stop jakékoliv podpoře Ukrajiny, peníze zpátky od Ukrajiny a okamžitě pryč a řešit všechny imigranty. Jo. Startovat všechny sankce vůči Rusku zrušit, protože chcou čerpat plyn a chcou čerpat ropu. Čili to je naprosto... jasný rozpad Evropské unie. Rozklad, který povede k tomu rozpadu. A na platformě těchto událostí Robert Fico jako lišák okamžitě reaguje a okamžitě si obstarává bezpečnost. Tady mám nějakou k tomu zprávu asi.
1: Ano.
0: Jo, já tam mám jenom ještě k tomu, k těm volbám. Dobrý večer, jen vám chci říci, otevřete si článek na CZ24 News od Petra Hájka s názvem Komunální volby a tam se dočtete, proč se Pepe vrátil jako k volbám. Už se k tomu tyko vracet nebudem, děkuju. Takže doporučuji našim posluchačům, ať si ten článek přečtou, protože tady se dějou ještě mnohem zásadnější věci a to je právě tato věc, kdy, vzpomeňte si, když jsem tady říkal, že Slovensko se může stát klidně unijní zemí Ruské federace, stejně jako Bělorusko, to znamená, že můžou být, ne unijní zemí, to jsem řekl možná blbě, ale že budou chtít být v Unii, protože myslím si, že Robert Fico se oprávněně obává toho, co nastane, až na Ukrajinu nepřijde ani jedna koruna. A to je právě to, o čem se teď rozhoduje v Evropské unii, protože to vypadá, že pokud odešly nějaké peníze, tak to byly poslední peníze, které odešly na Ukrajinu. Trump říká, že Ukrajina si musí vyřešit nového lídra, to znamená, už odepsali Zelenskýho, už ho nepotřebujou, protože Amerika zachraňuje sama sebe tou dohodou, kterou udělali s Putinem. Taky se k tomu ještě dostaneme. Čiže Robert Fico reaguje správně. Jakoby, jo. To není farizejství, to není jako gesto. Jo, to není gesto vůči Moskvě, víš, jako, ale to je logický krok.
1: Ne.
0: To je logický krok. Protože já jsem tady říkal, že ještě nám z Ukrajinců bude zle a bude nás bolet hlava, protože oni obsadili celou Evropu, mají všude nějaký skrytý skupiny a ty skryté skupiny budou páchat teroristické činy různě po Evropě a budou vymáhat z Evropy peníze. Takže ta věc neskončí tím, že se zavře kohoutek a prostě Ukrajina se nechá porazit Ruskem. Pokud Ukrajina bude přinucena ke kapitulaci, tak to neznamená, že budou kapitulovat Ukrajinci různě po Evropě. Protože ty banderovci, ty mají svoje úkoly. Rozjeli to s náckama, takže pojedou dál a to bude opravdu očistná akce napříč Evropou možná, kdo ví. Takže to může všechno nastat. Robert Fico je velice v tomhletom ostražité a myslím si, že zareagoval velice správně. Co ty na to?
1: No já jsem o tom přesvědčená, že udělal správnou věc. Já jenom čekám, co bude následovat za tyhle jeho kroky, jo? Co s ním udělají, no? nebo udělají, co? Myslím si, že musí být v tuhle chvíli strašně moc opatrný, ale jenom mu tleskám, opravdu klobouček za to, že dostal tu odvahu a dokáže to Slovensko aspoň nějakým způsobem zachraňovat, jo? Tohle nám všem může zlomit vás, myslím tím ten proces s plynem a s ropou, když ta Evropa prostě jako musí kleknout na kolena. Oni to ví moc dobře, ale ty lidi jsou tak tupí, že no a co s tím jako máme dělat? No tak to tak je, tak s tím nic neuděláš. A jo, no, tak ale až jako bude venku minus 20, a ten zásobník prostě toho plynu bude prázdnej, tak si tím kolečkem na tom topení můžou točit fakt jak chtěj. Jako nezatopěj si.
0: Je, Ale to se bavíme o teple, jo? Tak na to jsme připraveni, no, ale... že jo? Pekarová Adamová nás učila plést ty svetry. A propos, to víš, že ona chce kandidovat na prezidenta, jo?
1: Ježišmarja, to snad nekolik těch zpráv máš ještě v klobouku, abych z toho dneska vůbec spala, prosím.
0: Říkám, dneska to je hustý.
1: No, mám obavy, že teda jako nevím.
0: Nechala se slyšet, že půjde do voleb a bude servát o prezidentský post?
1: Prodejkyně mobilu. Mm.
0: Tak jako...
1: No dobrá.
0: Možná, že měla zrovna vysněží, no jo, když to říkala, ale... Já jsem dneska chtěl dneska pozvat Davida Tigra do vysílání.
1: No, a vlastně se to nepovedlo.
0: Že bychom probrali volby, jenomže teď se děje tolik zásadních a důležitých věcí, že bychom to dneska nestihli, takže a to dělám asi příště. Musím se s Davidem taky ještě domluvit. Ale Ukrajinu a vůbec jakoby to okolo Ukrajiny, chování Donalda Trumpa vůči Ukrajině pochopíme, když si poslechneme to, co vám teďko pustím. Je to o tom, jak prodal Zelenskej Ukrajinu a je to rozbor té smlouvy, v podstatě co to znamená, v praxi a z toho pochopíme chování Trumpa, možná, je to složitý, někdy ho pochopit, ale...
1: Ale ono to má nějakou logiku, ono to nějakou logiku má.
0: Má to těžkou obchodní logiku, jako jo.
1: Těžkou.
0: Tak pojďme, jak to vlastně, tak, a taky pochopíme, proč se ty oblasti těch Doněcko, Lugansko, Charkovská oblast, Záporská, proč se chtěli stát součástí a proč se stali a byli přijati jako součást Ruské federace. Protože to je jediný, co z Ukrajiny zbylo. Jako, jo. To je jediný, co zbylo. Mm-hmm. Tak jo.
1: Tak jdem do toho.
0: Tak jdem na to. A mi to spadlo. Představ si to.
1: Ale prosím tě, kam ti to spadlo?
3: Volodymyr Zelenský odovzdal bilióny eur Američanom. Teraz o tom máme písomné dôkazy, ktoré sme získali z verejne dostupných zdrojov. Zelenský jednoducho kompletne predal celú Ukrajinu s najväčšou pravdepodobnosťou aj s existujúcimi mestami. Znie to šialene, viem, a normálny človek by povedal, že sa to nedá. Lenže Zelenský asi nie je normálny človek, takže to dokázal. Pozrite sa ako. 30. apríla podpísali americký minister financí a ukrajinská vicepremiérka dohodu, ktorou sa Ukrajina stáva vazalom Spojených štátov. Podľa analýzy poľského pravicového think tanku nadácia Kazimiera Pulaského, a teraz citujem ich závery, dohoda udeľuje subjektom podporovaným USA prednostné práva na strategické aktíva a odberné zmluvy za výhodných podmienok, čo je v rozpore s povinnosťami Ukrajiny vyplývajúcimi z pristúpenia k EÚ v oblasti trhovej neutrality a rovnakého zaobchádzania. Jedným z dopadov zmluvy je teda hrubé porušenie európskej legislatívy, ktoré Ukrajinu diskvalifikuje nielen z členstva v EÚ, ale dokonca aj z prístupových rokovaní. Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou totiž striktne požaduje, aby sa ukrajinská legislatíva prispôsobovala európskej. Opačný postup je vylúčený. Avšak najstrašnejšie sú dopady na Ukrajinu ako štát a na jej obyvateľov. Aby som bol konkrétny. Zmluvou vznikol investičný fond Spojených štátov a Ukrajiny na obnovu, ktorý bude fungovať ako súkromná firma. Ukrajina do nej ako majetkový vklad vložila, a teraz dobre počúvajte, neodvolateľný záväzok poskytnúť fondu 50% všetkých budúcich príjmov získaných z licencovania a komerčného využívania prírodných zdrojov Ukrajiny. Poviete si, polovička im ešte ostane, to nie je také zlé, lenže počúvajte ďalej. Podľa zmluvy je dnešná. I každá ďalšia ukrajinská vláda povinná zabezpečiť, aby tento fond ovládaný Američanmi sa mohol priamo podieľať na ťažbe a komerčnom využití prírodných zdrojov, ako aj na výstavbe a prevádzke kľúčových infraštruktúrnych zariadení. Okrem toho, už nie spoločný fond, ale výlučne americká strana dostane, opäť citujem, prednostný prístup k ťaženým prírodným zdrojom na základe najvyšších výhod, vrátane práva určiť kupujúceho a vylúčiť ostatných z nadobudnutia týchto zdrojov. Počujete dobre. Zelenský odovzdal úplnú kontrolu nad celým prírodným bohatstvom Ukrajiny americkým oligarchom. Nerastné suroviny, rudy, uhlie či plyn, ale dokonca aj drevo z rozľahlých ukrajinských lesov sa dostali pod úplnú kontrolu amerických miliardárov. Iba oni dostali právo určiť, kto môže toto bohatstvo využívať, ťažiť a predávať, a majú dokonca právo vylúčiť ostatných z nadobudnutia týchto zdrojov. A ak niekto bude argumentovať, že podiel vo fonde majú USA a Ukrajina 50-50, tak teraz veľký pozor. Dohoda stanovuje, že majetkový podiel Američanov vo fonde zvýši akákoľvek vojenská pomoc, ktorú USA poskytnú Ukrajine po nadobudnutí platnosti dohody. Takže nikoho neprekvapí, že USA zrazu obnovili dodávky niektorých zbraní na Ukrajinu. A tiež nie je prekvapujúce, že Donalda Trumpa rozčúlilo, keď Pentagon už po podpise zmluvy najskôr dodávať zbrane odmietol kvôli nízkym zásobám. Podľa údajov uznávaného nemeckého Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku celková pomoc členských štátov EÚ Ukrajine už presiahla 156 miliard eur, zatiaľ čo americká je na úrovni 98 miliard. Trump však tvrdí, že Amerika Ukrajine pomohla už vyše 350 miliardami, čo je samozrejme vysoko nadnesený údaj, lenže Ukrajinci ho akceptujú. Najskôr sme si mysleli, že je to typické Trumpovo velikášstvo. Lenže teraz vidíme, že v tejto záležitosti postupoval od začiatku veľmi racionálne. Po uzavretí dohody dokonca verejne oznámil, že štruktúra fondu by mala priniesť americkému partnerovi výnosy, ktoré výrazne prekročia celkovú výšku predchádzajúcej podpory USA Ukrajine. A čo na to Európska únia, poviete si? Nebudete veriť. Mlčí ako vož pod chrastou. Môj ľavicový kolega Thomas Geisel z Nemecka napísal list šéfke Eurokomisie, lebo sme nikde nedokázali nájsť čo i len symbolické vyjadrenie nesúhlasu alebo symbolickú informáciu, čo s týmto škandálom robí Ursula von der Leyenová a Kaja Kallasová. Nebude to náhoda, teda to, že sme nič nenašli. Ani Thomas Geisel doteraz nedostal žiadnu odpoveď. Dámy a páni, je to šialené. Ale zatiaľ, čo USA na Ukrajine budú s požehnaním Zelenského rabovať biliónové hodnoty, fond...

0: Tam to nějak vypadlo.
1: Něco se stalo.
0: Chviličku, to bude, se to načte.
2: Lejenová a Kalasová tlačia na neustále zvyšovanie európskej pomoci Ukrajine bez akýchkoľvek podmienok. Už minimálne pol roka vedeli, že Trump chce takto zarobiť na každom jednom náboji, ktorý na Ukrajinu pošle, ale neurobili nič, aby Zelenského varovali, že toto je v rozpore s pravidlami Európskej únie. V jednom kuse s ním rokujú o ďalšej vojenskej pomoci, ale hoci vedeli o Zelenského rokovaniach s Američanmi, ani raz nepožiadali o rovnakú kompenzáciu pre EÚ. Nepožadovali, aby takúto otrokársku zmluvu Zelenský nepodpisoval, lebo od nás už nič nedostane. Vedenie EÚ už teraz chrapúnsky plánuje financovanie obnovy Ukrajiny z vašich daní, dámy a páni, ale neprijala žiadne opatrenia, aby sme sa férovo mohli podieľať na obchodovaní so surovinami, ktoré Zelenského manšaft rozdáva ako po nebohom. Ukrajina má už ako kandidátska krajina nárok na finančnú podporu z EÚ a najnovšie jej otvárame dvere pre dovoz potravín, ktorý bude likvidovať našich výrobcov. To všetko v prospech amerických miliardárov a v neprospech európskych občanov. Dámy a páni, toto je niečo, čo nemá obdoby. Zelenský necháva totálne rozkradnúť Ukrajinu americkými korporáciami a von der Leyenová mu posiela ďalšie miliardy z európskych peňazí. Vďaka KDH-kom a progresívcom, ktorí ju za každú cenu držia pri moci. Lenže tú cenu neplatia oni, ale vy, dámy a páni.
0: Tak co na to říkáš?
1: No, co bych na to asi tak měla říct? No, jsou všichni úplně blbí.
0: Nechápeš.
1: Ale hlavně, že...
0: No. Chápeš, o co jde? Všechny ty keci.
1: No všechny ty keci, no.
0: O tom, jak ta Ukrajina, to tam nainvestujeme, protože potom se budeme podílet na té obnově. No to ještě bych jako chápal, že ještě to těm Američanům opravíme jako za naše peníze. Rozumíš?
1: Ale oni si to vytěžej a oni si to prodají. A my budeme čumět.
0: No ne, tam Evropa nemá už jako z čeho. Tam nemá Evropa co. Protože Američani řeknou, že kupovat si to budou pouze americké subjekty, tak Evropa z toho neuvidí vůbec nic. A Američani to budou přeprodávat Evropanům s pořádnou přirážkou.
1: No to je jako s tím, s tou ropou, že jo, to bude
0: no stejný. A to jsme si, ale... Chápeš, to si tady financujeme. S tím, že jednou,
1: to
0: říkal Fiala, ne? Přeci, že to jsou peníze investované do budoucnosti, protože my to tam budeme obnovovat, přeci.
1: No. My si to takhle hřejeme na prsou, takovýho hada.
0: No a to už vůbec o té korupci a o těch všech věcech, to ani tady jako nebyla
1: vůbec,
0: zmínka.
1: To, je úplně ticho, že jo? To je úplně potichu a
0: no ale tak pojďme se na to podívat trošku z vejšky. Najednou se tady bavíme o Trumpovi, že je napůl šílený, protože vlastně nikdo ráno neví, když se probudí, co bude dělat a tak. Ale jedno se mu nedá upřít. To je žralok prostě. Typický...
1: Jo, on tak jde, za čím chce, no.
0: Typický americký prostě lupič, loupežnej rytíř, jo. Takže, co se týká Ukrajiny, tak celý ten projekt, který ten Majdan a toto, to všecko financovali s tím, že znásobí to, co do toho vloží, že bohatě znásobí. To za prvý. Za druhý, když si zabezpečili budoucí zdroje z Ukrajiny, tak začali vykřikovat, že ukončí válku, jenomže narazili na střed s Evropanama. Evropani potřebují dotáhnout tu čtvrtou říši, že jo? Kterou vlastně budují prostřednictvím zbroj. Ukrajiny. No. Takže tady trošku se to nepovedlo, ale to nevadí, protože všechno, co Amerika po podpisu té smlouvy, jako zbraňové systémy, náboje, všechno, co tam dodá, tak zvyšuje jejich podíl z 50% směrem vejš. To znamená, bude jim to započteno a ten podíl nebude 50, ale třeba 60, 70 nebo 80%. Podle toho, kolik tam toho dodají. Ale pozor. Ukrajina to platí penězma, který inkasuje od Evropanů. To je taky dobrý for, jako jo.
1: No, to umí taky dobře. No.
0: Takže, co se týká Ukrajiny, tak Trump poléčil celou diplomacii Evropy a celou Evropskou unii, tak jim ukázal, jak se dělá biznis. Potom se vrhnul do Venezuely. Jako správný loupeživý rytíř. Jako správný loupeživý rytíř se prostě z Venezuely potřeboval vzít ropu, protože Saudi a tyhle ty mu zrušili smlouvy za dolary. No tak dobře, tak si to ukradne ve Venezuele. Ale ouha, tam narazil na to, že celý ten těžařský nebo těžební průmysl byl inovovaný a zainvestovaný Číňanama ve výši asi 105 miliard dolarů.
1: No, taky pěkný.
0: Číňani jako... ku podivu byli klidní, protože pravděpodobně věděli, co bude následovat. Protože Trump věděl, že slabé místo je doprava té ropy. A že tu ropu musí dopravit přes Hormuzský průliv a že Irán je zemí BRICSu stejně jako zemí BRICSu je Venezuela. A že by se mohlo stát, že by v Hormuzu narazil. Tak to chtěl poléčit s tím, že se ještě zmocní Iránu, aby měl pod kontrolou Hormuzský průliv. Jenomže tam si vylámal zuby
1: a tam
0: se začal odvíjet nepříjemně temný sen pro Ameriku i pro Donalda Trumpa. Takže má naložený tankery. Já jsem viděl snímek z toho Hormuzu a to vypadá jako nebe plné hvězd. To je moře plné těch lidí, jako jo. Vypadá to jako hvězdná obloha.
1: A oni nemůžou ven.
0: A všichni stojí. Protože zatímco on začal ovládat svět v ekonomické válce skrze cla, tak on sice má ropu, ale nemůže si ji dopravit, protože neprojede Hormuzem. Suez, ten má kapacitu 8 tankerů denně, ten ho nevytrhne a dokonce snad i Suez prej stojí. Takže, nebo jsou tam potíže. Takže on je úplně nahranej a k čemu to vygradovalo? Vygradovalo to k tomu, že požádal Vladimíra Vladimiroviče o ropu.
1: A ten samozřejmě ochotně prodal.
0: A teď Evropa stojí a čumí a říká, tak jako, my jsme kvůli Američanům udělali ty sankce a nakonec Amerika je první, která ty sankce porušuje, respektive ruší a bude nakupovat od Ruska obrovský objemy jako ropy. Jo.
1: Co to je? Kde se stala chyba v Matrixu?
0: Ale to má ještě další konsekvenci, jo. A teďko ty Evropani, místo toho, aby přišli ťukat na vrátka u Kremlu a mačkat čepici, jako, že by taky chtěli, tak ty hovada čekají na to, až ten Trump jim to bude prodávat s pořádnou přirážkou.
1: Ano, ano. A chápeš, budou to kupovat. No. Já to nechápu, ale chápu, že jsou úplně blbí.
0: Ne, měla si říct něco jiného, je po 20. hodině, myslím, že jsou úplně v prdeli, jako.
1: Protože... Jsou úplně debilové. A ty naši ovčácký debilové, který tady jsou, ten zástup těch ovcí, tak řekne, no když se to jinak nedá. No, jako já nevím, jo. Prostě už měli všichni, aspoň ty rozumní, bejt v Moskvě a jednat s Putinem, že jo.
0: Ale rozumíš tomu, jak země BRICSu, respektive Čína s Ruskem, jak rozehráli tu šachovou partii a teď je to šachmat, jako jo.
1: No, A Trump, nedá se nic dělat, Trump nemá, nebo respektive má, ale třeba jako je to vysoká cena, budou volby, že jo, on potřebuje, jako aby ten jeho úspěch jako v
0: Ale jak
1: té
0: si nabích na
1: sněmovně jako
0: vidle,
1: byl.
0: chápeš? Jeho ten Irán v
1: No ten mu
0: podstatě,
1: zlomil vás.
0: no, jednak ho stál obrovský peníze, protože tam vystřílel munici za neskutečný prachy. Po druhý to zlomilo vás Izraeli, protože Izrael se taky vystřílel.
1: A to si všimni, že o
0: Iránci,
1: Izraeli je teď ticho, jo?
0: no
1: To
0: jasně,
1: teď je úplně ticho, úplný.
0: Iránci jim zničili obrovské množství infrastruktury na celém Blízkém východě. Víceméně je odtamtud ženou pryč. A on musí škemrat u Vladimíra Vladimiroviče o ropu. Jenomže to má ještě další rozměr. Já to hlavně ten rozměr, o kterém chci mluvit teď, tak hodně rozebereme v pátek s Jirkou, jo. Pokud teď Evropská unie nezareaguje a nepůjde cestou otevřených kohoutů do ropovodu Družba a do plynovodu Nord Stream a všema trubkama nepoženou do Evropy z Ruska to, co potřebujeme, tak zase jsme zaspali a zase to budeme od té Ameriky kupovat, jo, jak hovada a za draho. Ale to má ještě jiný rozměr. Za co myslíš, že budou nakupovat tu ropu ty Američani?
1: Jako čím budou platit?
0: No.
1: No nad tím už jsem taky přemýšlela, čím budou platit tomu Vladimírovi.
0: Jaký zákon v rámci té šachové partie? Vladimirovič nechal ještě starou dumu přijmout jeden zákon, a ten je velice důležitý. A ten zákon říká, že Ruská federace bude prodávat strategické suroviny a energetické zdroje jedině a pouze za rubly.
1: Tak to je hezký, no.
0: To je ten šachmat totiž.
1: A
0: Takže
1: co s nima, ty jo, a kde je ten Donald bude jako skánět?
0: no, on si je nenatiskne, že jo, jako dolary.
1: No, to se netiskne, no.
0: Takže pokud někdo přemýšlel, kdo donutí Západ, aby dolarovou měnu, tu rezervní dolarovou měnu, aby začal vyměňovat za něco jiného, ať je to juan, ať je to, dejme tomu, rubl, nebo ať je to ten etalon, který vlastně připravují jako měnu BRICS, jo. Jak ji nasunou do toho západního světa, tak právě to se teď odehrálo, to se odstartovalo, protože celý ten schnilej kolektivní západ teď s prosíkem nakupuje. A to je jedno, jestli to koupí Amerika a prodá to Evropanům za čtyřnásobek. To už je úplně jedno. Ale je evidentní, že budou muset platit rublem. Pokud Ruská federace si neodsouhlasí, prostě, že udělají Donaldovi výjimku. Ale to si myslím, že proto ty šachy s ním takto nerozehrály, aby teďko z toho ustoupili, jo?
1: Ale vidíš to, a to je ticho po pěšině, to nikdo neřekne, za co se bude teda nakupovat, že jo?
0: No jo, jenomže tady vidíš i na alternativě, jak začaly běhat články, jak, no vidíte, jak se ten Putin nakonec zkamarádil s tímto, a vidíte, jak toto. Lidi nechápou, co se vlastně děje. To nejdůležitější, co se vlastně děje, že když v roce 1971 tenkrát de Gaulle na konci svého volebního období, respektive na konci své kariéry, když vytáhnul z Ameriky poslední zlato, který vlastně měla, jo, a směnil za to ty dolary a přinutil v podstatě dolarový bankéře, aby řekli, no zlato už je přežitek, a vznikl petrodolar, Tak momentálně vzniká petrorubl. Čili potom, co byl petrodolar a potom byla dolarová měna krytá těmi strašně výhodnými hypotékami, jo, a tak. A potom těma všema dluhama a potom tím nasáklým vzduchem. Prostě už neměli to čím krejt. Tak toto je konec dolarů ve své roli světové rezervní měny. Konec, finito. Saudové zrušili tu 50-letou smlouvu, respektive neprodloužili ji. To znamená, že se vrátilo velké množství dolarů, které byly deponovány proti obchodování s ropou. To se různě jako snaží ten Donald někde jako ukočírovat. Ale tohle...
1: Ale úplně mu to nejde.
0: Ale tohle... Tohle je petrorubl. Tečka, nazdar. A jedeme dál. Najednou prostě si musí Amerika nakoupit...
1: Nebude muset nakoupit ruble.
0: Musí se nakoupit ruble. Za co si je nakoupí?
1: No ty blá. No za... No.
0: Čím bude platit Donald?
1: No dolarama asi ne, viď, jako.
0: Rusko asi těžko bude chtít dolary. Nebude chtít náhodou Rusko zlato?
1: Jo, to jsi mi vzal z pusy, ano.
0: Což ale znamená, že se opět těch 30% celosvětově drženého zlata, který v podstatě asi nejvíc toho zlata drží Francie dneska, protože Amerika, takhle, Amerika si údajně nakoupila zlato od Německa, čili to zlato, které měli vracet, jsme tady rozebírali s Jirkou, tak si Američani nakoupili od těchto zemí zpátky, aby nemuseli přiznat, že ho nemají. Takže teď půjde o to, že se bude muset vymyslet, čím ta Amerika bude platit. Pokud má ještě nějaký zlato, tak ho užijou tady na ten nákup prostě.
1: Ale pokud ho nemají, nebo mají ho málo, tak co budou dělat?
0: No, budou muset něco nabídnout. Ukrajinu? Možná?
1: Možná. Venezuelu nebo? Těžko
0: no Pavel, tady píše Pavel, že zlato začalo padat. Samozřejmě, že zlato padá. Protože aby mohli dělat ten falešný kšeft, kdy se nakupuje neexistující zlato, se nakupuje, to není papírový zlato. Amerika měla vrátit třeba Německu, někde ten horizont byl až tuším 2050, končily ty tranže, kdy měli vrátit to Hitlerovi zabavené zlato. Tak to vypořádali tak, že aby se prý to zlato nemuselo převážet fyzicky, tak Amerika si ho koupila, jakože ho má v držení, aby mohla prokázat, že si nakoupili zlato, který ale už dávno neměli. Jo, teda. A za ty stržené peníze si Němci nakoupili zlato od Bank of England a ty jim ho rovnou uskladnili. Takže sice zlato nikdo neviděl, ale zlato bylo nakoupeno. A to je situace, do které se vmanévrovali sankcema, kdy v podstatě se zastavil tok zlata třeba z Ruské federace se zastavil tok zlata v objemu třeba, já nevím, jenom třeba průmyslové zlato, to znamená šperkařství a průmysl, 130 tun zlata za jeden rok, který mělo prostě spadnout do nějakých firem na západě. Jo. Takže to všechno šlo do Číny, koupila si to Čína, to zlato, a z toho vyrafinuješ pochopitelně monetární zlato, to znamená čtyřdevítkový kov. Jo. Takže to je důvod, proč to zlato jako oni držejí dole, protože s ním dělají teď tyhle ty manévry. Já jsem fakt zvědavý, za co si tu ropu nakoupí, to je za co nakoupí ty ruble, aby mohli zaplatit tomu Rusku.
1: To bude zajímavé. Ne?
0: Možná, že Donald prodá Ruskou Ukrajinu a bude vyřešeno. Tak na to si ještě počkáme.
1: To uvidíme, no. Prezidenta už vyměnit, nařídil vyměnit prezidenta.
0: Tak, co by nemohli nařizovat dál, že jo?
1: No.
0: No a země BRICSu drží 70% veškerých zlatých prutů, či zlato je, že jo, to se hodně hlídá, takže je evidence, co kde je. Takže země BRICSu mají 70% těžebních zdrojů, mají 70% zlata existujícího, opravdu, a mají i rafinerský kapacity. Nemají problém. A teď Západ by chtěl jako někomu dominovat. To je konec Mezinárodního měnového fondu mezi náma, jo? To znamená, bude se řešit splatnost mnoha věcí. Teď máme nakoupené americké dluhopisy.
1: Mm.
0: To znamená, jak si vypořádáme ten náš dluh 3,6 bilionu korun? No, možná, že bychom to mohli proměnit s těma dluhopisama americkýma. No, uvidíme. Rozhodně,
1: co se bude
0: rozhodně
1: bude
0: situace hrávat. Se vyvíjí správným směrem, protože kolektivní Západ co do bankovního systému a co do ekonomiky jde zugrund. A Robert Fico vykročil správným směrem a brzy jednotlivé země Evropské unie bez ohledu na svoje členství v NATO a bez ohledu na nějaký přiblblý závazky v Evropské unii nebo nařízení v Evropské unii začnou řešit pro svoje občany, aby bylo jak jezdit a aby bylo čím topit.
1: A co jíst?
0: No tím pádem i co jíst, protože nezaseješ, nesklidíš. Nepřivezeš, neprodáš.
1: Přesně tak. A myslím si, že sice kra bude horký jednání čtvrtek, pátek v Bruselu.
0: No to bude velký rachot.
1: Mhm.
0: Pokud nás tam nebudou zastupovat nějaké hvězdy.
1: Nějaký star?
0: No ne, tak mám ne, tady...
1: Jede tam přímo Babiš, takže jako...
0: Mám tady jednu kandidátku za ODS.
1: Jo, máš tam jednu expertku.
0: Hmm. Chtěla by být senátorkou.
1: Mm-hmm.
0: Ale ty lidi bez skrupulí, oni by třeba chtěli sedět i v Evropský parlamentu, jo, třeba. Oni nejsou moc soudní, jo. A mám tady z ODSky Dagmar Peckovou, jo.
1: No, pane bože.
0: Já nevím, jestli jako začali nějak v té ODSce jako natvrdo hulit, nebo já nevím, co tam dělají.
1: Ta ženská je mi od přírody protivná.
0: Prosím tě, a to ale není ta zpěvačka, ne? To...
1: No já myslím, že jo, ne.
0: Fakt?
1: Taková
0: brýlata, vypadá... Vosekaná, no, na kluka vosekaná.
1: Ano, ano, to je ona. Ta, co žila v Německu.
0: Bože, ona žila v Německu?
1: Ano, ona tady nežila. Určitě je to ona.
0: Poznáš jí pohlase, ne?
1: No to nevím, jestli poznám pohlase. Na fotce bych ji asi viděla. Teda poznala. Ale jako jak říkáš, osekaná, nakluka, malá, taková blonděta, není úplně nejhubenější. Jsem to řekla kulantně, ne?
0: Jo, ne, tak já nic neříkám, prostě.
1: No určitě je to ona.
0: Takže pustíme si kandidátku za ODS, Dagmar Peckovou, která by chtěla v Senátu řešit zásadní věci v prospěch českých občanů. Má bravurní uvažování, dá se říct, že IQ, o tom nebudeme diskutovat, to vyloženě jako do ODSky úplně zapadá. No, tak to si musíme prostě pustit.
3: A potom, jestli se nemýlím, tak je to o zanesení české, jak se to jmenuje, když používáte jenom kartu, ježiš, já se teď nevzpomenu, když používáte jenom platební kartu.
4: Bezkontaktní platba.
3: Bezkontaktní, že myslím si, že má být bezkontaktní platba zavedena do české ústavy, jestli se nemýlím.
4: Takový návrh se, myslím, se na tu objevoval, ale nejsem si jistá, jestli je to něco aktuálního.
5: Byl tam návrh na ústavní zákon na platbu hotovosti, jako ústavní hotovosti, právo,
3: jo,
5: na
3: ano, platbu ano, hotovosti. Ano. Tak to bych samozřejmě, s tím bych samozřejmě také nesouhlasila. No jinak si myslím, že tam ještě byl zákon, nebo se připravuje zákon o financi, no kde to mám? O střetu zájmu. A to se jedná o to, že by se převedlo různé dotace na různá ministerstva a samozřejmě by to nejvíce pomohlo Andreji Babišovi. Tak to bych byla proti tomu také.
4: Pane Smoljaku, něco aktuálního za vás?
0: Něco aktuálního.
1: Hlavně ne Babiš. Hlavně ne Babiš.
0: Ona není schopná rozlišit, jestli v ústavě má být právo na hotovost, anebo právo na platbu platební kartou.
1: Ano, ano, ano.
0: Chápeš? Ale ono se bude o něčem hlasovat, jo, a ona možná někde zhulená, od někud přijde prostě. A potom, potom jako ty dotace, jo, ona neví proč, ona, ale je to mantra, kterou slyšela, tak ji tady zvedne, že jo, prostě, to musí říct. Ať, ale vůbec nechápe, jako, jak to funguje, vůbec nechápe, o čem to je, ale hlavně, aby to nezneužil ten Babiš. Jo.
1: No, co kdyby náhodou?
0: Co kdyby náhodou? Já si myslím, že ta má dobře vymetý. No, jako.
1: No je to určitě ona, podle toho hlasu. Jo, myslím jo. si, že fakt je to ona. Je
0: chápeš,
1: to jako opravdu...
0: Tyhle lidi si dovolí no. tady kandidovat. Ježišmarja, jestli je někdo zvolí. Bože můj.
1: To víš, no.
0: Píše Božena co? Banka. Ano, Dagmar Pecková.
1: No, je to ona, no. A žila v tom Německu, skutečně ti říkám.
0: Ježiš, jako... ona je prý z Medlešic, píše. Je od nás, je z Medlešic, obce, která patří pod Chrudim. No, tam máte dobrý hnízdo politiků. Chrudim, ta se vyzná.
1: Pane Bože. No vidíš to, no.
0: Hele,
1: a Bůh ví, kdo jí volil, jo?
0: No ne, tak umíš si představit. Teď si uděláme takový, bez ohledu na to, co tady dneska zaznělo, jo, v pořadu, uděláme si takový vhled, jo. Představ si, na hradě sedí pletařka svetrů, tyjo.
1: Ano. Jo?
0: Její poradkyně je zubatá pirátka.
1: Ano.
0: Vyškerá.
1: Richtrová.
0: Premiérem je Fiala.
1: No, možná nebude to někdo jiný, kdo se už teďka dožaduje býti premiérem.
0: Kdo se dožaduje?
1: Rakušan.
0: Ten chce být premiér.
1: Ano, no, ten chce být i premiérem.
0: Ne, ten to hlavně musí zavřít nejdřív.
1: Dobře, spokojím se s Fialou. Pokračuj dál.
0: Takhle, Rusko má velký problém. To jsme si řekli tady s Jiřím v pátek. To víš, že v Rusku je v podstatě ta parlamentní krize.
1: No, oni, Evropská unie neuznala ruský volby?
0: No, neuznala.
1: Něco takového?
0: Parlament Evropské unie přijal memorandum, to není přímý neuznání. Oni přijali memorandum, zase to udělali jako marketingově, jo. Přijali memorandum, ve kterém odsoudili ty volby s tím, že neuznávají tu Dumu, a vypsali sankce na všechny, kteří ty volby podporovali a zúčastnili se jich A byli jako, takže třeba novináře, kteří psali jako ve prospěch té Dumy, marketéry a všichni dali na sankční. A teďko ta Duma, že jo, teď ten Vladimír má prostě problém, říká, ona by ta Duma mohla fungovat, ale v podstatě nemůže, protože celý Evropský parlament, až na tři Čechy.
4: Až na tři Čechy.
0: Děkujeme. Děkujeme vám. Pochopitelně Ivan David, pochopitelně Kačena, Konečná a Dostál, myslím, že to byl.
1: Dostál, ano.
0: Tak dostáli svého slibu a prostě rusofobně se nezachovali. Takže až na tyhle ty tři kazy světy, prostě Vladimír teďko neví vlastně, co má dělat, protože má Dumu, má jí zvolenou. No ale oni ji neuznali v tom evropském parlamentu. Teď Vladimír říká, jako, tak jako máme už teda něco dělat, nebo počkáme, jestli si to ta Evropská unie nerozmyslí. Teď za chvilku nebudeme moct ani na té Ukrajině to dotáhnout, protože mám nefunkční Dumu, protože oni mi ji neuznali, že jo?
1: Já myslím, že vůbec.
0: Já si myslím, že bych postavil delegaci tří nejvyspělejších politiků planety, to znamená Lipavský, Rakušan a Vystrčil, a že by to šli s tou Moskvou urovnat, jako, rozumíš?
1: No, ne urovnat. Oni by jim to tam šli vysvětlit, chápeš to? Oni tak. By jim vysvětlili, jak se na lopatě sedí.
0: A že by vyměnili uznání té Dumy za levné dodávky plynu a ropy.
1: No.
0: Možná, že to taky je vymyšlený. Víš?
1: Člověče, třeba jo, no.
0: Protože no, pochopitelně, na co je Rusku dohoda s Amerikou, když neuznali Dumu, že jo, v Evropské unii? No.
1: Je to
0: nicht хорошо. Je to большая проблема.
1: No. Vladimíre, máte tam nějaký nepořádky.

0: No ne,
1: na tak, stejno, ne?
0: Tak jo? Na tom světě v podstatě by se to všechno zastavilo, že jo? Celý svět by prostě musel počkat, až se to nějak dá do pořádku. To znamená v Hormuzu, tam vůbec, tam už čekají dost dlouho, tak ty by ještě počkali.
1: By ještě počkal. Víš, jak to tam musí vypadat. Ty lodě a všechno, no. Se já bych,
0: ne, já bych na takovýhle problém bych vyloženě nasadil profíky, to jo. Ti říkám, Lipavský, Rakušan, Vystrčil. Tyjo.
1: No, nech na hlavě, ty. No,
0: pak je to ještě jedna věc, že aby nám Rusové odpustili, že bychom jim je dali jako do zástavy.
1: Ty tři.
0: Že bychom jim je svěřili, ať si je tam zavřou, ať je tam mučejí prostě třeba. Nebo tak, aby jako zakusili, jak to v Rusku chodí. A že tím bychom jako odčinili třeba, ale oni budou chtít i Fialu, to je složitý, no. A Strnada a další. A co když oni budou chtít i Pavka?
1: A to chci vemou.
0: No, Medveděv říkal, že má na ní docela velký spis.
1: Já myslím, že má na ní velkou chuť. Promiňte, fakt jako by to tak nějak evokovalo, že by ho třeba zakous nebo něco takového.
0: Budeme se končit. Teď, když se nám to konečně rozjelo.
1: Teď, když jsme se dostali do varu, tak budeme muset končit. No hele, to je jako fakt nespravedlivý, jako... Ty bláho, to nemá...
0: Když mě skáčou ty obrazy, rozumíš? Jak je tam prostě přivezou a jak za nima zapadnou ty obrovský vrata toho Kremlu.
1: O Kremlu.
0: A ten Lipánek, jak se takhle kouká přes to svoje vypasený ramínko prostě s tím, že Fučík taky trpěl. Jo. No. To je konec, ty.
1: To je konec.
0: Vlastně to je konec, no. Budeme se končit.
1: Jo, je to konec a já si myslím, že se to bude vyvíjet. No hele, necháme se překvapit do příštího týdne. Vy ještě z pátek budete mít prostor, ty budeš mi ještě prostor v sobotu. Nabírá to docela dost velký obrátky. Uvidíme.
0: No to jo.
1: A mě by zajímalo, jestli to Donald přizná, za co to bude nakupovat.
0: No, to je, rozumíš, to je no. Právě to, že my třeba ty dohody nevidíme. Do toho teď ty skandály, že jo, že Dánové rozporujou, koupili si F-35 a rozporujou to, co se o nich píše jako v technických parametrech, ano, že ty letadla vůbec nemají, respektive, že toho nejsou schopni dosáhnout, jo.
1: Tak ono... už na F-35 můžeme zapomenout.
0: No ne, tak asi na ně zapomeneme, jo, protože k čemu by nám byli, když se Donald dohodl s naším nepřítelem, tak my vlastně nemáme proti komu ty letadla nasazovat. My
1: nemáme žádného nepřítele, že?
0: My co budeme dělat?
1: Ty nějakýho budeme muset vymyslet?
0: No jo, víš to.
1: Týdního.
0: To je práce pro marketéry. No.
1: Veď? A to mě připomíná můj oblíbený film Vrtěti psem.
0: Jo. No hele.
1: No tak jo, no.
0: Čas je neúprostný. Budeme se muset rozloučit. Máš nějaký přání na písničku?
1: Vidíš to, celý odpoledne jsem přemýšlela, co ti řeknu, až jsem to úplně vytěsnila a teď jsem se tak dobře pobavila, že vlastně ani nevím.
0: Že nevíš. Tak...
1: Tak tam něco dej.
0: Něco tam.
1: Něco hezkýho, víš, znáš to.
0: Hele, víš co, pustil jsi písničku o tom Lipánkovi, ne?
1: Jo, tak jo. Tak
0: to by šlo, co ty na to?
1: To by šlo.
0: Tak jo, tak prosím tě, pozdravuj tvého mladého, ať se mu daří v tanečních. Já jsem rád, že jsme si tady dneska mohli probrat

0: zajímavá témata. Pojď se rozloučit.
1: Tak jo, přátelé, nabírá to takové obrátky, že to jede hodně rychle z kopce. Budeme to sledovat, budeme to pozorovat, hlavně se nebudeme bát, protože není čeho. Já myslím, že se to všechno řídí správným směrem. Užijte si krásný týden, myslím, že ještě o víkendu má být hezky, i když on i ten podzim je docela zajímavý, zvláště když máme
0: ten letošní obzvlášť.
1: Ten letošní obzvlášť. Mějte se krásně, těším se na vás na všechny zase za týden, krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
0: No, děkuji ti za tvé účinkování. Zajímavá ta pasáž o tom, jak se to řítí v říť. Ta se mi opravdu líbila, jak jsi to vystihla. Ale jako mějme na paměti, jako žádné zlo neodejde dobrovolně. Tak to je prostě. Ale tahle ta šachová partie a tenhle ten šachmat, o tom se budeme učit. O tom se naše děti budou učit a naše děti, našich dětí se o tom budou učit. Já tomu naprosto pevně věřím. Takže Míšo, jsem rád, že to můžeme tady spolu komentovat, tyhle ty velké věci. A těším se s vámi se všemi pochopitelně v pátek pořadu s Jirkou, kde tu záležitost o totální monetární restrukturalizaci světa trošku doprobereme ještě v souvislostech. Tak jo, mějte se krásně a teď, pro teď, od mikrofonu společně s Míšou se loučí Petr Václav.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Dnes živě. Vítej, Vítěho, ahoj.
3: Já jsem skutečně živej. Já vás vítám všechny a těším se na případné vaše komentáře a otázky.
2: Někdo by mohl říct, že Vítě je živý až moc, pln elánu a nadšení, ale to určitě...
3: Moc nechybělo a jak jsem poslouchal našeho Homéra, víš, v neděli,
2: ano.
3: Tak mu říkám, včera jsem mu volal a říkám, Ivánku, a co kdybych ti odpovídal taky básničkama, jo? A on říká, neopič se. Což má pravda, to by bylo opičení se, jo? Ale tak pěkně, jak on píše ty básničky, jaký má pěkný, mně se to moc líbí, to má srdce a duši, jak se říká. Hezký je to. Takže to jako se nedá napodobnit.
2: Chválíme. Mm-hmm. A pojďme na dnešek. Na co se máme dneska těšit?
3: No, dneska by jsem chtěl udělat takový zaprvé trošku letem světem, jak jsme měli ten pořad s tím novinářem a zpravodajcem Nikolajem Lilinem, jo, a všem to praskalo, tak jsem si říkal, že tam jsou některé nadčasové věci a já vám je radši řeknu, protože si myslím, že by mohly být pro vás zajímavé z hlediska toho, abyste si porovnávali ty informace s naším mainstreamem a co kdo říká kolem nás. Takže to bylo takové velice rychle, stručně, nedám celý, jenom nejhlavnější body. Druhou věc, kterou bych sem chtěl se dotknout, je to, že vlastně, když si vezmeme, co se kolem nás děje, ty konflikty a podobně, tak že nějakým způsobem si pohovořit i o výročí Spojených států amerických pár slov. Pak bych se rád zastavil na státním svátku a našem svátku, co se týče Cyrila Metoděje a samozřejmě mistra Jana Husa. Pár slov k tomu a potom na závěr vás unavím takovým svým určitým rozjímáním a samozřejmě se dotkneme operativně i Ankary. Já myslím, Peťo, že ty to budeš koordinovat, řídit. A když budu, jak říká Ivan nebo Jarda, říká, že budu dlouhej, takže mi řekneš, Víťo, zkrať to. Ale pokusím se vejít do toho časového limitu, protože mám toho velice mnoho na srdci. A abych nezdržoval, asi se do toho pustím. Co ty na to? Mlčení je souhlas. Dobře, takže vážení, ten popraskanej... bych řekl pořad s tím Nikolajem Jurjevičem Veržbickým, neboli jeho jméno Lilin, můžete ho najít, on vysílá i v angličtině, v italštině a v ruštině, takže ho můžete najít a to jméno Lilin on převzal od své matky, která se jmenovala Lily. A on se narodil a žil v Podněstroví v městu Bender a dneska od roku 23, kdy mezi tím žil 25 roků v Itálii, kam se odstěhoval, tak dneska žije v Dubaji a pokračuje ve své novinářské informační tvorbě. Jen tak pro zajímavost, on byl původně Tater, ale přes ty zájmy, alternativy a tak dále začal vytvářet právě to informační středisko a postupně se stal, bych řekl, i takovým tím vlasteneckým zpravodajem a byl zván na besedy, na přednášky a takovým způsobem i potom přednášel. Ale tím, že byl alternativec a že bojoval i proti covidu a tak dále, tak nakonec byl blokován a to vedlo k jeho rozhodnutí, že se přestěhoval do Saúdské Arábie. A teď velice rychle letem světem. Jo? Budu křičet, jako kdo co řekl, a jenom si zapamatujte to nejpodstatnější. Mark Rutte. Víte, kdo to je? Je tajemník NATO. V rozhovoru pro Fox News hovořil o aktivní účasti aliance ve válce proti Iránu. NATO se dříve snažilo od této situace distancovat a přestírat, že je v ní skutečně neutrální a že zaujalo neagresivní postoj. Marco Rutte však potvrdil, že NATO ve skutečnosti bojovalo na straně Epsteinovy koalice proti Iránu. A toto nezvratné přiznání aktivní účasti NATO v nezákonné agresivní válce proti suverénnímu členskému státu OSN je do očí bijícím porušením zásadních norem mezinárodního práva a základních principů charty OSN. Organizace a jednotlivci členské státy, které se podělí na takových rozhodnutích, musí nést odpovědnost za všechny důsledky, jak říká Lilin. Generální tajemník NATO jednoznačně prohlásil, že Itálie a Rumunsko se podíleli rovněž na agresi proti Iránu spolu se všemi evropskými zeměmi, které asistovaly před americko-izraelské agresi proti Iránu. Skok do dalšího bloku. Trump bude vyšetřovat ropné giganty kvůli rostoucím cenám benzínu v USA. Budou vyšetřovány společnost ExxonMobil, Chevron, Shell, BP a stejně jako další hráči na americkém trhu. Chce vyšetřovat uměle nafouklou cenu benzínu a oznámil to na setkání s generálním tajemníkem NATO s Markem Rutem v Bílém domě. Řekl, že ceny benzínu u čerpacích stanic by nyní už měly být někde na úrovni 2,25 dolarů za galon, to znamená za 3,7 litru, avšak podle americké asociace automobilové průměrná cena galonu se běžného benzínu drží zhruba na úrovni 4 dolary. Trump prohlásil, nebudeme se s nikým ceremonit. A Lilin dodává, že doporučil bych Trumpovi, aby začal vyšetřováním se svým nejmladším synem baronem Trumpem, který dva dny předtím, než sám Trump rozpoutal tuto hroznou válku, tuto hroznou agresi proti Iránu, nakoupil akcie všech předních ropných společností v hodnotě 50 milionů dolarů. Další blok. Izraelský ministr obrany Katz prohlásil, že i kdyby existoval americký požadavek, izraelská vojska Libanon neopustí a 200 000 libanonských obyvatel se nevrátí do svých domovů. Blok Ukrajina. Ukrajina už za 4 roky speciální vojenské operace ztratila téměř 2,5 milionu ukrajinských vojáků. Jen v roce 2026, to znamená, že v tomto roce za půl roku, jich bylo více než 400 tisíc. Tato data byla zveřejněna specialisty z hacknutý databází Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny, dopravního a komunikačního centra a ukrajinských zdravotnických organizací a márnic. Lilin říká, že 2 miliony 400 tisíc jsou asi podhodnocená čísla, protože podle některých amerických expertů od začátku speciální vojenské operace počet mrtvých a nenapravitelných ztrát již na Ukrajině překročil 3,5 milionu. Jen tak mimochodem poznamenávám já, teda, aby bylo jasné, že to není odlivné, že jsem viděl informaci o tom, že v těchto posledních několika měsících se daří na Ukrajině získat do armády zhruba za měsíc 25 tisíc vojáků, ale za ten samý měsíc jich dezertuje 21 až 22 tisíc. To znamená, že když si k tomu připočtu ztráty na frontové linii, tak jsou kompenzovány především nákupem zahraničních dobrovolníků, kteří už dneska dělají i zle. Podle některých zpráv dokonce došlo ke spouře chilských vojáků proti španělským velitelům, kteří tam operujou a toho španělského velitele zastřelili. Další blok, velice zajímavý pro nás. Existuje takzvaná tajná washingtonská skupina Bruselu, kdy Ursula von der Leyen je pod novým zkoumáním z důvodu diskuze o Trumpově strategii, kde ona diskutovala o této strategii se Zelenským, Macronem, Mercem a Meloniovou a taky Starmerem. Berlínský deník Berliner Zeitung, který je jako respektovaný německý deník, o tom informoval, že evropská komisařka Tereza Angiová oficiálně zahájila vyšetřování předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové kvůli právě tomuto skrytému skupinovému chatu. Pravděpodobně volala kvůli washingtonské skupině, kde si vyměňovala poznámky se Zelenským, francouzským prezidentem Macronem, kancléřem Mercem, italskou prezidentskou Meloniovou a odcházejícím britským premiérem Starmerem o tom, jak jednat s Donaldem Trumpem. O existenci chatu se poprvé komisařka dozvěděla v lednu a právě z důvodu toho, že nizozemská publikace Follow the Money požádala o přístup k této korespondenci. Komise to odmítla s tím, že zveřejnění informací by poškodilo mezinárodní vztahy EU se třetími zeměmi. Angiová nyní vyšetřuje, zda toto odmítnutí neporušilo pravidla transparentnosti bloku. Setkání mezi jejím úřadem a zástupci Evropské komise se očekává do poloviny července a vyšetřování pravděpodobně potrvá několik měsíců. Jak víme, to není první von der Leyenový skandál s textovými zprávami. Evropský soudní dvůr již rozhodl, že komise jednala protiprávně, když zatajila její komunikaci s generálním ředitelem společnosti Pfizer během dohody o nákupu vakcín z EU. Vzpomínáte si, že to byly začerněny celé stránky té dohody, která je známá jako Pfizergate. Tyto textové zprávy stále nebyly zveřejněny. Angiová také kritizovala komisi za to, že povolila automatické mazání dalšího člověka, mazání Macronových zpráv o obchodní dohodě se společností Mercosur. Další zajímavost, která je velice demokratická a velice příznivá. Rumunská poslanecká sněmovna přijala návrh na sjednocení s Moldavskem. Legislativní návrh iniciovaný opoziční stranou z SOS Románia s poslankyní Dianou Soušose zmocňuje vládu k okamžitému zahájení jednání o znovu sjednocení s Kišiněvem s odkazem na helsinský závěrečný akt. Jestliže Rumunsko chce připojit Moldávi, si chce sjednotit s Moldáví, tak ji de facto chce anektovat. S odkazem na helsinský závěrečný akt, který umožňuje mírové změny hranic. Návrh zákona nebyl na plenárním zasedání projednán a nebyl předložen k hlasování, ale podle rumunských předpisů jsou návrhy zákonů, které nebyly na plenárním zasedání projednány, to znamená, že nebyly projednány, nebo zamítnuty, jsou automaticky považovány za přijaté. To je perfektní, teda tahle staklička. Po uplynutí lhuty 45 dnů. Přesně to se stalo 24. června. Všichni si teda asi musíme uvědomit ty rizika, která z toho vyplývají. De facto to hrozí přímým vojenským zásahem do situace v Podněstří, protože je, jak víme, je tam umístěna 14. armáda a různé vojenské systémy. Samozřejmě pokud se Rumunsko bude chtít sjednotit s Kišiněvem, to znamená, že s Moldavií, takže Rumunsko si pravděpodobně okamžitě uplatní nárok na Podněstří. A Podněstří to samozřejmě bude odmítat, nebude chtít s Rumunskem navazovat žádné vztahy a proto bude chtít na to tento problém vyřešit vojensky. Takže, vážení, je to další přípravní proces k destabilizaci Moldavska, aby se z něj stalo další region, jako je Ukrajina. Dalším blokem poznámek je že německý export do Číny v roce 2025 činil 82 miliard, to je o 10% méně než v předchozím roce, to znamená, že než v roce 2024, a dovoz Čínské lidové republiky se naopak zvýšil o 9% na 171 miliard. Takže vidíte, že tady je víc už než dvojnásobek dodávek z Číny do Německa, než z Německa do Číny, a což vedlo k obchodnímu deficitu ve výši prakticky 90 miliard. Přitom hrozí další pokles německého exportu do Číny a ohrozuje to stovky německých společností, které můžou skončit bankrotem. No a teď fajnovost pro naše větrníky. Změny evropského klimatu lze spojit přímo s lidskou činností a s agresivní výstavbou četných elektráren v Severním moři. V Evropě nikdo neprovádí systematický výzkum negativního dopadu takových elektráren na mikroklima. Takovýto výzkum se provádí například v USA a Číně. Velké větrné farmy zpomalují rychlost větru o desítky kilometr. Stožáry větrných turbín na moři umístěné mění proudění a míchají vodu. Zároveň větrné turbíny poháněné vzduchem vedou k lokálnímu zvýšení teploty v oblastech za elektrárnou, včetně mořské vody. Pokud se všechna tato vědecká data aplikují na Evropu, pak četné větrné turbíny na moři instalované v Severním moři a dalších vodách vedly k významným změnám ve větrných vzorcích a klimatu. Jinými slovy, chlad Severního moře v létě oblast jednoduše neochlazuje. Novinku, na kterou čekám, jako jsem zvědavý, jak zareaguje, se týká Fica. Fico oznámil odmítnutí Slovenska podílet se na financování vojenské pomoci Ukrajině. Prohlásil, udělám vše proto, aby se Slovensko neúčastnilo vojenských půjček pro Ukrajinu, a to se týká ty klauzuly o přidělení 70 miliard dolarů, které respektive euro Kyjevu na vojenské potřeby. Tato věc má být zahrnuta do závěrečného dokumentu nadcházejícího, respektive už běžícího našeho summitu NATO v Ankaře, kde my máme zdvojené zastoupení. Tímto bych to uzavřel.
2: Než to uzavřeš, tohle téma, tak právě k tomuhle tématu jsem tady našel materiál z iDnes.cz, kde píšou, ani Slovensko nezapojí se do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO, Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Petr Pellegrini toto prohlášení udělal pod včerejší s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničním Jurajem Blanárem. Slovensko podpoří závěry summitu NATO, zároveň ovšem platí, že se nebudeme podílet na dalších finančních ani půjčkách určených pro vojenskou pomoc Ukrajině, uvedl Pellegrini, který bude spolu s Ficem a dalšími zastupovat Slovensko v Ankaře. Kdo další z toho vypad? Současná vláda zastavila podobně jako Česko-Maďarsko. Nevím, člověče, jestli my do toho jdeme nebo ne. Ale
3: nevidím to.
2: To uvidíme až po skončení pořadu. Každopádně ti to dodávám jako ještě teda v rámci prohlášení prezidenta slovenský. To jenom potvrzuje to, co říkáš. Tak.
3: No, on to říkal právě Fico na veřejné tiskovce někdy 24. června, neboli on prostě nemá kam couvnout, on to musí dodržet před svýma voličema, jo. Takže to je jedno hezký. Ty víš velice dobře, že jak to proběhne na tom summitu, tam v podstatě, dobře, on to neschválí, on to nepodpoří, ale oni se dohodnou mezi sebou, víš, jak se tam teďko čachrujou peníze. A samozřejmě ta zdvojená naše účast má to, co jste se, myslím, o tom bavili s Ivanem, že to má tu fajnovost a ta společná večeře, protože na té společné večeři se projednávají veškeré zákulisní věci. To, co se deklaruje na papírech, v programech, jo, to, co bude jako memorandum a tak dále, to je všechno, jedna paní povídala. Ale důležitý je, co se upeče právě během těch soukromých schůzek, během té večeře. Proto tam náš pan prezident velice nutně pospíchal. Jo? Takže to jenom, abychom si k tomu řekli pár slov. Jo? A teď bych přešel k jedné věci, že jenom pár, bych řekl, poznámek na margo toho výročí amerického. Víte, mně je strašně líto, že když Spojené státy americké vznikaly jako z těch 13 kolonií, že jo, v tom roce 76, tak v podstatě v té válce kolonií proti anglické nadvládě a proti boji proti hegemonu, tehdy Anglie byla největším světovým hegemonem, že jo, samozřejmě, která ovládala všechna moře a oceány, tak vlastně byly dva státy, které tehdy pomáhali a podporovali různýma cestama právě vznikající Spojené státy americké na konci toho 18. století. A to byl právě Francie, jestli si vzpomínáte, na konci toho 18. století propukla Jakobinská revoluce, a když si vzpomínáte na film Fanfan Tulipán, že jo, kde on taky utíkal jako, ne Fanfan Tulipán, jak se to jmenovalo? To nebyl Fanfan Tulipán, byl to asi Fanfan Tulipán. Tam, kde on utíkal do té Ameriky a vrátil se a potom bojoval na straně Napoleona a já nevím co všechno, tak v podstatě vedle toho tehdy víceméně pomáhali i Rusové na černo. A to byla jedna z věcí, která vedla k prvním nepříjemnostem, tak ne úplně prvním, ale jedním nepříjemnostem mezi Ruskem a Anglií, co se týče střetu zájmu, protože první střety zájmu začaly už v 16. století. Ale to jsem chtěl říct. A teďko, když Američané bojovali tu s Anglií tu válku, že jo, v tom roce 1813-16, tak a kterou teda Američané vyhráli a potom vlastně Monroe jasně na základě vítězné války dohodl s Angličanama takzvaná ta dohoda Monroe, kterou už se dneska Trump začíná opírat a dokonce říká, že by se to mohl jmenovat Tramno, jo, ne Monroe, Tramro. Jo, takže jakože, že teďko on to bude modifikovat, takže kde se řeklo, že teda západní polokoule patří Američanům a ta druhá polokoule, že patří teda Angličanům, tak vlastně je tady ještě jedna taková zajímavost, jo, kdy Spojené státy americké vlastně, když byla občanská válka a byl válka sever proti jihu, tak Angličané ve velkém podporovali konfederaci Jižanů. A tehdy právě ruská flotila napomohla Severanům k tomu, aby se ubránili tomu tlaku konfederace. Ta konfederace nebyla žádná zaostalá žádná oblast. Jo? Oni měli dobře rozvinutý průmysl taky. Jo, a to, že se jim říkalo plantážníci, tak tam mimochodem i prezident Lincoln byl otrokář. Jo. Další, tam prostě, když proberete ty vůdce té demokracie v Americe, tak to byly většinou právě otrokáři. Takže jenom proč jsem chtěl říci, co jsem k tomu chtěl říci, že mě velice mrzí, že ta Amerika několikrát se opírala o toleranci a podporu Ruska, a to se týkalo i smlouvy ohledně uvolnění se středozápadu Američanům, protože v té době mělo Rusko dědictví, to o tom se vůbec nikde nemluví v žádných. Když jsem na to narazil, tak jsem úplně se chytal za hlavu, tak se mluví o takzvaném dědictví Velké Tartárie, protože ona zasahovala i na americký kontinent a střed, a právě ten středozápad, kdyby to nepatřilo Rusům, tak by Američani nepodepisovali s Ruskem dohodu o poskytnutí tohoto území. Takže kromě Aljašky, která potom následovala, tak ještě i toto území pustil, myslím, že to byl Alexander II., to pustil právě Američanům. Jo? A potom byl ten kšeft ohledně Aljašky, že? A za výstavbu Transsibirské magistrály. Takže já jsem jenom chtěl poukázat na to, že u této příležitosti tohoto výročí se jinak taky objevil telefonát Trumpa s Putinem a víceméně Trump chtěl získat od Putina karty do Ankary. A byl velice překvapen, když mu Putin diplomaticky jasně dal najevo, že nemůže už po něm nic chtít. Že poslední, co mohl chtít, byl Anchorage. Jo? A tohle to skončilo. Že to sami porušili, že sami od toho odešli. A potom Trump jako říkal tak dobře, tak já bych sem poslal k vám toho Wyclofa s tím svým zetěm. Jo? A i na tomu jako řekl Putin, že no, ale my nevidíme důvod, aby nás navštívili. Takže vyloženě bylo dáno najevo, že chlapci takhle ne, a hlavně je vidět, že si je Putin velice silně vědom teďko té aktivní činnosti na té Ukrajině. My to jako ty zprávy, které tam odsaď jdou a co tam dopadá, co likvidují a tak dále, je to velice, velice mnoho. A já si myslím, že to bude mít i psychologický dopad na ty diplomatické sbory v tom Kyjevě, že asi už ten Trump by měl pochopit, on si stále myslí, že to městečko není obsazeno, ale když jsem se díval na zprávy těch expertů vojenských, tak ty jasně říkali, že to nejde o nějaké městečko, to je prostě celá aglomerace pevností, kterou prostě nebylo možno vzít jedním vrzem. A že vlastně celá tahle oblast, jo, až do Krematorsku, je prostě pevnostním valem, a přesto se jim podařilo teda to obejít. Teď to městečko čistí, že jo, a teď jako, když teda ten pan prezident Zelenský, jo. Tak když on teda jako prohlásil, že ne, že to není pravda, že to je ruská propaganda, že tam nejsou, no tak mu kdo jiný než Peskov mu nabídl, no tak dobře, tak udělíme jednání teda přímo v tomhle z toho městečku, aspoň se přesvědčíte, že to máme v rukou, jo. No a to zase Zelenský jako říkal, že ne, že to je past a jde si co si, tak dobře. Tak oni navrhli ještě Ukrajincům, my to dobře, my tam pošleme naše lidi, pošleme tam třeba 20 novinářů a vy si ze své strany pošlete svoje, aby prostě viděli, že to město je už plně v našich rukou. Ani na to Zelenský nešel. Proč? Protože on nepotřebuje nahrávat té myšlence, že by nedostal další prostředky, a to je v ohrožení, že může nedostat další prostředky na válku, protože když si vezmeme, že z nějakého důvodu Němci zastavili objednávku na ty lodě, na těch 6 lodí, že jo, že z nějakého důvodu si vymýšlí, jo, všelijaké, bych řekl, vedlejší chody, jak se k těm penězům dostat. Nejhorší ale je to, co mě na tom vadí, je informovanost Zelenského o čase útoku na Kyjev, jako myslím tím náletu. Protože jak se to týkalo toho té kyjevské lávry a toho Dovženka, toho kinostudia Dovženka, tak on údajně podle ukrajinských zdrojů, co jsem poslouchal, měl 4 dny předtím na stole právě to směrování těch útoků. A dalšího, čeho si všimli ukrajinští někteří experti, říkají, že je zajímavý, že jejich prezident vždycky ví, kdy má odjet z Kyjeva. A vždycky, když odjede z Kyjeva, tak je nálet na Kyjev. Jo, potom se vrátí a začne bědovat, co se zase stalo. Takže ta hra na tom summitu, vážení, si myslím, že bude ještě větší než jenom to, co oni deklarovali, protože se Trump musí rozhodnout, co s tím. Protože Putin v tom telefonickém hovoru řekl i jednoznačně, Putin řekl Trumpovi, my víme o vaší přímé účasti ve válce proti Rusku. Takže to tam bylo řečeno a v podstatě takhle otevřeně to ještě nikdy nepadlo a myslím si, že americká strana si musí velice dobře zvážit, jak bude dál postupovat. Takže to by se chtěl jenom k té Americe, která je nevděčná a která si zahrává, protože když si tak vezmete, tak ona absolutně podojí tu Evropu tím, že Evropa teda musí nakupovat, když chce podporovat. Vidíte, že Evropa ztrácí přístupy k energetice, k surovinám, ke vstupům do ekonomiky. Dneska už energetici, vláda Štěpán mi o tom vyprávil, že de facto došlo, se dostáváme na dolní hodnoty zásob, jo, zdrojů, ale to není všechno. Teď si uvědomme, že když vezmeme, že plyn nebude dostatečně sem posílán, tak nás ohrožuje hlad. To si málo kdo uvědomuje. Všichni to přechází tak nějak jako zlehka, ale jedním dalším takovým tou oblastí, která může vydírat státy, je potravinové zásobování. My prostě dneska my se dostáváme k tomu, že začíná být deficit minerálních hnojiv a když si vezmeme, že dusíkatá hnojiva jsou z 95% dusíkatých hnojiv je plyn, tak si řekněme, tak pokud ten plyn není, tak nebudou ani dusíkatá hnojiva. A s čím teda budeme hnojit? Asi budeme všichni chodit na bobek na pole, já nevím, jak si to jinak představují naši páni zemědělští inženýři. Jo?
2: Takže tohle tady musím, jako, tohle není, víme to pánu zemědělských inženýrů, s tímhle přišli specialisté z Bruselu, že by se mělo hnojit lidskými exkrementy. Pan profesor Staněk už to tady zdůrazňoval, že se budeme dostávat papírový pytlíky a do těch to budeme dávat. A možná to bude obdoba sociálního kreditu, přinese víc hoven, tak budeme třeba slevu na něco. Ale ne, tak tohle to je opravdu krajní situace. Ale tady vidíš totiž jednu věc. Jak Evropská unie myslí dopředu a jak vlastně už dávno s tímhle vývojem počítali. Evropští úředníci totiž podepsali smlouvu Mercosur, která má zlikvidovat naše zemědělství, takže žádný hnojiva potřeba nebudou, když tady nebude nic produkovat, všechno se doveze z teda Jižní Ameriky a když to nebude stačit, tak se to doveze teďka z Ukrajiny, jo, která používá pesticidy, které jsou tady zakázané, ale teď už to nevadí nově, protože se přijali, změnilo se vlastně minulej týden veškerý tyhle ty pravidla hry, takže už v pořádku, nejenom geneticky modifikované potraviny už nemusí být označeny jako geneticky modifikované, takže už jsou zdravé a jsou naprosto v pořádku, ale i právě potraviny krajiny, které jsou například napíchané hormonama, antibiotikama a právě i těma látkama, které jsou zakázané, tak už jsou nově taky v pořádku. Takže nebojte se vlka nic. A pokud to někomu vadí, tak třeba Tesco to vymyslelo tak, že vlastně ukrajinský kuřecí se přebavuje na Slovensku a tudíž potom už to je v EU. Takže tím je to úplně v pořádku. Že hlad nebude, budeme mít taky rakovinu, ale ty, co se nenechali vovodovat, tak halt prostě je, nás dostanou jinak. O naší budoucnosti, která ano, depopulace běží.
3: Peťo, je to to samé, jako když Horimír bojoval za to, aby zemědělství zůstalo zemědělstvím, aby Křesomysl netahal do svých dolů rolníky, aby se pěstovalo, protože jináč bude hlad. Ne, ale jsou to teda pověsti, že jo, které potom sepsal i Jirásek, že jo. Ale prostě tam jde spíš o tu pointu, že ten Křesomysl tehdy a ta vládnoucí skupina tehdy se orientovala na to mít to stříbro, ten mamon, jo, a je vůbec nezajímalo, co se bude jíst. A přesně tohle to se dneska taky děje v jiné podobě, ale je to úplně to samé. Takže tak to je jenom na okraj toho, co si říkám.
2: Mohl vyprávět, tak se dějiny opakujou. Na druhou stranu, tak samozřejmě tenkrát třeba, jako víš co, ten vývoj nebyl tak daleko jako dneska, jo, takže tenkrát nejedli cvrčky, nebo červy, jo, to...
3: A neměli, já nevím.
2: Který se nedají oddělit, jako, jo, plastový. Takže to zase, že tady jsme jako popošli dál. Ale prosím tě, když jsme u toho, ty jsi říkal o tom, o těch financích, jo, a tak tady mě brnklo tak jako odletem do Ankary byla tisková konference, kde vystoupil Andrej Babiš a Macinka a další. A podle ČTK Česko přesměruje peníze na zbraně pro Ukrajinu. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny. To je nová iniciativa, která v Ankaře se rozjíždí, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Dnešním odletem na summit NATO to uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka za motoristy. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze za zbraně pro Ukrajinu odmítla, nepřispěla a ani do muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními sliby nechala pokračovat. Takže iniciativa PURL, už to má vlastně výsledku, umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně poskytovali Ukrajině. Část v iniciativě je pro země dobrovolná. Prvními zeměmi, které do iniciativy se zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi těmito zeměmi doposud není. Američané přitom podle zdrojů ČTK na tom jednání zmiňují, aby spojenci se do této iniciativy aktivně zapojili a pokračovali. My teď řešíme některé projekty, to je citát, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady tohoto programu URL, řekl novinářů Macinka, podniku N, by měl měnu českého postoje Macinka představit na dnešní večeři ministrů zahraničních věcí a Ukrajiny. V Ankaře by se měl projednávat také návrh poskytnutí 70 miliard, Ukrajině letos a nejméně stejný rok. Andrej Babiš k tomu již dříve sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na
3: účastnit
2: pomoci. Výlet dnes doplnil, že Česko peníze potřebuje na plnění závazků NATO a zaplatí podle něj jako v minulosti větší země. Babiš dnes připomněl i koaliční dohodu, že vláda bude pokračovat v muniční iniciativě nastartovanou kabinetem Petra Fialy, ale nebudeme do ní dávat peníze z rozpočtu České republiky, protože zkrátka jsme zdědili rozpočet, kde je díra, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, takže...
3: Ty jsi slyšel rozhovor mezi ministry, bývalými ministry Cyrilem Svobodou a Zaorálkem? Oni se bavili právě o těch věcech kolem té Ankary a o tom, jaké postavení bude mít česká delegace v Ankaře. A s úsměvem konstatovali, že jak jsme byli aktivní v minulosti díky Fialovi, takže budeme mít až 27. pořadí při vystoupení. Jo? Takže já už vidím, jak Trump čeká na vystoupení našeho představitele. A samozřejmě, že tam vysvětloval, myslím, že to byl Lubomír Zaorálek, tam vysvětloval, že to pořadí se určuje podle toho, jaký objem příspěvků byl vložen do společné kasy NATO. Takže my jsme až na 20. místě. A teď se tam bavili o tom, že vlastně Fiala, i když nasliboval, tak neplnil. Jo? Že prostě peníze, které tam dodával, měl dodat, tak nedodal. Tak potom u mě vzniká jiná otázka. Tak kam je dal ty peníze, když je nedal do NATO? Jestli mi rozumíš, protože to minusové saldo nějakým způsobem vznikalo a teď najednou prostě se zjišťuje, že to, co, na co se odvolával, že musí dát ty 2%, takže je nedal. Jo? Takže to je jenom tak na okraj. A potom je fakt další věc, jsme se o tom asi, myslím, bavili i před chvílí, že tím, že ty, já nevím, Zelenský tam prostě vznesl své oblíbené požadavky, že chce teda doplnit ty patrioty, že jo, že chce další rakety protizdušné obrany, kdo co má, dejte mi v podstatě, a samozřejmě rozšíření té finanční a vojenské podpory. A teď, pozor, bylo odhaleno, že MI6 ve spolupráci se specnazem Turecka připravovali přepadení Krymu s tím, že Turci dali k dispozici 10 000 specnazovských vojáků a Ukrajinci mají takzvané ty spící agenty na Krymu, kteří jim měli pomoci a otevřít vstup. Takže tahle ta operace skutečně byla velice tvrdě připravovaná. A to, že se to připravovalo, potvrzuje i to, že v té Ankaře, podle prvních zpráv, co mám, tak se Američané s Turkama domluvili na obnově spolupráce, která byla tehdy přibržděná, když Turci koupili ty protizdušné zařízení, ty S-400, že jo? A kvůli tomu zase Američani jim přestali teda je podporovat v té výrobě F-35, že jo? Jste se o těch F-35-kách bavili s Ivanem, myslím, takže nemusím to komentovat, ale každopádně tam Američani jako na této schůzce, to je to, co se říká, že se dělá v kuloárech, se dohodli, že teda budou zrušeny ty určité obranné sankce vůči Turecku a Turci teda se zaktivizujou v rámci NATO. Jo? To znamená, že podpoří. A to je právě to, co jsem před chvíli říkal, že už s tou EB6 připravovali tu aktivitu přepadu Krymu. Jo? Ale to nemám z ruských zdrojů, tohleto. To vám říkám dopředu, že to není z ruských zdrojů, že to je z ukrajinských zdrojů. A takže tahle ty aktivity se tam projednávají a včetně těch výrobu, těch transitních letounů, to jsou ty Airbusy A400, pokud, a 330 a podobně. Takže já si myslím, že tady, přestože dostali Němci, Francouzi, Italové a Britové dostali nášup jako nakládačku od Trumpa, tak přeci jenom ale jako řekli, že oni vynadal za to, že nedostal podporu proti Iránu. Jo? A zároveň jim řekl, tak pokud vy teda mě nebudete podporovat a vy nebudete ani posilovat vlastní obranu, tak já se už na vás vykašlu. Což říká kolik roků? On to říká už delší dobu. Ale já si myslím, že to je ten jeho obchodní styl, prostě vydírat, aby se dostal k nějakým lepším výsledkům ve vztahu ke svým přátelům v západní Evropě, kterou potřebuje právě kvůli tomu, co je mu vytýkáno, že překupuje a bude překupovat plyn pro celou Evropu. Jo? Takže asi, já si myslím, že ještě se zítra budeme dozvídat docela zajímavé věci, jo? Protože se má sejít Trump se Zelenským ještě, to ještě neproběhlo, že jo. No a uvidíme, co se to povídalo, se objeví nakonec v těch závěrečných dokumentech, ale především vždycky nás zajímá, co se tam neobjeví. Jo, to je jako to nejzajímavější, co nás bude zajímat kolem ty Ankary. Že já bych k ty Ankaře asi jenom tolik, protože zatím nevíme nic. Jo, zatím jenom víme, co by se chtělo. A to, že na Ukrajině byla vybombardovaná ta velká výrobna letecká, kde se montovaly ty rakety a podobně, to je pravda, tam byly opakované výbuchy ještě několik hodin po zásahu, takže ten masakr jede a myslím si, že tyhle ty nálety ještě budou nějakou dobu pokračovat. Co je ale na přetřesu v této věci, je právě otázka těch informací, proč ten Zelenský má ty informace, jakou cestou, takže začíná se diskutovat v Rusku otázka zrady z titulu zpravodajských informací, anebo zda to není dohoda. Jo? Zda to není dohoda. Takže to tam začíná ve velkým jako se diskutovat. Takže to asi ty Ankaře bych řekl momentálně. Už jsem zvědavý na to, co bude.
2: Zmiňoval ještě ten výbuch u Kyjeva. A různý média, tamní i zahraniční, teda ukazují a píšou, že se taky, že vylítlo do luftu zbraně nejenom z kazetová munice, ale i s ochuzeným uranem. Takže Kyjev je zamořený.
3: No, jako to jsem taky četl, jo, akorát já to z Kyjeva nemám potvrzený, jak to vypadá, vím jenom, že v restauracích se pije kafe, pije čaj, popíjí se a je to jako kdyby tam nic nebylo. To znamená, že Rusové zatím asi jedou hlavně po těch okrajových částech, ale zdá se mi, jako kdyby tu smyčku stahovali, jo, když se dívám na ty místopisy zásahu. Jo? Takže přitom, když si vezmu zásah do arzenálu, to je fabrika vojenská, která je prakticky v centru Kyjeva, ale je na takové vyvýšení bokem. Jo? A podle mě právě při tom útoku na tento arzenál dostal jako vedlejší odpad zásah té střechy toho Uspinského chrámu v té lávře, protože to je po cestě, jo? Když bych to takhle řekl, po cestě. Ale každopádně hlavním cílem byla ten arzenál, ten podnik. Jo? Já tím, že jsem tam žil, tak prostě trošku ten místopis znám. Jo? A v podstatě já si myslím, že to, co jsme si tady četli, ty vystoupení Karaganova, jo? Byl jsem překvapený, že po tom rozhovoru Menschheimera s Karaganovem, tak jsem potom viděl další vystoupení Menschheimera na jiném kanálu a on to

asi mají pravdu, že by se mohlo stát, že kdyby použili jaderné zbraně, tak by došlo k plné izolaci Ruska, protože by se i ta Čína, i ten Irán by se od nich odklonili, jo? Že by došlo k tomuhle z tomu a že by došlo k absolutnímu zablokování. Víš, ale já přeci jenom vždycky říkám jednu věc, já nevím, já když si zpětně dívám na tu ekonomiku toho Ruska, jo? Tak to Rusko je závislé ve zbytkové produkci. Ano, může někdo říct si, ano, ve špičkové technologii závislé a tak dále, ale když vezmu z hlediska, a teď mě nechytejte za slovo, z hlediska přežití, tak oni mají uzavřený ekonomický cyklus. To znamená, že i kdyby je izolovali, a to Rusko už to zažilo, když si vzpomeneme na 20. léta, existence Sovětského svazu, kdy byl Sovětský svaz absolutně zablokován, kdy nebyly diplomatické vztahy, oficiální obchodní mise neexistovaly, to všechno se dělo přes, dneska bychom řekli, šedé obchodní mise. Jo? Ale to nebyly mise, to byly delegace, které projednávaly případné dodávky, včetně toho velkého bomu v roce 30-31, kdy se startuje stalinská ekonomika, tak to všechno tohle z toho jasně ukazuje, že to Rusko je schopné přežít. Jo? A horší je to s Ukrajinou, která slibuje něco, na co dneska nemá, protože řekněme si, dneska už ty odhady na ten počet obyvatel je pod 15 milionů lidí. Jo? Tak si vemte Československo na velkém ukrajinském území. Jo? To za prvé. Za druhé, my jako Československo jsme měli skoncentrovanou poměrně průmyslovou, ale i zemědělskou výrobu. My jsme měli lehký průmysl. Tež to ta Ukrajina to dneska, ta je závislá na dovozech. A nedávno jeden z kandidátů na prezidenta na Ukrajině, zatím ho jmenovat nebudu, tak ve svém pořadu, co se mi podařilo zachytit, říká jednu věc, že my, jeho slova, my na Ukrajině budeme mít velký problém, protože jestliže my jsme produkovali HDP 200 miliard dolarů ročně, tak my dneska máme problém vyprodukovat 100 miliard a když skončí válka, tak budeme rádi, když budeme dělat 50-60 miliard. A teď pozor, co k tomu říká. Ale když skončí válka, my tady budeme mít válečné veterány, to znamená, že lidi, kteří přijdou z línií, přijdou z těch, bych řekl, mobilizovaných jednotek a ty spotřebujou, pro ty budeme potřebovat 30 miliard dolarů ročně. Chápete to, ty cifry? Oni budou rádi, když vyprodukujou 50, 60 a 30 půjde jenom na příspěvky těmto lidem. Prostě já si nedovedu představit, jak budou fungovat vůbec. A tohle to se hodí BlackRocku. Tohle to se líbí Američanům, protože tady máme Marshallův plán, máme tady obnovu země, máme tady jo, přes Lendlízy, zapomeňme na Lendlízy, ale vezmeme si investiční úvěry. Z čeho žili Američany? Právě z nainvestovaných prostředků po druhé světové válce a ze splátek, půjček a podobně. Takže tohle z toho oni potřebují. Rozvrácená Ukrajina a samozřejmě, že do toho teď vstoupila ještě i ta otázka, že banderismu v Polsku, jo, kde prostě se najednou to vyhodnotilo a najednou si začali zabavovat vzájemně ty medaile, jo, Bílýho orla a tak dále. A teď jako se z toho stává a najednou v Polsku se objevilo asi tak před týdnem, v médiích se objevil výraz Malé Polsko. A Malé Polsko je právě ten Ternopol, Lvov, jo, a tyhle z ty oblasti. Prostě říkají, že jim to patří. A takže my těch problémů tady budeme mít ještě víc. Jo, já kdyby jsem se na to podíval s úsměvem, tak řeknu, jo, tak ať si ty banderovské skupiny vezmou. Jo, a Rusové si vezmou ty nebanderovské oblasti a bude klid, jenomže pozor. Poláci připravují opatření, které říká, že polské občanství dostanou ti, kteří prokazatelně
nemělo nic společného.

0: s Azovem, s banderismem na Ukrajině v současné době a tak dále. A ty lidi, když ho nedostanou, to polské občanství, tak kam půjdou?
1: K nám.
0: Tak. A Jarda Štefec říká, nebo to říká i Ivan, my máme 4 000 nebo 5 000 vojáků. Teď jich je víc než našich vojáků, jich je víc, než my jsme schopni postavit do zbraně. A tohle z toho, tady se teď, když si vezmu, že tady nedej bože, aby ten stát zasahoval do soudního sporu mezi justicí a Ivanem, jo, já bych byl rád, aby ten soud to posoudil skutečně s tím nejlepším vědomím a svědomím, jo, a aby pochopili i tyhle ty lidi, že vážení, vy takový lidi, jako je Ivan Kratochvíl, budete potřebovat. A ne je zastrašovat a zastrkovat a tak dále. Jo? A to se týká i těch dalších organizovaných, bych řekl, lidí, kteří myslí na budoucnost a ochranu rodiny a ochranu své obce. Toto je teď důležité, protože my nevíme, kdy to skončí. Vy všichni víte, jaký já mám názor, ale to se může všechno zlomit narychlo. To my nikdo nevíme, protože co když najednou prostě se rozhodnou, že vidíte tamhle, si vemte, že přijede otec Elona Muska do Moskvy a Moskvičané jsou z toho nadšený, že tam mají otce Elona Muska a Elon Musk říká, a víte co, vy nemusíte vyrábět, jenom rozdávejte peníze, aby lidi utráceli. Není to náhodou skrytá forma nepodmíněného příjmu? Není to cesta na to, aby se deindustrializovalo, aby se stala ta společnost otrockou? Toto je to, co se sem valí ze všech stran. A proč ta Emíšeska teď je aktivní v Arménii a proč ta Arménie se váže na Evropskou unii? Uvědomme si, že Evropská unie už dávno není ekonomický útvar. On se změnil, postupně se změnil z ekonomického nebo obchodně ekonomického na politický, jo, politicko-finanční, politicko-vojenský a dneska už je to vojenský. Dneska už Evropská unie funguje jako normální militantní organizace. Už s ekonomikou nemá nic společného, co se týče diktátu a toho všeho. Toto si musíme uvědomit, že co nám tady... A my bychom si měli postupně připravovat tu ochranu toho našeho prostoru proti všem těm věcem. Já jsem se nějak rozpovídal, ale jako mě to vyprovokovalo, rozumíš? Já jsem...
1: Jak tomu doplním ty Poláky? No. Protože o tom píše samozřejmě mainstream, takže polský premiér Donald Tusk dal polským zástupcům před summitem jasné instrukce. Tusk uvedl, že nařídil svým ministrům obrany a zahraničí, aby byli opatrní s jakýmikoliv prohlášení o další finanční podpoře ze strany Polska Ukrajině. A místo toho se zaměřili na financování vlastních vojenských výdajů Varšavy. Polsko také rozhodlo sešrotovat zbývající MIGy 29, místo toho, aby je darovalo Ukrajině. Analytici tvrdí, že toto zhoršení vztahu s Polskem je důsledkem zelenského vyznamenání, tady píšou partizánů, který páchali v druhé světové válce Polsku.
0: Žádných partizánů.
1: No, jo. Píše to mainstream.
0: Tam byl ten Melník, přestěhování Melníka a prostě pocty, které mu byly dány, a přitom Melník byl právě ten, který dělal tu řežbu tam. Jo? Takže to Poláky zvedlo ze židle, tohlesto. A Tusk, to je starý libertarián, který prostě slouží Bruselu do roztrhání těla. Proto se stal premiérem, on předtím už přeci sloužil v Bruselu. Že? A ty spory jeho s prezidentem, který chce být umírněnější a tak. Prostě Poláci najednou zjistili, že opírat se o odpad Bruselu začíná být pro ně nebezpečný. Jo? A že je lepší se podívat a hledat cestu, a proto ten Tusk, on ještě Tusk tam bude roka půl, jo? Ale proto hledat tu cestu k té Moskvě. Protože oni vidí, co se děje. Horší je Lukašenko, který je takový koupitelný, jo? Který prostě chvilku tak a strašně ho lichotí, když ho Trump poplácá po ramenou, že jo, a ještě se tak ukloní a tak. Takže jenomže dostal avizo, když mu ten Zelenský začal vyhrožovat. Tak proto utíkal do Moskvy. Tam mu Putin něco řekl a on proto utíkal do Pekinu, aby si nechal schválit od Sitinga postupy, které Putin navrhuje. Takže ta hra, my ji neznáme, my ji nevidíme, my jenom se můžeme domýšlet. Jo? A teď, když si vezmeš, že Erdogan vždycky zrazoval Rusy. To jsou ty známé krymské války, to je ta snaha prostě vytlačit Rusko z toho černomorského pobřeží. O to jde Turkům, protože turkoidní národy tam žili, že jo? A teď vlastně zbytky krymských Tatarů a to, co jsem vzpomínal o těch spících a agentech na Krymu, to všecko má sehrát. Trošku jim tam překáží to, že Gruzie se zmoudřela ve vztahu k Rusku, že po tom, co odešel Saakašvili a odešla ta francouzsko-americká prezidentka Gruzie, která odešla, tak tam teďko vládne premiér, který není žádný rusofil, ale je racionální realista a on ví, že prostě musí udržovat tu rovnováhu s tím Ruskem v klidu. Kdežto ten Pašinian, který vládne v Arménii, ten Magor prostě podepsal s tou Unii smlouvu a před chvíli jsem říkal, teď si uvědomte, že Unie už je vojenskou organizací. Jo? A MI6 tam pracovalo v Arménii, pracoval i London City. To není sranda tohle. A do toho ten Pašinian si neuvědomuje, že tamhle má za zády Azerbajdžán, který paktuje s Erdoganem a říkají si, že by bylo dobré, kdyby se propojili, že by byl dvoustátí. A na úkor koho by se propojili? No na úkor arménského území. Tam se hrajou takovýhle věci. A to je zase horký podbřišek pro Ruskou federaci. Tím spíš, že zase Tokájev v Kazachstánu, díky tomu, že má velmi blízko k Číňanům, tak prostě hraje takovou tu jakoby na vyváženou hru. No jo, ale Tokájev prodal tu firmu na těžbu Wolframu dětem Trumpa, že jo, za peníze, které zaplatil de facto americký kongres a Pentagon. Takže to obklíčení toho Ruska je strašně velký. Strašně velký. Nemluvě o nepokoji v Tadžikistánu. Víte, ten Putin, já si připadám, jakže ten Putin sedí a kolem něho jsou samý vosí hnízda. Když ten prezident ještě Suomi, ten prezident Finska, prohlásí, že chce, aby na jeho území byly umístěny atomové zbraně. Když kde to žijeme? Ty lidi se zbláznili. Jo, tak jsem vám chtěl vyprávět o něčem jiným a takhle jsme se dostali do takového toho horkého tématu. To už ani časově nezvládáme, Peťo. Je 7 hodin a já jsem vám chtěl něco porozprávět a mít k vám takovou nějakou výzvu. A chtěl jsem vám reagovat i na komentáře, které jste mi dali. Víte, tam v těch komentářích se objevil jeden, který překvapený, když jsem četl překlad rozhovoru, teď už nevím, koho, jestli to bylo. Když jsem četl vystoupení Jeffreyho Sachse v tom, tak on tam napíše, já vám to čte. Já bych chtěl toho pána pozdravit a říct mu, že mu ho obdivuju, jako on má paměť, že hodinu a čtvrt vystoupení přeložit a potom se ho naučit nazpaměť. Nezlobte se na mě, to neumím. Já prostě jsem to dopředu avizoval, že jsem to nechal přeložit, že jsem to přeložil i s pomocí umělé inteligence a že to budu číst. Já jsem to avizoval dopředu, tak proč on se diví? Já, víte, mě to je strašně líto, že někteří prostě... Hele, já vám děkuju za ty poznámky a za ty komentáře, které jsou pro mě velmi důležité a jsou obsahově důležité, jo, že které mě upozorňují třeba i na to, že něco špatně řeknu nebo že jsem to špatně dal do souvislosti. To je super, ale Někdy mi to připadá lidišky zlatý, že na těch četech, jo, a potom na sledujících komentářech, mně to připadá jako hospodské řeči. Vždyť si uvědomme, my žijeme v době, která nezasluhuje si hospodské povídání. My máme velmi těžkou dobu a je to doba změny světového řádu, světového systému. My tady dochází k přesouváním hegemonů, jo, kdy jeden hegemon se brání a druhý bývalý hegemon mu tlačí na záda, že jo, a víceméně a teď do toho ta finanční oligarchie podpichuje jednoho, druhého, třetího, pak sionismus si zahrává svoje karty. Víte, je toho strašně moc, co se tady děje. A já vím, jak to dopadne, teda, nebo si myslím, jak to dopadne, že tady budou dohodnutí hegemoni, ne že hegemoni, ale budou tady mocnosti, které se dohodnou mezi sebou. Žádná Jalta 2, bude to jinak vypadat, ale bude tady nový silný prvek a to bude Irán. Proč myslíte, že utíkali ty šejchové a tyhle sti do Ankary na zasedání, protože si chtěli ověřit, do jaké míry to NATO je schopný je chránit. Protože oni ví, že je není schopný chránit. A že protože oni mají furt takovou snahu, že ten Irán prostě setřou ze světa. Nesetřou. Ten Irán má úžasnou sílu. Proč ten ministr obrany byl v Moskvě? Proč ty Číňani s tím Iránem jednají? To jsou všechno nové vazby. A proč se podepsaly strategické smlouvy mezi těma východníma zeměma, těma velkýma východníma zeměma? Jediný, kdo trošku lavíruje, je Modi indický. Ale to je dáno tím, že on je americký. Ale každopádně, když tam přijde jiný premiér, tak se to může úplně otočit. Buď tam, nebo tam, ale každopádně ta Indie jako to svoji roli bude sehrávat. Že včetně té Indonésie, která je velice důležitá v té oceánii. A v podstatě, když si všechno tohle z toho uvědomíme, tak já nezávidím těm Rusům. Já dneska, možná, že vám někdy budu povídat o kolektivním Putinovi, protože to není Putin, to je kolektivní Putin, to je skupina lidí. Skupina lidí, tak jako jsem vám říkal, že existuje globální elita, existují světové elity, zrovna tak existují elity v rámci Ruska, které mezi sebou bojujou. Teď vidíte, že on tam furt bojuje s tou Nabulinou, že ta Nabulina mu podráží ekonomiku a podobně. Takže, ale to samé je v Americe. Teď ten, ono se říká, že Američani řídí Netanyahu a tipněte si, kdo řídí Izrael. Je to ta čtvereční míle. London City. Jsou to ty peníze. Je třeba si uvědomit, že tu vládnou staré, nejenom takhle, finanční kruhy, které tady takzvaně vládnou, nevládnou. Oni pouze spravují majetek těch, kteří vládnou. A ty, kteří vládnou, my ani neznáme. Tak jsou ve stínu. Takže Rothschildové, tyto Rockefeller, to jsou jenom správci, kteří dělají to, co mají dělat ve prospěch vládců. Takže tohle to si je třeba uvědomit v té pyramidě moci. A ten kolektivní Trump taky to nemá jednoduchý. Ale Trump naplňuje tu svoji vizi, to Amerika na první místě, on dělá, co může. Ale kdyby mu ten Netanyahu neházel ty klacky a neprovokoval, tak ten Trump byl mnohem dál v těchto těch věcech. Ale nebudu ho hodnotit ani pozitivně, ani negativně. Nejsem jeho zastánce. Já jsem zastánce našeho státu, našich lidí a to by jsem chtěl říci, že bychom si tohle všechno měli sami uvědomit. A já, abych vám pravdu řekl, by jsem chtěl vzpomenout právě Cyrila Metoděje a potom Jana Husa. Víte, budu stručnější, než jsem si myslel. Všichni známe o Cyrilovi Metoději všechno, co prostě všichni to znáte z dějin podobně a tak dále, víte, ale když si uvědomíme, že jejich přínos byl právě v tom protlačování té staroslovenštiny, jo, přes Hlaholicu a Cyrilicu, jo, protlačování slovanské liturgie, tak si přiznejme ještě jednu věc, že v té době, když byl pozván k nám, že jo, tak byl Cyril a Metoděj prostě ty věrozvěsty prostě pozval tehdy velkomoravský kníže Rastislav. A Rastislav jako takový pochopil, že pokud se na něho budou tlačit biskupové ze západu, jako bavorští a podobně, takže oni jsou schopní mu rozvrátit tu velkomoravskou říši a vlastně to je ten jeho stát. A on tehdy posílá do Konstantinopole, posílá delegaci a ta delegace se zastavila u knížete Kocela, jo? V Panonii, někdo tomu říká blatenské knížectví, a které zasahovalo i do dnešního Rakouska. A tam Kocela to potvrdil, jináč Kocela byl synem Pribiny, který utekl z Nitry, jo? Jako původní nitranský kníže byl Pribina, že jo. Tak on, Kocelovi se to líbilo a on tuto misi podpořil, ale doporučil taktický chod, aby přeci jenom se to diplomaticky vyjednalo, tak zaprvé dal sebou do té delegace svoje lidi a zároveň poslal papežovi nějaké, dneska bychom řekli úplatky, dary, kterými chtěl zlomit Vatikán k tomu, aby odsouhlasil, že byzantský říšel císař Michal III., že pošle k nám teda ty svoje nějaké, bych řekl, šiřitele křesťanství v nám blízkém jazyku. A to se stalo, myslím, 862 a to jednání té delegace v tom Římě bylo úspěšné. A takže nakonec Michal z Konstantinopolu poslal toho Konstantina a Metoděje do našich zemí. Že? A oni k nám dorazili, proto máme 5. července státní svátek, jako je to svátek, kdy slavíme příchod těchto věrozvěstů na Velkou Moravu. Já teď nebudu rozporovat některé věci z psané historie, ale prostě je důležité, že tato informace se potvrzuje, ale víte, oni dva už předtím byli jako vyslanci Konstantinopolu prosazovat křesťanství i do Chazárie, do chazarského kaganátu. A v podstatě, tady bych sem chtěl říct, prosím vás, nezjednodušujeme si to, že tohle dělají Chazaři nebo Židi a tak dále. Zaprvé, chazarský kaganát, když vznikal, tak byl turkistický. Tam žili především turkoidní národy. Potom tam žili potom to přešlo i mezi slovanské, až na závěr to byly semické národy. Takže nedělejme takové jednoduché prostě posouzení, odsouzení, protože Chazaři, když byli rozehnáni, že jo, tak někteří šli na jih, někteří na sever a ti tvrdí se, že ty severní byli ti, kteří potom pomáhali vytvářet tu židovskou skupinu Aškenázy. A když si vezmete toho Kryla a Metoděje, teda Cyrila a Metoděje, tak oni skutečně nám přinesli přeložené svaté písmo, že jo, které v jiných národech se četlo buď latinsky, řecky, anebo hebrejsky. Nicméně ten tlak těch bavorských a saských biskupů byl velmi silný. A v podstatě teda saských ze Salzburku, to je dneska Rakousko, že jo? Říkám to dobře, jo. Tak oni de facto tlačili, a protože to považovali za svůj jakoby svoji zónu, jo. A oni víceméně...
1: Sféru vlivu.
0: Bylo to jejich misijní území, jo? Takhle to řekneme přesně, že ano, sféra vlivu, ale misijní území bylo jejich. A, takže jim tam vadili tyhle ty vetřelci, který tam tu liturgii slovanskou, staroslověnskou teda rozšiřovali, že jo? A byl to velký spor u papeže, u Hadriana II., který teda nakonec podpořil tyhle ty dva bratry a nicméně při tom jednání právě v Vatikánu, respektive v Římě, tak i Cyril v roku 869 zemřel. Víme, že se Metoděj vrátil se svými žáky, že jo, vydržel nějakých, řekněme, 15-16 let a po jeho úmrtí se podařilo bavorským biskupům přes papeže dalšího následujícího jako na ně zaútočit. Došlo dokonce k zatčení a uvěznění Metoděje a Metoděj byl nakonec propuštěn právě na základě i přikázání papeže. Já bych sem jako chtěl říct, že víte, my jsme si ho přivlastnili, Cyrila Metoděje, a oni si ho přivlastnili dneska celá ta staroslavanská liturgie, ale víte, my jako zapomínáme na jednu věc, že to křesťanství u Slovanů bylo už dávno předtím. Jo? My jsme měli tady náboženství, ať to bylo ariánské, ať to byly to nestoriáni, že jo? Kteří tady na východě fungovali. A já proč vám o tom hovořím, že v podstatě ty starokřesťanské proudy, které byly na východ od působnosti latiníků, že jo, tak vlastně ty latiníci, jedna naše kolegyně, posluchačka, tímto ji pozdravuju, mě vytýká, že nemám rád katolicismus, nebo katolíky, nebo tak nějak mi to napsala. A já chci říct, to není o tomto. To je úplně o něčem jiným. Je to o víře. A víra se nemá přivlastňovat formou náboženství. Já se potom ještě toho jako víc dotknu. Ale když Vladimír byl křtěn, kníže Vladimír, že jo, myslím, že to bylo 988, tak ne, jako nám legendy vykládá, že byl křtěn někde v Kyjevě. Ne, podle starých písemností letopisu byl křtěn v Chersonu, jak v chersonském regionu, obec vám neřeknu, protože se neupřesňovala. A právě Vladimír údajně, když se vrátil do Kyjeva, tak pokřtil Rusy. To bylo to takzvané křtění Rusů, jako křtění na Rusy. A v podstatě, když se na to podívám s očima jako mého, víte, že jsem dost kritický k mnohým věcem, tak právě tam vidím ten problém, že de facto velký rozpor mezi západní a východním křesťanstvím byl vyhrocen až tak daleko, že myslím, že to byl Innocent III., který nechal vést čtvrtou křížovou výpravu právě proti Konstantinopolu. Jo, to myslím bylo roku 1204, jestli se nepletu. A už tady se ukazuje ta agresivita těch katolíků, toho Vatikánu. Ale rozlišujte víra a lidi organizovaní v církvi nebo náboženství. Prostě nespojujte to dohromady. Víra je jedna věc a prostě ta forma organizace je druhá věc. A nevytýkejte mi, že nečtu Písmo svaté. Já se ho snažím číst a já vám můžu třeba ukázat texty v Písmu svatém, kdy si Písmo svaté samo sobě odporuje. Prostě jsou tam protichudné výklady, protože je to psáno člověkem. A člověk je omylný a člověk neumí vyložit všechno tak, jak by chtěl. A další věc je ovlivnitelný. On píše ty věci na základě požadavku doby. Takže ano, Písmo svaté je důležité, ale berte si to jádro. To, co je z něho podstatné, a ne to, co je povrchní. Jo? A právě tady, když došlo k rozkolu mezi pravoslavnou církví a římskou církví, jo, tak tam právě bylo to, že římská církev hovoří o tom, že církev musí mít jednu nejvyšší autoritu nad celou církví. Kdežto východní církev sice uznávala autoritu římského papeže, ale říkala ne, ale ty seš první mezi rovnými. To znamená, že to si zapamatujte tohle. První mezi rovnými, vzpomeňte si, když se vám hovořil, a teď mi řeknete, že to nemůžu přirovnat. První mezi rovnými znamená, že byl vybrán nejlepší z nejlepších. A to se týká i naší společnosti. My máme vybírat nejlepší z nejlepších. A to se dělo na východě. Na západě už potom ne. Tady došlo k rozdělení lidských společností. A tohle to si musíme uvědomit. A když si to domyslíte, ty rozdíly, jak to bylo, tak vlastně se dotkneme i toho, a teď vzniká jedna otázka, že myslím, že 1203 Innocent III. Udělal ještě jednu věc, velice nesprávnou, když nechal zaútočit na takzvané pravé křesťany. Jo, to byli Kataři, že jo, kde sídlili. A de facto samozřejmě nechal zaútočit. On dal pokyn králi franskému Filipu II., který zaútočil a likvidoval je. Proč? Protože praví křesťané odmítali hromadění majetku, odmítali prostě to, aby se zneužívalo jako víra a církev pro hromadění. Tam, a určitě vám to něco ťuká do ucha, že vám to něco připomíná. No, připomíná. A připomíná to především to, že byli reformátoři v katolické církvi, kteří usilovali o změnu. A mezi nima byl právě i mistr Jan Hus, který se usiloval nejenom o ty desátky, ale usiloval se i o to zrovnoprávnění, o to, aby lidi nezneužívali prostě to po svoje postavení. A když si to vezmete jenom tak pro zajímavost pro vás, že jo, upálení mistra Jana Husa 6. To je o čem? To je právě to, že on odmítal ten tlak té katolické církve na něho, aby se vzdal těch svých názorů, které vlastně vyvolávaly nepřátelství proti mamonu, který kolem sebe organizovala církev. Jo? A když si vezmete pravé křesťany, co oni říkali? Oni říkali, že hmotný svět je dílem zlého principu. Jo? To znamená mamon. Jo? Říkali, že duchovní svět pochází od Boha. Proti tomu bojoval Innocent III. Jo? Odmítali přísahy anebo vynucování přísahy pomocí násilí. A vedli jejich duchovní, vedli silně asketický život. Takže to byla příkladná církev. Že jo? A víte velice dobře, když hovořím o tom městu Katar, tak vždycky vysvětluju, že právě jak se rozprchli po Evropě, tak vlastně teprve tehdy vznikl ten výraz kacíři od toho Katar. Jo? A jináč právě když padla jejich pevnost, Montsejour v roce 1244, tak s tou se spojuje ta otázka svatého grálu. No, nechci moc o tomhle s tom hovořit, ale chci říci, že jejich působení v Evropě bylo nejenom na Jana Husa, to bylo i na Martina Lutera, který 100 let po Husovi, že jo, fungoval, a který, nebo Kalvín, jo, kteří prostě šířili ty myšlenky toho, aby se poznesla mravnost církve, Protože Jan Hus, když si to vezmete, tak co kritizoval? Právě ten mravní úpadek toho duchovenstva, právě to hromadění majetku, že jo? Prodej církevních úřadů, neboli korupci dnešním jazykem, prodej odpustků, že jo? Zase úplatek, jo? A zneužívání církevní moci. To je to, co dneska zažíváme úplně v plné nahotě. A mě překvapuje, že naši politici, že jim není hamba si brát jméno Jana Husa do úst a přitom jeho zásadama se neřídit. A myslím si, že tyto všechno bychom si měli právě vzpomínat na jak na Cyrila Metoděje jako misionáře slovanské liturgie. A když vám prozradím, že nestoriáni, protože vždycky, když se říkalo, že my už jsme byli pokřtěni, říkal kníže Vladimír, tak když si vzpomenete na cestopis Marco Pola, tak on tam narazil na nestoriánství po cestě přes Asii, v té velké Tartárii. A viděl tu společnost, která tam byla, která tam fungovala, a fungovala ne na základě diktátu a nějakého, bych řekl, vynucovacího práva. Prostě chtěl bych říci asi toto, že a John Wycliffe to říkal, že on říká, že ano, nejvyšší autoritou je písmo a církev má žít podle Kristova příkladu. Ale zároveň říká, že morálně zkažený duchovní ztrácí svou duchovní autoritu. Víte, já když tohle to poslouchám, nebo když to čtu a teď se pohybuju mezi těmi duchovními, tak já se na ně dívám právě i z tohoto hlediska. Zaslouží si být ještě duchovním? Nezradil on vlastní přísahu? Však ty duchovní, když jsem viděl třeba přísahu diákonů v biskupském chrámu v Nitře, kde jsem byl pozván na přísahu diakonů, kteří byli vysvěcováni na kněze. A když jsem viděl, to je úžasný obřad, ale lidi musí přijmout tu přísahu a ne ji zradit. A teď kolik z těch farářů, kolik z těch duchovních vlastně, tak jako se říkalo za socialismu, mám červenou knížečku a mám nárok na post. A bohužel ty lidi, ale těm farářům ty peníze cpou ze všech stran. Ne všichni faráři je potřebují, ne všichni faráři je využívají jenom pro sebe. Já jsem znal trnavského, z Trnavy faráře, bohužel, že po smrti to byla čistá duše a on všechno, co dostal, tak vrážel do domovů pro, jak bych řekl, bezdomovce. On, když si vezmete Kuca, Peťo, já jsem zvoral jméno, jak se jmenuje, ne Kuco, no, z Liptovského Mikuláše. Nespomenu, Peťa, až mě uslyší, tak on si vzpomenu.
1: No, kterýho myslíš, Kufu?
0: Kufu, no, Kufa.
1: No, Kufa.
0: Tak on, co on říká?
1: Ne, Jakovec, prosím.
0: No, on říká, aby jsem vrátil člověka mezi nás, tak on říká, že první noc on spí s tím kriminálníkem, s tím vrahem a všichni se obtají, ty se nebojíš. A on říká, ne, to tak má být a pokud se mi má něco stát, tak se mi to stane. A ty lidi se vrací do společnosti. On je dokáže vrátit do společnosti. A víte, když se nad tím všem zamyslíte, tak vlastně, o co vlastně celou tu dobu jde? Jde o hamižnost vládnoucích a duchovních. A proto po Husovi vypuklo to husické hnutí, které to chtělo odstranit a chtělo spravedlnější společnost. Jo? Jsou i názory, že to bylo ještě jinak. Kufa. Jsem dostal tady taky nápovědu. Kufa. Děkuju. A vlastně tím by jsem chtěl vám sdělit nějaké své zamyšlení o rozvoji lidské společnosti a jeho rozdíle mezi na západě a na východě. Já jsem vám před chvíli hovořil v těch náznacích o vývoji v rámci křesťanství, jo? Ale původní víra je o spojení osobního vědomí s nejvyšším, bez zprostředkovatele. Je to vaše víra, váš vztah. Je to osobní a intimní každého z vás, nebo každého z nás. Měl jsem štěstí nedávno mluvit s duchovním, který mi řekl úplně jednoduchou, ale velice hlubokou myšlenku. Říká, Víťo, Bůh je láska. A co se nám vštěpuje do hlavy, že se máme bát? Ne, nebojme se. A další moudrý člověk napsal ve své knize jednu krásnou větu, že svoji lásku k Bohu vyjádříš svou službou lidstvu. Zamyslete se nad těma slovama. A těm, kteří odmítají existenci všemohoucího nebo univerza, ať popřemýšlí, z čeho pramení teda hamižnost. Že to je ego, to zlé ego, které vlastně tímto směrem v nich pracuje. Ne v nich, ale v těch, kteří jsou hamižní. Ještě jednou se vracím k tomu, že mi bylo vytčeno, že bych měl číst Písmo svaté. A já se zopakuju, že i vy si ho přečtěte pozorně a přemýšlejte o každé větě a naleznete tam mnoho protimluv, nelogičnosti a vzájemně si odporujících textů. A znova opakuju, je to tím, že Písmo bylo psané rukou člověka a na zakázku. A člověk je omylný a vkládá do textu, co si myslí, že by tam mělo být, anebo co mu někdo řekl, aby tam bylo. Já nebudu mluvit o tom, že Bible byla xkrát přeložená. Ne. Ale když je text nepřesný, nelogický, anebo si dokonce odporuje, ale tak to nic nemění na původní víře. To znamená, mě je jedno, že jsou tam protimluvy, že jsou tam nelogičnosti. Pro mě je důležitá původní myšlenka té víry. A ta myšlenka je vyjádřená ne slovem na papíru, ale vaším osobním vztahem k nejvyššímu. Víte, v minulosti došlo, Jan Kozák to myslím pojmenoval, že oddělení duchovna od materie. A vlastně to začalo, to způsobilo tvorbu mocenských struktur a vlastně, když se to nad tím zamyslíte, tak ten monoteismus vzniká na západě. Ale na východ zůstal polyteismus. A vlastně tím pádem se i začal lišit život právě těch společnosti na západě a na východě. Na východě byly kooperující společnosti, lidské společnosti a vylišily se od života těch individualistických mocenských společností na západě. To zaměnilo náboženství, ale ne víra. Znova zdůrazňuji. To se ale projevuje i v různých pokusech o reformátorství v západních náboženství. Zejména těch, které se opírají o Vatikán. Tam vždycky je velký boj o reformu. A Vatikán si je vědom tohoto nebezpečí ideologicky, proto i vedl mocné světa k různým tažením. A jedni z nich je i válka dnešního kolektivního západu na Ukrajině. Teď si uvědomte, že tam Vatikán bojuje proti pravoslavné církvi. Že likviduje pravoslavnou církev, která mu nepodléhá. A víte, náboženství, které zneužívá víru k získání moci, bude vždycky usilovat o zotročení lidí. A bude k tomu používat nejrůznější nástroje. Kdyby církve chtěly mír, tak by už dávno byl. Jenomže nemoc zhromadění majetku a hmotných statků, taky třeba i digitálních hodnot na účtech, je vede k likvidaci těch, kteří volají po spravedlnosti, rovnoprávnosti a mravní společnosti. Vatikán podporuje nesprávnou zelenou politiku. Co je to dohoda Mercosur? Však ta je za podpory Vatikánu, protože tam se odehrává zájem Vatikánu v Americe, v Latinské Americe. Mám uvádět další příklady. Víte, já v tomto všem vidím důvod, proč byly zlikvidovány východní občinové společnosti, které inklinovaly ke kooperativnímu hospodářství. Proč Západ zamlčoval a přepisoval minulost lidstva? Tak jak to vidíme dnes, kdy se přepisuje nedávná minulost. A příště, já už vám to slibuju, se pokusím formulovat představu hospodářsky spravedlivé společnosti. Tak a tím bych dneska skončil a nebudu psát ani báseň. Ivánku, já tě pozdravuju, všechny pozdravuju a věřte tomu, že hledejte zlo tam, kde se hromadí peníze. Díky za pozornost. Peťko, ty tam nejseš. Takže se přejdeme ještě...
1: Vydrž. Já už jsem tady.
0: Jo.
1: Slyšíš mě?
0: No, já slyším.
1: Já tady nemůžu propojit, ale Víťo.
0: No.
1: Dovol tedy, abych ti poděkoval za dnešní vyčerpávající mnoho tematický. A vidíš, a probrali jsme to od aktuálních, nejaktuálnějších věcí až po dávné historické pravdy. Vlastně všechno. Přátelé, vám všem moc děkuju za pozornost, moc děkuju za podporu, za to, že využíváte i tenhle QR kód a že jste s náma. A zůstaňte nám věrní, protože bez vás to nemělo smysl. A věřte, že další zajímavé pořady vás čekají již brzy. A nějakého důvodu teďka zlobí, ale to zvládne. Jo, Porsche propouští, člověče, to je další jako novinka teďka, takže už ani Porsche neunese teda tlak ze
0: strany. Hele, automobilový průmysl v Německu má propustit asi 400 tisíc lidí, já ani nevím, jestli jich tolik...
1: Šílený čísla, ale ono se to dotkne právě i naší milý Škodovky, že prostě se bude převádět výroba do Německa. A dokonce i slovenské automobilky, že jo, už hlásí, že teda budou ty převody. Takže ono to, jak říká Ilona Švihlíková, to je ukázka toho, že kapitál má domov, jo. Že, no, že se prostě vrací k té matce, že jo. A já teď tady jsem chtěl vám jenom říct, přátelé, že v 8 další pořad, máte se na co těšit, vydržte, buďte s námi a díky za všechno a Vítěho, měj se krásně a vám vážení přátelé, děkujeme za pozornost, za vaši podporu, lajky, dávejte komentáře, dávejte taky odběry a protože rosteme pořád a já věřím, že letos těch 100 000 doděláme, pak další metra už jsou jenom miliony, tak.
0: Ještě, Peťo, já jsem jenom chtěl se omluvit, já jsem slíbil, že budu reagovat na některé komentáře. Byl tam dotaz i co se týče nepochopení. To jsem nepochopil ani já tehdy, pak jsme si to s Jirkou Nikelým vyříkali. Ne, že vyříkali, prostě jsme si řekli, co se stalo. A ta jeho reakce na tom podpisu knihy, která byla, kdy prostě jsem byl i já překvapen, proč tak prudce reagoval, se týkala velmi citlivé záležitosti. On mi to vysvětlil a řekl mi, že jsem ťal do příliš živého vředu. Takže proto tak reagoval a víceméně si myslím, že je to na další povídání a Jirkovi Nykelovi držím palce. Tak no, to jenom aspoň toto jsem chtěl okomentovat. Jo?
1: Tak super. Díky moc. Přátelé, krásnou budou noc. Ahoj. Až nás budou miliony věci, abych bejvalo to zapomněl. Tak, čau.
0: Čau, čau.

0: Takže om, šanty, om, om, přátelé, tak takovej rock'n'roll tady v Dežavičku ještě nebyl za minutu před teda vysíláním, takže jsem pustil píseň a zpívala jí, hádejte kdo, zpívala jí píseň, jo, moje žena, partnerka a veliká to univerzální, astrální a duchovní láska. A dvojče, vlastně dá se říct. Takže já doufám, že nám jde zvuk. Než se představíme, slyšíte mě? Ale usmíváte se asi, jo?
1: Ano.
0: A Zuzana, ano. Nová tvář, ta jenom, ta, tu jsem ještě neslyšel. Zuzanko, slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Tak, tak. A Maro?
2: Ano, halo, halo, slyšíme.
0: Halo, halo, halo. Dobře, takže my se slyšíme, protože jsem vás slyšel a vy mě taky a vidíme se, protože důkaz je, že se vidíme. Požádám ještě diváky Dežavička, protože fakt ten úvod byl hodně, hodně rock'n'rollovej, tak dejte nám vědět, jestli jsme slyšet a vidět, jako my se tady navzájem ve studiu vidíme, ale jestli nás vidíte a slyšíte vy, protože toto je asi třetí počítač, který jsem dneska se snažil zprovoznit. Tady probíhají nějaké aktualizace. Hapruje tady internet a nehledě k tomu, že si tady předělávám celý studio Deja Vu a ještě to není hotové. I když včera jsem měl vysílání, ale bylo to jenom bez kamery, jo. Maro, já, vy znáš mě, já si asi neodpustím trošku ten úvod. Počkej, mám tady komentář. A všechno je OK, Christ. Ano, takže děkujeme za zprávu, o veliký blagadar vám tam. Takže můžeme začít. A máme 19 hodin 12 minut, ani nevím, jakého to roku a času, 11. srpna 2026 a máme tady zajímavé, hodně zajímavé vysílání, jak jinak s Markem Hašlarem, on má vždycky zajímavé vysílání a dneska si přizval dva své hosty, takže já tady mám tři hosty, z čehož teda jeden host, Zuzana, my se ještě tak osobně asi neznáme. Takže, přátelé, já vám nechám teda slovo, já si trošku svlažím vodostudánkovo rty, protože jsem dneska řezal dřevo na cirguli a jsou celé od prachu, takže Maro, asi tobě předám, jo, uveď své hosty a já teda jsem tady k dispozici, máš slovo.
2: Tak jo, teda Petrucho, tohle byl nejhustější úvod. Ty jsi ve zvláštním stavu, doufám, že jsem tě nějakým průvodcem, co si se mnou tam transformoval, ještě to nějak nerozložilo. Se nám tam na té obrazovce úplně rozpadáš totiž. Občas tak takových kostiček.
0: Jo, do kostiček, no tak
2: máš
0: to je...
2: Nějak, máš pozadí.
0: No, tak já to udělám úplně jinak. Já půjdu normálně na punk, jo. Dívejte, prostě z kůži na trh, krásný. Takže je to lepší už, je to lepší, jako Maro.
2: Jo, jako, seš tam.
0: Já mám pocit, že se děkuju. Nerozpadám, ale spíš, že se skládám, jo, v tu celistvost, protože já, přátelé, já teď prožívám úplně vše, i ty minusy, i ty plusy, jo, takže vzniká nové bytostné já možná, jo, nějaké, které ještě sám neznám. Maro, promiň, já jsem tě skočil do řeči, ale ty jsi se zeptal, opatrně se ptej, pokračuj, prosím tě.
2: Ježkovi oči, no tak děkuju teda a vítám všechny posluchače i diváky, znovu ty úterý svobodné spolupráce a děkuju Petruchovi za ten překrásný úvod a dneska teda to je krásný téma, já jsem si to trošku poeticky vzal, a je to zrození smrti, protože během krátkého života, který si tady vědomě pamatuju, jsem té smrti zažil vícero a jsem i rád, že tady mám teda dva hosty, který jsou jako víc součástí i naší fyzické smrti. Takže budu velice rád, když se tohleto téma trošku rozvine a trošku se dostane i mezi lidi, aby to společenství začalo přijímat a tu smrt

0: jak bych říct, míní trošku jako povrchově vnímáme. Nedokážeme potom v životě vytvořit hlubokou změnu, nějakou proměnu, protože tu smrt vnímáme povrchově. Bojíme se té proměny. A ta nejvyšší proměna je právě i to úmrtí třeba, kdy to fyzické tělo opravdu přestane v něm existovat vědomí a odejde a umře. Takže to je pro mě taky jako důležitý proces v tom společenství, aby přijímal tyto hodnoty. Tak já děkuju a možná teď dám prostor právě holkám, aby se jako představili a mohli tu svou zkušenost, tu životní cestu, kterou přijali, se s námi o tom podělit. Tak já jsem si to úplně neřekl, kdo chce začít. Možná, jak to máte? Chcete někdo začít? Máte na to hned teď? Tak se ozvěte Petruchou. Uděláme to tak. Není to nějak, jak jsme po pořadě. Takže kdo se chce teď vyjádřit, tak dáme prostor.
1: Je to v pořádku, tady je všechno možné, takže kdo se ujme slova, ten se tak ujme slova. V pohodě.
0: Tak jo, dáváme slovo. Můžete.
2: Tak já začnu.
0: Dobře, Věrko, tak děkuju.
2: Zdravím posluchače, děkuju za přizvání Petrovi, tobě Marku a děkuju Zuzce, která taky přivítala pozvání tady k tomuto tématu. Zrození smrti. Já se jmenuji Věra Kopřivová a víc jako 8 let jsem se pohybovala v paliativní péči. Dlouho jsem, nebo předtím vlastně vůbec o paliativní péči nevěděla. Zjistila jsem, že vlastně tou paliativní péči, tím závěrem života, se člověk začne tomu věnovat, až když se ho to nějakým stylem dotkne osobně nebo profesně. Jinak vlastně paliativní péče jako taková je opravdu zastřená do takového závoje tajemná a strachu. A paliativní péče jako taková je péče zaměřená na kvalitu života, v závěru života. A pro každého kvalita života znamená něco jiného. A co mě práce v mobilním hospici Strom života, kde jsem pobývala 5 let, předtím jsem pracovala v mobilním hospici Nejste sami. Co mě nejvíc naučila, je právě respektovat tu jedinečnost té kvality toho jedince, který umírá. Necpat tam nějaké své představy o tom, jak by vlastně závěr života měl vypadat, protože mám spoustu školení, kurzů, výcviků a v začátku jsem byla hodně taková, že jsem tam právě cpala nějaké svoje představy o tom, jak by to mělo vypadat, protože jsem si myslela, že tak je to nejlepší, ale těch 8 let mě naučilo opravdu hodně pracovat s tichem a respektovat tu jedinečnost rodiny, toho jedince, kterého se to týká. A jak říkám, je to velmi individuální. A pro co se rozhodnout, pokud lékaři nebo já sám naznám, že v mé nějaké nemoci už není nějakých medicínských postupů nebo je nechci podstupovat, pro co se mohu rozhodnout? Vím, že spousta lidí neví, že může třeba zůstat doma ve své nemoci a lékaři, zdravotníci, je to taky vlastně multidisciplinární tým složený z lékařů, ze zdravotníků, ze sociálních pracovníků, z psychologů, z asistentů v sociálních službách, že přijedou k ním domů a vlastně pomohou jim nést jejich, nebo být součástí jejich příběhu. Tak ráda bych tady řekla, že existují mobilní hospice, které nabízí vlastně tady tu paliativní péči doma. Takže člověk může zůstat doma a všechny služby,

0: které vlastně kolem té smrti se točí, přijdou k ním domů. Ty služby jsou bezplatné, nebo jsou pacientem hrazeny ze zdravotního pojištění. Dlouho, ještě před 10 lety, nic takového neexistovalo. Byli tady vlastně průkopníci, lidi, kteří měli takový osud. Nikdo tady v republice jim s tím nepomáhal a potom na základě té zkušenosti se rozhodli a vydupali nejdřív jako průkopníci, pionýři, tady tu službu, která je dneska vysoce profesionalizovaná, je ukotvená vlastně v legislativě. Myslím v roce 2008, nebo teď nebudu dělat chytrou, ale že vlastně byl pilotní projekt z VZP, protože neexistoval žádný kód pro tady tu mobilní specializovanou paliativní péči, neexistoval kód a pacienti si přispívali vlastně tady těm začínajícím hospicům a hospici potom vlastně hledali od dárců a od různých organizací různé dary a další financování. Takže musím říct, že opravdu velký, jako fakt jako skok v rámci tady té služby, v rámci zákonodárství se posunul a dnes je to opravdu vysoce odborná specializovaná paliativní péče, kdy v tom závěru života člověk má k dispozici vlastně farmakologii, protože léky, které tiší ty symptomy, které ta nevylečitelná nemoc přináší. Úkolem zdravotníku není vlastně nemoc vyléčit. Mnohdy se děje, že pacienti si myslí, přichází k nám do služeb hospice s tím, že nebylo vykomunikováno zdravě s lékaři, že už pro ně vlastně není v rámci medicíny další možností. Je to takové, dlouho to bylo takové, že jsme si přehazovali ty pacienty jak horký brambor, že nikdo, nebo velmi malé procento lékařů v nemocnicích, praktičtí lékaři, neuměli komunikovat, sdělovat závažnou vlastně diagnózu, závažnou zprávu. A tak jsme dostávali pacienty, kteří nevěděli, že vlastně už pro ně v nemocnicích u lékařů nic není. A pacient se k nám vlastně na nás obracel s tím, že je máme vyléčit. A velmi se to proměnilo. Lékaři se učí jednak to, že nebrat naději, protože říct někomu, že už pro něho nic není, je to dovednost. Aby pacient věděl, jak na tom v tuto chvíli je, jaké jsou možnosti a potom vlastně jako rovnocenný partner, lékař a pacient diskutovali o tom, jaké jsou možnosti nebrat tím naději, nebrat i možnost alternativních cest léčby, protože jsem se setkávala a nebylo to málo, kdy jsme převzali do mobilního hospice pacienta a vykomunikovali jsme s ním jeho potřeby. Lékař vykomunikoval jeho potřeby, že potřebuje ještě vlastně alternativu. Že dojížděli, pokud mohli, jezdili za léčiteli, prapodivných praktik, ale vždycky jsme umožnili, jo, konzultovali jsme, co to přinese, co to bere, co to může přinést a pokud tam byla tam ta naděje, že to může přinést pro toho pacienta a jeho rodinu, pro ty pečující ten benefit, tak jsme nikdy nezakazovali tady tu vedlejší kolej, ba naopak se snažíme o propojování tady těch možností, ty přírodní cesty, i šamanské, různé medicíny, kdy jsem se setkávala, kdy opravdu pacienti pili moč, různé dračí krve, bojovali s parazity v sobě, těch 8 let mě otevřelo oči v mnohem. A hlavně k té jedinečnosti a toho respektu té cesty v závěru života daného člověka. A samozřejmě člověk může i bez mobilního hospice zůstat doma, může spolupracovat s praktickým lékařem, tam ta cesta se taky hodně posunula, protože praktičtí lékaři neměli specializace v paliativní péči, neměli prostor, že ordinace praktických lékařů jsou hodně vlastně obsazené pacienty, málo který praktický lékař výjíždí do rodin, ale najdou se. Takže lze vlastně v závěru života i spolupracovat s praktiky, protože i praktičtí lékaři, je spousta programů dneska přes nadaci Abacus, přes organizace Pálium, Centrum paliativní péči, tak jsou to všechno organizace, které nabízí vzdělávání tady vlastně v tom závěru života, jak pro praktické lékaře, tak pro vlastně veškerý zdravotnický i nezdravotnický personál, který se tady v tom závěru života pohybuje. Jak jsem řekla na začátku, opravdu ta smrt jako taková, nebo ta cesta ke smrti se hodně profesionalizovala a lidé mají možnost zůstat doma s týmem, který k ním přijede, přijíždí sestry. Možná pro posluchače bych řekla, že jak to může vypadat, takový příjem pacienta dlouho předtím, než lékaři s pacientem udělají vlastně ten závěr a je doporučená paliativní péče, hospicová, tak poté vlastně rodina, jak se říká značka Ideál, když rodina zavolá sociálnímu pracovníku do hospice, protože většinou tady ty telefonáty, ty první prvokontakty jdou přes sociálního pracovníka daný hospiců, tak jsem se setkávala i s tím, že si zavolal pacient sám. To bylo úplně pro mě vždycky takový nejvíc křehký. Takže rodina nebo pacient si zavolají do hospice po vlastně tady těch diskuzích s lékaři. Někdy volají lékaři, vlastně ošetřující lékaři pacientu. V nemocnicích vznikají napříč nemocnicemi, chodí paliativní tým. Už v mnoha nemocnicích v České republice tady ty paliativní týmy vznikly a chodí po odděleních a vytipovávají pacienty vhodné vlastně vhodné tady k té diskuzi, co lze dělat při tomto případě, že se léčba blíží ke konci, že lékaři už nic nemají, tak hodně práce udělá právě tady ten paliativní tým v nemocnici. A když dojde k tomu okamžiku, kdy teda se pacient dá souhlas s rodinou, tak kontaktují sociálního pracovníka hospice a ten vyšle zdravotníka do rodiny. I tomu říkáme takový jako sociální šetření v té rodině, kdy zdravotník si projde zdravotní dokumentaci, dlouze hovoří s pacientem a s rodinou o jejich představě, o tom, co je ta mobilní specializovaná paliativní péče v domácích podmínkách, protože zase jsou nějaké parametry pro možnost vstoupit do služeb mobilní hospice. Není to rozmar vlastně toho hospice, ale je to dané nějak vlastně i financováním a možnostmi, parametry tady té specializované paliativní péče. A jde o to, že do hospice může nastoupit pacient, který má ukončenou léčbu, to znamená tam indikace ošetřujícího lékaře k hospicové péči a v rodině minimálně jeden pečující. To jsou takové základní parametry, takže ukončená léčba a v rodině je minimálně jeden pečující, který se může střídat s rodinou, ale musí tam být takový jeden styčný důstojník, jak my vždycky říkáme, s kterým komunikujeme v rámci návštěv, v rámci vlastně toho, co je potřeba. A pokud pacient a rodina splní tyto podmínky, tak tady ten zdravotník kontaktuje lékaře a lékař přijede se zdravotníkem. Dobré je, když přijede zrovna i sociální pracovník do rodiny, ale vlastně z té praxe jsme zjistili, že ta první návštěva lékaře je pro pacienta a rodinu tak zahlcující, že ten sociální pracovník tam sice může být, ale ta rodina to nepobere, takže ten sociální pracovník jede v rozmezí pár dnů potom do rodiny a koná potom tam svou práci. A lékař potom přijímá pacienta do služeb hospice. Je to ta první návštěva lékaře je vždycky taková zásadní u pacienta, u rodiny, protože je to opravdu velmi, velmi křehké, kdy pacient ví, že už nemůže do nemocnice, že už pro něho lékař, s kterým šli třeba léta v jejich kurativě, v jejich léčbě, že vlastně tam už nemohou. Je to pro ně velký, velký strach, co se bude dít, že teďka je to takové období, že teďka mě má převzít někdo jiný a ten už mě vlastně co, když mě jako lékař neléčí, tak co tady ten lékař tady vlastně se mnou bude dělat. Takže tady ti naši lékaři hospicoví vždycky dlouze navazovali důvěru a vlastně mapovali terén, mapovali povědomí pacienta o jeho diagnóze, o prognóze a říkáme tomu, že vlastně našlapujeme velmi křehce v těch informacích pacienta a rodiny, aby jsme pak tam vlastně nastavili ten plán péče. Takže mnohdy, jak jsem řekla, se děje, že převezme pacienta, který neví, že už nebude jezdit do nemocnice, a to z mnoha důvodů. Lékaři sdělí, ale ta situace, ta informace, to, že pro nás už lékař nic nemá, je tak závažná, tak zahlcující, že ten náš nervový systém zařídí, že si to nepamatují ti pacienti. Potom je tam potřeba opravdu velmi křehce, ale zároveň pravdivě hovořit o tom, co se děje, vysvětlit pacientovi. Někdy pacient potřebuje i čas s rodinou, tak to tam hned nenapálíme na první dobrou takzvaně. Ale pracujeme s časem. Ale vždycky říkáme, že pokud, protože velmi často nám vždycky rodina říká, neříkejte tatínkovi, mamince, že umírá. A my tady těm pečujícím říkáme, že to budeme respektovat, ale pokud se nás pacient zeptá, že nebudeme lhát. To tam takhle neseme vždycky, tady s tím do té rodiny jdeme. A co se děje dál? Lékař upraví medikaci, protože mnohdy pacienti mají tašky, krabice léku, které užívali do té doby. A v tom závěru života ta medikace je velmi specifická. A tak pacient s lékařem opravdu diskutuje o těch lécích, co doteď užíval a co by bylo vhodné vlastně vyloučit. Lékař opravdu velmi, velmi si dává záležet na tom, aby nevyházel léky bez souhlasu pacienta. Diskutuje o tom na co to je, proč to je, co to přináší. Takže upraví medikaci a potom ty dny jsou takový, že rodina, pacient dostane kontakt na takovou hlavní kmenovou sestru toho hospice, která tam jezdí v ty pracovní dny, jak se říká od do, ale samozřejmě hospic má služby 24/7, takže potom mimo tu pracovní dobu jsou kontakty je to takzvané pohotovostní číslo, kdy v té dané lokalitě působí víc zdravotních sester, které mají tady ty služby. Že rodina dostane kontakt na hlavní sestru a s tou sestrou jsou nejvíc v kontaktu. Jo, sestra každý den volá do rodiny, ptá se, jaký je stav, co se změnilo, jestli je potřeba návštěva. Jde taky o to, že vlastně sestra přiváží veškeré léky. Pacienti mají tady tu péči hrazenou ze zdravotního pojištění, že pacienti vše, co je na lékařský předpis, tak má vlastně za úkol lékař předepsat. Všechny léky jsou na preskripci lékařů, není to nic, že by si sestra tam něco vymyslela, rozmyslela, ale všechno je na předpis našich hospicových lékařů. Ale sestřička dováží, sestra vždycky přijde do rodiny s takovou velkou brašnou, auto má plné zdravotnického materiálu, takže aby věděla, co má přivést, tak kontaktuje rodinu a případně vlastně reaguje na nějaké změny. A do rodiny se jede minimálně 4x, 5x za týden. To je tak jako už dané vlastně jako pravidlo ze strany pojišťoven. A samozřejmě, když je potřeba, tak sestra vyjíždí podle potřeby. Jo? Takže jak říkám, je to 24/7. A sestra je s rodinou v kontaktu. Jsou tam teda pravidelné návštěvy. A mluvila jsem také o zbytku týmu hospice, který postupně přijíždí do rodiny se souhlasem rodiny. A to je sociální pracovník, který má na starost v té rodině tu péči naplánovat po stránce, vlastně upravit to prostředí, ať už jsou to kompenzační pomůcky, kdo pomůže zařadit polohovací postel, pokud pacient ještě neulehl, tak jsou to nejrůznější chodítka, WC, křesla a další, co vlastně pomáhají v té rodině tu péči uskutečnit. Sociální pracovník také pomůže rodině tu péči finančně zajistit. Ať už jsou to příspěvky na péči, na který vlastně má každý pacient nárok. V tom se také hodně posunulo. Ještě loni vlastně příspěvek na péči byl takový zdlouhavý proces, kdy vyplníte na úřadu práce, nebo vlastně jako sociální pracovníci jsme jezdili s těmi formuláři do rodin a nabízeli jsme, že to s rodinou vyplníme, doručíme na úřad práce. Mnohé rodiny chtěli si to sami zařizovat a my jsme to vítali, protože v té situaci, kdy se ocitnete, že budete doma pečovat, tak někdy na to člověk sám, ale v mnohém případě je to vlastně rozvětvená rodina a každý má takzvaně dar na něco. Někdo je na tu péči kolem pacienta, takže podává léky, umývá, dělá tu hygienu, přebaluje, jo. Někdo je na to zařizování, jo, netroufne si vykoupat třeba maminku, syn, tak se právě dá na to, že zařizuje. Někdo vaří, někdo chodí nakupovat. Je to takhle, když ta rodina se zapojí a každý tam do toho vloží svoje, tak to jsou potom nádherné situace. Každý se cítí potřebný, nikdo tam z toho procesu není vyloučený, necítí se, že není přizvaný a že vlastně mnohdy se tam děje, že člověk by nějak pomohl, ale vlastně neví jak. Tak když takhle dáte možnost zaníst na úřad práce, žádost o příspěvek na péči, tak ten pečující najednou má kompetenci a je vlastně vděčný za to, že může nějak přiložit ruku k dílu. Pokud tam nikdo takový není, tak vlastně s rodinou ten příspěvek na péči, ty formuláře vyplníme a doručíme na úřad práce. A ještě do loňského roku, myslím, do 3/4 roku probíhala sociální šetření v rodině, takže z úřadu práce přišla zase pracovnice do rodiny, kde někdo umíral. Tam byly taky jako takové jako velké střety, dali jsme si práci a chodili jsme na úřady práce, dělali jsme různá školení pro tady ty pracovníky, kteří chodí do rodin, aby právě uměli nebo byli víc v lehkosti, když se doptávají pacienta, u kterého ví, že má tady tu infaustní diagnózu. Protože to jsou takové všetečné otázky typu, tam se posuzuje vlastně míra závislosti na péči druhé osoby. Tak aby se dokázali ptát a nebyli sloni v porcelánu, takže se prováděla sociální šetření v rodině. A nově, a jsme za to hrozně moc rádi, vlastně bylo uzákoněno, že pacienti s infaustní vlastně s nevylečitelnou nemocí automaticky je jim přiznán třetí stupeň. Jsou 4 stupně příspěvku na péči a automaticky jim byl přiznán třetí stupeň, aniž by muselo probíhat sociální šetření. Takže ten proces schválení příspěvku na péči se třeba ze 3 měsíců zkrátil na týden. Takže pacienti byli rádi, že vlastně ten příspěvek na péči, který náleží nemocnému, mohou právě využít na pro sebe, jo, pro tu péči, pro nějaké vitamíny, nebo si koupit další služby, jako je třeba odlehčovací služba, kterou hospici nabízíme, je to služba určená k odlehčení, je to služba, která je určená k odlehčení pečujícímu a je spoplatněná. A co vlastně ten sociální pracovník ještě dál v té rodině může do pomoci pečujícímu vyřídit nebo do pomoci jednak informaci o tom, že na to je nárok a do pomoci potom i k administrativě na dlouhodobé ošetřovné. Je to vlastně ošetřovné, jako je klasické ošetřovné, když se staráte o člena rodiny, ale v tom závěru života pečující mohou až 3 měsíce zůstat doma. Co hodně jsme jako sociální pracovníci v rodinách dělali, že jsme zaučovali vlastně, jak manipulovat s pacienty, jak provádět hygienu na lůžku, jak používat inkontinenční pomůcky. Je to takový balíček služeb, který dává takovou nějakou oporu těm pacientům a těm rodinám, že mohou zůstat doma. Samozřejmě se někdy děje a to je úkolem hlavně toho týmu, aby se nestalo to, že rodina spanikaří a někdy se stane, že pacient se začne se zhorší a má opravdu nepříjemné prožívání a to je úkolem právě zdravotníka, aby se předcházelo tady těm stavům, má i vlastně za úkol naučit pečujícího, co v takových stavech má použít, protože tu medikaci ta zůstává v rodině a hlavní, kdo podává ty léky, je vlastně ten pečující. A vlastně, co jsem říkala, o té sanitce, že někdy nastane takový stav, kdy pečující si neví rady, tak samozřejmě volá sestře a sestra navede pečujícího, co má v tu chvíli dělat po telefonu. K tomu slouží to pohotovostní číslo a pokud se to nepodaří po telefonu, tak sestra sedá do auta a jede do rodiny. Ale někdy se stane i to, že je to pro rodinu tak náročné, že zavolají záchrannou službu a pacienta odvezou do nemocnice. Děje se to, že ten převoz je jednak pro pacienta, který je vlastně hodně v tom závěru života, tak je velmi bolestivý, protože většinou to tělo hodně bolí. A ty přesuny z lůžka na lůžku, když přijde záchranka, velmi bolestivá, je to velmi bolestivé. Ten transport sanitkou, pak vlastně manipulace s tím nemocným v nemocnici. A je to i psychicky náročné, rodina si na chvilku vlastně oddechne, ale v té nemocnici pacienta většinou jako hydratují, zavodní a pošlou ho zase domů. Ale my právě té rodině říkáme, že ta možnost tam vždycky je, že mohou zavolat záchranku. Což tím chci říci, že pravdu jo, jako vyzvat lidi, kterým strana, nedej bože, stane to, že jim někdo z blízkých se ocitne v takové situaci, že lékaři už pro ně nic nemají, že se nemají obávat oslovit mobilní hospice anebo i praktiky. Ale protože jsem pracovala mobilním hospicí, tak tady předávám zkušenosti z praxe, z mobilní hospicu, že vlastně pacientům, rodinám říkáme, že s nimi půjdeme, že budeme dělat všechno pro to, aby ta péče pro ně byla co možná nejvíc komfortní, aby věděli, co dělat, co dělají, proč to dělají. Ale že když to nepůjde, že mohou zavolat záchranku, anebo i vlastně potom přesunout pacienta do kamenné hospice. Což je zařízení, kde člověk je umístěný a rodina za ním dojíždí na návštěvy. Ale hodně lidí, když se jich zeptáte ještě vlastně za života, když se dělali různé ankety, nebo když se takhle v rámci své práce se bavím s lidmi a zeptáte se jich, kde by chtěli zemřít jednoho dne, tak většina vám řekne doma. Doma ve své posteli a obklopen s jako rodinou. Ale najdou se i tací, kteří řeknou, že v žádném případě, že nechtějí být na obtíž a že buď zůstanou v nemocnici na LDNkách a nebo půjdou do kamenného hospice. Jak jsem řekla, je to velmi, velmi individuální, ale velké procento chce, by chtěla umřít doma. Tak proto vznikly mobilní hospice. A za tu řadu let, co od těch prvních vlaštovek hospicu do dnešní doby, musím říci, že to je opravdu vysoce odborná lékařsko-zdravotnicko-sociálně-psychologická služba, kdy týmy jezdí do rodin a provází nemocného. Kdo ještě může přijet za rodinou? Jsem řekla, je to ta odlehčovací služba, kdy to, co vlastně pečující vykonává, tak když potřebuje si zajít k lékaři nebo potřebuje si zařadit svoje věci, jít se projít, protože ta péče, mlhala bych, kdybych říkala, že je to jednoduché, ale vždycky, když pečující mají možnost odejít a dělat něco, co dělali do té doby, tak vlastně se dobíjí se novým impulzem a ta péče potom, když se vrátí do toho místa, tak je o to kvalitnější. Takže je dobré opravdu vracet se k tomu, co jsme dělali předtím, požádat o pomoc rodinu anebo odlehčovací službu. Takže ten asistent přijede do rodiny a vystřídá pečujícího, supluje tu jeho péči. Jsou to teda zdravotnické služby, to tam plní vlastně zdravotní část, zdravotníci a lékaři. A tady ta služba je velmi hojně využívaná k tomu, když pacient ulehne a už se nepřemístí do vany, do sprchy, tak asistenti jezdí s takovými velkými koupacími vanami, nafukovacími, které mají tvar právě polohovacího lůžka, a provádí hygienu, kompletní hygienu na lůžku, kdy určitě víte, že sami, když vám není dobře a umyjete se, sprchujete, vykoupete, že hnedka ta voda nás očistí a cítíme se lépe, tak pacienti opravdu, protože ti naši asistenti, já tomu vždycky říkám, že jsou to naši plnohodnotní kolegové, nejsou to pouze jenom asistenti v sociálních službách, oni opravdu ty lidi s takovou láskou vykoupou, to tam ta vana se napustí vodou, kdo může, tak se tam dají nějaké runé vonné esence. Pacienti, kteří mají různé vstupy, různé hadičky takzvaně, které z nich trčí, tak z lékaři nebo teda se zdravotní sestrou vykomunikují, co se může namočit, co se namočit nemůže, co se může zalepit na tu dobu koupání, tak se zalepí a pacienta vykoupou, umejí mu vlasy, ostříhají nehty, oholí muže, promažou je potom, takže vlastně i tu pokožku potom krásně promastí, prokrví, což hodně potom vlastně pomáhá jako prevence dekubitu proležením. A obleknou ho do čistého pyžamka, převlečou postel. Mnohdy si s pacienty povídají, čtou jim. Jo, je to velmi, nebo když jsou pacienti ještě takzvaně hodně při vědomí, tak na tu dobu, co pečující odchází si zařídit svoje věci, tak vím, že kolegové luští křížovky, hrají šachy vlastně s pacienty, nebo jdou ven na vozíku, na vozičku, nebo si sednou na dvůr. Vlastně takový jako je tam vždycky snahou, co ten pacient ještě zvládne, tak mu to vlastně nabídnout. No a co je taková perlička? Myslím si, že to tady taky patří. A jestli moc dlouho mluvím, tak mě zastavte, ale já toho mám vždycky tolik, co na povídání. Ráda bych ještě zmínila psychologickou podporu, kdy přijde do rodiny člověk, je to, když si představíte něco nebo někoho mezi duchovním, kaplanem, psychologem, terapeutem, člověkem s empatií a vlastně vlídností, tak nabízí pacientovi a rodině rozhovory o spirituálních potřebách. A jsou to takové ty nenáboženské spirituální potřeby, které máme všichni. A to se dějou potom věci. Já tomu vždycky říkám, že 50% toho přijetí té situace a přijetí i fyzické bolesti může vykomunikovat, může upravit, může někdy až odstranit právě takový hluboký rozhovor s pacientem, kdy ten rozhovor většinou začínám, na co myslíte, když nemůžete spát, a pak dlouze mlčím. A divili byste, kolik pacientů po té dlouhé odmlce, kdy mlčím a dám tuto otázku, začne mluvit. Začne mluvit o tom, vlastně na co myslí, a v té mysli se dějí různé. Opravdu tam je toho tolik a většinou před tou rodinou ty rozhovory ti pacienti nedělají, ne? Nechtějí otvírat téma, že umřu, že se bojím. Tak protože jeden druhého chrání, nechce přidělávat starosti a nechce brát naději, tak ty rozhovory se v rodinách málo kdy sami od sebe otevřou. Ale jsou i vědomé rodiny, kde opravdu pravdivě se baví o pocitech a přináší to velkou úlevu. No a když se to teda v rodině neděje, tak tam přijdeme my, důly pro umírající, a jsme tím prostředníkem, a nasloucháme. Nasloucháme straším, strachům, obavám. Řešíme praktické věci. Když se v rodině nemluví o tom, že to může dopadnout špatně, tak si vemte, že třeba muž, který leží na posteli a ví, že by to nemuselo s ním dopadnout dobře, a má velkou firmu, má hodně zaměstnanců, má závazky, a chce takzvaně uklidit stůl. Lidé hodně v závěru života chtějí mít takzvaně uklizeno na stole a tak řeší tady, nebo chtěli by řešit tady ty praktické věci, aby ta žena, manželka, která tady jednoho dne zůstane bez toho svého muže, aby neměla tady ty trable s tou firmou, se zaměstnanci, tak se vlastně řeší praktické věci. Řeší se majetek, řeší se zajištění rodiny, ale i vlastně se vedou rozhovory o tom, co je po smrti. To jsou velmi zajímavé a hluboké rozhovory. I každý má svůj úhel pohledu na to, co je po smrti, ale když se o tom začne mluvit, když je tam ta vůle od pacienta, tak se rozmělňuje strach. A strach je vždycky, jako když ve tmě nevíte, co tam je, prostě člověk, který umírá, umíráme všichni poprvé, tak mnozí z nás mají strach, co bude, až zemřou. Takže i vlastně tady ta témata, co může být po smrti, jsou to krásné rozhovory, které mě vyzdobily do dnešní podoby. Jsou to hluboké, vlastně filozofické rozhovory, nejrůznější představy lidí, co je po smrti a co není. Takže ta důla pro umírající nebo člověk, který tam přijde, může vlastně vnášet tady tu možnost. A člověk, který uvolní emoce, když hovoří o tom, na co myslí, a že lidé na posteli v závěru života mají hodně času přemýšlet, tak se fyzickému tělu hodně uleví. A potom není potřeba ani třeba tolik léku na tišení bolesti. Takže říkám, že jsme fakt jako tým, že zdravotník komunikuje se sociálním pracovníkem a s asistentem v sociálních službách a každý vlastně něco zjistí a předá dál kolegům, kteří mohou v té péči být přínosem pro tu rodinu.
1: Jirko?
0: Ano?
1: Ty jsi mi říkala tady někdy, že bych reagoval, kdybychom chtěli nějak dát prostor i Zuze.
0: Ano.
1: Tak jak to s tebou vypadá, abychom to mohli nějak vyměřit? Ty jsi říkala, ano, že můžeš do nekonečna, tak jenom
0: my jsme
1: tady ještě pár lidí tady, tak zkusme to vymyslet.
0: Já Zuzanku krásně uvedu, že pečující, kteří projdou péči v závěru života, vnímají většinou, protože jsme poradci pro pozůstalé i chodíme do rodin a pracujeme s rodinou i po úmrtí a nabízíme jim vlastně služby v období ztráty. Tak pokud se starají, tak v rozhovorech si ověřujeme nebo se dozvídáme, že ta péče pro ně byla požehnáním, že jim to přineslo tolik darů, že to má smysl. A i možnost uspořádat vlastně poslední rozloučení se svých blízkým je velmi léčivé. A já sama jsem několik pohřebů takových netradičních vlastně s rodinou uspořádala a vím, jakou to přináší kvalitu. Potom vlastně zvládat to truchlení. Tak bych vlastně tady to téma pohřebnictví a rozloučení se tady s tou ceremonií, s tím přechodovým rituálem předala slovo Zuzce. Jestli to takhle
1: tak
0: je pro Zuzku
1: takhle. Uděláme takový malý přechod ještě, ať se můžeme připravit. Ano, reaguje i Petrucha určitě. Prosím tě, Věrko, moc ti děkujem. Ty jsi to vzala opravdu od píky, teda jak se říká. Já jsem se teďka opravdu rozšířil ten obzor celkově o té nynější situaci, kterou tady jako můžeme vnímat v té společnosti. Samozřejmě ty si naznačovala, že tam je i hluboký krok k tomu, aby si člověk teda mohl komunikovat s duší, když umírá. Ano, to je podle mě asi ten nejzásadnější krok vlastně v celé té cestě, kterou jsi nám popisovala, kdy ten, řekněme, ten umírající opravdu přichází k té bráně přechodu a tam by si opravdu měl konečně přečíst tu, ten příběh, tu píseň té duše a myslím si, že to je velký, jako velká událost a samozřejmě ty jako bytost, a to by to jako trošku, každýho trošku formuje ta určitá zkušenost té přítomnosti toho, toho přechodu. No, který je vždycky jako hluboký, ale já jenom tak mám já jako takhle, necháváme tu Zuzu, přenáším teda slovo na Zuzu, jestli chceš reagovat, tak chvilku.
0: Mohla bych ještě minutenku, prosím, když tady otevřel tady tu vlastně práce s duší, jak je velmi potřebné, když člověk zemře, ten poslední výdech, a teď vlastně pro pečující, že většina se tady toho lekne a hned vlastně má potřebu tělo odvést. Jo, volá se pohřební supam, volá se záchranná služba, přijede koroner, ale vyzvat, být tam vlastně s tou rodinou a vyzvat je, aby zůstali s tělem a s tou duší, s tou energií, která vystoupá z toho fyzického těla a je přítomná. Aby pečující nespěchali, aby si dali prostor právě na to rozloučení, na tu péči s tělem, na tu očistu, na to omytí, obléknutí, přizvání zbytku rodiny, přivolání. Že tam vznikne takové ticho, kterého se lidé bojí, ale právě když v tom tichu zůstanete, tak tam dojde také k velkému léčení. Tím teďka myslím těch, kdo pečuje, nebo kdo je u toho posledního výdechu. Jakoby se přestane bát té smrti. Protože ta energie toho člověka tam je přítomná. A když je člověk vnímavý, tak ji může cítit, že to nekončí. Že ano, tělo zůstane, ale ta jedinečnost, ta podstata tam je. Tak. A teď tam
1: tak děkujem. Děkujem ti. Tak dáváme teda slovo Zuze. Si zapne mikrofon, má slovo, nebo Petrucho. Přeskakujeme rovnou, jo?
2: Skočíme rovnou, přesně tak.
1: Dobrý, díky.
3: Děkuju. A dobrý večer. Já jsem tady přizvaná tady do tématu, protože se pohybuju na tom poli, v tom poli, které právě přichází potom, o čem teď mluvila krásně Věrka. A působím jako pohřební obřadnice. Věrka krásně mluvila o té smrti, která je očekávaná. A já jako obřadnice se pohybuju v práci vlastně s pozůstalými i v těch případech, kdy ta smrt očekávaná není a bývá to náhoda a většinou dost velký šok. Tak to jenom, abych ještě uvedla, kde, v kterém poli se pohybuju. Jmenuji se teda Zuzana Hašlarová-Pitková a jsem jako nezávislá obřadnice pod spolkem Ke kořenům, kde jsem nějakou dobu působila a teď působím jako nezávislá obřadnice. Přicházím k pozůstalým, se kterými můžeme probírat buď poradenství v té oblasti toho pohřebního rituálu, ale i v té oblasti, co právě dělat, když k tomu úmrtí dojde. Jak už mluvila Věrka o tom krásném a posvátném čase právě po smrti, který může být pro pozůstalé, pro rodinu velmi důležitý. Tak i to je něco, co už může být vlastně v tom poli mojí práce zahrnuto. Ale nejčastěji většinou pracuji až s tím přímo pohřbem, pohřebním rituálem, pohřebním obřadem. A to tak, že s pozůstalými vlastně tvoříme společně ten obřad, dalo by se říct, na míru. Vlastně práce pohřební obřadnice vychází hodně z toho, že lidé nejsou spokojeni s pohřebními obřady tak, jak probíhají v takové té postkomunistické klasice. Někde v krematoriu nebo takové té sterilní pohřební síni. A také s tím, že vlastně velmi dlouho ty pohřby vycházely u nás z křesťanské tradice a potom se to překlopilo do toho absolutního ateismu. Tak to, co tak nějak přirozeně přichází do společnosti teď, je taková neutralita v tom, z jakého vlastně spirituálního pohledu k obřadu přistupovat. Dost často se stává, že v rodině někdo má představu křesťanskou o tom pohřbu, někdo má představu absolutně ateistickou a pak v té rodině je někdo, kdo má třeba buddhistickou představu, že se to hodně často mísí. A tou mojí rolí je i to vlastně ty pozůstalé v tom obřadu nějakým způsobem propojit a umožnit takové prostředí, kde se můžou setkat všichni a kde každý, ať už má jakoukoliv spirituální nebo náboženskou příslušnost nebo světonázor, tak aby ten obřad mohl prožít. Aby ten obřad mohl prožít tak, jak je potřeba, aby to vlastně pro něj byl rituál, který přinese to smíření, přijetí. Přijde tam třeba i nějaké odpuštění, propuštění a určitý klid. Což je něco, co by nám měl vlastně ten rituál jako takový umožnit. Pohybuju se na tom poli, kterému se říká přírodní pohřebnictví. A já vlastně to slovo přírodní vnímám hodně v tom smyslu jako přirozené. Je v tom zahrnuto i, dá se říct, takové to ekologické, jak se říká. Takže často ty pohřby probíhají v přírodě. A není to pravidlo. Vždycky tam je určitá snaha najít vlastně s pozůstalými takovou formu obřadu, která co nejlépe vystihovala a vyjadřovala osobu toho jejich zemřelého. Takže někdy to může být i v té obřadní síni, ale může to být s prvky takovými, které to nějakým způsobem zjemní a oživí a přinesou tam víc té osobitosti. Takže moje práce probíhá tak často, že s pozůstalými vlastně hledáme a komunikujeme o tom, jaký zemřelý byl, A nejlepší je, pokud měl právě zemřelý už nějaké své poslední přání nebo přání, jak by měl ten, to jeho rozloučení vypadat. Když je to právě úmrtí očekávané, jak Věrka krásně mluvila o těch rozhovorech, tak to bývá časté, že už umírající sám mluví o tom, jak by si představoval, jak jeho pohřeb bude vypadat. Což je velmi krásné, když potom pozůstalí můžou to přání jeho naplnit a vlastně vyjádřit mu takovým posledním fyzickým způsobem tu svoji lásku a účast. Stejně tak je moc krásné, když na pohřbech se mohou pozůstalí zapojovat, a to i ta širší rodina nebo komunita, nejenom ti nejbližší. A každý může nějakým svým činem, něčím vlastně přispět. Pozůstalí to vnímají hodně jako právě nějaký akt, kterým tu svou lásku mohou zemřelému ještě vyjádřit. Takže je třeba moc hezké, když pozůstalí můžou přinášet něco na pohřební pohoštění nebo přispějou květinou ze svojí zahrádky a podobně. No, to už jsou potom takové konkrétní věci, které jsou na domluvě s pozůstalými a s rodinou. Tak, já myslím, že jsem asi řekla tak nějak zhruba. A ráda bych nechala nějaký prostor na otázky.
1: To je hluboký téma, teda o to bouch. Já jsem trošku nedutám úplně a tak občas jsem měl i husinu. No, vybrali jsme si zajímavý téma. Já si myslím, že můžeme otevřít nějakou svobodnou debatu. Je to přesně tak, my v té společnosti vlastně trošku tu smrt dáme pryč, když ji nepotkáváme přímo a jenom se nás trochu dotýká, tak nejdem do hloubky. Ale tady obě dvě jste potvrdili, že v rámci toho vědomí a toho těla je to jako zásadní informace, co se děje před smrtí a co se děje po smrti. To jsou takový dva různý pohledy, jako jeden tady žiju a žiju tam, jo, jakoby na druhém břehu. A teď my jsme se tady dotkli těch dvou břehů, jakoby. A teďka to chci trošku odlehčit, jo, a teď a ta smrt teda je to, jak to vnímáte, je to ten práh, je to ta vrstva, kterou procházíme do toho jiného zrození někde jinde, protože jako vědomí se asi musíme někde jako narodit, když tady jako odtud odcházíme nebo se někde objevit. A teďka, když si to jako představuju jako z té mý hypotézy, že podobnou věc jde člověk zažít jako i vědomně, takže vlastně blízkosti smrti, když je člověk, tak to cítí stejně, jako když dělá hlubokou vědomou praxi. A pro mě právě jakože, jak krásně Věrka řekla, připravit se na jedinečnost, jo, úplně odevzdat jedinečnost, jo, tomu zdroji, jakoby. A z druhé strany potom, že to společenství, jakoby, přeje, aby dosáhl, jako, toho poznání, jo, že se mi moc líbí, že se to, jako, evolučně doplňuje, tyhle ty vaše krásné řemesla. A já jsem teda osobně zkoumal právě jenom tu rovinu, jo, jakoby té smrti, přímo ten práh. A to znamenalo, že naše tělo může přijmout kvalitu prahu, takže může si vytvořit v prostoru dveře, řekněme, na druhý břeh, když projde těmi dveřmi, tak projde na druhý břeh. A obě máte stejnou pravdu, je to stejný. Jako když jsem vědomně dělal praxi tímhle způsobem, tak vy se učíte umírat. že se vyloženě učíte umírat. Opravdu, ta čistota znamená, že rušíte celou identitu sebe, abyste jako zahlídli tu jedinečnost té své bytosti, jo, ve světle duše a ducha. A teďka najednou

Protože oni jsou taky součástí naší identity. A ta identita, když tu najednou není, tak se stávalo hodně často, že ty duše tady pak byly v té smrti jakoby ve stázi, že nemohli odejít do dalšího zrození, ale byli upoutaný takovýmhle myšlením, které ty buď sami v sobě nepustili, anebo právě v rámci rodiny nebo nějakého společenství, kdy tato identita nepadla úplně. A teďka je vlastně zajímavý, že ta smrt potom v tu chvíli, když jste teda připraven, tak se pak vlastně rovnou definuje to vaše zrození. Protože když děláte jako rituální přechod, tak to znamená, že se to jako připravujete na to, abyste prošli těmi dveřmi a stala se ta změna, že opravdu změníte ten vědomý cyklus tady. Vaše vnitřní smrt je skoro identická jako ta fyzická, protože stejně to vědomí prožívá stejný cyklus. Se připravuje na ten práh, pak má ten přechod a pak má ten rituál toho vlastně, jako jak to teď uchopit, tu novou změnu toho paradigmatu. A jenom jako... A takže pro mě jako bylo taky určitě hluboký vnímat tu smrt. Já hodně často jsem byl vedený lidma, právě, že je tam nějaký poltergeist nebo duše, která straší. Ale ne vždycky to bylo, že by to nějak ubližovala. Já jsem si všiml, že ty předkové u těch lidí celkově jakoby setrvávají. Když mají nějakou tu velkou linii, tak oni ty předkové si sami rozhodnou, že je budou jakoby hlídat. Takže jsem tam vnímal, že i při tom zrození, i při té smrti, tak jsou tam i tyhle linie, ale to můžeme nazvat tou duší, anebo tím duchem. To můžeme nazvat právě touhle jedinečností, kterou vyzáříme, když znovu jako přecházíme přes ten práh té smrti. Ve své podstatě to je vědomá praxe, že vy se snažíte skrz tuto bránu projít a změnit, proměnit, transmutovat, dál prostě se rozvíjet, všechno to ponaučení konečně v sobě aktivovat tak, aby vytvořilo změnu, opravdu přechod. Že jakmile my se neočistíme dostatečně a ta duše se nevyzáří jako v té jedinečnosti, tak pak ten přechod jako nesvedeme a zase nás to stáhne dolů a my to stíhneme a cyklíme se a pak se rodíme v těžších situacích. Takže si myslím, že ten vzestup tady jako v obě skvěle podporujete. Fandím Věrce i Zůze, protože pro mě se vědomě s někým rozloučit mi připadlo jako geniální. A nebo naopak s někým vědomě prostě umírat je prostě krásné řemeslo. I když na vás může připadat, že to je tíživý, že se každýho to nějakým způsobem čeká, tak v rámci všech teďka možných informací je to dost relativní. Samozřejmě smrt je neustále kolem nás, protože jo, všechno umírá, je tady prostě to 3D, je tak založený. Proč nám to tak zkrátili, úplně nevím. Je spoustu teorií, to, co mám já, tak vám tady nebudu předkládat, ale velká učitelka smrt mě z toho velice vymanila z těch nějakých předpovědí, reinkarnačních předpovědí, který vládne třeba právě v rámci buddhismu. A tyhle předpovědi reinkarnační jsou pro mě jako svazující. Já jsem si uvědomil, že ten vzestup má jako uvolnit nás z těch závazků, který jsme si jako duše a duchové řekli na začátku tohohle cyklu, ale my jsme se furt tady jako vracíme do podobných zkušeností a až teď si uvědomím tu přítomnost toho vzestupu. Takže až teď vnímáme i celou linii toho smíření. Tady vidíte, tam tohodle tématu bylo nejdůležitější to smíření.